0: Koníčku.
1: Ano, ano.
0: A tobě, Pitlíku?
2: Moc.
0: Moc? No tak jedem. Yeah! Bílá cesta dálkou vede od Podbělu k Poměnce.
2: Po té cestě kočár jede, veze Ferrum ramence.
0: Vítr hvízdá, kolo skřípá, to je jízda, to je let.
2: Z louky sladce vodí lípa a my jedem na výlet.
0: La la la la la la la la la la la la la.
3: Pane, halo pane, zastavte.
4: Co brzdíš kvůli holce?
3: S vámi já se nebavím, vy. Já chci mluvit tady s panem Mravencem.
5: Dobrý den, slečno. Vy jste stopařka?
3: Ne, beruška.
5: O, s laskavým dovolením, ale moc krásná beruška.
3: To mi říkají všichni.
5: Ale žádný tak upřímně jako já. Chcete se svést? Tak si pojďte sednout. Ne, tam ne, pojďte sem vedle mě.
4: A co já?
5: Zatím tu počkej.
4: Ale kvůli holce.
5: Vy jste určitě hodná.
3: Ovšem.
5: Vám bych ten vozejček třeba i dal, kdybyste chtěla.
3: Tak dejte.
5: Prosím, je váš.
4: Je.
5: Já si udělám jiný.
4: Ferdo. Kobylce se to taky nelíbí.
6: Vždyť je to ta nejprolánější beruška na louce.
5: A Pitlíku, taková krásná dáma ani lhat neumí. Ty žárlíš.
4: Já žárlím.
5: Počkej, slečno, vaši ručku prosím. Zde oprať, stačí říct hie, god bije, au revoire.
3: No tak hie. Hie. No tak hie.
2: On nechce, heč?
3: Tak mu pomůžu. Kde je bič?
5: Ale pro pána, bič ne.
2: Bičem ne.
3: Tu máš.
4: Jo.
7: Ne.
3: Hie.
7: Jo.
3: Hie.
4: Já jsem vám říkal, že nechce.
7: Ne.
4: Já ho přivedu.
7: Ne.
5: Nestalo se vám nic?
3: Mám bouli a modřinu. Jak teď vypadám. Ale já vám to nedaruju.
5: Ale Beruško.
3: To byla schválnost.
5: Ne.
3: Zlomyslnost.
5: Ne.
3: Ničemnost.
5: Ne.
3: Zločin.
5: Ale to vůbec ne.
3: Mlčte. Policie. Pomoc.
5: No, pana Jana Beruško.
3: Vražda.
5: Ale to je lež jako věž.
3: Ať, ale odnesete si to.

0: Žahajuju soudní řízení proti Žlešinovi a ničemníkovi, který si říká, jakže si říká, Joferdam Ravenec si říká, no, čím se provinil, to nám řekne, kdo nám to řekne, velevážená slečna žalobkyně.
1: Já, slavný soude, ani nemám slov. Přepadl mne, svázal, oloupil, zbyl, chtěl mě zabít.
0: Co tomu říkáte, obžalovaný?
2: Že je to lež.
0: Chovejte se slušně, obžalovaný. Tak krásná dáma, jako je slečna žalobkyně, žajíšte ani lhát neumí. Není-liž pravda, slečno.
1: Šamožej mě.
0: A proto váš obžalovaný odsuzuji k trestu 25. Ran holí na Promiňte, slečno. Na ono místo, které se nalézá pod zády. No a líčení je skončeno.
2: Ale to je nespravedlnost.
0: Odveďte ho.
3: K službám vaše ctihodnosti. Marš, lumpe.
4: Zde rozhlasový vysílač Pařes a připojené stanice. Vážení posluchači, hlásíme se vám ze svého rozhlasového stanoviště, které je umístěno přímo pod místem exekuce u mikrofonu reportér Zlatohlávek. Nejprve, jak to tady vypadá. Louka je naplněna diváky.

0: Uprostřed stojí tribuna pro čestné hosty, na které vidíme soudní dvůr, pana inspektora Škvora a slíčnou žalobkyni slečnu Berušku, která má roztomilé nové červené šaty s černými puntíky a s chutí mlsá skornoutu cukroví. Před hlavní tribunou je lešení a na něm dubová lavice, pokrytá až na zem látkou, určená k výkonu trestu. Ano, a již vyvádějí ozbrojení Škvoři z vězení odsouzence. Za ním důstojně kráčí kat. Obrovitý a silný brouk, pan Roháč. Vaše dojmy, mistře?
1: Už se nemůžu dočkat. Herdek file kres batalion.
0: Ano, děkuji. A jako poslední jde katův pomocník, celý zakrytý v černé kápy. Vaše jméno, prosím? Prosím?
2: Máďo.
0: Ano, děkuji. A teď již, vážení posluchači, přivázali Škvoři odsouzence k lavici. Vše je připraveno. Kat Roháč nese rákosku. Připravuje se kráně. V této chvíli rozkošná slečna Beruška vstává a tleská.
3: A do něj!
0: Roháč se napřahuje. Vážení a milí, promiňte, ale stalo se něco úžasného. Než mohl pan Roháč umístit první ránu, vzepjala se celá lavice i s odsouzencem a odletěla pryč. Zahlédl jsem, že pod lavicí byla ukryta velká zelená kobylka. Dole pode mnou je strašlivá panika. Katův pomocník se v tom zmatku zamotal panu Roháčovi pod nohy, takže ten místo, aby švihl rákoskou po Ferdovi, strefil se vší silou do Berušky. Brouci na louce se chechtají a chtějí, aby jim bylo vráceno vstupné, ačkoliv žádné neplatili. A Žížala volá, že prý od někoho dostala blechy. Právě se začalo prát několik chrobáků a teď se mi sápou na mikrofon. Opatrně, přeberte ho! Vážení posluchači, promiňte předčasné ukončení naší zvláštní reportáže. Stalo se tak z vážných technických příčin.
4: Je, kde to jsem?
5: Doba.
4: Ty jsi ten Katův pomocník?
5: Verde, bojze, už ne. To jenom, abych ti mohl pomoct. Počkej, já to sundám z hlavy. Hele.
4: Je. Pytlíku.
5: No to je dost.
4: Pytlíku.
5: Dal jsem naši kobylku tajně pod lavici a ona, jak slyšela švihnout rákosku, odletěla s tebou. A já pak utek. Dobrý, ne? A to všecko jsem vymyslel touhle vlastní hlavou.
4: Děkuju ti, kamaráde, děkuju. A kde je koníček?
5: Někde se asi pase, vyhládl.
4: Tak poděkuj mu taky za mě, že mu moc krát...
5: Nemluv a utíkej, musíš pryč, nebo tě chytěj.
4: Do světa?
5: Do světa.
4: No tak, když do světa, tak tedy do světa.
5: Naschledanou! Ferdo!
4: Naschledanou, Pytlíku! Šlapu, šlapu, levá, pravá, kámen tlačí, hladí tráva tam a potom naspátky a to je konec pohádky.
6: O čtyřech bratřích. Jeden myslivec měl čtyři syny. Když chlapci povyrostli, řekli otci, tato, půjdeme do světa. Otec bratry vypravil a chlapci šli. Přišli do lesa a v tom lese byly čtyři cesty křížem a mezi nimi stál buk. Nejstarší bratr řekl, tady na tom rozcestí se rozejdeme. A tady u toho buku každý z nás zarazí nůž a do roka a do dne sa zase všetci sejdeme. Ty nože nám podají zprávu. Čí nůž bude zrezivělý, ten přišel ve světě o život. Čí nůž bude čistý, toho nic zlého nepotkalo. Zabodli nože do buku a rozešli se. Chodili po světě celý jeden rok a celý jeden den a potom se vrátili domů. První přišel k buku nejstarší bratr. Vytáhl svůj nůž prohlédl ostatní a když viděl, že jsou čisté a res se jich ani nedotkla, zaradoval se a pravil chvála Bohu, všetci jsme živi a zdraví. A šel domů. Otec ho přivítal, zeptal se ho, čemu kloudnému se ve světě naučil. Syn řekl, tatínku, co vám mám povídat? Stal jsem se latařem. Otec se divil, o takovém řemesle nikdy neslyšel. Syn řekl, ale já nejsem obyčejný latař, jako ostatní lataři. Já jsem takový latař, že když řeknu, ať je něco zalátané, hned se tak stane. Otec měl viset v komoře kabát, který byl samá díra, řekl synovi, aby mu ho zalátal. Syn tedy rozkázal, ať je ten kabát zalátaný. A kabát byl rázem jako nový. Ani ty záplaty nebylo poznat. Druhého dne přišel na lesní rozcestí druhý syn. Vytáhl z buku nože a prohlédl si je a když viděl, že jsou čisté a nezrazivěly, pravil, chvála Bohu, nikomu z nás se ve světě nepřihodilo zlé a nejstarší bratr už je doma. A šel také domů. Otec ho přivítal, ptal se, jaké má řemeslo. Syn odpověděl, tato, ani se moc neptejte. Já jsem se stal zlodějem. Otec pravil, no to jsi vybral pěkné řemeslo, až mne z tebe hamba obchází. Ale syn řekl, já nejsem obyčejný zloděj jako jiní zloději. Já jsem takový zloděj, že když se mi zachce, aby něco bylo moje, hned to mám. I kdyby to bylo na samém konci světa. Přes paluk zrovna utíkal jelen. Otec ho zahledl oknem a řekl synovi, že by bylo dobré, kdyby toho jelena měli. Syn řekl, ať máme toho jelena. A hned měli toho jelena na dvoře. Třetího dne přišel k rozcestí třetí syn. Vytáhl ze stromu svůj nůž, prohlédl ten, co zbyl poslední a řekl, chvála Bohu, nůž je čistý a starší bratři už jsou doma. A šel také domů. Otec ho přivítal a byl zvědavý, jakému řemeslu se syn vyučil. Syn pověděl, nevím, tatínku, co tomu řeknete, ale já jsem takový hvězdář, že když se podívám na nebe, vidím, kde je co na celé zemi. Čtvrtého dne přišel k buku nejmladší z bratrů, vytáhl svůj nůž, ostatní tam už nebyli, zaradoval se a řekl si, bratři se vrátili. A šel také domů. Otec syna přivítal a vyptával se na jeho řemeslo. Syn řekl, že je myslivcem. Otec měl radost, že je chlapec po něm. Syn pak řekl, a já nejsem, tato, takovým myslivcem, jako jste vy. Já jsem takový myslivec, že když řeknu o něčem, ať je to zastřeleno, tak je to hned zastřeleno. Otec se díval zrovna z okna ven a uviděl na kopci běžet zajíce. Řekl, zastřelo. A zajíc byl zastřelený. Ale otec povídá, já ho nevidím. Hvězdář se podíval na nebe a povídá, leží tamhle, v tom trní. Otec pravil, no ano, ale jak ho z toho trní dostaneme? Zloděj řekl, ať toho zajíce máme. A hned toho zajíce měli. Jenže ten zajíc byl z toho trní celý potrhaný. Otec řekl, kdo od nás takovou kůži koupí? Syn latař nemeškal, ať je zajíc zalátaný. A hned byla kůže celá. Obrátili kůži na ruby, pověsili do stodoly, aby vyschla, a zajíce dali na pekáč. Pěkně si na něm pochutnali a otec syny pochválil. Vidím, že jste se naučili užitečným řemeslům. Když zůstanete pospolu a budete svorní, dobře vás ta řemesla uživí. Bratři poslechli, žili v bratrské lásce A jestli neumřeli, mají se dobře až dodnes.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Včera jsem pozoroval sousedovic krávu, jak tlamou přežvíkavou přežvikuje trávu. Stéblo za stéblem jí do sebe souká, jednou v ní zmizí celá louka. O, škoda, přeškoda, taková krásná louka. O, škoda, přeškoda, krásně se na ní kouká, když se mraky ženou a nemáš rýmu senou. Včera jsem pozoroval sousedovic prase, růžovým rypákem, jak taky všecko spase. Dostává od souseda zbytky od oběda, až jednou dojdou věda, spase prase souseda. O, škoda, přeškoda, takový krásný soused. O, škoda, přeškoda, nezbyl z něj ani kousek, košile ani spodky, ba ani polobotky. Včera jsem pozoroval sousedovic lídu, jak dojí krávu straku, krmí prase fídu. Hezká jak slunko byla, jednou mě políbila, a od té doby nemám ani chvíli klidu. O, škoda, přeškoda, taková krásná lída. O, škoda, přeškoda,

0: Ráno přineslo lehký vánek. Pája se vysouchal z pavučiny a houpal se na tenonké nitce. Ale najednou se zvedl vítr. Protočil se mezi stromy, popadl Páju, zatočil s ním a vynesl ho do výšky. Pustil ho až na severní straně lesa. Odehrálo se to jako ve snu. Pája padal na zem, ale přesličky ho zachytili. Tak tohle za mého mládí nebývalo. S nebe padají pavouci, stěžoval si někdo dunivým hlasem. Pája se rozlížel kolem, ale nikde nikdo. Haló, kde jste a kdo jste? Zašeptal.
1: Podle peří poznáš ptáka, podle hlasu jeskyňáka. Zadunělo to docela blízko. Já jsem brouk, potemník, ale říkají mi děda jeskyňák.
0: Spleť přesliček se rozevřela a Pája uviděl vchod do temné jeskyňky.
1: Stál tam vyzáblý černý brouk. Když se pohnul, šustilo to jako suché listí. Páju napadlo, že musí být starý jako les okolo. Jak se ti u mě líbí, zaduněl potemník. A na to se rozesmál, já vím, moc toho nevidíš. Musíš si nejdřív zvyknout na to přítmí. Ale možná přiletí zlatá muška, to je pak u mě v jeskynce, jako když nad lesem svítí sluníčko.
0: Vy znáte zlatou mušku, co přináší štěstí? Poposkočil Pája.
1: No znám, někdy, když si tak sám se sebou povídám a ztratím v hovoru nit, přiletí a posvítí mi, abych ji zase našel. Ta umí věcí, zasmál se děda jeskyňák.
0: Já vím, jenomže se ukáže jen na docela malou chviličku a hned zase uletí, stěžoval si Pája.
1: A to je právě dobře. Štěstí trvá vždycky jenom chviličku, to mi věř. A proto je nejkrásnější ze všeho těšení.
0: Těšení? Divil se pavouček.
1: Těšení, zaduněl děda jeskyňák. Já se například nejvíc těším na jaro.
0: Teď v létě?
1: Léto už má na kahánku. Podzim bývá krátký a zima zase dlouhá. Proto se už teď v létě těším na jaro.
0: Já se pořád na něco těším, řekl Pája.
1: No to je správné, pochválil ho potemník. Těšení prodlužuje život a zahání můru chmůru.
0: Pája překvapením povyskočil. Vy znáte i můru chmůru? Staríček Sekáč říkal, že ji dokáže zahnat jenom sluníčko.
1: Má pravdu, přikývl jeskyňák. Jenomže ke mně do jeskyně se sluníčko nikdy nedostane. Tak jsem si musel na můru chmůru sestrojit past.
0: Past? A jakou past?
1: Můra se spálí o světlo, vysvětloval děda jeskyňáč. Já tady ale žiju pod mě, jsem přece potemník. A tak mám na dně studánky věčnou vločku sněhu. Září jako střípek jasného stříbra. Ta záře můru chmůru přiláká.
0: A pak se stane co? Vydechl Pája.
1: Můra chmůra přiletí a sotva se zahledí do jasu sněhové vločky, zmrzne a roztříští se jako sklo.
0: Děda jeskyňák vypadal najednou strašně staře a unaveně.
1: Promiň, na chvíli si zdřímnu, řekl tiše a hned na to zavřel oči a začal pravidelně oddechovat.
0: Pája se zvědavě rozlížel po jeskynce. Na konci chodby spatřil stříbrné světýlko. To bude jistě ta sněhová vločka, pomyslel si. Ještě nikdy neviděl sníh a ta stříbrná záře ho přitahovala jako můru. Jeskynka byla vlhká a temná a čím více Pája vzdaloval od vchodu, tím byla záře větší a mrazivější a také lákavější. Pája došel až na konec chodby. Na dně hluboké studánky tu spočívala zářící sněhová vločka. Vypadala jako severka, jako hvězdička utržená z nočního nebe. Pája se nad studánkou trošičku naklonil a stříbrný plamínek ho ožehl, ale nepálil jako oheň, pálil jako mráz. Stačila chvílenka a pavouček se proměnil ve stříbrný střípek ledu. Vstávej, Pájo, probuď se. Ten tenký a zvonivý hlásek přicházel z veliké dálky. Slyšíš, to jsem já. Otevři oči. Pája poslechl, ale trvalo to celou věčnost. Otevřel oči a stříbrné světýlko z hlubiny zmizelo. Za to v jeskynce se kmitalo a tančilo zlaté světýlko. Zlatuško, vydechl Pája a bylo mu sladce a ospale. Málem jsem přiletěla pozdě, řekla zlatá muška, ale Pája ji slyšel jako ve snu. Tak vstávej, doprovodím tě domů. Vždyť se tu málem zmrznul, zatřásla s ním zlatuška. Pája se postavil na nohy a zlatá muška mu ukazovala cestu k východu. Po temních stále ještě spal a ze spánku se usmíval. Ale když nad ním zlatá muška zakroužila, otevřel oči. Šťastnou cestu, Pájo, zaduněl. Už se těšíš domů?
2: Těším.
0: To je dobře. Nejkrásnější ze všeho je těšení. Těšení zahání i můru chmůru.
2: Já vím, řekl Pája. A těšil se ke strýčkovi Sekáčovi a k bratránkům a kamarádům, ale ještě více těšil, že ho celou tu dlouhou cestu bude doprovázet zlatá muška.

0: Крича, люди, оберу! Куринек, а Манечка, се милуй! Je, to je zase den tohleto. Je. A hele, Hurvínek rozvaluje se na lavičce jako nějaký milostpán. A cože není ve škole?
1: Ahoj, Hurvínku!
0: Co je?
1: No nic, to už tě pustili ze školy.
0: Jak vidíš, nepustili. Pořád tam sedím.
1: Ale nech toho. A co pořád děláš?
0: To bys mě ani neuhádla. Sedím v parku na lavičce.
1: Nesedíš, válíš se. Ale u mě kousek, ať si můžu přisednout.
0: No, tak jo.
1: Je to snad tvoje lavička?
0: Není. A je snad tvoje?
1: Páni. S tebou je dneska zábava. Vytahuješ se na mě jako... Jako ten... kohout na smetišti.
0: A víš co? Ty zase kvokáš jako slepička.
1: No.
0: Maničko, kdy mi sneseš vajíčko? Ko.
1: Hurvínek, blbínek, má místo nosu komínek.
0: A ty máš zase pršáček. Pořád to říkám, že ti prší do nosu.
1: Ale hele, nech už toho. Abys věděl, tak už mě nebavíš, víš.
0: Já?
1: Já.
0: Největší bavič třídy?
1: Ty. Náhodou, abys byl tak zábavný a slušný, jako třeba náš spolužák Hamáček, tak na to nemáš, chlapče.
0: Jako Hamáček?
1: Já.
0: No teda padnu.
1: Co máš proti Hamáčkovi?
0: Jsi do něj zamilovaná.
1: Já?
0: Jo.
1: Jak jsi na tohle přišel?
0: Cvrlikají si to i vlaštovky na střeše.
1: Co?
0: Hamáček a Mánička se milují.
1: Teda já padám, taková hloupost.
0: Ale nezapírej. Vy to tady mám černé na bílém, teda na dřevu. No jen se koukni.
1: Tam?
0: No sem přece, na tu lavičku.
1: No koukám, a co to?
0: No pěkně zblízka se podívej.
1: No?
0: No vidíš?
1: Co?
0: Vidíš?
1: No.
0: Je na ní v srdíčku vyrytý nápis. Aha, Máček a Mánička.
1: Yeah. A umíš ty vůbec číst?
0: No dovol. To je mi otázka. Jsem školák.
1: No, spíš poškolák.
0: No, to se ví, že umím číst.
1: No, tak se dobře koukni.
0: No a na co?
1: No, tady. Není tu snad napsáno H plus M, H a M?
0: No, teď to říkám, ne? Hamáček a Mánička. Takový trapas.
1: Jo, trapas to je. Protože H a M... musí znamenat Hamáček a Mánička, ale třeba Hurvínek a Mánička.
0: Co?
1: No.
0: A jo.
1: No.
0: No jo.
1: No vidíš, no. A přitom ty si ze mě pořád jenom utahuješ, zatímco Hamáček mi na pouti vystřelil kytku, což bys ty nikdy nedokázal.
0: To asi proto, že Hamáček má, na rozdíl ode mě, ránu.
1: Ty jsi tak nemožnej a hloupej. Hele, kdyby si ty spolknul mouchu, tak bys měl víc mozku v břiše, než v hlavě.
0: Co? Je to dobrý.
1: No, nesměj se, prostě žárlíš, to je to.
0: Já?
1: Jo.
2: To tady ani náhodou.
1: Jo.
2: Jestli tady někdo z nás dvou žárlí, tak seš to ty.
1: Já?
2: Jo.
1: A na koho asi tam?
2: No na mě ne.
1: To bych měla na koho tedy?
2: No dovol. Jsem kluk jako bůk.
1: Stejně tak natvrdlej.
2: Urostlej jako lípa.
1: Prostě dřevo páře z klace.
2: No co? Ať jsem ze dřeva, ale jsem oblíbenej.
1: A nafoukanej.
2: No tak si koupím trumpetu. A to budeš koukat, jak ti zahraju.
1: To si teda pěkně foukáš.
2: A abys věděla, nafoukaná si ty.
1: Já?
2: Viděl jsem tě, jak čučíš do zrcadla a máš přitom zavřené oči.
1: No a co? Co? Já jsem chtěla vidět, jak vypadám, když spím.
2: Co?
1: No jistě. Ale tomu ty, jako kluk, nemůžeš vůbec rozumět.
2: No dovol, abys věděla, tak mozek nás mužů je těžší a větší než ten pidi mozeček vás, ženských.
1: Aha. Jo, a z toho plyne, co? No?
2: No?
1: No přece, že na velikosti nezáleží.
2: Yeah.

0: se nevrátím.
1: To se tedy vrátíš, jinak ti namlátím šošolku.
0: Cože? No dovol, taťuldo, proč mě chceš mlátit? Vždyť to všechno je jenom hra.
1: Já se splet. Já nechtěl říct šošolku, ale...

0: sare giunnu giunnu giunnu giunnu.
1: No no no, to je něco jiného. Namlátit mě nebo šošovičce, to je rozdíl.
0: To tedy je? Šošovičku nemusím honit po bytě.
1: Hele, Taťuldo, a co je to vlastně ta šošovička?
0: No co asi, čočka.
2: Teda, pane Spejble, vy jste tak vzdělaný.
0: No.
2: Kdo by to do vás řekl?
0: No.
2: Kam vy na ty vědomosti chodíte?
0: Když jsem byl mladý, tak jsem sloužil u sedláka.
1: Jo?
0: No to nevíte?
1: To tedy ne.
2: Vyprávějte.
3: Přehánějte.
0: Poslouchejte.

0: pomoze.
1: Bodejť by neplakala. Vždyť je to k pláči. Za rok služby si vysloužit jedno kuře. To se spíš divím, jak jste při takovéhle chudobě mohl najít děvče.
0: Jak by ne? Já byl paní Kateřino Fešák.
1: Ano?
0: Když jsem sloužil v Miloticích, měl jsem nové šaty. Kabát jsem měl papírový, slaměné kalhoty a střevíčky z husí košky. Punčošky ze sítí, každičky se zastavoval, jak se mě to svítí. Klobouk jsem měl z pavučiny, za ním myší pírko. Když mě nechceš, vem si, co chceš, má zlatá panenko.
1: Jo, tak to ano. To jste byl opravdu fešák.
0: A nejenom já. I ten sedlák, u kterého jsem sloužil, se uměl vyparádit. Sedlák, sedlák, sedlák, ještě jednou sedlák, sedlák, sedlák, sedlák, je velký pán. On má pás na břiše a na svým kožiše, tuli, tuli.

0: Pompej.
1: To tedy je, jen si to poslechněte.
2: Vzal si sedlák, selku slepou, klicnu hlukou, kosu tupou, seče trávu za chalupou, za chalupou, seče trávu za chalupou. Tráva suchá, selka slepá, klicna hluchá, kosa tupá, sedlák seče, jen to lupa, jen to lupa, sedlák seče, jen to lupa.
0: Je?
3: No, tak to se tedy sedlák se selkou moc nenajedli.
1: No, to tedy ne. A když si na to ta selka stěžovala, uklidňoval ji sedlák.

0: Zdravíme.
1: Chudák Selka.
2: Jo. Člověk si musí moc dobře rozmyslet, koho si vezme.
1: A nejenom člověk, bábinko, to i takový komár.
2: Nepovídej.
0: Vážně? Povídej.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: O lišce nám babička říkala, že je všemi mastmi mazaná. To znamená, že liška se nedá jen tak přelstít, napálit nebo přechytračit. Ale Čápovi se to přece jen jednou povedlo. Napálil lišku. Chceš vědět, jak se to stalo? V lese u jezera žili liška a Čáp. Čáp u břehu chytal svým dlouhým zobákem rybky, liška zase čenichala po okolí a hledala, kde by bez velké námahy našla něco dobrého k snědku. Když uviděla Čápa, jak si pochutnává, začaly se jí zbíhat sliny a povídá. Čápe? Čápe, už se tak dlouho známe. A ještě jsme nikdy nebyli jeden u druhého na návštěvě. Co kdybys mě někdy pozval k sobě? Připravil nějakou hostinu? A společně bychom se najedli? A druhý den bych zase na oplátku pozvala já tebe. Ale proč ne, liško? Jenomže tě všichni tady v lese znají, že ty každého převezeš a napálíš. Jako třeba vránu krákalku, které si snědla její sýr. Víš co? Raději připrav první hostinu ty a teprve potom já pozvu tebe. No, dobrá. Nerada souhlasila liška.
3: Tak se sejdeme dnes večer u velikého pařezu, kde mám svoje doupě.
4: Liška nazbírala pár slimáků a žížal a uvařila z nich polívku. A když večer Čáp přišel na hostinu, liška tu řídkou polívku nalila na dva veliké a mělké talíře. Sama pak začala jazykem polívku pohodlně lízat, ale chudák Čáp svým dlouhým zobákem jenom klapal na prázdno a nemohl si z talíře nabrat ani sousto.
3: Ale Čápe, to mě mrzí, že ti u mě nechutná.
4: Posmívala se mu liška.
3: No nevadí, přece takovou dobrotu nevyhodím.
4: A rychle vylízala i Čápu v talíř.
3: Ale nezapomeň, Čápe, zítra musíš pozvat na hostinu ty mě.
4: Druhý den pilně chytal na břehu jezírka a když liška přišla na večeři, postavil před ní vysoký džbán s úzkým hrdlem plný malých rybek. Liška do džbánu nemohla nasoukat ani čumák, ani packu a ani jazykem do něj nedosáhla. Za to Čáp strkal dovnitř svůj dlouhý zobák, vytahoval si rybičku za rybičkou a pochutnával si.
3: Vidíš, liško, myslela jsi, že každého napálíš a mně se teď povedlo ti to oplatit. Jsme vyrovnáni.
4: A tak se hladová liška zahanbeně rozloučila a od té doby se už nikdy nepokoušela Čápa přelstít.

0: Pi sladce. Egone. Odpoledne měl pan Vavřinec pohřeb, na který se těšil. Nestávalo se to moc často. Některé pohřby bývaly tak smutné, že mu bylo spíš do pláče, než do hraní. Ale tentokrát šlo o poslední rozloučení s nějakým důležitým a zasloužilým neboštíkem a s hojnou účastí zasloužilých a důležitých lidí a proslovů. Nějaký herec přečte dlouhou báseň a hlavně bude hrát celý komorní orchestr. Pan Vavřinec se těšil, že počase uvidí zase pár kolegů muzikantů, i když věděl, že si ho budou dobírat, proč nikdy nepřijde na pivo a proč je doma zalezlý jako krtek. Jestli s ním náhodou nebydlí nějaká slečna. Takhle se budou určitě vyptávat a pan Vavřinec bude mít sto chutí odpovědět: o, slečna, ne, ale lichožrout, to jmenuje se Hihlík. A přesně tak, jak si představoval, to muzikantské pošťuchování v zákulisí krematoria probíhalo. To se ví, že měl velké pokušení povědět jim, jak to teď u něho doma chodí. I když to svědilo, neřekl nic. Stává se milencům a dobrým přátelům, že v jistých chvílích mívají podobné nebo dokonce stejné myšlenky a pocity. Hihlík to může potvrdit. I on měl v tu dobu pokušení. Hihlík totiž ze svého pokojíku špehoval, co jeho kamarád Egon dělá a kam se chystá. Podle černé kravaty, černého obleku a černých střevíců usoudil, že tenhle pohřeb bude významný a že by tam tedy neměl chybět. Sledoval ho tajně cestou k tramvaji, na černo s ním dojel až ke krematoriu a vmísil se mezi pozůstalé. Tolik nažehlených puků a nablízkaných polobotek ještě neviděl. A když pánové usedli a povyhrnuli si nohavice, připadal si jako na módní přehlídce. Okouzleně procházel řadou ponožek a četl si v nich. Všechny byly značkové a z té nejlepší česané bavlny. Takové, pán Líku, u nás na rohu určitě neprodává, říkal si Hihlík. A jak by Egonovi slušeli? To už komorní orchestr naladil a pan Vavřinec spustil solo. Hrál tak hluboko a táhle, že i lichožrout podlehl dojetí a na chvíli pokušení odolal. Jenže při recitaci básně, která se také velmi táhla, Hihlík svému pokušení už neodolal. Zakoukal se do jedné černé ponožky, protkané stříbrnými nitkami. Nabízela se mu jako na talíři. Její majitel si na ten slavnostní pohřeb obul z brusu nové lakýrky. To nebylo rozumné. Nejdřív jen poposedával, tiše si bolestí, ale když ho ty střevíce nepřestávaly tlačit, povolil jim tkaničky a nakonec se nenápadně pod lavicí vyzul. Hihlík si vybral levou. Dokázal jí sloupnout s nohy jedním tahem jako slupku z banánu. Pozůstalému zůstala jen jedna ponožka, ale nic nenamítal, protože o tom zatím nevěděl. Při prvním smutečním proslovu se Hihlík přesunul do další řady. Tady ho zaujala černá s temně karmínovým podkresem. Vypadala tak urančivě. Hihlík ovšem odhadl, že tentokrát to tak snadné nebude. Ta nevšimná poušední ponožka patřila k noze mladého muže, který nevydržel chvíli v klidu. Pořád se díval na hodinky a poklepával střídavě pravou i levou nohou. A toho bylo třeba využít. Právě když si přehazoval nohu přes nohu a zavadil přitom o lavici, Hýlík vystartoval a strhl mu mokasínu i s ponožkou. Okradený podnikatel zíral na svou bosou nohu a nic nechápal. A pak plačtivě zaječel. Dámy v sále ten vzlik pochopil jako povel k výtrysku hlasitého pláče a truchlení. Hejlík se nepozorovaně a beze spěchu vytratil z krematoria. U vchodu vedle záhonu růží zbytečnou bodku odložil a běžel domů. Pán Vavřinec se vrátil až pozdě v noci. Tentokrát s kolegy muzikanty na pivo po pohřbu zašel. Měli si co povídat, ale hlavní řeč se vedla o tom dnešním poprasku v krematoriu.
1: Jeden z ničehož nic bez ponožky a druhej lauterbos na státním pohřbu, pánové. No, co si o tom myslíte?
0: Mlel pořád dokola první houslista. Pan Vavřinec řekl, že má jisté podezření, ale že by mu stejně nevěřili. A doma se to podezření potvrdilo. V jeho posteli na polštáři spočívala černá ponožka se stříbrnou nitkou a vedle ní druhá, která měla temně karmínový podkres. A z pantofle pod postelí vykukoval svinutý list papíru a na něm mu rozvyklaným písmem někdo vzkazoval. Spi sladce, Egone.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Slepička a kohoutek vyšli si do lesa na oříšky. Hned tam za zahrádkou stál ořech a mnoho skořepinek pod ním leželo. Slepička a kohoutek hrabali se dlouho v nich, až se přece jadýrka dohrabali. Slepička je nejdříve viděla a do zobáčku vzala. Ale kohoutek jí začal klovat a chtěl jí je vzít. Tahali se o jadýrko, až slepičce ze zobáčku vypadlo. Tu kohoutek z čerstva je chtěl popadnout, ale místo jadýrka popadl kus skořepinky. Ta mu uvázla v krku a zůstal bez dechu ležet. Jak slepička viděla, že je kohoutkovi zle, běžela, co nožky stačily k studánce pro vodu, by kohoutka milého vzkřísila. Prosila studánku, studánko, dej vody mému kohoutkovi. Leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Studánka jí odpověděla, já ti nedám dříve vody, dokud mi nepřineseš odšvadlený bílý šátek. Slepička běží ke švadleně. Ach, švadleno, dej šátek studánce. Studánka dá vody kohoutkovi. Leží za zahrádkou, tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Švadlena praví, já ti nedám dříve šátek, dokud mi nepřineseš od ševce střevíce. Slepička běží k ševci. Ach, mistře, dej střevíce švadleně. Švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Švec praví, já ti nedám dříve střevíce, dokud mi nepřineseš od prasete štětiny. Slepička běží k praseti. Ach, prasátko, dej štětiny ševci mistru. Švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. uvázla mu skořepinka v břiše. Prasátko praví, nedám ti dříve štětiny, dokud mi nepřineseš zemlejna věrtel hrachu. Slepička pospíchá, již celá zemdlená do mlejna. Ach, mlináři, dej hrachu prasátkovi. Ono dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Nedám ti dříve hrách, praví mlinářka, dokud mi nepřineseš džbán smetany. Slepička běží ke kravičce. Kravičko, dej smetany mlinářce. Mlinářka dá hrachu prasátkovi. Prasátko dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi. Leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Kravička praví, nedám ti dříve smetany, dokud mi nepřineseš čerstvé trávy. Slepička běží na louku. Ach, louko, dej trávy kravičce. Ona dá mléka mlinářce. Mlinářka dá hrách prasátkovi. Ono dá štětiny ševci. Švec dá střevíce švadleně. Švadlena dá šátek studánce. Studánka dá vody kohoutkovi. Leží za zahrádkou. Tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Louka praví, nedám ti dříve travičky, dokud mi nevyprosíš z nebe rosičky. Slepička prosí nebe o rosičku a nebe se ustrne a sešle louce rosičku. Ta dá trávu kravičce, kráva dá mléka mlinářce, mlinářka hrachu dala prasátkovi, prasátko štětiny ševci, švec dal střevíce švadleně, švadlena bílý šátek studánce, studánka vody dala slepičce. Slepička běží ouprkem k milému kohoutkovi, pustí mu do krku vody, kohoutek zatřepotá křídloma, skořepinka mu vyskočí z krku a on vesele zakokrhá kikiriki.

Jak se čert ženy bál. Šel jednou čert mezi lidi. V pekle se s ostatními čerty nepohodl. Pro nějaký skutek před samého Lucipera kníže pekelné jej přivedli a to byl čert odsouzen, aby na 7 let z pekla odešel k lidem do služby a nebo aby každého dne jednu lidskou duši peklu přivedl. Čertu zdálo se těžko, co den lidskou duši svést a peklu připravit, raději, že půjde sloužit. Nechtělo se mu tůze z pekla, ale poslechnout musel. A tak se konečně na tu službu vydal. Chodil dlouho po světě a nikde ho nechtěli. Všude se ho báli, že je černý. Viděl čert, že není tak lehká věc službu najít. Přišel zas do jedné vsi, do první chalupy vkročil a tu hned ptá se lidí po službě. Těžká věc, povídají, tady sotva službu dostaneš,

selka ráda vdala, že však ji nikdo nechce, jak je zlá. Povídá jí tedy jednou: víte-li co, hospodyně? Vezměte si mě za muže. Však jsem já chlapík pohledný a práce kus také zastanu. Selce se čert tuze nelíbil, ale na výběr nebylo. A tak si ho konečně vzala. Myslí si, aspoň platu ušetřím, udělám-li z čeledí na hospodáře. Ale čert si špatně posloužil. Bylo mu ještě hůř. Musel se od rána plahočit, selka nedovolila čeledína přibrat a muži i na stravě utrhovala stále. Sama však od té chvíle ani stébla křížem nepoložila. Říkala: mám hospodáře, ať jen hospodaří. A tak přišel čert z bláta do louže. Když už nemohl to trápení vydržet, povídá selce: nejsem proto hospodářem, abych jen dřel a nic neměl z toho. Musíš mi dát polovinu úrody. Selka se zasmála zlým smíchem a řekla čertovi: tak dobře, budeš jí mít. Teď jen si vyvol, chceš mít z té úrody hořejší polovinu nebo dolejší? A čert na to, že chce hořejší. Selka kázala mu zasít řepu. A když uzrála, čert musel olámat chrást a nechat si ho. Selce pak zůstala řepa. Tak čert špatně pochodil. Však já budu na přes rok chytřejší, řekl si, a chtěl z jara tu dolejší polovinu. Naselí maku na pole a když uzrál, dostala selka makovice a jemu zůstaly kořeny. To už milý čert nevěděl zlostí a lítostí, co dělat. Seděl před statkem na lavici a plakal. Šel okolo pocestný a ptá se čerta, proč pláče. Mám zlou ženu, povídá čert. Práce za čtyři na mě nakládá, na jíst mi nedá ani do polosita. Pocestný se usmál a řekl čertovi, co tu sedíš? Kdybys rybník slz vyplakal, ženy nepředěláš. Nech ji a pojď se mnou do světa. Čert byl hned svolný a s pocestným odešel ze vsi. Pocestný byl dobrý člověk. Měl pár grošů. Platil za sebe i za čerta tak dlouho, dokud posledního groše nevydal. Potom řekl: kamaráde, všechno jsem utratil, ničeho nemám. Teď je řada na tobě, abys peníze opatřil. Bez peněz těžké cestování. A kamarád na to: dobrá, abys tedy věděl, já jsem čert. Nic se neboj. Pomohl jsi ty mně, pomohu i já tobě. Budu ti dobře sloužit. Vidíš-li to město v dálce před námi? Já teď půjdu napřed do města a ty jdi pomalu za mnou. Do večera tam dojdeš. U brány najdeš prvního člověka a toho se zeptej, co je ve městě nového. A když ti to poví, dej se dovést ke knížeti a slib mu, že jeho přání vyplníš, ale jen za 1000 dolarů. Ostatní už potom přijde samo. Chtěl se pocestný vyptávat, co to bude, ale čert už zmizel. Kráčel tedy ten člověk k městu a když přišel k večeru do brány, potká stařečka. Ptá se ho, co je ve městě nového. Ach, milý člověče, náš kníž

0: že pán má veľký smutek. Dcera jeho je čertem posedlá a nikoho není, kdo by jí pomohl. Teď už srozuměl pocestný, co čert obmýšlel, a povídá starci: zaveď mě ke knížeti. Zavedl ho do paláce a pocestný řekl knížeti: slyším, že máš princeznu čertem posedlou, uzdravím ji, ale za 1000 dolarů. Kníže s radostí mu je slíbil a pocestný šel k princezně. Ta zuřila náramně a nebyla k utišení. Pocestný dělal, jakoby v kouzlech a čarách, kdo ví, jakých byl vyučený, hučel divné řeči nesrozumitelné, znamení tajemná nad princeznou dělal, ale nakonec řekl: odejdi od ní, duchu nedobrý. A hned čert princeznu opustil a ona byla zdráva jako dřív. Král s radostí pocestnému 1000 dolarů vyplatil a ten odešel s veselou z města. Za branou už čert čekal a pocestný mu tuze děkoval, že ho tak obohatil. Ale čert mu povídá: to ještě není dost. Za to, že jsem tvou pomocí ženě utekl, víc zasloužíš. Teď půjdeme do jiného města. Já tam zase napřed pospíším a k dceři knížecí půjdu. Ty jdi za mnou, uzdrav ji, ale za 2000 dolarů. I zmizel čert a pocestný došel pomalu do města. Tam zase bylo jako v prvním městě a pocestný s veselou odnášel si 2000 dolarů. Tou dobou už 7 let prošlo, co ten čert na světě sloužil. A tu on povídá pocestnému: máš už peněz dost, já teď od tebe odejdu. Najdu si ještě jednu princeznu, ale od té už neodstoupím. Sloužil jsem dlouho, chci také panovat. Kdyby pro tebe přišli, abys princezně pomohl, ty žádnou mocí nedej se přemluvit, zle by ti bylo. A tak se čert s pocestným rozešel. Netrvalo to dlouho, z města jednoho do světa se rozhlásilo, že princezna královská zlým duchem je posedlá. Král nešťastný scháněl pomoc, kde mohl. Zaklínači si u dvora dveře podávali, ale princezně nepomohli. Až králi někdo pověděl o pocestném, který 2 dcery knížecí zázračně vysvobodil. A tak se na všechny strany poslové rozběhli a rozjeli doktora zázračného najít, který by uzdravil princeznu královskou čertem posedlou. Skrýval se milý pocestný, když zvěděl, že ho hledají, dost se skrýval, ale poslům neušel. Našli ho a když po dobrém nechtěl, násilím je ke králi přivlekli. Král povídá: kolik peněz budeš chtít, dám tobě, jen mi dceru uzdrav. A pocestný mu na to: to není možná věc. Král se rozlobil a vzkřikl: neuzdravíš-li, o hlavu budeš kratší. Co měl pocestný dělat? Šel tedy k dceři královské. Vymínil si však, aby s princeznou sám mohl zůstati. Čert, jakmile pocestného uhlídal, zuřil náramně a ústy nebohé princezny promluvil: takli zpamatoval moje slova? Neodejdeš-li, bude tvá smrt. ale pocestný řekl: Já ti jdu jen povědět, že tu dole v zámku tvá žena čeká. Doslechla se o tobě a chce, aby ses k ní vrátil. Jak to milý čert uslyšel, na nic už nečekal a rovnou do pekla uletěl. Princezna byla osvobozena a pocestný dostal peněz, že je na voze domů odvážel.
1: Každá voda ze studánky má léčivou moc proti 7 nemocem. Taky ochlazuje a žízeň zahání. Studánka pod stromem jedlovým v lese Svákově měla navíc zázračnou moc omlazovací. Ale jenom jednou za čas, třeba v červnu v pondělí a v srpnu 2x. Kdy přesně věděl jenom vír velký zvaný Bubo Bubo, ale ten byl vázán tajemstvím přírody. Aby studánku nikdo nekalil, hlídalo jí strašidýlko Doudlo a svůj úkol pralo nadmíru vážně. Jednoho červnového rána se ze studánky 3x napila jakási stařenka. To se ví, že omládla. Zpráva o zázraku letěla od ucha k uchu a do lesa Svákova spěchalo procesí lidí. Nesli nádoby různých tvarů a velikostí, láhve, štíhle i paculaté, čbánky, konve, konvice, konvičky, škopky, škopičky, čbery i čbeříčky. Také sudy kutáleli. Strašidýlko Doudlo vyhlásilo poplach. Lidé se u studánky tlačili, strkali, předbíhali se, spílali jeden druhému. Doudlo se je snažilo postrašit, dlo. Dělalo strašidelně, ale kdo pak by ho v té vřavě slyšel a kdo by si ho všímal. Lidé vybrali vodu ze studánky až do dna. Ani krůp jej nenechali. Pak se doma zamkli na 3 západy a pili, ale zázrak omlazení se nekonal. Nebyl ten správný den. V té době byl právě v Soběslavi ležením kanonýrský pluk, jemuž velel baron Hurvej, nebo jak se ten zatrápený plukovník jmenoval. Paní plukovníková také chtěla omládnout. A plukovník by tuze rád své ženě přání splnil. Šel proto na rýchtu a že si celý les pronajme. Končele se ošívali. Plukovník do nich mluvil horem dolem, kupu míšenských grošů sliboval. Končelé kroutili hlavou. Plukovník, který začal vyhrožovat, že když mu les nepronajmou, nechá celé město rozstřílet na hundrmundr. Toho se končelé zalekli. Richtář rozhodl lepší mít v obecní pokladně kopu míšenských, než mít celé město na hundrmundr, a les Svákov plukovníkovi dočasně pronajali. Studánka už byla zase plná vody, ale Doudlo jakoby tušilo, že není všemu zlému konec, nelenilo a sehnalo statné obránce. Následujícího rána přivezl baron Hurvej v kočáře do lesa baronku. Ta se celá nedočkavá už chystala hupnout do studánky. V tu chvíli, kde se vzalo, tu se vzalo hejno komárů a rovnou na paničku. Baronka zaječela. Přiletělo další hejno a rovnou na plukovníka. Plukovník zasakroval, strčil baronku do kočáru a jenom se za nimi zaprášil. Doma si dávali na štípance studené obklady, měli tváře jako měchuřiny a plukovník ve vzteku rozhodl o odvetě. Nechal nastoupit batalion vojáků. Každý vyfasoval pytel a plácačku. Plukovník zavelel batalion kalupem k lesu Svákovu. Vojáci kalupírovali. Před lesem vydal plukovník další rozkaz. Bijte komáry a mrtvé dávejte do pytlů. Za každý napěchovaný pytel dostanete medaily. Jakmile bystré sojky ohlásili, k čemu se plukovník se svým batalionem chystá, poslalo Doudlo po poštolkách prosbu o pomoc do celého okolí. Samo zaujalo stanoviště na vrcholu jedle nad studánkou. Vojáci uzavírali kruh, aby studánku sevřeli v obklíčení. V lese bylo zlověstné ticho. Najednou se od Svákovského hradiště ozvalo hu hu hu hu. to bubo, bubo, vír velký dal pokyn k obraně. Sovy začaly houkat, síčkové kvílely, zajíci se pletli vojákům pod nohy, mravenci opustili svá mraveniště, seřadili se a zaútočili. To vám byla mela. Do obrany nastoupili i sršáni a vosy. A což teprve, když přiletěli komáři z Komárova? Od jednoho komára kousnutí moc nebolí, ale od tisíců. Vojáci místo, aby plácali komáry, plácali sami sebe, až byli celý uplácení. A uplácaný voják není žádný voják. Plukovník tedy nechal zatroubit k ústupu. Ale ještě téhož dne povolal celý kanonýrský pluk. K řece Lužnici nechal přitáhnout 21 kanónů té největší ráže. Když se večer sneslo šero, výhružně zakřičel do lesa. Jestli se nevzdáte, ráno vás zničím. Z lesa se ozvalo ničím, ničím, ničím. Plukovník považoval ozvěnu za neslýchanou drzost. Rozstřílím vás na hundr mundr. Po té strašlivé pohrůžce se strašidílko Doudlo odebralo na poradu za vírem velkým zvaným Bubo Bubo. Počechralo mu na hlavě péřové chvostky a zaprosilo: králi noci, poraď. Bubo Bubo zakoulel oranžově ohnivými kukadly a dal radu. Jenom se zítra panička napije vody ze studánky, co hrdlo ráčí, ale musí se napít dřív, než si slunce vykoupe paprsky v Lužnici. Noc byla dlouhá a plná obav, jak to dopadne. Nastalo kuropění, sluníčko vykouklo za kopcem, ještě nestačilo pozladit oblohu, když se plukovník Hurvej chystal zavelet k palbě. V ten okamžik vylétlo z lesa 21 bílých holubiček se zelenými snítky v zobáčcích a usedlo na 21 kanónů, což mělo znamenat, že les nechce bojovat. Plukovník hned poslal paničce vzkaz a než by zřekl třikrát brčal, od města přijíždí kočár. Sluníčko si právě chystá smočit první paprsky v řece Lužnici, baronka vyskočí z kočáru, žene se ke studánce a pije jako žíznivý drak. Plukovník se zatím jde se svými pobočníky poohlédnout po lese, kolik zvěze bude mít na odstřel. Baronka se zadívá na hladinu studánky a vidí, že opravdu mládne. Zdá se jí to však málo a tak pije ještě chamtivěji. Plukovník se vrací se svými pobočníky a myslí, že mu zrak přechází. Pobočníci ale nemyslí, uchychtávají se. V tom plukovník zjistí, že má zrak v pořádku a začne lamentovat. Erd za trahým lherdek, to je nadělení. Paní plukovníková jako taková totiž u studánky nebyla. Vypila ve chvíli, kde měla studánka omlazující moc tolik vody, že se z ní stalo batole. Od té doby měl les Svákov od barona Hurveje, nebo jak se ten zatrápený plukovník jmenoval, pokoj. Jinou, kdo má doma batole, nemá naválčení ani pomýšlení.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Dobrý večer, děti. Byl sobotní večer. Ano, sobotní večer. A malý Hjalmar spěchal do postýlky, protože se těšil na návštěvu svého přítele Ole Zavřiočka. Včera mu slíbil, že se s ním podívá do nějaké, jak pak to řekl, do nějaké výšky. Asi budeme spolu létat, říkal si Hjalmar a vůbec neotálel s večeří ani se svlékáním. A sotva dozněly údery hodin, které oznamovaly čas jeho spánku, zavíral víčka. Za chvíli se ozvalo cupání nožek. Blížil se Ole a s ním sobotní vyprávění.

lehonce vstoupil Ole zavři očka do Hjalmarova spánku. Podívej, zašeptal a rozevřel nad ním svůj podivuhodný deštník, který dnes vypadal úplně jinak než předtím. Hjalmarovi se zdálo, že to už není deštník, ale obrovská exotická mísa. Byly na ní modré stromy, kulaté můstky, růžoví ptáci a jabloňové květy. Dnes mám mnoho práce, volal Ole. Zítra je neděle, musím do zítřejšího rána vyšňořit celý svět, aby vypadal svátečně. Vezmu tě sebou na vysokou zámeckou věž. Odtamtud uvidím, jestli zámečtí skřítkové nezanedbali zvonici. Jejich úkolem je pečovat o zvony, aby pěkně zněly, musí být vyleštěné, jinak se zvuk nenese do dálky. Pak se podíváme do polí, jestli větry sfoukly prach z trávy a listů, a potom mě čeká největší práce. Musím vystoupit do veliké výšky a sejmout všechny hvězdy z nebeské klenby a vyleštit je. To je tedy ta výška, o které včera Ole mluvil, pomyslel si Hjalmar. Ale Ole zavři očka pokračoval. Všechny hvězdy seberu do velikého šátku, ale pozor, napřed musím každou očíslovat a také se musí očíslovat díry, ve kterých tam nahoře hvězdy sedí, aby se pak zase dostaly na svá pravá místa. Jinak by tam potom neseděly pevně a padaly by k nám jako létavice jedna za druhou.

0: planetu. Poslyšte, pane Ole, ozval se náhle starý portrét, který visel na stěně, u které spal Hjalmar. Poslyšte, já jsem Hjalmarův dědeček a patří vám můj dík za to, že vyprávíte chlapci příběhy, ale nesmíte ho mást. Nemůžete mu takhle vyprávět o hvězdách. Hvězdy se přece nedají snést s nebe a leštit. Hvězdy, řekl důrazně dědečkův portrét, jsou nebeská tělesa zrovna tak jako naše země a to je na nich právě to dobré.
1: Díky, starý pane, zvolal Ole. Jistě máte pravdu. Vždyť jste přece hlava rodiny, její nejstarší hlava. Ale já jsem ještě starší než vy. Už jsem byl za dávných dob a uznávali mě Řekové i Římané. I jsem chodil uspávat, tak jako chodím uspávat dnes. Dovedu vkročit do snů malým i velkým lidem. Ale teď, prosím, už nemám čas. Čeká mě ještě mnoho příprav na neděli.
0: Musím se dotýkat lehce a jemně půlnočních oblaků, aby se země vzbudila po ránu čistá a svěží, odklidím všechen prach z vrcholků věží. Rozhodím pastely z půlnoční palety, kolem hvězd ovinu stříbrné samety. To všechno udělám něžně a jemně, jak si to zaslouží nedělní země. Ole, zavři očka, se uklonil portrétu a opakoval. Teď prosím vyprávějte vy. Pak zavřel svůj deštník, co vypadal jako pestrá mísa, a odešel s ním do noci. Vyprávějte, vyprávějte, zamručil starý portrét. To bych snad ani už nemohl říci své mínění. A najednou bylo ráno a Hjalmar se probudil. Čekal pak dlouhé hodiny na podvečerní stmívání a na nedělní vyprávění Ole zavři očka. I my si na to vyprávění počkáme. Dobrou noc.
2: Jak Šiška Aneška přála lidem veselé Vánoce. Čáp má jednu nohu, když stojí, a dvě nohy, když chodí. Stonožka má noh, že ani neví kolik. Lež má krátké nohy, pavouk zase dlouhé. Nohy má kůň, stůl, zajíc, pan učitel. Kde kdo má nohy? Má je taky fotoaparát. Ale u fotoaparátu se nohám říká stativ. V ateliéru stál na vlastních nohách, čili na stativu, starý deskový fotoaparát a dělal fotku kočce. Díval se na ní hledáčkem a povídal: hlavinku prosím, kapánek napravo. Tak, kočka pootočila hlavu trošku napravo, fotoaparát se na ní znovu hledáčkem podíval a řekl: teď je to správné, pozor, vyletí ptáček. Z fotoaparátu vyletěl moc roztomilý ptáček. Kočka se usmála a se zalíbením vzdychla. Ten je. A na obrázku byla kočka, jak se pěkně usmívá. Ha, ha, ozvalo se ode dveří a starý fotoaparát se otočil. Ve dveřích stál nový, moderní fotopřístroj na kinofilm a chechtal se. Čemu se smějete? Zeptal se ho starý deskový fotoaparát. Tomu triku s ptáčkem, řekl fotopřístroj na kinofilm. To je, páne, pro kočku. Jak to, že pro kočku? Rozlobil se ptáček, ačkoliv vypadal, že se zlobit neumí. Kam bychom přišli pouštět každému ptáčka? Dědo, to musí lítat šup, šup, obrázek za obrázkem. A co jste vlastně zač? Zeptal se ho starý fotoaparát. Jsem váš nástupce. Máte jít na odpočinek, řekl nový fotopřístroj a podával mu lejstro, ve kterém to bylo napsané. Já vím, ale nemyslel jsem, že tak brzy. Co si počnu bez ateliéru, řekl smutně starý fotoaparát. Nikdo vás nevyhání. V rohu je volný regál, můžete se tam zařídit. Starý deskový aparát svěsil hlavu, fotografický ptáček svěsil křídla a šli na odpočinek. Nový fotoaparát se rozkročil a sekal obrázek za obrázkem. Šup, šup, jen to lítalo. Fotku do občanského průkazu, další prosím. Do řidičského průkazu, další prosím. Babičce na památku, další prosím. Fotky bez ptáčka a bez úsměvu. Starý deskový aparát odpočíval na regále, ale lenošit ho dlouho nebavilo. Ráno fotografický ptáček zacvrlikal budíčka, fotoaparát si protřel oko, spustil hubené nohy z regálu a řekl: co budeme dělat celý den?
3: Pojďme na procházku, navrhl fotografický ptáček. A šli do parku.
2: U lavičky pod borovicí se cpali vrbci drobky chleba. Deskový fotoaparát si sedl na lavičku, v kolenou mu zavrzalo a pustil fotografického ptáčka, aby se taky nakrmil. Seděl a ze zvyku se rozhlížel po pěkném záběru. V tom se někde nad ním ozvalo rozčileným hlasem:
4: nech si to, celou mě pocucháš.
5: Já chci jadýrka,
2: zapištěl jiný hlas. Nahoře ve větvi se dohadovala Šiška s Veverkou.
4: Dej mi pokoj, potrháš mi sukínku,
2: bránila se Šiška.
5: Dáš dobrovolně, řekla Veverka.
2: A bylo to vlastně vyhrožování.
4: Nic ti nedám,
2: řekla Šiška a pustila se větve.
4: Spadla starému fotoaparátu rovnou mezi kolena.
2: A Veverka skokem za ní, protože v parku žijí Veverky druhu Veverka drzá. Deskový fotoaparát vrzl kolenem a řekl: jedeš? Toho se Veverka lekla a utekla.
4: Vida, Šiška, usmál se fotoaparát.
2: Já jsem Šiška Aneška. Fotografický ptáček se nakrmil a sedl si fotoaparátu na koleno.
4: Je, ten je krásný, vydechla Šiška Aneška a usmívala se. Znám kosy, vrabce, hrdličky, síkorky, pěnkavy, ale tohohle neznám.
2: To je fotografický ptáček. Kdo ho spatří, hned se usmívá, řekl děda fotoaparát.
4: Chceš jadýrko?
2: Nabídla mu Šiška Aneška, sáhla pod sukničku a podávala mu jadýrko. Ty bys byla pěkná na vánoční pohlednici, povídal starý fotoaparát.
4: Co je to vánoční pohlednice?
2: Byla zvědavá Šiška Aneška, protože o takové věci ještě neslyšela. Vánoční pohlednice je obrázek, který o svácích roznáší pozdravy a přání, vysvětloval jí fotoaparát.
4: To by se mi líbilo, řekla Šiška.
2: Tak pojď se mnou, řekl děda fotoaparát, zvedl se z lavičky a šli do ateliéru. V ateliéru se činil nový fotopřístroj. Šup, šup, ať to lítá, šup, šup, další prosím. Šiška Aneška z toho byla vyjevená. Tak další prosím, kdo je na řadě, šup, šup, ať to lítá, řekl nervózně nový fotopřístroj. Šiška Aneška vykročila, stoupla si před objektiv a už byl obrázek. Na obrázku byla vyjevená Šiška Aneška.
6: Ach, pro dnešek končíme, řekl spokojeně nový fotopřístroj a odešel.
2: Šiška Aneška nabírala do breku, že si to takhle nepředstavovala. Nic si z toho nedělej, povídá děda fotoaparát. Já ti něco ukážu. Šiška Aneška hned s brekem přestala.
4: Tak ukazuj, pobízela ho nedočkavě.
6: Podívej se sem, vyzvalí starý fotoaparát. Vyletí ptáček.
4: Aha, toho já znám, řekla Šiška Aneška a už se usmívala. Ptáček vyletěl a usmívala se ještě víc. Na obrázku byla samý úsměv, že bylo na rozdávání.
2: Obrázek se nám povedl. Bude z něj vánoční pohlednice, řekl děda fotoaparát. Když nastal vánoční čas, nosili listonoš pohlednice dům od domu a Šiška Aneška přála lidem veselé Vánoce.

0: Malý princ šel dlouhopískem mezi skalami a stalo se, že objevil konečně tu správnou cestu. A všechny cesty vedou k lidem. Ale teď se ocitl v zahradě plné růží.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Kdo jste?
2: Jsme růže.
1: Aha. Moje květina mi vyprávěla, že je jediná svého druhu ve vesmíru. A tady je jich nejméně 5000 v jedné zahradě. Jedna jako druhá. Moc by jim mrzelo, kdyby to viděla. Moc by kašlala a dělala, že umírá, jen aby nebyla směšná. Myslel jsem, že mám jedinečnou květinu. A zatím mám jen obyčejnou růži. Růži, 3 sopky, které mi sáhají po kolena. Z nichž je jedna možná vyhaslá. To ze mě nedělá moc velikého prince.
0: Malý princ si lehl do trávy a plakal. Slzičky mu stékaly po tváři jen do chvíle, kdy se z nenadání objevila Liška.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den. Kdo jsi?
4: Jsem Liška.
1: Jsi moc hezká. Pojď si se mnou hrát. Jsem tak smutný.
4: Nemohu si s tebou hrát. Nejsem ochočená.
1: Tak promiň. Co to znamená ochočit?
4: Ty nejsi zdejší. Co tu hledáš?
1: Hledám lidi. Co to znamená ochočit?
4: Lidé mají pušky a loví zvířata. A pěstují slepice. To je jejich jediný zájem. Hledáš slepice?
1: Ne, hledám přátele. Co to znamená ochočit?
4: To znamená vytvořit pouta.
1: Vytvořit pouta?
4: Ovšem. Ty jsi pro mne jen malým chlapcem, podobným 100 000 malých chlapců. Nepotřebuji tě. A ty mě také nepotřebuješ. Jsem pro tebe jen liškou podobnou 100 000 lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mne jediný na světě. A já zase budu pro tebe jedinou na světě.
1: Začínám chápat. Znám jednu květinu. Myslím, že si mě ochočila.
4: To je možné. Na zemi se dá vidět všelicos.
1: To není na zemi.
4: Na jiné planetě.
1: Ano.
4: Jsou na tvé planetě lovci.
1: Nejsou.
4: To je zajímavé. A slepice?
1: Také ne.
4: Nic není dokonalé. Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mě. Všechny slepice si jsou navzájem podobné. A také lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochočíš, bude můj život prozářen sluncem. Bude to opravdu nádherné, až si mě ochočíš. Ochoč si mě, prosím.
1: Velmi rád, ale nemám moc času. Musím objevit nové přátele a poznat spoustu věcí.
4: Známe jen ty věci, které si ochočíme. Lidé už nemají čas, aby někoho poznávali. Chceš-li přítele? Ochoč si mě.
0: A tak si malý princ ochočil Lišku. Ale v tu chvíli se přiblížila hodina jeho odchodu.
4: Budu plakat.
1: To je tvá vina. Nepřál jsem ti nic zlého. Ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
4: Ovšem.
1: Ale budeš plakat.
4: Budu plakat. Jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Až mi přijdeš dát s Bohem, dám ti jako dárek jedno tajemství.
0: Malý princ se bez rozmyšlení běžel podívat na růže, které byly z jeho přítomnosti trochu zaražené.
1: Vy se mé růži nepodobáte. Vy ještě nic nejste. Nikdo si vás neochočil a vy jste si taky nikoho neochočili. Jste takové, jako byla má liška. Byla to liška podobná 100 000 jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně. A teď je pro mě jediná na světě. Jste krásné, ale jste prázdné. Není možné pro vás umřít. Je možné, že by si o mé růži obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona je jediná. Je důležitější než vy všechny. Protože právě jí jsem zaléval. Protože jí jsem dával pod poklop. protože jsem ji chránil. Je to má růže.
0: Malý princ se posmutněle zadíval na zcela uplakané růže a pomalým krokem se vrátil k lišce.
1: S Bohem.
4: S Bohem. Tady je to mé tajemství. Je úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očima neviditelné.
1: Co je důležité, je očima neviditelné.
4: Lidé na tuto pravdu zapomněli, ale ty na ní nesmíš zapomenout. Stáváš se navždy zodpovědným za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži.
1: Jsem zodpovědný za svou růži. Jsem zodpovědný za svou růži.
0: A malý princ si větu opakoval stále dokola, aby si ji jednou provždy zapamatoval.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Byla jednou jedna malá čarodějnice. Bylo jí pouhých 127 let a to přece na čarodějnici není vůbec žádný věk. Bydlela hluboko v lese, v kouzelnickém domku na samotě. A měla tam havrana, který uměl mluvit. Říkala mu Abraxas. Byl to neobyčejně moudrý havran a nikdy nedržel zobák. Malá čarodějnice si na něm velice zakládala. 6 hodin denně trávila malá čarodějnice tím, že se cvičila v kouzlech. Kouzla to není jen tak. Kdo to chce někam dotáhnout, nesmí být líný. Musí prostudovat kouzelnickou knihu stránku za stránkou a nesmí nic vynechat. Malá čarodějnice byla v kouzelnické knize teprve na stránce 213. Zrovna se učila dělat déšť. Seděla na lavičce u pece s knihou na kolenou a učila se čarovat. Havran Abraxas seděl vedle ní a byl velice nespokojený.
1: Co? Ty máš ale přece dělat déšť?
0: Krákal vyčítavě.
1: A co jsi vykouzlila? Poprvé ti napršely bílé myšky, po druhé žáby, po třetí jedlové šišky. To jsem tedy zvědavý, jestli aspoň teďka svedeš ten opravdický déšť.
0: Tak se malá čarodějnice pokusila o déšť po čtvrté. Vyčarovala na nebe mrak a když stál přesně nad ní, zvolala.
1: Nechť prší!
0: Mrak se roztrhl a pršelo pod máslí.
1: Je, pod máslí, krákal havran. Mně se zdá, že ti úplně přeskočilo. Copak bude ještě všechno na tvůj rozkaz asi pršet? Kolíčky na prádlo, ne? Určitě jsem se přeřekla v zaklínadle,
0: pravila malá čarodějnice.
1: Přeřekla, krákal havran. Já ti povím, v čem to vězí, jsi roztržitá. Kdo myslí při čarování na všechno možné, jen na čarování ne, ten se zkrátka musí přeřeknout. Měla by ses na to víc soustředit.
0: Malá čarodějnice zaklapla kouzelnickou knihu.
1: Opravdu na to nemyslím, protože mám vztek. Vztek? A na koho? Vštve mě,
0: řekla malá čarodějnice,
1: že je dneska Filipo-Jakubská noc. To se na skalnaté hoře sejdou čarodějnice v kouzelném reji.
2: No a
1: velké čarodějnice říkají, že prý jsem na to ještě malá. Nemohu letět tancovat na skalnatou horu. Nechtějí mě tam.
0: Havran se pokoušel malou čarodějnici utěšit.
1: Koukej, ve 127 letech přece ještě nemůžeš žádat, aby se velké čarodějnice na tebe dívaly jako na dospělou. Až budeš starší, všechno se to poddá.
2: Jenomže já chci už letos, chápeš?
1: Podívej, co nemůžeš mít, to máš pustit z hlavy,
0: krákal havran.
1: Předěláš něco, když se budeš vztekat? Co chceš dělat?
2: Já vím, co udělám. Poletím dnes v noci na skalnatou horu.
0: Havran se polekal.
1: Na skalnatou horu? Velké čarodějnice ti to přece zakázali.
2: To je toho. Zakazuje se ledacos, ale když se člověk nenechá načapat,
1: načapají tě.
2: Ale kdež,
0: odporovala malá čarodějnice,
2: přidám se k ním až v kole a než skončí, zase potají odletím domů.
1: V tom chumlu, co dnes večer bude na skalnaté hoře, si toho vůbec nikdo nevšimne.
3: Hylík a Egon jsou kamarádi. Když otáčel klíčem v zámku, trochu se mu třásla ruka. Nevěděl, co ho v kuchyni čeká. A přitom až do včerejška mu život plynul tak spořádaně a bez nejmenšího vzruchu. Žádné překvapení se však nekonalo. Tak si ohříval v rendlíku fazole a mezi tím lezl po kolenou a sbíral paskyčky na myši. Teď už je nebude potřebovat. Myši přece v bytě nemá. Na Heinzovi fazole je spolehnutí, jako obyčejně si pochutnal, spokojeně se v židli protáhl a zadíval se na diplom na stěně. Zdálo se mu, že se pohnul a rozkýval. Pak uslyšel zaklepání a hned na to do místnosti vklouzl lichožrout. Stál pod diplomem a rozpačitě se usmíval. Dobrý den. Pan Vavřinec na něho vrhl tak nechápavý pohled, že se pro jistotu představil. Já jsem ten Hihlík ze včerejška přece.
4: Já vím, vzpamatoval se pan Vavřinec, a já jsem...
3: Hihlík mu vpadl do řeči. Egon Vavřinec, máte to na dveřích, já jsem klepal.
4: Ale ne na dveře.
3: To ne, já chodím tam tudy. Ukázal na zeď s diplomem. Něco vám nesu. A podával panu Vavřincovi 3 neokousané licháče.
4: Ale to jsou moje ztracené ponožky, udiveně zvolal pan Vavřinec.
3: Správně. A já vám teď tyhle nesu, abyste je měl do páru. A navíc jsme si s dědečkem slíbili, že už vám žádný ponožky brát nebudeme, protože jste náš moc hodný pan domácí, to řekl dědeček.
4: Tak já jsem váš pan domácí. No, to se povedlo.
3: Že jo, souhlasil Hihlík. Víte, nám lichožroutům se málo kdy povede, aby bydleli u takhle slušného člověka. No, většinou slyšíme jen nadávky, zvlášť po ránu, když se lidi ženou do práce a nemůžou najít ponožku do páru.
4: To se ani nedivím.
3: Jenže vy jste jinej, zvolal Hihlík nadšeně. Vy nemusíte ladit, klidně nosíte každou ponožku jinou. Pan Vavřinec se rozřechtal.
4: Hihlíku, já jsem muzikant, já přece musím ladit. A pak ho napadlo, poslouchej, a čím se budete živit, když moje ponožky necháte na pokoji?
3: To neřešte, odpověděl Hihlík chlapácky. Já se pohlínu jinde, to za prvý. A za druhý, máme zásoby. Každej lichožrout si dělá zásoby. Na lidi není žádný spolehnutí, tvrdí můj děda. Pořád jsou samá válka, revoluce nebo móda. A kdo to odnese? My, lichožrouti, tak to říká.
4: Tvůj dědeček je moudrý člověk,
3: prohlásil pan Vavřinec vážně. To je, ale člověk není. On je lichožrout, jako já.
5: Hihlík zvedl hlavu a naslouchal. Teď už to vzdálené duté klepání za skynou kuchyně slyšel i pan Vavřinec.
3: Děda, už musím jít. Zase mi vynadá, že moc mluvím a že jste mě vůbec neměl vidět.
4: Tak mu řekni, ať se nezlobí. Pověz mu, že jsem říkal, že kamarádi se musí vidět. A můžeš mi říkat Egone.
3: Kamarádi! Hihlík se chytil za hlavu. To jako myslíte, pane Vavřinec, teda Egone, že my dva
4: jsme jako kamarádi.
5: Už to tak vypadá,
3: přikývl pan Vavřinec, tedy Egon.
5: Já asi nějakého kamaráda moc potřebuju.
4: To já taky, protože Ramses a Tulamur junior jsou sice mý bratranci, ale žádní kamarádi to teda nejsou.
5: Tak už běž,
3: mával pan Vavřinec rukou směrem ke zdi, za níž se ozvalo další netrpělivé zaťukání.
4: Ale nebudete se dívat, zaprosil Hihlík. Ta chodba je totiž tajná. Egone.
5: Nebudu. Tajemství je moc důležitá věc,
3: řekl Egon a otočil se k diplomu nejlepšího trubače hradní stráže zády.
6: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
7: Pelandok soudcem. Jednou se dostavili k jeho výsosti králi Sulajmánovi dva muži, kteří vedli mezi sebou spor, aby mu přednesli svůj případ. Jeden si od druhého vypůjčil sekeru a po celý rok se neměl k tomu, aby ji vrátil majiteli. Když se tedy ani za rok majitel sekery nedočkal, žádal své vlastnictví zpět, ale dlužník sekeru odepřel vrátit s tím, že ji sežrali červotoči a že zkrátka ze sekery nic nezbylo. Když král spor této dvojice vyslechl, velmi se podivil a chtěl spor rozsoudit spravedlivě. Přikázal proto svému vojevůdci Šakalovi, aby zavolal Pelandoka. Šakal se okamžitě vydal do džungle, aby chytrému jelínkovi odevzdal poselství jeho výsosti. Pelandok vyslechl sdělení, okamžitě odešel si šakalem ke králi a poslušně se před ním uklonil. Král mu řekl: dal jsem tě zavolat, Pelandoku, abys rozsoudil podivný spor. A pak mu vyprávěl celý případ od začátku do konce. Spravedlivý jelínek historku pozorně vyslechl. Prosím o odpuštění, veličenstvo. Tisíckrát prosím o odpuštění, odpověděl. Ale musím vás požádat o dovolení, abych se směl nejdříve vykoupat a pořádně umýt a potom s pomocí boží případ rozsoudím. Jeho výsost souhlasila. Dobře, Pelandoku, ale vrať se co nejdříve. Jelínek se odběhl vykoupat do řeky, která tekla kolem paláce krále Sulajmána. U řeky uviděl vypálené rýžové pole. Neváhal a vyválel se v tom spáleništi, až byl celý zmazaný ocazí a popela. Pak se teprve vrátil. Král se nesmírně podivil, když spatřil, jak Pelandok vypadá, a zeptal se: jak ses to koupal, Pelandoku? Po umytí jsme přece čistí a osvěžení. Jak to, že jsi ještě špinavější, než když jsi přišel? Pelandok uctivě odpověděl: máte pravdu, veličenstvo. Ale v okamžiku, když jsem se chtěl vykoupat, řeka se vznítila a téměř všechna voda schořela. Nemohl jsem se na to dívat. Vrhl jsem se do říčního koryta a oheň jsem uhasil. Proto jsem celý od popele a sazí. Vládce strnul a s ním i jeho ministři, vojevůdci, vysocí úředníci, podaní a vojáci, co byli přítomní na poradním shromáždění, neboť nikdo z nich nikdy neslyšel, že by řeku mohl spálit oheň. Potom se vládce obořil na jelínka. Co nám to tu vyprávíš? Jelínek uctivě odpověděl: prosím o odpuštění, veličenstvo. Povídal jsem pravdu, že řeka schořela a že všechna voda padla za oběť plamenům. Tu se vládce rozčílil a s brunátnou tváří se rozkřičel: ty drzý Pelandoku, copak si ztratil rozum, že mluvíš takové nesmysly? Kdo by věřil tomu, že oheň spálil vodu v řece? Zeptej se všech, co jsou tady, na jejich mínění. Všechno, co říkáš, je pustá lež. Pelandok poznal, že se jeho výsost skutečně zlobí, a honem uctivě poklekl a zaprosil: prosím o odpuštění, vaše veličenstvo, o tisíceré odpuštění, vládče světa. Řekl jsem to jen proto, že ten, kdo si vypůjčil sekeru, tvrdil podobné nesmysly, že celou sekeru sežrali červotoči. A řada lidí tady mu uvěřila. A teď nechcete uvěřit mě, nejvznešenější vládče, když tvrdím, že voda v řece schořela. Proč nikdo nic nenamítal, když se vypůjčovatel vytasil se lží, že sekeru za rok sežrali docela maličtí červotoči, kteří jsou stokrát menší než obyčejní červy? Vládce chvíli přemítal o slovech Pelandoka a porovnával je se sporem těch dvou. Potom vyhlásil rozsudek, kterým rozhodl, že ten, kdo si sekeru vypůjčil, ji musí okamžitě vrátit původnímu majiteli. Když vládce s Pelandokovou pomocí takto spravedlivě rozhodl, upřímně se zaradoval. Pochválil Jelínka a dal mu mnoho užitečných věcí za jeho moudrost a pronikavý um. Udělil mu i titul jeho ctihodnost soudce pralesa a od té doby musel Pelandok rozhodovat o všech závažných soudních případech.

čertí žení, to je cirkus. Ještě před svatbou jde čertí ženích s čertí nevěstou ke kováři, aby jim okoval parádně kopita. A myslíš, že dá ženích nevěstě přednost, aby byla první okovaná? He, ani nápad. Naopak, kopí, aby ho pustila napřed. No a ona kope jeho, aby se choval slušně. Co pak tohle se dělá? Když kovář kove čertici, fouká čert schválně do výhně, aby jí létaly jiskry do chlupu, aby jí to štípalo. Když kovář kove čerta, čertice mu podloží pod oháňku kovadlinu. Pak do ní uhodí perlíkem, kovářským kladivem, vší silou. A to čert řve jako tisíc ďáblů. Při svatebním obřadu jim obvykle odávající čert ukradne prstýnky. A když se jich zeptá, berete si dobrovolně tohoto čerta či tuhle čertici? No, tak co myslíš, že udělají? Neodpovědí ano. Vypláznou na sebe jazyky. No, že jim to není hamba. Při svatebním přípitku namáčí jeden čert druhému oháňku do skleničky. A při hostině chodí všichni čerti po stolech, šlapou kopity do talířů, no, měli by se za to stydět. Nejhorší je, když jde čertí ženich s čertí nevěstou spát. Nejprve se poperou o pyžama, pak se seperou o to, kdo bude spát nalevo a kdo napravo. Nakonec přijde ta největší pranice. No, o peřinu. O tu se tahají tak, že ji prostě přetrhnou. Když se z ní peří vysype, perou se až do rána o každé peříčko. Pak zase vypláznou na sebe jazyky, no, a usnou. A proto se říká, že se čerti žení. Vždyť kumelenice není nic jiného, než čertí pranice.

0: Ani nepotřeboval odpověď. Byla oválená sněhem od hlavy až k patě. No, vymázla jsem se. To je toho. Natřásala se trošku nakvašeně. Musela si v noci ven a teď to odstůněš, strašila jí babička. Dobře ti tak, ať ti doktorka rozpíchá zadek. Potom jí padly oči na dědu. Pán Bůh, mě netrestej, kde ses tak vyválel? Děda byl olepený sněhem jako minka. Navíc měl kabát od hlíny a zablácená kolena. Ona mě povalila, žaloval, ale oči se mu smály. Já volala pozor, uskoč, ale děda neuskočil, bránila se minka. Vždyť je to nový kabát, hořekovala babička. Nový kabát a koukněte se, jako by ho vytáhl z popelnice. Jak to? Nový? Vždyť jsem ho koupil ještě, než byla minka na světě. Úplně nový. Není, ale pěkný je. Což pak se musíš v každém pěkném kabátě vyválet? Chtěl jít v takovém ošuntělém zimníku a já povídám, vem si pěknější, ať neděláš ostudu. Vždyť jsou svátky. Poslechl mě a teď to vidíte. On v něm upadne. Až kabát uschne, vykartáčujeme ho, konejšila babičku máma. Pojďte ke stromečku, dáme si čaj a medvědí pracny a povíte nám o tom lyžování.
1: Spát šli až po půlnoci. Děda s babičkou domů, minka do postýlky a máma s tátou do pelíšku. Máma za chvíli zavolala, pojď k nám do pelíšku. Na to minka čekala. Vyštrachala se z peřiny a dub, dub, dub, žuch, udělala šipku a zavrtala se mezi ně do teplička. Tam mě zase kopla, sykl táta. Pak ale začal povídat o tom, jaké jsou hory. Probudíš se a sype se sníh. Sedneš si k čaji a slunce se může přetrhnout. Namážeš lyže a padne třeba prádelna. Jaká prádelna? Ptala se minka. Mlha, vysvětlovala máma. Mlha, jako když se vyvařuje v kotli. Není vidět vlastní nos, nikdo nesmí z chaty. My nesměli 3 dny. Ježiši, lež už klidně a nekopej. A co jste dělali, když jste nesměli z chaty? Vlezli jsme si do pelíšku, povídali jsme si, co budeme mít, až se zmůžeme. A co jste pak měli? Tebe? Jo. Jo. To je škoda, že s námi letos máma nepojede, viď, tati? Jaká škoda, ozvala se maminka. Pojede s tebou 5 báječných strýčků na celý týden. Až se vrátíte, budu mít po zkouškách. Pak už ani jedny prázdniny nevynechám, koukej spát. Za 3 neděle jedete. Minka zavřela víčka, až to cinklo. Už ani neslyšela, jak máma šeptá tátovi. Ta se těší, ale ty taky, viď? Táta se jen usmál. Jak by se netěšil, za lyžování by dal duši. A že se těší i Minka, tomu dělalo velikou radost.
0: 3 neděle utekly jako voda. Táta s Minkou vyrazili na autobusové nádraží. Čekalo tam už 5 jeho kamarádů, 5 strýčků. To bylo halasu, když se vítali. Dělali rámus za 20. Ani jí nepřipadali jako strejdové, spíš jako kluci z jejich třídy. Kam se na ně hrabala Minčina škola? Není slyšet vlastního slova, volala by na ně paní učitelka. Okamžitě přestaňte dělat takový randál. V poledne je stejně hlučně vítal i strejda Ewald, vedoucí horské boudy. Ďáblové přijeli komplet, prkinkářky, třeste se, volal už z dálky. Minka pochopila, že ďáblové jsou strýčkové, ale že komplet znamená všichni, na to nepřišla. Ani na to, že prkinkářky jsou lyžařky. Kde máš vlečňák? Ptal se vedoucí táty. Šprtá se. Minka věděla, že šprtat znamená učit se, takže vlečňák byla vlastně maminka. No tohle, podívala se na chataře jako mrak. Co si to dovoluje říkat mamince vlečňák? Nemáte něco v troubě, vzdychal jeden ze strýčků. Snědl bych čerta i s chlupama. Měl zřejmě velikánský hlad. Děda by mu vysvětlil, že čert se nejí, protože čert je skoro člověk. Toho, že jedí na nejvýš lidojedi, ale jenom v době neúrody a v době hladomoru. A ani tehdy, že ne s chlupama. Klid, ďáblové, konejšil je vedoucí. Mám tam couračku, vepřopéčo a sekané potrubí. Minka neměla ponětí, co to budou jíst. Všichni

0: Oni tu mluvili nejak tatarsky. Až u stolu poznala, že couračka je zelná polévka a sekané potrubí, že jsou makarony.
1: U stolu také poznala, že nemá na žádné jídlo chuť. Co pak, podivil se táta, nejede ti to? Moc ne, špitla Minka. Vždyť strejda Evald vaří skoro jako naše máma. Minka s přemáháním polkla lžíci polévky. Je umlácená z autobusu, řekl tátovi strýček Arno. Měl si ji strčit nejdřív pod peřinu. Pane, já radši půjdu lyžovat, bránila se. To ale musíš jíst, vykulil na ní oči strýček Řehoř. Podívej se, Stenmark, ten by si bez bramborových knedlíků ani nestoupil na ty své práskačky. Minka strejdovi zase nerozuměla. Nevěděla, že práskačky jsou lyže. A nevěděla, že Stenmark byl nejlepší lyžař všech dob a že asi v životě nejedl bramborové knedlíky. Ti stričkové měli ale slovník. Ti měli vyjadřování, kdyby je tak slyšela paní učitelka.
0: Táta namazal lyže a šli. Hned po couračce a ve přupéču. Namlouval si, že tak pospíchá kvůli Mince, ale bylo to jinak. To on sám se už nemohl dočkat. To jemu hladovělo srdce po lyžích a natož nohy. Kam tak časně? Ptal se strýček Roman. Jdeme lyžovat, odpověděla důležitě Minka. To, abych si připravil kufřík, už klíbl se strýček. Strýček Roman byl lékař. Už v autobusu říkal, že doktorský kufřík nosí všude sebou i na dovolenou, protože na každé dovolené dostane prý někdo chřipku nebo angínu a v zimě se prý vždycky někdo vymlátí na lyžích. A když se nevymlátí, ňafne ho prý apendjour. Co je to apendjour? Ptala se Minka v autobusu. Zánět slepého střeva, řekl táta. Minka chvíli hleděla před sebe, pak se odhodlala k otázce. A co je to, tati, slepé střevo? A pendjour, zařvali všichni strýčci sborem. Slyšeli ji, třeba, že se ptala tiše. A smáli se, až autobus hrkal. Co? Smáli, řičeli smíchy, jak se jim to povedlo odpovědět jedním hlasem.
1: Teď Minka stoupala s tátou k modrému dolu. Táta šel nějak rychle. Nějak moc rychle. Pojednou se obrátil. Co je, kočko malá, nemůžeš? Minka neodpověděla. Z tebe jen teče, jdu moc rychle, přidřepl k ní táta. Minka byla spocená a zvadlá. Všechno jí bylo najednou jedno. Všechno se s ní točilo. Že ty máš horečku? No to se ví, že máš. Proč neřekneš, že ti něco je? Minka zase mlčela. Strčím tě na chatě do postele, strejda Roman se na tebe podívá.
0: Ještě, že jsem si připravil ten kufřík, už klíbl se strýček. Vystrč, barone Soploutev, dám ti teploměr. Co se cukáš, zebe? A co drkotáš zubama? 39,5, holka. Ukaž lízák. No, vyplázni ten jazyk. Koupili jsme angínu. Tak budeme ležet, brát tyhle tablety a kloktat a po lyžích nebudem ani šilhat, aby nám to neskočilo na srdíčko.
1: Minka fňukla. Táta zvedl oči od knihy, myslel, že spí a opravdu ležela se zavřenýma očima. Co pak je, zeptal se. Vstal a sáhl jí na čelo. Hicovala. Na stolku ležel Romanův teploměr. Táta ho opatrně zasunul Mince do podpaží, pokrčila nos. Studí, zeptal se šeptem. Něco mňoukla a spala dál. Měla 40 stupňů teploty. Táta se vylekal. Za oknem visely rampouchy. Otevřel okno a nabral dlaní sníh z římsy. Zabalil ho do ručníku a ovázal jí čelo. Sykla, ale pak se zatvářila spokojeně. Pak ulomil dva rampouchy. Zabalil je do kapesníku. Do každé dlaně jí vložil jeden. Bylo to asi příjemné, usmála se ze spánku. Za chvilku řekla, mami, Ježek. Maminka tu není, řekl táta. Sáhl jí na čelo, už jí tak nehořelo. Minka otevřela oči. Polekaně bloudila zarudlýma očima po neznámém stropě. Pak jí padl zrak na tátu. Kam šla máma? Přinese mi ten obrázek. Máma zůstala doma, jsme přece spolu na horách. Mince se rozšířily zorničky, konečně pochopila, kdo je, kde je a co je. Mám žízeň, zaškemrala. Táta jí podal vlažný čaj. Pila, až to dělalo v hrdle ping-pong-pang-pung. Potom usnula. Spala až do soumraku. Táta hleděl smutně z okna. Lyžaři se pomalu vraceli do chaty. První den na horách byl v čudu. Už jich zbývalo jen 6. Má někdo na světě větší smůlu? Co bulíš? Ptal se táta, když se Minka probudila. Protože jsem chtěla lyžovat a nemůžu, protože nesmím. Táta si pomyslel, já chtěl taky lyžovat a taky nemohu. Musím prosedět celý týden s Minkou v pokoji, nemohu jí tu nechat samotnou. Mince však řekl, vždyť ty se ještě nalyžuješ. No já ale chtěla dneska. Každý může a já ne. Já byl taky nemocný na horách, konejšil jí táta.
2: Jo, byl. Nebyl.
1: Byl a jak? Když jsem byl tak velký jako ty.
2: Jenže jsi neměl horečku.
1: Já?
2: Já dostal tu nejstrašnější horečku na světě.
1: Tak mi to vyprávěj.
3: Jednou jela víla a málka lesem na jelenu větrníkovým. Nesli se spolu jako krása a krása. Cvála jí lesem a přes 2 paseky. Na 3. pasece větrník klopítl, div a málka nesletěla do ostružiní. A v tom je slyšet štířivý hlásek. Kde máte oči vy 2? Rozbořili jste mi chalupu. A málka se podívá a on tam stojí lesní mužík Trneček. Celý je pichlavý jako ostružinový prut. To nemůžete jinudy, křičí a zlostně obchází svou pobořenou chaloupku. Nezlob se, Trnečku, řekla Amálka. Pošlu ti na chaloupku pomoc. A to mě spíš zlobí něco jiného, než rozbořená chaloupka, křikl Trneček. Ty jsi krasavička. Jelen je krasavec. A já jen ošklivec. Proti tomu se nedá nic dělat, řekla mírně víla Amálka. Ale přece jen bych na tobě něco chtěl za tu chalupu, povídá Trneček. Tichoučce jako hádek. Chtěl bych větrníkovi něco pošeptat. Jelen sklonil hlavu, Trneček mu šeptal do ucha a divně se přitom usmíval. Potom Amálka a větrník jeli dál. Jelen šel pořád pomaleji, jako by měl v hlavě divné myšlenky. Zastavil se a povídá. Nedošla bys, Amálko, pěšky? Nikde mě čekají. Amálka seskočila do mechu a větrník zakličkoval do lesa. Jenže Amálce to bylo všechno divné. Nasedla na vítr jako do kočáru a tajně se vydala za jelenem. Hluboko v lese čekal na jelena mužík Trneček. Sotva větrník doběhl, Trneček hned na něho. Dobře, že jsi tu, větrníku. Nejdřív jsem ti něco pošeptal a teď ti něco ukážu. Dovedl jelena na mítinu, kde měl myslivnu myslivec Muška. Tam ukázal větrníkovi na parohy přibité ve štítě. Byly to parohy 20erácké, jedna síla a krása. Jelen větrník si parohy prohlídl, svěsil hlavu a jen si povzdychl. Teď si mě, Trnečku, přivedl do největšího neštěstí, co se může stát jelenovi. Stydím se za své parohy, protože jsou jen 16erácké. Zaslechla to také víla Amálka, co tam zrovna přijela na větru. Chtěla jelena potěšit, hladila ho mezi ušima, ale on se k ní jen točí bokem. Mě, Amálko, nepotěšíš. Mužík Trneček běhal kolem a byl samý divný smích. Amálka nakonec spolkla slzičku a odešla. Je pryč, zamnul si ruce mužík Trneček. A teď mě, jelene, dobře poslouchej. Nejdřív jsem ti něco pošeptal, pak jsem ti něco ukázal a teď ti něco dám. Vedl větrníka do lesa, pořád temnějšího, až na to místo, kam jeleni už 100 let chodili schazovat parohy. Byly tam parohy jelenovi pro úsměv, ale taky ty lepší. Celá hora jich tam byla, čím výš, tím pěknější. Na samém vršku ležel jedny 630 hrácké. Ty já musím mít, povídá jelen větrník. Jen si pro ně sáhni, řekl Trneček. Větrník uhodil hlavou o strom. 16 hrácké parohy se mu skutálely z hlavy do mechu a větrník si sáhl pro 630 hrácké. Teď si jelení král, řekl Trneček. A co kdybys tak zatroubil, aby se to všude vědělo? Větrník se opřel kopyty o pařez a zatroubil po jelením jako celá kapela. A už se to všude ví, vykřikl Trneček, divně se usmál a vklouzl do kapradí. A v tom se taky z lesa ozvala trubka a někdo odtamtud volá. Slyšel jsem tu někde troubit krále jelenů. A já jsem taky král. Z hloubi lesa přijel král na vysokém koni. A co ještě neřekl, to teď dopověděl. Jelene větrníku, ty král, já král. Jenže já mám flintu. A namířil na jelena. A míří. Větrníkovi odtíkává poslední vteřinka. Zbýval jí už jen vlásek. Když tam rychlý vítr přinesl Vílu a Málku, spustila před králem rovnou takový taneček, co se jinak smí jen před měsíčkem. Král se dívá a dívá. Aby se mu pohodlněji dívalo, opřel se o flintu jako o hůl. V tom jelen odskočil do lesa. A Víla Amálka, ta už tam taky nebyla. Král vylovil mužíka Trnečka z kapradí a dost smutně povídá, co jsem ulovil, to jsem ulovil. Dám si tě na hradě do sklenice s ještěrkami.

V jedné vesnici u Labe bydlila chalupnice a měla pěknou dcerku. Ač byla ještě dítě, měla překrásný hlas. Jejím zpěvem znělo v zimě obydlí a jak na jaře vysvětlo sluníčko, zpívala na pastvě. Měli několik koz, jež jelenka pásávala na úhorech a pustinách. Dny strávené na pastvě jí byly nejmilejší, milovala slunce a volnost. Bylo to jednou počátkem jara, kdy země dýchala hlinitou vůní a hrudky se chvěly teplými paprsky slunce. Sasanky už dokvetly, tráva nasazovala nová stébla a na břízkách vypučelo nejkrásnější zelené listí, jež se v září slunce lesklo jako zlato. Jelenka šla za kozami a zpívala. Kozy už kubly tady, už kubly tam a jako když nemají stání, postupovali k roháji. Roháj je nevysoký kopec, zarostlý listnatými keři a stromy. Lidé se tam neradi zdržovali, snad, že pod stromy byly malé vyvýšeniny, jakoby zbytky starých mohyl. Všechny byly hustě zarostlé barvínkem. I jelenka to slýchávala vypravovat a roháji se při pastvách vyhýbala. Ale jednoho dne se jí zdál svět tak krásný, že ani roháj na ní nepůsobil děsivě. Nechala kozy volně jít. Mohlo být k poledni, když postráni vystoupili na mítinu mezi břízkami a rozběhli se pod stromy. Jelenka usedla do trávy a zpívala. Jen dospívala svoji píseň, když se ozvaly ze všech stran líbezné hlasy a zazněla píseň, jakou předtím nikdy neslyšela. Na mítině se objevil celý zástup vzdušných bytostí, oděných poloprůsvitným bílým šatem. Byly to lesní panny a ty tak krásně zpívaly. Jelenka se zpočátku ulekla, ale když viděla, že se na ní usmívají, zachvělo se jí srdce radostí. Slyšela zpěv lesních panen, o němž dosud jen slýchala vyprávět. Kozy ulekaně pohlížely na pasačku. Krásné byly lesní panny a bohatý světlý vlas byl jejich nejkrásnější ozdobou. Ale Jelenka vnímala jen jejich zpěv. Sesedli se kolem ní a učili jí zpívat. Když se slunce nížilo, poručili jí, aby o nich nikomu nepovídala, a přišla zas. Zmizili, jak přišli. Ani větvička nezapraskala pod lehkým krokem jejich bosých nohou.

Plásávala od té doby na roháji každodenně a naučila se krásných písní bez počtu. Lidé se zastavovali u chalupy, když některou z těch písní spustila. A sama matka vrtívala hlavou, kde to děvče tolik krásných písní bere. Zdaleka přicházeli lidé, aby poslechli její zpěvy. Ale ona o to nedbala. Nevšímala si chvály ani cizích, ani domácích. Jak smutný jí byl deštivý den, když nemohla na roháj. A ani myšlenkou nechtěla zavadit o to, že na zimu lesní pany zmizí a zpěvy pominou. Na roháji byla studánka a lesní pany jí varovali, aby z ní nepila. Stala by se také lesní mocí. Ale jednou, bylo to už k podzimu, bylo v polích parno k zalknutí. Nad krajem visela bouře, ale kapka vody nepadla. Trápena žízní, napila se ze studánky a stala se lesní panou. Tělo se stalo spola průhledné, dostala průsvitný bílý šat a stala se duší a ochránkyní mladé břízky, jež právě vyrůstala na pokraji roháje. Kozy se marně ohlížely po pasačce, čekali na ní do slunce západu a pak se pomalu sami obrátili k domovu. Matka se doma hrozně polekala, když kozy pozdě na noc přišly sami. Plakala a naříkala. Chtěla jít ještě v noci hledat jeleku, ale nevěděla kam, neboť ona nikdy nevyzradila, že pase na roháji. Ráno odvázala kozy a nechala je volně jít, kam sami chtěli. Hrůza jí obešla, když viděla, že míří na roháj. A kozy ji zavedly na mítinu, kde kvetlo tisíce kopretin, ač na lukách už odkvetly, kde vykvétalo tisíce modrých květů barvínku na slehlých zapomenutých hrobech z dávnověku a kde se temný břečťan vinul kol starých bříz. Poznala hned, kde se ocitla. Volala do lesa: Jelenko, Jelenko! A kozy smutně mečely, jako by také volali svou pasačku. Objevila se královna lesních panen a pověděla matce, že je Jelenka opravdu mezi nimi. Nech ji mezi námi. Je šťastná a bude vždycky šťastná, neboť los lesních mocí je lepší než úděl lidský. Ale matka prosila, aby jí dceru vrátili, aby jí měl kdo oči zatlačit. I zavolala královna Jelenku, ale matka s dcerou se nepoznali. Královna přejela Jelence rukou po čele, ona procitla a její srdce opět po lidsku zabušilo. Byla to zase táž pasáčka kos, jen vlasy jí zůstaly dlouhé a zlaté. Chceš-li se mezi nás jednou vrátit, dbej, abys žádný nestratila, řekla královna a zmizela. Jelenka se vrátila s matkou domů a kozy pást už nikdy nechodila. Předla doma len.

pomalu dorůstala. Byla krásná jako lesní pana a zpívala jako nikdo v celém kraji. A jaké písně podivné. Což divu, že se o ní mnoho ženichů i vzácných hlásilo, ač byla chudá. Ale její srdce zůstalo chladné. V její paměti žily jen krásné dny mládí. Dbala pečlivě o své vlasy. Byly krásné, zlaté a dorůstaly pomalu k patám. Když až k ním dorostly, zemřela jí matka. S poslední hrudkou již hodila na matčinu rakev, padlo pouto, jež ji vázalo k lidem. A bylo zase jaro. Hlinitou vůní dýchala zem, dokvétaly sasanky na roháji a barvínek nasazoval nové světlé listy. Sotva zapraskaly pod její nohou suché větvičky v řesu, zazněl roháj zpěvem lesních panen. Vzali jelenku ve svůj ladný kruh a jak se s nimi zatočila jednou dokola, zašly všechny vzpomínky v její mysli. Oděli jí šatem lesních panen a její vlastní šat pustili po vodě. Vylovil její starý rybář ve vsi, zamyslil se a řekl: však byla stejně z jiného světa.

Každý jistě ví, co je to mramor. Ano, ten překrásný kámen všech možných i nemožných barev, kde se nitky tenounkých vláken spřádají v nejjemnější obrazy stále překvapující přírody. Ale mramorový les? Kdysi dávno mramorový les skutečně existoval. Byl neuvěřitelný, neuvěřitelně krásný a tak se v něm děly i neuvěřitelné věci. Rostly tam vedle sebe bez zášti a zloby stříbrné smrky a královské borovice, stromy oděné listím i jehličím. Zvěř se dělila o potravu a houbám velel starý a moudrý hřib od statečného dubu. Jmenoval se Strakoš. A protože byl opravdu starý, pomýšlel často na odpočinek. Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek, řekl. Pak si ale vzpomněl na další rčení a své rozhodnutí přece jen odložil. Zítra je také den, rozhodl a dál radil, kde bylo rady zapotřebí. Pomáhal, co mu síly stačily. Svědomitě vychovával mladé, neskušené houby, staral se o staré a nemocné a dospělým dával odpovědi snad na všechny otázky světa. Náhodnému pozorovateli se tak mohlo zdát, že v mramorovém lese je všechno v nejlepším pořádku. A taky bylo. Ale jen do chvíle, kdy i tam vkročila první lidská noha. Lépe řečeno noha turistická, neboli noha, která od nepaměti patří turistovi, jenž chodí po lese a křičí, co mu síly stačí. Tady je krásně. Bože, tady je krásně. A dupe, láme větve, plaší ptáky i zvěř, trhá, co mu do ruky přijde a především sbírá houby. Starý, moudrý Strakoš často říkával, jakmile se objeví lidská noha, není opatrnosti nikdy dost. Ale i mezi houbami se našel jeden vzdorovitý, podmračený kluk z rodu muchomůrek, který Strakošovi nevěřil. Přesvědčil několik kamarádů, stačilo docela málo, a zanedlouho se starému hřibu smály všechny muchomůrky z okolí. Strakoš se bojí i v posteli. Posmívali se, až jim tečky na kloboucích poskakovaly. Cítili se statečné, silné a neohrožené. Do mramorového lesa totiž dosud žádná lidská noha nevkročila. Až tenkrát z kraje týdne. V pondělí to bylo. Slunce svítilo a léto se lenivě opalovalo na mechových poduškách. Pan Josífek vešel do lesa a nestačil se divit. To je krása, vydechl údivem. Vidíš, Boženko, tu přírodu, ten ráj a jeho žena Božena zaúpěla. Mě snad šálí zrak, Josefe, a omdlela. Skulila se na mechový polštář mezi barevné hlavy překvapených hub. Ale proč se pan Josífek tolik divil? A proč paní Božena omdlela? Žádný z nich totiž netušil, že jsou prvními návštěvníky mramorového lesa. Nikdo tu dosud nezničil jedinou houbu, jediný stromeček. Stáli tu vedle sebe houfy hříbků, elegantních muchomůrek, holubinek a lišek. Bedly si ve slunečních paprscích čechrali své nařasené klobouky a hadovky smrduté zkoušely nejnovější parfémy. První se z nečekané návštěvy mramorového lesa vzpamatoval Strakoš. Zachraň se, kdo můžeš, vykřikl a houby se dali na úprk. Až na několik mladíků v čele s namyšleným muchomurčím klukem. My se přece nezalekneme,
ohrnovali kluci nosy a na místo útěku chrabře postoupili o krok vpřed. A s nimi i dvě lišky a jeden hříbek, který bez skrytu své duše snil o tom, že převezme vládu nad lesem po starém Strakošovi. Jenže netrvalo dlouho a paní Božena se probrala. A pak to nastalo. Pravé houbařské pozdvižení. Tornádo, hurikán, větrná smršť. Turisté zaútočili na neskušené houby, kterým chyběla Strakošova moudrost. A když se nadáli, seděli všechny v koši. Tolik hub jsem neviděla od dětství. Radovala se paní Boženka a vyprázdnila dokonce i síťovku, ve které měla bundu, pláštěnku a síťku na motýly. Houby zděšeně volaly: pomoc, pomoc! Ale houby mají tenké hlásky a taky pan Josef se ženou Boženou neslyšeli. Jen jedna slečna Růžovka zasténala: ruce pryč od mého snoubence! A omdlela podobně jako před chvíli paní Boženka. Ji však neměl kdo křísit, protože snoubenec hrdina byl lapen. Mech je však milosrdný a tak skryl její křehké tělíčko před zrakem lačných houbařů. Víc udělat nemohl. Pan Josef s paní Boženou naplnili koš i síťovku a odešli. Les utichl. Houby se vzrušeně seběhly na palouk, obklopily Strakoše a zašuměly. Počínaje dnešním dnem budeme čelit novému strašlivému nebezpečí zvanému houbaři. Moudrý Strakoš přikývl a dodal: jen tak zachráníme náš slavný tisíciletý rod hub mramorového lesa. Na důkaz svých slov ještě houby zašeptali slavnostní přísahu do mechových polštářů a potom se uložili ke spánku, aby ke slíbenému boji načerpali dostatek sil.

0: Jednou Křemílek a Vochomůrka seděli v trávě a přiletěl k ním komár, takový tenký panáček. Lítá sem a lítá tam, až od toho těm dvěma píská v uších. Nakonec povídá: to je muzika, co?
1: Taková tenká, taková komáří,
0: řekli Křemílek a Vochomůrka.
1: Když se vám má muzika nelíbí, tak to já vás píchnu,
0: křikl komár a roztočil se jim kolem uší.
1: Dej si na nás pozor,
0: povídá Křemílek a zahrozil na komára prstem. Komár mu sedl rovnou na prst a už si chystá sosák. Vochomůrka smekl čepičku a komára do ní chytil. Komár byl pod čepičkou, ale nakonec Vochomůrka povídá:
1: přece nemůžu pořád chodit bez čepičky.
0: Tak komára pustili a znovu si sedli do trávy. Najednou někdo křikne:
1: cíprsk, achich, achich, cíprsk.
0: Po pasice běží ohnivý mužík a na každém kroku:
1: cíprsk, achich, achich.
0: Rojí se to od něho jiskrami, že už málem chytá tráva.
1: Co to vyvádíš?
0: Křikl Křemílek. Ohnivý mužík se zastavil, patou si vyryl do země důlek, aby nepodpálil, a skrčil se do něho.
1: Co bych vyváděl? Stůňu. Dostal jsem škrtavku. Tak proč si nelénáš, když stůňáš?
0: Povídá Vochomůrka. Ohnivý mužík vzdychl, až se udělalo trochu kouře.
1: Proti škrtavce nic nepomáhá. To je ale divná nemoc,
0: povídá Vochomůrka.
1: Tak co vlastně proti ní pomáhá?
0: Ohnivý mužík polikal jiskřičky.
1: To by se museli přivést 4 velké kameny a musela by se z nich udělat taková komůrka. A já bych si do ní vlezl a vyškrtal bych se 60krát a byl by ode mě pokoj.
0: Křemílek s Vochomůrkou se rovnou rozběhli do chaloupky pro vozík. Křemílek táhl u oje a Vochomůrka strkal vzadu. Tak dojeli k hromadě kamenů.
1: Tyhle 4 jsou největší,
0: povídá Křemílek.
1: O jo, jenže kdo je unese, na to se musí chytře,
0: řekl Vochomůrka.
1: Ale jak?
0: Povídá Křemílek. Chvíli tedy kameny obcházeli, až Křemílek řekl:
1: asi je budeme muset docela obyčejně naložit.
0: V proutkách si nalámali sochory, každý snědl borůvku pro větší sílu a dali se do toho. Pot se z nich jenom lil, až měli klusko pod patami. Když kameny naložili, zapřáhli se k oji a jeli. Cesta byla z kopečka a vozík jim div nevběhl na paty. Po rovině jeli pomaloučku a Křemílek byl samá starost.
1: Jen aby se nám ohnivý mužík zatím od škrtání neustonal.
0: Pak přijeli pod kopec, táhli, až ve vozíku praštělo. Vozíku se ale nechce nahoru ani oloukoť. Založili kola klínem, pustili oj a Vochomůrka povídá:
1: chudák ohniváček, nikdo mu nepomůže, uškrtá se na amen.
0: V tom se tam nese komár. Rozhlídl se, nabrousil si sosák do tenka a začal si zpívat tenkou písničku.
2: Pich, pich, pich, pichy, ať si sudý nebo lichý.
0: Křemílek s Vochomůrkou popadli za voj a vyjeli s vozíkem do kopce tak prudce, že nahoře nebyl k zastavení. Nakonec postavili ze 4 velkých kamenů komoru, ohnivý mužík si do ní vlezl a škrtal do 60. Když vyšel z komory, byl spokojený a mírný do růžova.
2: Tak vám, křemílku s pochomůrkou, děkuju.
0: Líbezně se rozškrtl a bylo to jako roj svatojánků. Potom odešel do skal, kde ohniví mužíci bydlí, aby zbytečně něco nepodpálili.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Egonovy přípravy na nový život. Pana Vavřince se kupodivu tohle všeobecné vzrušení nijak moc netýkalo. Profesora Kadeřábka neznal a pokládal ho za šarlatána, který využil situace a chce se za každou cenu zviditelnit. Ha,
2: já bych vám, milý pane, mohl o lichožroutek a o Kilimandžáru vyprávět, ha, ale nechám si to pro sebe. Ani mě nenapadne chodit s tím do televize. Já mám teď docela jiné starosti, říkal si.
1: To byla pravda. Egon žil jenom návratem Helenky. Už se mu podařilo zjistit, že vrchní sestra nepřiletí s ostatními letadlem, nýbrž se vrátí domů tím starým kamionem. Cesta se pochopitelně protáhne, příjezd je očekáván v sobotu v odpoledních hodinách na centrálním náměstí, kde převezme štafetu nový kamion, mířící zase do Afriky. Egon se dal do gruntování. Začal u ledničky a skončil v prádelníku. Z ledničky vyhodil do odpadků všechny nedojedené konzervy a z prádelníku všechny licháče, aby si Helenka nemyslela, že je nějaký nepořádník. Vymetl i pod postelí a pak si nad lůžko pověsil její fotografii v rámečku. Najednou se mu do hlavy zavrtala znepokojivá myšlenka. Jak to vlastně budou žít ve třech? Teď, když Hihlík zůstal sám, bude ho jistě víc potřebovat. A co na to Helenka řekne? Nebo si Hihlík už je přece velký, někoho domů přivede. To by ještě šlo, ale co když pak přijdou děti? Teď, když Hihlík už nemá dědu a jeho rodiče jsou v Africe, proč by si nemohl pořídit děti? Tohle se panu Vavřincovi honilo hlavou. Napadlo ho, že se musí podívat, jak to vlastně v tom Hihlíkově pokojíku vypadá. Sundal ze skiny diplom, ale žádná dvířka tu neviděl, jen pár pavučin.
2: Jak je to možné? Kudy s dědou dovnitř a ven chodili?
1: Vzít si kladívko a zeď proklepat, aby našel to duté místo, ho nenapadlo. Na to nebyl dost praktický. A tak diplom nejlepšího trubače zase pověsil na skobu a řekl si, že se na to Hihlíka zeptá. Ale kdy? Teprve teď si Egon uvědomil, že Hihlíka už několik dnů neviděl. Nevěděl, že je teď pořád s Ramíkem a že u něho na půdě i spí. Ale zarazilo ho, že si toho vůbec nevšiml. A jak by mohl, když měl plnou hlavu slečny Helenky, že...
3: Každý večer se táta Richard a máma Kidživu sejdou u Mojina Perišku. Nejdřív se přijde pomazlit máma. Má ráda, když jí Moja drbe za ušima. Za odměnu si ji vyzvedne na nohy a nadhazuje do výšky. Moja přitom vždycky výská blahem. Když se dost vyřádí, schoulí se mámě do náručí a to je takové tajné znamení pro tátu. Richard někdy dělá, že to tajné znamení vůbec nevidí. Dneska se ale přišoural blíž a nahrnul si pod sebe slámu, aby se mu pohodlně sedělo. Budeš mi vyprávět něco veselého, žebronila Moja. Ale táta Richard řekl, tentokrát nic veselého, nýbrž poučného. Už si, Mojo, dost velká, abych ti pověděl o kouzelné díře. U všech bílých goril tak velká přeci ještě není, vykřikla Kidživu polekaně. Ale jo, mamko, trvá na svém Richard. Uteklo to jako voda a právě teď je ten správný čas. Kidživu se přesto polekaně podívala z Moji na Richarda a z Richarda zpátky na Moju. Nakonec ale vzdychla. Tak dobře, pověsí to. A po tváři jí stekla maličká slzička, protože najednou viděla, že je Moja už opravdu velká holka. Tak tedy, začal táta Richard. Budu ti vyprávět o kouzelné díře. Moja se zachumlala do slámy, ale pak znovu vystrčila hlavu. A bude to dlouhá pohádka. Nebude ani dlouhá, ani krátká, zahučel Richard. Bude tak akorát a už nevyrušuj. Moja si spokojeně mlaskla. Zavřela oči a nastavila své malé gorlí ouško, aby jí tam pohádka vklouzla sama. Tak tedy, začal táta Richard znovu od začátku. Kde si na oněch místech, kde přesně ví už jen hrstka nejstarších goril, je ukrytá kouzelná díra. Každé gorilí mládě ji jednou musí navštívit. A je to ta nejdůležitější chvíle v celém gorilím životě. Skrze kouzelnou díru se totiž dá přivolat velký gorilák, který může splnit malé gorily jakékoliv přání, pokud si to zaslouží. A jak si to může zasloužit? Zeptala se Moja. Nesmí nikdy provést žádnou rošťárnu, ze které by byl někdo nešťastný. Ale hlavně, a to je ze všeho nejdůležitější, nesmí nikdy nikomu ublížit. Jednou se pokusila malá gorila jménem Sába velkého goriláka obelstit. Kouzelná díra se otevřela, ona jí pošeptala svoje přání, ale v tom se kouzelná díra začala otevírat víc a víc, Sábě se propadla půda pod nohama a ona do té díry spadla. To se velký gorilák rozlobil, protože věděl, jak moc Sába ublížila svému malému bratříčkovi. Byla to strašná událost. Sába tolik žárlila na nové miminko, které se její mamince narodilo, že se k němu v nestřežené chvíli přikradla a ukousla mu tři prsty. Proto velký gorilák přikázal kouzelné díře, aby Sábu spolkla, a jak přikázal, tak kouzelná díra vykonala. A co se s tou žárlivou holčičkou potom stalo, špitla Moja? To nikdo neví. Někteří tvrdí, že bloudí v kouzelné díře dodnes. Jiní zase říkají, že jí velký gorilák odpustil, protože slíbala, že už bude hodná. A udělal z ní gorilí vílu. Moja vykulila oči. Ony jsou nějaké gorilí víly? Já jsem žádnou nikdy nepotkal, ale kdo ví? Pokrčil táta Richard rameny a než se ho Moja stačila ještě na něco zeptat, usnul.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym! Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček!

Kapitola 3. Dopisy od nikoho. Útěk brazilského hrozníše Harry mu vynesl vůbec nejdelší trest. Když konečně zase směl ven z přístěnku, letní prázdniny už začaly a Dudley mezi tím stačil zničit svou novou kameru, letadlo s dálkovým ovládáním mu spadlo na zem a rozbil se a když si poprvé vyjel na závodním kole, porazil starou paní Figovou, která o berlích přecházela z obý ulici. Harry byl rád, že školní rok skončil, tím ovšem ještě neunikl Dudleyho bandě, která se u nich scházela každý den. Pierce, Dennis, Malcolm a Gordon byli všichni hloupí hromotluci. Jelikož však Dudley byl ze všech největší a nejhloupější, byl jejich vůdcem a všichni ostatní se vždycky rádi připojili k jeho oblíbené zábavě. Honičkám na Harryho. Proto Harry trávil co možná nejvíc času mimo dům, toulal se po okolí a myslel na konec prázdnin, kde spatřoval alespoň nepatrný záblesk naděje. Od září se měl učit na střední škole a poprvé v životě tam neměl chodit společně s Dudleym. Ten už měl místo ve Smeltings, ve škole, do které kdysi chodil i strýc Vernon. Pierce Polkis tam šel také. Za to Harry měl chodit do Stonewallské školy, což byla místní měšťanka. Dudley mu to připadalo nesmírně směšné. První den ve Stonewallu strčí každému nováčkovi hlavu do záchodové mísy, vykládal Harry mu. Nechceš jít nahoru a vyzkoušet si to? Ne, děkuju, odmítl Harry. V tom ubohém záchodě ještě nikdy nebylo něco tak hnusného, jako

0: brusu nulem stejnokrojím. Žáci z medinkské školy nosili tmavohnědé fraky, orančové pumpky a ploché slaměné klobouky, kterým se říkalo lodnické. K jejich oblečení patřily i cukovité hůlky, kterými tloukli jeden druhého, když se učitelé nedívali. To se považovalo za dobrou průpravu pro další život. Když se strýc Vernon díval na Dudleyho v jeho nových pumpkách, chraplavě prohlásil, že je to nejúžasnější okamžik v jeho životě. Teta Petunie v slzách tvrdila, že ani nemůže uvěřit, že to opravdu je její malý dudlíček. Tak už vypadá pěkně a dospělé. Harry se neodvážil pronést ani slovo. Měl pocit, že už mu snad praskla dvě žebra, jak potlačoval smích. Příštího dne ráno, když Harry přišel na snídani, něco v kuchyni strašlivě páchlo. Zdálo se, že puch vychází z velkého kovového škopku ve výlevce a Harry si ho šel prohlédnout zblízka. Škopek byl plný něčeho, co vypadalo jako špinavé hadry, které plavaly v šedivé vodě. Co to je? Zeptala se tety Petunie. Ta se vřela rty, jako vždycky, když se odvážil na něco zeptat.
1: Tvůj nový školní stejnokroj,
0: vysvětlila mu. Harry se znovu podíval do škopku. A tak, nevěděl jsem, že musí být tak mokrý.
1: Nemluv hlouposti,
0: odbrala ho teta Petunie.
1: Barvím ti nějaké oblečení pod Dudleyho na šedo. Obarvené bude vypadat úplně stejně jako to, co budou nosit ostatní.
0: Harry o tom vážně pochyboval. Řekl si však, že udělá líp, když se s ní nebude hádat. Sedl si ke stolu a snažil se nemyslet na to, jak bude první den ve Stonewallské škole vypadat. Asi jako kdyby na sobě měl zbytky staré sloní kůže. To už přišli do kuchyně i Dudley a strýc Vernon a oba krčili nosy, jak tam páchl Harryho nový stejnokroj. Strýc Vernon si jako obvykle roztáhl noviny a Dudley uhodil do stolu svou smeltingskou hůlkou, kterou teď pořád nosil sebou. Slyšeli klapnutí poštové schránky a dopisy, které spadly na rohošku.
2: Dojdi pro poštu, Dudley, řekl strýc Vernon spoza novin.
3: Ať pro ně dojde Harry.
0: Dojdi pro poštu, Harry. Ať pro ně dojde Dudley.
1: Opožeň ho tou svou smeltingskou hůlkou, Dudley.
0: Harry smeltingské hůlce uhnul a šel pro poštu. Na rohošce ležely tři zásilky. Pohlednice od Marš, sestry strýce Vernona, která byla na dovolené na ostrově White, hnědá obálka, která vyhlížela jako nějaký účet, a dopis pro něho. Harry ho zdivil a chvilku na něj třeštil oči. Srdce mu skákalo jako na obrovské pružině. Za celý život mu ještě nikdy nikdo nenapsal. Však kdo by mu také mohl psát? Neměl žádné přátele, žádné jiné příbuzné. Dokonce ani nechodil do obecní knihovny, takže nemohl dostávat nerudné upomínky, aby vrátil knížky. Nicméně dopis tu ležel, s adresou napsanou tak jasně, že to žádný omyl být nemohl. Pan Harry Potter, přístěnek pod schody, Zobí ulice 4, Kvikálkov, Surrey. Obálka z nažloutlého pergamenu byla tlustá a těžká a adresa byla napsaná smaragdově zeleným inkoustem. Na obálce nebyla žádná známka. Harry dopis roztřesenou rukou obrátil a spatřil rudou voskovou pečeť, na které byl erb. Velké písmeno B, kolem kterého byly lev, orel, jezevec a had.
1: Tak pojď s sebou, Harry, křikl strýc Vernon z kuchyně. Co tam děláš? Díváš se, jestli v nějakém dopise není bomba?
0: A sám se svému vlastnímu žertu zakechtal. Harry se vrátil do kuchyně, oči ještě pořád upřené na svůj dopis. Podal strýci Vernonovi účet a pohlednici, posadil se a začal pomalu otvírat žlutou obálku. Strýc Vernon roztrhl obálku s účtem, pobouřeně si otvrkl a obrátil pohlednici.
1: Marge je nemocná, oznámil tetě Petunii. Snědla nějakou špatnou surmovku.
4: Tati!
0: Ozval se Dudley najednou.
4: Tati! Harry něco dostal!
0: Harry se právě chystal, že si ten svůj dopis napsaný na stejném silném pergamenu jako obálka rozloží, když mu ho strýc Vernon vytrhl z ruky.
4: Ten je můj!
0: Bránil se a zkusil znovu se ho zmocnit.
1: A kdo by ti asi mohl psát?
0: Ušklíbil se strýc Vernon, jednou rukou dopis roztáhl a podíval se do něj. Barva jeho tváře se změnila z červené na zelenou rychleji než semafor na křižovatce, u toho však nezůstalo. Po několika vteřinách byla šedobílá jako stará ovesná kaše.
4: Petunie!
0: Nemohl popadnout dech. Dudley se pokusil dopis mu sebrat a přečíst si ho. Strýc Vernon ho však držel tak vysoko, že na něj Dudley nedosáhl. Ta Petunie si ho zvědavě vzala a přečetla si první řádek. Chviličku to vypadalo, že nejspíš

0: omdlí. Držela se oběma rukama za hrdlo a chroptěla, jako když se dusí.
1: Verno, ne! Můj ty bože! Verno, ne!
0: Zírali jeden na druhého, jako kdyby zapomněli, že Harry a Dudley jsou ještě pořád v kuchyni. Dudley nebyl zvyklý, aby se ho nevšímali. Důrazně poklepal otci na hlavu svou smeltingskou hůlkou.
2: Chci si ten dopis přečíst,
0: řekl hlasitě. Já si ho chci přečíst, řekl Harry navstekaně, poněvadž je můj.
2: Vypadněte oba dva,
0: zakrákal strýc Vernon a strčil dopis zpátky do obálky. Harry se ani nepohnul.
2: Chci svůj dopis. Ukaž ho mně,
0: dožadoval se Dudley.
2: Ven!
0: Zařval strýc Vernon, chytil Dudleyho i Harryho za límec, vyhodil je do předsíně a zabouchl za nimi dveře. Harry a Dudley se v tu chvíli zuřivě, ale ve vší tichosti poprali o to, kdo bude poslouchat klíčovou dírkou. Vyhrál Dudley, takže Harry, kterému visely brýle na jednom uchu, si lehl na břicho a poslouchal štěrbinou mezi dveřmi a podlahou.
1: Vernone,
0: říkala právě teta Petunie třaslavým hlasem,
1: podívej se na tu adresu. Jak vůbec mohou vědět, kde spává? Myslíš, že pozorují náš dům?
0: Pozorují. Špehují. Možná, že nás sledují.
1: Ale co budeme dělat, Vernone? Myslíš, že bychom jim měli odpovědět? Napsat jim, že si nepřejeme.
0: Harry viděl naleštěné černé polobotky strýce Vernona, jak přecházel po kuchyni sem tam.
2: Ne,
0: prohlásil nakonec, nebudeme si toho vůbec všímat. Když nedostanu žádnou odpověď, ano, ano, ano. To je nejlepší. Nebudeme dělat vůbec nic.
1: Jenže...
2: Já o nikoho takového v domě nestojím, Petunie.
0: Copak jsme si nepřísahali, když jsme ho vzali k sobě, že z něj ty nebezpečné nesmysly dostaneme. Když se toho večera strýc Vernon vrátil z práce, udělal něco, co ještě nikdy předtím. Přišel za Harrym do přístěnku.
1: Kde je můj dopis?
0: Uhodil Harry na strýce, hned jak se stěžka protlačil dveřmi.
1: Kdo mi to píše?
2: Nikdo. Byl to prostě omyl. Už jsem to psaní spálil.
1: To žádný omyl nebyl.
0: Ohradil se Harry pobouřeně. V té adrese byl napsaný i můj přístěnek.
2: Ticho!
0: Zaječel strýc Vernon a ze stropu spadlo několik pavouků. Potom se párkrát zhluboka nadechl a vynutil ze sebe úsměv, který působil spíš strápeně.
2: Totiž, víš, Harry, pokud jde o tenhle přístěnek, tvoje teta a já jsme si říkali... Opravdu už na něj začínáš být trochu velký. Tak jsme si mysleli, že by nejspíš bylo dobře, kdyby se přestěhoval do Dudleyho druhé ložnice.
1: A proč?
2: Nech si ty hloupé otázky. Osopl se na něj strýc. Zkrátka si odnes svoje věci nahoru a hned.
0: U Dursleyových měli čtyři ložnice. Jedna patřila strýci Vernonovi a tetě Petunii, jedna byla pro návštěvy, což obvykle bývala Marge, sestra strýce Vernona. V jedné spal Dudley a v té poslední měl všechny hračky a věci, které se do jeho první ložnice už nevešly. Harry mu stačila jediná cesta nahoru, aby přestěhoval všechny svůj majetek z přístěnku do pokoje. Potom se posadil na postel a rozhlédl se kolem. Skoro všechno v místnosti bylo rozbité. Měsíc stará kamera ležela na věži malého ještě pojízdného tanku, kterým Dudley onehdy přijel sousedova psa. V koutě stál Dudleyho první televizor, který prokopl, když nevysílali jeho oblíbený pořad. Byla tu veliká ptačí klec, v níž kdysi býval papoušek, kterého Dudley ve škole vyměnil za opravdovou vzduchovku a ta ležela na polici s hlavní úplně ohnutou, jak si na ní sedl. Ostatní poličky byly plné knih. Ty jediné v místnosti vypadaly, jako by se jich nikdo nikdy nedotkl. Ze zdola bylo slyšet Dudleyho, jak huláká na matku.
1: Já nechci, aby tam byl. Já ten pokoj potřebuju. Postali se, aby ho tam to vypadnul.
0: Harry vzdychl a natáhl se na postel. Ještě včera by dal všechno na světě za to, aby mohl být tady nahoře. Dnes by raději seděl u sebe v přístěnku, ale s tím dopisem v rukou, než být tady a nemít ho. Dalšího dne u snídaně všichni seděli zamlkle. Dudley byl otřesený a zdrcený. Celý večer prokřičel, několikrát udeřil otce svou smeltingskou hůlkou, na svál se pozvracel, kopl matku a prohodil svou želvu střechou skleníku. Přesto však mu jeho pokoji nevrátili. Harry myslel na včerejší ráno touhle dobou a trpce litoval, že ten dopis neotevřel už před síni. Strýc Vernon a teta Petunie se jen zasmušle dívali jeden na druhého. Když přišla pošta, strýc Vernon, který se očividně snažil být Harrymu vlídný, pro ně poslal Dudleyho. Slyšeli ho, jak celou cestu tluče svou smeltingskou hůlkou do všeho předsíni. A potom vykřikl.
3: Má další dopis! Pan Harry Potter, nejmenší ložnice v domě, zobí ulice 4!
0: Stric Vernon s předušeným výkřikem vyskočil ze židle a rozběhl se do předsíně a Harry mu běžel v patách. Stric Vernon musel Dudleyho srazit na zem, aby mu dopis sebral, což bylo o to těžší, že Harry ho zezadu držel za krk. Po chvilce zmatenou zápasu, při kterém oba utrželi spoustu ran s Vernonskou hůlkou, se Stric Vernon zase postavil na nohy. Ještě lapal po dechu, ale Harry ho dopis svíral v ruce.
2: Běž do přístěnku. Chcete k sobě do ložnice. A ty, Dudley, zmiz. Prostě zmiz.
0: Harry přecházel po svém novém pokoji kolem dokola. Někdo věděl, že ho z přístěnku přestěhovali sem a zřejmě se také vědělo, že ten první dopis nedostal. Určitě to znamenalo, že ten někdo se pokusí poslat mu další. A tentokrát už se Harry postará, aby ho dostal. Měl svůj plán. Příštího dne v 6 hodin ráno se rozdrnčil opravený budík. Harry ho spěšně zaklapl a potichu se oblékl. Hlavně nesměl vzbudit Dursleyovi, kradl se po schodech dolů a cestou se nerozsvítil jediné světlo. Hodlal počkat na pošťáka už na rohu Zobí ulice a vzít si od něj dopisy pro číslo 4. Srdce mu hlasitě bušilo, jak se plížil temnou přecíní k domovním dveřím. Harry se vymrštil do vzduchu. Šlápl na rohožce na něco velkého a měkkého, na něco živého. Nahoře se rozsvítilo a Harry ke své hrůze zjistil, že to velké a měkké byl stricův obličej. Stric Vernon ležel ve spacím pytli před domovními dveřmi. Očividně se chtěl pojistit, že Harry neudělá to, co měl právě v úmyslu. Snad půl hodiny na něho křičel a potom řekl, ať jde a udělá mu šálek čaje. Harry se celý sklíčený očoural do kuchyně a než se vrátil, pošta už stačila dorazit a spadla strici Vernonovi přímo do klína. Harry jen zahlédl tři dopisy s adresou napsanou zeleným ingoustem. Chci, spustil, ale to už mu stric Vernon před očima cupoval jeho dopisy na kousky. Toho dne stric Vernon nejel do práce. Zůstal doma a zatloukl poštovní schránku hřebíky.
2: Uvidíš?
0: Vysvětoval tady Petuny z ústy plných hřebíků,
2: že když je nebudou moc doručit, tak s tím prostě přestanou.
1: Tím si nejsem tak jistá, Vernone.
0: Petunie, ti lidé uvažují zvláštním způsobem. Nejsou jako ty a já, prohlásil stric Vernon a snažil se zatlouci hřebík kouskem ovocnou chlebičku, který mu teta Petunie právě přinesla. V pátek přišlo Harrymu hned 12 dopisů. Jelikož se nedali vhodit do poštovní schránky, prostrčili je pod dveřmi a červenami po stranách a několik jich dokonce vpravili dovnitř okénkem na záchodě v přízemí. Stric Vernon znovu zůstal doma. Nejdřív spálil všechny dopisy, pak si vzal kladivo a hřebíky a zatloukl prkny přední i zadní vchod, takže nikdo nemohl ven. Při práci si broukal náruč plnou tulipánů a při sebemenším zvuku sebou pokaždé trhl. V sobotu se strici Vernonovi začaly věci vymykat z rukou. Dovnitř se dostalo 24 dopisů Harrymu, stočených a ukrytých po jednom ve dvou tuctech vajec, které teď Petunii podal oknem obývacího pokoje jejich mlékař a tvářil se přitom velice rozpačitě. Zatímco stric Vernon zuřivě telefonoval na poštu a do mlékárny a snažil se najít někoho, komu by si mohl stěžovat, teta Petunie dopisy rozcupovala v kuchyňském mixéru.
3: Toto proboha zrovna tebe tak naléhavě chce?
0: Zeptal se Dudley Harryho užasle. Když v neděli ráno stric Vernon zasedl k snídani, vypadal dost špatně a unaveně, přesto však šťastně.
2: V neděli pošta nechodí,
0: připomněl jim spokojeně, jak si mazal marmeládu na noviny, takže dneska žádné zatracené dopisy. Ve chvíli, kdy to řekl, pilo cosi kuchyňským komínem dolů a zasadilo mu to pořádnou ránu do zátylku. V zápětí začaly z ohniště jako kulky vyletovat dopisy. Mohlo jich být 30 nebo 40. Dursleyovi před nimi uhýbali. Harry však vyskočil do vzduchu a pokoušel se některý chytit.
2: Ven! Ven!
0: Stric Vernon chytil Harryho kolem pasu a vystrčil ho do přecíně. Hned za ním vyběhli i Dudley a teta Petunie a zakrývali si obličej rukama a stric Vernon přibouchl dveře. Slyšeli, jak se do místnosti ještě pořád valí dopisy a odrážejí se od stěn a od podlahy.
2: Už toho mám dost,
0: prohlásil stric Vernon. Snažil se mluvit klidně, ale vytrhával si přitom z kníru obrovské komáčovou vzu.
2: Koukejte, ať jste během 5 minut připraveni na cestu. Jedeme odtud. Zbalte si jenom něco na sebe a nechci slyšet ani slovo.
0: S pouhou polovinou kníru vypadal tak hrozivě, že se nikdo neodvážil nic namítat. 10 minut na to se už dostali zatlučenými dveřmi ven, seděli v autě a řídili se k dálnici. Dudley na zadním sedadle popotahoval. Otec mu vlepil pořádný pohlavek, aby nezdržoval, když se pokoušel nacpat do svého sportovního pytle televizor, video a počítač. A teď jeli a jeli. Dokonce ani teta Petunie se neodvážila zeptat, kam vlastně mají namířeno. Čas od času strýc Vernon najednou otočil a chvíli jel opačným směrem.
2: Musíme jim ujet. Prostě jim musíme ujet, mumlal si pro sebe pokaždé, když měnil směr.
0: Vůbec nikde se nezastavili na nic k jídlu ani k pití. Za soumraku už Dudley hlasitě skučel. V životě ještě nezažil tak hrozný den. Měl hlad, přišel o 5 televizních pořadů, které chtěl vidět, a ještě nikdy se mu nestalo, že by tak dlouho na svém počítači nezlikvidoval nějakého vetřelce z cizích světů. Nakonec strýc Vernon zastavil u ponurého hotelu na okraji nějakého velkého města. Dudley a Harry měli pokoj s manželskými postelemi a s vlhkým, zatuchlým povlečením. Dudley hned chrápal, ale Harry zůstal vzhůru. Seděl na parapetu, díval se dolů na světla projíždějících aut a přemýšlel, co to všechno znamená. Ráno měli k snídani kukuřičné vločky od včerejška a topinky se studenými rajčaty z konzervy. Právě dojedli, když k jejich stolu přišla majitelka hotelu.
4: Promiňte, ale není někdo z vás pan H. Potter? Mám toho v recepci možná 100?
0: Zvedla dopis vzhůru, takže si mohli přečíst adresu napsanou zeleným inkoustem. Pan H. Potter, hotel Railview, pokoj číslo 17, Cokeworth. A Harry po dopisu chňapl, ale strýc Vernon mu srazil ruku stranou. Majitelka hotelu vytřeštila oči. Já si je vezmu, řekl strýc Vernon, spěšně vstal a vyšel z jídelny za ní.
4: Nebylo by lepší, kdybychom se prostě vrátili domů, drahoušku?
0: Navrhla nesměle teta Petunie o několik hodin později, ale strýc Vernon jakoby ji neslyšel. Nikdo z nich nevěděl, co doopravdy hledá. Zavezl je doprostřed hustého lesa, tam vystoupil, chvíli se rozlížel kolem, zavrtěl hlavou, vrátil se do auta a jeli zase dál. Totež se opakovalo uprostřed zoraného pole, v polovině vysutého mostu a v nejvyšším poschodí mnohapatrového parkoviště.
3: Tatínek se zbláznil, viď?
0: Zeptal se Dudley sklesle tety Petunie na večer. Strýc Vernon zastavil na nábřeží, všecky je zamkl v autě a zmizel. Začalo pršet. Po střeše vozu bubnovaly veliké kapky. Dudley se rozfňukal.
3: Je pondělí,
0: řekl matce.
3: Dnes večer dávají velkého Humberta. Já chci někam, kde bude televize.
0: Pondělí. To Harry mu něco připomnělo. Pokud bylo pondělí a díky televizi se na Dudleyho obvykle dalo spolehnout, že ví, co je za den, pak zítra v úterý měl on sám mít 11. narozeniny. Harryho narozeniny samozřejmě nikdy nebyla žádná sláva. Loni mu Dursleyovi darovali ramínko na šaty a staré ponožky po strýci Vernonovi. Ale přesto 11 vám není každý den. To už byl strýc Vernon zpátky a usmíval se. Navíc si nesl i jakýsi dlouhý úzký balík a neodpověděl, když se ho teta Petunie zeptala, co to koupil. Našel jsem vynikající místečko. Pojďte, pojďte, všichni ven. Vystoupili a zjistili, že venku je velice chladno. Strýc Vernon ukazoval na něco, co daleko v moři vypadalo jako veliký útes. Nahoře na něm byla přilepena ta nejubožejší chatrč, jakou si dokážete představit. Jedna věc byla jasná. Televizi tam určitě nemají. Na dnešní noc předpovídají bouři, oznámil strýc Vernon radostně a tleskl rukama. A tento dobrý muž bude tak laskav a půjčí nám svůj člun. To už se k ním přiloudal bezubý stařík a s dost zlomyslným ušklepkem jim ukazovala starou veslici, která se kolébala v ocelově šedé vodě pod nimi. Nějaké zásoby jsem už opatřil, takže všichni na palubu. V loďce byla strašlivá zima. Za krkým zatékala ledová vodní tříšť a do tváří je bodal mrazivý vítr. Připadalo jim, že to trvalo celé hodiny, než dorazili k útesu, kde je strýc Vernon, i když se smekal a klouzal, dovedl k polorozpadlému stavení. Uvnitř to vypadalo hrozně. Páchlo to tam chaluhami, vítr profukoval škvírami v dřevěných stěnách a ohniště bylo vlhké a prázdné. V chatrči byly jen 2 místnosti. Ukázalo se, že jejich zásoby obnášaly. přednášejí po jednom balíčku smažených bramborových lupínků pro každého a 4 banány. Stric Vernon se pokusil rozdělat oheň, ale prázdné obaly od bramburků jen čadily a skroutily se.
2: Teď by se nám pár těch dopisů docela hodilo, co říkáte?
0: Nadhodil rozmarně. Byl ve velice dobré náladě. Očividně si myslel, že nikdo nemá sebemenší možnost dostat se v bouři až sem a doručit jim poštu. A Harry s ním v duchu souhlasil, i když sám z toho žádnou radost neměl. S příchodem noci se kolem nich rozvěsnila ohlášená bouře. Stěny chatrče zalévala tříšť ze vzdutých vln a špinavými okny lomcoval divoký vítr. Teta Petunie našla ve druhé místnosti několik splesnělých přikrývek a ustlala Dudleymu na pohovce prožrané od molů. Sama se uložila se strýcem Vernonem na hrbolatou postel v sousední místnosti a Harrymu nezbylo nic jiného, než si najít to nejměkčí místo na podlaze a schoulit se pod tou nejtenčí a nejpotrhanější přikrývkou. Jak noc ubíhala, bouře řádila stále zuřivěji. Harry nemohl usnout. Třásl se zimou a mlel sebou, aby našel nějakou pohodlnější polohu a v žaludku mu kručelo hladem. Dudleyho chrápání teď přehlušovalo vzdálené burácení hromů, které začalo před půlnocí. Svítící ciferník hodinek, které visely z páči na tučném zápěstí přes okraj pohovky, Harry mu prozradil, že mu za 10 minut bude 11 let. Ležel a sledoval, jak se jeho narozeniny přibližují. Přemítal přitom, jestli si na ně Dursleyovi vůbec vzpomenou a kde teď asi je ten, kdo mu všechny ty dopisy posílal. Zbývalo ještě 5 minut. Harry slyšel, jak venku něco zapraštělo. Doufal, že se nepropadne střecha, i když pak by uvnitř možná bylo tepleji. Ještě 4 minuty. Možná, že dům v zobí ulici, až se tam vrátí, bude tak plný dopisů, že se mu nějak podaří jeden ukrást. Ještě 3 minuty. Že by to moře tak divoce doráželo na útes a zbývaly už jen 2 minuty. Co znamená ten podivný praskavý zvuk? Že by se útes rozlomil a řídil se do moře. Už jen minuta a bude mu 11. 30 vteřin. 20. 10. 9. Možná by měl probudit Dudleyho, jenom aby ho rozštílil. 3, 2, 1. Celá chatrč se zatřásla a Harry se posadil zpříma s pohledem upřeným na dveře. Venku někdo byl a bouchal, aby ho pustili dovnitř.

0: vesnička.
1: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté.
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: O myši, datlovi a klobáse. Žili spolu v chaloupce u lesa datel, myš a klobása. Datel létal každý den do lesa na dříví, myš nosila vodu, zatápěla a prostírala, klobása vařila. Dobře se jim vedlo. Datel nanosil dříví, myš zatopila v kamnech, až se voda začala v hrnci vařit a klobása připravila dobrou kaši. V poledne prostřela myš stůl, datel přiletěl z lesa, posadil se k talíři, klobása se dvakrát, třikrát protáhla kaší, otřela se o ní a taky omastila i osolila a nesla na stůl. Jednoho dne potkal datel v lese lišku a liboval si, jaké pěkné hospodářství s myší a klobásou mají. Liška se dala do smíchu. Jak jsi hloupý, nadřeš se za myš i za klobásu. Zatímco létáš po lese a scháníš dříví, myš i klobása doma pěkně lenoší. Nebo si myslíš, že se klobása napracuje tolik jako ty? Datel neřekl tak ani tak, ale sotva přiletěl domů, spustil. Nevím, proč bych měl chodit na dříví jenom já. Ať jde jednou také klobása. A kdo bude vařit? Zeptala se klobása. Ať vaří myš, rozhodl datel. Můžeme se střídat. Druhého dne šla tedy klobása na dříví a myš vařila. Datel zatopil a pak si vyletěl ven. Klobása daleko nedošla. Za prvním smrčkem číhala liška, popadla klobásu a spolkla ji. Myš zatím vařila.
1: Musím se ještě kaší hezky protáhnout a otřít se o ní, říkala si, abych ji omastila a osolila, jak to dělávala klobása.
0: Vklouzla do horké kaše a zadusila se. Datel se vrátil z lesa, volal, hledal myš i klobásu, ale nikoho nenašel. Jak létal v chaloupce sem a tam, rozházel dříví. Z kamen vypadl uhlík, zapálil dříví a za chvilku začalo v chaloupce hořet. Datel se polekal, chytil džber a pospíchal pro vodu. Nabral do džberu vody, ale džber ho stáhl pod vodu a datel se utopil. Tak skončilo pěkné hospodaření datla, klobásy a myši. Kde pak? Tam, kde si přátelé přestanou věřit a závidějí si, nikdy to dobře nedopadne.

0: Turista na Islandu se ptá starousedlíka.
1: A kdy tady bývá léto?
2: To máte různý. Letos bylo v pátek.
3: Na Islandu, to je tam, kde mají velikou zimu, víš?
1: A...
3: To je takový daleký ostrov.
1: Jakože léto už bylo, jo?
3: No, no, že bylo, ale bylo kratulinka.

O žábě cestovatelce. Žába šla světem. Hop a hop skáče a kuňká a najednou se zastaví. Je před ní moře. Vlny po něm běhají sem a tam a plují na nich strakaté lodě a bílé parníky. Mám hrozně velkou žízeň, řekla žába. Vypiju snadno všechnu vodu až na dno. A pila. Ale nevypila. Za chvilku už neměla v bříšku místo ani pro jediné polknutí a moře bylo plné stejně jako dřív. Konce nedohlédla. Vody z něj neubylo, ani co by se jí do hrníčku vešlo. Moře vypít nešlo. No nic, usmála se žába. Půjdu dál. A šla. Hop a skok, skáče a kuňká si do kroku a najednou stojí na břehu rybníka. Znovu jí trápí žízeň veliká. Tebe, rybníčku, vypiju určitě až do dna, řekla. Ty jsi proti moři docela malinkatý, ty jsi jako jeho malý bratříček. Nahnula se a pila. Ale ani rybník nevypila. Za chvilku se jí už do bříška nevešla jediná kapka a vody byly pořád plné břehy. Hladina neklesla ani o tenoučkou rybí šupinu. Dál po ní běhaly stříbrné vlny a vlnky. Houpaly se na ní malé loďky a bárky. Sem tam vykoukla zvědavá ryba. No nic, usmála se žába. Půjdu dál. A šla. Hop a hop, skáče a kuňká a najednou je před ní modrá studánka schovaná ve žlutém rákosí. Točí se na ní kola a kolečka, pohupují vodoměrky a potápníci. Tu vypiju až do dna, řekla žába. Není tak velká jako moře nebo rybník, je to jejich docela malá sestřička. Naklonila se a pila jako ze čbánku. Nevypila modrou studánku. Žabko, žabičko, křiklo z hůry sluníčko, marně se namáháš. Ani studánku nevypiješ. Však já vím, usmála se žába, ale to nevadí. Zahnala jsem žízeň a teď už vím, jak vypadá moře, rybník i studánka.

0: Pane řidiči, policie České republiky, vy nevíte, že je na dálnici přísně zakázáno používat pásových vozidel?
1: To jsem nevěděl. No tak v tom případě já vytahuji svoji babetu, svoji skládací babetu, pěkně ji složím. Tak a teď ji našlápnu. To je dřina.

0: Co to je? Co? Tyruriru! Policie.
1: Pane řidiči, to už si snad děláte legraci. Vy nevíte, že podle vyhlášky 100 z roku 95 je přísně zakázáno na dálnici používat vozidly, jejichž konstrukční rychlost je nižší než 80 km/h?
0: To jsem nevěděl. No tak v tom případě já si beru svůj tryskáč a...

0: ke cvičení a jdeme na to! Ahoj, děti! Dnes cvičíme s Hankou Kynichovou a já mám v kapse víček!
1: A to je moc dobře, děti, já vás taky zdravím. My si totiž dnes budeme hrát na gymnasty a gymnastky. A jak už říkal Piggy, budete potřebovat míček.
0: Ten mám, vytahuju míček.
1: Piggy, myslíš si, že každé dítě má doma míček, anebo si ho bude muset teď rychle vyrobit?
0: Oje, Hanko, já myslím, že míčku má každý doma dokonce několik, ale možná, že když řekneš návod na vyrobení míčku, že by se to docela hodilo.
1: Táta se určitě nebude zlobit, když mu teď seberete včerejší noviny a plácáte si s něch míček, protože v těch novinách určitě není nic podstatného, co by mu mělo chybět.
0: No, jestli jsou včerejší.
1: A jestli máte doma izolepu, tu budu mít určitě starší brácha v penálu. Tak ten míč olepíte tou izolepou a máte krásný balón, s kterým můžete teď pracovat.
0: Je, víš co, já jsem jednou viděl, že se dávají takové malé gumičky, ne do vlásku, ale že se motají kolem toho papírku a namotá se jich tolik, že si uděláš hopíka.
1: Výborně.
0: A on opravdu skáče.
1: Dobrý nápad. Takže děti, buď teď rychle utíkejte a najděte si ve svém pokojičku míček, protože ho budeme potřebovat, a nebo si do příště takový vyrobíte. Ale v každém případě, Piggy, my teď budeme s tím míčkem cvičit.
0: Jú, jak se cvičí s míčkem?
1: No, s míčkem se cvičí třeba tak, že si ho chytíme do pravé ruky.
0: Ta to pravá, je lžícová ruka.
1: Lžícová ruka. A přes hlavu si ho přehodíme, hop, do levé ruky.
0: Hanko, nechytil.
1: Jejda. No tak nic, tak se musí Piggy teďka ohnout pro ten míček.
0: A mám.
1: Už si ho příště rozmyslí, aby ho nechytil. Takže děti, připravte se, stáhněte půlky k sobě, zatáhněte bříška. Máte sražené kotníky a kolena u sebe?
0: Já mám sražené úplně všechno, když jsem zatáhnutý.
1: Tak pozor, máš míček v pravé ruce, děti vy také. Hop, a přehodíme do levé.
0: Výborně,
1: Piggy drží míček, nespadl mu, a teď z té levé ruky. Pozor, a s malinkým podřepem, to znamená, že pokrčte děti kolena, Piggy pokrč kolena, pérujeme v kolenou, až řeknu teď, tak vyhodíme míček z levé do pravé. Přehodíme. Je, zase to Piggy mu spadlo. Nevadí, já pevně věřím, že vy doma jste šikovné a že to teď zvládneme naposledy. Pozor, držíme míček v pravé ruce, pérujeme v kolenou. Držíme.
0: No tak. Já zazvedle, ale to nevadí, já to nevzdám, já budu trénovat.
1: Prosím tě, Piggy, vůbec nic se neděje, když vám míček spadne, ale teď budeme chytat raději míček s obou rukou do obou rukou.
0: No, to půjde líp.
1: Držíme si pořád kotníky a kolena u sebe, pérujeme. Míček máme položený na kolenou a očima ten míček při vyhození budeme sledovat. Pozor, vyhazujeme míček, hop, díváme se za míčkem a znova ho chytíme. Piggy drží míček, já mu tleskám i vám, děti. Vám, kterým to spadlo, dáme radši ještě jeden trénink, takže držíme míček v obou rukou, pérujeme v kolenou. 3, 2, 1, vyhodí míček a chytím. Piggy drží míč, super. Děti, já pevně věřím, že se vám to povedlo. Kdybyste chtěli zkoušet těžší variantu, tak to můžete znáročnit třeba tím, že když vyhodíte míček nahoru, dvakrát pod ním tlesknete a znova míček chytíte, tak je to úplně...
0: Dvakrát. Já myslel, že jednou je hodně.
1: Jednou je dobrý, dvakrát je těžší a potom já, když mám trénink se svými dětmi, tak my pod tím míčkem tleskneme i třikrát a pomalinku přecházíme do dřepu.
0: No to jste tryskáči, ale jestli stíháte třikrát.
1: Ale to my všechno děti společně nacvičíme. Já se teď s vámi rozloučím a budu se na vás těšit zase někdy příště.
0: Míček je prima.

0: gek. Owej. Toch to boli, au, mój prst. Spejblowa omluwa.
1: No to je blahotreklit a pohodička. A je po pohodě. Hurvínek se vrací domů.
0: Ahoj, taťuldo.
1: No nazdar, to už jsi ze školy doma?
0: Ne, já byl u Máničky.
1: Cože?
0: Ale až po škole.
1: Jo, tak, to jo, to ti chválím, to je hezký.
0: To vůbec nebylo hezký. Ach jo.
1: Ale ach jo, co se stalo?
0: Ano.
1: Mánička si s tebou nechce hrát, viď, co? Že mám pravdu, viď?
0: No.
1: A poslala tě domů, co?
0: No, tak to ani ne.
1: No tak Hurvínku, co je s tebou?
0: Nic.
1: A co je s Máničkou?
0: Nechce se mnou mluvit. Urazila se.
1: Jo, takhle. Aha. Lépe řečeno, urazil si ji, viď?
0: Ale já nechtěl, jenomže ona nerozumí legraci.
1: O, to je tvojí, no jo, tak to se nedivím.
0: Co?
1: Já ty tvoje legrácky dobře znám. Já se jim taky nesměju. Hele. Lépe uděláš, když za ní zajdeš a pěkně se jí omluvíš.
0: Já?
1: Jo.
0: A za co?
1: No, teď ona už bude vědět, ne? Hele, stačí, když řekneš. Omlouvám se, už to nikdy neudělám.
0: Jo, a ona mě pošle do háje.
1: Do jakýho háje?
0: Do zelenýho.
1: Ale Hurvínku, nejdřív to musíš zkusit. A ne, strkat před nepříjemnostmi hned hlavu do písku, jako ten s tím dlouhým krkem, no, pštros.
0: Cože? Kdože?
1: Jaký cože, kdože, no pštros?
0: Pštros?
1: Hele, ty snad nevíš, co je pštros?
0: No to se ví, že vím.
1: No tak.
0: Učili jsme se o něm ve škole a taky jsem ho viděl v zoologické zahradě.
1: Pštrosa?
0: Ano. Byl tam za ohrádou. Pštros.
1: Fuj.
0: S pštrosíčím.
1: No tak.
0: A malými pštrosáčaty.
1: Já no, prskej.
0: Fuj, taky no prskej.
1: No tak, no.
0: Je, taťoldo, a taky tam byl obrovský opičák. A ten ti byl, taťulínku, tak hrozně podobný.
1: No tak tomu nevěřím.
0: Bajo.
1: Takový velký opičák, jako jsem já, neexistuje. Hele, nechej toho hýňání, ano? A raději šupej k Máničce s tou omluvou. A prosím tebe, nepopleť to. Řekni, já se omlouvám a už to nikdy neudělám. Ano?
0: Ano, prosím. Máničko, kde pak jsi? Taťulda ti vzkazuje, že se ti omlouvá a že už to nikdy neudělá. Aha.
1: Ach jo.
2: Tiki kalendář. Dnes je 13. července.
3: A svátek slaví Markéta.
2: Tohle jméno vzniklo z několika různých slov z cizích jazyků. Všechna ta slova označovala perlu.
3: Perlám se říká dar moře. Vznikají totiž ve schránkách ústřic a perlorodek. Takže všem perličkám, Markétkám...
2: Všem dárkům moře...
3: Přejeme
4: všechno nejlepší!
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: šet. Para kde je?
1: Jedeme na výlet
0: s rodinou zas.
1: Jedeme na výlet.
2: Nejvyšší čas.

0: bylo i hůř.
1: Jedeme na zpátek,
0: i doma je krásně,
1: jedeme na zpátek. Ať jsme tam už, ty už tam budeme,
0: přestaňte kňoura, teď už tam budeme, cítím v kostech.

0: Donbas.
1: Jedem společně
0: a hlásím ráz.
1: Nikdo nás nehoní za rohem cíl. Jedeme kam loni a na pár chvil.
0: Kdy už tam budeme, přestaň ty kňoura. Jednou tam budeme, cítím v kostech.
1: Kdy už tam budeme, mě srdce čůra.
2: Podstane máme, po starostech.
0: Bacha, kočka!
3: Moře počká.
0: Uhni chlapé, Honza chrápe.
4: Cesta slepá,
0: brečí Pepa.
3: Smrdí ryby.
0: Wi-Fi chybí.

0: jak Trautenberg otrávil strakatou kozu. Přišli z kostela, kde si před oltářem slíbili lásku a věrnost až do hrobu tmavého, jakož i dobré i zlé spolu snášeti. Usadili se v tom vyštafírovaném výměnku, Anče jako růžička, Kuba jako kocour u smetany, a začali si zařizovat hospodářství. Ze všeho nejdřív koupili na jarmarce kozu. Rohatou strakatou Lízinka ji pojmenovali. A že ji Anče od podzimu do jara podstrojovala a Kuba od jara do podzimu vodil na pastvu, měli od ní mléka, že by je mohli prodávat.
1: Kde pak prodávat? Co nevypijem, zůstane na tvaroch. Co zbyde z tvarohu, bude na homolky a smetanu z ranního dojení uskládám na sýr. Však ponikelská bába dobře říká, že kozí mlíko a všechno, co z něj pochází, dává člověku zdraví a sílu.
0: Za to Trautenbergovi byla koza trnem v patě, solí v oku. A vůbec měl na ní spadeno od samého začátku. Ono bylo taky proč. Příkladně ráno se probudí, tedy spíš k polednímu. A Kuba nikde.
2: Kubo, oblíkat. Himmelaudon, mám pro tebe poslat kočár?
1: Uctivé dobrej tromilost, pane. Kubíček šel s Lízinkou na pastvu. Já vám pošlu Hajnýho.
2: Jo, tak on Kubíček je tady pro Lízinku. Himmelhergott.
1: Hajnej má ruce breptavý a všechno mu trvá dvakrát. Ale alespoň bude od Trautenberga chvíli pokoj.
0: A nebo večer. Klekání odzvonili a večeře nikde.
1: Hned, milost pane, už to bude. Jen co podojím Lízinku.
2: Krucajs element, kdo je tu přednější? Já nebo koza? Teď lítají kolem kozy, za chvilku se zmůžou na krávu a nakonec jim budu sloužit já. Hajnej!
3: Už letím. Milost pane, to je novina. Lízinka bude mít kůzlátka, pěkně prosím.
2: Himmelhergott, Donnerwetter, ještě jednou uslyším o ty krucajc koze a bude secakra malér. Přines mi knížku o bylinách.
0: Teprve teď si Hajný všiml, že Trautenberg je v obličeji chvílemi žlutý, to od závisti, chvílemi rudne až fialový, to od vzteku. Ale že je duše soucitná a člověk udělající, povídá, jestli milost pánovi není akorát, skočím pro ponikelskou bábu kořenářku poníženě radím. Ta má v hlavě učenosti nad všecky doktory, i krakonoš k ní chodí pro hojivý masti.
2: Řekl jsem knížku, tak půjdeš pro knížku. Až budu chtít bábu, půjdeš pro bábu. Už ať seš tady, ať mi nikdo neruší.
0: Hajný s tlustým herbářem byl zpátky jako na obrtlíku. Trautenberg obrací stránku za stránkou, prohlíží bylinky, čte a nestačí se divit.
2: To by jeden nevěřil, jak málo je těch kytek jedovatých. Blín, bolehlav. Krabatice mámiva. To jsou jména. Vraní oko. Jedovaté pouze bobule. Bobule. Ty budou až na podzim. Tak musí stačit ty tři. Blín, bolehlav, krabatice mámiva. Já vám dám kůzlátka.
1: Všichni ještě spali, když se Trautenberg vyplížil jako duch ze stavení. Ne, že by byl ranní ptáče, ale tolik věděl, že bylinky se musí

0: Nedostal z postele párem koní. Tak se na to podíváme.
1: Přiloží hůl tenkým koncem k oku a má Trautenberga jako na dlani. Ten zrovna utrhl jednu bylinku. Koukne do herbáře a už jí rve plnými hrstmi.
0: Aha, žádné bylinky, jedovaté bejlí.
2: Trautenberg už má nůši k prasknutí. Blín, bolehlav, i tu krabatici mámivou našel. A jak je uondaný z toho vstávání, hledání a ohýbání, ještě k tomu nalačno, svalí se pod šípkový keř a v turánu spí, kanón by ho neprobudil. Krakonoš mávne holí, nůže se zvedne, letí, cestou z ní padá blín, bolehlav i krabatice mámivá.
1: A krakonoš do ní ukládá ty nejvoňavější bylinky, co mu na zahrádce rostou a které dávají sílu a zdraví každému živému tvoru.
2: Lízinka se prochází po dvorku.
1: Pomalu, důstojně, jak se na budoucí matku sluší.
2: A Trautenberg už strká ruku do nůše, že tu krucaj z kozu pěkně nakrmí, když v tom Trautenberg tak uskočil za roh, vyjde z chlívka hajný. Vykydáno, podestláno, Lízinka si může schrupnout.
1: Nejdřív se musí najíst. Udělala se mi teplý pití s ovesným šrotem. Kdo pak ví, kolik těch maličkých v bříšku krmí?
2: Trautenberga může čert vzít. Lízinka se musí najíst. Ale aby se někdo postaral o jeho snídani, to ne. Ke všemu se všichni kolem té potvory motají. Jak se k ní má s tím svým krmením dostat? Ale už mu to v hlavě šrotuje. Strčil pytel s bylinkami do křoví a jako by se vracel z procházky. Milost, pane, s úctivým dovolením poníženě se ptám, byl vám ten herbář co platný?
3: Tohle, s tím si můžeš akorát zatopit, takové bylinky tady vůbec nerostou.
1: Ono se taky, milost, pane, musí umět hledat. Bylinkařit to není jako trhat housatům kopřivy.
3: Nech si svý rozum a koukej, ať je snídaně na stole. A ty, hajnej, marš do revíru. Máme tam škodnou. Kubo, ty taky.
4: Co by ve vašem revíru dělala škodná? Vždyť by se tam neuživila, člověk tam nevidí živáčka.
3: Neodmlouvat, hledat.
2: Bodejť, že si Trautenberg škodnou vymyslel, aby dostal hajného a Kubu z domu. Jestli se k té koze nedostane co nejdřív, bylinky ztratí všechnu účinnost. Ještě je tu ale Anže. No, však už ví, jak si poradí.
3: Pomoc! Pomoc, Anče!
1: Milost, pane, co se vám stalo?
3: Ale zakop jsem o ty tvoje necky a zlomil jsem si nohu. A to je bolest, to je bolest.
1: Doběhnu pro kováře. Ten je na zlomeniny mistr.
3: Třeba je to jen odražené maso nebo natažená šlacha. Skoč k bábě pro mazání.
1: Milost, pane, já mám mazání na všechny pády a potřebnosti a taky oběd na plotně.
2: Jenže Trautenberg chce mazání od báby, i kdyby se měl oběd spálit na trout. Stejně prý při té bolesti nemá na jídlo pomyšlení.
1: Anče si řekla, že je lepší milost pánovi neodmlouvat. Je to jeho oběd. Tak odstavila hrnce z plotny a spěchala pro mazání.
2: Ale jen zmizela za kopcem, Trautenberg vyskočil jako jelen, vytáhl nůži ze křoví a šup do chlívka.
3: Na, kozar, na, no, no, tak, no, no, no, no, tak, spolkni to, no tak. A ještě tuhle bylinku, no vidíš, no, tak, a tuhle, no, no, že to spapám sám, no tak, no, no, no, no, no, a poslední, tak, dobré zažití ty, Lízinko.
2: Kuba s Hajným chodí po Trautenberkově revíru

0: šťourají do děr, kde by se mohla skrývat kuna, nakukují dohromad klestí a dříví.
1: Snad nehledáte poklad.
0: Kde pak poklad? Uctivé pozdravení, jemnost, pane Krakonoši. To náš milost pán si vzal do hlavy, že máme v revíru Škodnou.
2: A nikdo mu nevymluví, že by se tady ani neuživila.
1: Jen jestli tu Škodnou nemáte ve stavení, ale abyste se netrmáceli zbytečně, tady máte pošňupečku a ty hajnej něco do fajfky.
0: Uctivě děkuju.
2: Děkujeme.
3: To je síla.
0: Jen mi nejde na rozum. Jak to jemnost pán Krakonoš myslel s tou Škodnou, že byt chor?
2: To by Anče už dávno poznala, že jí někdo chodí na vajíčka. Má je spočítaný jako milost pán Krejcary. A pojďte, my se už hladem dělají mžitky.
0: Je to pravda.
2: Je to pravda.
0: A jak si to metou od lesa ke stavení, srazí se s Ančí u branky. Udýchaná, v ruce košík plný masí, mazání, lahviček, koření. Ale než se stačili vyptat, k čemu to všechno?
4: Mamko, te lízinka.
0: Anče vrazila košík Kubovi a rozběhla se ke chlívku.
4: Lízinko, ty jsi pospíšila. Kubo, hajnej, podívejte, máme 3 kůzlátka. 3 kůzlátka nám dala naše lízinka.
0: Požehnej pánu. Ať se mají k světu.
2: Pámu požehnej. To jim budeme muset udělat větší chlívek.
4: Radovali se, smáli, halasili kolem chlívka, až to vzbudilo Trautenberga, který se potom trmácení svalil do křesla a usnul jako špalek.
5: Himmelherrgott, co je to za kravál?
0: Milost pane, poníženě prosím, ráčeji se obtěžovat do chlívka. Lízinka má 3 kůzlátka a všechny 3 strakáčci. Celá lízinka. Trautenbergovi se z toho kozího nadělení zatočila hlava. Dech se zadrhl. A už by padl do křesla, kdyby v něm... Kdyby v něm neseděl Krakonoš.
1: Tak jak pak se ti líbí strakáčci, Trautenbergu? To víš, po těch tvých bylinkách musí být jako obrázky a porostou jako z vody.
5: Co je mě po nějakých kůzlatech a jaký bylinky?
1: Jen se nevykrucuj, já vím moc dobře, co jsi kde trhal a proč. A to ti povídám, jestli se na ty maličký jenom křivě podíváš, povím Aničce o tvých bylinkách a o tvým bylinkaření a moc bych se divil, kdyby ti nevyškrábala oči.
5: Šivka mi všechno překazí, Himmellauton Kruzeis!
0: Ze samého vsteku kopl do křesla, kde předtím seděl Krakonoš a narazil si palec. Tentokrát doopravdy a pořádně.
5: Hajnej! Kubo, pomoc! To je bolest! To je bolest! Anče, mazání!
4: Hned, milost pane, jen co se strakáčci napijou.
5: Strakáčci si pijou? A já tady umírám. Kruci Himmel! Co je to za moresy?
0: Ale podle jakých moresů chtěl nakrmit lízinku jedovatým bílým, aby se ti strakáčci vůbec nenarodili, tomu na mysl nepřišlo. A ta jeho bolest, to je za všechno tuze malá oplátka. Za jedno ouvej nestojí.
4: Svět sice není tak úplně spravedlivě zařízený, ale pořád ještě platí, že zlí úmysly mívají špatný konce. alespoň u nás na Krkonoších.

0: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
1: A teď ještě jednou.
0: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Miau.

0: 8.
1: Poslední.
2: Schválně, jestli uhádnete, milé děti, kam mlýn odletěl potom. Cože? Nic vás nenapadá? Tak vám to tedy povíme. Rozletěl se prostě domů, do kakabusu. Letěl rychle jako střela, každou chvíli vesele zaskřípěl a naši přátelé se dívali oknem ven, rukama si zacláněli oči a hledali důvěrně známá místa.
3: Romantická Kunegunda se koketně prohlížela v zrcadle a ve své komůrce zpívala tu nejveselější písničku, kterou si zapamatovala z let své bujaré holandské mladosti.
2: Holoubci rozradostnění vidinou brzkého návratu do rodného kraje zatím klábosili svými tenkými hlásky a přitom si lakovali drápky červeným lakem. Uprostřed mlýna na hedvábím bohatě propleteném atlasovém provaze visel veselý zvon. Mlýn stále zrychloval svůj nadoblačný let, až konečně po několika hodinách letu se dětem radostně rozbušila srdéčka. Nevíme, jestli znáte ten báječný pocit, to nádherné vzrušení, které děti i dospělí prožívají, když se po dlouhé nepřítomnosti vracejí do vytouženého domova. Hle, dobře známá kostelní věž a park s letitými stromy, pod kterými jste si tolikrát hráli na schovávanou. Cihlová zeď staré školy, kam vás poprvé v životě vaše maminka vedla za ruku a vy jste v druhé ruce drželi brašnu se svačinou. Už, v zatáčce, za rohem, slyšíte známé skřípení tramvaje. Vidíte štěrkovanou cestičku mezi domky, plynovou lampu a zeleně pomalovaný plot a se zatajeným dechem jako na závodní dráze vbíháte do vrátek vaší zahrádky. Jak se všechno změnilo od doby, co jste tu nebyli. Konečně se cítíte jako doma a jste hrozně, hrozně šťastní.
4: Filipek a Dorotka také prožívali to šťastné opojení, když větrný mlýn, udýchaný rychlým letem, poprvé zakroužil nad kakabusy a chystal se přistát.
0: Bylo krátce před polednem, slunce bylo vysoko a děti zhora jasně viděli, jak se po ulicích plouží zasmušilí kakabusané se zarputilými, znuděnými a otrávenými tvářemi.
4: Z očí jim proudem kanuly slzy, které jako déšť padaly do ulic a ve stružkách stékaly do kanálů.
2: Dokonce i kůň zapřažený do drožky stojící před lékárnou nešťastně vzlikal, nemluvě o štkajícím kočím na kozlíku. Když to všechno létající mlýn uviděl, ještě jednou v povětří zakroužil
0: a přesně ve 12 hodin Filipek a Dorotka popadli veselý zvon za provaz a vší silou zatáhli.
2: Bim, bam, bom, bim, bam, bom. Zvon radostně zahlaholil do čistého vzduchu. Uplakaní lidé pozvedali hlavy a v úžasu shledávali, že ten čarovný hlas zaznívá z dobře známého starého mlýna vznášejícího se v povětří nad městem. Hleděli tedy vzhůru. Pokyvovali hlavami, divili se a čím déle naslouchali úderům zvonu, tím byly jejich tváře veselejší. Nakonec to už někdo nemohl vydržet a srdečně se rozesmál a ukázal prstem na létající mlýn. Neuplynuly ani 2 minuty a celé město mohlo smíchy popukat. Smál se i kůň a řechtal se společně s drožkářem. Veselým smíchem se zalikala i paní lékárníková, až jí přitom cinkaly náušnice.
3: Pan učitel smíchy snědl vlastní plnovous a všichni, úplně všichni se smáli a smáli a smáli.
2: Právě v tom okamžiku mlýn přistál na zemi a kakabusané s jásotem a ovacemi přivítali Filipka a Dorotku.
3: Kráva Kunegunda bučela dojetím a když vycházela ze své komůrky, v roztržitosti se zakousla do bujných vlasů jakéhosi pána. Domnívala se, že to je tráva.
2: Holuby vzlétly vysoko, převysoko a ve slunci třepotali křídly, až oči přecházely.
4: Potom všichni odešli k předsedovi městské národní rady na báječný oběd a po zmrzlině, která jej uzavírala, děti svým spoluobčanům vyprávěli o svých dobrodružstvích.
2: Když se přítomní dověděli o temných úkladech zlého mlynáře, bez průtahu rozhodli, aby byl ihned vsazen do žaláře a pan soudce ho za trest dal na 100 let zavřít do železného sudu.
0: Filipek a Dorotka věnovali městu svůj kouzelný, veselý zvon a čiperní hasiči jej ihned pověsili na nejvyšší věž ve městě.
2: Bylo též rozhodnuto, že každý den jeden z občanů rozhoupe zvon, aby lidé vždycky měli dobrou náladu.
4: Z vděčnosti za vysvobození města z vleklého smutku byli Filipek a Dorotka jednohlasně zvoleni za poradce městské národní rady pro záležitosti humoru, ovšem s výhradou, že se budou dobře učit ve škole.
2: Náš starý dobrý mlýn byl povýšen na hlavní městský mlýn a od té doby mlel výhradně pšenici prvotřídní jakosti na nejlepší mouku na pečení chleba na světě. Potom už bylo ve městě vždycky veselo. Lidé tančili, zpívali a hráli a Filipek a Dorotka se těšili všeobecné oblibě. Tak končí naše vyprávění o začarovaném mlýně.
4: O Filipkovi
0: a Dorotce,
3: o romantické krávě Kunegundě
2: a o veselých zvonech, které lidem rozdávají radost.
5: Naschledanou, děti!
0: A až budete mít někdy čas, přijeďte k nám do Kakabusů na čokoládu.
4: Bydlíme ve Směšné ulici číslo 7.
3: Povíme vám ještě hodně, hodně zajímavých věcí.

0: vtipky.
1: Malý Tomáš chce koupit mamince k narozeninám kuchařskou knihu.
2: Máme dvě, jednu za 120 korun, druhou za 80 korun. Kterou si vybereš?
1: Stačí ta menší, my tolik nejíme.
0: To by bylo báječné, kdyby z kuchařských knih pádala rovnou už uvařená jídla.
3: Yeah.
4: Tak Hurvínku, co pak je nového?
5: Ale nic, tati, všecko při starém.
4: Na to se ti neptám, já se ptám, co je nového jako ve škole. Co jste posledně brali a hlavně, co ti nešlo?
5: Nešlo všechno, tati, akorát dělení mi nešlo.
4: No jo, ty počty, co pak je to nějaká věda, dělení? Dělení, násobení, sečítání a přičítání patří mezi nejzákladnější lidské úkony. A dělení je přece tak jednoduché, že nic jednoduššího být ani nemůže.
5: Když mi nebylo jasné, tati, jak to, že se v tom dělení...
4: Ale jak to? V dělení žádné jak to neexistuje. Dělili jste dvouciferným číslem nebo jakým?
5: Žádným, tati.
4: Žádným, nějakým jste dělit museli, ne? Museli vám ve škole říct, že jako jednak dělenec, žano, jednak dělitel a potom výdělek, ne?
5: My jsme dělili zvířata, tati, ne dělence.
4: Jaká zvířata?
5: My jsme dělili zvířata na ptáky, savce, plazjata, víš?
4: Jo, vy jste měli přírodopis?
5: Simano, tati.
4: A co ti na přírodopisu může být nejasného? To mi tedy vysvětli.
5: Mně nejasného, že velryba není ryba.
4: Jak to?
5: Že ačkoliv plave ve vodě a má ploutve, tak není ryba.
4: A co by byla, když není ryba?
5: Že je prý savec.
4: Kdo?
5: Velryba.
4: Která?
5: Grónská. Velryba je prý největší savec, tati.
4: No ovšem, že je savec. Grónská, žano, velryba. Co jsi myslel, že je?
5: Já myslím, že je ryba.
4: Ale jak můžeš něco takového myslet, prosím tě? Velryba je pochopitelně savec a dokonce největší. Hleď, veškeré, já bych řekl takhle, veškeré živočišstvo dělíme na co?
5: Na savce, ptáky.
4: No?
5: Plazy.
4: No?
5: Obojživelníky a bezobratlé.
4: Vidíš, jak to výborně chápeš? Ptáci se vyznačují čím?
5: Že letají do povětří.
4: Ano, plazí se plazí, ryby plavou ve vodě, žano. A savci, teď jsme u toho, savci se vyznačují tím, že no?
5: Že chodí.
4: No chodí, oni nemusí zrovna chodit, oni hlavně co?
5: Hlavně leží.
4: Žádné leží, hlavně se vyznačují tím, že jejich mláďata sají mléko.
5: Savci?
4: Ovšem, že ano. Podívej se, telátko, no, co dělá?
5: Bučí, tati.
4: No, bučí, ale hlavně saje mléko, nebo kůzlátko, že ano, co dělá kůzlátko?
5: Kůzlátko mečí.
4: Žádné mečí.
5: Bučí.
4: Žádné bučí, ale podobně jako telátko, co?
5: Chodí.
4: Saje mléko.
5: Saje mléko.
4: Chodit může kde co a meče taky, ale sát může jenom savec. A velryba je taky savec, protože její mláďata co?
5: Mečí.
4: Ale
5: chodí.
4: Ani nemečí, ani nechodí. Velryba ani nemůže chodit, když nemá chodidla, žano. Ale to ještě neznamená, že je savec, když nechodí.
5: Tak co tedy je, tati?
4: Kdo?
5: Velryba.
4: Vždyť povídám, že savec. Co je ti na tom záhadného?
5: Mně na tom záhadného, jak to, že je savec, když pořád plave ve vodě. Že by měla být přeci jenom ryba, protože ryba plave ve vodě.
4: Ale pořád plave ve vodě. To s tím nemá nic společného. Necky taky plavou ve vodě a jsou ryba?
5: Nejsou.
4: No ta vidíš.
5: Oni jsou savec.
4: Kdo?
5: Necky.
4: Necky nejsou savec. Pro pána krále. Necky jsou necky. Velryby jsou savci, protože jich mláďata sají, co?
5: Necky.
4: Hernáč, dej sem ten sešit.
5: Nač, tati?
4: Na nic se neptej a dej sem sešit.
5: Do sešitu, tati, smím psát akorát já a vyučující, tati. A někdo jiný tam psát nesmí, protože...
4: Tak já tam zrovna napíšu.
5: To se nesmí, tati.
4: Napíšu do školy, ať vás učí o něčem užitečném. O koní, o konopství, nebo o praseti a basta. Co pak mám kvůli velrybě přijít o zdraví?
5: No sešitu nikdo psát nesmí, tati.
4: Ať vás učí o třeboňských kaprech, o velrybě, ať se učí v Grónsku, když je ta velryba grónská. Nehledě na to, že ani jeden grón nemá tak natvrdlý dítě.
5: Akorát vyučující smí psát do sešitu a já, a jinak nikdo, protože...
4: Tak ti to tam psát nebudu, ale koukej to ve škole vyřídit, buď tak laskav.
5: Simano, tati.
4: A zaklapni se i se sešitem do aktovky a aspoň týden se mě na nic neptej.
5: Já se neptal. Ty jsi se ptal. Naschledanou.
4: Naschledanou.

názor, když ka otevírá, to je fakt cíla. Myši se spíše utečou, radši zpátky k sousedům, o tom, že nám čudějí kamna, ví už celý dům. Když pustíte smrdíla, hned dá se do díla.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
2: Ahoj děti, jak se máte?
0: Ahoj děti, je tady s námi Hanka Kirichová.
2: A jak
0: Hance,
2: se má?
0: Ahoj, zdar. Aha,
2: a jak se má můj pigoušek?
0: Pigoušek se má dobře, protože pigoušek trénoval.
2: A to já pigouška moc chválím. A já jsem totiž minule vysvětlovala, proč je důležité pro naše tělo pigy. Co? Posilování. A to hlavně břišních svalů.
0: No a to je právě to, co pigoušek trénoval.
2: A my také víme už, kde naše břišní svaly leží. Jsou uprostřed na zlomovém místě. Kolem pupíku, nad pupíkem a pod pupíkem. Naučila jsem vás také jeden cvik a dnes přidám pigy další.
0: Je, Hanko, a ten cvik, co jsme minule dělali, já jsem na to přišel. Ten cvik vypadá, jako když leží v nějakém hororu upír a pomalu vstává z rakve a jako první do hlava a upír dělá.
2: Teda, Piggy, ty máš fantazii. Já bych se radši od upíru vrátila k našemu posilování břišních svalů, protože chci přidat další cvik, a to proto, aby když budete cvičit jenom ten předchozí cvik, tak by se vám to všechno okoukalo. Tak mě napadlo, že dnes si dáme ještě cvik další.
0: A to já jsem rád.
2: Takže my předchozí cvik nazveme upíří cvik.
0: Oh.
2: A teď se budeme věnovat dalšímu, takže Piggy, nejdřív potřebuju, aby jsi si lehl na záda.
0: Já, to mi jde, to mi jde.
2: Pokrčil jsi smírně nohy, děti, to, co říkám Piggymu, samozřejmě i vy doma dělá. Takže ležíte na podložce na zádech, máte lehce pokrčené nohy.
0: Hanko, víš, co je prýma, když já si představím, že se mnou všechny děti doma cvičí, tak je mi parádně.
2: Tak to já jsem samozřejmě taky ráda a těší mě, že máš stejnou radost ze cvičení jako já, protože cvičení je pro mě ta největší láska na světě. A teď už teda pojďme zapojit tu horní část těla. Ještě jednou zopakuju povely. Piggy, prosím tě, lehni se rovně na tu podložku. Pokrč si ty nohy, přilep si záda do podložky a kopítka si dej v týl.
0: Honko, jo, to mám od záse.
2: Je, to mě nenapadlo.
0: Počkej, já si ho tam
2: ty jsi ho rozmotal. Výborně, takže Piggy si urovnal podpásek, teď už si dá ruce v týl.
0: Ruce v týl znamená, že si dám ručičky pod lavičku, jako když třeba ležím na louce a koukám na mráčky.
2: Děkuju ti za pomůcku, teď se zhluboka nadechni. Děti, prosím vás, nosem, ještě jednou nádech. A s výdechem zdvihněte trup nahoru, to znamená, rukama si zatlačte do hlavy a pomalinku přes tu hlavu zdviháte i lopatky, tam chvilinku podržíme a zase se natáhneme na louku. Nadechni se, Piggy, a s výdechem znova balíme hrudník nahoru, bradu si přitahujeme na hrudník a vrátíme zpět.
0: Hanko, nádech. Když jdu dopředu, tak vydechuju.
2: Přesně tak, takže když jdeme směrem ke kolenům, tam je výdech. Teď ležíme na zemi, koukáme na sluníčko, na louce, nádech a s výdechem se zdviháme nahoru směrem ke kolenům. Takže, milé děti, jdeme si dát upíří cvik, lehneme si na podložku, flexujeme chodidla, to znamená, že s nich uděláme fajfky.
0: Je, flexum, flexum!
2: Ruce si složíme na prsa. Hlavu zdvihneme, pomalu zdvihneme i krční páteř.
0: Můžete
2: a bradu přitáhneme na hrudník a počítám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opouštíme upíří cvik, krčíme nožky, ruce si tentokrát dáváme do týla, nadechneme se a s výdechem přitáhneme hrudník nahoru, až se nám zdvihnou lopatky a položíme dolů. Dnešnímu posilování Piggy třikrát nazdar, vy děti doma taky.
0: Nazdar!
2: Ale lepší by bylo zdar. Mějte se krásně a zase příště na viděnou.
0: Tak, zdar, na viděnou.
3: Cipísek pobyl doma sotva pár dní a řekl, už se mi zase chce do světa. Manka ho dovedla k prutu divizny. Já nevím, Cipísku, co tam pořídíš. Vždyť divizna má hlavu ještě pořád výš než ty. Rumcaj to poslouchal, zasmál se do vousu a povídá, jen ho, manko, nech. Mému synkovi nesmí být svět pro strach. A tak se Cipísek vypravil. Šel a šel, až přišel na udupanou louku u Jičína. Všude tam bylo plno vojáků, troubili a bubnovali, naládovali pušky a vystřelili. Uprostřed louky stál stan. Bydlel v něm generál, měl modré kalhoty a bílou kazajku a na klobouku nosil kohoutí ocas. Ten generál každou chvíli vyšel ze stanu a zavolal na vojáky.
1: Mám radost, že tolik střílíte a bubnujete.
3: Pak se vrátil do stanu a posílal na všechny strany vyzvědače, aby vyzvěděli, jestli nepřítel přijde od Kbelnice nebo od Kopídlna. Nikdo mu to nedokázal povědět. Generál si koulel zlatým knoflíkem, ale jednou mu to vyšlo tak a podruhé zas naopak.
1: A potřeboval bych šikulku, co by nakoukl do nepřátelských lejster a přišel mi to říct.
3: Vzdychal generál, až se mu čeřilo kohoutí peří na klobouku. V tom tam přijde Cipísek a povídá, ten šikulka jsem já. Generál si luskl prsty.
1: Víš co, já to s tebou zkusím.
3: Odvedl Cipíska do stanu, kreslil bílou křídou na černou tabuli a k tomu vykládal.
1: Tuhle je řeka a tuhle je les. A v tomhle údolí leží nepřátelské vojsko. Uprostřed vojska je stan s praporkem a v něm stůl s lejstry. Někde v těch lejstrech je napsáno, jestli na nás maršálek přijde útokem od Kbelnice nebo od Kopilna. A ty tam doskočíš a vyzvíš to.
3: Generál dopověděl, česal si kartáčem peří na klobouku a Cipísek šel. Kam jdeš, Cipísku? Volali na něho vojáci. Kam mě poslal váš generál? Odpověděl Cipísek a vojáci vzdali čest a ustoupili mu z cesty. Jak říkal generál, musel Cipísek nejdřív přes řeku, protože měl bukovou kazajku a kalhoty z dubové kůry. Přeneslo ho to jako loďka na druhou stranu. Prošel lesem a už tam byl. V tom údolí, kde leželo cizí vojsko. Jak byl Cipísek maličký, jen se mihl nepříteli před očima a zastavil se až ve stanu s praporkem. Stojí tam u stolu s lejstry maršálek. Na čáce má krocaný ocas, pořád bere se stolu lejstro a pořád jen to jedno lejstro, čte si v něm, kroutí hlavou a vzdychá. To bude to lejstro, kde je napsáno, co chce vědět náš generál v Jičíně. Pomyslel si Cipísek. A když se maršálek otočil, popadl lejstro a utíkal s ním rovnou zpátky do Jičína. Tady je ten papír, řekl generálovi. Generál nejdřív dal vystřelit z kanónu Cipískovi na slávu, rozložil si lejstro před očima a povídá.
1: To jsem zvědav, jestli to bude od Kbelnice nebo od Kopidla.
3: Sotva dočetl, zaklel, jako když třískne hrom a potom si vzdychl.
1: Všecko je prohraný.
3: A dupl si na Cipíska.
1: Co si mi to přinesl?
3: Ono v tom lejstru bylo napsáno. 2 libry masa na polívku, za 3 krejcary zeleninu, 0,5 libry nudlí a 1/4 lotu soli.
1: To má být bitevní lejstro!
3: Rozkřikl se generál.
1: Ty věci měl maršálek nakoupit maršálici na polívku. Ale on zapomněl a proto tolik vzdychal.
3: Když se Runcaj s Mankou v lese řáholci odsojek dověděli, co za Cipísek vyvedl, vypravil se Runcaj s generálovi a povídá mu,
4: půjčte mi kanón, já dám střelím, ustřelím maršálkový krocaní ocas z klobouku a on už si rozmyslí, táhnout na Jičín.
1: Jak bys tam mohl střelit?
3: Odsekl generál.
1: Když nevíme, jestli je maršálek u Kbelnice nebo u Kopilna.
3: No kanón Rumcajsovi nepůjčili. A bylo nejhůř, ale nakonec to všechno napravila Manka. Navařila hrnec hovězí polívky a donesla ji maršálici. Maršálice maršálkovi poručila, veď se bude obědvat. A tak maršálkovic obědvali, pak si maršálek musel zdřímnout a už byl čas k večeři. Po večeři šli spát, ráno se nasnídali, ale už zas, aby obědvali. No a k válce se nedostali. A proto tenkrát nepřišlo na Jičín vojsko ani...

0: Dnes je 13. července
1: a svátek slaví Markéta.
0: Tohle jméno vzniklo z několika různých slov z cizích jazyků. Všechna ta slova označovala perlu.
1: Perlám se říká dar moře. Vznikají totiž ve schránkách ústřic a perlorodek. Takže všem perličkám, Markétkám...
0: Všem dárkům moře...
1: Přejeme všech...

0: Anchka a koťata. Anchka nebyla celý den doma. Marcela přišla časně ráno ustrojit panenky. Potom je rozestavila po pokoji. Některé posadila na malé červené židličky kolem stolečku. Nebylo na něm nic k jídlu, kromě krocana, smaženého vajíčka a jablka. Všechno ze sádry a v přirozených barvách. Maličká čajová konvice a talířky byly prázdné, ale Marcela řekla, aby se panenky dobře při jídle bavily, zatímco bude pryč. Malá francouzka byla posazena do malého křesla a strýc Klement u piana. Marcela odnášela Ančku s sebou a mezi dveřmi ještě napomenula panenky. Buďte hezky hodné, dětičky, zatímco bude maminka pryč. Když se dveře zavřely, zamrkal plechový vojáček na Holanďana a podával napodobeninu krocana krejcarovým panenkám. Vezměte si kus dobrého krocana, nabízel. Ne, děkujeme, odpověděli panenky křaplavým hláskem. My už jsme se najedli. Mám ti zahrát nějakou písničku? Zeptal se strýc Klement malé francouzsky. Tomu se všichni zasmáli, protože strýc Klement neuměl vůbec hrát. Ančka byla jediná, která kdy brala hodiny a uměla jednou rukou vyťukat zajíček běží po silnici. Však také měla učením pravou ruku všecku odřenou. Zahraj něco do skoku, řekla francouzka a smála se do dlaní. Strýček Klement tedy celou silou tloukl do osmi kláves dětského piana, až uslyšel na schodech nějaký rámus. V okamžiku seděly panenky zase tak, jak je byla Marcela umístila, protože nechtěli, aby skuteční lidé poznali, že se mohou sami pohybovat. Ale byl to jen Fido. Vstrčil čumáček do dveří a díval se kolem. Panenky u stolu hleděly upřeně na malovaná jídla a strýc Klement se opíral o klávesy a díval se tak nevinně, jako když tam byl posazen. Fido vrtěl ocáskem a vstoupil do pokoje. Šel očichat stůl, doufaje, že Marcela dala panenkám skutečné jídlo a že tam snad ještě něco zbylo. Kde je Ančka, ba? Otázal se, když zjistil, že tam nic k snědku není. Naše velitelka vzala Ančku s sebou ven, odpověděli panenky jedním hlasem. Našel jsem něco, co bude Ančku moc zajímat. Bavav, pravil Fido a škrábal se za uchem. Je to tajemství? Ptali se krejcarové panenky. Není to tajemství, odpověděl Fido. Jsou to koťata. Opravdu, vykřikli panenky. Skutečná živá koťata. Ano, skutečná živá koťata, odpověděl Fido. Jsou ve stodole. Tři taková maličká. Baza! Ach, škoda, že tady není Ančka, vykřikla francouzka. Ta by už věděla, co má dělat. Proto jsem ji chtěl vidět, řekl Fido a ocásek mu sklesl na zem. Já nevěděl, že jsou ve stodole koťata a když jsem tam šel chytat myši, vyrazila kočka na mě, oči jí hrozně zeleně svítily. To víte, jak jsem odtamtud spěchal. Ale jak víš, že tam byla koťata? Zeptal se strýc Klement. Čekal jsem u stodoly a když kočka vyšla a šla domů, vklouzl jsem na mlad, abych se podíval, co tam je, proč kočka proti mě tak vyrazila. My jsme jinak přátelé, víte? Bap, pokračoval Fido. Ale jak jsem byl překvapen, když jsem viděl tři malilinkatá koťátka ve starém košíku zastrčeném v tmavém koutě. Ba? Jdi pro ně, Fido, a tě taky uvidíme, řekl plechový vojáček. Já ne, odpověděl Fido. Kdybych měl šaty z plechu jako ty, šel bych. Ale kočky, víš, umějí hodně škrábat. Chtějí-li. Povíme to Ančce, až přijde, usoudila malá francouzka. A tak Fido odešel si hrát se sousedovic psem. A když se Ančka vrátila, panenky už se nemohly dočkat, až je Marcela svlékne, dá jim noční košilky a odejde. Konečně! Tu Ančce hned pověděli všechno o koťatech. Ančka vyskočila z postýlky a běžela ke košíku, kde spával Fido, ale Fido tam nebyl. Tu Ančka rozhodla, aby všechny panenky vstaly a šly se podívat do stodoly na koťátka. Panenky lehce vyskočily ven, protože okno bylo nízko od země. Našli Fida, který pozoroval díru ve stodole. Mám strach, aby je nic nevyrušilo, vysvětloval jim své počínání, protože už asi před hodinou máma kočka odešla. Panenky v čele s Ančkou protáhly se dírou a běžely ke košíku. Zrovna když se Ančka chystala pochovat si jedno koťátko, strhl se venku Rámus, skučení a hafání a Fido vletěl dírou do stodoly a těsně za ním máma kočka. Fido vždycky hrozně štěkal, když se honil s kočkou. Když proběhli spolu stodolu dvakrát nebo třikrát, Fidovi se konečně podařilo najít zase díru a prchnout do dvora. Kočka se vrátila ke košíku, kde našla všechny panenky. Já se ti divím, mámo kočko, řekla Ančka. Fido po celou hodinu, co jsi byla pryč, dával pozor na tvá koťata. Za nic by jim neublížil. Mňau, lituji tedy toho, co jsem provedla, řekla máma kočka. Musíš důvěřovat Fidovi, pravila Ančka. Má tě moc rád a každému, kdo tě má rád, musíš důvěřovat. To je tak, odpověděla kočka. Kočky mají také velmi rády myši a já bych si přála, aby nám myši víc důvěřovali. Všechny panenky se zasmály tomu vtipu. Řekla si už lidem v domě o svých koťatech? Ptala se Ančka. Mňau, když pak, vysvětlovala máma kočka. Lidi, u kterých jsem bydlela posledně, našli má koťata a jestli pak víte, že mi všechna zmizela, rozhodla jsem se, že o tom nikomu nic nepovím. Mňau. Ale všichni lidé v tomto domě jsou hodní a jistě budou mít moc rádi tvá koťátka, volali panenky. Pojďte, odneseme je rovnou do našeho pokoje, mínila Ančka. A naše paní je tam ráno najde, to je báječné, vykřikly panenky jednohlasně. Dovol, kočičko, Ančka ví, co má dělat. Ona je vyspaná hezkou čistou bílou vatou a je velmi moudrá. Po dlouhém přemlouvání máma kočka konečně svolila. Ančka odnášela domů dvě koťata a kočka třetí. Ančka chtěla dát koťatům svou postel, ale Fido, který chtěl dokázat svou lásku, rozhodl, že máma kočka s koťaty budou spát v jeho měkkém košíku. Panenky rozčilením nemohly ani usnout, tak se už těšili na to, co jejich malá paní řekne, až najde ráno v pokoji ta rozkošná malá koťátka. Ančka nezamhouřila ani oka, protože spala na posteli s Fidem a ten jí stále něco šeptal. Ráno sotva vešla Marcela do pokoje, hned padly její oči na tři malá koťátka. Vykřikla nadšením a běžela je domů ukázat mamičce a tatínkovi. Máma kočka šla s ní, pyšně si vykračujíc. Předla spokojeně a třela se o všechny židle a dveře. Maminka s tatínkem dovolili Marcelce si ponechat koťata v dětském pokoji. Marcelka je odnesla tedy zpátky do Fidova košíku a šla jim hledat jména z pohádkové knížky. Konečně se rozhodla pro tři jména. Princ pro bílé kotě, Popelka pro šedivé a Zlatovláska pro to kotě se žlutými pruhy. A tak se tedy stalo, že tři malá koťátka bydlela v dětském pokoji. Všecko to dopadlo tak, jak Ančka předpověděla, neboť její hlava byla vyspána čistou bílou vatou, takže měla neobyčejně moudré myšlenky. A máma kočka také poznala, jaký byl Fido dobrý přítel. Důvěřovala mu tak pevně, že směl jí dokonce pomáhat Mít obličeje koťákům.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Jednou si lidé vyšli do lesa na houby. Rostlo jich hodně, hnědé i žluté, bílé i strakaté, velké i malinké, s čepičkou ještě schovanou v jehličí. A pod hřibem, s hlavou jako kolo od vozu, našli stařečka velkého jako prst, za to svou si dlouhými, až je coural po zemi. Stařeček se před nimi dal do běhu, cupital malýma nožkama, ale daleko nedocupital. Lidé ho chytili a začali se udýchaného stařečka vyptávat. Kdo jsi? A co tu v lese děláš?
1: Jsem král hub. Vládnu všem houbám, co jich kde v širém světě roste.
0: A co si myslíte, že lidi napadlo? Říká, že je král, tak ho dáme našemu králi, snad si spolu budou rozumět. Král se zaradoval a dárce štědře odměnil. Už se těšil, jak se mužíčkem pochlubí při nedělní slavnosti vzácným hostům z dalekých krajin. Ale protože nevěděl, co je stařeček zač, raději ho nechal zavřít do sklepa, aby mu neutekl. To odpoledne si králův synáček hrál na nádvoří se zlatým oříškem. A jak si tak hrál, oříšek se mu přes mřížku zakutálel do sklepa, kde byl zavřený maličký stařeček. Ten oříšek zvedl a přes mřížku ho ukázal chlapci.
2: Dej mi ten oříšek,
0: poručil malý princ.
2: Dostaneš ho, ale musíš si pro něj přijít,
0: řekl stařeček.
2: No a jak se mám k tobě dostat? Dveře jsou určitě zamčené.
1: Dojdi do komnaty pro klíč a odemkni dveře.
0: Chlapec přinesl klíč, odemkl dveře do sklepa a vešel dovnitř. Stařeček mu oříšek podal, ale než se princ vzpamatoval, nepozorovaně mu proklouzl mezi nohama a frrrr, už byl venku. Princ se lekl, protože věděl, že se král bude velice zlobit. Rozhodl se, že to raději nikomu neřekne. Když přišla neděle a s ní velká slavnost, na kterou přijeli králové z 9 zemí, panstvo ze širokého okolí a všechen lid z podhradí, chtěl se král pochlubit svou zvláštností stařečkem, který se prohlašuje za krále hub. Ve slavnostní chvíli poslal král ministra do sklepa. Ministr odemkl, ale ať kouká, jak kouká, sklep byl prázdný. Po chvíli se přiběhl podívat sám král. Ale stařeček byl opravdu pryč. To bylo výsměchu. To bylo ostudy. Ale výsměch za čas přejde. Na ostudu se zapomene. Přešlo mnoho let a z malého prince se stal švarný mládenec. Ten jednou při snídani otci vyprávěl, co se tehdy přihodilo se zlatým oříškem a králem hub. Královský otec ale na velkou hanbu, kterou kdysi díky svému synkovi utrpěl, nezapomněl. Rozčílil se i po tolika letech a vyhnal syna z domu. Aby nešel úplně sám, nechal se obněkčit a poslal s ním svého generála. Princ s generálem vyšli do světa. Ale generálovi se vůbec nelíbilo dělat princi sluhu. A tak čekal na první příležitost, jak věci změnit. Jednou měl princ velikou žízeň, ale voda se leskla hluboko ve studni. Generál princovi poradil, ať se přiváže na provaz, že ho spustí k vodě do studny. Až se dost napije, že ho pak zase vytáhne. Princ se nechal k vodě spustit, napil se, ale když chtěl vytáhnout, generál si dal podmínku.
3: Vytáhnu tě, když si vyměníme svoje místa. Já budu princ. A ty za mnou půjdeš jako můj sluha.
0: Co měl princ dělat? Ve studni zůstat nechtěl, musel souhlasit. Zanedlouho přišli k nádhernému královskému zámku. Generál se představil jako královský syn a prince jako svého generála. Král pozval generála do svých komnat, ale prince poslal mezi služebnictvo a musel na pastvu vyhnat koně. Jak tak seděl na louce a přemýšlel o svém neradostném osudu, zjevil se mu král hub, který mu kdysi utekl ze sklepa. Stařeček mu pokynul a řekl:
1: Způsobil jsem ti potíže, za to se ti odměním.
0: luskl prsty a ocitli se v měděném zámku, kde žila stařečkova dcera, měděná královna. Nejstarší dcera krále Hub ho pozvala k měděnému stolu s měděným ubrusem a pohostila ho jídlem v měděném nádobí. Čas jim rychle ubíhal, až je král Hub přerušil.
1: Musíš se vrátit ke svým koním, princi, ale návštěvu se sluší něčím podarovat. Ať ti tedy přivedou měděného koně.
0: Čtyři sluhové přivedli měděného koně, který byl tak silný, že ho nemohli udržet. Ale co budu sám dělat s koněm, kterého čtyři sluhové neudrží? Nevěděl si rady princ. Na tomu král Hub nalil do čtyř skleniček kouzelný elixír, po kterém se cítil tak silný, že by zvládl čtyři silné koně. Kromě koně dostal princ ještě měděnou píšťalku, kterou mohl koně přivolat, ať byl, kde byl.
1: Ale to ti říkám, dobře tu píšťalku opatruj. Kdyby jsi ji ztratil, i o koně přijdeš.
0: A nakonec mu ještě předal měděné brnění. Princ si oblékl brnění, nasedl na koně a pustil se k lesu. Večer koně pustil do lesa, brnění odložil do jeskyňky a vrátil se se svými koňmi z pastvy do zámku. Další den se všechno opakovalo, ale král Hub ho pozval ke své prostě

0: Třetí den se mu na pastvě zjevil král hub. Vzal prince do zlatého zámku ke zlatému stolu se zlatým ubrusem, kde na zlatých mísách bylo nachystáno tolik jídla, že by se 100 lidí najedlo dosyta. Po jídle přivedlo 12 sluhů koně tak bujného, že se jim už vytrhával. Pak dostal princ vypít 12 odlívek kouzelného elixíru, po kterém skrotil koně sám jedním pohledem. Nescházela zlatá píšťalka a ani zlaté brnění nechybělo.
1: To tě zachrání, až ti bude nejhůř,
0: kladl mu na srdce král hub. Když hnal koně z pastvy, překvapilo ho, že celé město je zahaleno černým suknem. Nejstarší princezna na nádvoří plakala, protože zítra měl přiletět mořský drak, který si ji má odvést do své sluje. Princ ji utěšoval, jak mohl, a nakonec slíbil, že se určitě najde nějaký statečný princ, který ji zachrání. Když na druhý den vedli královu nejstarší dceru vstříc drakovi, zapískal princ na měděnou píšťalku. Za chvíli už seděl na měděném koni, v měděném brnění a spěchal na mořský břeh. Mořský drak právě vylézal z moře. Lidé před ním prchali a rozprchl se i princeznin doprovod. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, před princeznu se postavil měděný princ. Začal lítý boj. Nakonec princ usekl drakovi hlavu, vyřízl mu jazyk, schoval ho do torby a ujel, ani se nerozloučil. Druhý den město zase v černém sukně zahalené a na zámeckém nádvoří plakala prostřední dcera. Když prý neuspěl jednohlavý drak, zítra si pro prostřední princeznu přijde tříhlavý. Princ ji utěšoval, jak mohl. Ráno pískl na stříbrnou píšťalku, nasedl na stříbrného koně ve stříbrném brnění a byl na pobřeží dřív, než tam dorazila prostřední princezna s plukem královských vojáků. Tu se začalo moře bouřit a země se otřásat, jak z moře vylézala trojhlavá obluda. Když ji vojáci z princezny na doprovodu uviděli, rozprchli se a do boje se pustil jen stříbrný princ. Když drakovi usekl všechny tři hlavy jako hlávky zelí, vyřízl jim jazyky a zmizel. Ani se pak nedivil, když město zůstávalo v černém hávu a na nádvoří plakala nejmladší princezna. Když neuspěli slabší ze tří mořských oblud, zítra si prý nejmocnější šestihlavý přijde pro nejmladší princeznu. Hned za rozednění pospíchal princ do lesa. Zapískal na zlatou píšťalku a ve zlatém brnění se na zlatém koni rozjel na mořský břeh. Když přicházela princezna, vzedmuly se vysoké vlny, obloha zčernala a z moře začala tryskat horká pára. Tentokrát tam královskému vojsku velel sám král. Ale když viděl tu hrůzu, nezbylo mu, než vydat rozkaz. Zachraň se, kdo můžeš! Jediný proti příšeře se šesti hlavami zůstal na mořském břehu zlatý princ. Ale šestihlavý drak už znal všechny princovy úskoky. Byla to bitva bitev. Ve chvíli, kdy se zdálo, že prince některá z hlav už chytí do chřtánu, objevil se vedle zlatého prince malý mužíček s dlouhým bousem a vhodil před draka zlaté vejce. Sotva na zem dopadlo, vyhrnulo se z něj celé zlaté vojsko, spousta mužů chrabrých jako zlatý princ. Draka udolali, princ z dračí hlav vyřezal všech 6 jazyků a zase zmizel beze stopy. Ale byl tak unavený, že na paloučku, kde pásl koně, usnul a spal 3 dny a 3 noci. Pak ho vzbudil král hub.
1: Obleci zlaté brnění, vezmi sebou všechny 3 koně a chvátej na zámek.
0: Na zámku se právě princův generál chvástal, že to on zabil všechny 3 draky. Ukazoval všechny dračí hlavy a dožadoval se královské odměny. Když ale princ vytáhl z torby do všech dračích hlav jazyky,

pravda vyšla najevo a král dal podvodníka generála potrestat. Chtěli princovi nabízet princezny, chtěli mu nabízet zlato, stříbro, ale princ jako by se do vody propadl. V tu dobu už seděl za zlatým stolem se zlatým ubrusem u nejmladší a nejmilejší dcery krále Hub. Zadívali se do sebe a zanedlouho sám král Hub strojil velkou svatbu. A co se jedlo? Ty nejlahodnější pokrmy z hub, co jich kde na širém světě roste. Z hub hnědých a bílých a strakatých. A když byla svatba u konce, stařeček král Hub zmizel. Hledali ho všude po lesích a vyhlásili to do celého světa. Až dodnes lidi chodí po lesích a hledají pod hlavičkami hříbků kouzelného mužíčka, krále Hub.

0: písnička. Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Příběh o Gustě Bricknerové, o uzenkáři, o Karolíně Hüterové a o obchodní závisti a také o jedné cizí paní a malé ovečce s tmavým flíčkem.

0: Na prostranství před poutním kostelem v Hejnicích na úpatí Jizerských hor kdysi stávaly dvě řady budek, v nichž se prodávalo všechno, co poutníci potřebovali. Od prostého chleba s máslem přes horké párky s křenem až po turecký med. Také tam byly k dostání upomínkové předměty všeho druhu. Růžence všech velikostí i cenových úrovní, modlitební knihy a jiné nábožné knížky, svaté obrázky a další věci, které zbožní lidé potřebují. Přirozeně nejčastěji byla v prodejních stáncích nabízena Mater Formosa, Panna Marie Hejnická, s líbezným úsměvem na obrázcích malovaných vodovými barvami nebo olejem, na prostých dřevorytech, barvotiscích i na pohlednicích se vzletným nápisem Pozdrav z Hejnic. Kromě toho bylo možné získat Matku Boží jako dřevěnou, sádrovou, ale i jako voskovou a porcelánovou figurku. Stejně jako milostná socha v kostele byly rovněž její kopie zahaleny do dlouhého, zvonovitě se vzdouvajícího pláště, vroubeného zlatými lemovkami a osázeného perlami a drahokamy. Až na to, že plášť milostné sochy na oltáři v poutním kostele byl, na rozdíl od svých kopií z tržiště, osázen skutečnými perlami a drahokamy, nejen perlami a drahokamy z jablonecké bijuterie. Jeden z těchto stánků vlastnila paní Augusta Brücknerová, vdova po blaženém Franci Brücknerovi, lidmi jinak nazývaná Brücknerka. A ta dokonce nedávno poutníkům nabízela panu Marii Hejnickou ve skleněné kouli, která když se obrátila a znovu postavila, tak uvnitř padaly jemné, zlaté a stříbrné vločky, jako kdyby se na Matku Boží snášelo zhmotnělé nebeské požehnání. Boudu Brücknerka zdědila po svém zesnulém muži, který již několik let spočívá na věčnosti. Jí samé tehdy táhlo na sedmdesátku, ale ona tu boudu přece neopustila, neboť člověk tady na světě nakonec musí pro něco být, není-liž pravda. Přirozeně jí občas trápilo revma a její potíže se rok od roku zrovna neumenšovaly. Přesto měla Brücknerka svou boudu otevřenou každý den. Na jaře, když se staré lípy na prostranství před poutním kostelem opět zazelenaly, v létě, kdy jí v budce bylo nezřídka horko jako v kamnech, na podzim, když nejen z Čech přes hory, ale i zvenku z Lužice přicházela velká poutní procesí a v zimě přirozeně také. Také v zimě Brücknerka zasedla v 9 ráno za prodejní pult a až do 17:30 večer čekala na zákaznictvo. Většina ostatních trhovců měla své boudy zavřené od všech svatých až do začátku března. Pouze uzenkář a odnaproti Karolína Hitterová, zvaná Hitterka, se k tomu nedokázali odhodlat. Uzenkář měl pravdu v tom, když říkal:
1: čím větší zima, tím líp se ty horký buřty prodávají. A musí být pořádně horký. To je přece jasný.
0: A Hitterka? U ní to byla čistá obchodní závist, která ji nutila otevřít boudu i v zimě. Jinak by jí totiž mohlo proklouznout mezi prsty pár krejcarů, které by pak zřejmě schrábla Brücknerka. A to Hitterku obzvláště hnětlo. Upřímně řečeno, obrat nebyl v těchto týdnech zrovna značný. V zimě žádná procesí nepřicházela a hejničtí si upomínkové předměty pochopitelně kupovat nepotřebovali. Na nejvýš třeba pár vánočních ozdobiček nebo hraček, ale i tyto jen s mírou. Hitterka a Brücknerka proto nabídku svého zboží v této době před svátky odpovídajícím způsobem rozšiřovali. Například o svíčky a zlaté třásně na stromeček, o vánoční hvězdy a barevné koule ze skla, také o táhací panáky, houpací koníky, panenky a všeliké další drobnosti pro děti. Figurky do betlémů byly vyřezány z papundeklu nebo ze dřeva. Marie a Josef, líbezný Ježíšek v jesličkách s volkem a oslíkem, všelijací pastýři, králové z východu a hlavně ovečky. Velké a malé, jedny se pasoucí, jiné odpočívající na betlémských nivách. Jejich vlna byla krásně bílá. U biblických beránků a oveček to přece ani nemůže být jinak. Dřevěná ovečka stála 2 halíře, jehňátka byla po jednom. Hitterka si sice myslela, že díky takovým cenám musí ve své boudě zajít hlady, a kdyby bylo po jejím, tak by ty figurky do betlémů již dávno stály 2násobek. Ale Brücknerka ceny domlouvat nechtěla. A dokud Brücknerka setrvávala u nízkých cen, které platily ještě v dobách blaženého France Brücknera, tak se ani Hitterka neodvážila zdražovat.
2: Člověk tu den co den mrzne,
0: láteřila.
2: A večer ještě musím lejt drahej petrolej do lampy, jenž to se brzo smráká. A co z toho mám? Vlastně vůbec nic.
0: Přesto Hitterka poslušně proseděla hodiny za svým pultem, i když mrzlo až praštělo. A přesto každý večer vydržela za svitu petrolejové lampy až do 17:30. Vlastně ne do 17:30, ale do té chvíle, kdy Brücknerka zavřela svoji boudu. Až pak teprve i Hitterka opouštěla své místo. Pouze jednou jedinkrát tento zvyk porušila. A sice zrovna na Štědrý den. V hejnicích již všichni byli dávno doma. Už při nejmenším hodinu se neukázal ani jeden zákazník. I uzenkář dneska výjimečně nechal svou pícku vychladnout o něco dříve. Pouze Brücknerka, jakoby Hitterce naschvál, nezavírala. A nejen to. Tento večer zůstávala v boudě dřepět i po 17:30, a to i přesto, že byl Štědrý večer. Sedí tam jak bábovka, zabalená do několika dek a jako naschvál nejde domů. Netrpělivá Hitterka již seděla jako na trní. A samozřejmě se na Brücknerku zlobila. A nemálo. Až se jí to čekání zdá nakonec hloupé, a tak přichází k Brücknerce a chce jí říct, že už by měli zavřít. A teprve teď vidí, co se stalo. Brücknerka za pultem spí.
2: Jo, takhle!
0: Hitterka se pěkně rozhněvala.
2: Ale mně to může být jedno,
0: myslí si.
2: Já jdu domů.
0: Tak tichounce jako dneska snad ještě nikdy pult na své boudě nepřiklopila. Zlehounka nasazuje zástrčku a zamyká. Pak ještě jednou vchází dovnitř a zhasíná petrolejku. Pomalu zatahuje knot, až lampa potemní. Doufejme, že dveře nebudou moc skřípat, až je bude zvenku zavírat. To by tak chybělo. Ale ne, jde to dobře. Krátké vrznutí, pak po dvojím otočení klíčem zacvakne zámek. Brücknerka spí nerušeně dál. Vůbec si toho nevšimla. Ruce má složené v klíně, šátek jí trochu spadl do čela. Klidně oddechuje. Při výdechu se jí mírně nadouvají líce. Vypadá to legračně a hyterka si říká:
2: jen si spí dál, Bricknerko, pro mě, za mě až do rána.
0: Hyterka tedy odchází domů a tam si jako každý den dopřeje horký čaj. Tentokrát je však se spoustou cukru navíc a s dvojitým množstvím rumu, neboť za prvé je dnes štědrý den, že ano, a za druhé se musí řádně zahřát po tom dlouhém vysedávání ve studené boudě. Nuže dopřejme jí, dobří lidé, ten horký čaj se vším, co si do něj přimíchala. A obraťme naši pozornost zpět ke Gustě, vdově po blaženém Franci Brücknerovi. Na nádvoří před hejnickým poutním kostelem je ticho. Střížky budek, hlavy a poprsí skamenělých svědců, kteří stojí kolem, vše je pokryto mocnou vrstvou sněhu. A s výjimkou Brücknerčina vlastního chrápání zde v tuto noční hodinu není nic, co by jí mohlo vyrušit ze spánku. Tu ji ale náhle probouzí údery zvonu. Když pak napne uši a bezděčně počítá, slyší 4 jasné údery, následované 12 temnými. Ježíš Maria, myslí si a nevěří vlastním uším. Skutečně ještě sedí za pultem a z kostelní věže bije půlnoc. Ne, ne, uvažuje. To není možný. To se mi snad jenom zdá. Ale ne, nezdá se jí to. Sedí ve své boudě za svitu petrolejky a venku je hluboká noc. To přece není možný. Udiveně si z čela povytahuje spadlý šátek. Co pak mě nemohla hyterka vzbudit, než šla domů? Ne, ne, na tomhle světě už není žádný spolehnutí. Bůh ví, že ne. Bricknerka jen kroutí hlavou, nad hyterkou i nad sebou samou. Ale dobře, že jsem se probudila, bručí si. Jinak bych mohla v boudě snad i umrznout, aniž bych si toho všimla. No naštěstí Brücknerka neumrzla. Ale řádně unavená to je. A jestli tu zůstane sedět ještě déle, tak hrozí, že zase usne. Myslím, že tohle radši nebudeme pokoušet, uzavírá. Takže vstávat, ať můžu jít konečně domů. S těmito slovy se vymotává z dek a chce se postavit, ale k tomu již nedojde, protože něco slyší. Lehounký a sotva znatelný šelest směrem od kostela. A pak vidí, jak k ní podél řady bud mezi temnými kmeny stromů míří postava. Copak, říká si Brücknerka. Kdo to tak může být? Takhle pozdě na štědrý večer a ještě k tomu ženská. Neboť teď i přest mu vidí, že ta postava má na sobě dlouhý, stejnoměrně se nadouvající, nabíraný plášť. A ta postava se ten dlouhý šat přidržuje rukama, aby ho nesmíkala po sněhu. Kam asi jde? Uvažuje Bricknerka. A kdo to vůbec je? Ta neznámá přistupuje k boudě, před obličejem má závoj utkaný jakoby ze stříbrných vláken. Ne, zjišťuje Bricknerka. Tuhle neznám. Ale je mi nějaká povědomá. Z dálky se mi už musela párkrát zahlídnout. Ta cizí paní teď stojí před ní na druhé straně pultu. Světlo petrolejky padá pouze na něžné a jemné ruce, zatímco obličej zůstává ve tmě.
3: Dobrý večír přeju, říká Bricknerka.
0: Tak co to bude, mladá paní?
4: Jen drobnost,
0: odpovídá ta cizí paní.
4: Nějakou hračku pro mého kloučka. On má dnes narozeniny, víte?
3: Neříkejte, povídá Bricknerka. Tak to máte štěstí, že tu výjimečně ještě jsem. Co takhle houpacího koníka, mladá paní? Třeba tenhle šimlík s červeným sedlem. Nejlepší zboží z Bílýho potoka. Ten se jen tak nerozbije. Dokonce ani od 2, 3 dětiček ne.
4: Já mám pouze jedno. A to si hraje stále samo.
0: Říká ta cizí paní.
4: Neměla byste něco menšího? Však rozumíte.
3: To víte, že jo, odpovídá Gusta. Můžete si vzít třeba louskáčka. Třeba tady toho knírátýho v husarském kabátci. Ten se bude vašemu kloučkovi určitě líbit.
4: Dozajista,
0: praví ta cizí paní.
4: Ale mně připadá trochu velký a zdá se mi navíc i trochu hrozivý.
3: Tak si vemte tohodle tahacího panáka, radí Gusta. Nebo třeba tuhle škatuli? S vojáčkama?
4: Ne,
0: praví ta cizí paní a vrtí hlavou. Vojáci také nejsou to pravé pro jejího kloučka. Vojáci určitě ne.
3: A co třeba selský dvoreček?
0: Navrhuje Gusta.
3: Nebo archa Noémova, ta spousta dřevěných zvířátek, dobyteček, kozičky a ovečky, sloni, velbloudi, žirafy a lvy, všechno po 2. To by přece bylo něco pro malýho kluka, co nemá rád vojáčky.
4: Určitě máte pravdu,
0: říká ta cizí paní.
4: Určitě, ale tohle všechno, paní Gusto, zabírá příliš mnoho místa. Ani nevím, kam bychom to přes den dali.
3: No,
0: míní Gusta a ruce rozprostře nad pultem.
3: Pak bude nejlepší, když si sama vyberete. Klidně si berte do ruky, co chcete. A nemusíte spěchat. Prosím, na pár minutkách mi nesejde.
0: Ta cizí paní děkuje, že je to od paní Gusty velmi milé a poté se pátravě rozhlíží po pultu. Několikrát se dotkne konečky prstů toho či onoho. Zkouší dřevěná chrastítka, trumpetku, potom kukačku, píšťalku vypálenou z hlíny. Nakonec bere do ruky jednu ze skleněných koulí s Matkou Boží. A když to v kouli začne sněžit, zasměje se a povídá.
4: To je ale legrační. Co si ti lidé nevymyslí?
0: Její smích zní jasně a přelíbezně. Když pak na to později Gusta, vdova po blaženém Franci Brücknerovi, vzpomínala, vždycky se jí vybavilo, že to znělo jako stříbrné zvonečky. Jako stříbrné zvonečky to znělo. Nakonec ta cizí paní vytáhla jednu z dřevěných oveček z jesličkového stáda. Ovečka ležela na zeleném prkénku, jakoby na pastvině.
4: Tuhle si vezmu.
0: Rozhodla se.
4: Ta se bude mému kloučkovi líbit. Kolik stojí?
3: Tahle.
0: Bricknerka jí vzala ovečku z ruky a zblízka si ji prohlédla.
3: Musí to být zrovna tahle. Vždyť má tmavej flíček. Tady, na hřbetě. Někdy,
2: víte, jsou tyhle figurky trochu kazový. Raději si vemte nějakou jinou. Pěkně bílou.
0: Už chtěla Gusta ovečku s malou vadou vyměnit za jinou. Ta cizí paní to ale nepřipustila.
4: Ne, ne,
3: bránila jí.
4: Já přece znám mého Kloučka. Ovečky s drobnými vadami jsou mu nejmilejší. Jen mi ji dejte, paní Gusto. A povězte, kolik stojí.
3: Normálně by stála bahalíře, odpověděla Gusta. Ale vám ji dám, mladá paní, za polovic, protože je kazová. Mám vám ji zabalit?
4: Děkuji, není třeba,
3: odvětila ta cizí paní.
4: Vezmu si ji pod plášť, nemám to přece daleko.
3: Aha, podivila se Gusta. Takže vy bydlíte tady někde na blízku?
4: Již dlouho,
3: pravila ta cizí paní.
4: Mnohem déle než vy, paní Gusto.
3: Nejpozději nyní měla Bricknerka nastražit uši a zarazit se, ale to se nestalo. Ta cizí paní drží v levé ruce ovečku a pravou rukou vytahuje spod pláště minci. Ne, ne, žádnou minci. Perla to je. A k tomu zasazená do zlata.
4: Musíte mě omluvit,
3: řekla.
4: Bohužel nemám u sebe ani halíř. Ale pokud nemáte nic proti, tak si vezměte tady.
3: S těmito slovy pokládá perlu na talířek a odchází. Vlastně neodchází, ale pluje zlehka nad sněhem zpátky tam, odkud přišla. Ke kostelu. A teprve teď, v okamžiku, kdy stoupá po schodišti, Bricknerce došlo, komuže prodala ovečku s temným flíčkem. A kostelní portál se pootvírá a ta cizí paní už dávno není cizí, ale je něžná a útlá. Na několik okamžiků to ze dveří zazáří jako z říše nebeské. Pro Krista pána, proletí Gustě hlavou. Kam jsem jen dala svý oči? Jak to, že jsem ji nepoznala? Nemějme to té dobračce za zlé, že byla úplně mimo. Po tom všem, co se jí tu přihodilo, může učinit pouze jediné a to také činí. Padá na kolena a prosí Matku Boží o shovívavost. Já jsem s tebou mluvila, praví, jako bys byla obyčejná ženská z chalupy. A místo toho jsem měla padnout k tvým nohám a líbat lem tvýho roucha. Neměj mi to tedy, prosím pěkně, v tvý milosti za zlý, když jsem přece nemohla vědět, že jsi to byla ty. Takto se Gusta modlí za odpuštění, dokud z věže poutního kostela neodbije půl jedné. Poté se s hekáním zdvíhá, zavírá svou boudu a jde domů. Druhého dne ráno na božího dvánoční si Gusta, vdova po blaženém Franci Bricknerovi, nejprve pomyslela. To jsem ale měla dneska v noci krásnej sen, jak k mý boudě přišla Matka Boží a po dlouhým hledání si koupila ovečku. A pořád mi říkala paní Gusto a já jsem jí říkala mladá paní, prostě jen tak. Když pak ale Bricknerka spatřila v pokladničce perlu a k tomu zasazenou do zlata, to ji již podruhé pojala bázeň boží. Teď totiž měla před očima důkaz, že se jí to všechno v žádném případě nezdálo. Při bližším patření jí teď bylo jasné, co dnes v noci Matka Boží položila na talířek. Bože na nebesích, pomyslela si ta dobračka při pohledu na perlu. Smím já vůbec kdy něco takového přijmout? co tedy dělat. Tehdy ještě bydleli v klášteře vedle hejnického poutního kostela bratři Františkáni. Brücknerka to všechno mohla odvyprávět páteru Kvardiánovi a poprosit ho, zda by pro Bůh tu perlu nevrátil Matce Boží na hlavní oltář. To by zřejmě pro pana pátera Kvardiána nebylo těžké. Ale kdo pak by se chtěl odloučit od perly, jíž Matka Boží vlastní rukou zaplatila?
2: Ne, ne, pomyslela si Brücknerka. Jestli to půjde, tak se ji nechám.
3: A teprve pak jí to napadlo. Hned první den po svátcích k obrovskému překvapení uzenkáře i hyterky pověsila na boudu ceduli s nápisem Pro okolnosti zavřeno. Ona sama ale jela drahou do Liberce. Tam zašla k zlatníkovi Zíbrovi, který měl krámek na Staroměstském náměstí, a ukázala mu tu perlu. A zeptala se ho, kolik by za ni dostala, kdyby ji chtěla levně prodat. A ten pan zlatník Zíbr odhadl cenu perly a zlatého zasazení bratru na 300 korun. A jestli chce paní Gusta prodat?
2: Ne, odpověděla Gusta. To je právě to, pane Zíbre. Naopak bych si ji ráda nechala.
3: Potom si v liberecké spořitelně vybrala 300 korun z vkladní knížky, což pro ně byla spousta peněz. A když se Pětkou vrátila zpátky do hejnic, šla z nádraží přímo do kostela a do obětní pokladničky před milostnou sochou vsunula tlustou obálku s 300 korunami. Ovšem bez toho jednoho halíře, za který prodala tu ovečku. Vyrovnané účty jsou totiž vyrovnané účty. Tak si nakonec mohla perlu při dobrém svědomí ponechat. A nikdo se o tom nikdy nic nedozvěděl.
2: Hyterka už vůbec ne.
3: Ta by se tomu na nejvýš posmívala a kroutila by hlavou.
2: To je ti podobný, pověděla by asi Gustě.
3: Kdyby se tohle stalo mně, víš, co bych udělala? Pěkně bych se Matce Boží poděkovala a tím by to pro mě bylo vyřízený.
0: Jo, hyterka, možná, že to nakonec vůbec nebyla náhoda, že si panna Marie Hejnická onehdy na Štědrý večer tu ovečku s drobnou vadou koupila u Gusty, vdovy po blaženém Franci Brücknerovi, a ne u ní.

0: Učitelka výtvarné výchovy. Karlíku, proč jsi namaloval tatínkovi fialové vlasy?
1: Protože nemám plešatou pastelku.
2: Na tomto místě se ve scénáři paní Drncová zeptá: a jak se vám u nás líbí, páni vyslanci? A vyslanci odpovědí písničkou Čechy krásné, Čechy vaše. Je složená, ale do filmu se nevešla. A tak vám ji skladatel Uhlíř a já, scenárista Svěrák, zaspíváme.

0: ke cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, jak se máte? Já doufám, že se máte dobře. My si teď společně ukážeme, jak se má správně a rovně stát. Je to důležité proto, abyste v životě měli rozhled. Teď se hned postavíme všichni do snožení, to znamená, že dáme paty k sobě a špičky vytočíme do stran. Už stojíte? To jsem moc ráda. A teď hezky podsadíme pánev, stáhneme obě půlky zadečku a máme správné držení těla. Narovnejte se mi, hoďte ramena dozadu, vystrčte na mě prsa, ještě hlavu zdvihněte a máme správné držení těla. Teď se mně zdá, že jsem zapomněla na vaše bříško, takže ještě zatáhněte bříško a teď už je to určitě hotový. Tak tomuto se říká správné držení těla. Zkusíme to společně ještě jednou, pokud vám něco vypadlo. Takže začínám, milé děti, nohy dáme k sobě, stáhneme zadeček, ramena hodíme dozadu, prsa naopak dopředu, hlavu narovnáme vzhůru, zatáhneme bříško a ještě jednou, toto je správné držení těla. Trénovat to můžete klidně i s maminkou nebo s tatínkem a to klidně i během dne. Třeba v obchodě, když čekáte na hračky, anebo jinde, když čekáte frontu u pokladny. Milé děti, mějte se moc hezky a správné držení těla dodržujte, i když mě neuslyšíte.

vážne nic iného nejí. Jenom jednou za to táče spořádal i punčocháče. Od tetičky z Francie chudinka už nežije. Ach, to bylo pláče.

0: Ψυχικά από τσίτα. Σουντάλιχα, σουντάλιχα, σουντάλιχα, λιχά, λιχά, λιχά. Παβέλ Σρούτ, λιχοζρούκι. Ρίκαλι μου Χιχλίκ. Ρίκαλι μου Χιχλίκ. I když v lichožroutím kalendáři je plno vznešených a hrdinských jmen, třeba Ramses nebo Tulamor, tak se jmenovali jeho dva příšerní bratranci. Za to, že Hylíkovi začali říkat Hylík, si může sám. Když byl v rozpacích, začal se chichotat. A úplně se toho nezbavil do dneška.
1: Hylíku, máš ponožku v rendlíku.
0: Takhle na něho ti dva příšerní bratranci pokřikovali, když byl ještě malý. Vlastně to není tak dávno.
1: Nebo je?
0: Těžko říct. Lichožroutům se čas někdy natahuje nebo sráží jako ponožky.
2: Tiki kalendář! Dnes je 13. července
3: a svátek slaví Markéta.
2: Tohle jméno vzniklo z několika různých slov z cizích jazyků. Všechna ta slova označovala perlu.
3: Perlám se říká dar moře. Vznikají totiž ve schránkách ústřic a perlorodek. Takže všem perličkám, Markétkám...
2: Všem dárkům moře...
3: Přejeme...
4: Všechno nejlepší!
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Na noc se výprava profesora Challengera utábořila těsně pod útesy toho krajně nehostinného a pustého místa. Ráno si pak všichni podrobně prohlédli vysokou jehlancovitou skálu, která vypadala jako tlustá kostelní věž z červených cihel. Na vršku jehlanu rostl osamělý vysoký strom.
1: Na tom stromě seděl Pterodactylus, když jsem tu byl poprvé.
0: Ale jak se dostat nahoru k tomu stromu? A pak dál na planinu za ním?
1: Kdyby tu bylo nějaké snadné spojení mezi vrcholem a okolním světem, náhorní rovina by nebyla izolována tak dokonale, aby tam nahoře přestali platit přírodní zákony.
2: Chcete tím říci, že jinak by tam sotva mohl žít nějaký ten Pterodactylus?
1: Připouštím, že někde v útesu mohou být místa, kudy by k vrcholu mohl proniknout zkušený horolezec, ale nemohlo by tudy sestoupit nemotorné těžké zvíře.
3: Když jsme pak pomalu postupovali po úpatí skalního řetězu, pojednou jsme přišli na něco, co nám zvedlo náladu. Bylo to staré tábořiště. Povalovaly se tam prázdné plechovky masových konzerv chicagské výroby, láhev s vynětou brandy a množství dalšího cestovatelského náčiní.
1: Nic z toho není moje. Musí to být Whiteovo.
0: Ano. Opět padlo jméno nešťastného amerického malíře, který v těchto pustinách při první Challengerově návštěvě přišel o život.
1: A co tohle? Mám dojem, že je to míněno jako ukazatel směru.
0: Všichni se zadívali na kus plochého dřeva, přibitého hřebem na kmen stromu.
1: Náš předchůdce a průkopník si uvědomil, že se vydává na nebezpečnou cestu a zanechal toto znamení, aby každý, kdo přijde po něm, věděl, kudy se ubíral.
3: A skutečně jsme na další stopy narazili. A byly to stopy hrozné a naprosto nečekané. Těsně pod útesem se rozprostíral rozměrný hájek vysokého bambusu a když jsme ho obešli, zjistili jsme, že v houštině se blízká cosi bílého.
4: Ale to je lebka člověka.
0: Mačety indiánů, kteří výpravu doprovázeli, vymítili kus hájku a tak výprava mohla zjistit podrobnosti této někdejší tragédie. Z oděvu mrtvého zůstaly už jen nepatrné cáry, ale na kostech nohou byly zbytky bot a bylo tu i pouzdro na cigarety s věnováním Jamesovi C.
4: Kde to jen mohl být?
2: Chudák, vypadá to, že si zlámal všechny kosti.
5: A bambus mu prorůstá rozdrceným hrudníkem. Bambus sice roste rychle, ale určitě to mrtvola neleží dlouho. Bambus dosahuje výšky mnoha metrů.
4: Vypadá to, že ten člověk byl svržen z vrcholu tady toho útesu a při pádu se nabodl.
1: Vím asi, kdo to je. Maplewhite cestoval s přítelem. Byl to také Američan a jmenoval se James Culver.
0: Šest dnů trvalo, než výprava dokončila okružní cestu kolem útesu a ocitla se zpět v prvním táboře vedle skalní věže. Expedice dokonce objevila jakési šipky namalované křídou, které tu patrně zanechal Maplewhite. Když se však dostali k místu, kudy kdysi bylo zřejmě možné vystoupit jakýmsi kaňonem nahoru, zjistili, že tato cesta je zavalena obrovskými balvany.
1: Nezbývá nám nic jiného, než po této kolmé stěně vyšplhat. Horolezeckého náčiní máme s sebou dost.
3: Po snídani jsme rozbalili ranec, v němž se nalézalo 50-metrové lano, stoupací železa, skoby a cepíny. Lord John byl zkušený alpinista a tak se ujal organizace výstupu.
0: Ve skutečnosti se ukázalo, že vyšplhat se na jehlan nebyl úkol tak těžký, jak zprvu vypadal, když se oba profesoři, Melony a samozřejmě Lord Roxton dostali nahoru. Čekala je tu plošinka asi o rozměrech 8x8 metrů.
3: Opájil jsem se právě nádhernou vyhlídkou na celou bambusovou džungli dole, kterou jsme museli před několika dny procestovat, když mi na rameno dopadla těžká ruka profesora Challengera.
1: Nikdy nehleďte zpět. Dívejte se vždycky vpřed k našemu hlavnímu cíli.
3: Obrátil jsem se tedy a viděl, že místo, kde stojíme, je přesně v téže výši jako náhorní planina před námi. Její vzdálenost jsem odhadl na 15 metrů, ale nenašel jsem žádnou útěchu ve zjištění, že to není 15 kilometrů. Mezi oběma místy byla nekonečně hluboká průrva. Co teď? Jsme ztraceni.
5: Toto je v skutku podivné.

0: hodila. Podle Challengerových instrukcí se pustili do vysekávání vrubů, které by zaručily pád buku potřebným směrem. Asi po hodině práce se strom naklonil a pak s rachotem padl a zabořil se větvemi do keřů na druhé straně propasti.
1: Kladu si nárok mít tu čest a být první, kdo po našem mostu vkročí do neznámé země.
2: Milý profesore Challengere, to opravdu nemohu dovolit.
1: Nechápu, jak mi můžete, Lord Roxton, něco zakazovat.
2: Každý máme svou odbornost, profesore. A ta moje je vojančení. Chystáme invazi do nové země a ta nemusí, ale může být plná nepřátel.
1: Ale já jsem vědec, pane.
2: Právě proto, kdyby šlo o nějaký vědecký problém, budiš. Ale na tuhle cestu se vydám první já.
0: Roxton a Melony se dohodli, že se vrátí po příkré stěně zpět do základního tábora, přinesou všechny pušky a hlavně zásoby jídla na několik dnů. Teprve pak se mohou pustit na druhou stranu propasti.
3: Během hodiny jsme měli nahoře 4 pušky a brokovnici, bandalíry nábojů a žok potravin. A pak jsme se jeden po druhém opatrně vypravili do neznáma.
0: A tak se všichni 4 ocitli v zemi snů. V zemi Mepla Whitea. A pak se to stalo.
3: Už jsme pronikli asi 50 metrů do hustého mlází, když se za našimi zády rozléhla hrozná tříštivá rána. Daleko, daleko v hlubině při patě útesu jsem zahlédl spleť větví a roztříštěný kmen. Byl to náš buk. Co se stalo?
0: Okraj věžní plošinky povolil a konec kmene se smekl dolů. Všichni o ně měli úžasem. Žádným způsobem se teď nemohli dostat zpět na věž. Byli nyní obyvateli náhorní planiny.
3: Žádný lidský důmysl nedokáže vymyslet, čím by se dala přemostit 15-metrová propast. Jediný okamžik změnil všechny okolnosti naší existence.
0: Výprava se utábořila na samém okraji plošiny. Událost, která je tak zaskočila, měla za následek nesmírnou únavu. Nikdo z nich nepocítil touhu zahájit ještě týžden průzkum okolí.
4: Pokud nás neviděl ani neslyšel zdejší člověk nebo zvíře, jsme v bezpečí.
0: To byla věta, kterou zahájil druhý den pobytu na náhorní plošině John Roxton. Ze všeho nejdříve si Challengerova expedice udělala soupis potravin a zjistila, že jim zásoby stačí na několik týdnů, pokud ovšem objeví někde pitnou vodu.
3: Už včera jsme měli při vší smůle štěstí. Vybrali jsme si k táboření místo pod mohutným jinanem dvoulaločným, který čněl nad své okolí a mocnými haluzemi a jemným listovým, jako by chránil naši pevnůstku. A o pár kroků dál, světe div se, objevili jsme i studánku s báječnou vodou.
5: Pojďte, nemůžeme přece zůstat sedět na místě. Musíme prozkoumat okolí.
1: Zajisté, synáčku. Budeme postupovat, ale s rozumem. Nesmíme zajít nikdy tak daleko, abychom se nemohli vrátit na základnu.
4: Pár metrů od nás teče potok. Půjdeme podle něho a to nám umožní se zase stejnou cestou vrátit.
0: Sotva opustili tábor, spatřili náznaky toho, že je v skutku čekají divy a zázraky. Potůček je vedl hustým lesem a po několika stech metrech viděli poprvé stromy, které jim byly naprosto neznámé. Profesor Summerlee, botanik výpravy, však v nich neomylně poznal druhy jehličnatých a kapradinových rostlin, které ve světě už dávno vymřely.
1: Podívejte se. To by mohla být stopa praotce všeho ptactva.
6: Stopa je čerstvá. Zvíře tu šlo nejvýše před 10 minutami. 3 prsty

0: otisk v blátě. Muselo to být obludně vysoké zvíře.
1: Zkoumali dál stopy a nakonec se po malé hádce oba profesoři, jakkoliv to bylo neuvěřitelné, dohodli.
0: Je to zvíře kráčející vzpřímeně na tříprstých nohách, jež občas klade na zem jednu ze svých pětiprstých tlap. Milý Roxtne, není to pták.
2: Tedy šelma?
0: Nikoliv. Je to ještěr. Dinosaurus.
3: Prošli jsme clonou mlází a stromů a ocitli se tváří v tvář otevřené mítině, na níž bylo pět nejdivnějších tvorů, jaké jsem kdy viděl. Jejich rozměry byly obrovské. Kromě dospělých tu byly děti a i ty byly veliké jako sloni.
1: Všech pět sedělo na bobku. Opírali se o široké mocné ocasy a o své tříprsté zadní nohy, zatímco malými pětiprstými předními končetinami škubali větve, na nichž si pochutnávali. Vypadali jako obludní sedmimetroví klokani z krokodýlí kůží.
3: Nevím, jak dlouho jsme nejibně seděli za keři a zírali na tu úžasnou podívanou. Mláďata chvílemi nemotorně skotačila kolem svých rodičů, dospělá zvířata vyskakovala do vzduchu a dopadala s temným žuchnutím zpátky na zem. Síla rodičů byla zřejmě bezmezná, protože jeden z nich, když nemohl dosáhnout na chumáč listů rostoucích na notně silném kmeni, popadl strom předními končetinami a utrhl ho. Jako by to byla sazenice.
1: Z této epizody mohli členové Challengerovy výpravy usoudit nejen na mocně vyvinuté svaly, ale i na málo vyvinutý mozek. Vyvrácený strom totiž dopadl zvířeti plnou vahou na hlavu. Zvíře několikrát pronikavě zavilo, dokládajíc tím, že bezmezné síle neodpovídá bezmezná odolnost.
3: Oba profesoři, Challenger i Summerlee, byli v tichém vytržení. Samým zrušením se bezděčně chytili za ruce a stáli zde jako malé děti před rozžatým vánočním stromkem.
4: Co tomu řeknou v Anglii?
0: Řeknou, že jste zatracený lhář a vědecký šarlatán. Přesně tak, jak jste to vy a ostatní říkali o mně.

0: básničku.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: O slepičce se zlatým hřebínkem a španělském králi. Byla jednou slepička, celá bílá, bělička. Na hlavě hřebínek z čistého zlata, svítil jako slunce v pravé poledne. Však taky byla slepička na svoji krásu náramně pyšná a věřila, že se hodí za ženu jen pro samého krále. Jednoho dne slepička hrabala na smetišti a našla diamant. Byl velký, velikánský, svítil stokrát silněji než samo slunce. Když ho slepička uviděla, řekla si vesele: půjdu s ním na královský hrad, dám ho králi a až ho král uvidí, hned se do mne zamiluje a vezme si mě za ženu. A tak si udělala z trávy košík, takový malý, maloučký a přesto hezký, hézoučký. Košík si pověsila na krk, do košíku položila diamant a vydala se na cestu ke královskému hradu. Když ostatní zvířátka viděla jít cestou, cestičkou, slepičku bílou, běličkou s blištícím hřebínkem z čistého zlata, zběhla se všecka na ní podívat a pak se jí pěkně zarla ptát: kam pak spěcháš, slepičko, krásnější než sluníčko? A slepička jim pyšně pověděla: nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vtám. A všecka, všecička zvířata se slepičce uctivě poklonila a přála jí šťastnou cestu, aby dobře pořídila a královnou brzy byla. Všecka, všecička, jenom zlý vlk ne. Vyběhl z hlubokého, hlubokánského lesa, kde je i ve dne tma jako v noci. Postavil se doprostřed cesty a křikl hrubým hlasem: kam pak spěcháš, slepice, ošklivá jak opice? Ale slepička mu pěkně pověděla, jako všem: nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám. A tu křikl vlk ještě hrubším hlasem: nevdáš, to ti povídám, protože tě spolknu sám. Ale slepička vytáhla zobáčkem z košíku diamant a ukázala ho vlkovi. A jen ho vlk uviděl, začal se zmenšovat a zmenšovat, až byl maličký, menší než blecha. A tu ho slepička popadla do zobáčku a strčila do košíku a putovala dál. Cestou lesem přišla k velikému stromu, tak vysokému, že se větvemi dotýkal nebe. Tak širokému, že by ho neobsáhlo 100 mužů. Byl to král dubů. Postavil se slepičce do cesty a křikl hlasem jako hrom: kam pak spěcháš, slepice, ošklivá jak opice? Ale slepička mu pěkně pověděla jako všem: nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám. A tu dub křikl ještě silněji: nevdáš, to ti povídám, protože tě rozdupám. Ale slepička vytáhla z košíku diamant a ukázala ho králi dubů. A jen ho dub uviděl, začal se zmenšovat a zmenšovat, až byl maličký, menší než stébélko. A tu ho slepička popadla do zobáčku a strčila do košíku a putovala dál. Cestou došla k veliké a prudké vodě. A přes tu vodu, Nebyl ani přívoz, ani most. Slepička se zastavila a povídá.
1: Vodo, milá vodičko, rozestup se maličko. Nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám.
0: A tu se začala voda valit ještě prudčeji a řekla.
2: Nemohu se, slepičko, rozestoupit maličko. Musím k moři na pořád svoje vlny hnát a hnát.
0: Ale slepička vytáhla z košíku diamant a ukázala ho vodě. A jen ho voda uviděla, začala se zmenšovat a zmenšovat, až byla menší než kapička rosy. A tu ji slepička popadla do zobáčku a strčela do košíku a putovala dál ke královskému paláci. A šla 7 dní a 7 nocí v jednom spěchu bez oddechu, až přišla před královský palác. Tam ji zastavili stráže a že ji dál nepustí. Ale slepička vytáhla z košíku diamant, ukázala jim ho a povídá.
1: Nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám.
0: A stráže ji hned pustili dál. Uprostřed královských komnat potkal slepičku králův majordom. Nic nedal na její peří, bílé, běličké jako padlý sníh, ani na její hřebínek z čistého zlata. Řekl si, že to utekla ze dvora některá z králových slepic a poručil sluhům, aby ji chytili a strčili do kurníku. Ale slepička pyšně předstoupila před majordoma a povídá.
1: Nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám.
0: Majordom přijal od slepičky diamant a zanesl ho králi. A král povídá. Kdo mi ho přinesl?
3: Nějaká slepice výsosti, odpověděl majordom.
2: Tak jí vyřiď, že děkuji. A ať jí strčí do kurníku, kam patří.
0: A tak sluhové slepičku chytili a strčili do kurníku. Tam se hned do ní všichni kohouti a všechny slepice pustili zobany. Když slepička viděla to příkoří, vzpomněla si na vlka a zvolala.
1: Vlku, vlčku, pojď už ven a staň se mým ochráncem.
2: A tu vlk vyskočil z košíku. V mžiku oka byl veliký jako dřív a vrhl se na kohouty a slepice.
0: Za chvilku je spořádal do posledního kuřátka. Nenechal naživu nikoho. Jen tu milou slepičku se zlatým hřebínkem. Sotva se rozednilo, sletěla slepička z hřadu, běžela do paláce a začala se procházet po krásných královských komnatách. Když to sluhové viděli, utíkali oznámit králi, že slepička utekla z kurníku. Král se rozhněval a povídá,
2: hoďte jí za tu opovážlivost do žaláře.
0: A tak sluhové slepičku chytili a uvrhli do nejhlubšího sklepení. Sklepení mělo zdi silné jako 7 vozů vedle sebe. A bylo tak těsné, že se chuděrka slepička skoro nemohla hnout. A tak temné, že tam byla pořád noc. Div, že se tam neudusila. Když slepička viděla to příkoří, vysypala z košíčku stébélko a povídá.
1: Dube, doubku, pojď už ven a staň se mým ochráncem.
0: A doubek se postavil na zem a v mžiku oka začal růst, až byl vyšší než nejvyšší věž. Rozbořil rázem stěny žaláře a s ním i půlku paláce. Když král viděl a slyšel, co se stalo, byl zlostí bez sebe a rozkázal, aby slepičku hodili do pece. Byla právě rozpálená, protože se chystali péct pro krále koláček snídaní. A tak sluhové slepičku chytili
3: a hodili do rozpálené pece. Když slepička viděla to příkoří, vytřásla z košíku kapičku vody a povídá:
1: Vodo, vodo, pojď už ven a staň se mým ochráncem.
3: Voda se začala okamžitě vzdouvat a valit proudem jako dřív, až uhasila pec a zaplavila celý palác. Strhla všecko, co ještě stálo, a odnesla to k moři. Králi se tak podařilo zachránit holý život. A protože viděl, že slepičku se zlatým hřebínkem nepřemůže, vzal si ji raději za ženu. Uspořádali slavnou královskou svatbu a po té svatbě žili spolu dlouhé a dlouhé roky v míru, klidu a veselosti a měli děti jako smetí, protože slepička snášela každý den jedno vajíčko. Všichni jejich synové se stali králi a bylo jich tolik, že nakonec opanovali všecky země na světě.

0: mamma mia.
1: Piggy vtip.
2: Paní učitelka se ptá v hodině biologie. Děti, který pták si nestaví hnízdo?
3: Přihlásí se Pepíček a říká: kukačka, paní učitelko.
2: Ano, správně. A proč tomu tak je? Ptá se učitelka dál.
3: Protože bydlí v hodinách.

Fousek a jeho pán. Byli jsme s mým člověkem na procházce. Z těch stromů, co stojí tak hustě namačkány vedle sebe na konci palouku, na kterém stojí naše chaloupka, vyšel jiný člověk. Měl rezavé vousy a divnou dutou hůl. A s tím člověkem šel pes a měl stejné vousy jako ten člověk. Ten pes, jak mě viděl, hnal se hned ke mně, takže jsem začal výhružně prskat. Ale pes se tvářil velmi přátelsky a povídá: já jsem Fousek, lovecký pes, český Fousek. Kdo jsi ty? Já jsem Modrooko, kocour Modrooko, řekl jsem a pro jistotu jsem zase na něho výhružně prskl. Fousek potřásil svou štětinatou hubou a povídá: co na mě prskáš? Můj pán na tvého pána taky neprská. Chovejme se slušně. Nevěděl jsem, co je to pán, protože já nemám pána, já mám člověka. On říkal, že nemá člověka, ale pána. A ten pán, že je pánem proto, že jemu Fouskovi poroučí. Fousek udělá vždycky to, co jeho pán poručí. Na tomu jsem se velice divil, protože můj člověk mi neporoučí. Já dělám, co chci, a on dělá také, co chce. Někdy se dohodneme, někdy ne. Já pak dostanu a to je v pořádku. Fouskův pán najednou řekl: Fousku, pozor! A Fousek si sedl. Pán řekl: Fousku, dej tady pánovi pac. A Fousek se zdvořile olízl a podal mému člověku packu. Ten jeho člověk, totiž jeho pán, vzal kus dřeva, hodil ho do rybníka a poručil: Fousku, přines! A Fousek hub do vody, plaval daleko do rybníka, popadl dřevo, připlaval zpátky, otřepal se a dřevo položil pánovi k nohám. Pán řekl: dobře, dobře, Fousku. A Fousek kňučel radostí. Mně se to tedy vůbec nelíbilo. A ještě jedna věc se mi nelíbila. Dívám se na Fouska a on místo ocásku má jen takový maličký pahýlek. Povídám mu: Fousku, kde pak máš ocásek? A Fousek řekl: to se teď už nenosí, dal jsem si ho useknout. To jistě nebyla pravda. To jistě Fouskovi udělal ten jeho pán, protože ten může všechno, Fousek jenom poslouchá. Také jsem to Fouskovi řekl. On na to, že to není pravda, že jeho pán také někdy poslouchá Fouska, já mu řekl, že tomu nevěřím, že by mi to musel dokázat, Fousek řekl, že mi to tedy dokáže. Začal čenichat po větru, i proti větru, a najednou povídá: Modrooko, já moc dobře nevidím, ale nosem jsem vyzkoumal, že tamhle u lesa je něco pro mého pána. Podívej se tam. Já jsem se podíval a vidím, že u těch stromů, kterým Fousek říkal les, hopsá můj známý králíček Bílé pírko. Fousek povídá: je výborné, teď dávej pozor, jak mne můj pán bude poslouchat. Zakňučel, celý se natáhl tam, kde ho psal Bílé pírko, a zvedl přední pracku. Ten jeho pán se přestal bavit s mým člověkem a díval se také tam. A Fousek povídá: teď dávej pozor, Modrooko, můj pán dutou holí ukáže na králíka, pak to bouchne, králík se převalí a já ho přinesu. Ten jeho pán opravdu přiložil dutou hůl ke tváři a pak to bouchlo. Kočky, to vám byla taková rána, že jsem se sám převalil. Když jsem se zase postavil na všechny čtyři, zahlédl jsem Bílé pírko, jak uhání mezi stromy, jen se mu bílý ocásek blízká. Fousek řekl smutně: škoda, tohle se mému pánovi stane málo kdy. Když on na nějakou zvěř svou dutou holí ukáže a pak to bouchne, zvěř se obyčejně převalí. Škoda, byl bych ti ukázal, jak umím nosit. Ale jestli chceš, já ti to ukážu i tak. A Fousek mě popadl za kůži na hřbetě a že mě jako ponese, ale mně se to tedy vůbec nelíbilo. Začal jsem vřískat a škubat sebou. Jeho pán vykřikl: fuj, Fousku, kroze! Fousek mě pustil, poslušně si sedl k zadním tlapkám svého pána a vrtěl na mě tím zbytkem ocásku. Já jsem mu řekl: co s tím pahýlem pořád meleš? A Fousek povídá: přátelsky se na tebe usmívám přece, abys poznal, že je to všecko v dobrém. A čím ty se usmíváš, Modrooko?
Řekl jsem mu, že já se vůbec neusmívám a utekl jsem do chaloupky. Potom přišel za mnou můj člověk, vzal mne do předních tlapek a pořád říkal, ty jsi pěkný hrdina, modro očko. No, nevím, co je to hrdina, ale věděl jsem, že se mi můj člověk posmívá. Na to se mi nelíbilo.

0: Vždycky cvičení.
1: S Hankou.
0: Ahoj. Dnes s Hankou Knichovou a s Pigim, který má švihadlo.
2: Výborně,
0: Pigi. Budeme cvičit.
2: Já ti za to moc chválím a taky bych chtěla zkontrolovat, jestli naše děti mají švihadla, jestli si je pořídili. Co říkáte?
0: Švih sem, švih tam.
2: Já vás slyším, jak říkáte, já jsem zapomněl, já mám. Výborně, ať to dopadlo, jak to dopadlo. Naším dalším úkolem bylo zjistit od našich rodičů, babiček nebo dědečků, kdo to byli sokolové a jakým pozdravem se zdravili. Pigi, zjistil jsi něco o tomto?
0: Já jsem zjistil, že byl pán, který se jmenoval Tyrš.
2: Ano.
0: A ten pan Tyrš vymyslel báječné cvičení.
2: Ano.
0: A že byly doby, kdy se v Čechách hodně cvičívalo a skoro každý do toho sokola chodil.
2: Výborně.
0: A cvičil.
2: Řekl jsi správně, do sokola. Pak se na nějakou dobu na sokolovny zapomnělo, zavřeli se a já jsem moc ráda, že jsou teď opět otevřeny a že děti mohou pokračovat a mohou se zdokonalovat v čem? Ve všech pohybových dovednostech. A když takový trénink v sokolovně končil, tak vždycky pan trenér řekl, milé děti, 3x nazdar.
0: A děti odpověděli, zdar, zdar, zdar a křítělo se na celou tělocvičnu a fakt se hulákalo a běželo ven.
2: A já si myslím, že i toto vám řekli vaši rodiče, prarodiče a že se na to nezapomnělo. Ale pojďme zpátky k trénování. My jsme si řekli, že si musíme připravit švihadla. Tak ať už je máte nebo nemáte, byla bych tedy radši, kdybyste je měli, protože už bychom dnes měli přes to švihadlo opravdu přeskočit a ne si pořád hrát jenom na něco neviditelného.
0: Hanko, my jsme minule skákali, když jsme stáli na jedné noze, ale já ať trénuju, jak trénuju, tak mi to nejde.
2: Pigi, já jsem to potom taky probírala, že jsem asi možná dala těžkou variantu hned na začátek. Tak já věřím, že jsem vás tím neodradila. A jak Pigi mi napovídá, budeme skákat snožmo.
0: Snožmo znamená na obou nožičkách.
2: Přesně tak, budeme skákat snožmo na obou nožičkách. Připravte si ale teď už opravdové švihadlo. Držíte ho za zády v pravé a v levé ruce.
0: A péruj jako pérák.
2: No, teď ještě nebudeme pérovat, teď stůj pevně. Jenom si to švihadlo vyhoď nad hlavu rukama. Nechej ho spadnout na zem a přeskoč přes něj.
0: Počkej, teď mi spadlo na hlavu.
2: Piky, to musí být švih.
0: Dobrá,
2: to musí být švih. Švih,
0: padlem si švih. Vpředu, už ha. Máme vpředu.
2: A teď udělej hop přes to švihadlo.
0: Na to, co leží na zemi.
2: Jo. A máš ho zpátky kde?
0: Za zády.
2: Tak, ještě jednou tenhle ten nácvik. Takže děti, švihadlem švihneme nad hlavu, pomalinku zám spadne na zem a my ho přeskočíme.
0: Hop.
2: No a teď...
0: To je jako s tím míčkem, veď taky jsme skákali dopředu.
2: To je ono, protože my se musíme naučit, jak ty jsi sám řekl, nejdříve pracovat s oběma nohama a potom s jednou nožkou. A teď už teda opravdu zkusíme s tím výskokem, aby se nám švihadlo nikde nezašmudrchalo, aby jsme přes něj přeskočili, aby jsme se na něm neoběsili. Výskok teď. Držíme pevně švihadlo v pravé a v levé ruce a několikrát poskočíme bez přehození švihadla nad hlavu.
0: Poskakujeme a perujeme,
2: perujeme. A děti, přeskočíme švihadlo a hop! Povedlo se.
0: Ano.
2: Já už jsem léta tady neskákala při švihadlo. Já se přiznám, že mi to nepovedlo a zůstalo mě, prosím vás, na kotnících. I to se může stát, takže já vylezu ze švihadla, už jsem zase před ním a, teda, promiňte, za ním, držíme švihadlo. Pigi, ještě jednou pérujeme v kolenou, děti, pérujte v kolenou, Ela. Hopla.
0: No a teď co? Já ne.
2: Teď zase ty ne. No tak nevadí, máme třetí nácvik, děti, připravte se, držíme stažené půlky u sebe, pérujeme v kolenou, Pigi, soustřed se na výkon, švihneme švihadlo nad hlavu, přeskočíme.
0: Hopsa,
2: výborně. Jak se říkalo, když se vyskočilo dvakrát přes švihadlo?
0: Zdar.
2: Ale ne, dvojšvih.
0: Aha, dvojšvih.
2: Dvojšvih, protože se dvakrát švihlo. Ale to je těžká věc, jak my se děti časem dopracujeme. Ale teď si ještě rychle složíme švihadlo na jeho délku a chytíme ho do obou rukou a dáme ruce do vzpažení.
0: To znamená, dám si ho na půlku.
2: Ano, slož si švihadlo na půl.
0: Chytím jednou ručičkou jeden konec a druhou ručičkou druhý konec.
2: Zdvihneš ho nahoru.
0: Všechno dávám nahoru, jako kdyby švihadlo byla vlastně tyčka.
2: A já mám úplně ruce dopnuté v předloktí. Jdeme do výponu, to znamená, že se postavíme na špičky.
0: Na špičky, jako když se trají nahoře jablíčka na stromě, ano.
2: A zase se pustíme zpátky na paty, ruce tam necháme. A pojď ještě jednou, Piggy, děti, pojďte do výponu. Trháte jablíčka a pustíte dolů. Já musím Piggyho dnes velmi pochválit. Nejenom, že mi krásně pomáhá vést toto cvičení a ovládá krásně názvosloví, ale hlavně mu skoro šlo líp to přeskakování přes švihadlo než mě. Děti, vy doma trénujte. A
0: Hanko,
2: já...
0: Hanko, víš, no, co mi jde nejlíp?
2: No.
0: Řekni to na zdar a já řeknu zdar, zdar, zdar.
2: Tak jo, milé děti, dnešní hodině třikrát na zdar.
0: Zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, ahoj.
1: Tati. Tatuldo. Tatulinku. Tati!
3: Se mi zdálo, jako by mě někdo volal. Neslyšel zvodvajs?
1: Slyšel.
3: Takže se mi to vlastně nezdálo.
1: Nikoliv, jak byl jsem to já, kdo tě dokonce několikrát nesměle oslovil.
3: No jo, chlapče, nesměle oslovil. Přece, když vidí, že jsem tadyhle jaksi začtený, že ano, tak musíš svého rodného táteře oslovit pěkně od plic a ne ševelit jako vánek.
1: Taťuldo, já jsem ani tak moc neševelil. Já jsem na tebe dokonce zadul jako vichřice.
3: Neříkej.
1: Vážně, ale s tebou to ani ono.
3: Jsem hold jako dub.
1: To tak tvrdej?
3: Především pevnej, chlapče, pevnej a nevoblomnej, rozumíš?
1: Ani moc ne, abych řekl pravdu.
3: Hele, hlavinko moje koumavá, nenuť mě, abych ti to vysvětloval skrze vá bicí nástroje.
1: To jako naznačuješ, že se mnou protrhneš buben, či co?
3: No tak nějak, snad jenom se záměnou předložky.
1: To jako...
3: Že ne s tebou, ale o tebe protrhnu buben. Přece tě nestrhnu.
1: Aha, ty mi ho prostě naleješ na hlavu.
3: No jo, pokud to myslíš obrazně. Ovšem, prakticky, jelikož buben je skupenství pevného, jak je ti jistě známo z chémie, se buben nalévat nedá.
1: Pak mi ho tedy jednoduše na hlavu naráž. To bude to pravé pušušňáníčko.
3: No počkej, počkej, je na sebe, nebuď takovej tyran.
1: Nedojímej se, Taťuldo, vždyť si to tak jako tak zasluhuju.
3: Nebuď domýšlivej, ano? Podívejme se, on si sám o sobě řekne, že si to zasluhuje. Pamatuj, zásluhy ti můžou připisovat ti druzí, a ne ty sám. Nehledě na to, že i kdybys byl zasloužilej, já ti ten buben na hlavu nemůžu ani nalejt, ani narazit.
1: Proč?
3: No proč, jelikož buben nevlastním.
1: A co kdybys použil uvedené bicí nástroje v původním slova smyslu?
3: To jest?
1: Tati, co si budem vykládat? Chop se rákosky a pořádně mi jich našupej.
3: Nevymýšlej si, ano.
1: Na, tati, hele, tadyhle máš jeden bicí nástroj v proutěném stavu. Prořízni jim vzduch tolikrát za sebou, že se ani nebudu moct sednout po tom ozdravovacím procesu.
3: Ty snad nemáš rozum, kluku, trucovitej.
1: Pochop, Taťuldo, že jde o výchovu nezbedné ratolesti, která není hodna žádných ústupků. Vezmi, na, na a mašluj.
3: Dítě moje, vzpamatuj se. Vždyť žádáš nemožnosti.
1: Jsem připraven podstoupit křest ohněm i mečem. Potlač v sobě veškerou měkotu byřici a zasol nehodnému rebelujícímu nevolníkovi. Ha, ha!
3: Pro Pietran do peřináče říkám pořád, vzdělávej se, to ano, ale nečti s takovou náruživostí, byť by to byl Jirásek.
1: No za to mě přeci musíš strestat, ne?
3: No to ano, ale pochop, že hra je hra. Počkat. Za co tě musím strestat?
1: Oni ti neřekli, že jsem to okno rozbil já?
3: Kdo?
1: Sousedovi odvedle?
3: Ne, neřekli.
1: A až ti to řeknou?
3: Co až mi řeknou?
1: Že jsem jim rozbil okno?
3: Čím?
1: Mičudou.
3: Tak ty jsi jim rozbil okno?
1: Komu?
3: Počtě hlavovým.
1: Co mají Pepíka?
3: Jo, a Magdu. A Pavlínu.
1: A taky Michala.
3: A starýho dědečka.
1: A taky Kanára.
3: Podej mi.
1: Rákosku?
3: Právě tu.
1: Tady je.
3: Tak, založ ruce v týl.
1: Založil jsem.
3: Tváří se obrať k východu.
1: K východu z bytu?
3: K východu slunce.
1: Stalo se.
3: Nyní se předkloň. Tak správně, nyní tvé čelo směřuje k jihu.
1: Vyšpulnej jsem ale na západ. Au!
3: Tak okno říkáš.
1: Au!
3: Vzalo za své.
1: Au!
3: A my čudou.
1: Au!
3: kvůli tobě teď budou mít vočťá hlavový v bytě věčnej průvan. Au! Sklenářů je málo. Au! Za trest půjdeš na sklenáře, já tě naučím vážit si práce. Au! No, má štěstí, že se mi ta rákoska zlomila. Tak, a teď si budeš aspoň pamatovat, že s míčem se nehraje na ulici, ale v parku.
1: S jakým míčem?
3: Co jsem ti koupil pod stromeček.
1: Vždyť jsi mi žádnej nekoupil.
3: Tak jak si s ním můžeš hrát na ulici?
1: Vždyť já si s ním nehraju na ulici.
3: Tak jak si mohl Vočťáhlavovům rozbít okno?
1: Já Vočťáhlavovům okno nerozbil.
3: Šmankote, tak proč tě tady řežu?
1: Z toho si nic nedělej. Já jsem ti chtěl jenom připomenout, že jsi mi tu mičuru slíbil už k předminulým Vánocům. Tak jestli mi chceš koupit, dokud jsem ještě kluk, tak ti svatosvatě slibuju, že to okno Vočťáhlavovým určitě rozbiju. A vejprásk mám zálohovaný.

0: Dnes je 13. července
1: a svátek slaví Markéta.
0: Tohle jméno vzniklo z několika různých slov z cizích jazyků. Všechna ta slova označovala perlu.
1: Perlám se říká dar moře. Vznikají totiž ve schránkách ústřic a perlorodek. Takže všem perličkám, Markétkám...
0: Všem dárkům moře...
1: přejeme
2: všechno nejlepší!
3: Jednou dávno, to ještě vaši tatínek s maminkou neměli žádné děti, byly na světě všelijaké potvory, čerti, duchové a dělali velice zle. Maminka s tatínkem tehdy taky nebydleli, kde bydlíte teď, ale v jednom starém domě, co vypadal jako strašidelný hrad. Byl veliký, tmavý, šedivý, bydlelo v něm moc lidí a každý někde jinde, v nějaké chodbičce za rohem, z jedné strany té chodby člověk ani druhý konec nedohlédl. A to jste třeba šli a šli tmavou chodbou kolem celé řady začarovaných dveří a jedny se z ničeho nic otevřeli a vykoukl takový malý, plešatý chlapík z vousy, na nose měl kulaté brýle a vypadal jako pijí mužík. Jindy šla maminka z práce a najednou za rohem narazila hlavou do břicha strašně veliké a tlusté babici, která měla hlavu jako hnízdo kukaček. A ta bába jenom zaskřehotala jako žába. Kam pak datá, paňa? To mělo znamenat, že se ptá maminky, kam jde. Jindy tatínek prášil na chodbě nějakou dečku a náhle se proti němu plíží obrovská šedivá kočka. Tamara se prý jmenovala, ale to on tehdy nevěděl a veliká byla jako čuně. Otevřela tlamu, zapráskala vousy a povídá: jak se račte vy nacházet? Co tady píkujete, chlape škaredá? A přitom tatínek rozhodně není škaredý. V žádném případě, snad jen někdy. A pak ta kočka zmizela. A zase jindy tatínek otevřel na chodbě okno a přilétli dva holuby. Oči měly rudé jako granáty a zobáky černé jako noc. Sedli si tatínkovi každý na jedno rameno a naraz ho klovli do ušních lalůčků a odlétli. Tatínek pak ještě dobře půl hodiny skákal a pištěl, jak to bolelo. Takové věci se v tom domě děly. A ještě v tom domě bylo takových 10 poschodí. A až úplně nahoře byla veliká půda, kde asi nikdo nikdy nebyl. Co se tam dělo v noci, ani nebudu vykládat. To byste možná ani neusnuli, kdybych vám řekl, jaký tam byl pískot a nářek a do čeho mohl člověk narazit, když šel náhodou v noci po tmě domů. Nikomu to nepřeju. A tak tam žili ve tmě a strachu. Občas přišel k tatínkovi a mamince na návštěvu někdo ze sousedů a stěžoval si: představte si, co se mi stalo. Jdu takhle. No a následovala nějaká hrůza. Končilo to vždycky nářkem. Co budeme dělat? Jak to všechno skončí? Jestli pak nás někdo zachrání z toho strašidelného domu? Nikdo nevěděl, co dělat. Dívali se po sobě, pak na maminku a nakonec na tatínka, protože byl mladý a silný a pořád ho vídali, jak si nosí domů noviny nebo knížku. Tak si říkali, že bude asi taky chytrý a že na něco přijde. Tak jednoho dne, kdy už zase někdo potkal toho brejlatého a plešatého pidi mužíka a kočku Tamaru a ty ostatní potvory, řekl tatínek: dost. Uvařil si kakao, vzal si sebou nějakou knížku a zavřel se v pokoji. Mamince řekl: prosím tě, miláčku můj nenahraditelný, ať mě nikdo neruší. a maminka mu to slíbila. Z pokoje vyšel tatínek za pár hodin. Byl celý pobledlý a přečtenou knížku odložil. Maminka se nenápadně podívala a na knížce byl nápis Případy slečny Marplové. Aha, pomyslela si, tatínek se radil s knihou. A v pokoji pak uviděla další divné knihy s tajuplnými názvy, třeba Zápisky z mrtvého domu, Tichá hrůza, Pes Baskervilský, Proti všem, Ohněm a mečem a mnoho dalších. A když maminka viděla, že se tatínek tak poctivě připravoval, už se o něj nebála. Druhý den svolal tatínek všechny lidi z domu na dvůr. Jinam by se nevešli. Řekl, že to první, co všichni musí udělat, je donést žárovky a našroubovat je, kam patří. Budiš světlo, řekl tatínek doslova. Tak se celý dům rozsvítil, v každém koutě a za každým rohem bylo dobře vidět. A tatínek řekl, teď si všichni donesou kýbl s teplou vodou a hadr. Všechno se musí blejskat, všechno se musí umýt, aby to bylo jako z cukru. A všichni začali umývat okna, podlahy, celé chodby i dveře do bytů, až se skutečně všechno blejskalo. Tatínek všechno obešel, sahal na ta umytá místa prstem a běda, když se prst zašpinil. To se muselo honem umýt znovu. A tatínek řekl, kde je tma a špína, tam mají všechny potvory a nemoci svoje rejdy. Kde je světlo a čisto, tam se strašidla bojí. A teď půjdeme na půdu. Tlučte vařečkami na kýble a hrnce, ať ty nestvůry zaženeme. Rozlehl se hrozný hluk a bubnování, děti pištěli a tloukli o sebe pokličkami a bylo vidět, jak se všechny ty přízraky ženou nahoru na půdu. Ale už byly jen takové průsvitné. Pídí mužík, babice, hejkal s 10 rukama, čert s kopitem a rohy jako jelen, pavouk velký jako kočka a kočka velká jako čuně a čuně, kde se vzalo, tu se vzalo, veliké jako slon. Všechno se to valilo nahoru k půdě a před dveřmi se to zastavilo a úpělo a kvílelo a šel strach. A tatínek pronesl kouzelné zaklínadlo. Otevřete se půdní vrata, polkněte stvůry na to tata. A dveře se otevřely, potvory tam vlétly a dveře se za nimi zabouchly. A tatínek pravil, potvory, zůstaňte, kde jste, nebo si vás najdeme, ať jste, kde jste. Potom několikrát otočil klíčem v železných půdních dveřích a křídou na ně namaloval tajemné znamení srdce probodeného šípem a do toho srdce vepsal maminčino a svoje jméno a dodal, v tomto znamení zvítězíme. Potom šli všichni zpátky a tatínek jim říkal, ať tu uklízíte, to vám povídám, jinak se ty potvory zase vrátí. A všichni slibovali, že určitě budou jen jeden ze sousedů, možná taky nějaké strašidlo, co se zachránilo, si na schodech uplivl. Ale hned mu všichni vyhubovali a říkali tatínkovi, jak obdivují, kde ty moudrosti všechny vyčetl. A on kýval hlavou a povídal, knihy jsou hold knihy, tak je to. Nic lepšího se už říct nedalo. A tak se všichni rozešli domů s voláním sláva a tisíceré díky. Tatínek šel taky domů. Maminka ho chválila a dala mu pusu. A to je moc zajímavé, za 9 měsíců jste se jim narodili. To je co? Teď už ale běžte spát, ať jste zítra tak šikovní a silní, jako ten váš tatínek.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Bob a Bobek, králíci pokusní. A bylo zase ráno. Bob si četl noviny, pak přišel Bobek celý ustrašený a řekl: Bobe, my už nemáme skoro žádné peníze. A na důkaz zatřásl kasičkou, která vůbec nezachrastila. Nevadí, řekl Bob. Nahlédneme do inzerátů a jistě si něco vybereme. Podívej, tady je zrovna jeden. Hledáme partnery pro trénink závodních rtů. Aha. No, anebo tohle. Kdo spraví parní válec, ozvi se. No, ale Bobku, tohle je ono. Výzkumný ústav hledá pokusné králíky. Strava zdarma, ubytování zajištěno. Tak, Bobku, tohle je pro nás. Ale Bobe, to je daleko. Kdo ví, jestli budeme mít na cestu? Nějak to dohromady dáme, řekl Bob a pak u pokladny ledabyle prohlásil. Dvakrát do kostižer, prosím. Přejete si zpáteční? Zeptala se pokladní. Což o to? To my bychom si přáli. Ale na cestu zpátky si budeme muset teprve vydělat. Pravil posmutnilé Bob, když spočítal hotovost. A už vezla lokálka králíky do kostižer. Za městem pak stála úplně nová, moderní budova. Byla samé okno a nad vchodem měla veliký nápis: Výzkumný ústav. U dveří byla veliká hlídací bouda a v ní ještě větší hlídací pes. Měl tak velikánskou hlavu, že se na jeho služební čepici vešel celý nápis: Vrchní vrátný výzkumného ústavu pro výzkum pohybu Nejvyšší akademie věd. Tak takhle velikánský to byl pes. Bobe, neměli bychom se raději vrátit? Nemůžeme, Bobku, protože nemáme na cestu zpátky, řekl posmutněle Bob. Ale stejně by už bylo na návrat pozdě. Mohutný Hafan otevřel bránu a řekl: Jen pojďte dál, už na vás čekáme. A hrozivě zavrčel. Tak to je tedy uvítání, pomysleli si králíci. Z budovy vyšli dva vědci v bílých pláštích, na nose brýle a na bradě plnovous a oba králíky si odvedli. Meno? Zeptal se první, zatímco druhý si pečlivě všechny údaje zapisoval. Bob a Bobek. Narození? 2.1. řekl starší Bob. 1.2. řekl mladší Bobek. Tak, zaměstnání? Původní povolání varietní umělci. A teď spíše práce všeho druhu. No, něco jako Ferda Mravenec, dodal Bobek na vysvětlenou. No tak na to zapomeňte, u nás budete pokusní králíci.

0: Pak je vědci zavedli na své pracoviště. Tam bylo plno měřících přístrojů, ručičky v nich kmitaly sem a tam. Jinde zase stály zkumavky s barevnými vodičkami a na poličce bylo plno nádherných lahví. Na jedné z nich byla dokonce nalepená umrlčí hlava, aby všichni věděli, že je v ní jed. Brr, jen abychom to nemuseli vypít, strachoval se Bobek. Co vás nemá? Tady nemusíte mít strach, že byste vůbec něco pili, řekl potněšile jeden z doktorů. Ale prosím pěkně, v inzerátu bylo, že jsme tu na byt a stravu, takže snad i pití, ne? Bránil se polekaný Bobek. Ale doktor jen mávl rukou a ukázal. Tady máte své pokojíčky. A před vyjevenými králíky byly dvě drátěné klece. No, a nemohli bychom bydlet aspoň pohromadě? Prosil Bob. Co vás nemá? Takhle máte každý svoji garsonku. Utěšoval králíky vědec a zavřel za nimi dvířka na petlici. Ubytování bychom tedy měli. Teď ještě jaká bude strava, pomyslel si Bobek. Ale vědci si králíků už vůbec nevšimli a vedli mezi sebou vědecké řeči. Pane kolego, ale vy nemůžete a priori zlehčovat můj výzkum. Podívejte se, zde jsem vyvinul tabletku, pane kolego. Hleďte, to je zázrak, je to silová tabletka. Stačí jednu spolknout a ohnete železnou traverzu jednou rukou nebo vyzvednete třeba nákladní auto plné písku. Pane kolego, proč by měl někdo ohýbat rukou traverzi nebo ručně vykládat písek z nákladního auta? O to jsou přece stroje. Takové silácké kousky prcky možná na pouť. Ty jsou dobré leda pro cirkusáky. Já jsem, pane kolego, vyvinul též tabletku. Ta bude mít zásadní význam pro celé lidstvo. To je prosím rychlostní tabletka. Spolknete ji a předběhnete i vozy Formule 1. No, dobře, pane kolego. Teď je však třeba, abychom spojili svoje síly a vynalezli tabletku proti jídlu. Pak teprve budeme mít vyhráno, pane kolego. Nám dvěma postaví pomník v každém městě na světě a všechny budou v nadživotní velikosti. No, já vím, pane kolego, ale napřed si vyzkoušíme, jak dlouho vydrží na životě dva králíci bez jídla a bez tabletky. To řekl druhý a pak oba odešli. Ještě štěstí, že věci jsou roztržití a nechali rychlostní i siláckou tabletku ležet na stole.
1: Bobku, podívej, jsme zachráněni.
0: A Bobek prostrčil svoji tenkou packu skrz mříže a napálil tabletku jako při hokeji rovnou Bobovi do klece. Ten ji rychle spolkl a nestačil se divit, jak mu zmohutněly svaly. Zavlnili se a Bob roztáhl mříže, jako by byly z těsta. Hned vystoupil z klece a vysvobodil Bobka. Ten rychle spolkl rychlostní tabletku, ovšem byl nejvyšší čas, protože oba vědci už stáli ve dveřích.
2: Rychle, zavřeme dveře a neutečou,
0: volal jeden z nich. Ale kam pak na Bobka s jeho rychlostní tabletkou? Proběhl kolem nich jako blesk. Vyběhli za ním a Bob zůstal za zavřenými dveřmi. Bobek pelášil, co mu síly stačily. Vědci odvázali mohutného hafana a vydali se za ním. Zatím se Bob smutně procházel v uzamčené laboratoři. Otevřel okno, že skočí dolů, ale bylo příliš vysoko. Až si vzpomněl, jak v televizi viděl,

0: Věděl, že se jeden detektiv rozběhl proti dveřím a vyrazil je ramenem. No tak, jsem přece silák, uvědomil si. Už nemeškal ani chvilku. Udělal 3 kroky zpět, pak se rozběhl, nastavil rameno a bum, prásk, dveře se rozletěly, jako kdyby byly lítací. A už byl venku a s ním i všechny papíry a záznamy, které díky průvanu vylétly oknem. Zrovna se vraceli vědci s Hafanem z neúspěšného pronásledování Bobka. Nevěděli, kam dřív honit své poznámky po louce nebo utíkat za Bobem.
1: Naše poznámky, no bez nich jsme ztraceni,
0: volal jeden a hopsal po louce, jako by honil motýly. Marně, ani jeden papírek nedostihl. Druhý se s Hafanem vrhl na Boba, ale stačilo, aby Bob zaťal pěsti a zahrozil.
1: Snědl moji siláckou tabletku, Bor, spas se, kdo můžeš.
0: A vědec sebral poslední zbytky svých sil a hop, už byl v koruně nedaleké višně. Pes skočil do boudy a jen jeho mohutná hlava se služební čepicí vykukovala ven. Bob si nemohl pomoci a když šel kolem něho, stáhl mu čepici přes oči a vyplázl na něj jazyk. Udýchaný, ustrašený pes se vůbec nezmohl na odpor. A tak Bob vítězně došel až na nádraží, kde na něj čekal před pokladnou Bobek. Tak kam pak to bude? Zeptala se pokladní.
1: Domů bysme chtěli,
0: vydechli oba současně. Tak to máme 22,60. A to byl malér, protože králíci neměli ani korunu. Ale zrovna jako na zavolanou vystoupil z vlaku spěrač s činkami a volal:
2: Nosiče, prosím, je zde nosič!
0: Když ale viděli nosiči na nádraží jeho činky, raději utekli.
2: Je tu nějaký nosič, nebo ne snad?
0: Volal spěrač už rozlobeně.
2: Prosím, já bych to zkusil, řekl Bobek.
0: Zafuněl a nehnul s činkou ani o milimetr.
2: Ostup, pápěrko, řekl Bob.
0: A k údivu všech si hodil obě činky na ramena a řekl:
2: Kam to bude, šéfe?
0: Pak složil těžký náklad do dodávky, jen korba zapraštila.
2: Bude to 5 korun za 1 činku,
0: řekl spěrači Bob. Vzal od něho odměnu a otočil se na Bobka.
2: Tak vidíš, k čemu ti ta tvoje rychlost je.
0: Ale v tom zastavilo auto, které mělo na střeše 2 závodní kola a z auta vystoupil závodník v cyklistickém drezu pomalovaném reklamami s přilbou a krásnou žlutou čepičkou.
3: Mládenci, vidím, že jste šikovní. Potřebuji doprovod na Tour de Mokropsy a zpátky.
0: A tak měli Bob s Bobkem zase o práci postaráno. Peloton vyrazil vpřed a Bob s Bobkem spokojeně sledovali z doprovodného auta, jak žlutá čepička jejich nového kamáda svítí daleko vpředu.
2: Hurá! Hurá! On vyhraje! Bohatá odměna nás nemine!
0: Radovali se. Když v tom v jejich autě hrklo a auto se zastavilo.
2: Došel nám benzín, řekl smutně Bob.
3: Neboj se, řekl Bobek.
0: Vzal si přes rameno brašnu s nářadím a občerstvením, vsedl na náhradní kolo a vyrazil vpřed. Za chvilku se cyklisté v pelotonu nestačili divit. Bobek předjížděl jednoho za druhým. Dral se dopředu, setřásl čtveřici nejvytrvalejších, kteří se na něho zavěsili a chtěli se tak dotáhnout na žlutou čepičku a už se přibližoval ke svému závodníkovi.
3: Nic se nebojte. Kdybyste něco potřeboval, jsem u vás,
0: Závodník se otočil a napůl zděšeně a napůl v údivu se díval po králíkovi, který se v pohodě držel vedle něho a klidně stačil jeho ďábelskému tempu. Nakonec ho Bobkův výkon tak rozčílil, že zadupal do pedálu takovou silou, až se pod ním kolo rozpadlo.
3: To nic, šéfe, nic se neděje,
0: zavolal na něho Bobek a podal mu kolo náhradní. Sám běžel vedle něho a to prosím ještě držel v jedné ruce tácek s džusem jako vrchní nejlepší restauraci, aby se mohl jeho závodník osvěžit. V cíli byl první Bobek po svých, z cyklistů ten jeho. Padl vysílením a Bobek vedle něho vesele poskakoval, balil jej do deky a lil do něj čaj a čokoládu, aby se co nejdříve zotavil.
3: Šéfe, vyhráli jsme,
0: jásal radostně. A to už i silák Bob dostrkal do cíle doprovodný vůz. Však bylo na čase, protože zázračné tabletky přestávaly účinkovat. Závodník dal oběma bohatou odměnu.
3: Jste opravdu šikovní, zvlášť ten menší, pochválil Bobka. Nedáš se do závodění, byl bys tebe boháč, ty by si zmáknul i Tour de France.
0: Bobek se nadmul pýchou, ale Bob řekl.
3: Depak, šéfe, proč se pořád tak honit? To mi radši budem v klidu v klobouku.
0: Pak žduchl do Bobka a zašeptal.
3: Pojď radši, nebo nám udělaj antidopingovou zkoušku a ty peníze nám seberou. Tak nashledanou a moc děkujeme.
0: Rozloučili se oba. A protože odměna byla tuze velká a Bobovi a Bobkovi se moc stýskalo, jeli domů rychlíkem.
4: Vigi básnička.
5: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
6: A teď ještě jednou.
5: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
6: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete. Mňau.
7: A ti udělal, kdo ji udělal, střecha je? A ty sám si, Jouzo, u tohohle stolu říkal, kdyby se postavila nová střecha, ať hrad patří dětem. No, říkal jsi to nebo ne?
8: No, říkal. Ale teď říkám, že by se to mělo někam hlásit, co se na tom hradě děje. Tam jsou záhadní síly, soudru předsedou.
9: Záhadní to je, ale já bych je neplašil. Dokud dělají střechy a takové věci, tak bych je nechal na pokoj. No, například požární zbrojnice by taky potřebovala novou střechu. Kdyby se s těmi strašidlama pohovořilo?
10: Už se hlasuje!
11: Ne, předseda chce zapojit rytíře do akce Z.
7: Já ty věci důkladně studuji. Rytíř Vilém Brtník z Brtníku žil v 15. století, záhy ovdověl a zůstal sám s dcerou, no?
11: Leontinou.
7: Jsou to tedy bytosti záhrobní, nadpřirozené a tudíž neexistující. Ovšem viděl jsem je na vlastní oči. Pan lékárník soudí, že to byly halucinační vidiny, pod vlivem prášku, které užívám na nízký tlak.
8: Hejte, vidiny pochytat a zavřít.
9: Klid, já dávám hlasovat, kdo je proto, aby náš hrádek patřil dětem.
8: Švakroha, dávej pozor. To je omyl, tady švakrová myslí, že se hlasuje pro žampiony. Viď?
9: A kdo je pro žampiony?

0: To bylo v čase babího léta, kdy chladná rána prodlužují třpit rosy kolem studánky pod stromem jedlovým v lese Svákově a v pozdním odpolední se vlacké vesnice halí v zamlženou motř. V ten čas pásávala Tereska husy. Byla obecní pasačkou. Tatínek i maminka jí zemřeli a nebylo nikoho, kdo by o ní pečoval. Připadla na starost obci. Každý den jedla a spala v jiné chalupě a za to ve stavení poklidila a udělala každou práci, které bylo zapotřebí. U dobrých lidí se měla dobře. Jedla s nimi ze společného talíře. Ale to se ví, že i prašivka se v každé vsi našel. Byl to sedlák Hrubec. I když byl bohatý, Tereska od něho dostávala kůrku chleba a kousek řepy, ale jenom když měl chrapoun dost řepy pro prasata. Právě v ten den v čase podzimu pásla Tereska Hrubcovi husy až u Nedvědic. Velké hejno, které ani spočítat nedokázala, musela hnát na pastvu daleko na cizí, protože svoje pastviny si sedlák šetřil. Bylo jí líto, že nemůže pást spolu s ostatními pasáčky, kde bylo tolik legrace. Tady na cizími kde kdo vyháněl. Šel tudy pytlák a ras karas z Nedvědic a udělal na husy takové kšá, že měla co dělat, aby se nerozutekli do lesa. Když se sehnala znovu do houfu, hrála jim na píšťalku z rákosu. Ta byla její jedinou hračkou a kamarádkou v samotě. Uměla tolik písniček, že ani nejlepší blatský dudák jich tolik neznal. Hrát na píšťalku bylo pro Teresku nesmírným potěšením a husy každou její písničku chválili kejháním. Den na pastvě utekl a v podvečer hnala hejno zpátky do Hrubcova statku ráda, že má den služby u lakoty za sebou. Ale ouha. Hrubec husy přepočítal a jedna scházela. Bylo zle, hromoval a lál, vyhnal Teresku zpátky na pastvu a vrátit se sama nesměla. Zamlžená motř se proměňovala v šedou mlhu, šero začínalo houstnout. Tereska doběhla až k lesu Svákovu. Tady v těch místech jí hejno rozehnal pytlák a ras karas z Nedvědic. Možná, že se jedna zatoulala do lesa. Strašidýlko doudlo, zavěšené na větvi jedle nad studánkou, uslyšelo Tereščino volání. V ten den žádného zlovolníka strašit nemuselo a tak, aby nevyšlo ze cviku, rozhodlo si, že postraší husu a vyžene jí z lesa. Rozlétlo se a hledalo. Ptáků se ptalo, zvěře se ptalo. Ale nikdo neměl zdání, kam se husa poděla. V lese nebyla. Tereska běžela od stromu ke stromu, od křoví ke křoví, volala, ale marně. Jen zajíce vyplašila a polekala lesní zvěř. Unavená usedla u studánky pod stromem jedlovým, plakala a třásla se zimou jako osika. Slzičky kapaly do studánky, až se doudlo začalo bát, že v ní bude slaná voda. Zamrkalo jedním okem, zamrkalo druhým okem. Co to? Vlhko má v očích a takový divný pocit, jaký ještě nikdy nemělo, jaký opravdická strašidla nemývají. Nevědělo, že je to soucit, že je mu Teresky líto. Rádo by jí potěšilo, ale jak? Ukázat se jí? Doudlo se jen tak před Tereskou mihlo a čekalo, že strachy vykřikne. Nevykřikla. Doudlo se na sebe podívalo do studánky, jestli náhodou neskrásnělo, ale žádná změna nenastala. Pro jistotu se zeptalo, ty se mě nebojíš? Tereska zaštkala, co bych se tě bála. Pantáty hrubce se bojím. V tom přiletěly poštolky a hlásili, že husa je zavřená v posadě v kozím chlívku pytláka Karase.
1: Neboj se, Teresko, husu vysvobodím,
0: slíbilo doudlo, i když nevědělo jak. Honem letělo na hradiště. Králi noci, poraď, žadonilo na Vírovi. Bubo, bubo, Vír velký zakroutil oranžovýma očima a letěl se podívat na Karasův chlívek. Doudlo si zatím lámalo hlavu, aby také něco chytrého vymyslelo. Když se Bubo, Bubo vrátil se zprávou, že vrátka chlívka jsou na petlici a že Karas už si brousí nože, bylo jasné, že čas kvapí. Kolík z petlice Vír vytáhne, ale husa je v posadě a s tou si rady neví. Za to doudlo vědělo. Myší, vykřiklo. Bubo, Bubo dobrý nápad pochválil, ale myši muselo doudlo zvolat samo. Víra se myši bojí. Svolalo i přes polní a za chvilku už dlouhatánské myší procesí utíkalo do Nedvědic. V Karasově chalupě se k ním přidali další a než stačila koza v chlívku třikrát zamečet, tyčky posady byly přehryzány a husa uháněla k lesu. Na kraji lesa čekalo doudlo s Tereskou. Její radost byla veliká. Všem pěkně poděkovala a doudlu tomu dokonce darovala píšťalku z rákosu. Už se chystala odejít, když si pomyslela, že za takovou dobrotu je to malá odměna. Ruce i pasáckou mošnu měla však prázdné, ale přece jenom něco přidala. Pohladila doudlo po tváři. Jejda, to byla odměna. Strašidlo zjíhlo a zase mělo vlhko v očích a teplo se mu rozlévalo od tváře k srdíčku a nazpátek. A to už Tereska hnala husu do hrubcova stavení za doprovodu nočních ptáků, aby se jí po cestě nic nestalo. Doudlo se vzneslo, dýchlo do rákosové píšťalky a ta se sama od sebe rozezvučela tou nejhezčí písničkou, jakou měla v sobě schovanou právě pro tuto chvíli.
2: Jak Janinka kreslila. Janinka dostala k narozeninám krabičku barevných fixů. Moc ráda malovala a ze všeho nejraději zvířátka. Nejprve namalovala kočku a pak pejska. Byl to fox terrier a Jana ho uměla jedním tahem. Potom nakreslila kůzlátko, králíka a prasátko. Co bych tak ještě udělala, řekla si a pokusila se o papouška. Byl tak barevný, že se dostalo na každý z fixů. Janinka si papouška zálibně prohlížela a měla pocit, že se jí povedl ze všech nejlépe. Zářil jako duha. Na bílém papíře zbylo ale ještě hodně volného místa. Koho bych tak ještě namalovala, vzpomínala si Janinka. Aha, už to mám. Nakreslím nějaké hodně zvláštní zvíře. Takové, které se dá vidět jenom v cirkuse nebo v zoologické zahradě. Jana chvíli přemýšlela a pak si vzpomněla na tygra. Za chvíli už se po jejím papíře proháněl povedený pruhovaný tygřík. Mezitím se venku setmělo a Jana musela jít na kutě. Co se ale nestalo? Když se ráno probudila, podívá se na papír a po zvířátkách ani stopy. Na jejím obrázku zůstalo jen jedno jediné. Ale Už to nebyl ten mrštný tygřík ze včerejška, ale ohromný vypasený tygr. Líně odpočíval, zíval a mlsně se olizoval velkým červeným jazykem. No tohle, vykřikla Jana a běžela obrázek ukázat mámě a tátovi. To máš z toho, řekl tatínek, že si zapomněla namalovat tomu tygrovi pořádnou klec. Aha, řekla si Janinka a namalovala hned kolem vypaseného tygra důkladnou klec s visacím zámkem. Pak namalovala ještě klíč a tím klíčem klec zamkla. Okolo klece pak znovu nakreslila všechna ostatní zvířátka. Kočku, psa, kůzle, králíka a prasátko. Všichni se dívali na tygra v kleci. Ale co to? Tygr jakoby najednou celý splaskl. Už nebyl zdaleka tak líný a vypasený jako předtím. Dokonce se už ani tak mlsně neolizoval. Ale kde zůstal papoušek? Na nic nečekal a uletěl. A tak Jana nezapomněla ani na něho. Doufám, že mi znovu neuletíš. Jinak bych ti musela přimalovat také takovou klec, ale bez ní ti to sluší mnohem líp, řekla mu a šla do školy.
3: Děkujeme, až se jaro do přírody nám vrátí. To budete, to budete koukati. Změníme se v divu krásné lody. Jeden bude štíhlý a dva opilý.
4: Piggy vtipk.
5: Pepíček se vrátil od moře a ve škole se vytahuje na spolužáky.
6: Celý prázdniny v cizině. Tak jsem si zvykl na moře, že když se chci napít vody, musím si ji osolit.
4: Já nemám vytahovací děti rád. Ale tohle je naštěstí jenom v těch byť.
7: Jak Runc s Cipískem našli zelený klobouček. Jednou šel Cipísek po hrázi lesního rybníka a našel tam zelený klobouček. Kolem bylo nastříkáno vody a úzká mokrá stezička se odtamtud táhla přes Luka Kýčínu. On to byl vodnický klobouk. Cipísek klobouček zvedl a posadil si ho na hlavu.
8: Hned dej ten klobouk dolů, povídá Rumcajs, nebo se ti rozum otočí po vodnicku.
7: Potom Rumcajs obcházel kolem a hádal, kde je vodník Volšoveček, co ten klobouk nosíval. A proč je tu kolem tolik nastříkáno a udupaná tráva? Nedohádal se a povídá.
8: Půjdeme po té mokré cestičce a ona už nás dovede.
7: V Lukách se cestička skoro tratila, ale po tvrdé císařské silnici vedla dobře až do Jičína. U brány do knížecího zámku jí byl konec. Rumcajs už se ani nerozhlížel. Zahrál si špičkami prstů na čele a povídá Cipískovi.
8: Už do toho vidím jako do skleničky. Někdo Volšovečka popadl a odnesl do zámku. Popadl ho tak zprudka, že Volšovečkovi sletěl klobouk na hráz.
7: Jen Rumcajs dopověděl, otevřelo se nahoře okno. Vykoukl z něho lokaj a vyždímal si mokrý rukáv.
8: Byl to knížecí lokaj a Volšovečkovi je zle, řekl Rumcajs. Protože když vodník ztratí zelený klobouček, to jako by ztratil rozum a nevyzná se.
7: Rumcajs vzal Cipíska za ruku a rychle s ním po schodech do patra a po červeném koberci tiše k pootevřeným dveřím. Oba k ním přistrčili oko a dívají se. Za dveřmi je komnatka, uprostřed se blízká stříbrná vanička, co se v ní koupou knížátka, než trochu povyrostou. Kníže pán s kněžnou sedí u vaničky na zlatých židlích. Olizují bombóny a házejí štipce čokolády do vody. K tomu po francouzsku.
9: Manže.
7: Jenže Volšoveček schoulený v trošce vody jim o tu dobrotu nestojí. Mrká žabýma očkama a poposedává v loužičce vody na dně vaničky. A jen mrká a jen poposedává. Runcajs povídá za dveřmi tiše Cipískovi.
8: Dělá jako nerozumný, ale když vodník nemá na hlavě svůj zelený klobouček, má v té hlavě asi tolik rozumu jako škeble.
9: Tak já mu ten klobouček dám, špitl Cipísek a chce hodit zelený klobouček do komnaty.
7: V tom ho někdo popadl za ruku a je to Lokaj. A za ním stojí vojáci.
9: Už se na vás dva dívám od chvilky, co jsem si z okna ždímal rukáv,
7: řekl Lokaj hlasem jako mejdlíčko.
9: A tuhle jsem na vás přivedl 27 vojáků.
7: Vruncajsovi se na chvilku utišil dech, ale pak se tajně zasmál do vousů, dal Cipískovi znamení, aby tiše stál a povídá Lokajovi.
8: Vždyť je těch vojáků jen 26.
7: Lokaj si začal ukazovat po vojácích prstem.
9: 27.
7: A zas počítal Runcajs.
8: 26.
7: Tak tam počítali vojáky. Při třetím počítání dal Runcajs Cipískovi tajné znamení. A počítali dál. Cipísek zatím vběhl do komnaty a posadil zelený klobouček Volšovečkovi na hlavu. Do Volšovečka hned vešel pořádný vodnický rozum. Položil přes sebe prsty třikrát křížem ze tří stran a převrhl stříbrnou vaničku. Z vaničky se vylila vlna jako hora a druhá a třetí. Ta první spláchla kníže pána i s kněžnou do kouta a pobrala jim francouzské bombóny. Druhá odplavila Lokaje z vojáky dolů na dvůr a škuckali. Na třetí vlně se nese vodník Volšoveček. Jednu ruku podal Cipískovi a druhou Rumcajsovi. Tak je sebou vzal až k lesnímu rybníku v lese Záholci.

0: Asemenea-to!
1: Ahoj, děti, jsme tady s Hankou Kinichovou, já, Piggy a Hanka.
2: Ahoj, Piggy.
1: Ahoj.
2: Já jsem tě dlouho neviděla a chtěla jsem se tě zeptat, jak jsi se měl o Vánocích?
1: Já jsem se měl asi dobře,
2: Já se tě na něco zeptám, protože když tě tak jako vidím, tak mám takovej pocit, že jsi hodně ležel a koukal jsi na pohádky.
1: Hanko, a proč máš takový pocit?
2: Protože se mně zdá, že se ti trošku zakulatila bříško.
1: Já jsem si to myslela. To se celou dobu snažím stát s bříškem zataženým.
2: Piggy, takže se dá říct, že jsi moc nechodil. A víš, co se ti stalo s tvými svaly?
1: No, nevím, co se mi stalo s mými svaly, ale vím, co se stalo s mým bříškem. Musím říct, že si nedohlédnu na kopítka.
2: To je právě to, co jsem ti chtěla takhle chce naznačit, ale naštěstí to víš sám. Takže to, že máš velké bříško, se ti povolili zádové svaly a teď je naším úkolem, pokud toto dělali i děti doma, aby jsme napravili jak tebe, tak naše děti. Co říkáš?
1: Tak asi musím říct, že bych byl rád, viď?
2: A mě tak napadá, že by naše děti mohly vzít i svoje maminky anebo tatínky a dát si s námi jedno posilování břišních svalů.
1: Ještě, že po mně nechceš, abych vzal medvěda Huga, ten by nechtěl.
2: A tak víš co, tak zavolej, máme tady nějaké kamarády, které by si zavolal.
1: Víš co, nejlepší bude, když naučíš ty cviky mě a já je naučím medvěda.
2: Tak jo, takže Piggy, pojď si lehnout na záda. Milé děti, já vás volám, abyste si s námi lehli na záda.
1: Už ležím.
2: Tak, teď pokrčte obě nožky v kolenou. Ano, ruce si dejte za hlavu. A pojďte zdvihnout lehce hrudník až po lopatky nahoru a zase pustit dolů.
1: Piggy, já nevím, co jsou lopatky.
2: Aha, tak prosím tě, to jsou takové dvě věci na zádech. Takže když si sáhneš na prsa, sáhni si na prsa a teď si sáhni na to samé vzadu, tak ti vyjedou lopatičky. Máš je tam?
1: Takové kostičky.
2: To jsou ony. Takže zpátky ruce za hlavu. A teď se zdvihneme nahoru, lopatky jsme lehce zdvihli
1: je
2: také.
1: To jako kdyby ano. Si dával bradičku k popíšku.
2: Přesně tak a pustím dolů. A Piggy, a teď nás čeká velký úkol. Udělá to 10krát po sobě. Nádech, výdech. Tak pojď, máme ruce v týl, to znamená za hlavou. A když jdeme nahoru, milé děti, Piggy, pojď, tak vždycky nahoru je výdech. Já vám to ukážu. Zdvihám hrudník, pokládám hrudník, nadechuju se. Vydechuju, když jdu nahoru. A nadechuju se, když jdu dolů. A ještě jednou vydechuju cestou nahoru. Nadechuji se cestou dolů. A teď pozor, malinká změna. Zůstaneme nahoře a jenom malinké hmyty. Piggy, cvič, já tě vidím, ty spíš. Ty spíš.
1: Tak. Já hrozně hmytám.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. U těch hmytů se dýchá a polož se na záda. Tak milé děti, pro dnešek by to stačilo, protože musíme trénovat pozvolna, ale pravidelně. Mějte se hezky, Piggy, rozluč se s dětmi, ahoj.
1: Už trochu vrátil.
2: A já mám pro tebe příslib, že příště budeme opět posilovat břišní svalstvo.
1: To jsem rád. Ahoj.

Byly jednou jedny poštolky, jedny ještěrky, jedny světlušky a jedny beverky a na jaře měli schůzku. Na prázdniny odjedeme na Jitřenku, řekl jim Radim. Je tam hřiště, koupaliště, televize, rozhlas, magnetofon, filmový projektor a výborné kuchařky. Do kina je to 2 stanice autobusem a kolem jsou lesy, louky a hory. Budeme dělat nádherné výlety do okolí. Poštolky chvíli mlčeli, světlušky chvíli mlčeli a veverky jak by smet. Ozvali se však ještěrky. My ale nechceme na Jitřenku. Tam jezdíme rok co rok. Už jsme tam byli několikrát. Chtěli bychom někam jinam, připojili se světlušky. Ale nechtěli bychom ani na chatu, ani do hotelu, ani do ozdravovny. Chtěli bychom letos na oprodický tábor, chtěli bychom spát pod stany, ale pod stany, které si postavíme sami, dali se slyšet veverky. A chtěli bychom, aby ten tábor nebyl v žádné vesnici anebo ve městě, ale v lese, aby to k němu bylo daleko a aby se k němu nemohlo autem, korunovali celou rozpravu poštolky. Poštolky, ještěrky, světlušky a beverky byly oddílové družiny. Družiny zájmového oddílu mladých turistů. Vaši tátové a mámy na mě vyletí jako sršni, až uslyší o stanech. A i kdyby vás na stanový tábor pustili, zardousí mě, jestli tam někdo z vás dostane angínu. A že ji tam někdo dostane hned první týden, to se s vámi mohu vsadit. Tak se vsadíme, vyletěli poštolky, ještěrky, světlušky i veverky a začali mlít pantem. Kdyby si místo toho čichli do vzduchu, všimli by si, že se klubovnou začala vznášet vůně připáleného kotlíku. Ale byl tam takový halas a takový hluk, že ta vůně neklepla přes nos nikoho. Ani Radimane.

0: Dnes je 13. července?
1: A svátek slaví Markéta.
0: Tohle jméno vzniklo z několika různých slov z cizích jazyků. Všechna ta slova označovala perlu.
1: Perlám se říká dar moře. Vznikají totiž ve schránkách ústřic a perlorodek. Takže všem perličkám, Markétkám...
0: Všem dárkům moře...
2: Přejeme...
3: Všechno

0: Bylo jedno malé království a v něm žil mladý, veselý princ. A ten si chtěl vzít za ženu princeznu Eulálii z království ještě menšího.
1: Pošlete princezně dárky, poradil princi správce knihovny, nejchytřejší muž hlavního královského města. Pošlete dárky, které máte ze srdce rád.
0: A princ poslal princezně Eulálii krásnou červenou růži a ptáčka Slavíka.
2: Olala, dárky jsou to Šarmán a Hezonke.
3: Zasmála se princezna Eulálie a 7 dvorních dam s ní.
0: A zasmál se i její tatínek, císař.
2: Princ musí mít moc šikovného mistra zlatníka, když mu vytepal tak krásnou růžičku. Šveholila princezna a pohladila ji. A jau! Píchla se o trn. A to není možné, ta růže je pravá. Je to obyčejná pravá růže, jakých rostou na naší zahradě tisíce.
0: Sakrble! A tfuj! Hned ten dárek vyhoďte, zvolal císař a mrkl po Slavíkovi. Nevidím pod jeho ocáskem žádný klíček na natahování, že on bude také pravý.
1: A jen to císař dořekl, Slavík zaspíval. A vyletěl z klícky a zakroužil 7 dámám nad parukami. To bylo zděšení.
2: Je živý a lítá. Ječely dámy a ta nejvyšší dvorní dáma, která dosáhla až na lustr, rychle otevřela nejvyšší okno a vykřikla kšá! A Slavík letěl zpátky domů k princi.
0: Že se nestydí poslat ti takové dárky, to si tě, Eulaličko moje, málo váží, když pro tebe nechce dát udělat u hodináře ani Slavíka na klíček. Vzkažte princi, že my o žádné pravé růže a Slavíky nestojíme a že princeznu nedostane. Nejdřív k princi doletěl jeho Slavík a hodinku za Slavíkem doletěl i císařův poštovní holub se vzkazem.
1: Tak pro princeznu Eulálii je pravá červená růže málo. Budu ji muset potěšit něčím jiným.
0: A princ si blátem pomazal tvář a šel k císaři do služby jako pasáček vepřů.

0: Slyšíte, dvorní dámy? V prasečím chlívku hraje hrací strojek O a zpívá písničku, kterou si hrávám jedním prstem na čembalo. Musím ten strojek mít. Utíkejte za pasáčkem, zeptat se, kolik by stál.
1: A dámy běžely kalužemi a prasátka je vítala a za minutku běžely zpátky. Hrůza, hrůza, pasáček chce za strojek 100 hubiček od princezny.
0: Oh, vy dáte 90 hubiček, milé dámy, a já 10. A ten strojek bude můj.
2: Ale pasáček řekl ne. Chci 100 hubiček od princezny. Není to strojek ledajaký. Když v něm dáte vařit vodu, pára vám prozradí, kde se co ve městě vaří. Přivoňte si.

0: opravdu všechny kuchyňské vůně města. U ševců vaří brambory s vodou. U rychtáře smaží slaninu. A na zámku zas budou k obědu ty malilinkaté lívanečky s monogramem císaře, princezny i šéfkuchaře Leona. Dámy s nosánky plnými vůní utíkaly za princeznou a křičely. Pasáček vepřů nemá obyčejný hrací strojek, ale zázrak, zázrak. A když princezně prozradili, že může každý den vědět, co vaří celé město, princezna zvolala. Bez váhání, dejte se dámy do líbání.
1: Ale pasáček, který nakoukl do zahradního altánku, zavrtěl hlavou. Kde pak? S dámami se hubičkovat nechci, princezno. Bez váhání se dám do líbání s vámi. A v prasečím chlívku.
2: A že srdíčko princezny Eulálie toužilo po hracím strojku víc než po čemkoliv jiném, začali. První hubička a druhá hubička a třetí hubička a čtvrtá a pátá a šestá a se střechy uviděl to pusinkování císařův poštovní holoubek, kterému věřil císař na slovo, co je mi psáno, to je dáno a co pošťák holub přinese, musí být pravda, říkával císař. A tu zase podivil, že ho teď holoubek tahal z postele a na nožičce neměl žádný dopis.
3: Copak, jakou zprávu mi neseš, neneseš?
2: Holoubek pošťák popoletěl k balkonu a císař ťapal v bačkorách za ním a holoubek vrků letěl až na balkon. A císař uviděl, co se děje pod střížkou prasečího chlívku.
1: 25. hubička a 26. hubička a 27. Počítal si pasáček s dámami a dáma Hortenzie dělala klacíkem čárky do bláta, aby se nepřepočítali. A prasátka vesele chrochtala.
2: A dost, zakřičel císař. A popadl svou levou bačkoru, mrskl s ní a ta přistála na hlavě dámy nejvyšší.
0: Nic nemůžem. Princezna chce pasáčkův vařící hrací strojek a ten stojí 100 hubiček. A my jen počítáme, aby se nepředala.
2: Kdo to kdy viděl, aby se urozená princezna hubičkovala s neurozeným pasáčkem? Eulálie, dost a domů.
0: Tatínku, jestli ten strojek nedostanu, uteču vám a vezmu si toho prince, co mi poslal tu ošklivou pravou růži.
2: A jen to princezna dořekla, ten princ vyšel z chlívka. Vymydlený, nastrojený, se zlatými knoflíky na košili i na kalhotách. Dámy udělali a údivem zachrochtala i prasátka. A aby ne, vždyť byla jedinými prasátky na celém světě, které pásl sám princ.
1: A princ, pasáček, se podíval na princeznu a řekl: milá Eulálie, já už tě nechci. K mé červené růži si přivonět nechtěla, ale vůně strojku ti docela popletly hlavu. Písnička mého Slavíka se ti nelíbila a prohloupý hrací strojek pro cinkavou hračičku se zhubičkovala s pasáčkem vepřů. S Bohem.
2: A než princ navždycky odešel, naposledy pustil hrací strojek. Kolem chlívku to zavonilo polívkou česnečkou, kterou si vařil strážný u brány. A strojek princezně dospíval svou písničku do konce.

0: A když jsme u toho hrajícího, vařícího a zpívajícího strojku prince Pasáčka, musím vám říct, že my tři si zpíváme taky. Třeba o koních.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Ovčák žene ovečky přes dva velké kopečky. Žene je i údolím, kam je žene, to nevím.

o Popelákovi. Ve výnosném statku uprostřed návsi žila bohatá vdova se třemi syny. Karel a Bronislav byli vlastní synové, ale ten třetí, ubožák, byl nevlastní. A sám už ani nevím, jak se správně jmenoval, protože mu doma i v celé vsi nikdo jinak neřekl než Popelák. To proto, že byl stále ukoptěný v jedněch umazaných šatech. Nové mu macecha nikdy nekoupila. Za to Karel i Bronislav si ve všední dny chodili jako páni. Nic nedělali a peníze zbytečně utráceli. Všechnu práci za ně musel udělat ubohý Popelák. A za všecko dostal často k jídlu jenom suchý krajíc chleba, zatímco Karel s Bronislavem set spali drahými lahůdkami. Za to byl Popelák, chvála Bohu, stále zdráv jako řípa a nikdy nezastonal jako jeho nevlastní bratři. Macecha mu záviděla jeho pevné zdraví a krásně urostlou postavu. Když si k němu v duchu přirovnala své dva syny slabochy, tomu potom ukládala ještě horší práce, aby byl ještě víc ukoptěn a umazán. Jednou přišli Karel s Bronislavem z hlavního města celý rozjaření a vykládali překvapené matce, že královská dcera uspořádá v zámku nádherný ples, na který se musí dostavit všecka mládež z celého okolí hlavního města. Žádali matku, aby se s nimi hned vypravila do města a na ten ples jim nakoupila drahého šatstva, prádla, zlaté hodinky a jiné všelijaké parády. Blažená matka jim všecko přislíbila a už v duchu viděla své syny, jak tančí se samotnou královskou princeznou. Když se pak druhého dne chystala na ten slavný nákup a sedala na dvoře do kočáru, ze žertu zavolala na Popeláka, když vyvážel z chlévů na kolečku mrvu, co by si přál, aby mu přivezla z města. Kdyby snad chtěl jít také na ten bál do královského zámku, chechtala se macecha i bratři. Princezna by ti tam jistě velmi ráda uviděla. Ale Popelák si z toho nic nedělal. Maminko, já se spokojím i s tím, co se vám cestou za klobouček přichytí. A zas klidně pokračoval ve své práci. To se ví, že macechu ani ve snu nenapadlo, aby nevlastnímu synu něco z města vozila. Když si však po návratu z města sundávala z hlavy klobouk, vypadlo z něho cosi na stůl. Tomu umouněnci se opravdu jeho hloupé přání vyplnilo. Tu máš tedy, Popeláku, co jsi spřál mít a hleď za to pořádně pracovat. A hodila nevlastnímu synu 3 lískové oříšky. V den slavného bálu v královském zámku bylo ve statku od rána rušno. Karel i Bronislav chtěli být ze všech mládenců nejlépe nastrojeni, aby si jich sama princezna povšimla, a proto honili ubohého Popeláka hned pro tohle a hned zas pro něco jiného. Musel doběhnout k ševci, aby jim znovu přeleštil bodky, a hned zase pro holiče, aby je lépe nakadeřil a navoněl. Popelák se prací div nestrhal a ještě mu macecha připravila pěknou práci. Nežli odjeli do hlavního města, smíchala dohromady plný plecháč hrachu a plecháč čočky. Nařídila mu, aby to pořádně přebral, než půjde spát. Ale Popelák si z toho docela nic nedělal. Když macecha a nevlastní bratři odjeli, vyšel na dvůr, zahvízdl na holuby a oknem je pustil do světnice. Dobře věděl, že jeho miláčkové hrách i čočku brzy čistě přeberou a za odměnu si se zobou všecka nepotřebná zrnka. Ještě uzamkl vrata a prohlédl celý statek, aby se přesvědčil, že se nic zlého ve stavení nepřihodí, a pak spěchal k lesu, kde u starého dubu byla studánka.
Nejdříve se napil čisté studené vody a potom se umyl ve stružce, aby vodu ve studánce neznečistil. Zatím vyšel měsíc a popelák poznal, že konečně přišla jeho chvíle. Už dávno věděl, co se bude dít, neboť mu to častokrát ve snu projevila neznámá vlídná paní. Vyndal z kapsy první ořech, rozkousl jej a sotva jej položil na zem, hned se z něho vyloupl bohatě vystrojený kůň. Také pěkné šaty byly přehozeny přes sedlo a když se do nich popelák oblékl, přehlédl se ve studánce od hlavy až k patě jako v zrcadle. Ale čas spěchal, proto rychle vyskočil na koně a už letěl jako s větrem o závod ke královskému zámku.

Princezna i tanečníci byli velmi zvědaví, kdože se to opovážil tak pozdě dostavit na ples. Vždyť už to byla pro princeznu téměř urážka. Když se však rozletěly dveře a v nich se objevil urostlý mládenec, tu se všem rozjasnily líce. Hudba hned zahrála k novému tanci.

Mládenec bez dlouhého otálení předstoupil s poklonou před královskou dceru, jako by ho zrovna sama k tomu vybízela. Neznámý hoch tančil lehce jako pírko a princezně se zdálo, že se vznáší nad podlahou. Když však udeřila poslední 12. hodina, tu se královské dceři neznámý hoch z náruče jemně vyvinul a zmizel mezi tanečníky. Marně ho princezna mezi ostatními hochy hledala. Už po něm nebylo

Karel, Bronislav i matka druhý den dlouho vyspávali, ale Popelák už měl svoji práci udělanou jako vždycky. Když se konečně probudili, o ničem jiném nemluvili, nežli o tom krásném plese a o neznámém junákovi, který se tak zalíbil i samotné princezně. Však i princezna vzpomínala jen a jen na neznámého tanečníka a marně si hlavičku namáhala, kdože by to mohl být. Tu jí napadlo, aby pořádala druhý ples. A zase byla na ně pozvána mládež z celého okolí. To se ví, že Bronislav i Karel se zase chtěli na ples vypravit a žádali matku, aby pro ně nakoupila ještě dražší obleky a prádlo, ještě nádhernější prsteny, ale střevíce si na ples nevzali. Koupili si také tak vysoké boty, jako měl ten cizí mládenec. Ale co to bylo platné? Když krejčí ani švec za nic na světě nemohli udělat Karla ani Bronislava tak vzrostlými, jako byl ten cizí junák. A proto si v duchu oba přáli, aby ten chlapík už raději na ples ani nepřišel. A zase bylo na statku schonu jako před tím prvním plesem. Zase bylo běhání a křiku a na Popelákovu hlavu se snesla plná nůše nadávek, že je pomalý a hloupý, jak doví co všecko. A nežli na ples odjeli, zase mu macecha smíchala hrách s čočkou a nařídila mu, aby do rána všechno čistě rozstřídil. Inu dobrá, pomyslel si Popelák. Od čeho měl svoje dobré kamarády? Holuby. Tím si tedy hlavu nelámal a když nastal vhodný čas, zabezpečil statek a zase spěchal ke své studánce. Tam se opět umyl a když vyšel měsíc, rozlouskl druhý ořech. Zase se z něho vyloupl kůň, ale ještě mnohem krásnější a celý stříbrem vyzdobený. Také šaty byly mnohem ozdobnější, ale na to Popelák tak tuze nedbal. Rychle se strojil, aby už byl raději na královském zámku, neboť i jemu se princeznička velmi líbila. Ples byl opět v plném proudu, ale všichni návštěvníci i s princeznou byli jaksi roztržití a byli zvědaví, zdali ten neznámý junák zase přijede na ples. Princezna tancovala jako z přinucení a zdálo

že ručičky hodin jdou pomalu kupředu. Odbyla 11. trubač zatroubil a na nádvoří vesele zařechtal kůň. Dveře se rozletěly a princezna hned rozpřáhla ruce vstříc vzácnému hostu.

zase tančili jen spolu, ale jak odbyla 12., junák i hned přestal tančit a než se princeznička nadála, byl ten tam. Princeznu už tanec nezajímal a už se ani nedívala, koho bere k tanci.

0: Po tom druhém plese byla princeznička ještě smutnější. Svěřila se vším staré chůvě a ta jí pověděla, že musí uspořádat ještě třetí ples, jak se to v pohádkách sluší. Když se však junák ještě neprohlásí a bude chtít zase tak tajemně zmizet, pak nezbude nic chytřejšího, nežli na něj políčit a chytit ho na led. Poradila namazat práh u plesové síně krátce před půlnocí hustým lepem. Princ se přilepením zdrží trochu přes půlnoc a tím také zmizí kouzlo. Princeznička se velmi potěšila a hned vyhlásila, že se bude konat třetí nejslavnější ples, jaký kdy byl na královském zámku pořádán. A celý týden se zase na statku i v kraji o jiném nemluvilo, nežli o tom třetím plese a o tajemném cizím junákovi. Pardie Motika zahuhlal u kamen popelák, když ty závistivé řeči o neznámém chlapíkovi poslouchal. To mám už sám chuť se taky k té muzice podívat. Macecha i bratři se rozchechtali, div se po podlaze neváleli.
1: Ty bys tam dělal pěknou parádu, ty umouněnče,
0: smála se Macecha.
1: Princezna by jistě padla do mdlob, jakmile by tě jen očkem zhlídla. Táhně raději čistit chlívky, to ti tak ještě sluší.
0: Popelák se na oko smutně ze světnice vypotácel, ale na zápraží několikrát vesele poskočil, až se celý statek zakymácel. Tak se těšil na třetí ples a jen mu bylo líto, že podle nařízení, které dostane vždy ve snu, musí i třetí ples opustit dříve, nežli půlnoc odbije. Proto i v ten večer spěchal ke studánce a umýval se ještě pečlivěji nežli předtím. Rozlouskl třetí ořech a zase z něho vyskočil kůň jako jiskra, tentokrát zlatem ozdobený. A také šaty byly samé zlato. Popelák se v mžiku oblékl, vyskočil na koníka a už letěl jako vítr krajem ke královskému zámku. Třetí ples byl nejkrásnější ze všech. A také princeznička byla ten večer krásnější než jindy. Všude bylo plno vzácných květin, hudba hrála jako v pohádce, ale princezna netančila. Seděla v čele tanečního sálu v květinovém háji, pozorovala taneční rej a každou chvilku mrskla očkem po hodinách. Když se přiblížila 11. hodina a trubač zatroubil, už se nezdržela a běžela až ke dveřím, aby prince uvítala hned, jak vejde do sálu.

Při tanci se princeznička neznámého prince vyptávala, z kterého je království, a dávala mu všelijaké chytré otázky, aby se podřekl, ale on se jenom vlídně usmíval a nepromluvil. Sotva začalo být 12, uklonil se své líbezné tanečnici a hned zamířil k východu. Princezna hořela zvědavostí, zdali se osvědčí její nástraha, ale byla opět trpce zklamána. Jenom v temné dálce vesele zařechtal kůň a o kámen zazvonila podkova. A přece po neznámém něco zbylo. Na lepkavém prahu stála přilepena velká bota, ze které se princ musel co nejrychleji vyzout, aby nepromeškal přesně určený čas k odjezdu. A tak místo prince měla princezna jen jeho botu. Marně pořádala princeznička další skvělé plesy. Neznámý princ se už na nich neobjevil. Ale moudrá chůva zase dobře smutné princezničce poradila. Ten junák musí být přece v našem království. Najdeme ho podle boty, kterou tady nechtě zanechal a kterou si nyní musí obout v zemi každý mládenec. A kterému nespadne z nohy, ten bude ten pravý. Princezna hned vypravila posly, aby šli po celé zemi a všem mládencům botu oskusili. Napřed kráčel dvorní ministr. Za ním se loudal královský strážník se vzácnou botou a na konci si pyšně vykračoval písař s ohromnou knihou, do které si zaznamenával každou zkoušku. Zkusil botu jeden, druhý, třetí mládenec a má úcta, už se šlo zase do jiného stavení. To se ví, že všem mládencům byla bota dost, až moc dost. A to byla právě chyba. Když si mladík botu obul, vzal jej královský strážník pod ramena a řádně jim zatřásl. Když mu bota z nohy spadla, byl zamítnut a poslové šli o dům dál. Není divu, že nastala proto mezi mužskou chasou řádná mela. Všichni chtěli mít veliké nohy, aby se jim na nich bota udržela, a mnozí kvůli tomu podstoupili i bolestivé operace. Nechali si dávat odvoz do nohou žihadla, kladli nohy do mravenišť, chodili bosí, šlapali maznou hlínu pro cihláře, ale nic jim to nebylo platné. Všem na pořád bota z nohy spadávala. Už zbývala jenom jedna jediná vesnice a konečně už i jenom jeden jediný poslední statek. A to byl právě statek naší známé vdovy Hurbalové. Když spatřili poslové oba její vlastní syny, tatrmánky, tak mávli zlostně rukama a zkoušku odbyli už jen tak ledabile. Pan ministr by byl nejraději někam utekl. A tu se ještě náhodou zeptal, zdali už ve statku není žádný jiný mladík. A vdova mu s úšklepkem pověděla, inu, je tu ještě jeden? Ale to je vyloučeno, aby to byl onen krásný princ. Vždyť je to ukoptěný hromotluk, pane ministře. Nejraději by se jenom někde popelil. A proto mu říkáme popelák. Ale pan ministr si ho přál také vidět. A když popelák ostýchavě přišel, tu královským poslům zajiskřily oči. Přestože byl popelák umouněný, špinavý a roztrhaný, byl přece jenom vzrostlý jako jedle. Vždyť sotva prošel dveřmi. A když mu botu oskusili, tu zůstala Selka i synové s otevřenými pusami. Vždyť pro krýle pána popelák tu botu stěží obul, a když jej královský strážník s námahou trochu pozdvihl, tu se bota z nohy ani nepohnula, ačkoliv jí popelák pořádně zatřepal. Pan ministr si oddechl.
Nepřivede sice na zámek nějakého prince, ale přece aspoň našel v zemi hocha, kterému je bota dost. Za to Popelákova nevlastní matka a nevlastní bratři se mohli smíchy poválet, když si představili, že ten krásný princ by mohl být jejich Popelák. Považovali to za náhodu, že Popelák má právě tak velkou nohu, jako má neznámý princ. A tím to pro ně bylo odbyto. Pan ministr ještě selce Hurbalové nařídil, aby Popeláka řádně umytého vypravila v neděli do královského zámku na 11. hodinu, kdy jsou u princezny audience. Tohle bude zase jednou podařená návštěva. Smál se ministr a vracel se do hlavního města s blahým vědomím, že dělal, co mohl. Za to selka Hurbalová řádila až hrůza. Jak já k tomu přijdu, že má ten umouněnec zrovna tak velkou nohu jako ten neznámý princ? Teď abych se pro ostudu bála hlavu ze stavení vystrčit. A ještě se nám bude nyní celá obec vysmívat, že máme ve stavení prince a že o tom ani nevíme. Nejraději bych uviděla, jak ho všichni kozly nesou na horoucí skálu, aby už byl jednou od něho svatý pokoj. Rozkaz je rozkaz. A tak selce nezbývalo, nežli chystat nevlastnímu synovi slušnou výbavu, aby přišel na královský zámek aspoň trochu upravený. Když však přišla neděle a selka Popeláka ráno scháněla, aby se šel řádně umýt, tu shledala ke své hrůze, že po něm není vidu ani slechu. Zmizel tak, jak chodil celý týden, neumyt a neučesán. A ustrašená selka už jej v duchu viděla, jak se hlásí u princezny umazaný jako čuně, a proto hned kázala zapřáhnout do kočáru, aby mu v tom zabránila. Ale Popelák do zámku nešel. Podle nařízení, kterému zase ve snu projevila ona vlídná paní, odebral se ráno ke své studánce, aby se v ní čistě umyl. A tu se opět objevil krásný kůň a na něm krásné šaty. Tu kůň promluvil lidským hlasem. Tentokrát už jedeme naposledy, milý Popeláku. A neděkuj mi, to máš odměnu za to, že jsi vždycky tak vlídně zacházel se všemi domácími zvířaty a že jsi jim nikdy neublížil. Nyní pojedeme sice na poslední, ale za to veselou cestu.

Zatím královská dcera smutně přecházela ve své komnatě. Už byla s tím usmířená, že ta pohádka tak divně dopadla, ale chtěla přece jen aspoň vidět toho vesnického junáka, který je zrovna tak silný jako ten cizí princ. A 11. se blížila.

Tu pojednou začnou trubači slavně troubit hlučnou fanfáru, jaká se troubila jen nejvzácnějším hostům. Princeznička spěchá k oknu. A co to vidí? Ke královskému zámku letí tryskem jezdec na překrásném koni, jako pták přeskočí vysokou hradbu a naráz zastaví před jejím oknem. Zamává čapkou na pozdrav a princezna už spěchá na nádvoří, aby uvítala toho, jehož se věru v tuto dobu nenadála.

Nevýslovně šťastná jej hned uváděla do slavnostní jizby a tam jej dvořanům představila jako svého královského chotě. A nic jí nevadilo, když jí princ pověděl spravedlivě, že je jenom ten obyčejný popelák. Byla i hned svatba s nádherným plesem, na který se zase dostavila mládež z celého království.

A teď si, milé děti, představte ten výjev, když se král hlásil k Selce Hurbalové a k jejím dvěma synům jako jejich ztracený, umouněný popelák. Padli na kolena a snažně prosili krále za odpuštění. Ale král jen mávl rukou na znamení, že už to všechno větrové odvanuli a ještě je bohatě obdaroval. Podle toho usoudili všichni hosté, že budoucí král má dobré srdce a těšili se na spokojený život pod jeho žezlem. A v skutku žijí všichni spokojeně dodnes. Král Popelák, královna i celý jejich šťastný národ.

0: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

meloun. Představte si melouna, který se narodil v zelinářství, dětství prožil v zelinářství, dokonce i své mládí prožívá v zelinářství, takže pomalu začíná mít strach, že v tom zelinářství nakonec i zestárne. Upřímně řečeno, je to pekelná nuda sedět v jednom kuse na záhoně a jenom koukat. Někomu to možná stačí. Takovému pingpongovému míčku by to stačilo docela určitě. Za prvé proto, že ho pořád někdo mlátí po hlavě. Za druhé, že má tu hlavičku strašně malinkou. A za třetí, že jí má úplně prázdnou. Ani tu slámu tam chudák nemá. Takže když se takový pingpongový míček někam zakutálí, tak tam zůstane sedět na věky jako pecka. Jenže meloun, vážení, meloun je něco docela jiného. Meloun má hlavu jako konev. A čím je starší, tím má hlavu větší a větší a taková ohromná hlava přirozeně uvažuje. Takový meloun zkrátka přemýšlí a přemýšlí hlavně o smyslu života. Říká si, proč jsem vlastně na světě? Přece ne proto, abych tady seděl na záhoně. Určitě mám nějaké poslání, jenomže jaké, krucinál, jaké tak můžu mít poslání? To je problém, na který ještě zřejmě nestačím, na který jsem zatím moc nezralý. Říká si meloun a volá na cibule, které rostou na vedlejším záhonu. Prosím vás, nevíte náhodou, jaký je smysl života? A považte. Cibule jsou pohoršeny, cibule kroutí hlavami. Jak je možné, že ten meloun neví, jaký je smysl života? Ten hloupý zelený meloun neví, že smyslem života je rozplakat co nejvíc lidí. Život je přece slzavé údolí a smysl života tomu musí náležitě odpovídat. Říkají cibule. A křen volá, správně, velmi správně, život není žádná legrace. Stačí se zeptat peliňku, že ano. A meloun se v duchu červená. Jak to, že jsem na to nepřišel sám? Ale je cibulím vděčný, říká si, konečně je mi jasné, co je to život a co v něm pohledávám. Rozplakat lidstvo je poslání značně skličující, nicméně je dobře, že to vím, i když jsem meloun velmi nezralý. Ale považte, čas letí, slunce hřeje, meloun zraje a jak zraje, má čím dál sladší myšlenky, má čím dál sladší sny, má jich plnou hlavu a začíná být silně nervózní. Napadá ho totiž, že to s ním nebude tak docela v pořádku. Uznejte sami. Měl by mít hlavu plnou hořkých snů o plačících lidech, a on má hlavu plnou sladkých představ o lidech, kteří se usmívají od ucha k uchu. Zkouší proti tomu bojovat, ale je to marné. A meloun si říká, jsem zřejmě zvrhlý jedinec, jsem nemrava, jsem odporná anomálie, která dělá ostudu veškeré zelenině. Jestli mám v sobě aspoň kousek cti, skoncuju sám se sebou a to hned. Zvolá tedy. S Bohem, přátelé. S Bohem, zelenino. A kutálí se pryč.
kutálí se dírou v plotě, kutálí se po cestě, až skončí v příkopu a tam si říká tak a konec. Tady si v klidu sehniju. Ale považte, přijdou děti, najdou meloun, smějí se, chechtají se, výskají a volají. Tralala, tralala, máme meloun, krásný meloun, sladoučký meloun. A když se do něj zakousnou, tečou jim sladké slzy po bradě. To meloun pláče radostí nad tím, jak velice se mýlil.

zase špatně. Do re mi fa sol la si do. Teď je to dobře.

0: Co vznikne, když se dá dohromady světluška a stonožka?
1: No co?
0: Lampionový průvod!
2: Tak, a teď máme z oráno i zase to. A co přijde nyní?
3: No přece sklizeň.
2: A kdy?
3: V létě.
4: A kdy začíná léto?
3: Říká se, že na svatého Jána otvírá se k létu brána.
4: Léto, to je vlastně na zeleno natřená zima.
5: Léto, milé léto, co s nám přineslo? Mnoho dobrého, kvítí pěkného, modrého, bílého i červeného.
3: Je léto, je krásně, šup z postýlek a do práce.
4: Co je to za nápad? Máme přece prázdniny.
3: Vy? Ano. Ale na lidi z vesnice čekala spousta práce.

0: Staň ráno, peč v dolky pro holky a koláče pro sekáče.
1: To se vám řekne, ale když začne skřivánek povrzávat, nechce se z postele ráno vstávat. Zavrzá po nejprv, probudím se. Zavrzá po druhý, obrátím se. Zavrzá po třetí, den bílý. Tentokrát musím vstát, lidi milí.

0: Oni skáčou hop housa, já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý. Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý. Když já jim dám obrotku, oni běží do skoku. Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
1: A co teprv ty moje?

0: Adaptive Vampira.
1: Figgy cvičení?
2: S Hankou.
1: Ahoj děti, tady Piggy a Hanka Kynichová. Hanko, co budeme dnes dělat?
3: Piggy, já jsem si dnes řekla, že bych měla ohromnou radost z toho, kdybych dětem posílila zádové svalstvo. Já jsem na to přišla totiž z toho důvodu, že když jsme minule probírali správné držení těla, tak já, než jsem dnes za tebou přišla, tak jsem se rozhlížela cestou v tramvaji z okna a dívala jsem se, kolik těch dětí nám stojí špatně. A uvědomila jsem si jednu věc, a to tu, že děti mají povolené zádové svalstvo. Hanko, a tudíž nemůžou rovně stát.
1: Není to tím, jak nosí na zádech těžké tašky do školy?
3: Myslím si, že to samozřejmě může být tím, ale víš, čím to je ještě určitě způsobeno? Tím, že nosí tašky na jedné straně svého ramene. A ta druhá samozřejmě co? Neposiluje.
1: Plandá.
3: A nebo plandá, a nebo různě se prostě ty děti křiví. Takže asi výběr správné aktovky je to důležité.
1: Nebo batohu.
3: Nebo batohu, aby váha byla rozložena na obou ramenách stejně.
1: Dobře.
3: A nebo když už to prostě nemůžeme vydržet a zrovna je trendy nosit kabelku přes rameno a nebo tašku přes rameno, tak hold musím posilovat.
1: Trendy, to je nové slovo. Trendy, to je jako kšandy.
3: Kšandy, a to je taky hezký. Kšandy, a to jsem si teď vzpomněla, že můj syn chtěl kšandy, tak jsem koupila teď kšandy.
1: A jsou kšandy trendy?
3: Kšandy jsou trendy.
1: A taky co to by byla... je trendy? Jako, že to frčí.
3: Jako, že to frčí. Jako, že je to móda.
1: Tak je to tak, jak jsem
3: A víš, co bych si přála? Aby móda bylo taky to, že budou děti cvičit a posilovat.
1: Tak pojď na záda.
3: A to se mi nějak jako vymýká. Takže
1: dělat trendy
3: tě.
1: Záda.
3: A budeme to dělat, prosím tě, na břiše. Takže šup na svůj pupíček, lehni na zem, vy
1: už
3: děti samozřejmě doma.
1: Já jsem cvičil, ty cvičky.
3: Lehneme si na záda. To povídám. Lehneme si na bříško. Nohy dáme mírně od sebe a jestli víte, kde jsou nárty, tak ty položte na zem. A pokud to nevíte, tak vám vaše maminka na ně zaťuká, ťuk, ťuk, tady jsou nárty a vy si je položte na zem.
1: Nad prstičky.
3: Přesně tak.
1: A u mě nad kopítky.
3: Nad kopítky. Ruce si položíme na zem před tělo a čelo opřu o zem.
1: Takže to mám jako ruce, jako kdybych byl vodoměrka, jako v bazénu.
3: Přesně tak, jako by si splýval.
1: Jo.
3: Jako by si splýval. Hmm. Tu hlavu necháme opřenou, bříškem tlačíme do podložky a nárty jsou taky položeny na zemi. A teď si tleskneme dlaněmi před hlavou.
1: Před
3: a teď pomalinku dáváme ruce za svůj zadeček a tam tleskneme taky. Cvak.
1: A ta hlava jako před
3: hlavou. Hlava pořád leží. A zase jdeme tlesknout před hlavou. Teď. A pomalinku dávám ruce do upažení a tleskneme za zády. Teď. Jde to stuha, viď? A posilujeme, prosím tě, zádové svalstvo v oblasti mezi lopatkami. Zároveň posilujeme horní část trapézu. A prosím tě, ty se budeš divit, ale posilujeme i svalstvo ramen a triceps. Takže všechno toto svalstvo, co jsem teď zmiňovala, máme na straně zadní a tedy posilujeme zádové svalstvo. A ještě aspoň třikrát. Raz a dva a tři a čtyři. A teď si položte ruce děti na zadeček. Zdvihněte hlavu. A zasuňte si bradu na hrudní, jako by se vám chtělo špatně dýchat. A držím, 3, 2, 1 a pustím.
1: Teď je plná želva a teď želva vyleze.
3: Povolíme. Pojďte si kleknout na chvilinku na svá kolena. Položte dlaně na zem.
1: Dopředu.
3: Ano, dopředu. Ano. Jsme na všech čtyřech jako kočička. Jakou máš kamarádku kočičku, jak se jmenuje?
1: No, mám kamaráda, kocoura Vojtu.
3: Výborně, tak jako Vojta. Protáhneme si svá záda, tlačíme záda nahoru.
1: Jako kdyby Vojtu někdo chytil za oces a táhnul dozadu.
3: A přesně, a vůbec by se mu to nelíbilo. Hlavu dáváme mezi ruce.
1: A já už vím, to je jako když Vojta dělá kočičí hřbet.
3: Přesně tak, Piggy. Takže děti, představte si kočičí hřbet. A to je zase ten protahovací cvik k tomu předchozímu posilování.
1: Takže nejdřív plác,
3: jako
1: tulek. Pak
3: výdrž, tlačím bříškem do podložky, hlavu zdvihnu, bradu přitáhnu na hrudník a počítám si do 10. 1, 2, 3, 4, samozřejmě v pomalejším tempu. Pak to všechno položím, kleknu na kolena, tlačím dlaněmi do země a
1: kočičí
3: hřbet. Já jsem spokojená. Piggy mu to dneska šlo, já mu opět tleskám a vám, děti doma, taky mějte se hezky, zase příště na viděnou. Ahoj!
1: Děti, bylo to prýma, ale musím se jít vydýchat.

0: Velký šéf a špetka historie. Ramses a Tullamore junior byli hoši z lepší rodiny. Jejich otec Tullamore senior si nadělal ohromné ponožkové jmění v časech, kdy lichožroutům hrozil hlad, žaludeční potíže a málem i vyhubení. Byla to doba, kdy maminky a babičky přestaly mít čas a náladu na štupování děravých ponožek. Musíš pořád kopat do té maruny, koukej, zase se ti vyklubal palec, zlobili se. Jenomže palečky se klubaly z ponožek i holčičkám a slečnám, které už chodily na rande, a také rozvážným tatínkům a dokonce i těm maminkám a babičkám, co s brýlemi na nose a s hříbečkem v jedné ruce a s jehlou v druhé ruce ty děravé ponožky po večerech zašívaly. A tak vědci vynalezli umělé vlákno a továrny začaly chrlit ponožky, které se jen tak nerozklubou. O ty bavlněné a vlněné najednou už nikdo nestál. Pro lidi to byla móda, ale pro lichožrouty hotová pohroma. Silon, nylon, dederon a jak se všechny ty umělotiny jmenují, se nedali rozkousat a strávit. A když je chudák lichožrout z hladu spolikal, měl z toho břicha bol a ošklivé sny. Naštěstí i lidi si začali stěžovat, že se jim v nových umělých ponožkách potí nohy a že je všechno svědí. A tak se svět pomalu začal vracet ke staré, poctivé bavlně. Otec malého Ramsese a Tullamora juniora se v časech té silonové módy stal hlavou gengu, který podnikal loupežné výpravy do bazarů a domácností, kde ještě měli ty staré nemoderní bavlněné ponožky. Brali je po celých párech a tím porušili první lichožroutí zákon, který zní: nikdy nevezmeš celý pár. Ale to jim nestačilo. Nakonec se spojili s tlupami pašeráků, loupili ve skladištích a přepadali kamiony a nákladní vlaky. Z Tullamora seniora se stal velký šéf, neboli padre. Nashromáždil takové množství ponožek, že zabrali celou půdu v jedné staré vile, která patřila panu profesorovi Kadeřábkovi. Ten obýval celou ohromnou vilu sám, jen přízemí pronajal vdově Voráčkové a jejímu Bernardínovi Hubertovi. Jinak tu žil samotářsky a všechen čas trávil v pracovně, kde bádal, spal a psal učené pojednání o lichožroutech. Teď už o nich věděl víc, než kterýkoliv jiný badatel na světě. Až na jednu maličkost, že mu jistá blahobytná lichožroutí rodina bydlí už řadu let rovnou nad hlavou. Ale jak se to měl dozvědět, když na půdu nikdy nechodil? Ani padre půdu neopouštěl. Co potřeboval, to si vyřídil telefonem. Pořád měl ve městě své lidi, i když s podnikáním skončil a vedl počestný život. Byl tak tlustý, že se pohyboval jen s největším úsilím a po smrti své krásné manželky Mochity už jenom seděl na hromadě ponožek a svých synů si moc nevšímal. Ramses a Tullamore junior měli v kopcích ponožek četné chodby a rozličné skrýše. V nich se dalo číhat a pak se přepadat nebo si hrát na schovávanou. Ale když trochu dospěli, našli si zábavu ve hře na šikanu. To si vyhlídli na ulici osamělého lichožroutka a nutili ho, aby skákal po jedné noze, nebo ho v parku přivázali ke stromu a pak chtěli, aby zpíval nějakou sprostou písničku. A tak různě a podobně. A protože takový malý, zatoulaný lichožrout mýval obyčejně kromě strachu i hlad, dali mu nějakou chutnou bavlněnou ponožku. Proč? Výměnou zamlčení. Musel jim slíbit, že to šikanování doma nepráskne. Ale teď nejraději pokoušeli pana profesora Kadeřábka, což se jim jednoho osudného dne nevyplatilo.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Pět kluků stojí před rezavou brankou do zdivočelé zahrady. S tím kocourem se to musí ukončit. Jen opatrně, pánové, povídá jeden, opatrnost je matka moudrosti. Já to slyšel od jednoho starého pána v parku, když krmil vrabce a pořád říkal jen opatrně. To se asi bál, aby ho vrabci neklovali. A to hloupost, říkali ti druzí čtyři kluci. Vrabec člověka nenapadá. Měli jsme to v přírodopise. Ani když je rozzuřen, tak nenapadá. To není kocour. Stalý kocoul napadá mís a pohlává si s ní, řekl ten nejmenší. Ovšem, těžko se poznalo, který byl nejmenší, protože všichni byli stejní, jak už jsem říkal. No tak nejlepší bude, když mu předhodíme míš, on si s ní bude pohrávat a my vběhneme do zahrady. To je nápad, předhodíme mu míš, dejte jí sem, kdo jí má. No, všichni se na sebe podívali, ale míš nikdo neměl. Já by jsem měl laka, povídá ten malý. To je hloupost, říkali ti ostatní. Rak není míš? No, není, ale je také v díze jako mís. No, v díře je, ale ve vodě a ne na mezí, odpovídali ti ostatní. To je jedno, je v díře a to je hlavní. Jak pak to kocour může poznat, jestli díra byla v zemi, nebo v mezí, nebo ve vodě? To se pozná, protože rak je mokrý. Já pak může být mokrý, když je zabalený. Kdo je zabalený? No, přece ten lák je ve scíbze. Pánové, to jsem ještě neslyšel, povídá větší kluk. Rak zabalený ve stříbře. Kde jsi ho našel? Na Slomecku byl. O Vánocích. Já ho schoval. No tak ho ukaž, kde ho máš. Malý kluk sundal čepici z hlavy. Dobrý den, řekli ostatní. Byli to slušní hoši. Proč zdravíš? Já nezdravím. Mám ho v cepici. A vyndal krásného čokoládového raka zabaleného ve staniolu. Juj, ten je krásný. Snesme ho. Dej mi kousek, volali všichni. To nejde. Musíme ho předhodit kocoulovi. Kdo má plovázek? Já, volali čtyři kluci, protože každý kluk má provázek, ne? A já taky, povídá ten pátý, který měl raka a vytáhl provázek a uvázal na něj raka. A teď dlouhý prut. Ulomili hodně dlouhý prut a přivázali raka jako rybu. Budeme kocoura lovit, jásali kluci a chtěli hodit raka přes zítku. Já sám. Cíjelak. Cíjeplovas, povídá

0: a pomalu se otevřela. Nebyla totiž zase vůbec zavřená. Kluci pustili prut a odskočili od branky jako blechy a hned do jednoho klubka. Nesnad, že by se báli, to ne, ale opatrnost je matka moudrosti, řekl ten kluk, co zná toho starého pána z parku. No a otevřenou brankou bylo vidět zase tu starou zahradu. Pod trávníkem stál ten starý trpaslík, co měl jen trochu červené barvy na čepici, a vedle stará roztrhaná žiněnka, kde spával kocour. Před brankou ležel rak na provázku a nehýbal se. Číhá na nás, povídá třetí kluk. Nebojme se. Nečíhá, asi spí, povídá druhý. Hoďte na něj toho raka. Kdo? Ptali se všichni. Ty, je to tvůj rak, řekli malému. No, vidíte, to měl za to. No, tak dobře, ale pojďte všichni se mnou. Ale ti se, pojďte, kamarádi. Vida, najednou kamarádi. A všichni se vzali za ruce, že ano, když byli kamarádi, a tiše, tiše, tichonce se šourali do branky. Házej raka, šeptali malému. Jeho skoda, šeptal on. Hodím raci kámen. A hodil. Pardon, já nelad, vykřikl tiše, protože trefil trpaslíka do knoflíku na kabátě. Já opravdu nechtěl trpaslíku uhodit vás do knoflíku. No ale trpaslík neřekl nic a dělal, jako by se nic nestalo. Byl to slušný trpaslík. Teď hodíme všichni, pánovi, křičel tiše ten čtvrtý a zvedl kamínek. Pozor! Teď! A všichni hodili a skoro všichni trefili do staré žiněnky, ale nestalo se nic. Kocour z žiněnky nevykoukl. Sláva! Kocour není doma, budeme mít pré, volali myši. Ne, myši ne, totiž kluci. O myších to je takové přísloví. Tak ti kluci poskakovali kolem žiněnky a jeden dokonce do ní píchl prutem. Ozvalo se za nimi naříkání. Kluci se zarazili a stáli jako skamenělí. Vypadali jako pět kamenných trpaslíků, ale ten šestý byl opravdu kamenný. Starý, zlomyslný kocour seděl na zdi a celou tu dobu koukal na kluky. Na krku měl šálu a šátek přes uši. Nevypadal zdravě a byl strašně tlustý. Hej, vy, to není slušné takhle na člověka vybafnout, povídá ten malý. Na to kocour. Teď nám budete nadávat? Ptali se všichni. Nemůžu nadávat, bolí mě zuby, zakňoural kocour. A taky v krku. Já mám ještě angínu a rýmu. Bolí mě břicho. Je mě špatně. Já nemůžu nadávat. A co jste jedl? Myši. No to je divné. A co ještě? Ještě raky. Taky raky? Divili se kluci. No vidíte, zase měl pravdu. Kocoul pozírá taky laký, křičel malý. A kolik těch myší a kolik raků jste sežral? Tři krabice myší a dvě raků, plakal kocour. Ha, to bylo skutečně podivné. Myši ani raci se nepočítají na krabice, to kluci věděli. Ale najednou uviděli u zdi hromadu stříbrného, zlatého a červeného staniolu. Aha, a jaké to byly myši? Jací raci? Volali rozčilení kluci.
1: Čokoládový,
0: naříkal kocour. Neviděl, že se říká čokoládové.

0: se je dostal.
1: Od Ježíška.
0: Vzlíkal kocoul. Nelžete. Odkud je máte? Řekněte pravdu.
1: Od slonů.
0: Vzdychal kocoul.
1: Bylo jich 5. Takovejch velkejch.
0: Takových velkých se říká, opravil ho chytrý chlapec. A proč vám je dali?
1: No, že jako mám vás, jakože...
0: Tak mluvte pořádně. Co říkali?
1: Že vás se mám vpustit tam do té zahrady, hrát si a nestrašit vás a s vámi si hrát a pořád si s vámi hrát a...
0: Fuj, to byla ale ošklivá věta, řekli kluci. To neumíte mluvit jinak?
1: Ne. A jsem chodil za školu. Nic jsem se nenaučil, protože jsem zlomyslný kocour. A to jsou následky.
0: No to je nám líto. A taky nám líto, že stůněte. A nemůžete si s námi hrát. Mohli jsme si hrát na lovce a tygra. Vy byste byl tygr, my bychom vás zastřelili a stáhli z vás kůži a mrtvolu dali do mraveniště, abychom měli vaši kostru a tu bychom pak dali do školy. No, a teď si musíme hrát na nemocnici. My budeme 5 doktorů a budeme vás léčit. Skočte dolů. Mnoho psů, totiž doktorů, zajícova smrt. Pomyslil si kocour, ale neřekl to, protože nebyl zajíc a bylo mu příliš špatně. Ak skočil jako pítel ze zdi a buch, svalil se na zem. Nebylo divu, když snědl 5 krabic míši a raků. A teď ležel na zádech a kničel.
1: Já jsem se zapíl. Něco jsem si zlomil. Mně je zlé.
0: A to nic není, říkali kluci. My vás dáme na nosítka a odneseme do postele. No, ale nosítka nemáme. Tamhle u zdi je děravý pekáč. To budou nosítka. Povídá druhý kluk a skočil pro něj a vytáhl ho z roští. Ale hned ho pustil, protože... Z něho vyskočila velká hnědá žába a zlobila se. No, prosím vás, jaké to máte chování? Nevidíte, že tu spím? Nemůžete zaklepat? A tak kluk zaklepal na pekáč a slušně se omluvil. No proto, podruhé to nezapomeňte a zaklepejte, moje úcta. Povídala žába a odskákala.
1: No to kde jste vy? Kde jsou ty nosítka, vy uličníci?
0: Vrčel kocour. Bylo vidět, že už je mu trochu lépe. No, už nadával. Ale už to bude, říkali hoši a uložili ho do pekáče.
1: Táhněte pomalu.
0: Velel kocour a kluci táhli a tlačili.
1: Tam ne, tamhle, k té jedli.
0: A kluci táhli k jedli.
1: A teď zpátky, k trpaslíkovi.
0: A kluci táhli k trpaslíkovi.
1: A teď k brance.
0: A kluci se zastavili. Poslouchejte, nám se zdá, že vy se necháváte jen tak vozit. A že nestůněte. Mračili se kluci.
1: Stůňu, křičel kocour. Vezte mě k trpaslíkovi.
0: Ale oni ho dovezli zrovna k žíněnce a vyklopili ho na ní.
1: To je trápení. Všecko mě bolí.
0: Povzdechl si starý kocour.
1: A co bude teď?
0: No teď bude léčení. Dáme vám teploměr. A zastrčili mu pod packu jedlovou šišku.
1: To šimrá. No a co dál?
0: Vrněl kocour. No teď vám vytrhneme bolavý zub. Řekl kluk a nasadil si brejle z pampelišky.
1: A já vás kousnu,
0: řekl kocour. Ale ne, pane kocour, my vám jen jako vytrhneme zub.
1: A já vás jako kousnu,
0: klidně povídá kocour. Kluci se zamysleli. No tak ne, my vám dáme obklad na hlavu. A dali mu na hlavu lopuchové listy. Bolí? Ptali se.
1: Bolí, bolí.
0: Kňoural kocour znovu. Pak mu přidali na hlavu ještě šišky, dvě krabice od cukroví a staré hadry.
1: Bolí, bolí.
0: Rval kocour a tak mu narazil ještě pekáč, až kocour stichl. Aha, už je mu asi lépe, když mlčí, povídá první. Aha, ještě teploměr, prohlédněte teploměr. Tak vyndali teploměr. Je s vámi zlé. Máte 85 krát 16 děleno 23, tak to máte 196 horečky. Musíte dostat lék. A natrhali hřmánek, který rostl u trpaslíka. Kocour vystrčil hlavu.
1: Prosím vás, kytky já nejím. A jsem masožravec, a ne kytkožravec.
0: Kocour se chtěl pochlubit, že ví něco ze školy, ale spletl se stejně, protože se říká bíložravec, a ne kytkožravec. No tak my vám dáme raka. Radovali se hoši, to je maso. A cpali mu čokoládového raka i se staniolem.
1: Ne, ne, ne, ne,
0: ječel kocour.
1: Rak já, Míšo, nechci. Mě je špatně, mě je špatně.
0: No tak ho kluci nechali. On by měl spát. A nejlepší usne, když nám bude povídat pohádku. My také nejlépe usneme, když se nám povídá pohádka. Tak povídejte, my už pěkně sedíme.
1: Nic nebudu povídat, nic, nic,
0: vztekal se kocour.
1: Já jsem nemocnej a umím jenom strašidelné věci, a ne pohádky, povídejte si sami.
0: O, s vámi není žádná hra, urazili se kluci. S vámi je otrava, abyste věděl. A bylo ticho. Kocoura mrzelo, že je s ním otrava, taky měl vztek a trochu se taky styděl, tak raději zahrabal hlavu do žiněnky a dělal, že spí. Kluky zase mrzelo, že mu řekli, že je s ním otrava, když je nemocný, a nevěděli, co mají dělat. No, tak dělali taky, že spí. A zahrada asi taky dělala, že spí, protože stromy nešuměly, včely nebzučely, ani ptáčkové nespívaly, jen slunce pálilo a blížilo se poledne. A bylo ticho, až bylo skoro slyšet.

0: Otrava. Mě tady vůbec nebaví takhle tady sedět a koukat, jak Hugo, pojď něco hrát.
1: Já si teď čtu, Piggy.
0: Hugo, já se hrozně nudím.
1: No, tak si něco zahrajte s Justínou. Já tady mám zrovna něco...
0: Je, s tebou tady je opravdu zábava. A vůbec, máme louskat jazykové oříšky, plácám se sem v dešti a s tebou nic není. Justínou taky ne. Hugo!
1: Vždyť už jsem jich s tebou dneska rozlousknul aspoň 5.
0: No jo, jenže přišla Justína a sedí tady a... Prší,
2: no jistě, přišla jsem právě, protože prší. Když prší, nemohu se jít starat o zahrádku. Mohu se samozřejmě věnovat jiným domácnostním pracem. No, tedy, tady by to, jak se koukám, potřebovalo trochu uklidit a zútulnit. No, tak když se nehraje slovíčkové oříškování, tak tu Hugovi vygruntujeme, Piggy. A hned se krásně zabavíme.
0: Hugo! Hugo! Nečti! Hugo, nebezpečí! Justína v akci! Hugo! Hugo!
2: Podívej se jen na tu knihovnu. Jak tam má všechny ty knihy nastrkané, jen tak, jak mu přišly pod ruku. Věci musí mít stát. Řád. Všechny knihy vyndáme, oprášíme a seřadíme znovu do poliček podle velikosti nebo podle larvy. Totiž toho barvy.
0: Tomuhle ty říkáš zábava, jo?
2: No samozřejmě. Já mám své staré knihy seřazeny hezky na poličce. Kuchařky v jedné, zahradničení ve druhé, domácnostní příručky ve třetí, knihy po babičce na půdě. Skvělý systém. Jde se na to. Úklid kypí.
0: Já bych tedy mnohem radši něco hrál.
2: Ty by si pořád jen hrál, Piggy. Je čas věnovat se vážným klecem. Věcem. Hugo, přesuň se od knihovny sem do rohu, ať se do toho můžeme pustit.
0: Hugo, prosím tě. Přestaň si číst, nebo se pak budeš strašlivě divit a bude už pozdě. Hugo!
2: Neslyší, nevadí. Tak čapneme křeslo a šoupneme ho i s tím křeslem. Na tři, ju?
0: Ne, ne.
2: Raz,
0: ne,
2: dva
0: ne.
2: A...
1: Co je? Co je? Co se mnou cukáš?
2: Necukám. Úklid kypí. Posuneme tě a pak si s růžovkou báječně zauklízíme ve tvé knihovně.
1: Cože? Co chcete dělat s mojí knihovnou?
0: Justina ti chce seřadit knihovnu.
1: Cože?
2: No jistě. Potřebuješ to jako půl. Sůl.
1: No tak to tedy opravdu v žádném případě. Moje knihovna zůstane tak, jak je. Mám v ní systém.
2: Systém? Jaký, prosím tě?
1: No, systém.
2: Nemůžeš mít systém, když nemáš knížky seřazené podle barvy nebo podle velikosti.
1: Manko, te mám svůj systém. Piggy, neměli jste spolu něco hrát? Jak to, že mi chce uklízet knihovnu? Jeden se tady na chvilku zabere do čtení a málem je z toho katastrofa.
0: Znáš, Justínu, chtěla jen slovíčkové oříškování, jenom hru, ne? No a pak si vzpomněla na to uklízení.
2: No tak Hugo, šup, šup, posuň to křeslo.
1: Nic se posouvat nebude. Knihovna zůstane tak, jak je, Justíno. Je to od tebe tedy velice pozorné, Justíno, ale děkuji, není to třeba.
2: Není to třeba. Podívej se, jak to tam máš všechno zasázené, totiž naházené. V domácnosti musí být řád, to jistě chápeš. A já jsem domácnostní kachna.
1: Mám pro vás jeden oříšek.
0: A vždyť jsi říkal, že už žádné oříšky nemáš.
1: Ale teď jsem si vzpomněl. Poslouchejte. Pamatujete, jak jsme si začali vysvětlovat různá stará slova, která se objevují v pohádkách a my už jim dnes běžně nerozumíme? Tak mám ještě jedno takové pohádkové slovo. Objevuje se tam docela často, takže možná budete vědět hned. Takže, jestli pak víte, co nebo kdo je to štolba.
0: To vím, Hugo, já to vím.
2: Já to také vím, samozřejmě. To je přece ten tonon. Teď mi to vypadlo. No, co jsem to... To je přece ten, no...
1: Piggy?
0: Je to jednoduché, Hugo. Štolba, to je člověk, který se stará... O koně!
1: Vidíš, Piggy, máš bod.
2: A teď jsem to říkala, že je to správce konírny.
1: Pozdě, Justino. To... První to řekl Piggy, takže má bod Piggy.
0: Já mám bod.
1: Ale jinak máš pravdu. Štolbovi se říkalo také pod koní. A když jsme u těch koní, jestli pak víte, jak se dřív říkalo stáji?
2: Maštal! Je to maštal.
1: Správně. Bylo to stavení u statku, kde byly ustájení koně. Na patře nebo někde poblíž, pak většinou býval seník.
2: Tam se dávalo seno.
1: No, to hned tak někoho nenapadne. Seník, seno, že?
2: Samozřejmě. Já jsem přece mimořádná domácnostní kachna Justína a mám bod za maštal a seník.
1: Bod má Piggy za štolbu. Maštal a seník byli mimo soutěž.
2: Mimo? Tak já jsem mimo?
1: Promiň, že to tak musím říct, ale mimo si už poněkud delší dobu.
2: Tak to bychom měli. Já se tady snažím, já se tady chystám štrůdlovat, gruntovat a medvěd takhle, že jsem mimo soutěž, tak to ne. Za to, co jste řekl, negruntuji. Ať ty tu knihovnu...
1: Knihovnu.
2: Knihovnu uklidí někdo jiný.
1: Sláva, děkuju ti. To přesně jsem chtěl slyšet.
0: To jsme ten oříšek rozlouskli, ale rychle, co?
2: Jo, tak. Takže ty nechceš, abys tu měl pořádek, aha. Tak abys věděl, já se otrávit nenechám. Do té knihovny se pustím. Takhle tě tu nemůžu nechat. Nesrovnaného podle barev a velikosti. To mi má domácnostní nátura nedoloví. Nedovolí.
0: Podívejte! Už přestalo pršet!
1: Hurá!
2: No, to ovšem mění situaci. Piggy poběží za Vojtou a já musím rychle na zahrádku. Oříšek jsme louskli, tak máme pro dnešek splněno a knihovna počká, až napadne sníh.
1: Taky si myslím. Tak ahoj, ahoj, uvidíme se zase příště.
2: Ahoj,
1: příště, ahoj.
2: Ahoj.
1: A já si to konečně můžu dočíst. Kde jsem to skončil? Aha, tady.
2: No, kdyby pršelo ještě o chvíli déle, měl by Hugo krásně srovnanou knihovnu. Takhle si v tom nepořádku ani pořádně nepočte.
0: No to se neboj, Justino. Počte.
2: No.
0: A parádně.

0: Dobrý čaroděj a kůň se zlatou hřívou. Byla kdesi země ze všech stran uzavřená horami. Temná a smutná, protože sluníčko tam nikdy nezasvitlo. Naštěstí tu vládl král, který měl neobyčejného zlatohřívého koně. Když hlavou pohodil, sršely z jeho hřívy jiskry na všechny strany, jako by je slunce rozsévalo. Jednoho dne však kůň zmizel. Marně ho lidé ze tmy vyhlíželi. Neobjevil se ani na zítří, ani později. Den a noc se spekla v jeden černý kámen. Zarmoucený král svolal jezdce i zdatné pěšáky, aby prohledali krajinu křížem krážem, a sám se také vydal se svým věrným sluhou Vinskem zlatohříváka hledat. Došli až ke skalám a tam, jakoby tmou něco prosvítalo. Nebylo toho jasu víc, než vydá plamínek svíčky, ale přesto se král zaradoval. Ve skalní rozsedlině se choulila malá chaloupka. U trojnohého stolku seděl starý muž v dlouhém kabátě a četl si při světle svíčky. Když král vstoupil, stařec zvedl hlavu od knihy a řekl: Můj králi, vítám tě. Máš statečné srdce, ale na to, abys našel svého zlatohříváka, ti síly ani důvtip nestačí. Svěř ten úkol raději mně. Jsem čaroděj, zběhlý ve čtení tajných knih a tuším, kde tvého koně hledat. Nech mi tu toho mládence jako doprovod a sám se vrať domů. Ať lidé vědí, že mají krále, který je v neštěstí neopustil. Věř mi, že se ti královsky odměním, když koně přivedeš, odpověděl král. Král odjel a čaroděj řekl Vinskovi: Čeká nás dlouhá pouť, chlapče. Půjdeme ve dvou, aby nám líp cesta ubíhala. A o třech, aby nám ubíhala rychleji.
1: O třech?
0: Stařec uchopil dlouhou hůl a jednu kratší podal Vinskovi.
1: Už víš, proč o třech? Usmál se.
0: A šli. Šli dlouho. Šest zemí prošli a teprve v sedmé se zastavili. Stáli před hradem s třemi věžemi. Královala tu zlá čarodějnice. Do její země nesměl nikdo vstoupit. O to dbali její tři synové, kteří krajinu na koních objížděli. Čarodějnice jim vybrala za nevěsty tři sestry, ale uvěznila je ve věžích, kam ani větřík nezafoukal. Chlapče, schovej se tady za tu kamennou zeď. Až přijde čas, tak tě zavolám, řekl čaroděj a proměnil se v zeleného ptáčka. Ptáček si načechral peříčka a vzletěl jako šíp do okénka první zámecké věže.
2: Jak jsi šťastný. Lítáš si po světě a já ven nemůžu. Kdyby přišel můj zlý ženich, vyhnal by tě. Ještě štěstí, že se vrací až s večerem. Třetinu krajiny na koni objíždí.
0: Posteskla si nevěsta nejstaršího syna. Ptáček jí daroval za tu zprávu trylek a odletěl. Za chvíli zaťukal na římsu okna druhé zámecké věže.
2: Jak jsi hezký a svobodný. A já jsem tu navěky uvězněná,
0: řekla smutně nevěsta prostředního syna.
2: Můj krutý ženich se vrátí zítra s večerem, až dvě třetiny kraje na koni objede.
0: Zelený ptáček jí zaspíval a odletěl ke třetí nevěstě. Od té se dozvěděl, že nejmladší syn zlé čarodějnice se vrátí až pozítří, protože tři třetiny krajiny na koni objíždí. Teď už čaroděj věděl všechno, co potřeboval. A tak se vrátil k Vinskovi a přikázal mu, aby se přichystal na cestu do města. U nejlepšího kováře dáš vykovat meč, řekl.
1: ale musí ti sát až k pasu. A třebas by se kovář zdráhal, musí vybrousit trojí ostří.
3: Trojí ostří? Podivil se Vincek.
1: Nediv se, brzy se dozvíš proč. Usmál se čaroděj. A teď už běž. Chlapec ve městě dobře pořídil a vracel se lesní cestou. Díval se přímo před sebe a v tom, ouha, zakopl o kořen. V tu ránu čaroděj stál před ním. Vzal meč s trojím ostřím a šli. Šli lesem k dřevěnému mostu, po kterém se tři synové zlé čarodějnice vracívali domů. Stařec potěžkal meč a jedním rozmachem skácel strom u cesty. Pak přehodil kmen přes roubení mostu. Kdo tudy chtěl projet, chtě nechtě musel zastavit. Slunce zapadalo a tu se ozval z dálky zvuk kopyt. Nejstarší syn zlé čarodějnice vjel na most a tak, že před překážkou koně strhl. Kdo se to opovážil? Zvolal rozhněvaně a hned tasil meč.
4: Já to byl, řekl čaroděj. Hněváš se, vzácný pane?
1: Můj meč ti odpoví. Zazněla odpověď a zablýskala se ocel. I stařec zvedl svůj meč s trojitým ostřím, čepel o čepel zazvonila a nejstarší syn zlé čarodějnice padl mrtev k zemi. Jedno ostří čarodějova meče bylo však dočista stupené. Příští den, po západu slunce, vyjel na most druhý syn. Uviděl překážku a hned zamával mečem. I čaroděj tasil svůj meč s dvojitým ostřím. Čepel se zablýskla a druhý syn zlé čarodějnice padl mrtev k zemi. Druhé ostří bylo však stupené. Třetí den, když slunce zapadlo, řekl stařec Vinskovi. Dneska musíš mít oči do kořán, nediv se ničemu a udělej všechno, co ti přikážu. Sotva to dořekl, rozlil se kolem jas. To nejmladší syn přijížděl na zlatohřivém koni. Zastavil se na mostě a zlost mu sršela z očí.
5: Kdo se to opovážil? Zvolal.
4: Já, řekl stařec a potěžkal svůj meč. Ocel se blýskala.
1: Meč zazvonil o meč, jak se ti dva do sebe pustili, ale uplynula hodina boje a nebylo vítěze ani poraženého.
5: Meči nic nepořídíme, řekl nejmladší syn zlé čarodějnice. Proměníme se v plameny a budeme se pálit tak dlouho, dokud jeden druhého na uhel nespálí.
1: Čaroděj souhlasil. Proměnil se v bílý plamen, proti němu vyšlehl rudý plamen, v který se proměnil jeho sok. Pálili se a proplétali. Chvíli měl navrch ten, chvíli onen.
5: Hej, pocestný, křikl najednou rudý na Vinska. Naber do klobouku vodu, ať hroznou žízeň uhasím.
1: Chlapec poslechl. Už chtěl bílý plamen pokropit, ale ten zvolal.
4: Počkej, dej napřed tady příteli. Má jistě větší žízeň nežli já.
1: Vincek tedy vychrstl klobouk plný vody proti rudému plameni. Ten jen zasyčel a zmizel. Z nejmladšího syna zůstala jen trocha mokrého popela. Vincek nevěřil svým očím a podivil se ještě víc, když se bílý plamen proměnil zase v dobrého čaroděje. A teď už zbývá jen dovést zlatohříváka domů. Ale nebude to snadná cesta, řekl stařec vážně. Jeli dlouho pustými skalami a opuštěnými dolinami, a hlad je sužoval a žízeň trápila. Po sedmi dnech se jim konečně do cesty postavila jabloň s jablíčky tak šťavnatými, že byla radost na ně pohledět. Vincek hned vstáhl ruku po nejbližším jablku, ale čaroděj sáhl po meči a zatěl jej do jabloně. Kmen se rozpůlil a vyšla z něho krásná dívka. Poděkovala dobrému čaroději za vysvobození a zmizela. Vidíš, jaká jablíčka bys jedl? Zlá čarodějnice proměnila nevěstu svého prvního syna v otrávenou jabloň, aby nás v cestě zastavila. Nebohou dívku jsme vysvobodili a teď se může vrátit ke svému otci, řekl stařec. Jeli dál opuštěnými dolinami a pustými lesy, když tu narazili na chladnou studánku. Vincek hned seskočil a chtěl se napít. Ale čaroděj vzal meč a ponořil jej do studny až po jílec. Voda se otevřela a z hlubiny vyšla krásná dívka. Byla to nevěsta prostředního syna zlé čarodějnice. Vidíš, jakou vodu bys pil? Řekl stařec Vinckovi. Jeli dál, když tu se jim do cesty postavil růžový keř. Chlapec se sklonil v sedle, aby alespoň ke kvítku přivoněl. Ale stařec rychle keř podtěl. A tu se objevila nejmladší ze tří sester a děkovala dobrému čaroději za vysvobození. Vidíš, k jaké růži si chtěl přivonět? Naštěstí teď už čarodějnice ztratila mnoho ze své síly. Ale sotva to dořekla. Prudce se setmělo. Z dálky se ozval hrom a tmavé nebe protál blesk. Kůň se vylekal, bolestně zaržál, oba jezdce schodil a v mžiku se ztratil v hlubokém lese. Vy jste mi pěkný čaroděj, řekl Vincek, když se zvedl z trávy. Pořád jen ničemu se nediv. A teď tu sedíte na zemi a divíte se sám. Tolik kouzel umíte, ale na jednu obyčejnou bouřku jste krátký. Chlapče, to nebude obyčejná bouřka, zavrtěl hlavou stařec. Ale máš pravdu. S tímhle posledním kouskem zlé čarodějnice jsem nepočítal. Jenže ani ona neví, že já mám ještě jedno kouzlo v rukávu.
6: A jaké?
1: Chtěl vědět Vincek. Neptej se, vždyť ho znáš, usmál se stařec. Umím se proměnit v bludný kořen. V tu chvíli se čaroděj proměnil v černý, uzlovatý kořen. Zaklikatil se v trávě jako had a pak už se rychleji než blesk proplétal lesem. Zanedlouho zlatohříváka dostihl. V jeho sedle seděla čarodějnice. Zlatohřívák sehnal tryskem, nedíval se vlevo ani vpravo a v tom... Ouha! Zakopl o kořen, který se mu z nenadání do cesty připletl. Čarodějnice přeletěla koni přes hlavu a spadla do tůně. Chvíli se zmítala na hladině, ale pak ji vír stáhl do zrádné hlubiny. To už se bludný kořen proměnil zpátky v dobrého čaroděje. Kůň k němu sklonil svou zlatou hřívu a několikrát hrábl kopytem. Už se těšíš domů, viď? Řekl stařec a kůň pokýval hlavou, jako by mu rozuměl. Tak čaroděj nasedl a vrátil se lesem pro Vincka. Ten už se ničemu nedivil. Skočil do sedla za starce a vyrazili k domovu. Kůň vesele hlavou pohazoval a z jeho zlaté hřívy sršely jiskry, jako by je slunce rozsévalo. Ten jas probudil zemi ze sklíčeného spánku a krále ze smutného přemítání. Lidé vybíhali z domů do krajiny, po dlouhém čase zase ozářené sluncem a květiny začaly kvést a obilí zrálo. Král za dobré služby svého sluhu Vincka bohatě odměnil a trval na tom, aby čaroděj zůstal na zámku jako přítel a moudrý rádce. Ale ten, kromě díků, nic nepřijal a vrátil se do své chýše ve skalách. Už se těšil, až zase usedne za stolek o třech nožkách a dá se do čtení. I když věděl, že všechny tajné knihy dosud nikdo nepřečetl a nikdy nepřečte.

0: Maminka volá na Petra. Péťo, nevíš, kde je náš kanárek?
1: Někam zmizel, odpovídá Péťa.
0: A kam?
1: Nevím, já mu chtěl jenom vysavačem vyčistit peříčka a najednou byl pryč.

0: No a to je, milí zlatí, konec dalšího Krtkova příběhu.
1: Jak to? Tím to přece neskončilo.
0: Já vím, ale to by bylo pořád dokola, že ti i ta tři holátka z kočárku uletěla, že se ti zase stýskalo, až tě nakonec odnesl orel zpátky domů na sluneční stránku pod lesem. Když ty si, Krtku, vybíráš dost divné kamarády. Jednou je to sněhulák, co na jaře roztaje, podruhé zase orel, který ti uletí.
1: Pane, žádný kamarád není divný, když je to můj kamarád.
0: Asi máš pravdu, Krtku. Budu si to pamatovat.
1: Jenom aby.

0: Taky básnička. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Omlsné koze. Sedlák měl kozu a ta byla tuze mlsná. Jednoho dne jí selka vedla na pastvu. Když přišla domů, sedlák se ptal kozy. Nu kozičko, jak pak ses napásla?
1: Mě, ba, napásla. Nic nenapásla. Mě. Selka seděla se mnou na suché mezi a nic jsem nedostala. Mám hlad. Mě.
0: Sedlák šel na selku a notně jí zmrskal, že kozu nenapásla. Druhý den šla s ní dcera. Na nejtučnější pastvu ji vedla, aby je nenaříkala, že má hlad. Přišli domů a sedlák se optal. Nu, kozičko, jak jsi se napásla?
1: Mě, ba, napásla. Míň než včera. Mě. Holka běhala po hračkách a já byla na suché mezi. Mě. Mám ještě větší hlad. Mě.
0: Sedlák šel a dceři vybil více než ženě. Třetí den vzal kozu a vedl jí sám na pastvu, co možná na nejlepší, aby si pochutnala. Přijde s ní domů a povídá. Nu, kozičko, dnes jsi se hodně napásla.
1: Mě, ba, napásla, napásla. Nedal jsi mi také žádné dobroty. Mě, mám hladu dost. Mě.
2: I ty bezedná mrcho mlsná, tak ty tak. Počkej, já ti dám dobrotu.
0: Rozlobil se sedlák, vzal nůž a chtěl kozu zabít. Ale ta se bránila, takže jí jen půl hřbetu odřel a potom ji vyhnal ze statku, aby ho už nehněvala. Napolo odřená koza vběhla do lesa a tam se v liščí díře schovala, majíc na mysli, že tam domácí paní nepustí. Ta přišla brzy domů a velmi se zhrozila, když tu spatřila tak podivné zvíře, kterého ani poznat nemohla.
3: Kdo to je v mé ložnici? Volá dovnitř.
1: Mě, já koza rohatá, napolo odřená, nikoho sem nenechám, každého potrkám. Mě, mě!
0: Odpověděla koza. Liška se lekla a couvla. Smutná seděla nedaleko jeskyně a přemýšlela o nenadálé události. Tu vidí před sebou škvora v zemi vrtat a mrzuta hodí ho prackou od sebe. Jen se na mě nehněvej a pryč mě neodhazuj. Možná, že bych ti mohl od tvé mrzutosti pomoci. Ozval se červíček.
3: Když já sama si rady nevím, jak bys ty mě mohl, bídný červíčku, mohl pomoci.
0: Rozmrzela se chytrá paní.
4: Já vím, že tě mrzí to zvíře v jeskyni a že si nevíš s ním rady, já to vím.
0: Nuže tedy, já půjdu do jeskyně a uvidíš, že bude v okamžení venku. Škvor šel do díry, vlezl koze do ucha, takže musela v okamžení bolestí z díry prchnout. Tuliška teprve věděla, že je to koza. A co sedlák nemohl udělat, to udělala sama.
5: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
6: V celém živém kraji znají, jak podkovy vyhrávají, když koníky koval kovář zeloty. Mě chválí tím, jak kapou, a i těm, co pěšky šlapou, tam pro štěstí podkovičky na boty. Ať mě chválí tím, jak klapou, a i těm, co pěšky šlapou, tam pro štěstí podkovičky na boty. Když se mísí těsto v díži, občas z toho bolí v kříži, pomůže však, když si pekař zaspívá. Celá zem by vědět chtěla, jak to lhocký pekař dělá, že se houska na jazyku

rady. Poradíme, posloužíme, předvedeme, zabalíme. Jen si přijďte na

0: Řeka vypadala rovněž veselý. Spěla vpřed rychleji a tu a tam se na ní objevovaly malé víry. Byla užší než dřív a opuštěné hory se přiblížily. Jejich vrcholky halily mraky, ležící nad krajinou jako těžká přikrývka. Žádná observatoř však v dohlednu nebyla. Vyprávěj nám něco, ozval se čenich, ale ne o kometách, něco zábavnějšího. Šňupálek seděl u kormidla.
1: Chcete slyšet něco o hoře chrlící oheň?
0: S vážnými tvářemi přikývli. Šňupálek si nacpal dýmku a zapálil si. Pak se dal do vyprávění.
1: Tak jednou se stalo, že jsem přišel na místa, kde nebyla země, nýbrž samá černá láva.
0: Pod lávou se ve dne v noci ozývalo dunění. To způsobovala země, co pod ní ležela a spala, a ve spánku se občas pohnula. Všude kolem ležely bez ladu a skladu rozházené lávové kvádry a nad nimi se vznášela horká pára, která všemu dávala neskutečně zvláštní ráz. Došel jsem tam nějak na večer a byl jsem dost unavený, takže jsem dostal chuť na trochu čaje.
1: Uvařit se dal snadno. Stačilo jenom naplnit kastrolek vroucí vodou z nějakého horkého pramene.
0: Nepopálil ses tam? Zeptal se Mumínek.
1: Hehe, chodil jsem na chůdách, odpověděl Šňupálek. Na chůdách se dá přelézt každé skalisko a každá propast. Musíme pochopitelně dávat pozor, abychom s nimi neuvízli v nějaké trhlině. No, čaj jsem vypil na nejchladnějším místě, jaké jsem byl schopen najít. Všude to bublalo, odevšad stoupala pára. Nějakého živého tvora nebo nějaké zelené stéblo jsem ani nespatřil.
0: A v tom se země spící pod lávou probudila. Přímo pode mnou se s mohutným rachotem rozevřel kráter a z něho vyrazily rudé plameny a vyvalily se obrovské mraky popela.
2: Hora chrlící oheň, vykřikl čenich. Co jsi udělal?
0: Jen jsem se díval, pokračoval Šňupálek. Bylo to strašně krásné. Viděl jsem spoustu ohniváčků, to jsou duchové ohně. Vyhrnuli se ze země a poletovali kolem jako jiskry. Zanedlouho tam ale začalo být moc horko a všude samé saze. Tak jsem šel pryč. Pod svahem jsem našel potůček, lehl jsem si na břicho, abych se napil. Voda byla samozřejmě horká, ale nevřela. A pak ke mně připlul jeden z těch malých ohniváčků. Spadl do potůčku a byl skoro úplně uhašený. Žhnula mu už jenom hlavička. Zbytek jeho bytosti syčel a čadil a on křičel, co mu hrdlo stačilo, aby ho zachránil.
2: A udělal jsi to? Zeptal se čenich.
0: No, samozřejmě. Vždyť jsem proti němu nic neměl, odpověděl Šňupálek. Jenomže jsem se o něho popálil. No, dostal se teda na břeh a za chvíli zase vzplanul. Byl tomu pochopitelně rád. A tak mi před odletem věnoval dárek.
2: Co to bylo?
0: Vykřikl čenich. Láhev podzemního opalovacího oleje, řekl Šňupálek. Takového, jakým se ohniváčci natírají, když mají sestoupit až do středu země.
2: A ty můžeš taky procházet ohněm, když se tím olejem namažeš?
0: Zeptal se čenich s očima na šťopkách.
1: Ovšem, odpověděl Šňupálek.
2: To nám říkáš až teď, zvolal Mumínek. V tom případě jsme všichni zachráněni. Až kometa přiletí, vezmeme si jenom...
0: Jenže mě už skoro nic nezbylo, prohlásil Šňupálek zarmouceně. Víte, zachraňoval jsem věci z hořících domů. Tehdy jsem ovšem nevěděl... Teď zbývá na dně láhve pouze pár kapek.
2: Nestačilo by to třeba na nějaké zvířátko? Dejme tomu mé velikosti?
0: Zeptal se čenich. Šňupálek se na něj podíval. No, možná ano, ale
2: Na oháňku sotva. Tu bys musel nechat schořet.
3: Vážně? Pokračoval čenich. Tak to ať raději všechno čadí.
4: A na kotě by to stačilo?

0: stál špičatější. Radši bych cestoval po souši, řekl čenich. Po břehu to nejde, odpověděl Šňupálek. Musíme dál, až se řeka uklidní. Řeka se však k uklidnění vůbec neměla. Břehy se přiblížily ještě víc a tísnily pěnící vodu do úzkého žlabu. Byli uvnitř opuštěných hor. Prám se řítil do hluboké průrvy a proužek nebe nad nimi se stále zužoval. Odkud si z nitra hor se ozývalo hrozivé burácení. Mumínek se zvídavě podíval na Šňupálka, zda má strach. Ten měl stále dýmku v ústech, jenže vyhaslou. Černé a vodou smáčené stěny soutěsky je rychle míjely a burácení zasílilo. Prám se zakymácel a byl vymrštěn do vzduchu. Držte se, jak můžete, chřítíme se dolů, vykřikl Šňupálek. Na několik okamžiků se ocitli v přívalu bílé pěny, který provázel hukot řeky. Čenichovo divoké ječení nikdo neslyšel. Prámek zapraskal, ale po překonání vodopádu se vrátil do rovnováhy a pokračoval v plavbě do temnoty. Proč je tady tma? Zakřičel čenich. Nikdo mu neodpověděl. Spěněná voda svítila světle zeleně, jinak bylo všechno černé. Skalní stěny se kolem nich semkly do tunelu, jimž byl prám bezmocně unášen dál do vodních vírů. Občas narazil na stěny a pak se točil chvilku dokola. Dunění vodopádu za nimi pomalu sláblo a nakonec je obklopovala pouze tma a ticho.
1: Jste pořád tady?
0: Zeptal se čenich celý rozechvělý. Mám dojem, že ano, odpověděl mumínek. Tohle až budu vyprávět mamince. V tom zazářil úzký proužek světla. Šňupálek totiž našel kapesní svítilnu. Světlo bázlivě bloudilo po proudící černé vodě a po vlhkých skalních stěnách. Mně připadá, že je to tady čím dál užší, poznamenal mumínek neobyčejně bojácným hlasem. Nemáš dojem, že se to tady zužuje?
2: Trochu, možná ano, odpověděl Šňupálek a snažil se působit uklidňujícím dojmem, avšak bez úspěchu.
0: Pak ještě něco zapraštělo a na prám spadl vrchol stěžně. Pomozte mi ho schodit, zvolal Šňupálek, ale rychle. Stěžeň pleskl do vody a ponořil se. Schoulili se k sobě v očekávání, co nastane. Najednou čenich ucítil, jak se mu něco otřelo o uši.
1: Moje uši, zavadil jsem ušima o strop.
0: Hodil se bříškem na zem a zakryl si tlapkami obličej. Tu sebou prám trhl a zastavil se. Seďte tiše, řekl Šňupálek, nehýbejte se. V tunelu byl slaboučký šerosvit, takže si sotva viděli na své vyděšené čenichy. Šňupálek rozsvítil kapesní svítilnu a podíval se do vody.
2: To je stěžeň, řekl. Přehradil proud a my jsme na něm uvízli. Podívejte se, čemu jsme ušli.
0: Podívali se. Viděli černou, třpitivou vodu, jak kolem nich proudí, žene se vpřed a s příšerným klokotem mizí v hlubině bezedné propasti.
1: Já už vás mám až po krk i s vaším cestováním, s vašimi kometami a se vším,
0: vykřikl čenich a dal se do pláče.
1: Vždyť jsem říkal, že to děláte na vlastní riziko. Vždyť jsem říkal, že chci na břeh, když je někdo tak malý jako já.
2: Poslyš, obrátil se na něho Šňupálek. Já vím, že v dobrodružných příbězích jsou nakonec všichni zachráněni.
0: Mrkni se nahoru. Čenich se vysmrkal do tlapky a podíval se tam. Spatřil ve skále kolmou trhlinu a docela nahoře proužek šedého nebe.
1: No a?
0: Poznamenal čenich.
1: Copak jsem moucha? A i kdybych byl, tak by mi to bylo stejné.

0: hodně k ničemu, protože od zánětu středního ucha v dětství mám sklon k závrati.
1: A znovu se dal do pláče. Šňupálek vytáhl svou foukací harmoniku a začal hrát. Zahrál písničku o dobrodružství, které bylo nejen patřičně velké, nýbrž úplně kolosální. A její refrén pojednával o záchranách a o překvapeních vůbec. Čenich se zatím trochu uklidnil a utřel si vousy. Písnička však skalní trhlinou vzlétla nahoru, vyvolala řetěz ozvěn a nakonec probudila Bambula, který seděl a spal se síťkou na motýli po svém boku.
2: Co to zase je? Řekl Bambul a rozhlédl se. Podíval se na nebe a do síťky, pak očrouboval víčko ze své sklenice na chrousty a nahlédl i do ní. Rámus. Něco tady rámusí.
1: Neměl totiž hudební nadání. Nakonec si vzal zvětšovací sklo a začal hledat v trávě.
2: Hledal, poslouchal, větřil a čmuchal
1: a po chvíli přišel na hlubokou trhlinu v zemi. Tam měl ten přehrozný rámus svůj původ.
2: Musí to být prapodivný hmyz, řekl si Bambul sám pro sebe. Určitě je vzácný a možná dokonce neobjevený.
1: To Bambula nesmírně rozrušilo a proto strčil svůj mohutný čenich do trhliny, aby líp viděl. Podívejte, Bambul, vykřikl mumínek.
0: Zachraň nás, zachraň nás,
1: zakřičel čenich.
2: Úplně přišli o rozum, zabručel Bambul a strčil svou síťku do hlubiny.
1: Byla pěkně těžká, když ji vytahoval ven. Bambul se však nevzdal, dokud ji neměl nahoře, a pak se podíval, co do ní chytil.
2: To je k nevíře, poznamenal Bambul, když ze sítky vytřepal čenicha, po druhé mumínka a nakonec šňupálka, stan a dva batohy.
1: Strašně moc děkujeme, pravil mumínek. Zachránil si nás na poslední chvíli.
2: Já jsem vás zachránil, divil se Bambul. O to mi vůbec nešlo. Chtěl jsem jenom vědět, co za vzácný hmyz tropí dole rámus.
1: Bambulové zpravidla těžko chápou, ale když je nikdo nedráždí, tak jsou hodní.
0: Tohle jsou opuštěné hory?
1: Zeptal se čenich.
2: To nevím, odpověděl Bambul. Je tu ale mnoho zajímavých nočních motýlů.
3: Ano, jsou to opuštěné hory, řekl šňupálek.
1: Kolem nich se čili řetězy mohutných hor, bezmezně pustých a šedivých. Bylo hluboké ticho a vzduch chladil.
0: A kde je naše observatoř?
1: Pokračoval čenich.
2: To taky nevím, odpověděl Bambul a začal být podrážděný. Mě by zase zajímalo, co víte vy o nočních motýlech.
0: My hledáme jenom komety, pravil čenich.
2: Jsou vzácné? Zeptal se Bambul.
3: Za 100 let se vyskytne zhruba jedna, vysvětlil mu šňupálek.
2: To je neslýchané, podivil se Bambul. Něco takového by se mělo chytit. Jak vypadají?
1: Jsou rudé s dlouhým ohonem, sdělil mu mumínek. Bambul vyndal svůj zápisník a poznamenal si to.
2: Musí to být čeleť Filikna carnus snufsigalonica, zabručel si. Ještě mám jednu otázku, moji učení přátelé. Čím se ten podivný hmyz živí?
0: Bambuli,
1: odpověděl čenich a zahyhněl se. Bambul zrudl a řekl,
2: s vědou se nežertuje, s bohem. poroučím se.
1: Pak sebral všechny své sklenice, popadl síťku na motýly a vydal se rovnou do opuštěných hor.
0: On si myslel, že kometa je nějaký chroust nebo tak,
1: smál se čenich.
0: Taková hloupost, je to možné? A teď chci kávu.
1: Kávová konvice zůstala na prámu, poznamenal Šňupálek. Mumínek, který měl kávu ve velké oblibě, běžel k trhlině a nakoukl do ní. Prám je pryč, vykřikl. Kávová konvice zmizela v podsvětí. Co si bez kávy počneme?
2: Uděláme si lívance, řekl Šňupálek.
1: Rozdělali tedy oheň a smažili lívance. Když byly hotové, hned se do nich pustili, protože to je jediný správný způsob, jak lívance jíst. Když všechno snědli, vybrali si nejvyšší horský hřbet a pomalu se vydali k jeho nejvyššímu vrcholku, protože observatoř se nepochybně staví co možná nejblíž hvězdám.
4: Celá horečně se chvíju, snad odvážím.

0: To jsem zvědavá. Co mi řekneš, Hugo? Tak. No. Tak co na tohle povíš? Hugo? Tak. To jsem mohla čekat, tohleto. Vašnosta je tady rozvalený jako tento nonc, jako telátko, selátko. Pěkně v chlívečku, jak vidím. Hugo!
1: Co? Kdo jak kudy? Ovšemže, zde.
0: No.
1: Co to máš na hlavě, Justino? Jejda, mane, kdo ti to udělal?
0: Sama. To jsem si udělala sama. Je to krásný nový klobouček, vycházkový. A teď ho testuji, protože chci jít odpoledne za Antonínem. A chci na něj udělat dojem.
1: Radši to sundej, nedělá mi to dobře.
0: No vidíš, takový ty jsi. Jak mi něco jen trochu sluší, už mi to nepřeješ.
1: Ona.
0: Žárlíš, víš? Závidíš, že mi to puší. Sluší.
1: Justino, prosím tě, já bych si nikdy...
2: Jada! Sesipu, nazdarek, zdraví vás, ty gouši, šulánek, ty gíráček. Co je? Je tu nějak kapánek napjato, že jo? Že byste se zase pohádali, co? Že jo?
1: Piggy, Justína si myslí, že jí nepřeju, aby byla hezká.
0: Jsem rozpotřena. Rozostřena. Rozkmotřena s Hugem.
2: Jo.
0: Kvůli svému novému tento noc kloboučku. A nemluvím s ním, aby věděl.
2: Oh, yeah. Tak to si v průšvihu, kamaráde. Co to má na hlavě? To je Darda.
1: To je ten její klobrc.
2: Chápu, je mi to jasný. Máš pravdu. A proč si jí to říkal?
1: Tak byl jsem rozespalej.
2: Ach jo, nevadí, to se spraví, sleduj. Hej, no jo, Justino, máš pravdu. Hugo dneska není naložený, to víš, vzbudila si ho. Tak se lék a to pak jeden neví, co mluví.
0: No, takže mi to sluší.
2: Počkej. Já se na tebe podívám úplně pozorně.
0: No.
2: Justino.
0: No.
2: Ty máš nový klobouk.
0: Všiml jsi, že je to klobouk?
2: Je to na hlavě, tak je to klobouk. Ale jaký krásný klobouk.
0: Vážně se ti tento nonc líbí?
2: Ohromně.
0: Hnát, chlap, klap, totiž fakt.
2: Fakt, jsi v něm krásná, taková něžná a jako hodně...
0: No, jaká?
2: Hugo, poraď mi nějaké slovo, hodně...
1: Ale jaké slovo?
0: Něžná a no... Jaká?
2: Jaká by měla být, aby se líbila Antonínovi?
1: Copak já vím? Oduševněla.
2: Jo, to je to slovo. Oduševněla. Vyloženě oduševněla si. Jo.
0: Vážně?
2: Jo.
0: Opakuj to ještě jednou. Jaká jsem v tom klobouku? Něžná a?
2: Oduševněla.
0: Ale jdi, to není pravda, ty lichometníku jeden, jakáže to jsem?
2: Oduševněla.
0: Je to poznat, věděla jsem to, když mám ten vycházkový klobouček, je to poznat, ale stejně ty jsi lichometník. Vidíš, Hugo? Oduševněla.
1: No tak dobrá, tak asi ano. Oduševněla. Když si tě představuju, jak nafukuješ pneumatiku do dvoukoláku, tak to klidně řeknu. Oduševněla.
0: Vidíš? Přišel jsi na to.
2: Prima, takže můžeme hádat?
1: Tak.
0: Už jsme se tento nonc dohádali, ne? Hugo uznal, že jsem krásná, vtipná, elegantní, výjimečná, šik a oduševnělá. Takže už jsme se usmířili a hádat se nemusíme.
1: Nic takového jsem neřekl.
2: Hugo, řekl jsi oduševnělá. To stačí, Justina už si to nějak vyloží.
1: No právě.
2: Takže se jde hádat.
0: Kvůli čemu?
2: Ne kvůli čemu, ale co? Jdeme hádat, co znamenají slova. Jdeme louskat jazykový oříšek.
0: No jistě, jsem oduševnělá. Jdeme louskat.
1: Tak, kdo máte na dnešek oříšek připravený?
2: Řada byla na Justýně.
1: Ano, ano.
0: Já dělala klobouk, na oříšky nebyl čas.
2: Jo, a mě žádný nenapadl. Och, co ty, Hugo?
1: Já myslím, že Justýna jeden pěkný oříšek přinesla.
0: Tak to ne. Mám na klobouku jen skořápky a nedám. Jsou natřené krásnou stříbrnou barvou. Zbylo mi jí jen trochu, když jsem natírala rouru od kamen. To se louskat nedá. Nic nedostaneš, to je můj oduševnělý klobouk. To by se ti hodilo mi ho vzpříčit, vzklíčit, zničit. Nic nebude.
1: Ale ne, ty jsi řekla Pigimu jedno takové slovíčko. Vzpomeneš si jaké?
0: Oduševnělá.
1: Ne, lichometníku. Víš, co to je a kde se to slovo vzalo?
0: To jsem nikdy v životě neřekla.
2: Řekla? Řekla jsi mi, ty lichometníku jeden, ale stejně jsi lichometník. Když to slovo říkáš, tak určitě víš, co znamená. Proto se Hugo ptal, protože on to určitě neví a chce ti udělat radost, abys byla nejen oduševnělá, ale měla i oříšek navíc. Vod, že jo, Hugo, že jo?
1: No, nevím, ani radši.
2: Lichometník, no?
0: Já znám jenom lichořeřišnici. Tu znám bezvadně. Lichometníka jen používám. S tím nemám nic společného.
2: Takže nemáš ani tušeníčko, co to znamená? Lichometník? No, Justýno, máš nebo nemáš tušeníčko, co to znamená lichometník?
0: Hm? No. Říká se to, když tě někdo pochválí. A tím to pro mě končí.
1: Lichometník je slovíčko, které vypadá, jako kdyby ho někdo poskládal ze dvou různých slov.
2: Licho a metník.
1: Správně, Piggy. První část slova, to licho, pochází z jakého slova?
0: Když mám jen jednu ponožku lichou, tak nemám tu druhou.
1: Ne, jiný nápad. Přemýšlejte.
2: Lichotit někomu. Lichotka, lichocení.
1: Ano, říkám někomu o něm samém něco hezkého. Lichotím mu.
2: Jo, to je to licho. A teď to metník, co to je?
1: Přemýšlejte.
0: Metník by mohl být někdo, kdo mete. Meteš, tak si metník, to se říká.
2: No to se neříká, říká se metař. Tomu, kdo mete, se říká metař.
1: No, mést je něco malinko jiného než metat. Něco po někom házet.
2: Metat? Takže lichometník je někdo, kdo metá lichotky. Ha, to je dobré. Takže lichometník je někdo, kdo má všechny rád.
1: Mohlo by to tak být, kdyby tohle slovo nesouviselo spíš se slovem licoměrník nebo ošemetník. A ve staré češtině lichota znamenalo klam, lež, úskok. A ta lichota souvisela se slovem lichý. Liché znamenalo podvodný nebo zlý. Takže když se v Čechách kdysi dávno lichotilo, dělalo se něco špatného. Když lichotili, dělali tenkrát něco špatného. Vlastně podváděli, nebyli upřímní.
2: Ale my jsme upřímní.
0: Já chci vědět jenom jedno. Jsem krásná? Nebo aspoň oduševnělá?
2: Jsi.
0: To se mi ulevilo. Jdu za Antonínem předvést se v těch nejlepších larvách. Barvách. Slíbil mi, že mě namaluje. A bod za oříšek si klidně nech, Hugo, i když jsem ho vymyslela já. Nazdar!
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Víš, co ti řeknou, Piggy? Že jsme lichometníci.
2: Já vím, to je moje vina. Chudák Antonín, toho ten klobouk sejme.

0: Proč pes žije s člověkem? Buriatská bajka. Kdysi před dávnými časy žil v hlubokém lese pes. Žil sám a sám jako poustevník. Široko daleko neměl přítele. Jaký div, že se mu jednoho dne přece jen trochu zastesklo.
1: Co je do takového života?
0: Pomyslil si.
1: Žít a nemít ani druha, s kterým bych si popovídal. Najdu si přítele. Nechci už žít tak osaměle.
0: Dlouho pes samotář přemýšlel o tom, kdo by se mohl stát jeho druhem a kamarádem, ale nikdo se mu nezdál dost dobrý. Až nakonec po dlouhém přemýšlení se rozhodl, že jeho přítelem může být jen ten, kdo je na světě nejsilnější a ničeho se nebojí.
1: A kdo pak je na světě vlastně nejsilnější?
0: Přemítal. Hloubal a hloubal, den a noc prohloubal, až nakonec radostně zvolal.
1: Už to mám. Nejsilnější tvor na světě je přece vlk. Kde jaké zvíře před ním uteče, tak je to. Půjdu za ním a řeknu mu, abychom byli přáteli a žili pospolu.
0: Jak řekl, tak udělal.
2: No dobrá, dobrá.
0: Zavrčel vlk, když ho vyslechl.
2: Proč bychom nemohli žít spolu? Pojď ke mně do doupěte.
0: Přišla noc, oba ulehli a brzy usnuli. Zanedlouho se ozval šramot. Pes se probudil a začal štěkat, co mu hrdlo stačilo.
3: Co pak to děláš?
0: Poděsil se vlk.
3: Uslyší tě medvěd, přijde sem a oba nás zabije a sní.
0: Pes přestal štěkat, ale pomyslil si.
1: Tak vida, vlk se bojí medvěda. To tedy je medvěd nejsilnější na celém světě. Půjdu zítra za medvědem.
0: Opravdu. Druhého dne nechal vlka vlkem a vypravil se za medvědem. Našel ho v lese, jak vybírá lesním včelám med.
1: Přišel jsem k tobě, medvěde,
0: řekl mu.
1: Protože hledám přítele na život a na smrt. Hledám tvora, kterého by se každý na světě bál. Tebe se bojí i vlk. Jsi tedy nejsilnější. Pojď, budeme spolu žít.
4: Ale rád. Chceš-li, můžeme spolu hospodařit.
0: Zabrumlal huňáč a hleděl si pláství, z kterých vybíral med divokých včel. Pes se tedy přistěhoval k medvědovi. Když spolu nějaký čas žili, stalo se jednou v noci, že pes opět uslyšel podezřelý šramot a začal štěkat, až probudil medvěda. Huňáč se probral ze spánku a ulekaně mu domlouval.
4: Buď přece sticha, neštěkej tak hlasitě. Zaslechl jsem zvenku šramot. Možná, že kolem obchází lev. Ještě tě uslyší, vrhne se na nás a po tobě i po mně bude veta.
0: Pes umlkl. Stočil se v koutku do klubíčka a v duchu si řekl.
1: Vida, medvěd tedy není nejsilnější, když se bojí lva. Půjdu za lvem a budu žít s ním.
0: Hned druhý den opustil medvěda a vydal se za lvem.
1: Buď zdráv, lve.
0: Oslovil ho uctivě.
1: Říká se, že jsi ze všech tvorů nejsilnější. Je to jistě pravda, vždyť i medvěd má před tebou strach. Pojď, budeme žít spolu jako přátelé.
0: Lev potřásl hlavou, zařval, zježil hřívu a odpověděl.
5: Jsem nejsilnější tvor na světě a nikoho se nezaleknu. Chceš-li se stát mým přítelem, budiš.
0: A tak spolu žili nějaký čas v pravé družnosti. Ale jednou v noci uslyšel pes podezřelý šramot. A tu se rozštěkal tak divoce, že vzbudil lva.
5: Co tě to napadlo štěkat takhle na celé kolo?
0: okřikl lev psa.
5: Víš ty, co se může stát? Uslyší tě člověk, přijde sem s puškou a bude nás to stát oba život.
0: Pes přestal štěkat, ale pomyslil si.
1: Vida, tak ani lev není nejsilnější tvor na světě, když má strach z člověka. Půjdu tedy za člověkem a budu žít s ním.
0: Ještě té noci pes utekl a běžel hledat člověka. Když ho našel, řekl mu.
1: Hledám nejsilnějšího tvora na světě. Chci, abychom spolu žili jako přátelé. Šel jsem za vlkem, ale vlk se bojí medvěda. Šel jsem za medvědem, ale medvěd se bojí lva. Šel jsem za lvem, ale lev se bojí tebe. Přišel jsem tedy za tebou, člověče. Pojď, budeme žít spolu.
5: Dobrá, budeme.
0: Řekl člověk a odvedl psa domů. Žili spolu nějaký čas a stalo se, že jednou v noci uslyšel pes šramot a začal štěkat. Člověk se probudil a zavolal.
5: Štěkáš, kamaráde? Jen štěkej, ať každý ví, že tady žijeme my dva a že z nikoho na světě nemáme strach.
0: Tu se pes rozštěkal ještě víc, neboť poznal, že člověk je ze všech tvorů na světě nejsilnější a že se nikoho nebojí. Od těch dob žije pes s člověkem jako jeho věrný přítel.

0: tak na řetěze rost, až z něj vyrost hafan. Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
1: Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
0: Jak to, že ten bez kouše sám sebe se tázal? Dřív neublížil mouše, proč kouše, když

0: V pondělí ráno na první vyučovací hodině se ptá Libor Petra, kolik je hodin?
1: 8:45.
0: Libor na to rozmrzele. Ach jo, ten týden ale pomalu utíká.
2: Tu moc trpělivosti ten Libor neměl, viď?

0: Zoologická zahrada je jen chabá náhrada. Pralese skotači, tu chuť nelze potlačit. Přejte nám víc radosti, chceme užít mladosti. V kleci jsme celý den, tak ať se taky zasmějem.
1: Na louce u lesa stála malá chaloupka. Bydlel v ní stařeček se stařenkou. Měsíce a roky kolem nich běžely jako mraky oblohou. Všechny dny byly stejné, neradostné. Stařečkům bylo smutno. Jejich děti vyrostly a zakutálely se daleko do světa jako korálky v trávě. Domů do rodné chaloupky se nikdo z nich nevracel a stařeček se stařenkou ani nevěděli, jak vypadají jejich vnuci a vnučky. Neměli koho pohoupat na kolenou, neměli komu pofoukat bolístku a nemohli si s nikým popovídat. Měli jen černého pejska, bílou kočičku, ve spíži malou šedou myšku a na dvoře běhalo pár strakatých slepic s kohoutem. Ale široko daleko už nebylo ani živáčka. Široko daleko nebyl nikdo, kdo by je v jejich samotě potěšil. Stařenka doma vařila, prala a zašívala. Sypala slepicím a kohoutově zrní, pejskovi nechávala zbytky od oběda a kočičce dávala sladké mléko. I na myšku vždycky s něčím dobrým pamatovala. Stařeček zatím pracoval na poli, nebo chodil do lesa na dříví. Jednoho dne se opět vydal nazbírat trochu suchého klestí. Otýpku už měl připravenou, ale domů se mu ještě nechtělo. Posadil se na pařez a zamyslel se. Co pak teď asi dělají moji vnoučkové, říkal si. Kdybychom u nás doma měli aspoň jednoho, když bych se vracel z lesa, stál by u vrátek a mával by na mě na přivítanou. Stařeček přemýšlel a jen tak mimoděk vzal do ruky kousek dřeva, které leželo vedle pařezu. Vytáhl nůž a začal řezat. Řízy, do špalíčku z bílé břízy. V myšlenkách byl pořád u svého vnoučka. Jaké pak má asi vlasy, jaký nos? A ruka sama dál, řízy do špalíčku z bílé břízy, se dřevem si hrál. A jak tak řeže, najednou koukne a v ruce drží malého dřevěného kloučka. Postaví ho na dlaň, diví se, klouček je jak živý. Vítám tě, dřevěňáčku, pěkně tě vítám, řekl stařeček a usmál se. Tolik jsem se na tebe těšil a málem se překvapením svalil z pařezu. Klouček se uklonil a povídá, dobrý den, dědečku, i já jsem se na tebe těšil, ale nemohli bychom už jít domů, mám hlad jak vlk. A šli. Stařeček byl jako ve snách, stále se štípal do tváře. Je to pravda, nebo není? Vnoučka máme v okamžení, dal si chlapečka opatrně do kapsy a ze samého štěstí zapomněl vzít otep klestí. Když přišli domů, nevěděla stařenka radostí, co dřív. Hned začala snášet všechny dobroty, které měla v chaloupce. Kloučkovi chutnalo, ale rozdělil se i s pejskem a kočičkou, se slepicemi i s kohoutem. Ani na šedou myšku nezapomněl. Po jídle si všichni společně hráli na dvoře, jako staří kamarádi. Stařeček se stařenkou seděli na lavičce a byli šťastní. Smutek a samota od nich odletěli jako podzimní čápy. Odletěli do dály, za kopce a za skály. Ale den pomalu končil, sluníčko se už potápilo do lesů a přes plot nakukovala na dvůr tma. Je čas ke spaní, řekla stařenka a klouček bez odmluvy poslechl. Položili ho do kostkované čepice a přikryli vlněným šátkem. Oči se mu zavírali, ale spánek nepřicházel. Jen ho tak potichoučku obcházel a hladil po vlasech. Jen ho potichoučku obletoval jako pestrý motýl. A klouček ne a ne usnout. Babičko, vyprávěj mě pohádku, zaprosil najednou. Stařenka se nedala pobízet. Vzala si dřevěňáčka na klín a začala vyprávět o tom, jak na louce u lesa stála malá chalupka, ve které bydlel stařeček se stařenkou. A jestli máte ještě chvíli čas, můžem začít od začátku zas. Můžeme si hezky řádek pořádku zopakovat celou tuhle pohádku. Bez konce je, není za ní tečka. Můžu vám ji říkat pořád do kolečka. A jestli snad čas nemáte a do postýlky spěcháte, tak dobrou noc.
2: Mám pro vás novou Piggy básničku.
3: Povídala moucha mouše.
2: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob. A teď ještě jednou.
3: Povídala moucha mouše.
2: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop. Hop, my jsme jeho ptačí zob. Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.piggy.cz a tam

0: nastala zima. U kouzelnického domečku byla sněhová bouře a lomcovala okenicemi, ale malé čarodějnici to pramálo vadilo. Seděla teď den za dnem na lavici před kachlovými kamny a hřála si záda. Čas od času zatleskala a Polínko samo skočilo z bedny vedle kamen do plotny. Havranu a Braxasovi se to docela líbilo, ale malou čarodějnici přestalo to líné živobytí bavit. Jednoho dne prohlásila.
1: Pojď, vyletíme si. Cože?
0: Zděšeně zvolal Abraxas.
1: Zač mě vlastně máš? Copak jsem ledňáček? Pěkně děkuju za pozvání. Zůstaňme raději doma v teplé světnici.
2: No dobrá, jak chceš, poletím tedy sama.
0: Navlékla si 7 sukní, pěkně jednu za druhou, potom si uvázala kolem hlavy vlněný šátek, vklouzla do zimních bot a natáhla si 2 páry palčáků. Takto vyzbrojena se vyšvihla na koště a vylítla komínem. Venku byla krutá zima. Stromy měly tlusté bílé kabáty, kostelní věž měla huňatou sněhovou čepici a ze všech komínů se kouřilo. Na kopečcích za vesnicí se hemžily děti na sáňkách. Malá čarodějnice se dívala a dívala, jak se o závod ženou ze svahů. Mezitím ale notně prostydla, třeba že měla 7 sukní a 2 páry palčáků. Když se Zašera zase vrátila domů, chtěl Havran a Braxas vědět, co z toho výletu měla. Ale malá čarodějnice jen drkotala zuby.
1: To ti povím později, ze všeho nejdříve si musím uvařit čaj, protože je mi taková zima, že sotva mluvím.
3: No, tak vidíš, krákal Havran, mě si ovšem poslechnout nechtěla.
0: Malá čarodějnice si rychle navařila veliký hrnec bylinkového čaje.
3: Já tě někdy prostě nechápu, řekl Havran. Kdybych byl tebou a uměl čarovat, určitě bych pro zachrátí nepotřeboval bylinkový čaj.
2: Ale vidět, já udělala všecko, co jsem mohla, řekla malá čarodějnice. Navlékla jsem si 2 páry palčáků, zimní boty, vlňák a 7 sukní.
3: Prosím tě, vykřikl Havran, to bych věděl lepší věc pro zachrátí než 7 sukní.
2: Lepší než 7 sukní?
0: Malá čarodějnice mu pořád ještě nerozuměla.
3: Věc je přece jasná. Když znáš tolik kouzel, řekni mi, proč nemůžeš zahrát sama sebe.
2: Ach, je,
0: zvolala malá čarodějnice a plácla se do čela.
2: Že mě to nenapadlo dřív, od čeho jsem vlastně čarodějnice, že? Ty jsi ale opravdu nejmoudřejší Havran. A jestli chceš, zahřeju kouzelnou průpovídkou i tebe, abys nemusel být doma, když já někam letím.
3: O, vidíš, tak platí, řekl Abraxas.
0: A od té doby si mohli vyletět na procházku i za nejtužší zimy a vůbec nepocítili mráz.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

až jednou. Víte, co udělám, až jednou bude na zemi všechno v pořádku? Až budou žít všichni lidé rozumně a bude věčný mír? To budu mít svou bílou štíhlou loď. A s tou bílou štíhlou lodí popluji až tam, co je to zelenomodré, čistounké moře. To moře bude prohřáté od slunce a uprostřed toho moře zastavím. A potom začnu tichounce pískat jednu takovou tajemnou písničku. A tu začnou odevšad připlouvat duhové rybičky a budou naslouchat. Až jich bude mnoho, přemnoho, začnou vystrkovat z vody růžové tlamičky a začnou tu tajemnou písničku tichounce zpívat. I začneme pomalu plout od ostrova k ostrovu, od pobřeží k pobřeží a stále budeme všichni zpívat tu tajemnou písničku. A všude budou přibíhat na břeh lidé a děti a zvířátka, budou přilétat ptáci a motýly a všichni budou s podivem naslouchat té tajemné písni a budou pozvolna přidávat své hlasy k našim hlasům. Když tak obeplujeme všechno kolem dokola, bude tou písní znít celý svět a každému bude, jako by tu píseň pradávno znal, jako by ji měl odjakživa uloženou v srdci. A všichni se přitom budou usmívat a budou se držet za ruce. A i když bude mít každý jinou tvář, v srdci budou mít všichni společnou radost a lásku. Nad námi budou zářit zelené, stříbrné, zlaté i rudé hvězdy a bronzový měsíc a jasné, hřejivé slunce. Ale my budeme všichni dobře vědět, že ze všech nejkrásnější je naše země. A potom, v kterou si chvíli, otočím svou štíhlou loď a pojedu domů. Protože to nejhezčí místo na světě bude vždycky doma. U maminky.

0: to není možný, tohle to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: A ne, není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no naučili se to.
0: No, no to jo. No. No ale stejně je to opičárno.
1: Ale není to opičárno.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: A mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

jsou dvě věci, které závidím Britě a Aně. Za prvé je to dědeček. Dědeček říká, že když je nás dětí v Bullerbynu tak málo, takže může docela dobře být dědečkem nás všech. Ale Anna pokaždé říká,

To je ta druhá věc, kterou jim závidím. Proběhne se jenom jejich pastvinou a přijde se dolů k Norgordenskému jezeru. Tam se v létě koupáme. Je tam moc pěkný písčitý břeh. Jednou, když jsme se nepohodli, řekla Anna, že se nesmím koupat v jejich jezeře. Ale Anina maminka mi řekla, že smím, když se mi zachce, protože to stojí v zákoně. Takže mi Anna nemůže zakazovat koupat se v Norgordenském jezeře, ať se spolu hádáme, jak chceme. Ostatně většinou jsme za dobře. Na druhé straně jezera není žádný písčitý břeh. Jsou tam vysoké hory. Aspoň já myslím, že jsou vysoké. Ačkoliv Lasse říká, že to bych teprve měla vidět hory skalisté. Obyčejně si hrajeme, že hory za jezerem jsou hory skalisté. A někdy tam zajedeme na Norgordenské pramici. Lasse říká, že ty velké skalní bloky a balvany v horách skalistých tam musel naházet nějaký obr. Kdysi dávno, když ještě nebyli žádní lidé a žádný bulerbin. Jsem ráda, že jsem tenkrát nežila, když nebyl žádný bulerbin. Ach, bylo to štěstí, že někdo přišel na to postavit bulerbin, protože jinak bychom přece neměli kde bydlet. Lasse říká, že tenkrát bychom byli museli bydlet v té jeskyni v horách skalistých. Je to opravdu krásná jeskyně pod několika velikánskými balvany. Máme tam borovici, kde vždycky přivazujeme pramici, když přiveslujeme na druhou stranu jezera. Potom lezeme rovnou na skálu, ale ne jen tak nějak. Máme už svá místa, kde víme, že se zachytíme. A to je taky, panečko, potřeba, protože to není tak lehké lézt po skalách. Máme tam rozsedlinu, které říkáme odřinoska. Je totiž tak úzká, že si skoro odřeme nos vždycky, když skrz ní lezeme. Ale musí se skrz, to je jediná cesta. Pak je tam skála, která vyčuhuje ven a kde se musí lézt po malém úzkém okraji, když se chce člověk dostat dál. Té skále říkáme zlomnudle, protože Lasse říká, že Bose tam jednou spadl a zlomil si nudli u nosu. Bose ale tvrdí, že to tak vůbec není, že sice spadl, ale že si skoro zlomil ruku a Lasse, že by měl dostat nářez, když o něm říká takové věci. Ale skála se stejně jmenuje zlomnudle. Nejnebezpečnější místo se jmenuje ruka mrtvého muže. Když někdo spadne tam, tak ho mohou odvést domů takhle na trakaři, říká Lasse. Ale když se člověk dostane přes tahle obtížná místa, už je pak brzy nahoře na nejvyšší skále a když potom jde kousek lesem, dojde k té jeskyni. Říkáme jí hromová jáma. Jednou v neděli letos na jaře, před koncem školy, jsme se vypravili k horám skalistým. Měli jsme sebou jídlo a řekli jsme doma, že budeme asi pryč celý den. Lasse přivázal pramici u naší borovice. A pak jsme začali lézt po skále nahoru. Povídali jsme si o tom, co je zábavnější, lézt na skálu nebo lézt na strom. A usoudili jsme všichni, že to je trošinku zábavnější lézt na skálu. Našli jsme nové místo, kterému jsme dali jméno Břichozmys, jenom proto, že se muselo vtáhnout břicho, když se lezlo kolem. Nové místo to vlastně ani není. Lezli jsme kolem Břichozmyzu už mockrát, ale to jsme ještě nevěděli, že se jmenuje Břichozmys. Když jsme měli lézt přes ruku mrtvého muže, měla jsem trochu husí kůži, protože to bylo hrozně napínavé. Maminka určitě nikdy neviděla ruku mrtvého muže, protože to by nás jinak nepustila do hor skalistých. Lasse se díval dolů do propasti a řekl: kdo chce tady spadnout dolů, ať zvedne ruku nebo nohu. Ale my jsme samozřejmě nemohli zvednout ani ruku, ani nohu, protože jsme se jimi potřebovali pevně držet. Ale nikdo nespadl. A pak už jsme byli brzo v hromové jámě. V lese přímo u hromové jámy byla hezká mítina. A tam jsme si prostřeli k jídlu. Člověk je vždycky hned hladový, když je na výletě. A my jsme si všichni mysleli, že bude nejlíp, když budeme hned jíst. Měli jsme sebou lívance se zavařeninou. 100 lívanců, myslím. A mléko a šťávu a namazané chleby a koláče. Olovy dali sebou jelita. 6 jelit, aby každý dostal jedno. Ale nemohli jsme hned jíst jelita, když jsme měli takovou spoustu lívanců. Anna a Brit

Tam měli sebou zvláštní preclíky, které peče jejich maminka a které jsou báječně dobré. Všichni jsme dostali ochutnat. Nakonec zbyl už jen jeden preclík a Bose by ho byl tak rád dostal, protože on tak rád jí koláče a preclíky. Ole byl nazlobený, že nikdo nechce jíst jeho jelita. A Britě se asi zdálo, že se mu tím ubližuje, a tak řekla: dostaneš ten preclík, Bose, ale musíš nejdřív sníst Olova jelita. Bose byl už hodně najedený, ale přece se do toho ještě dal, protože by moc rád dostal ten preclík. První jelito slupl jako malinu, druhé taky spořádal, ačkoliv už trochu pomalej. Hekal, když začínal jíst třetí. Ale Brita mu držela preclík před nosem a tak do sebe nasoukal i třetí jelito. Potom začal se čtvrtým. Kousl do něho a řekl: tohle čtyřtý, to už mě tlačí. Ty trumbero, řekl Lase, neříká se čtyřtý, říká se čtvrtý. Já jsem se tak nacpal, že už ani nevím, jak se jmenuju, řekl Bose. Anna skákala po jedné noze kolem Bose a pokřikovala: raz, dva, tři.

0: tři, se čtvrtou repo větří, s pátou hrom a s šestou blesk, se sedmou už prásk a plesk.
1: Já si myslím, že to práskne každou chvíli. Řekl Bose a taky řekl, že už žádné jelito jíst nebude. Dostaneš ten preclík stejně, rozhodla Brita. Ale Bose řekl, že už by nikdy v životě ani za nic nejedl preclík a nikdy, nikdy už žádné jelito.
0: Potom jsme šli do jeskyně a Lasse říkal, že v ní asi v kamenném věku bydleli lidé. Ach, jak tam ti chudáci v zimě asi mrzli. Mezi balvany byly totiž velké štěrbiny, kudy tam mohl vát sníh. Brita si vymyslela, abychom si hráli na lidi z kamenného věku. A to se Lasovi moc líbilo. Říkal, že on a Bose a Ole půjdou lovit zubry a krotit je a Brita, Anna a já jsme měli zůstat doma v jeskyni a ohřívat jídlo. No tohle je tedy hrozně podivné. Ať si hrajeme na co chceme, kluci jdou vždycky dělat něco zábavného a my máme jenom ohřívat jídlo a takové věci. Ale Brita řekla, že bychom si mohli udělat z větviček košťata, jeskyni zamést a pak, že bychom mohli zastrčit nějaké pěkné březové větve do štěrbin, aby to v jeskyni bylo útulné.
1: Lasse řekl, ale dělejte si tu, co chcete, i když to bude nějaká pitomost. Pojďte, kluci, jde se na lov zubru. Ale Bose byl tak nacpaný jelity, že byl úplně zničený a řekl, že nedokáže ulovit žádného zubra. Tak bys mohl zůstat doma v jeskyni a být ženy a děti, řekl Lasse. Hlavně, abys měl něco na práci.
0: Jen ať si to zkusí, řekla Brita.
1: Ale Bose ten byl tak najedený, že si lehl do trávy před jeskyni a ležel tam celou tu dobu, co Lasse a Ole lovili zubry a my zametali jeskyni.
0: Pak přišli Lasse a Ole zpátky a vyráželi ty nejstrašlivější skřeky, jenom abychom slyšeli, že lov se vydařil, jak řekl Lasse. Já už jsem slyšela, co jsem na světě moc lasových skřeků, ale ještě nikdy tak hrozné. Lasse říkal, že to jsou praskřeky a že takhle se řvalo, když se v kamenném věku lovili zubři. Vytahoval se moc a moc, jaké nebezpečí to je lovit zubry a řekl, že jich ulovil spoustu, ale žádného jsme neviděli.
2: Potom začalo pršet a my jsme seděli v jeskyni a bylo nám dobře. Nebe bylo moc zatažené a my jsme už nevěřili, že ten den bude ještě hezky. Ale najednou vyšlo za mrakem slunce. A my jsme vylezli z jeskyně a šli jsme se podívat na jezero. A tu jsme viděli, jak je krásně na ostrůvku, který leží uprostřed Norgordenského jezera. Slunce tam svítilo na náš kámen, u kterého se někdy koupáme. A Lasse řekl, a co kdyby jsme si tam zajeli a vykoupali se?
0: Nebylo to ani dva dny, co jsme se ptali maminky, jestli už se můžeme koupat. A maminka řekla, ne, ne, ještě je na to brzy, musíte trochu počkat.
1: No teď jsme už trochu čekali, řekl Lasse.
0: A tak jsme veslovali k ostrovu. Svlékli jsme se u našeho kamene a závodili jsme, kdo bude nejdřív ve vodě. Vyhrál to Bose. Jelita se v něm už asi trochu slehla. Ale voda byla tak hrozně studená, že jsme všichni honem zaslezli ven. A první, co jsme uviděli, když jsme vylezli, byl norgordenský zlý beran. Stál tam se svými velikými křivými rohy a tvářil se záludně. Norgordenský beran nemůže být v žádné ohradě pohromadě s jinými ovcemi. Přeskočí totiž všechny ploty a potrká každého, koho uvidí. Na jaře ho proto nechávají na ostrově úplně samotného. Je to hrozná potíž dostat ho tam. Strýček Erik, náš tatínek a strýček Nils mu vždycky svážou provazem nohy a pak ho položí na norgordenskou pramici a strýček Erik vesluje k ostrovu a tam ho pustí. Ale my jsme byli moc překvapeni, když jsme vylezli z vody a uviděli na břehu berana, jak na nás kouká, protože jsme zapomněli, že tam je. Beran se jmenuje Ulrik. Pro pána krále, vykřikla Anna, já jsem zapomněla, že tu je Ulrik. Myslím, že Ulrik má strašnou zlost, že ho vždycky tak svážou a složí na loď, když se jeho manželky a všechna jehňata na to dívají. Možná, že právě proto je tak zuřivý. A pak je to asi hrozná otrava chodit po ostrově sám a sám.
2: Teď byl určitě nazlobenější než jindy. Sehnul hlavu, rozběhl se proti nám a trkal na všechny strany. A Ola nabral tak, že ho převalil. Ale Ole hned zas vyskočil a utíkal, co mu nohy stačily. Utíkali jsme všichni. Bose, Anna a Brita vylezli na vysoký balvan, Ole a já jsme vylezli na strom a Lasse se schoval za keř. Křičela jsem na Lasse: ty uratný lovče zubrů, tady máš zrovna jednoho takového, aspoň skoro takového, měl bys nám ukázat, jak to uděláš, abys ho ulovil. A Anna a Brita křičeli: hele, tady máš zubra, Lasse, hurá na lov! Ale Lasse si netroufal za keřem ani hlesnout, aby Ulrik neslyšel, že tam je. Ulrik měl vztek, že nás nemohl potrkat. Stál pod stromem, kde jsme seděli Ole a já, a trkal, jen se z kůry prášilo. A když to nepomohlo, přeběhl k balvanu, na který vylezli Bose, Brita a Anna. Stál pod ním a koukal na něco nejzuřivěji.
0: Tak koukej, no, řekla Brita.
2: Ale nakonec jsme si začali lámat hlavu, jak se dostaneme odtud. Ulrik nevypadal na to, že by ho omrzelo nás hlídat. Kdybych tu tak měl aspoň jedno jelito, řekl Bose. To, co zbylo z jelit, jsme schovali v hromové jámě a zapomněli jsme si to vzít sebou, když jsme odcházeli. A teď, když Bose začal mluvit o jelitu, cítili jsme všichni, že máme hlad.
0: Co pak si za tím keřem usnul?
2: Křikl Ole na Lasse. Tu Lasse vystrčil hlavu a rozhlédl se kolem. A pokusil se proklouznout k balvanu, kde byli Bose, Anna a Brita. Ale to neměl dělat. Ulrik ho uviděl a radostí přímo poskočil. Vyřítil se na něj. Lasse utíkal a my jsme křičeli. Vypadalo to hrůzně, když Lasse pádil kolem jalovcového křoví a Ulrik těsně za ním.
0: Utíkej, Lasse, utíkej!
2: Křičela Anna.
0: Hele, co pak neutíkám?
2: Křičel Lasse. Najednou Ulrik Lasse trkl, až ho porazil. A my jsme křičeli tak, že to znělo jako praskřek. Ulrik se určitě toho řevu trochu lekl. Lasse vyskočil a utíkal dál. Ulrik se pustil za ním a my jsme křičeli ještě víc, ale nebylo to nic platné. Na ostrově stojí starý seník. Střechu má děravou a už se do něho seno nedává. Dveře byly otevřené do kořán. Lasse tam vběhl a Ulrik za ním. Dala jsem se do breku a řekla jsem: ach, teď tam uvnitř Ulrik Lasse utrká k smrti. A najednou jsme uviděli, jak Lasse vylezl ven tou dírou ve střeše. Pak se skočil na zem, běžel a honem zavřel za Ulrikem dveře a řekl: zubr je uloven. Teď jsme se konečně odvážili dolů. A pak jsme se všichni vyšplhali na střechu a dívali jsme se na Ulrika dírou ve střeše. Bose na něho plivl a řekl: fuj ty, beraní obludo! A já jsem řekla: jen aby z našeho hodného beránka Pontuse nebyl nikdy takovýhle starý zlý beran. Potom jsme se chystali domů. Lasse řekl, abychom si všichni sedli na pramici. On sám, že Ulrikovi otevře dveře a poletí a skočí na ní taky, dřív než Ulrik pochopí, oč jde. Protože i když je Ulrik zlý a hloupý beran, nemůže přece zůstat zavřený v seníku a pojít hladem, řekl Lasse. Udělali jsme, co Lasse říkal, jak to děláme vždycky. Když jsme veslovali od ostrova, stál Ulrik už zase na břehu a tvářil se, jako by ho opravdu moc mrzelo, že odjíždíme.
0: O, jen si řekněte, jestli chcete, abych ulovil nějakého dalšího zubra, řekl Lasse a moc se vytahoval.
2: Ale my už jsme ten den nechtěli žádného zubra. Byli jsme unavení a hladoví a přáli jsme si už jenom být doma.
0: Zeptám se maminky, jestli nemá nějaké jelito, řekl Bose.

0: Pod sem, kde jsi to vzal?
1: Udělal.
0: A z čeho?
1: Ze součástek.
0: A kde jsi vzal ty součástky?
1: V posteli.
2: Neboť drzý chlapče.
1: Já nejsem drzej. Máme barák v nepřehledný zatáčce. A každou chvíli nám letí do postele blatník nebo blinker. Ještě by to chtělo volant.
0: Jsi šikovný pionýr, chlapče. My tím budeme vozit koňský trus. Pojď, švagrova.
1: Co, prosím?
0: Hnuj, chlapče, hnuj!
3: Figy hádanka.
4: Běží, běží, věčně svěží, zastaví se na pobřeží.
3: Co pak to je?
5: Tohle já nevím.
6: Tak to zopakuj.
5: Běží, běží, věčně svěží.
6: Pořád v pohybu.
5: No, je, to je jako říčka, když teče. Ta taky furt teče a nikam neví, kam se dostane.
6: Ale říčka nemá pobřeží, říčka má břehy. Víš, co má pobřeží? Moře, moře. A co běží na moři?
5: Vlny.
6: Ano.

0: taky už je čas, aby vás nikdo nepropás.
1: Digi básnička.
2: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
2: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.tigi.cz a tam ji najdete.
3: Beránek se pásl kolem lesa. K večeru vyšel z lesa vlk, převlečený za myslivce, a povídá:
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer, odpověděl způsobně beránek.
4: Ty se tu paseš?
3: Pokračoval ten falešný myslivec. Nic nevíš. A zatím tam v hradě, který stojí za tebou na té černé skále, je zakletá ovečka.
5: Vážně?
3: Podivil se beránek.
4: No, je to strašidelný hrad, ale kdo by se tam odvážil a strašidel se nebál, ten by mohl ovečku vysvobodit,
3: vykládal ten myslivec.
5: Já bych se tam odvážil.
4: Ty, že by si se odvážil? A kdy to bude?
5: No, třeba až se na pasu,
3: řekl beránek. Ten divný myslivec už neřekl nic a zmizel v lese. Měl radost, jak snadno beránka přechytračil. Ha, teď si na něj vlci pěkně počíhají na hradě. A opravdu, nemuseli dlouho čekat. Beránek si dal dubovou hůl přes rameno a za chviličku už stál před hradní bránou. Zaklepal, ale žádná odpověď. Rozhodl se tedy vejít. Všude byly spousty pavučin. Chodbami se proháněl divoký vítr. Dveře se za ním s rachotem přibouchly. Velké hradní síně čas od času ošlehl blesk a hned za ním divoce burácel hrom. Beránek se vydal nahoru po točitých schodech a tu se před ním na cimbuří objevila tři bílá strašidla. Beránek byl najednou tak malý a sám, ale jak si vzpomněl na zakletou ovečku, hned ho zase všechen strach přešel. Pustil se se strašidly do křížku. Házel jim pod nohy dělové koule, mydlil je holí hlava nehlava. A hle, ze strašidel se zase vyklubali vlci. A to už se s nimi beránek honil po cimbuří. A jak se tak honili kolem dokola, vlci si ani nevšimli, že se jim beránek najednou ztratil. Oblékl se totiž do tří bílých vlčích prostěradel a už stojí to velké bílé strašidlo proti překvapeným vlkům. Ti se tak polekali, že brali schody dolů po třech, pak ale ten první zakopl a už se všichni tři kutáleli dolů a rovnou do studny. Beránek jen přiskočil, zavřel za nimi poklop a pořádně zamknul.
5: Tak, teď mi už nezbývá, než se vrátit domů,
3: řekl si beránek pro sebe trochu zklamaný, že to všechno byla jen vlčí léčka.
5: A vida, no to bych býval nevěřil, že si tu opravdu zakletá,
3: řekl beránek ovečce, kterou teď objevil v jedné z hradních chodeb při své zpáteční cestě. A tak se vrátili domů dva a pásli se spolu každý den od rána do večera.

0: A jak se to otevírá? Zajímá se v obchodě zákazník.
1: Nebojte se, návod je uvnitř, ujišťuje ho prodavačka.
2: Já tomu nerozumím.
3: Že si to jako nejdřív otevře a pak si přečte, jak se to otevírá.

0: třikrát ahoj. Jedno ahoj ti nestačí?
1: Nestačí, Piggy. Když zdravím svoje kuchaříčky a chci jim naznačit, že dnes budeme připravovat něco doopravdy hodně mňamkózního, tak mi třikrát ahoj přijde jako parádní pozdrav.
0: Jo, a co pak tak mňamkózního si dnes ochutnám?
1: Chtěl ses asi zeptat, a co pak ti, milá laskonko, můžu dnes pomoci udělat dobrého? Co?
0: No, původně ne, ale teď jako, kdybych se na to zeptal, jo, takže s čím ti můžu pomoct, abych to pak sloup?
1: A na co by se ti zbíhaly sliny nejvíc?
0: Na něco sladoučkého. A hlavně, aby to nebylo zelené. Jak je to moc zelené? Kouká z toho nějaká ta tvoje super zdravá a super zelená mňamka.
1: Ale vždycky si pochutnáš, tak se nedělej.
0: Jenomže ta zelená, zelenina.
1: No to snad nevadí. Zelenina je většinou co?
0: Zdravá.
1: Zdravá. A dobře připravená je to i prvotřídní mňamka. To už bys mohl vědět.
0: Já to vím, ale dnes nejsem zeleninově naladěný.
1: A banánově naladěný bys byl?
0: No tak to určo.
1: Co je to určo?
0: No to říká Myška Bibi, určo. Znamená to určitě. Na banány jsem určitě úplně naladěný. Jako basa tydlidům banánům, tak jsem naladěný.
1: Dnes si připravíme takové banánové bonbonky. Takové jednohubky. Prostě svačinku, která zažene mlsnou a udělá radost. A navíc třeba i parádu.
0: Takže by se dala tahle mňamka udělat i na narozeninovou oslavu?
1: No na narozeninové oslavy je jak dělaná.
0: Tak to jí budeme říkat narozeninový mls tydlidům banánům. Co ty na to?
1: No tak třeba když chceš, tak narozeninový mls tydlidům banánům.
0: Co na něj budeme potřebovat?
1: Připrav, prosím tě, 2 banány, arašídové máslo, čokoládu a trochu kokosového oleje. Dál pak připrav prkénko na krájení, kulatý nůž, dřívka na nanuky, rendlík a tác vyložený pečícím papírem.
0: Škoda, že se nedělá ječící papír. Ha, to by mě bavilo. Tak jen ten pečící. Všechno mám, co teď?
1: V prvé řadě je potřeba nakrájet banány. Oloupej je tady a nakrájej na kolečka. Tak, ani tlustá, ani tenká. Zkrátka tak akorát.
0: Takhle používám ten kulatý nůž, takže se nemůžu říznout. Dělám to dobře?
1: Ano, děláš to moc dobře, Piggy. Přesně tak. Teď musíme banánová kolečka slepit jako cukroví arašídovým máslem. Tady u arašídového másla jsem si vzpomněla na jednu věc. My ho spolu používáme docela často, viď?
0: No, protože je dobré.
1: No to je. Ale snažte se vybírat to máslo s vysokým obsahem oříšků. Dá se sehnat i 100%. To znamená, že je vyrobeno opravdu a pouze jen z oříšků. K dostání jsou nejrůznější druhy. Ale vyhledejte si to opravdu kvalitní, vyplatí se vám, jsou v něm zdraví prospěšné látky z oříšků bez nějakých zbytečných příměsí navíc.
0: Jasně, tak na narozeninový mls tydlidům banánům jen to nejlepší arašídové máslo. Takže lepujeme banánová kolečka.
1: Ano, je několik možností, jak to udělat. Buď kulatým nožem namazání Namažte jedno kolečko vrstvou arašídového másla a přiklopte ho druhým kolečkem. Ale při téhle metodě se může stát, že pak budete hodně upatlaní.
0: Já jsem upatlaný rád, aspoň je vidět, že jsem ti pomáhal.
1: Jenže to tvé upatlání pak všem kolem přidělává práci navíc, víš? A to my nechceme. Proto jsem vymyslela jinou věc. Pokud má doma maminka soupravu na zdobení cukroví, takový pytlíček s hubičkou, který naplníte krémem, nebo v našem případě arašídovým máslem, a pak ho opatrně hubičkou vytlačujete přesně tam, kam potřebujete.
0: Tak ten použijeme, že ty tu ten pytlíček s hubičkou někde máš, co?
1: Tady.
0: No jo, já to tušil.
1: Naplnila jsem ti ho už arašídovým máslem, takže jen opatrně vytlačuj máslo na připravená banánová kolečka.
0: Takhle.
1: Děláš to výborně. Ničeho se nebojte, kuchaříčkové. Je to opravdu jednoduché. Nezapomeňte přiklopit druhým kolečkem banánu. Vzniknou nám takové mini banánové sendviče.
0: Tedy, Laskonko, já bych už skoro i ochutnal.
1: I ty jeden mlsoune. Vím, že je to lákavé. Skoro bychom to už mohli nechat takhle. Ale ještě to není všechno. Pokračujeme. Teď do každého banánového slepence zapíchni nanukové dřívko.
0: Že by to nakonec byl zmrzlinový nanuk, tydli dům banánům.
1: Nech se překvapit. A dělej to opatrně, pomalu. Chce to trochu cvik, aby se vám banánová kolečka nerozjela do všech stran. Ale není to nic těžkého, určitě to zvládnete. No koukám, že Piggy už taky chytnul ten správný gryf.
0: Co to je gryf?
1: No to znamená, že už víš jak na to.
0: No to vím, už jsem na to přišel, takže mám gryf.
1: Přesně, skládej je na tác vystlaný pečícím papírem. Pak je dáme do ledničky nebo na chvíli do mrazáku. Potřebujeme je trochu zmrazit.
0: A vidíš, já to věděl, já to říkal, že to nakonec bude zmrzlina. No,
1: vydrž, ještě nekončíme.
0: Jsou v ledničce, co teď?
1: Potřebujeme udělat čokoládovou polevu. Tedy, rozpustit čokoládu s kokosovým olejem. K tomu budete doma potřebovat pomoc dospělého. Do rendlíku nalámejte čokoládu a přidejte kokosový olej. Až bude směs tekutá, přelijte ji do skleničky, aby se vám banány lépe namáčely.
0: A proč k té čokoládě přidáváš ten kokosový olej?
1: To je takový trik. Kokosový olej totiž tuhne už při pokojové teplotě. Jakmile do rozpuštěné směsi namočíme zmrzlé banány, poleva velmi rychle stuhne a vytvoří bezvadnou křupavou krustičku.
0: Krustička? To bude takový kabátek na ty banánky, co?
1: Ano. Jakmile budete mít polevu připravenou, vytáhněte banány z ledničky a začněte namáčet. Po namočení je vracejte zpět na tác s pečícím papírem.
0: S ječícím papírem. A papír vám krásně zaječí. Takhle.
1: Piggy, nech těch bláznivin, prosím tě.
0: Promiň.
1: Komu by to obalení bylo pořád málo, může každý bonbónek po namočení ještě posypat rozdrcenými arašídy. No a máme hotovo. Nechte mlz chvilku odpočinout, aby poleva opravdu stuhla. a můžete se do toho pustit. Piki, ochutnej.
0: Já už ochutnávám.
1: No a co na to říkáš?
0: Jsem v banánovo arašídovém nebi. Narozeninovým tydlidům banánům, to je vážně mrsí.
1: Takže Piggy mu chutná. Jsem zvědavá, jak bude chutnat vám. Recept i postup najdete na www.piggy.cz. A nebojte se, i když vám to mohlo znít dneska složitě, nic složitého to není a za chvilku máte mňamku, jakou jste ještě nikdy předtím nejedli.
0: Já bych si dal ten mes klidně i ráno, třeba k snídani, anebo pak
1: to je nápad.
0: Jo.
1: Uvidíte, že je to parádní start do nového dne. Tak ahoj!
0: Ahoj, ahoj, ahoj!
1: Ty ses taky rozloučil třikrát.
0: No, když ses třikrát s dětmi přivítala, tak jsem se třikrát musel rozloučit. Tu dá rozum.
1: To je pravda.
2: A tak kdykoliv uvidíte bratři někoho na větvi, zachovejte se jako náš ducha přítomný Lotrando. Bez prodlení odříznout. A nyní prosím pana Lustiga, aby nám řekl něco o bižutérii.
3: Jistě. Jablonecká bižutérie. Čili jak my od fochu zkráceně říkáme bižu, má ve světě skvělý zvuk. My prosím nezastíráme, že se jedná o imitaci. My to přiznáváme již její přístupnou cenou. Krásná práce, že? Například tady. Jenže to ti lupiči nebyli štont pochopit. Prej je to padělek a chtěl z nás napálit, budeš vyset. Já povídám, hergot sakra chlapi. Já povídám, krucifix chlapi. Krucipísek?
2: Jenom písek, pane Lustigu. Jenom písek.
3: Já povídám, písek, chlapi, co pak jste nikdy neslyšeli o naší slavné české bižutérii a jejich kápo, ten vyvrhel, nějakej Lotrando. To je náhodička, co? Můj mladý zachránce se jmenuje úplně stejně jako ten starý raubíř.
2: Schoda jmén, pane Lustigu. Pouhá schoda jmén. Chlapcův otec je majitel Zlatého dolu.
3: Inu, svět je malý. A o náhody tu není nouze. Tak ten mizera...
2: Můžu?
3: Ten mizera povídá. Himmel, Herrgott, pověste ho za nohy.
2: Himmel, Laudon?
3: A povídá. Laudon, pověste ho za nohy na strom.
2: Herrgott, tady se ale blbě přednáší.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

se tvá zvůla a já jsem tvůj pej. Všechno ti hned zkazím a zmrazím tvůj dech. Klacky ti hází pod nohy na schodech. Já jsem tvá zvůla a já jsem tvůj pej. Můžeš si zoufat, teď můžeš jen lkát. Těžko se mě zbaví, já musím se spát. Zbývá ti doufat, že mám tě rád. Můžeš si zoufat a může

0: trpaslíci v horším vydání. Rád páci a já jsem vás půla a já jsem tvůj prch. Všechno ti hned zkazím a zmrazím tvůj dech. Klacky ti házím pod nohy na schodech. Já jsem vás můla a já jsem tvůj pech. Můžeš si zoufat, ty můžeš je vlka. Těžko se mě zbaví, já musím se smát. Zbývá ti doufat, že mám tě rád. Můžeš si zoufat a můžeš je vlka.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Ledový náhrdelník na motivy norské pohádky. Byla jedna krásná, ale pyšná princezna. Žila v zemi dlouhých nocí a říkalo se o ní, že je právě tak tvrdá a chladná jako led. Snad to byla pravda. Protože jednoho dne se ta princezna rozhodla, že chce z ledu vyrobit náhrdelník. Bude velký ples, oznámila výrobcům šperků. Přijede mnoho hostů a bude zářit mnoho svící. Přijede i princ ze sluné země. A já chci plát víc než všechna světla, víc než slunce v jeho vlasti. Chci být ze všech dívek nejkrásnější. Chci něco, co žádná nemá. Ani zlato, ani perly se nelesknou tak, jako čistý led. Proto mi z ledu vyrobíte náhrdelník. Do 3 týdnů jej musím mít. A jestli nesplníte můj rozkaz, váš život skončí. Klenotníci se polekali. Náhrdelník z ledu? Což pak je něco takového možné? Ale královský rozkaz je rozkaz nejpádnější. Nikdo by se neodvážil neuposlechnout. Zvláště, když hrozí smrt. Pokoušeli se tedy klenotníci o náhrdelník. Vylámali kusy ledu z jezera a sekali z nich ozdoby. Štípali rampouchy na korálky, spojovali k sobě zmrzlé kapky, zhotovili mnoho náhrdelníků. Ale co to bylo všechno platné? Jakmile je donesli do teplého domu, zbyly ze všech jen krůpěje vody.
1: Všichni zemřeme,
0: naříkali výrobci šperků. Neboť čas se krátil a do 3 týdnů mnoho nechybělo. Tu povstal nejstarší z nich a pravil.
2: Přátelé, jste mladí a bude-li nejhůř, můžete uprchnout ze země. Mé nohy už by daleko nedošly, proto vezmu odpovědnost na sebe. Zajdu za princeznou a pokusím se ji přivést k rozumu. Jestli se mi to nepodaří, položím hlavu za vás, za všechny. A vy si můžete najít živobytí jinde ve světě.
3: Jsi šlechetný,
0: řekli ostatní klenotníci.
3: Ale snad bychom měli odejít i hned. Jak bys chtěl přivést princeznu k rozumu?
2: To dosud nevím,
0: přiznal stařec.
2: Musím o tom přemýšlet.
0: Za pár dní se starý klenotník dal ohlásit u princezny. Nesl obrázek a na něm byl namalován ten nejúžasnější klenot. Náhrdelník z rampouchů a ledových kapek.
4: Ano, to je přesně to, co jsem chtěla,
0: vykřikla princezna.
4: Kdy bude hotov?
2: Za pár dní,
0: uklonil se klenotník.
2: Prosil bych jen, abys ty sama, vzácná paní, vybrala rampouchy a kapky, z nichž má být šperk zhotoven.
0: Princezna kývla. Oblékla kožešinový plášť, přes hlavu přehodila vzácný šál, vyšla do královské zahrady. Lámala střechýly, sbírala rukou v teplé rukavici zmrzlé kapky na keřích. Když měla z kvostů plný košík, vešla do paláce, kde na ní čekal klenotník. Schodila plášť, odložila šál a tu vidí, že se led v košíku mění ve vodu.
4: Co to má znamenat?
0: Vykřikla. Starý klenotník stál u stěny a jen se usmíval. Led tál a s ním tála i princeznina pýcha. Sklonila hlavu a vzala starého muže za ruku.
2: Ve světle svíc bude zářit tvá krása, princezno,
0: řekl stařec.
2: To, co je chladné, se musí rozpustit v ohni lásky. Ty nepotřebuješ šperky, ale člověka, který má upřímné srdce.
0: Po těch slovech opustil starý klenotník královský palác. A princezna? Netrvalo dlouho a provdala se za prince ze sluné země. Vzal si ji bez jediného šperku.

0: Jehovah.
1: Jak šejtroček vezl třikrát krajc na krajc spálený džbánek. Jednou přijel šejtroček domů z cesty a ani nestačil seskočit z kozlíku. Z okna chalupy na něho volá jeho žena Julča. Neodkládej bič, pojedeš do Pardubic. Nikdy se nic nehodí po pořádku, povídá šejtroček. Z té strany zrovna jedu. Co tam zas kdo chce? Z okna vyhlídl vedle Julči jičínský hrnčíř Hroudek. Kdybys mi tak do Pardubic svezl bednu nádobí. Šejtroček už se chystal odpásat valacha žemličku z kšírování. Nádobí nezmešká, stejně to bude ještě horké spece. Jenže já tam v Pardubicích vdávám dceru a rád bych, aby si užila svatební trachtace stalířů od táty. Šejtroček přehodil valachovi přes krk pytlík s obrokem jen pro krátké stání a řekl: kde máš ten hrnčířský tovar, naložím ho. Nádobí byla plná bedna, dobře přikrytá víkem. Šejtroček ji otevřel a bylo v ní tolik hrnků, od míry kalfasu až po purcláčky a rendlíků a pekáčů, že by s tím vyžili ještě dceřini vnuci. Ale tak to musí být, když hrnčíř vyvdává dceru. Šejtroček bral kus po kuse do rukou, aby všecko usadil líp a měkčeji dostlaní z pilin. A v tom mu uvízne v prstech zvláštní hrnčířské dílo, takový džbánek. Trochu je točený, ale ne docela. Dole je útlý, vzhůru narůstá do bříška a nahoře zas je uzoučký.
2: Co je to? Povídá šejtroček.
1: Je to moc vzácná věc, řekl Hroudek. Staví se to nahoru na cinkostn pro ozdobu. A když to sletí na zem, nic se nestane, protože ten žbánek je z hlíny třikrát krajc na krajc spálené. Šejtroček uložil zvláštní žbánek k ostatnímu, přivřel víko a vysadil bednu na vůz.
2: Co mám tvé dceři vyřídit? Povídá Hroudkoj.
1: Aby si toho nádobí vážila, protože to nejlepší, co jsem kdy kroužil a vypálil, řekl hrnčíř.

0: tam dubů mnoho na počet, ale větve nesou nízko. Kdo chce projet, ať se přikrčí. Valachu Žemlíčkovi jakoby se do hájku nechtělo. Opírá se kopyty proti cestě, až ho rozporka bije pod ocas. Vylekal se své verek, povídá mu Šejtroček. Vlk by se v takovém remísku od čenichu až po oháňku neschoval. A protože pro větve nebylo s bičem dobře k rozmáchnutí, mlaskl Šejtroček, jako když praskne kapsle. A už to Valach Žemlička všecko veze hloub do dubového lesíka. Když měli dopředu stejně jako zpátky, najednou, jakoby se z dubových větví něco sesypalo na vůz. Šejtroček se ohlídne. Jak je vůz dlouhý a široký, poskakují po něm divní mužíci. Nejsou větší než polínko, narostlí jsou ale ze štofu tak tvrdého, že jim pod patami cvaká, jako by byli podkovaní. Sypou se z dubových větví, na voze jich je pořád víc. A nejvíc okolo bedny s hroutkovým nádobím. Točí se kolem ní a oťukávají jí hlavou jako berani, jako by chtěli odrazit víko. Šejtroček se otočil na kozlíku a zavolal. Co jste zač? Nezvedejte víko, které jste nepřisadili. Mužíci zrovna naopak. Podstrkují pod víko prsty a páčí, až to lupá v dřevě. Tak tedy jinak, rozkřikl se po nich Šejtroček a pár jich přetáhl bičem. V tu chvíli nechali mužíci bedny a schovali ruce za záda. Potom jeden z nich, věkem nejvíc otlučený, došel až ke kozlíku a řekl trochu už trouchnivým hlasem. Ten hájek, co přes něj jedeš, je dubový a my jsme duboví mužíci. Řekl to docela rozumně. Ukázal Šejtročkovi prázdné ruce a ostatní taky k tomu mírně kývali.
1: Nejste asi nejhorší, jen zvědaví. A já na vás hned s bičem, povídá Šejtroček. Ukážu vám, co vezu v té bedně. Ať je mezi námi pokoj.
0: Překročil kozlík, došel k bedně a zdvihl víko. V tom se mu zachumelí pod lokty a dostal pár takových ran do boků, až se v něm zarazil dech. Než si znova lokl vzduchu, nahrnuli se duboví mužíci do bedny. Hlavou tlučou po talířích, mísách a pekáčích naskákali do kalfasových hrnků a do purcáčků. A každý se tam rozepřel lokty, co mohl, a nádobí se rozkočilo na střepy. Šejtročkovi od spravedlivé zlosti div nedoutnalo pod patami. Skočil pro bič a křížem krážem s ním po těch kazisvětech. Jak byli z dubového štofu, ani je nebolelo, ani se neošili, ale vjela do nich náhlá poslušnost. Ať jste zpátky tam, odkud vás nikdo nezval, křikl Šejtroček. A všichni mužíci naskákali zpátky do větví. Oni to byli takoví, co jdou jen na bič a ostré slovo. Dubový mužíkům byl konec až někde ve vrcholcích a Šejtroček tam pořád ještě stál nad bednou plnou střepů. Z toho se hrnčíři Hroutkovi těžko zodpovím, povídá si, a začal se přebírat v bedně, jestli v ní nezůstalo pár kousků celých. Mezi prsty se mu sypou jen střepiny. Až na samém dně našel ten třikrát krajc na krajc spálený čbánek. Uložil ho do truhličky pod kozlíkem. K Pardubicům už se jen podíval a otočil vůz zpátky k Jičínu. Když jede forman na voze, neslyší jen, jak podkovy hrajou prim a kola k tomu basují. Pro formana hraje celý vůz. Jemně to vrže v kšírování, šelestí v čepech, prkno zavrzá o prkno, skřípne povysedlý nejt. To všecko po

Poslouchá Forman celou cestu jako druhou písničku. Co je přidáno, na to ostří sluch. Šejtroček neujel ještě ani míli, když zaslechl, jako by mu někde na voze divně zaťukalo. A znova. A ozývá se to z truhličky pod kozlíkem. Jestli se mi tam zbylý čbánek neválí od konce ke konci, pomyslel si šejtroček a ohlíží se pokusu staré houně, aby čbánek líp vypodložil. Jenže jak na čbánek sáhl, jako by mu zaťukalo rovnou v prstech. Podívá se dovnitř a on je do čbánku lapený dubový mužík. Prve vklouzl z hora ke dnu, ale zpátky se ne a ne prodrat. Sedí na samém dně, rozpíná silou lokty, ale čbánek třikrát krajc na krajc spálený nerozrazí. Tak vidíš, kmotře, a je ti tam hůř než v pasti, povídá šejtroček a strčil dovnitř prsty, jestli by mužíkovi nějak nepomohl. V tom dostane do prstů takovou ránu, až ho zabrnilo loktem k ramenu. To, že znova zapomněl a začal si s dubovým podobrem. Div neupustil čbánek. Mírnost ho přešla a křikl. Tak si tam buď, ale pomoc ode mě už nečekej. Na ostré slovo dubový mužík skrotl, že by ho mohl vést na pentličce. Přikrčil se ke dnu a jen po šejtročkovi točil očima. Jenže co s tebou, povídá šejtroček. Zahodit čbánek s mužíkem do příkopu se mu nechtělo. Čím by Hroutkovi dosvědčil, že sám nemá vliv na potlučeném nádobí. Až do Jičína byl jedna mutace, co si s tím dubovým dál počít. Sotva byl na dohled ulice, kde měl Hroudek vestat, zavolal na něho hrnčíř od rohu. To se brzy vracíš a s prázdným, kde pak jsi složil? Šejtroček si z rozpaku postrčil čepici spíš k uchu. Ale složil jsem v jednom hájku a po kouskách. Když to řekl, podal hrnčíři čbánek s lapeným mužíkem. Jen tenhle čbánek zbyl a v něm jeden z těch, co roztloukli nádobí na střepinky. Hroudek se nejdřív do šejtročka zlé opřel, že mu tak svěřit na vůz leda kydané. Volal, že kvůli šejtročkovi bude v Pardubicích jeho vlastní dcera vylizovat cizí talíř. Pak ale nakoukl do čbánku, stišil se a uplivl si. S tím já nechci nic mít. Nechal šejtročka stát s čbánkem na silnici, vběhl do verstatu a přirazil za sebou vrata. Forman chvíli postál, vrátil čbánek pod kozlík a rozjel se domů do chalupy. A doma zas tak. Sotva ukázal mužíka na dně čbánku Julče, vzala mu čbánek z rukou a řekla, buď rád, že jsi dojel s celými prsty a buď rád, že jsi vůbec dojel celý. Julča se v tom vyznala. A teď se ho šejtročku nezbavíš, řekla, dokud se nenajde někdo horší, než je on sám. Formanu šejtročkovi bylo pořád víc do ouvej. A co s ním do té doby, než se najde ten horší? I na to znala Julča radu. Když pro něho budeme mít jen ostré slovo, třeba i dobře poslouží. Jen nesmí z Bůh darma sedět na dně čbánku. To by pak nešel ani na slovo Bezalel, a škodil by na všechny strany. Když Julča dořekla, pomázla hrdlo čbánku čerstvým máslem a dubový mužík z něho vyklouzl. Rozprostřel se v ramenech a hned se začne rozhlížet, do čeho by vrazil, co by pochroumal nebo rozkloukl. Jenže Julča ho okřikla ostrým slovem.
vjel až dozadu pod lavici a už jen nastrkoval ucho, co se mu poroučí. Od toho dne v celém hospodářství nemusel na hrubší práci nikdo ani sáhnout. Dubový mužík na ostré slovo obstaral všecko rytí i kopání, vážil vodu ze studně a dělal dřevo do kuchyně. To nejdřív zpřerážel poleno na polínka a polínka hlavou rozštípal na dračky. Hřeby šindeláky zatloukal do krovů tak lehce, jako když zobe síkorka. Když bylo třeba nadzvihnout vůz nebo těžký náklad, podložil se. Práce bylo u šejtročka v hospodářství vždycky dost a tak tam ostrá slova lítala hustě jako vosí rojení. Rozkřikl se na mužíka šejtroček, křikla Julča, jako by spolu byli ve věčné hádanici. Julča si stěžovala, pomalu nevypustím z úst mírné slovo, sama sobě jsem už proto k nevystání. Po jíčíně se začalo povídat, že šejtroček celý den kleje jako Turek a ztrácel proto u sousedů poctivost. Zkoušeli to tedy na dubového mužíka mírněji, jenže jak ho každou chvíli neotloukli ostrým zahromcováním, do mužíka vjelo, dal se na vzpurnost a něco rozběl. Šejtroček už měl ze všeho hlavu obolenou, ať seděl za stolem nebo na kozlíku, točilo se mu v ní, co s tím dubovým. Dokud nepřijde někdo horší, z chalupy se nám nehne, říkala Julča. Nakonec se jim ale znelíbilo věčně po mužíkovi házet ostrými slovy. Bralo jim to i spokojenost a tak polevili. Dubový byl rovnou v sedle. Začal hospodařit po svém. Dveře u chalupy zatloukl hřebíky, že nebyly z žádné strany k otevření. Tyčky v plotě jednu po druhé zarazil do země. Šejtročkovi roztloukl u vozu osy na nejt a kola nebyla k sundání. Valacha žemličku podkoval poklicemi, co pobral v kuchyni. Zrovna se chystal vrazit komín půdou až dolů do pece, když Julča vyběhla z chalupy a zastavila ho slovem Bezalel. No, kdo ví, jaké by toho všeho byly konce, kdyby na zítří ráno kdo si nezatloukl na vrata do Šejtročkova dvora. Zabouchal jen jako ze zvláštní milosti. Chvilku nepočkal a rovnou se hrnul na dvůr. Šosy u kabátu měl přesezené a dva prsty od ingoustu. Byl to písař z jičínské radnice. V rukávu nese stočené lejstro. Šejtroček zrovna spravoval plot, co pokazil dubový mužík. Co mi neseš, písaři? Zavolal. Písař se rozkročil u pumpy, jako by stál na vlastním, a začne rovnou z důležitosti. Nejdřív ti to povím a pak ti to dám podepsané od starosty. Jednou by stačilo, povídá šejtroček. Já uznám za dvakrát, odsekl písař jako sekírkou a spustí jako zhora z věže. Nám na radnici se šejtročku nelíbí, že se tu s Julčou od rána až do smrákání častujete ostrými slovy. Zalíhá to až do Jičína a kazí to v městě mravy. Vyšla taky Julča a řekla, my dva s šejtročkem jsme k sobě jako holub s holubicí. Hned ti povím, jak se ty věci mají. Písař dupne kramflekem, jako by přirazil štampělku. Co řeknu, to taky platí. Bijete se tu slovy jako dva žoldnízy. Poslouchal to i dubový mužík. Taková šarvátka mu byla pro potěšení. Mluvíš jako bez rozumu, písaři, křikl už trochu šejtroček. Všecko ti vyložím.
Písař se načejířil jako krocan, vytáhl z rukávu lejstro a seká s ním proti Šejtročkovi. Co řeknu já, je rozum sám. A co mi starosta poví do péra a pak to podepíše, je rozum nad rozumy. Při té řeči rozvinul lejstro a začal z něho číst. Protože se v městě Jičíně od vašich kledbiček a sakramentování zdvíhá pohoršení a upadají tam mravy, a protože město má slovo i k tomu místu, kde stojí vaše chalupa, poberte si Šejtročku s Julčou tu chalupu a postavte ji někde dál, aby od vás do Jičína nezalíhalo. A písař si povystoupil na koryto, aby z něho šel ještě větší majestát. Kývli proto všichni radní až na Cviliše, starosta Humpal to podepsal a já vám to tu pověděl. Šejtroček se podíval na Julču o trochu mírnosti. A jak to dokážu, povídá, chalupu, stáj, stodůlku, celou formanskou živnost a vzrostlou zahradu přesadit kdo ví kam jako fazoli. Písař jen cvrnkl palcem o prostředník. Není z toho odvolání nikde na amtě. Na to slovo přiběhl od kurníku dubový mužík. Přitočil se písaři k nohám a tou svou hlavou z tvrdého štofu mu začal odloukat kotníky. Písař spustil hopsárům zpátky k městu, od kramfleků se mu práší, špičky mu drhnou. Dubový mužík ho bije po kotníkách jako hamrem a tak celou cestu až do Jičína. Našel svého horšího, řekla Julča. Povídá se ale dál, že taky starosta Humpál a 11 radních si po 7 neděl posílali k apatikáři pro mast na oražené a pro měkké zavinutí na kotníky. Nakonec vzal Šejtroček džbánek, co zbyl po dubovém mužíkovi pod lavicí, a vrátil ho hrnčíři Hroutkovi. Roztluč ho radši na střepy, i když je 3x krajc na krajc spálený, aby se nám do něho ten dubový třeba nevrátil.

0: Digi hádanka.
1: U sta Romů, to je stromů, v lese jménem Řáholec.
0: Loupežnická skála, Manka před ní stála.
1: Cipísek až nakonec. Loupežník střílí, Šiška je v cíli.
0: Letěla míly. Kdo pak ví? Co by to mohlo být?
2: No to je pohádka, ne?
0: Já vím, a hádanka je, jak se ten loupežník jmenuje.
2: Aha, tak je to?
0: To ví každý. Jmenuje se...

0: Jasničko. Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
3: Pelandok závodí se slimákem. Když si Pelandok po všech těch příhodách oddechl, vydal se dále a přemýšlel, co by měl ještě udělat, aby si pořádně vyzkoušel svůj um. Je vůbec někdo na světě, kdo by byl chytřejší než on? A tu se z vůle boží, neboť on je vznešený, potkal se slimákem, který se právě soukal po kmeni stromu. Pelandok ho oslovil. Hej, slimáku, nechtěl bys se mnou závodit tak na vzdálenost jednodenní cesty? Slimák souhlasil. Dobře, Pelandoku, ale až za týden mám ještě nějakou práci. Pelandokovi to také vyhovovalo. Slimák zatím celých těch 7 dní chodil za ostatními slimáky usazenými u řeky, na pobřeží, v močálech, v jámách a kalužích a řekl jim. Až uslyšíte Pelandokův hlas, který bude kontrolovat, jak daleko jsem uběhl, musí se mu ozvat jen ten, co bude před ním. V žádném případě nesmí ani pípnout slimák, který bude za ním. Když nadešel den závodu, dostavil se Pelandok ke slimákovi a trval na splnění slibu. A tak ráno začali závodit. Pelandok běžel po suché zemi, slimák si zvolil vlhko, bažiny a kaluže. Když už měl Pelandok běhu dost, zavolal na slimáka, jak se jemu v závodě vede. Ten se ale ozval daleko vpředu. A tak Pelandokovi nezbylo nic jiného, než běžet dál. Za hodnou chvíli se zase Pelandok zastavil, zavolal, ale zaslechl slimákův hlas jen velmi slabě. Tak daleko byl před ním. To už dostal strašný vztek, vyrazil jako blesk a běžel bez zastávky půl dne. Sotva popadal dech, když znovu zavolal na slimáka. A ten mu odpověděl zase pěkný kus vpředu. A tehdy si Pelandok řekl. Ten slimák je ale mizera. Běžím ze všech sil a ne ho dohonit. Teď, abych se před všemi slimáky styděl, že jsem s jedním z nich prohrál závod. A přitom se vlekl hodně pomalu, když lezl po větvích. Sotva dýchal. Proto se mu taky závod nabídl. Ale vypadá to, že únavu jenom předstíral. Kdybych věděl, že umí tak rychle utíkat, nebyl bych se s ním pustil do závodění ani za nůši banánu. Pelandok si lehl a nakonec uznal. Tak dobře, slimáku, tentokrát si vyhrál. Když slimáci uslyšeli, že Pelandok přiznal svoji porážku, zavískli radostí, jak se jim podařilo mazaného jelínka doběhnout. Pelandok pak zůstal ležet pod stromem, aby si odpočinul. Najednou uslyšel se zhora nějaký šum. Jakási muška si tam pobzukovala. Kdo si to tam bzučí? Nedal si pokoj Pelandok. Moucha mu odpověděla. To je moje břicho, Pelandoku. Včera v noci šel kolem bůvol a jeden z trnů, co mu uvízl v kůži, mě bodl. Píchl mě na prst hluboko do břicha a to bolestí tak bzučí. Že se nestydíš tak lhát. Tělo máš jak špendlíkovou hlavičku a trn se ti zarazil do břicha na prst hluboko? To ti mám věřit? Muška odpověděla. Vidíš, Pelandoku, nechceš mi věřit. Ale já jsem nemluvila o tvých prstech, ale o svých. Pelandok se zamyslil a řekl si, že má moucha asi pravdu a že si měl dávat větší pozor na její slova. Strašně se zastyděl, že už dvakrát prohrál v závodech rozumu s celkem malými zvířaty. Nakonec šel do sebe a rozhodl se, že už nebude podvádět a dělat na schvály služebníkům božím, nechť jeho jméno pochváleno. A zatoužil vydat se na cestu spravedlnosti a dobroty. V celém pralese se rozhlásilo, že se Pelandok obrátil k lepšímu.

0: Jirk.
1: Jirko, proč to mléko hned nevypiješ? Podívej, už v něm zase máš mouchu.
2: Jirka s klidem odpoví. Neměj strach, mami, ona ho moc nevypije.
1: Hahahaha.

kdo se chce stát kouzelníkem, naučí se létat s kouzlem, čarami a trikem, obletí půl světa. Na oblaku žlutých jisker proletí se lehce tryskem, význe zmizí, objeví se, nad jevištěm létá netopír Pierre. Ten má teď prehled na André a

se rádo baví. Mondě vyvat sváva, že jsou všichni lidé.

skrytá tomu, kdo se dobře dívá. Vždy je do tralala, netopír Pierre, ten má teď prehleď na André, ach sakrble, ten sukces.

netopíří křídla mávnou, nad hlavou se kmitnou. Kdo má duši přelétavou, tomu hvězdy svitnou. Kouzelník je přítelíček, od kouzlíček má vždy klíček, nejlepší je řemeslíčko, vyzrát na kouzlíčko. Netopír Pierre, ten má teď prehleď na André, ach sakra.

0: společně připravovali řetkvičkovou pomazánku a říkala jsem si, že když máme to jaro a řetkviček je všude plno, našla jsem pro vás ještě jeden šťavnatý jarně řetkvičkový recept.
1: A já jsem tady taky. Beru to vaření totiž vážně. Tak teď budu řetkvičkovat o stopéru štandopédeme teleskop blesku.
0: Já vím, Figi. Jsi můj nadšený kuchaříček učedníček. No a jde ti to moc dobře.
1: Já se snažím, víš, a když kuchtíme s těmi řetkvičkami, tak mě napadlo, nemohli bychom si je třeba i sami vypěstovat, to by bylo prýma.
0: A odkud myslíš, že tyhle řetkvičky jsou?
1: Ty už je pěstuješ, ty už řetkvičkuješ, jú, a řekneš mi, jak se to dělá, jak se pěstují.
0: Se sázením a vůbec pěstováním mi pomáhá naše kamarádka Kachna.
1: No.
0: Tak to by možná mohla poradit i tobě, i dětem, jak si doma pěstovat takové dobroty jako řetkvičky.
1: A nebo třeba pažitku.
0: No, nebo třeba pažitku.
1: To se hodí vždycky, viď?
0: Vždycky, Piggy.
1: To je nápad, no jo, Kachna, jasně.
0: No ale my teď pojďme vařit, Piggy. Naši posluchači už jsou určitě napjatí, jaké řetkvičkové překvapení jsme si na dnešek připravili. Dnes se naučíme řetkvičkový salát.
1: Co na něj potřebujeme?
0: No, budeme k tomu potřebovat dva svazky řetkviček.
1: Dva svazky řetkviček.
0: Dvě mrkve.
1: Dvě mrkve.
0: Mozzarellu.
1: Mozzarellu, to je taky sýr.
0: A sýr. Vlašské ořechy.
1: Na dochucení něco?
0: Na dochucení si pak nachystejte lžíci olivového oleje.
1: Olivový olej.
0: A balsamikový ocet. Bude stačit pár kapek. Sůl a pepř.
1: Jaký ocet? Co jsi to říkala? Balzamikový?
0: Ne, balzamikový ocet. S tím jsme ještě nepracovali. Hned ti řeknu, k čemu je dobrý. Je to ocet, který se vyrábí ze šťávy z vylisovaných hroznů, tedy z moštu. Ten pak zraje v dřevěných sudech a to až několik let. Hodně se používá v italské kuchyni a my tady u nás už ho běžně používáme do salátů. Ale není ocet jako ocet a zvlášť ne ten balzamikový. Představ si, že zatímco ten běžný balzamikový ocet používáme do salátů, ty octy, které zrají v sudech opravdu dlouho, desítky let, se v Itálii popíjí jen tak ve skleničce s ledem.
1: Ocet ve skleničce s ledem. To je ale zajímavé, no. Jak ty to všechno víš?
0: To víš, vaření a všechno kolem něj. To je moje.
1: Já vím. Kachna je přeborník na pěstování řetkviček a pažitky. A ty jsi přes tu kuchyni.
0: A ještě na mnoho jiných věcí. Ale pojďme vařit. Máme nachystáno řetkvičky, mrkev, mozzarellu, ořechy. A tak se do toho pustme.
1: Připraven.
0: Tak, Piggy. Oškrábej mrkev.
1: To už umím.
0: Já zatím umyju a nakrájím řetkvičky na tenká kolečka. Vy děti poproste o pomoc někoho dospělého doma. Dále nakrájíme očištěnou oškrábanou mrkev.
1: To děláš ty.
0: Pak na kousky nakrájíme mozzarellu. A nakonec přihodíme hrst vlašských ořechů.
1: Hazím! Sněží ořechy!
0: Tak, zamícháme a celou tu dobrotu zakápneme připraveným olivovým olejem a balzamikovým octem.
1: Jak zakápneme? Kolik?
0: No od každého jen pár kapiček.
1: A jen pár kapiček.
0: Přesně tak, Piggy. Tak teď posolíme a opatrně opepříme. Zamícháme ještě jednou a hotovo. Na salátu si pochutnáte nejlépe s nějakým tmavým chlebíčkem.
1: Já jsem tam dal toho pepře docela malinko, spíš skoro žádný. Nevadí to? Já ho nemám rád.
0: Nevadí, Piggy.
1: Tak a už nesu chlebíčky a dávám salát do mističek.
0: Celý recept a postup najdete v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. A já se budu těšit zase na příště, kamarádi. Ahoj!
1: Ahoj! Pojď, dáme si do nosa kokosa, tralala! Jo, to je vůně!
0: To je dobrota! Je.
2: Švagrová, nedojel jsem! Trošičku jsem štrechnul vo barák. Vidíš? Vidíš to?
3: Safra, kde jsi to vzala?
2: Ty trpaslíky.
3: Jo.
2: Představ si, to mi dali děti.
3: Co, dali?
2: No, za to, že jsem pro ně hlasovala.
3: Pěkný. Pěkný kousky. Sádra. Sakra.
2: Toniku, představ si. V neděli se předává hrad dětem. Už se s tím nedá nic dělat. Bude to velká sláva.
3: Ty, švagrová, a nevypadám já teď jako, že mám něco proti mládeži?
2: No, někdo by to mohl tak vzít.
3: Víš co? Hernajs. Věřit předsedovi, že chci mít na slavnosti projev. A ty trpaslíky tam krásně při té příležitosti speněžíme.
2: Jak to speněžíme?
3: No, přijedou tam určitě cizinci. Ty se po nich přímo odlučou. No podívej, není to nádhera? To bude kšeftíček. Našim pionýrům, naší mládeži. Podívejte se na náš krásný hrádek. Jaký byl před rokem a jak je dnes. A já se vás táži, čí je to zásluha? Kdo to tu tak pilně pracoval a odpracoval v této akci?
4: Leontinko, udělej mu něco.
5: A co?
4: Co chceš?
5: Tak dobře.
3: A já vám ještě něco řeknu. Kromě toho, doporučuji vaši ctěné pozornosti. Zde, tento stánek s těmito půvabnými, rozkošnými, vysoce umělecky stvárněnými trpaslíky. Prosím, račte se podívat. Nádhera. Kromě toho, vlastní každý trpaslík svou vlastní lopatičku, též vysoce umělecky vyvedenou. A cena? Jeden každý pouhých 300 korun.
6: Předražil nás, kamarádi, pojďme.
3: Jsou vkusní, jsou obyvatelní, jsou barevní a jsou... Fuď.
1: Pojď si mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
7: Na želízkách na dřevě kloužeme se vesele, až povolí let.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: A hele, mese, Máňa jablka nese.

Září bylo jenom chvíli. Ruce mi to nestačily. Má drahá mami, budem na jaka sami. Srdce mi buší, vezmem si nůši.

0: Liška a vinice. Před velkou vinicí stanula hladová liška. Při pouhém pomyšlení na sladké hrozny se jí zbíhaly sliny, ale vinice byla obehnána vysokou zdí a ať se liška snažila sebevíc, zeď přelézt nedokázala. Liška bezradně obíhala kolem vinice. Pojednou si všimla, že ve zdi je nevelký otvor. Hned se jim pokusila protáhnout na druhou stranu, jenže díra byla příliš úzká.
1: Co bych se honila za potravou, řekla si liška. Počkám, trochu zhubnu a až se do vinice dostanu, najím se dosyta.
0: Liška nejedla a nepila celé 3 dny. Její boky se zúžily a liška pak dírou lehce prošla. Jen co se ocitla uvnitř vinice, začala trhat hrozny. Polikala jeden za druhým a teprve, když měla břicho plné k prasknutí, chtěla z vinice odejít. Liška však špatně počítala. Zatímco otvor ve zdi zůstal stále stejně velký, její tělo stloustlo. Liška v díře uvázla a nemohla se z vinice dostat. Co liška udělala? 3 dny nesnědla jediné sousto, zhubla a potom, už bez potíží, vyšla z vinice ven.
2: Vinice, vinice, řekla liška roztrpčeně, jak si krásná na pohled a jak chutné jsou tvé plody. Prospěch však z tebe není žádný. Hladová jsem k tobě přišla a hladová od tebe odcházím.
0: Ani s člověkem to není jinak. Nahý na svět přichází a s prázdnýma rukama ho zase opouští.

Česká národní pohádka Tři zlatá péra. Byl jednou jeden kupec. A ten byl nesmírně bohatý. Ale milejší nad všechno bohatství byla mu jeho dobrá žena a dceruška Svatava, jež byla netoliko hodná dívka, nýbrž také tak krásná jako jarní květ. Vždyť i lidé, kteří ji vídávali, říkali, že na koho ona se svýma modrýma očima podívá, že musí se potěšit, byť sebe více byl zarmoucen. To zdálo se býti pravdou i Čestmíru, synu chudého pastýře, jež nedaleko kupcova domu pásával stáda. Ubožák byl však tak chudičký, že neměl než tu režnou halenu, co měl na sobě, a tu roztrhanou chaloupku, jež byla celým majetkem jeho dobrého tatíčka. Den co den chodívala chůva s malou Svatavou do zahrady. Blíže níž Čestmír pásal a zpíval. Děvčátko, jakmile zaslechlo jeho krásný hlas, vždy bylo jako okouzleno. A tu vždy vytrhlo se své služce a pospíchalo na stráň, kde usedlo vedle malého pastýře, jenž vyřezával mu různé hračky anebo pletl překrásné věnečky z polního a lučního kvítí. Když bylo Čestmírovi asi 12 let a Svatavě asi 8, stalo se, že jednoho dne neobjevil se Čestmír na květnaté stráni. Tu Svatava zvědava, co asi se s ním stalo, pospíšila k pastýřově chaloupce, kde uviděla na práhu seděti svého druha, jež hořce plakal. Probůh, co se ti stalo, Čestmíre? Otázala se Svatava, již také vstoupily slzy do očí. Ach, ach, jak bych neplakal, má drahá Svatavo, když tatíček mi právě umřel. Jsem nyní úplný sirotek. Matička umřela mi už dávno. Co si nyní počnu? Věru nevím. Posteskl si dobrý hoch. Svatava, když to uslyšela, těšila Čestmíra, jak dovedla, a naposled mu slíbila, že se za něj přimluví u svého dobrého otce. Ten skutečně se také sirotka ujal. Koupil mu slušný šat a starého pastýře dal slušně po křesťansku pochovat. Vida, že hoch jest hodný a nadaný, umínil si, že založí jeho štěstí. A proto jej dal k svému příteli a také bohatému kupci do učení, který i na moři měl své lodi. Když Svatava musela se s Čestmírem rozloučit, velice se jí zastesklo. A tak se vedlo i dobrému hochu v dálné cizině. Naštěstí však pán, u něhož se učil, byl velice hodný. A když viděl, jak jeho učeň v učení prospívá, všeho si hledí a jak je ve všem všude poctivý, velice si ho zamiloval jako svého syna. A když Čestmír dospěl v statného muže, napadlo kupci, že by otec Svatavin mohl Čestmírovi dáti svou dceru za ženu. I vypravil se proto se svým vyučencem do jeho rodiště a vešel s ním do domu svého bohatého přítele. Jak radostné bylo shledání Svatavy s milým druhem z mládí. To není možno ani vylíčiti. Ale brzo bylo jinak. Když otec Svatavin slyšel, proč oba, Čestmír a jeho pán, k němu přicházejí. Darmo jste tak dalekou cestu až ke mně vážili, řekl drsně a jeho čelo se zamračilo. Já jsem si totiž umínil, že jen tomu dám svou dceru za ženu,
jenž mi přinese 3 zlatá péra z velikého zlatohlavého ptáka, žijícího v dálném kraji. Přítel kupcův se sice zarazil, když slyšel ta slova, ale za to Čestmír pravil ohnivě: a dostojíš tomuto slovu, byť si je dal i chudému sirotku? Ano, dostojím, řekl Svatavin otec. A Čestmír opravdu se chystal do světa, aby 3 zlatá péra přinesl. Jeho pán ovšem ho zrazoval a když to nepomohlo, tázal se ho: a víš, kde takový pták je? To nevím, ale budu chodit tak dlouho, až ho najdu, odhodlaně odpověděl Čestmír. Milý hochu, těžkou úlohu vzal si na sebe, ale když jsi tak statečný, jdi jen a pokus se o své štěstí. Snad ti bude Bůh milostiv. Druhý den obdržel Čestmír u pána schované peníze, k nímž mu tento několik hrstek přidal. Sedl na koně a ubíral se do světa. Dlouho již jezdil, když se jednoho dne zastavil u města, které bylo celé černým suknem potaženo. I ptá se v hospodě, co to znamená. Načež mu hospodský odpověděl: měli jsme zde ve městě studni, ve které byla uzdravující voda. Ať to byla jakákoliv nemoc, kdo se té vody napil, byl uzdraven. Nyní ale dlouhý čas voda v studni se skalila a kdo se jí napije, musí umřít. Lékařů žádných nemáme, protože jsme jich nepotřebovali. A lid umírá a my si nevíme rady. A což to nemůže nikdo vyšetřit, co v studni vězí? Žádný se nechce na to odvážit, protože smrtný zápach znívane. Jediný pták obrovský mohl by mít vědomost, co v tom vězí. I toť byste nám mohl, milý pane, to dobrodiní prokázat a také o nehodě naší studny se poptat. Jestli se k němu dostanu, mile rád to udělám. Než Čestmír z hospody odejel, vehnalo se množství lidu, kterým to hospodský napověděl, a všichni ho žádali, aby se u ptáka zlatohlavce poptal. A zase přijel do jednoho města a tam byl královský palác, celý černým suknem potažený. Zajede do

0: zelenal a princezna uzdravila? Neví. Jenom obrovský pták zlatohlavec má toho vědomost. Toho já také hledám, ale nemohu se doptat, kde bych ho našel. Prý se zdržuje na vysoké skále nad Černým mořem, kam ještě noha lidská nevstoupila. Ale kdybyste byl, pane milý, tak šťastný a k němu se dostal, poptejte se, jak by se našemu králi pomoci mohlo. To vám rád udělám, jestli se k němu dostanu. Od toho města jel Čestmír přes hory a doly, že někdy za celý den ani človíčka neviděl. Konečně dostal se z lesů a pustin a viděl před sebou širé černé moře a na moři jedinou loďku, která se na vlnách kulébala. Snad je tu převozník, pomyslel si Čestmír a čekal, až se loď ku břehu přiblíží. Ta se pomalu přihoupala a konečně ku břehu přirazila. Seděl v ní čert. A co ty, červíčku zemský, v této pustině pohledáváš? Zeptal se Čestmíra. Já jdu za ptákem zlatohlavcem, který prý na druhé straně za mořem bydlí. Ty jsi převozník?
1: Jsem, ale koho nechci, toho nepřevezu.
0: No, když ti dobře zaplatím, snad mě to neodepřeš. Ptal se Čestmír, pln strachu, co mu asi čert odpoví.
1: Za peníze nepřevážím nikoho. Jestli však se zeptáš ptáka zlatohlavce, jak dlouho zde ještě zůstat musím, převezu tě.
0: No, proč bych se nezeptal? No a co pak ty jsi zde z pokuty? Vždyť jsi čert, pomoz si tedy sám?
1: Kdybych věděl jak, nebyl bych na tebe čekal. Již 200 let se po tom moři plavím za trest, že jsem se jedenkrát svému pánu protivil a nevím, jak bych se vykoupil.
0: Čestmír nechal svého koně se pásti, sedl na loď a čert ho vezl na druhou stranu. Zdaleka viděl už Čestmír skálu, na níž pták bydlel. Buď to tam najdu svoje blaho, anebo smrt, pravil sám k sobě, když z loďky vystupoval.
1: Ať se nezapomeneš zeptat, sice tě podruhé nepřevezu, přikazoval čert.
0: Nebezpečnou cestou bral se Čestmír nahoru až na vrch skály, kde byla jeskyně, kterou po dlouhém hledání a namáhání skutečně našel. U vchodu stála stará babička. Jak si až sem zabloudil, zemský červíčku? Ptala se babička, když k ní Čestmír došel. Má zlatá babičko, zabloudil jsem v těch ukrutných lesích a pustinách. Noc je na krku a nevím, kudy kam. Popřejte mi noclehu, sice mne dravá zvěř roztrhá. Milý hochu, bojíš-li se roztrhání, raději se vrať. Zde přebývá obrovský pták zlatohlavec, můj pán, a jestli tě ucítí, nespatříš světla více. Prosím vás, milá, dobrá babičko, nechte mne jen tady a někde v koutku mne ukryjte, já nemohu již ani krok dále. I slitovala se babička nad Čestmírem, vzala ho do jeskyně, udělala oheň a uvařila něco k požití. Čestmír, který by byl tuze rád, babičku na svou stranu přivedl, počal ledacos o světě vypravovat, což se babičce líbilo. Konečně vyjel s barvou ven.

0: Když babička porozuměla, co ho zde žádá, velice opovážlivostí té se podivila a chvíli se rozmýšlejíc řekla: já byla také jednou na tom světě, ale již tomu tak dlouho, že to nepamatuju. Než proto nejsem přece tak divoká jako můj pán a mám outrpnost s ubohým člověkem. Co bude mého možného, to protě udělám. Ale čas se blíží, kdy pán přicházívá. Pojď tedy raději se mnou, ať se nespozdíš. Na toho babička odvedla do jedné díry, přikryla mechem a navrch naházela roští a chvoje. Ani se nehýbej, až tě zavolám, přikázala posléze a odešla, aby pánu svému dobrou večeři přichystala. Najednou to na protější straně od moře nad lesem vychází jako velká záplava. Vždy blíže a blíže, až se to v šumném letu k jeskyni přižene. A je to pták zlatohlavec. Když zatřepe křídlama, slyšet to na míle cesty a šlápne-li, praskají mu pod nohou kořeny stromů. Peří jeho ale jedno slunce a hlava nad všechny mudrce. Čichám, čichám člověčinu, koho tady máš? Křičí na bábu vejda do jeskyně. Hvězdo mořská, koho bych tu mohla míti? Odpoví bába a jde po své práci. Pták se upokojí, sedne a jí, co mu bába předkládá. Po chvilce ale začne zas. Čichám, čichám člověčinu, pověz babo, koho tu máš? Jen si pomysli, pane, kdo by se k nám dostati mohl? Pán to zvážil a jedl zase dál. Ale když vstal a obcházel okolo krbu, začal ještě hřmotněji. Čichám, čichám člověčinu, pověz babo, koho tu máš, sice bude zle. Panáčku, panáčku, jak si jen můžeš pomyslit, že bych tu někoho přechovala? Vždyť tvé oko každého na dvě míle třeba v nejtmavější noci vyslídí. Měl si asi dnes chutnou pečínku a ta ti posud pod nosem čpí. Chvíli ještě pták čmuchal, hledal, ale potom šel přece jen na hnízdo. Baba ulehla vedle něho, ale nespala. Jakmile začal pták chrápat, přišoupla se blíže a mžikem mu jedno péro z křídla vytrhla. Co ti to napadá, babo zlořečená, že mne ze sna budíš? Rozkřikl se pták a vyvalil na ženu oči, jak ohnivé koule. Ach, odpusť, pane milý, já měla děsný sen a chytila se tvého křídla. Zdálo se mi, že jsem přišla do jednoho města, kde byl velký pláč a nářek. I ptám se, proč naříkají? A tu slyším, že měli uzdravující vodu ve studni a ta, že je nyní otrávená a kdo se té vody napije, že umřít musí. Pověz mi pak, pane, jestli byla opravdu taková studně ve světě. No ovšem, že byla. Ale najednou počali býti lidé v tom městě rozpustilí prostopášníci a zapomínali bohům oběti přinášet. Bohové se na ně rozhněvali a za trest dali do studně jedovatého pavouka, který vodu otravuje a smrtný zápach kolem studně rozesílá. Kdyby se lid polepšil, bohům u studně obětoval, mohli by vodu vybrat, pavouka zabít a pramen uzdravující by se opět vypříštil. Teď ale spi a dej mi pokoj. Na to se pták obrátil a za minutu chrápal jako prvé. Baba na to čekala a v malé chvilce mu druhé péro vyškubla. Což se ti v hlavě popudilo, ty pokušitelko, křičel pták a zlostí mu oči jiskřily.
1: Nezlob se, pane milý,
0: nevím, co se to dnes se mnou děje. Zase jsem byla v takovém městě a tam byl královský zámek celý černým suknem potažený. I ptám se, co to znamená. A tu mi vypravují, že měli strom, zlatá jablka nesoucí a ten, že nyní uschl. Od té doby ale že královská princezna stůně a chřadne. Prosím tě, pověz mi také, jak by se těm lidem pomohlo. Ta královská dcera měla ráda jednoho panuše, ale jak se to král dověděl, hned jej dal vsadit do vězení. Princezna byla tím velice zarmoucena a proto na radu čarodějnice dala pochovat pod strom mrtvolu malého dítěte, poněvadž se domnívala, že tímto kouzlem otce obměkčí. Od té chvíle však strom chřadne a neponese zlatého ovoce, dokud král panuše s dcerou nezasnoubí a dítě na hřbitov nepochová. Potom budou zase všichni šťastní, ale jestli mne, babo, ještě vzbudíš, bude s tebou zle. Baba se zaříkala, že nevzbudí, ale sotva pták usnul, vytrhla mu třetí péro. I ty zlověstná babo, což tě čert pokouší, zahřměl pták a popadl babu za krk.
1: Zlatý panáčku, já za to nemohu, opravdu mi se zdálo o čertu a já se v úzkosti tvého křídla zachytila. Oh, no bylo mi, jako bych chodila na břehu moře, co pod skálou hučí. Tu připluje černá loď a v ní sedí čert a smutně naříká. A ptám se ho, co mu je, a on povídá, že ho pán tam zaklel a že neví, kterak si pomoci.
0: Kdyby nebyl chtěl v pekle poroučeti, nebyl by se octnul na moři, ale mohl by si pomoci, kdyby se mu trefilo, že by člověka převážel. Tu by musel blíže břehu na zem vyskočit a člověka nechat v lodiřka. Ty zůstaneš na moři, já zůstanu na zemi. Jestli mne ale, babo, nenecháš spát, já vstanu a hodím tě ze skály dolů. Bába již věděla, co vědět chtěla a nechala pána spát až do rána. Ráno, když vstal, bylo dobré snídaní již přichystáno a zlatohlavec se najedl a šel do lesa na lov. Jakmile ho stará necítila, pospíšila k díře, odrovnala roští a chvoj, aby mohl host vylézti. Honem honem mu všecko vypravovala, kterak jí to pták v noci pověděl a dala mu snídani tři zlatá péra a vyprovázela ho z jeskyně, přikázajíc, by se jen vpravo držel, tudy, že cesta k moři vede. Tisíckrát poděkoval Čestmír dobré stařeně a radostně se bral hustým lesem po vrchu dolů. Pod skalou čekal veslař. A sotva k němu Čestmír došel, již na něho křičel, ví-li, co mu pomůže. Ovšem, že vím, ale nepovím, dokud mne na druhou stranu nepřevezeš. Já tě nepřevezu, až mi to povíš. No, to bychom se tu hádali do soudného dne. Jestli mne nepřevezeš, najdu si cestu jinudy a ty nebudeš nic vědět. Čert mu dal v duchu za pravdu. Bez dalšího rozkládání na druhou stranu ho převezl. U břehu skočil Čestmír hebitě na břeh a tu teprve řekl čertovi, co ho může vysvobodit.
1: Jej, jen počkej, ty farino, kdybych to byl dříve věděl, zajisté bys tam nestál.
0: Blázen bych býval, každý sám sobě nejbližší. Za převezení ti děkuji a až se ti vyskytne příležitost, víš teď, jak vysvobození dojíti. Za hvizda na koně, který hned přiběhl, sedl Čestmír na něho a maje srdce plné sladkých nadějí ujížděl jako vítr. Když přišel do toho města, kde byl zámek černým suknem potažen, dal se hned u krále ohlásit. Jak se král dověděl, že se cizinec od ptáka Zlatohlavce navrátil, poslal pro něho zlatý vůz se 4 koni. Když Čestmír Jisa s králem o samotě všechno povídal, jak to byl pták řekl, ulekl se král velice. Ale bez rozmýšlení podal Čestmírovi ruku a na svatbu dceřinu jej pozval. Čestmír by byl rád věděl, zdali se to všecko uskuteční, a proto slíbil, že zůstane. Král se hned odebral k dceři a všechno jí povídal. Princezna tu chvíli již se více nezdráhala, ke všemu se přiznala a tisíckráte otci za jeho lásku děkovala. Panož byl i hned z vězení vyveden a král sám kosti dítěte pod svatým stromem vyhrabal a pohřbil. Když žehnal nejvyšší kněz mladé manželi, začal se uschlý strom zelenat a kvésti. A než byly obřady skončeny, visel plný zlatých jablek. To bylo radosti plné město a král nevěděl ani, kterak se Čestmíru odsloužiti. Dal mu koně, na kterého klenotů a zlata hojnost naložil, a k tomu služebníka, což on vše bez děky přijmouti musel. Třetí den se rozloučil s králem a mladí manželé ho vyprovázeli. Šťastně přijal se svým novým služebníkem do druhého města. Sotva jej hostinský spatřil, hned se tázal, jestli na svou přípověď nezapomněl. A když slyšel, že jim dobrou zprávu nese, běžel bez meškání do královského paláce. Sám král si pro Čestmíra přišel a vedl ho do zámku, kde musel všecko vypravovati. Když dopověděl, svolal král nejvyšší kněze a kázal chystat oběti. S největší slávou a pobožností odebral se veškeren lid k divotvorné studni a tam bohům obětoval. Po oběti pak, bez uškození zdraví, pavouka zabili a studnu vyčistili. Pramen, jak stříbro čistý, se vypříštil a když vody nabrali a jednomu nemocnému jí dali se napít, byl v okamžení zdráv. Nejdřív děkovali bohům a potom Čestmíru, kterého by byli všemi dary zahrnuli. Byl ale už svrchovaný čas, aby se zpět navrátil, neboť stromy už začaly žloutnout. Chýlil se opět k večeru. Bledá, co lilie, seděla svatava na pavlánu, myslíc na svého mládence, a jedna slza za druhou se jí po klínu kutálela. Tu slyší kvapný dusot koňský. Pozdvihne zakalené oko a jako když se slunce z temných mraček probere, rozjasní se tvář její a milostný úsměv pohrává kolem sladkých rtů. Miláček se navrátil, již bylo konec žalosti. Kupcová i kupec viděli Čestmíra také přijíždět a oba mu vyšli vstříc. Nebyl však Čestmír sám, byl s ním jeho dobrý starý pán, bohatý kupec, který jej za vlastního syna přijal a celé jmění mu daroval. 3 zlatá péra odevzdal Čestmír kupci a obdržel za ně krásnou svatavu. Druhý den byla svatba. A nevěstu krášlili klenoty, jež Čestmír od králů darem přinesl. Stal se z něho správný, bohatý obchodník a byl daleko široko pro svou rozšafnost a dobrotu rozhlášen. Když přijížděl z cest domů, vodíval své děti na vršek, kde před léty ovce pásával a vypravoval jim o chudém sirotkovi, jak přišel ke štěstí skrze 3 zlatá péra.

0: vyčaruje, co kdo chce.
1: Maso, buchty, ovoce.
0: Také byste chtěli kousek?
1: Jak se volá na obrousek?
2: Kdo pak ví, odpoví. Tohle já vím.
3: Já si pamatuju, že to je asi z té pohádky obušku z pytle ven.
2: No.
3: Takže na obušek se volalo obušku z pytle ven.
2: Ale tohle je jiná pohádka.
3: To je skoro stejná pohádka.
2: Fakt?
3: A volalo se
2: ubrousku.

0: studovala jsem jako stupnice. Totiž studovala jsem jako studnice. Budete zívat. Zírat. Halo. Mám svetýrek. Odlitek. Oříšek.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj. Ahoj. Ve skříni? Vy jste ve skříni? Co tam pro pindáčka děláte?
2: No pro pindáčka jsme tam tedy nedělali nic.
3: To pindáčka ne.
0: Pro krindáčka jsem řekla.
2: Neřekla, řekla si pro pindáčka.
0: A ty to schválně zaloudáš. Zamlouváš. No, vy jste si tam tedy přede mnou schovali.
1: Ne.
2: No.
0: Aha. A teď jste celý kyselý a uletili vám včely a koukáte jako sůva z nudlí.
2: Sůva, co sůva? Aha, oříšky, oříšky.
0: Vampiky, ne z oříšků, z nudlí.
1: Ale ta sůva z nudlí je ten oříšek, ne?
0: Co to plácáte? Párkrát jsem vás tu nechala samotné a vy pak hned místo vítání v sutýny, Justýny, šup do skříně. No, do skříně. A takhle tento non zvlčíte. A pak, co to říkáte, nedává si sel.
2: No co?
0: Tedy smysl. Smysl.
2: Je dneska ve formě, Hugo. To bude něco.
1: Tak se hned nerozčiluj, Justýno, jen co si přišla.
2: Prostě jsme mysleli, že jak si řekla tu sůvu z nudlí, že to už je ten oříšek, který máme dneska rozlousknout.
0: Aha.
1: No a... No je to tak. Tak máme hádat sůvu z nudlí?
0: Ha, ale prosím vás, na dnešek mám připraveno něco úplně jiného.
2: Jo, a mě by ta sůva zrovna docela zajímala.
1: Mě teda taky.
0: No tak pro mě, za mě, když to takhle tento noc... tak si hádejte klidně tu sůvu. Nechám si svůj mimořádný ohnípek.
2: No.
0: Oříšek na příště. Vy dva neuhodnete stejně pic. Totiž nic. Tak je to jedno. Tak tu sůvu. No,
1: ale
0: no.
1: Justýno, víš, co to znamená? Abychom pak na konci třeba nezjistili, že to neumíš vysvětlit.
0: Hugo, no dovol, já užívám výhradně jen slova, která vezbečně znám.
2: Co?
0: Co jsem řekla?
1: Že znáš slova vezbečně.
2: Ale
0: bezpečně samozřejmě. Špatně slyšíš, tak se ukaž. Sůva z nudlí.
1: Sůva z nudlí.
0: No, co je to? Co? Tak víte, co to znamená? No hádejte.
2: Já bych možná věděl.
1: Tak říkej.
2: Tak říká se to, když se někdo tváří udiveně. Jakože nevěří svým vlastním očím. Je to tak?
1: Já myslím, že ano. Máš bod, Piggy.
2: Je!
0: Počkat. Body tady rozdávám já, pokud se nepletu. A tohle ani nebyl ten pravý oříšek, jen taková nástavka.
2: Co?
0: Násoska. Totiž náhražka.
1: Ale Piggy to rozlouskl správně, ne? Tak má bod.
0: No, dobře. Řekl, když se to slovo používá, ale neřekl, jak to celé vzniklo. Proč se to říká?
2: No, tak to nevím.
1: A já taky ne. Tak nám to můžeš říct, Justýno.
0: A dostanu bod?
1: Když my nevíme a ty budeš vědět, tak dostaneš bod. Hlavně už to prosím tě řekni.
0: Tak dobře. Neví se to.
2: Co se neví?
0: Tady je dneska zmatek, to vám povím. Každý se ptá na něco jiného. Kdo se v tom má vyznat?
2: No, říkala jsi, že se něco neví.
0: Říkám, že se neví, jak vzniklo. Že se říká sůva z nudlí. Hledala jsem to v nejrůznějších knihách, na půdě a tak.
2: Já tomu tedy teď opravdu ale nerozumím.
1: No, Piggy, myslím, že Justýna chce říct to, že u některých slov nebo úsloví se přesně neví, proč a jak vznikla. Protože mohla vzniknout třeba tak, že se někdo, já nevím, přeřekl.
2: Je! Takže Justýna je výrobna na přeřekové oříšky, co?
1: No, a nebo si nějaká nová slova vymyslel a už se tomu tak pak začalo říkat. A to se pak těžko hledá. A to je asi zrovna případ sůvy z nudlí. Je to tak, Justýno?
0: No jistě, jistě. Vždyť to říkám celou houbu.
2: Co?
0: Chloubu. Budu. A dobu.
2: No,
0: dobu.
2: A hned by vzniklo, že by se říkalo, vždyť vám to říkám celou houbu, že jo?
1: No, nevím, jestli by se zrovna tohle ujalo.
2: No rozhodně by se pak těžko mohl někdo dopátrat toho, jak to vzniklo.
1: Justýno, tak mě napadá, není možné, že se třeba jen někdo přeřekl?
0: No, jak přidřepl? Ale... Já nedřepím, stojím tu jak podloudnice v louži.
2: Cože? Podloudnice v louži? Co to znamená?
0: To jsem neřekla, Piggy. Řekla jsem komornice v kouři.
1: No, to je ovšem lepší.
0: Totiž borovice v bouři jsem řekla.
2: Máš pravdu, Hugo. Sůvu z nudlí mohla klidně vymyslet nějaká Justýnina příbuzná, no.
1: Koukáš jako sůva z nudlí. Co by to tak mohlo být?
0: Teď jsme si řekli, že se to neví.
2: Už to mám. No. Koukáš jako sůva z nudlí. Mohlo být původně třeba sundáš sako za dva štrůdly.
1: nebo Ondráš volá fůra uhlí.
2: Koumáš jájo za nůž stulí.
0: A vy jste se zbráznili. Zbláznili. Takže pánové, abychom to uzavřeli, mám bod. A hotovo. A příště bych si s olovením... S dolovením. Totiž s dovolením. Takovéhle vaše tento noc hračičkování vyprosila, ano? Budete se soustředit, protože ten oříšek, který jsem pro vás původně nachystala, to tedy... Neuklofnete. Neuhodnete. Já vám dám chytat se nějaký smůly z hublí. To sůvy nudlí. Tedy Hugo. No. To by přece věděl úplně každý. Každý. Dělat si z toho takovou tento nonc tafiléry. Amfiteátr. Ne. Jak se to? Aféru. Aféru. Tak je to správně. Aféru. No to snad nemáte zapotřetí. Zapotřebí.
2: Jasně, nemáme zapotřebí dělat ze smůly z hublí v kafiléry. Co jste říkala?
0: Aforu. Ne. Aféru. Aféru jsem řekla. No. Hugo, Piggy, vy jste hrozně neukáznění.
1: A víš, že se mi potom je vlastně stýskalo.
2: Jo, tak proč jsme museli lézt do skříně, když jsi slyšel, že jde Justýna?
0: Takže je to jasné. Schovali jste se přede mnou. Já to věděla. Vy si nevážíte skutečných mazanců. Vzdělanců, že? To je tedy chování.
1: Promiň, Justýno, já jsem vůbec nedomyslel, jaká je s tebou ohromná legrace. My už to nikdy neuděláme.
2: Vážně ne, zase přijdeš, ano.
1: Prosím.
2: Prosím, prosím.
0: No, opravdu jsem tu dlouho nebyla, takže máte pravdu. To se naladí, napraví. Ode dneška tu budu smažená pražená.
2: Co?
0: Vlastně, jak se to pečená vařená, tak? Když jinak nedáte.
2: To jsme moc rádi.
0: No jo, Piggy. No, ty kuličko jedna. No.

0: Biggy básnička.
1: Biggy, Biggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté.
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
1: Proč pak pořád ryješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo? Víc by se s nám líbilo. Jak bys bylo roztomilé? Celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo? Prasátkem bys nebylo. Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

kouzlem vrátit koutek náš zpátky zás.

Byl jeden domeček. Byl jeden domeček, v tom domečku stoleček, na stolečku mistička, na mističce vodička, v té vodičce rybička. Kde je ta ryba? Kočka ji snědla. Kde je ta kočka? V lesi zaběhla. Kde jsou ty lesy? Na prach schořeli. Kde je ten prach? Voda ho vzala. Kde je ta voda? Voli ji vypili. Kde jsou ti voli? Páni je snědli. Kde jsou ti páni? Na hřbitově pochováni.

0: Piggy vtip.
1: Na ulici pláče malá holčička.
2: Proč pláčeš? Ptá se kolem jdoucí pán.
0: Když my dnes máme k obědu štrůdl.
2: Pánovi se uleví, že se nic hrozného nestalo a říká, no to přece nemusíš plakat, to je přece moc dobré.
1: A holčička na to,
0: ale já nevím, kde bydlím.
3: To určitě ten pán tu holčičku odvede k policistovi a pan policista zavede holčičku domů, aby ten štrůdl stihla, viď?
2: No, protože jinak je to smutný, když se někdo ztratí.
3: No, to bych nechtěl být ztracený. Ale já bych třeba ti zavolal a ty bys pro mě došel.
2: No určitě.

0: pro tebe, Květo.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
2: Je to je škoda, že už je po všem.
3: Však on si náš Ferda zase něco vymyslí.
4: Já už to mám vymyšlené. Víte co, budeme si vybrat pohádky. Já jich znám plno od nás kina. O perníkové karkulce, o sedmi sněhurkách, no vlastně spousty.
5: Ale o tom, jak si housenka pletla kabátek, to jistě neznáš.
2: Jak si housenka pletla kabátek?
5: To vám byla jednou jedna housenka a ta se moc ráda strojila. Zrovna nadešel čas, kdy se měla proměnit v motýla a tak si začala plést kabátek. Ten si musí udělat každá housenka, než se promění v motýla. Celá se pak do něj zabalí, usne a když se pak probudí, kabátek praskne a housenka už není housenkou, ale motýlkem. Ta naše housenka však pořád nevěděla, jaký kabátek by si měla uplést, aby z ní byl hodně krásný motýl. Letěl kolem Bělásek a milá housenka na něj volala:
6: co pak je teď v módě?
5: Zrovna tak. A ten Bělásek povídá: podívej se na mě, já jsem celý bílý, letos bude v módě bílá. A tak ta housenka začala plést bílou.
2: Je, ta byla ale hloupá. Nejkrásnější je přece červená puntičkovaná, jako nosím já.
5: Zrovna tak poradila housence jedna beruška. Housenka tedy začala plést červeno-puntičkovaně, ale ten bílý načatý kousek už nechala. A kde se vzal, tu se vzal nejkrásnější motýl, otakárek.
7: Vy si děláte červeně puntičkovanou, to jsem jak živ neviděl, já bych nenosil jinou než žlutou černě páskovanou.
5: Housenka tedy připletla k těm předchozím barvám žlutou černě páskovanou a potom ještě zelenou měňavou. To jí poradil Zlatohlávek.
2: Je, to měla na sobě tedy učiněnou strakatinu.
3: To jsem tedy zvědav, jaký z ní pak byl motýl.
5: Všichni byli zvědaví. Ale nikdo se to nikdy nedověděl, protože ta parádivá housenka se vůbec neproměnila v motýla, ale v můru, která lítá pod mě, takže není vidět, jakou má barvu.
4: Dobře, i tak, když byla hloupá.
3: A marnivá.
2: To já bych nikdy nechtěla být jiná nežli červená puntičkovaná, protože taková jsem ze všech nejkrásnější. Co se mi pozmíváte?
4: Pardon, to já ne.
2: A jsem ze všech nejkrásnější, abyste věděl, jsem. Počkejte, já to řeknu mamince, že se mi pozmíváte.
5: Jestli pak víš, kdo to řechtá?
8: Já ne, Ferdo.
5: A co pak si kobylka, pytlíku?
8: A kobylka? Jaká kobylka?
5: Obyčejná luční kobylka, schovaná v Heřmánkovém houští.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Kapitola 9. Proč se nemá skládat hudba, při které každý musí tančit?
1: Profesor Kurama odpočíval v parku na lavičce.
0: Vedle něho seděla holčička a hrála na harmoniku.
1: Tu k ním přistoupil vousatý muž v černých brýlích a pravil.
2: Pane profesore, já jsem z hudebního nakladatelství. Rád bych se vás zeptal, jestli máte rád hudbu.
3: Hudbu? To ano, mám.
2: A už jste někdy napsal nějakou hudební skladbu?
3: Ještě ne, ale jistě bych to dokázal.
2: Dovedl byste složit písničku, při které by každý, kdo ji uslyší, musel tancovat?
3: To je zajímavý nápad.
1: Zamyslel se profesor Kurama.
2: Nesložil byste nám nějakou veselou melodii, aby se při ní všichni hned roztančili?
3: Mohu se o to pokusit.
4: To se mi nelíbí.
0: Vmísila se do rozmluvy holčička.
2: Proč se ti to nelíbí, holčičko?
1: Zeptal se vousatý pán.
4: Někdy přece mám takovou náladu, že se mi vůbec nechce tancovat.
2: Slyšel jste to, pane profesore? Zkuste zkomponovat takovou skladbu, aby musel tančit každý, i když se mu právě nechce.
3: Dobře, udělám to pro vás.
1: Rozhodl se profesor Kurama a odešel do laboratoře.
0: Hned se dal do díla.
1: Skládal a komponoval všelijaké melodie. Své hudební pokusy zkoušel na ptácích, na myších a nakonec i na sobě.
0: Za pár dní byla skladba nahrána na magnetofonovém pásku.
1: Když se přišel vousatý muž z hudebního nakladatelství přeptat, jak dílo pokračuje, řekl profesor.
3: Už to mám hotové. Nechcete si to přehrát a vyzkoušet, jak hudba působí?
2: Ale kdepak. Mně úplně stačí, když mi tu skladbu prodáte.
3: Proč ne?
1: Profesor Kurama předal muži s plnovou sem magnetofonový pásek se svou skladbou.
2: Než přijdou desky do prodeje, přinesu vám je ukázat.
0: Slíbil muž a odešel.
1: V zápětí navštívil pana profesora jiný muž, tentokrát z městské banky.
5: Pane profesore, uměl byste vyrobit pokladnu, kterou by nikdo na světě neotevřel?
3: Kdybyste měl takovou pokladnu, nikdy byste z ní nedostal věci, které tam uložíte.
5: To je pravda.
1: Povzdechl zarmouceně bankovní úředník.
3: Načpak potřebujete takovou pokladnu?
5: Dneska nám přišel do banky dopis, přečtěte si ho.
3: Ukažte.
0: Profesor Kurama četl.
3: Ve vaší bance je uložen diamant velikosti holubího vejce. Dostavím se do banky a vezmu si ho. Policie se nebojím. Určitě si pro něj přijdu. Oznamuji vám to raději předem. V úctě váš zloděj.
1: Dopis byl napsán neumělým písmem.
3: Opravdu u vás máte takový diamant?
0: Podivoval se pan profesor.
5: Ano. Jeden zákazník z ciziny se ho bál uložit ve velké bance a proto ho svěřil nám.
3: Už jste to oznámil policii?
5: Ovšem. Slíbili nám pomoc silného policejního oddílu.
3: Čeho se tedy obáváte?
5: Ten zloděj píše v dopise, že z policie nemá strach. Bude to asi nebezpečný zločinec.
3: Co kdybyste to provedli takhle?
1: Řekl profesor Kurama a zaměstnanci banky co si pošeptal.
0: Muž přikývl a odporoučil se.
1: Kolem banky už bylo plno strážníků. V přilehlých ulicích byly postaveny barikády. Budova banky byla tak opevněná, že by se do ní nedostala ani celá armáda lupičů.
0: V bance však zazvonil telefon.
6: Haló, tady je zloděj, který vám poslal dopis. Za pár minut přijedu pro ten diamant. Můžete si svůj poklad hlídat, jak chcete. Stejně ho dostanu.
1: Policisté si připravili zbraně a ukryli se za barikádami.
0: Možná, že lupič hodlá přijet v tanku.
1: Městem projížděli policejní vozy a sledovali, zda se neděje něco podezřelého. Na střechách vozů byly upevněny velké tlampače, kterými strážníci varovali obyvatelstvo.
7: Město se chystají přepadnout lupiči. Nevycházejte proto do ulic. Zůstaňte doma. Procházky venku mohou být velmi nebezpečné. Ve svých domovech se nemusíte obávat. My město uchráníme. Žádáme vás však o spolupráci. Město se chystají přepadnout lupiči.
1: Opakovali neustále policisté. Město stichlo. I hlavní třída byla zcela prázdná. Ani pes se na ní neukázal. Slunce prudce zářilo, ale město bylo jako mrtvé. Všude bylo ticho jako na poušti.
0: Kdyby někdo upustil špendlík, bylo by to slyšet široko daleko.
1: V té chvíli vjel do města reklamní vůz.
0: Policie se za ním ihned vydala, aby ho zastavila.
1: A tu se to stalo. Z tlampače reklamního vozu zazněla hudba. Byla to nesmírně veselá skladba, při které nikdo nemohl zůstat v klidu.
0: Jakmile ji policisté v autech i na barikádách zaslechli, vyskočili a dali se do tance pěkně podle rytmu písně.
1: A nejen policisté, i zaměstnanci banky a všichni ostatní lidé vyběhli do ulic a tančili, jak vyhrávala muzika.
0: Hudba se neustále zrychlovala.
1: Také lidé tancovali pořád rychleji a rychleji.
0: Když skladba dozněla, všichni padli vyčerpáni na zem.
1: V pokladně banky zela velká díra.
0: Avšak diamant byl zachráněn.
1: Diamant totiž v bance vůbec nebyl.
0: Profesor Kurama poradil bankovnímu úředníkovi, aby ho vložili do staré konzervy a zakopali na smetišti.
1: Do pracovny profesora Kuramy se doklopítal onen pracovník banky. Sotva vlekl nohy, tak byl unavený z té pekelné muziky.
0: I pan profesor byl utahaný. Taky musel tančit, i když hudbu slyšel jenom z dálky.
3: Nemyslel jsem si, že to takhle dopadne.
1: Omlouval se profesor Kurama.
8: Jak to myslíte?
3: Tu hudbu jsem vlastně složil já.
1: Přiznal se pan profesor a vyprávěl úředníkovi příhodu s mužem z hudebního nakladatelství.
8: Co bychom teď měli dělat?
1: Zamyslel se pan profesor.
0: Do pracovny vstoupila jeho známá holčička. Tvářila se, jako by o ničem nevěděla.
3: Ty jsi prvé netancovala?
1: Ptal se pan profesor.
4: Já o ničem nevím. Stalo se něco?
3: Tu hudbu bylo určitě slyšet po celém městě.
4: Já jsem nic neslyšela.
0: Odporovala holčička.
3: Jak je to možné?
4: Seděla jsem doma a prohlížela jsem si obrázkovou knížku. Maminka mě začala hubovat, že bych se měla raději učit a že bych si měla napsat nejdřív úkoly do školy. A tak jsem si dala do uší vatu, abych její napomínání neslyšela. Šla jsem do parku a tam jsem si četla.
3: Už zase!
1: Vykřikl pan profesor, až se holčička polekala.
0: Zloděj, který chtěl ukrást diamant, se znovu vracel do banky.
3: Honem si zacpěte uši!
0: Muž z banky rychle odešel.
4: Já si uši zacpávat nebudu. Já chci tancovat.
1: Radovala se holčička.
3: To nesmíš. Jakmile hudbu uslyšíš, musíš pak tančit pořád a pořád. Když jsem tu skladbu komponoval, ani ve snu mi nenapadlo, co natropím.
1: Profesor Kurama si nacpal do obou uší vatu.
0: Jenom holčička chtěla poslouchat veselou melodii, ale hudba záhy ustala.
3: Co se asi přihodilo?
1: Podivil se profesor Kurama, když zjistil, že holčička přestala tancovat. Vydal se do města, aby zjistil, co se děje.
0: V ústrety mu běžel pracovník banky a něco mu vykládal, ale pan profesor nerozuměl ani slovo. Tak pevně měl zacpané uši.
1: Úředník tedy vytáhl notýsek a napsal.
0: Lupič byl chycen.
1: Profesor Kurama si vyndal vatu z uší.
3: Jak jste ho chytili?
5: Jděte se za ním podívat do nemocnice a zeptejte se ho sám.
1: Profesor Kurama se vypravil do nemocnice.
0: Našel tam známého zloděje, celého ovázaného. U jeho lůžka hlídal policista.
9: Pane profesore, to je vaše vina, že jsem tady. V nemocnici.
3: Jak to?
1: Nechápal pan profesor.
9: Chtěl jsem si znovu dojet pro diamant, když jsem při první výpravě neměl úspěch. Když jsem přijížděl k železničnímu přejezdu, vytáhl jsem si vatu z uší, abych si poslechl, zda nejede vlak. V tom okamžiku jsem zaslechl hudbu. Nechal jsem volant volantem, a musel jsem tancovat, dokud nešel kolem hluchý dědeček. Kdyby mi ten nepomohl,

0: Jednou, jako obvykle, sbírali čmeláci Čmelda a Brunda na louce sladkou šťávu a dávali pozor, aby nevynechali jedinou růžovou jetelovou bambulku. K práci si zpívali oblíbenou písničku, kterou už každý znal, a zdálo se jim, že je všechno, jak má být. Kde pak není, mračila se jejich kamarádka Váška. Zpíváte i sbíráte bez přestání to samé. Co kdybyste zkusili jednou sebrat něco jiného?
1: Něco jiného? Zarazili se čmeláčkové. To nás tedy ještě nikdy nenapadlo. A co by to mělo být, nevíš?
0: Třeba nějaká kuriozita, zasmála se Váška. Potom mávla elegantně křídly, zakroužila nad skoprnělými čmeláky a byla pryč.
1: Co je to kuriozita? Lámali si hlavu Čmelda s Brundou a shodli se, že kuriozita může být cokoliv, jen když to nebude připomínat jetel. Hele, Brundo, tady něco je a určitě to není jetel, vykřikl Čmelda. To je oříšek. Obyčejný oříšek, řekl Brunda.
0: Oříšky přece mohou být i kouzelné, poučil brášku Čmelda. Jsou v nich potom místo jádra samé vzácné věci. Třeba zlaté kočáry nebo stříbrné střevíčky a tak.
1: No jo, nebo také plesové šaty. To by mohla být ta kuriozita pro Vášku, nadšeně volal Brunda.
0: Ale brzy přišli na to, že čmeláci nejsou veverky a že louskat oříšky nedokážou. Obcházeli tedy oříšek kolem dokola a když ho zkusili překulit, objevil v něm Čmelda malinkatou dírku. A hned ho napadlo, když oříšek neumějí rozlousknout, že by se tou dírkou mohli alespoň podívat, jaké překvapení je uvnitř. A vidět nebylo nic. A co slyšet? Chvíli poslouchal u dírky Čmelda a pak chvíli zas Brunda. Najednou z ničeho nic začal oříšek poskakovat a tančit do rytmu divoké písničky, kterou si uvnitř někdo prospěvoval.
2: Každý den mám hody, žeru všechny plody, sladké i kyselé. Nemám jiný program, spravil jsem se o gram, vážení přátelé. Když je něco jedle, tak do toho hnedle vyvrtám pár dírek. Jídlo, jídlo, jídlo, to je moje sídlo, to je můj kvartýrek. To je můj kvartýrek. To je můj kvartýrek.
1: Takovou kuriozitu určitě nikdo nemá. Ještě tak vědět, co to v oříšku je.
0: A tak si zvědaví včelí medvídci řekli, že oříšek darují tomu, kdo ho dokáže rozlousknout.
3: Jako na zavolanou běžel kolem Brouk kvapník.
1: Zastav se, kvapníku, křiknul Čmelda. Něco pro tebe máme.
0: Kvapník trošičku přibrzdil. Co pak, nevíte, že chvátám?
1: Jenže na tobě vidět, že by sis rád odpočinul, pokračoval Čmelda.
0: To máš pravdu, přikývil unaveně kvapník. Ale co pak můžu? Chvátám, já pořád chvátám a s tím už nikdo nic nesvede.
1: Ale my máme tuhle ten oříšek s překvapením, řekl Brunda. Když ho rozlouskneš, je tvůj a s ním i ta vzácnost, co je uvnitř.
0: Říkáte vzácnost? Například kolečkové brusle? Nebo motorová koloběžka? Zajímal se kvapník. To by mě moc pomohlo.
1: V kouzelném oříšku může být cokoliv, poučovali kvapníka čmeláčkové.
4: No tak, co pak nejsi ani trochu zvědavý?
0: Kvapníci jsou na světě od toho, aby spěchali, a ne, aby louskali ořechy, vymlouval se kvapník.
1: No, měl bys to aspoň zkusit, přemlouval Brouka Brunda.
4: Stačí, když do oříšku praštíš, radil Čmelda.
0: Oříšek přestal hopsat a tiše čekal, jak všechno dopadne.
1: ani se nepohnul. Kvapník se tedy zhluboka nadechl, rozpřáhl se a bum! Oříšek poskočil a uvnitř se něco zachichotalo. Jenže kvapníkovi do smíchu nebylo. Mračil se na čmeláky, zlobil se na celý svět.
4: Tak to vidíte, jsem každému jen pro smích. Ke vší smůle jste mě ještě zdrželi a přitom dobře víte, jak chvátám.
1: Brundo, jestli se nedozvím, co v tom oříšku je, já snad samou zvědavostí prasknu, vzdychal Čmelda. Co kdybychom řekli stonožce, napadlo Brundu. Když na oříšek stokrát dupne, musí přece skořápka povolit. Jenže zase nepochodili. Stonožka si zrovna chladila bolavé nohy v bylinkách a o nějakém louskání oříšku nechtěla ani slyšet. Kdepak, mě oříšky dneska nezajímají, i kdyby byly ze zlata, povídala. Vrátila jsem se z výletu a mám na všech patách puchýře.
5: Ten oříšek by svedl rozlousknout snad jedině pučmelout.
1: Brůčel Brunda potichoučku, ale Čmelda se stejně polekal.
4: Pst, ať ho nepřivoláš. Víš, co je s ním vždycky za patály.
1: Pučmelout, jak jistě víte, je čmeláčí strašidlo, kterého se sice nikdo nebojí, ale stačí na něho pomyslet a už je slyšet jeho funění, dupání a mlaskání. Než se čmeláci vzpamatovali, známý hlas se k ním blížil a breptal.
6: Něco bych si dal pro chuť, něco bych si dal na zub, třeba nějakej mlsek, pomlsek na můj chlupatej jazyk.
1: A už se taky objevila velikánská pučmeloudí noha, která málem čmeláčky zašlápla.
5: Ty jsi ale motovidlo, pučmeloude, vůbec nekoukáš na cestu,
1: zlobili se včelí medvídci.
6: Já že nekoukám, já koukám a já dokonce vidím oříše. Kňám, mandle by možná byla lepší, ale oříšek mám taky rád.
1: Ten oříšek je náš a je kouzelný, upozorňovali čmeláci. Ten se nejí.
6: Hele, brunžibáři,
1: huhlal pučmelout.
6: Když už se mě nebojíte, tak mi aspoň nemluvte do mého jídelníčku, jo?
1: Jak chceš, pučmeloude, řekl Čmelda a Brunda dodal. Ale tenhle oříšek je doopravdy začarovaný.
6: No, to určitě,
1: už klíbil se pučmelout.
6: Na kouzla já nevěřím. Pojď ke mně, pojď, kamaráde. Uděláme si piknik.
7: Každý den mám hody, žeru všechny plody, sladké i kyselé. Nemám jiný program, spravil jsem se o gram, vážení přátelé. Když je něco jedle, tak do toho hnedle vyvrtám pár dírek. Jídlo, jídlo, jídlo, to je moje sídlo, to je můj kvartýrek. To je můj kvartýrek. To je můj
1: kvartýrek. Ale o pikniku nechtěl oříšek ani slyšet. Čiperně poskakoval, kličkoval a tlustý pučmelout za ním běhal sem a tam sotva dech popadal.
6: Co to? No, tohle
0: hekal pučmelout.
6: Stejně tě zbaštím, ty kujone, s kouzlem nebo bez kouzla, to mě je fuk.
0: To byla, panečku, proč meláky podívaná. Nakonec pučmelout oříšek přece jenom dohonil a připlácl ho svou pučmeloudí prackou k zemi.
6: Tak, já ti dám. Až tě rozlousknu, tak si zpívej třeba árie.
0: Ale v tu chvíli začal árie vyspěvovat sám pušmelout. Třepal rukou a pištěl.
6: Jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau.
0: V tom oříšku totiž nebylo žádné tajemné kouzlo, ale docela malý za to pořádně naštvaný červík a ten se zakousl pučmeloudovi do palce. Když ho konečně pustil, vzal pučmelout radši nohy na ramena. Zkrátka, na piknik ho docela přešla chuť. A Čmelda s Brumdou si sbírání kuriozit pro vášku také rozmysleli. Protože ten červík se jim zdvořile uklonil a v rytmu své písničky vesele odtančil pryč. Zbyla po něm jen prázdná skořápka.

0: Figy hádanka.
1: Kdo to sviští na strništi? Kdo to hvízdá jako svišti? Kdo to funí přes louky, bere lidem klobouky?
0: Co to je? Ne.
1: Zloděj!
0: Ne, ne. Když hodně fouká vítr, tak ulétávají nafukovací balonky a klobouky.

0: Tak co? Že ta Justýna nemůže nikdy přijít včas.
1: Hugo, to se mi nezdá. Dnes se opožďuje nějak hodně, hodně. Vypadá to, že na nás vážně zapomněla.
0: V tom případě tedy máme jedinečnou šanci dnes jazykový oříšek hádat sami.
1: Jejda, jako za starých časů. Já už si skoro nepamatuju, jaké to bylo bez Justýny. Tak jo, jaký máš dneska oříšek?
0: Já mám dnes přísloví. Všude je chleba.
2: Počkat. Co to je? Co to je? Vy jste začali beze mě. Že jste začali? No toto.
0: Ahoj, Justýno.
2: Vy jste začali beze mě.
1: My jsme na tebe čekali. A ty jsi pořád nešla.
3: Nešla.
1: No tak jsme si mysleli, že už asi nepřijdeš. A tak jsme začali bez tebe.
2: To je úroveň. A to jsem vám donesla svačinu. Čekala jsem, než laskonce vystydnou hoblinky. Ty joblinky. Ne, tento noc. Koblíšky. Já do vás svačinou a vy do mě. A vy? Já tady vůbec nemusím být.
1: Chtěl jsem říct, že my jsme ještě ani nestačili začít.
0: Tak.
1: A nemusíš se rozčilovat. No? Jdeš moc pozdě a my jsme na tebe čekali, tak bychom taky klidně mohli začít bez tebe.
2: To tedy nemohli, Piggy. Beze mě znamená bez koblíšku.
0: No, tak když o tom tak přemýšlím, tak to bych vlastně nerad.
2: Takže si to rozmyslete. No,
0: já jsem tedy rád, že jsme na tebe počkali.
2: No, prosím. Stejně jste na mě museli čočkat. Počkat. Protože, proč? No, protože dnes mám přece oříšek já.
0: No, dnes bych ho správně měl mít já, ale jestli chceš, tak si dám ten koblížek a rád si poslechnu, co jsi připravila.
2: Aha. No tak vem si, jsou ještě heboučké, totiž teploučké.
1: Já se v tom nevyznám, pletete mě. Hugo říkal, všude je chleba. A teď najednou koblíšky, já myslel, že to bude něco s chlebem.
2: Ty jsi popletený od jak živá růžovko. No, Hugo si dobne koblížek a vybalí ten svůj oříšek. Dobře, ať si má všechno. Já tady nakonec vůbec nemusím být, já jsem dobrá, jen abych nosila knoflíčky. Totiž koblíšky, že?
0: Ale Justýno, tak se hned neurážej. Posaď se, nalij si čaj a můžeme začít. Já si dám ten koblížek až potom.
2: No, já jsem naprosto klidná.
1: No to určitě.
0: Tak dost, vy dva. Nehádejte se. Už jsme tu všichni a to je hlavní. Tak, můžeme začít.
1: No tak ten chleba, Hugo.
0: Justýno, můžu ten chleba?
2: No jistě, že. Já tedy nevím, proč bys nemohl koblížek a musel bys zůstat o chlebu, ale jak chceš. Já ty koblížky schovám, aby tě to nepokoušelo. Asi máš tuhle tu tetu, že?
0: No tak já mám tet víc, ale bydlí daleko. Ty by mi koblížky nesnědly.
2: Ale ne tu tyhle ty tety. Já myslela tuhle tu dietetu, jako tento nonc tu, jak se nejí, no, tu...
1: Dietu?
2: No jistě, ano, přesně. Takže asi hubneš. To je dobře, zbyde víc koblížku.
1: No rozhodně bys o dietě mohl uvažovat, Hugo, to jo.
0: Ach jo, takhle jsem si to tedy vůbec nemyslel. Já jsem říkal chleba, protože to byl oříšek.
2: Ořechy při dietetě? Vyloučeno, jsou tučné.
0: Ne, já mám slovíčkový oříšek a ten začíná, všude je chleba.
2: No jo, nemá každý koblížky, že?
1: Prosím tě, Justýno, už jen poslouchej a hádej, Hugo mluví.
0: Takže, dnešní oříšek je přísloví, které zní, všude je chleba o dvou kurkách. Tak, teď se ukažte. Justýno?
2: Co? Prosím?
0: No, co? Uměla bys to přísloví vysvětlit?
2: Aha, já myslela, že mám jen poslouchat.
1: A hádat.
2: Já se přece nikdy nehádám.
1: Hádej, co to znamená?
2: Že má chleba dvě kůrky? Aha. No, chleba má půlky, kůrky. Co na tom chceš vysvětlovat? A když všude, tak všude. Znamená to, že chleba bez kůrky neexistuje, protože chleba se vždycky seče. Peče, tudíž má vždycky půlku kůrku. A když si pak ukrojíš zajíc, krajíc toho, tento noc chleba, má dvě kůrky. Nahoře a dole. U každého chleba na světě stejná věc. Nic složitého. To bylo snadné. Rychle, dáme si koblížek. Hugo, ne? Ten má dietetu. A ještě stihneme i ten můj oříšek. Takže...
0: Počkej, Justino, já nemám dietu.
1: Ní ani dietetu.
0: Ne. A pokud jde o to přísloví, musím tě zklamat. Znamená to trochu něco jiného. Je to přísloví.
1: To už přece dávno víme, že když je to přísloví, tak neznamená doslova to, co se v něm říká.
0: Ano.
1: Týká se to něčeho jiného, jenomže nějak nemůžu přijít na to, čeho se to říká.
2: Chceš snad říct, že tedy nemám bod?
0: Nemáš.
2: Aha. Tak řekni, co to znamená, když ti můj výklad není dost dobrý.
0: Justino, nejde o to, že by mi nebyl dost dobrý, ale prostě není úplně, jak to říct, přesný. Piggy, přišel jsi na něco?
1: Ne, vzdávám se, tak nám to řekni.
2: No, to jsem zvědavá.
0: Tohle přísloví prý vzniklo v dávných dobách, kdy lidé měli chleba ve velké úctě. Dokonce se chléb na noc balil do plátna, aby se mu dobře spalo. A to přísloví má tenhle význam, že všude je vždycky něco dobrého i špatného. Nic není jen černé nebo bílé.
1: Tomu tedy moc nerozumím.
2: Já také ne, Hugo. Je to celé zmatené. Chleba, kůrky, černé, bílé, já nevím.
0: Tak já vám to zkusím vysvětlit nějak líp. Tak třeba... Už to mám. Kdyby si Justína stěžovala, že tam, kde má zahrádku, například málo svítí slunce a proto se nedaří její zelenině a kvůli tomu by zahrádku přenesla na jiné místo. Myslela by si, že na novém místě žádné problémy nebudou, protože tam svítí slunce krásně.
2: Ono to s tím sluncem není jen tak. Jako domácnostní kachna vám musím říct...
1: Justino, potom! No. Teď ho to nech doříct.
2: Pardon, nechceš koblížek?
1: Potom, děkuju, teď ne. No. Hugo, tak dál. Přenese se zahrádka na slunce a...
0: Ano. Ale po čase by přišla na to, že tam třeba není úrodná půda. Nebo tam žijí krtci a úrodu ničí, nebo něco podobného.
2: Ono to s těmi prtky. Krtky, je to všelijaké, to je pravda. S krtkem se nedá dohodnout. Z domácnostního hlediska...
1: Justino, prosím tě, nech ho to doříct.
2: Pardon, mě vzala vášeň. Nechceš koblížet? Nic, mlčím.
0: Prostě, všude je chléb o dvou kůrkách. Všechno má svoje. Každé pro má své proti.
1: Aha, já už tomu asi rozumím. Hugo, to bylo dneska docela těžké, ale máš bod, no. A my zase víme něco nového, viď, Justino?
2: Já jsem to pochopila.
1: No?
2: Hugo chce říct, že to neumím se zahrádkou.
0: Ale...
2: Já jsem domácnostní kachna Justína a já bych si nikdy nevybrala pro zahradu místo,
0: prosím,
2: které by
0: zástav.
2: Nebylo absolutně nejlepší.
0: Ale to přece není...
2: To jsou výmysly.
0: To není tak.
2: Ale Hugo, ty...
0: No, já jsem to tak nemyslel.
2: Jdi pryč. A Hugo, žádné koblížky.
0: Ale...
2: Ani jeden nedostaneš. Nic nebude. Dietetě by se to nelíbilo. Když pomlouváš moje zahradničení, tak budeš sušit čumák.
0: Ale Justino, to byl přece oříšek. Já bych si ten koblížek dal tuzerát.
1: Hugo, nech to plavat. Máš bod? Byl to pořádný oříšek. Vezmi si koblížek. Justýna ti ho přinesla, tak ti ho ráda dá. Víš, Justýno? A Hugo ti to ještě jednou vysvětlí, jak to myslel.
2: Ten už se ukázal. Teď se bude vymlouvat, protože je po koblížkách jako divej. Tak bude dělat, že něco olejoval. Vysvětloval.
0: Jak zněl ten můj oříšek, Justýno?
2: Že si neumím najít místo na zahrádku.
1: Hugo, začni znovu.
2: Jo, bylo to tak.
1: Dneska je největší oříšek vysvětlit Justýně, že tvoje dieteta louská oříšky umí ve stínu na zahrádce
2: v koblížkách. To je ohromná legrace, tohle. Ohromná legrace. Hugo!
0: No co?

0: Babičko. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Krysí díra. Vítr ustal, bouřka se odstěhovala jinam a noční déšť vzala s sebou. Ramses se nevydržel dívat na svého otce, který v prázdné místnosti prázdným pohledem hleděl do prázdna. Řekl, že se jde projít a vyběhl na ulici. Metaři budou mít práci. Válelo se tu plno ponožek. Nevěděl, co může od své výpravy očekávat, ale nemohl jen tak sedět doma. Musí svého bratra vidět. Dveře do Kilimandžára byly zatarasené dřevěnými fošnami. Ovšem, že se mohl protáhnout dovnitř, ale raději barák nejdřív obešel. Ze sklepení v zadním traktu zaslechl nějaký slabý hlas. Pro jistotu sebral ze země kámen, aby se měl čím bránit, pak se protáhl mřížemi na chodníku před domem a seskočil na malou plošinku. Tady bylo špinavé okénko a za ním opět mříže. Odtamtud vycházelo to volání. Ramses rozbil sklo. Okamžitě se ozvalo vzteklé pištění myší. Jeden potkan se snažil vyskočit až k němu. Pomoc! Teď už to slyšel docela zřetelně a poznal hlas toho zrádce Hihlíka. Ale když se Hihlík vydrápal nahoru na plošinku, byl tak zablácený a potrhaný, že Ramses vyhrkl: co se ti stalo? Hihlík odpověděl až venku na chodníku. Tam dole bylo strašně moc myší nebo potkanů. Brr, nebo krys. Otřásl se Ramses. Když teď proti Hihlíkovi stál, nebylo už tak snadné uvěřit, že je to zrádce a Dederonův komplic. Ale něco hrozného se stalo Tulíkovi, řekl Hihlík. Co? Kde je? Tak mluv! Křičel Ramses na celou ulici. Psst, sekl Hihlík. Tady v tom domě jsou teď všichni. Celá ta banda. Dederon Tulamora pasoval na svýho pobočníka a guvernéra horního města.
1: Sakra, o čem to mluvíš?
0: Sám se v tom nevyznám, odpověděl Hihlík. Já vím jenom to, co jsem viděl a slyšel. Viděl jsem, jak mu propíchly obě uši a to je nejvyšší pocta. A pak Dederon zvolal: Tulamor junior s mou pomocí zničil impérium kmotra všech kmotrů.
1: Ne, řekl Ramses.
0: Nezlob se. Ale takhle jsem to slyšel na vlastní uši. No, a co se dělo dál, to nevím, protože mě hodili tam, do té krysí díry.
1: Proč?
0: Zeptal se stále ještě podezíravě Ramses. Dederon poznal, že jsem se k ním vetřel. Oh, že jsem zrádce. A ty si to taky myslíš?
1: Už ne, kamaráde,
0: řekl Ramses a vzal bratránka kolem ramen. Najednou si připustil něco, co si přiznat nechtěl. Jedině Tulík mohl přece Kudlovi dveře na půdu odemknout a pak zase zamknout.
1: Pojď, musíme k nám, řekl. Musíme to nějak povědět tátovi.
2: Piggy vtip.
3: Pepo, máte lžíci na boty?
4: Ne, my tak velkou lžíci nemáme. My boty nejíme.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Pohádka o chlapečkovi, který při jídle mlaskal. Byl jednou jeden chlapeček, který při jídle mlaskal tak, že ho bylo slyšet v celém domě. Jeho starostliví rodiče z toho byli celý nešťastní. Navštívili mnoho lékařů, radili se s mnoha mudrci, vyzkoušeli různé léky, avšak nic nepomáhalo. Chlapeček při jídle mlaskal dál a utrpení rodičů zvyšovali i sousedé, kteří dávali najevo svou nespokojenost hlasitým boucháním na stěnu jejich bytu. Nejhorší to bylo v neděli. Chlapec při obědě mlaskal třikrát hlasitěji než ve všední dny a sousedé chodili zvonit u dveří nebo vykřikovali na chodbě různé urážky. Chlapcovi ustaraní rodiče proplakali celé dny. S červenýma očima mu domlouvali a na kolenou prosili, aby už konečně přestal mlaskat, jako by však hrách na stěnu házeli. Chlapec je vyslechl, ale jen co dostal jídlo, opět mlaskal a tvářil se, jako by o ničem nevěděl. Jednoho dne pohár otcovi trpělivosti přetekl. Sedl si a napsal dopis největšímu odborníkovi na mlaskání, doktoru Kostižerovi, aby přišel a jejich syna vyléčil. I stalo se, že jednoho dne doktor Kostižer přišel. Byl to menší, vážný muž v bílém plášti s nosem, ze kterého mu trčely dlouhé černé chlupy. Měl obrovskou tašku plnou neznámých přístrojů a léčebných pomůcek. Nechal si chlapečka postavit na stoličku a důkladně ho prohlížel. Baterkou mu svítil do úst, nosu i do uší, potom mu tam vkládal různá lesklá kovová kladívka a zrcadélka a nakonec mu tam strčil svoje krátké silné prsty a neustále si přitom cosi mrmlal. Maminka s tatínkem stáli opodál a se znepokojením pozorovali jeho počínání. Potom doktor přikázal, aby chlapečkovi dali jíst. Tatínek připravil chléb s máslem a marmeládou a chlapec se do něj s chutí pustil. Vesele mlaskal a doktor ho přitom upřeně pozoroval a pokyvoval hlavou. Pak se obrátil k rodičům.
2: Musím vám říct, že s tak vážným případem jsem se ještě nesetkal.
1: Rodiče vylekaně vyvalili oči.
2: Léčebný postup bude proto mimořádně náročný a dá si říct, že netradiční.
1: Pokračoval doktor. Uděláme vše, co bude potřeba, řekli jednohlasně rodiče, protože ucítili naději, že jejich syn konečně přestane mlaskat.
2: Jediný spolehlivý způsob, který můžeme použít, je zašít vašem dítěti ústa,
1: řekl doktor Kostižer tiše, aby to chlapec neslyšel. Rodiče zbledli, ale nakonec přikývli. Chtěli mít od sousedu konečně pokoj a ze syna slušně vychovaného člověka. Co když mu to mlaskání zůstane na celý život a potom, až budou staří, jim bude vyčítat, že nic proti tomu neudělali? Nic netušícího chlapečka pevně chytili, doktor vytáhl jehlu a nit a v mžiku mu zašil ústa. Nechal jen malý otvor na zastrčení slámky, aby chlapeček mohl přijímat tekutou stravu.
3: Tak a je pomlaskání,
1: zvolal vítězoslavně doktor. Potom se pustil do počítání a když skončil, řekl sumu, kterou měl za léčení dostat. Otec o něm měl, ale nakonec zaplatil. Doktor odešel a rodiče si sedli do kuchyně a pozorovali svého syna. Ten vyjeveně koulel očima a vydával bučivé zvuky. Při večeři vládlo nezvyklé ticho. Chlapeček strkal slámku do brambor, ale ani jednou nezamlaskal. Rodiče byli šťastní. Celý dům stuhl překvapením. Někteří sousedé zabouchali ze zvyku na stěnu, ale odpovědi se nedočkali. Všichni si ulehčeně vydechli a měli pocit, jako by jim z rádia oznámili zprávu o konci války. Jenomže druhý den Chlapeček zjistil, že se slámkou dá srkat. Vyzkoušel všechny způsoby srkání, ten nejhlučnější si zapamatoval a používal ho od rána do večera. No ale to už je úplně jiná pohádka, milé děti.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

ναι, το πήρε η Κόουσλαν. Σιμσαλαμπούμ, μπιμ, τέξεμ του σβάμι, για φραντσούσκι έλεγαν, τσκίτελ ρομαντίτσκεχο πρίσερι ατσαροκράσνιχ ζάκοκι, ναι, το πήρε πιέρ. Kouzelník s cylindříkem na míru a sametovým pláštěm místo křídel. Či s křídly místo sametového pláště. Dnes společně prozkoumáme vlastnosti některých obyčejných věcí. Takových obyčejných věcí, které nám poslouží při nějakém dalším kouzlohraní. Na kouzla a čáry totiž musíte znát dobře vlastnosti věcí kolem nás, abyste je potom mohli správně využít. Dnes budeme zkoumat průhlednost. Ta je přeci sama kouzelná, nemyslíte? Připravte si baterku na svícení, bílý papír, barevný papír, papírové víko od krabice, kousek látky, nebo třeba povlak z polštáře, kousek alobalu a igelit. Ten, co si vždycky dáváme na stůl. Ještě jednou. Co si připravíte? Bílý papír, barevný papír, papírové víko od krabice, kousek látky, kousek stříbrného alobalu a igelit. A teď vezměte baterku, přiložte k ní bílý papír a baterku rozsviťte. Jak moc je papír průhledný? Je světlo z baterky stejné, jako kdyby před ní papír nebyl? Teď to stejné vyzkoušejte s barevným papírem. Látkou, igelitem, vším, co máme nachystáno. Kolik každý předmět propustil světla? Žádné? Trochu? Hodně? Který materiál propustil světla nejvíc a který nejmíň? Nezapomeňte si z dnešního pozorování udělat poznámky o tom, který materiál propustí kolik světla. Budou se vám hodit na naše další setkání a na kouzlíčka schovaná nejen pod mým kouzelným cylindrem. Říkám to pořád. Kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

o Mourince a Lojzíkovi. Za devatero horami a devatero řekami žila byla jedna princezna. Ta princezna byla spíš princeznička, nechodila totiž ještě ani do školy a jmenovala se Márinka. Ale všichni jí říkali Mourinka, protože měla moc ráda kočičky a jejím nejmilejším kamarádem bylo mourovaté koťátko. Jestli si teď někdo říkáte, ach, já bych také chtěla být princeznou nebo princátkem, abych si mohla nebo mohl hrát celý den s koťátky. Tak prr, taková princezna to vůbec nemá jednoduché. Ani když je to ještě docela malá princeznička. Sotva se narodí, už je kolem ní spousta chův a vychovatelů a rádců všech těch chův a vychovatelů, ať od rána až do večera nedělají nic jiného, než že se radí, co by měli radit paní královně, protože ta by si podle nich s malou princezničkou jistě poradit neuměla. Ale my víme, že to není žádná pravda, protože každá maminka si umí poradit se svým děťátkem, i když je ta maminka královna a to děťátko princeznička a také víme proč. No přece proto, že ho moc miluje. Jenže k paní královně nás nepustí a tak jí to nemůžeme říci. A chudinka paní královna jenom chodí a vzdychá a neví si rady a neví a neví a tak jí všichni radí tak dlouho, až mávne rukou a řekne. Tak mi tu mou malou princezničku tedy vychovejte vy. Já bych to snad ani neuměla, já hlava korunovaná. Ale dejte mi na ně pozor a to vám povídám, ať je z ní slušný člověk. A všechny ty chůvy a vychovatelé a rádcové těch chův, vychovatelů a rádců kývají horlivě hlavami, to, že se jako rozumí samo sebou, jen ať se jim do toho paní královna moc neplete. A pan král? Inu ten o tom všem snad ani neví. Vždyť má tolik práce s vládnutím. To se musí tamhle snížit daně a tuhle zvýšit a on jde zasadit pelargonie a zas na úplně druhém konci království padá královský seník a kdyby spadnul, tak to by bylo. Ouvej, kam pak by se dávalo seno pro královské králíky? A tak je ta malá princeznička se všemi těmi vychovateli sama a často jí bývá smutno. Všechny ty chůvy, vychovatelé a rádci se mezi sebou skoro pořád hádají, jak by měli princezničku vychovávat, ale v jednom se shodnou všichni. Princezna, i když je ještě malinká, je osoba vznešená a jako taková se nemůže stýkat s lidmi méně urozenými, než je ona sama, ani s dětmi. A basta. Mohla by si sice hrát s nějakými jinými princezničkami a princátky. Jenže v každém pořádném království je princezna jen jedna a u sousedního pana krále sice prince mají, ale ten už je velký. Příští neděli se bude ženit. Bere si prý nějakou vílu. To mi prozradila paní Macháčková odvedle. Ona ta paní Macháčková, milé děti, ale dost. To jsem se dostala někam úplně jinam. Tohle přece není pohádka o nějakém princi z vedlejšího království, natož o paní Macháčkové. Tak honem zpátky k naší Márince, tedy Mourince, promiňte. Takže jak tak všechny ty chůvy, vychovatelé a rádcové stále diskutují a schůzují a vůbec pořádají nejrůznější mezinárodní konference ohledně výchovy královských dětí. Nemají na princezničku čas a proto se kamarádí s Mourkem. To je to mourovaté koťátko. Teď už je vám, milé děti, docela určitě jasné, že být taková hlava korunovaná, to není žádný med. A některým z vás je malé Mourinky určitě líto a říkáte si, kdybychom tam tak mohli být, my bychom si s Mourinkou hráli a třeba celý den a zítra zase napíkanou a cukrkáva limonáda a škatulata hejbejte se a čáru a Toník by se jistě vychloubal, že ji naučí plivat hodně daleko. Veď Toníku, ty kluku ušatá. Nic z toho však nebude.
Mourinka bydlí moc daleko a rodiče by vás tam jistě nepustili, ani se mnou ne. A také by vás mohli dopadnout ti rádcové a to by potom teprve byla mela. Vaši rodiče, jako vaši zákonní zástupci, by museli na Královském úřadě pro výchovu princezen dlouho vysvětlovat, že o tom nevěděli, že jste si šli hrát ke královům s princeznou. Ale nebojte se, tohle je pohádka a každá pohádka má šťastný konec. Tak se přestaňte vrtět v postýlce a poslouchejte, jak to bylo dál. Jednou ráno si pan král usmyslil, že pojedou na výlet do Českého ráje. A jeli. Na tom by nebylo nic, kdyby přitom docela nezapomněli na Mourinku. Každý z těch rádců, chův a vychovatelů si totiž myslel, že má Mourinku na starosti ten druhý, no zkrátka se nějak špatně dohodli a tak, když se Mourinka probudila ve své princezní komnatě, slyšela, že je v celém zámku ticho. Ale nejen tak nějaké ticho. Bylo to ticho tak ticho,

protože ona se ničeho nebála, i když byla tak malá. Věděla totiž, že žádná strašidla nejsou. Tak se, milé děti, také nikdy ničeho nebojte. Mourinka se nelekla ani toho, že jsou s Mourkem dočista sami. Nalila mu mlíčko a sama se zakousla do povidlové buchty, kterou našla na stole v té černé kuchyni, a začala přemýšlet, co budou celý den dělat, když se nemusí schovávat před chůvami, vychovateli, rádci a jejich rádci. Přemýšlela jenom chvilku, protože to byla hlava nejen pomazaná, ale i otevřená, a hned věděla, co a jak. Ze všeho nejdřív si v kuchyni zabalila do uzlíčku něco k snědku. Dvě buchty, aby neměla hlad, jablko, aby měla vitamíny, vodu s jahodovým syrupem, aby neměla žízeň, a nebojte se, nezapomněla ani na Mourka. Do ranečku se vešla i malá lahvička s mlíčkem. Tak, Mourku, a teď můžeme vyrazit. A vyrazili. Mourinka se chtěla podívat, jaké je to tam, kam ji nikdy nechtěli pustit, za branami zámku. A nebyla to jednoduchá cesta, to si nemyslete. Takový zámek, to není jenom obývák, kuchyň, ložnice a dětský pokoj. To je nejméně 30 obýváků, černá kuchyň, jediná dochovaná ve střední Evropě, 60 ložnic a 20 dětských pokojů. A ještě tam jsou takové malé místnosti a těm se říká salonky. Nikdo vlastně neví, k čemu jsou. Některý se jmenuje modrý a přitom je zelený. Jiný se jmenuje dámský, ale spává v něm náš kočí. A ještě jiný se jmenuje ku příkladu kuřácký, a to je opravdu divné, protože u nás nikdo nekouří. Takže když se chcete dostat ze zámku ven, musíte všech těch 30 obýváků, černou kuchyň, 60 ložnic a já nevím kolik salonků projít. A to vám může zabrat třeba celý den? Jenže Mourinka byla na zámku jako doma. Totiž ona tam vlastně byla doma, to jsem ale popleta. Tudíž znala kdejakou zkratku, kdejaké tajné dveře, a než bys řekl nejneobhospodařovávatelnější, tak byla venku. Otevřela bránu zámku a vydala se po široké silnici, která od zámku nebo k zámku, podle toho, jakým směrem jste právě šli, vedla. Šla a šla a šla, až málem přešla všech těch 9 hor a 9 řek a zabloudila do našeho městečka, a nezabloudila k nám jenom proto, že potkala Lojzíka. Samozřejmě, že když ho potkala, nevěděla, že je to Lojzík. Nevěděla ani, že je to kluk, protože ona, jak těživo, žádné dítě neviděla, natož takového správného kluka, jako byl tenhle. I když se Mourinka nikdy nebála, přece jen v ní trochu hrklo, jestli to není nějaký trpaslík anebo trol na dovolené, ale pak si dodala kuráž a pěkně nahlas a zřetelně pozdravila. A kluk se na ní zasmál a také zřetelně a nahlas pozdravil. A pak se na sebe chvilku dívali a najednou Mourinka řekla: chceš buchtu? A vytáhla z ranečku tu větší. A kluk na to: to se ví? A za chvilku měl celý obličej umazaný od královských povidel. Když si způsobně vyklepal drobky z kalhot a utřel pusu, zeptal se Mourinky: a která pak ty jsi, že jsem tě tu ještě nikdy neviděl? Já jsem králová ze zámku, víš? Dneska ráno jsem se probudila a celý zámek byl prázdný. Vůbec nemohu pochopit, kam se všichni poděli. Možná jeli na očkování proti tetanu. Na to jsem totiž ještě moc malá, tak proto mě nechali doma spát. Třeba si mysleli, že bude v čekárně u pana doktora málo lidí a že se stihnou vrátit ještě než se vzbudím. Asi jsem neměla chodit sama ven. To si asi neměla. Ale když už jsi tady, tak si můžeme spolu chvilku hrát, chceš? Navrhnul Lojzík. Je, hrát, a to ty můžeš. A jak se to dělá? Lojzík jenom zakroutil.

hlavou. Jakože to je teda hrůza, taková princezna a ona si ani neumí hrát. Ale protože to byl správný kluk, tak se jí vůbec neposmíval a naučil ji všechny hry, které znal. Napíkanou a cukrkával limonáda a čáru a taky plivat do dálky. Z toho paní královna asi moc velkou radost mít nebude, ale ať si. A taky spolu ještě pár nových her vymysleli. Třeba na klíčníka na bezděze. Vězně dělal mourek, ale měl v hladomorně misku s mlékem a pelíšek z vonavého sena, aby nestrádal. Asi se mu ta hra moc líbila, protože v tom koši, který představoval hladomornu, spokojeně usnul. A spal až do večera, takže ani nevěděl, že paní Lojzíková pozvala Mourinku k ním na večeři a že uvařila výborné brambory na loupačku s kyselým mlékem a tvarohem a že to Mourince moc chutnalo. Daleko víc než nadívaní bažanti, které měli doma každý čtvrtek. Jenže zatímco si Mourinka vesele hrála a jedla brambory na loupačku, začala po ní scháňka. Nejdříve to byla taková docela nenápadná a malinkatá scháňka, taková nanicovatá scháňčička. Ale potom, to vám byla scháňice, ale pěkně po pořádku. Že princezna chybí, si nejdřív ze všech všimla její nejmladší chůva. Mourinka jí říkala chůvičko, to je takový roztomilý ptáček, víte? A ta nejmladší chůva to řekla té starší chůvě a ta to řekla té ještě starší chůvě a tak dále, až to věděli nejen všechny chůvy, ale i všichni vychovatelé, rádcové, ba i rádcové těch všech. Nakonec se to dozvěděla i paní královna a od ní pan král. Tak. A pan král spustil náramný povyk, že se mu ztratila jediná dcera a že se musí co nejdříve zavolat policie a kdeže jsou nejrychlejší poslové, aby se ta policie mohla zavolat a lomil rukama a plakal a paní královna ještě víc a oba si vyčítali, že na Mourinku nedávali větší pozor a že si s ní nečetli pohádky a nevyprávěli o tom, jaké to bylo, když oni sami byli malí, ani si to nepřejte slyšet, jaké starosti si o princezničku dělali, oni ji totiž měli moc rádi. A hned sedli do kočáru a hyjé kočí, práskni do koní, ať se práší za vozidlem, musíme rychle najít naši holčičku. Ujížděli o 106, ba přímo s větrem o závod a byli by se přihnali jisto jistě až do našeho městečka a tam by běželi na policii, nebýt toho, že potkali Lojzíka. I když tolik pospíchali, museli přece jenom na chvíli zastavit, aby se zeptali na cestu k nejbližší policejní služebně. A co anděl nechtěl, představte si, že zastavili zrovinka tam, co bydlela paní Lojzíková s panem Lojzíkem a jejich správným klukem. No ano, byli to právě ti Lojzíkovi, co u nich Mourinka jedla ty báječné brambory na loupačku. Ale pan král a paní královna nevěděli, že ten Ferina, co se na ně směje, je Lojzík a že ta holčička, na kterou volá, aby honem přišla, je jejich Mourinka. Natož, aby věděli, jaké umí paní Lojzíková brambory na loupačku. Naštěstí však Mourinka rychle přiběhla, rodiče ji umyli, pak ji poznali a všechno se rázem vysvětlilo a to bylo radosti. Za chvíli už se smáli a radovali a pan král vyhazoval Mourinku do výše a paní královna volala táto opatrně a paní Lojzíková dala na plotnu další brambory a to jim to šmakovalo. Potom si nad těmi brambory moc hezky popovídali o tom, jaká je letos úroda a jaká bude na přes rok a pan král přitom projevil nečekaně odborné znalosti a přidal pár veselých historek, taky tu o tom, jak přemohl draka, aby se mohl oženit s paní královnou a když se loučili, tak paní královna dostala od paní Lojzíkové recept na oukrop a na oplátku jí darovala překrásný
krásný šátek a pan Lojzík se vytasil s porcelánovou fajfkou, za kterou se mu na revanš dostalo sbírky básní v kožené vazbě se zlatou ořízkou. Napsal je pan král osobně. On byl totiž v mládí tak trochu umělec a kdyby nemusel po tatínkovi převzít to královské řemeslo, jistě by to dotáhl daleko. Když přijeli královi pozdě v noci domů, hned propustili všechny chůvy, vychovatele, rádce a rádce těch chův, vychovatelů a rádců a nechali si jenom tu nejmladší chůvu, tu, které se říkalo chůvička. A taky si pan král a paní královna zavolali vrchního sestavovatele denních programů panovnických rodin a ten musel hned na místě slíbit, že každý den nechá paní královně a panu králi nějaký volný čas, aby si mohli hrát s Mourinkou. Od té doby už princezna nikdy nebyla sama. Mohl za ní chodit Lojzík a ona za ním, ale hlavně brzo potom, co vrchní sestavovatel denních programů vyhradil oběma panovníkům více volného času, se jí narodil bratříček. Vy si teď, milé děti, jistě myslíte, a co na to říkal Mourek? Inu, co by? Mourek vyrostl, přivedl si nevěstu a brzy byl celý zámek plný jejich mourovatých koťátek. A v zámku už nikdy nikdo nebyl sám a nikomu už nikdy nebylo smutno.

všichni myslící znaší čtvrti, je se chčící kopři chrti. Vydali se spontánně na náměstí fontáně. Koná se tam představení, které nikde jinde není. Hraje tam psí divadlo, na to teda divadlo. Osoby a obsazení. Pudl, šlechtic, který schudl. Pokr, hráč, co hraje pokr. Fousek, má tam vtipný kousek. Čokl, rytíř, který zmokl. Kolie, ještě ho polije. Setr, lord, co ztratil

0: naší čtvrti je zlehčící okřik krti. Vydali se spontánně na náměstí Fontáně.
1: Další čuhující má v roli samý škrt. Rek. Tomu zbyl jen štěk. Teriér. Navrh interiér. Naš

0: šípky.
1: Chlubí se chovatel norků.
2: Přišel jsem na úžasný zlepšovák. Svoje norky jsem skřížil z klokany, takže teď na kožichy nebudu muset přišívat kapsy.

0: Kuba a mimozemšťané. Kuba se ještě jednou zálibně zadíval na svůj odraz v zrcadle. Byl na sebe pyšný. Kostým se mu opravdu povedl. Maminka sice chtěla, aby šel za tučňáka. Ten frak po dědečkovi by se nemusel nijak upravovat. Chlapec není žádný hubeňour, povzdechla si. Ale Kuba si postavil hlavu.
1: Pcha, tučňák.
0: Ne, musí jít za zoramstitelem. V téhle masce se cítil bezpečně a hrdinsky. Moc se těší na dnešní maškarní ples. Do školy není daleko. Pozdní odpoledne již sluníčko zahnalo do hajan, ale Zoro by se nebál. Kuba těch pár kroků přece dojde. Přehodil si černý pláštík přes rameno a vydal se směrem ke škole. Prázdnou ulici osvětlovala řada pouličních lamp. Najednou z ničeho nic žárovky zaprskaly. Na vteřinu na dvě zhasly. Pak se opět rozsvítily a zase zhasly. Na chvíli nastala tma. Kuba se zastavil a pohlédl na oblohu. Již začaly probleskovat první hvězdičky. Jedna se pohybovala trhavým způsobem. Rychle se přibližovala k zemi. Chlapec si vzpomněl, jak maminka v létě říkává: padá hvězda, honem si něco přej. Kuba zavřel oči. Moc si přál, aby tu s ním byl tatínek. Statný a nebojácný ochránce. Zaslechl mírný rachot. Když oči opět otevřel, jeho přání bylo celkem splněno. Přesně řečeno, někdo před ním stál. Tatínek to však nebyl. To ani náhodou. Byly to dvě malé, podivné postavičky. Jedna o maličko vyšší než ta druhá. Od krku až po paty byly obě zahalené ve světélkujících stříbřitých pláštích. Měly úplně holé, kuželovitě protáhlé hlavy. Obličeje nazelenalé, obrovské černé oči. Kolem krku měly bytosti šňůrku, na které visela malá tabulka. Kuba se nejdřív polekal. Pak si jednoho z dvojice pořádně prohlédl a s úlevou pozdravil.
1: Ahoj, dobrý kostým. Ty jsi Franta z Bčka, viď?
0: Nebyl to Franta z Bčka. Vyšší neznámý si dlouhým prstem ohmatával tabulku na krku. Pak začal vydávat zvuky. Zněly jako abecedy, mefelimy, popokate, la, la, la a chro, chro, chro. Pak si odkašlal a tenkým hláskem pravil: vesmír zdravit zemi. Kuba v tu chvíli úplně zapomněl, kým je. Nedivme se, ufony nepotkáváme každý den. A tak se mu to v hlavičce nějak popletlo. Vyhrkl první, co ho napadlo.
1: Já být tučňák.
0: Může být, ale tučňák maskovaný za zoramstitele. Druhý zelenáč radostně zatleskal a obrátil se k svému příteli.
2: Vidíš, já chytit správný směr, my být na jižním pólu, já dobrý pilot, ne že ne.
0: Vyšší mimozemšťan si Kubu zamyšleně prohlížel.
1: Tučňák, já mít jinou představu. My přiletět zdaleka, studovat tučňáky na jižním pólu. Když ty být tučňák, my vzít tučňáka na talíř a odletět k nám. Co ty na to, ty?
0: Kuba se zhrozil.
1: To tak. Tady na zemi je zvykem, co je na talíři, to se jí. Kdo ví, jaké zvyky mají v ksilofonu? Na žádný talíř nechce. Navíc musí být do večerníčku doma. Maminka to přísně nakázala.
0: Neohroženému mstiteli se roztřásla bradička. Začal trochu natahovat, pak se však vzmužil. Já ale nejsem tučňák, já jsem přece člověk. Oba návštěvníci malinko couvli.
1: Jestli ty mít člověk, foj, to mi nebrat. Žádný člověk na naši planetu. Mí mít čistý xylofon, bez smogu, bez prachu, bez výfuků, bez hádek a válek. Ne, ne, ne. Mí brát jedině tučňák.
0: Okamžitě se otočili a uháněli k létajícímu talíři. Cestou ten větší ještě šermoval rukama menšímu před obličejem. Kuba zaslechl slábnoucí výčitky.
1: Ty prý dobrý pilot? Pchá, ty špatný pilot. Teď řídit já.
0: Za malou chvíli se zvedl vítr. Zelenavý záblesk mezi keři na pár vteřin oslepil Kubovi oči. Když se chlapec podíval na oblohu, uviděl vzhůru stoupat malou hvězdičku. Pak už se zoromstitel vydal do maškarního reje ve školní budově. Hned u hlavních dveří potkal bytost v stříbřitém plášti s nazelenalým obličejem.
3: Další mimozemšťan!
0: Hned se ke Kubovi hrnul.
4: Čau, že jsi myslel, že jsem ufoun, viď?
1: Já jsem Franta z Bčka.
4: A ty jdeš za tučňáka, že?
1: Taky dobrý, poznal jsem tě.

0: Kdy básnička?
1: Huso, huso divá, kdes tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kdes tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
3: běžte na www.pigy.cz
4: a tam ji najdete.
5: Jouzo, Jouzo, Jouzo, ty jsi pořád stejný, jako jsi byl. Ve škole ti šly jenom počty. Dějepis tě nebavil, v mateřském jazyce samá hrubka. A teď chceš na našem hrádku pěstovat žampiony jenom proto, že to vynese peníze.
6: Já jsem vedoucí samoobsluhy a tudíž obchodník soudru řediteli. Jsem zvyklý stále počítat. A prosím, přijďte se podívat do knihy přání a stížností. Ani jeden zápis. Čisté listy. Což ovšem neznamená, že jsem proti památkám nebo proti mládeži. Naopak, pionýři já mám rád. Ale uvažte, co pak takový dítě může samo udělat na věži střechu?
7: To by bylo úrazu. V obci Dolánky
6: nezledí. Počkej, Švadrová, počkej. Řekni, chlapče, umí střechu? No vidíte, neumí střechu a pláče. Taková střecha by přišla na cirka 50 tisíc. A může naše družstvo takovou částku dát?
8: Tolik nemáme.
6: No, naproti tomu můj návrh nevyžaduje žádné náklady. Naopak, hrad může chátrat veselé dál a přitom nám bude vydělávat slušné částky.
8: Tak já dávám hlasovat. Kdo je pro žampiony? A kdo je pro děti?
9: Je to 2-2.
10: Čertí škola. Zanedlouho poté, co čerti dostavěli peklo, rozhodl Lucifer, že se v pekle musí zřídit čertí škola. Malých čertů v pekle totiž rychle přibývalo a brzy jich bylo tolik, že se pletli každému pod nohama. A že čerti dělali samé čertoviny, to je jasné. Buď po sobě házeli žhavé uhlíky, nebo poletovali jen tak po pekle, nebo si hráli nahoněnou či naschovávanou. Jednou takhle při svých čertovských hrách vletěli Luciferovi přímo do doupěte a bylo zle. To už přestávala všechna legrace. Lucifer se rozlítil a zvolal strašným hlasem. Vy čertovská mrňata, už toho je dost. Mám jen jedny nervy. Ode dneška budete chodit pěkně do školy. My vás tam už naučíme čertovským mravům. První den je čertí učitel učil správně lítat podle čertovsko-pekelných dopravních pravidel. To jim šlo celkem dobře. Druhý týden se učili plivat oheň. A to už bylo horší. V dalších týdnech se učili v pekle pomáhat a pracovat. A to už jim nešlo vůbec, protože je to ani trochu nebavilo. Když nakonec přece jen zvládli všechny pekelné práce, začali se učit kouzlům. To už bylo něco jiného. To se těšili na každou hodinu. Ale každé učení je mučení a je těžké se naučit z paměti třeba celou čertí knihu kouzel. To vůbec není nic lehkého. Vždyť ta kniha má 300 stran? Po takovém učení byli ovšem čertí školáci unavení až běda. Večer padli do svých pelíšků a chrupali až do rána. Jednou za čas je čertí učitel za odměnu vzal z pekla na zem. Na to se vždycky těšili nejvíc. Jednou při takovém výletu tři malí čertíci vletěli do mlýna a začali starému mlynáři rozhazovat pytle s moukou. Jenže starý a moudrý mlynář nechal čertíky vydovádět a tvářil se jako by nic. Čertíkům to bylo divné a hned na mlynáře proč se nezlobí? A mlynář rozšafně odpověděl. Proč by mi to mělo vadit? Však mám tamhle v rohu kouzelný pytel. Jakmile na něj písknu, tak všechna vysypaná mouka sama do něj nalítá zpátky. Čertíci se hned hrnuli k pytli a lezli do něj, aby se přesvědčili, co je to za kouzla. Jenže jak se tam nasoukali, mlynář přiskočil k pytli a zavázal ho. Čertíci se v pytli vztekali, čertili, prskali, ale nebylo jim to nic platné. Mlynář utáhl uzel, jak nejlépe uměl. Najednou si čertíci uvědomili, že už dávno mají být u svého čertího učitele. Začali slibovat hory doly, ale mlynář byl neoblomný. Teprve, když začali čertovsky brečet, pytel rozvázal. Přivázal čertíky za ocásky na provaz a nařídil jim, dokud to tady zase řádně nepoklidíte, nepustím vás. Čertíci byli za chvíli s úklidem hotovi. Když to všechno uklidili, řekl mlynář uznale, no, dobrou práci jste odvedli. Příště můžete zase přijít, ale jenom si hrát. Hlavně mi tady nesmíte nic podpálit. A tak se stal mlynář kamarádem malých čertíků. Od té doby lidé pozorují, že ve mlýnech občas straší. To ale nestraší doopravdy. To si ta nejmenší čertovská havěť jenom hraje. Čertíci chodí do školy 15 let, než se z nich stanou pořádní čerti. Ti nejlepší jdou potom do světa. A ti, co se učili špatně, zůstávají v pekle. Práce je tam pořád víc než dost. A to je o čertovské škole všechno.
3: Figi hádanka.
11: Bubnuje bubeník na střechy, vyvádí po městě neplechy. Kdo pak ví, odpoví.
0: Já jsem byl jednou na návštěvě v domečku, kde měli střechu strechu. A začalo pršet. A to vyskoukává to bubenické číslo.
11: To bude asi déšť.
0: Déšť je to. Máš pravdu.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Tram, tadadá. Jízda na kole. Tedy s jízdním kolem je to špatné, protože a jelikož na kole nesmí na silnici jezdit nikdo, komu není 10.
2: A to jsem já.
1: A to jsem já.
3: Velmi správně. Komu není 10, ten smí na silnici jezdit jenom pod dohledem otce nebo někoho, komu je alespoň 15 let.
1: A protože mému otcovi není 15 let, musím jezdit jenom po chodníku, po dvoře, cyklistické stezce, nebo na polní cestě, nebo někde na hřišti a louce. No, a to je hrozná otrava.
3: Ale ať už chceš jezdit na silnici nebo na hřišti, tak jedno pravidlo platí pro každého. No, které pak to asi je, Máničko?
2: No, že ať už chceme jezdit na dvorku nebo kdokoliv, tak musíme mít kolo.
3: A to dá rozum, Máničko, ale takové kolo si musíme, co?
2: Vypůjčit.
3: Ale ne.
2: Ale jo, já fakt kolo nemám.
3: Když chceme jezdit, tak
1: musíme kolo vyvést ze sklepa před dům.
3: Ale nejdříve ho musíme před jízdou zkontrolovat.
1: I to moje.
3: No především to tvoje. Protože s tím tvým, abys tak leda plašil špačky.
1: No dovol.
3: Všechno na něm řachtá, cinká, klepe.
1: Náhodou. Já na něm trhnul i hampla.
3: A trhej si, co chceš. Ale kolo měj přitom v pořádku.
1: Když já to všechno neumím sám spravit, tatí.
3: No tak řeknu, tatí, sprav mi prosím kolo. Že ano, no a já pěkně přijdu. Od čeho máš jazyk?
1: Já jsem ti to řekl, tatí, a ty jsi mi řekl, jestli bych nechtěl hodinky s vodotryskem, že nemáš čas.
3: Ano, no jo, no. Protože mi o to máš říkat tehdy, když mám čas, no.
1: Já pak jel do zatáčky a brzdil a ono mi to nebrzdilo, že ano. A když jsem zatáčel, tak mi to nezatáčelo, že ano, jak jsem měl povolenou matku, řidítek.
3: No pro pána, tohle to mě snad ani neříkej.
1: Tak já ti to raději neřeknu.
3: A co jsi udělal, říkej?
1: Projel jsem Roštím až na Kocourkovic dvůr.
3: A co pak?
1: Pak jsem vylezl z Kocourkovic popelnice a odnesl to kolo domů.
3: No, tak jo, to je správné, že jsi ho vzal domů.
1: Jo.
3: Protože s kolem bys neměl jezdit, když nemá v pořádku brzdy, ani když nemá takové to, Máničko.
2: Co?
3: No jak si s tím cinká?
2: Zvonek.
3: No ten takový, no.
2: Zvonek,
3: dobře, no. Dobře, ano. A proč má mít kolo zvonek? Aha, děti, hurvajs.
1: Že aby každý uhnul, když jedu.
3: Ale žádný uhnul. Zvonit budeš jenom v naléhavém případě.
1: Sím, ano.
3: Abys odvrátil, co?
1: Abych odvrátil chodce od přecházení, když jedu.
3: Ale abys odvrátil nehodu, že ano. Když chodec jde nebo přechází správně, toho plačit nebudeš. To necháš v klidu, jo? A když jdeš za ním, tak ho takhle jemně upozorníš na to, že za ním jedeš. No, já jsem to vysvětlil. Dále, každé kolo má mít co?
1: Co?
3: B? Máničko.
2: Co?
3: B, b.
1: Má mít brzdy.
3: Dobře si řízený brzdy, ano. A na šlapátkách musíš mít co?
1: Co?
3: No co musíš mít na pedálech? Přece žluté. Žluté.
1: Žluté nohy.
3: A žádné žluté nohy. Žluté odrazky, že ano.
1: A vepředu bílý světlomet.
3: A vzadu?
1: Vzadu?
3: No, já nevím, z tebe to leze. Co musíš mít vzadu?
1: Kšandy.
3: Červené světlo musíš mít vzadu, ne kšandy.
1: Kšandy taky, tatí, protože, hele, to by mi nedrželi kaťata.
2: A to by mohl Hurvínek ohrozit bezpečnost silničního provozu.
3: No jo, no jistě. To
2: ano.
3: Bez kalhot bez jít neměl.
2: Neměl.
3: To, Samo sebou, to musíš mít.
1: Čandy.
3: No, ale bez čeho jezdit vyloženě nesmíš.
1: Na kole.
3: No, co musíš mít na sobě?
1: No, boty přece.
3: No, jistě vhodnou obuv musíš mít, ano, to... Dobře, ale na co nesmíš zapomenout? No, máš to na hlavě.
2: Mozek?
1: Na hlavě.
3: No, musíš mít.
1: Na hlavě musím mít.
3: Ochranou přilbu.
1: A jo.
3: Tak, a když už máte děti správné oblečení, i kolo je v pořádku.
1: A tu přilbu?
3: Tak musíte znát. Co? Hurvinku?
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopýří kouzlení. Simsala pum pim. Zavřete oči, proletím vám nad hlavou. Frrr. Sametovým křídlem vám pohladím tvář a jsem tu zase s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, kamarád na usmívání, na hraní a na kouzlička ukrytá nejen pod kouzelným cylindrem. Máte rádi západ slunce? Ten překrásný, barevný vír, který vykouzlí magická, oranžovo-červeně zbarvená obloha? Ukážu vám, jak si takový západ slunce udělat doma a vysvětlím vám, proč obloha takhle mění barvu. Poslouchejte. Nachystejte si hladkou skleničku z čirého, průhledného skla s vodou, trošku mléka, baterku a lžíci. Máte nachystáno? Raději si před samotným pokusem na stůl rozprostřete noviny nebo igelit. Nejprve začneme tím, co je naprosto jasné. Postavte skleničku s vodou k bílé stěně a posviťte baterkou skrz vodu na stěnu. Uvidíte nijak nezměněné bílé světlo vycházející z baterky. Teď do vody přilijeme trochu mléka. Tak. A zamícháme lžící. Voda se zakalí a teď znovu posviťte baterkou skrze mléčnou vodu na stěnu. Co vidíte? Ano, světlo na stěně je najednou oranžovo-červené. Stejně oranžovo-červené jako slunce a obloha při západu slunce. Jak je to možné? Mléčnou vodou totiž proniknou jen některé světelné paprsky. Oranžové a červené. Některým barvám naopak ta mléčná mlha zabrání proniknout. Stejné je to s oblohou a západem slunce. Bílé sluneční světlo prochází vzduchem, při západu však drobounké částice vzduchu propustí jen oranžové a červené paprsky. Ostatní ne. Proto slunce, mraky i obloha vypadají oranžovo-červené. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je ten nádherně rozmanitý svět kolem něj, pozoruje, přemýšlí a pak z něj tvoří svět kouzel, čar a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.

Tak abyste věděli, moji drazí, ten panáček jako tříska, ten hromotluk, že by ho polední vánek odfoukl, tak tedy ten panáček, který tu poskakuje na cestě mezi poli za vesnicí, to je krejčí Tintíšek. Ve vsi ušil starostovi kabát, že mu padl jako ulitý. Dostal za to pochvalu a uznání. Po dlouhé době se řádně najedl a napil. A za vydělaný peníz si koupil bochník chleba na další putování. Musí na cesty, protože málo kdo si dává šít nový kabát každý den. Kdo ví, kdy za Tintíšek zavadí v kraji o dobrou práci a dobrý plat. Jak povídám, je takový silák, že na jinou práci nemá, než právě na tu krejčovinu, ale za to prsty má hbité a stejš je stejné a rovné radost pohledět. Celou svou dílnu si nesl sebou, mošnu přes rameno, tam má jehly a nůžky, nítě a míru, kus houně a starou železnou žehličku. A teď má ještě mošnu plnou velkým bochníkem chleba. Mošna ho notně táhla k zemi, ale na tíhu nedbal, protože ho netížila žádná starost. Šlapal si to poskokem a zpíval si zvesele.

0: vrátím se zpátky do roka, odevšad ať jsem kde jsem.
1: Když se mu slunko zastavilo rovnou nad hlavou, žaludek mu zabručel poledne a to je pravá chvíle pro jídlo. Krejčík dorazil na kraj lesa. Tam byla pěkná tráva na mezi a příjemný stín stromů. Usadil se královsky, na kolena prostřel ubrousek a z mošny vytáhl voňavý pochník. Už otevřel kudlu, že do chleba řádně zakrojí, když v tom, kde se vzal, tu se vzal. Stojí před ním stařeček, jako věchýtek, slabonký, sehnutý, celý se třese, sotva na nohou stojí. Řeknu vám, Tintíšek se až lekl z toho nenadálého objevení. Přeji ti dobré poledne, chlapče. Snad jsem tě nevyděsil. Ze starého žebráka, který se hladem stěží hýbe, strach mít nemusíš.
2: Překvapilo mě, jak jste se tu tak zčista jasna vyskytl. Ale strach nemám. O život se nebojím, protože pro nikoho vzácný není. A co by si kdo něco jiného na mě vzal? Hledá starou mošnu. No, ta je dnes moje pravé bohatství.
1: Tahle odřená mošna je tak cená.
2: Je v ní celá krejčovská dílna a ode dneška spižírna a kuchyň.
1: To si věru boháč.
2: Aby ne, dnes mám krásný bochník chleba, ale často celé dny ani sousto. Tenhle bochník je pro jednoho hodně a pro dva ještě pořád dost. Vezměte si pořádný kus. Vypadáte, jako byste týden nejedl, ale musíte si ho pomazat poslední rosou. Na máslo zase tak bohatý nejsem.
1: Stařeček usedl do trávy, jako když lupínek z větve slétne. Dostal velký dlabanec chleba a oba se dali do jídla. Tintíšek byl po hodech u starosty rozjeděný a stařeček po půstu hladový, takže kousali a polikali a každý udolal půl bochníku. Nasytil si dva hladovce a přestal zbýt boháčem.
2: To je vidět, stařečku, jak je bohatství pomíjivé. Aspoň se mi líp poběží s lehčí mošnou, abych si do večera stihl najít nějaký nocleh pod střechou. V lese mě okukují sovy a šimrají mravenci.
1: Jsi dobrosrdečný, že ses rozdělil o chleba s chudákem větším než jsi sám. To se dneska často nestává. Tvá odrbaná mošna nepřestane být vzácná. Ode dneška bude kouzelná. Řekneš-li šup do mošny, všechno se do ní vejde, ať toho bylo, kolik bylo. Ať by to bylo malé, nebo jakkoliv velké, a všechno tam zůstane, dokud neřekneš ven z mošny. Tak ti děkuji za oběd a vlídné zacházení. A dobře a spravedlivě se spořádej s kouzlem i s lidmi.
3: A nestačil Tintíšek hlásku vyslovit, nestačil vydechnout, stařeček zmizel, jen se po něm vzduch zachvěl a zavířil. Krejčík zavrtěl hlavou a prohlídl si mošnu. Nic se na ní nezměnilo. Stará, odrbaná mošna. Přehodili přes rameno a vydal se na další cestu. Tentokrát neskákal, nespíval a povídám, to měl mošnu o bochník lehčí. Hlavou mu vrtalo setkání s podivným stařečkem a jeho zvláštní slova. Ale ať to

0: I ty, pober, to nenechavá. Já bych ti tu zlodějnu zatrhl. Jenomže na takového vazouna já nemám. Zbalit ho tak i s pytlem zelí do mošny, to by bylo po vyražení.
1: Tintíšek si honem v paměti vybavoval zaříkadlo, které mu prozradil stařeček.
0: Zloději, šup do mošny.
1: Jen to doslovil, už ho mošna strhla k zemi a škubala sebou velkou tíhou. Oba byli překvapeni, jeden s mošnou, druhý v mošně. Ono vám to na mou duši kouzlí.
2: Co se to děje? Kde to jsem? Vždyť se tady zadusím.
0: Ty kradaři, chmatáku, kradeš zelí a na tom nejchudším poli.
2: No, protože patří chalupníkovi a to hlídá jen strašák na zajíce. Kdybych bral ze Sedlákova pole, mohl by mě chytit pacholek a ten by mi natřískal pořádným klackem.
0: A hleďme, ty nejsi jenom zloděj, ale pěkný darebák a mizera.
2: Jo, do hlavy mě drcá nějaká žehlička a břicho mě mačkají hlávky zelí. A do zadku mě píchá tucet jel. To je utrpení. Pane kouzelníku, nebo co jste zač, puste mě z měchu. Dám vám půlku toho zelí.
0: Čím dál hůř s tebou. Tobě bude odpuštěno, jen když si to řádně odpikáš ty, arcilupiči.
2: Odpikám rád, všechno odpikám. Jenom mě odsud vyhoboďte. Vždyť tady je to k zadušení.
1: A zlodějíček prosil a škemral a hned zasliboval horny doly a svoje polepšení na dosmrti. Tintíšek ho hned chytil za slovo. Zloděj se musel zadušovat, že u chudého chalupníka odpracuje zadarmo celý týden a co živ, už nic cizího nevezme. Kdyby slib nesplnil, zase mu hrozí posezení v mošně, i kdyby byl na kraji světa a třeba po 10 letech. Krejčík si vyvzpomněl zaříkadlo, pustil halamu z mošny a oba šli do chalupy. Když Tintíšek chalupníkovi všechno pověděl, ten se nestačil vynadivit, ale pak byl rád, že má jednou v životě čeledína. Pozval je do světnice a dostali k večeři polévku zelňačku. Tintíšek si pak vybral nocleh v seně na půdě. Takové voňavé spaní měl nejraději. Jenže tu noc nemohl samým vzrušením usnout. Teď teprve pochopil, jak vzácný dar dostal a jak obezřetně a spravedlivě s ním musí zacházet. Až k ránu konečně chvíli zdříml a hned zas brzy vstával a vyrazil na cestu. Neputoval dlouho a došel do města. Tam se zrovna konal trh. V koutku náměstí seděla babka s nůší hrušek. V tom z boční ulice vyrazil povoz se dvěma divokými koňmi a ještě divočejším vozkou.
3: Z cesty! Si fixer švec z cesty! Všichni uhněte z cesty! Babo, táhni odtud!
1: Babka stačila jen tak uskočit, a kola vozu už přejela její nůši. Z hrušek zbyla jen rozbleptaná omáčka. Stará zaplakala, ale vozka se do ní ještě pustil s prostým spíláním.
0: I ty, lotře, ty bys zasloužil vytrestání. Kdyby v tom mohla i tentokrát mošna posloužit. Žádná škoda, když to zkusím.
1: A tak Krejčík nahlas vzkřikl.
0: S celým vozem šup do mošny.
1: A nastojte. Vůz i s vozkou zmizel a naditá mošna sebou zmítala jak zdivočela. Na mou duši ono se vám tam všechno namačkalo a směstnalo.
3: Si fix, hršvec, námol, hned mě puste ven. Já jsem točí pana správce ze statku, já spěchám.
1: Rámusil v mošně zle namyšlený vozka, ale brzo mu sklaplo a obrátil na skroušenou notu.
3: Prosím, pusťte mě z téhle mučírny. Pan správce by mi vycinkal za zdržení.
0: To bys musel, holenku, změnit svoje způsoby.

0: mami?
1: Zašeptal domošný Tintíšek a dal se s hrubiánem do jednání. Raz, dva bylo dohodnuto. Krejčík řekl zaříkadlo a mošna Vosku propustila. Voska pak uhradil babce škodu na hruškách a na nůši a věřte nebo nevěřte, od té doby, co živ, jezdil s vozem slušně, se všemi ohledy a bez klení. A Tintíšek dostal hrušku, kterou babka zachránila v zástěře. Ale to bylo sporé jídlo na celý den. Tak, abych nezapomněl říct, v městečku dostal malou práci. Jednomu kramáři zašil roztrženou nohavici, takže si koupil skroje chleba a syreček a zas vandroval dál. A přitom nestačil obdivovat, co stará mošna a jeho slova všechno dokážou. Krejčík si to šlapal po kamenné vozové cestě a přidával do kroku, aby zas do večera našel na přespání nějaký příbytek. Tu proti němu jede kočár, bílé koně vpředu a copatí lokajové vzadu. Tintíšek si pomyslí, zas nějaký hrubián. A tak stojí v prostředku cesty a neuhne. Kočár se zastavil, z okénka vyhlédl naparáděný pan kníže a z protějšího okénka paní kněžna a jejich naruličkovaná dcera.
2: Hej, ty, chasníku, proč nám stojíš v cestě, když spěcháme?
1: Durdil se pan kníže.
3: Já zrovna tak spěchám. A vy mi taky neuhýbáte. Na veřejné cestě máme všichni právo. I když vás vezou kola a mě nesou jen moje šlapadla.
1: Hrdě se ozval Tintíšek. Ta řeč se asi zalíbila holčině v kočáře, protože se roztomile zachichotala, až se jí ruličky roztřásly.
4: Jenže nám jde o život. Čas trávíme ve strachu a ve stěhování. Každý večer prcháme z našeho zámku a až po ránu se vracíme domů. Ach.
1: Hořekovala kněžna.
3: To jsou mi tedy divné zvyky. To se vám nelíbí spát v noci doma ve vlastní posteli?
1: Diví se Krejčík, protože sám dobře ví, co to je hledat každý den nocleh jinde.
2: V zámku mají své rejdy šmejdy čerti. Od půlnoci až do božího rána. Do kohoutího kokrhání je tam Rámus a Rumrajch. A kdo tam přes noc zůstane, bílého dne se nedožije.
1: Stěžuje si kníže.
5: Proto otočím nos a dej se jinou cestou.
1: Dává starostlivou radu mladá kněžnička.
5: Jinak umřeš za mlada a bez legrácek.
3: Nějací čerti mi nemůžou pokazit náladu, ale možná, že bych já jim mohl zatrhnout jejich řádění.
1: Kasá se Tintíšek, protože před kněžničkou chce vypadat udatně.
4: To se už pokoušelo mnoho odvážlivců přebít noc v zámku, ale buď utekli, nebo zaplatili životem. Ach, ach, a ty zrovna nevypadáš na siláka.
3: Jen nechte být. Já se umím nějak ohánět šavličkama jehličkama. S čerty bych se zrovna rád spořádal.
2: No, kdybys mě zbavil čertů, bohatá odměna tě nemine,
1: slibuje kníže.
3: Peníze, zlato ani truhly diamantů nepotřebuji. Já si jen myslím, že čerti nemají dostat člověka do drápů. A už vůbec ne. Takové pěkné holky, jako je tuhle kněžnička.
1: A mrkne na dívčinu a hned na ní pozná, že se jí také líbí.
3: Zkusím čertiska ze zámku vyhnat. A když se mi to podaří, chtěl bych vaši dceru za ženu. Bude-li taky chtít.
1: A kněžnička se začervená až po ty ruličky a oči jí zazáří jak perly a jen kývne.
4: To je vážlivost. To nejde urozenou dceru dát nuznému vandrovnímu.
2: Proč pak ne? Slíbit můžeme všechno.
1: Horlivě souhlasí kníže.
2: Jen jestli to opravdu dokáže.
3: Tak dobrá, platí. Ráno po kohoutím zakokrhání se přijeďte podívat. Buď bude pohřeb, nebo svatba.
1: Rozloučí se Tintíšek. Vesele zamává kněžničce, jako by to nemuselo být naposled. A už si to metelí k zámku. Za kočárem se jen zapráší. Ani není vidět, že kněžnička tiskne slzy do krajkového kapesníčku.
3: Přede mnou cesta široká, cestička zaprášená, padla mi holka do oka, ta bude moje žena.
1: Hopsasa juch! Zvesela dorazil Krejčík ještě před večerem k zámku. Brána a dveře nebyly pozamykané. Stejně by tu ze strachu nikdo neukradl ani svíčku. A tak Tintíšek snadno vešel dovnitř. Do půlnoci, než se čerti slítnou, má pokdy všechny komnaty celý zámek promouzovat a propátrat. To je nějakých komnat a kamrlíků a všelijakých věciček a haraburdiček, které coživ neviděl a nikdy nepotřeboval. Nakonec ho chození zámkem uondalo víc, nežli štrapacírování po lesích a po kopcích. Přišel na něj hlad a spaní. V knížecí spíži našel něco k snědku. Lehce povečeřel, aby ho ve spánku netlačili můry. Pak si ustlal na huňatém koberci v největší síni. Rychle se setmělo. A tak Tintíšek ulehne s mošnou pod hlavou a únavou brzo usne. Ale dlouho si nepospí. Když na věži bije půlnoc, vzbudí se s prvními údery. Najednou se spustí strašný šrumot a rámus.
0: Halala, balala, koho to tu máme? Takový prťavý střízlík přišel na naše hody. Chceš si oskusit čertovské tanečky a rejdovánky? Tenhle uzlíček kostí naše pekelné trsání dlouho nevydrží.
1: Chechtá se velikán čertisko ze všech nejdůležitější, asi přednosta téhle čelátky a náměstek samého Lucipera. A všichni čerti a raraši se chlámou jako diví po něm.
3: Já na nějaké tanečky, sandrbálečky nemám chuť. Můžu vám ale poradit, abyste tady toho rumrajku nechali a pakovali se odtud, jinak s vámi zle zatočím.
1: Rozkřikne se Tintíšek, co mu hlas stačí.
0: Halala, balala, s tebou bude povyražení, ty jsi samé legrácky.
2: Nám se tady ty skrčku zalíbilo a nikdo nás odtud nikdy nedostane.
1: Čerti strčí do Krejčíka zleva, zprava, táhnou sem a tam, pohazují si s ním nejprve u země, pak i vzduchem. Křičí, řízkají, až to uši trhá. Řeknu vám, je to ostrach.
0: Jak se nám rozparádil. Halala, balala, ty si nějak vyskakuješ. A hopsa, hejsa, hopsa,
3: mě tedy nebaví.
0: Halala, balala, nebaví.
2: Však už tě brzy rozkubeme naš divíčky a samfourky. Ráno z tebe nenajdou ani nic.
1: Aha, žoutý tíškem až k vysokému stropu, div, že lustry neroztřísknou.
6: A hopsa, hejsa, hopsa, hejsa, halala,
3: hopsa. Já mám rád všelijaké skopičinky. Ale tohle už jsou věru moc peprné, legrácky. A nerad bych si přitom srazil vás. Je. No, už jsme si pošpásovali. Teď už bych vás rád viděl na odletu.
1: Hlasí Tintíšek, jak tak lítá o zlom krnu z hůru dolů.
0: V nejlepším přestat a utrum, halala balala, co pak ti přeskočilo? A hopsa, hejsa, hopsa,
3: i vy čerchmanti, umouraní, darebáci chundelatí, už s vámi udělám konec.
7: Kintíšek stiskne mošnu, kterou při všech přemetech a kotrmelcích držel při sobě a zakřičí z celého hrdla.
3: Všichni čerti, šup do mošny!
7: A to byste měli vidět. Čerti střemhlav jeden přes druhého padají horem dolem do mošny, až je jich tam natěsnáno všechno množství. To je na podiv. Čerti, jak se tam, tak v mošně do sebe mačkají a lisují, začnou úpěnlivě kňourat a škemrat. A ten důležitý, ten čertovský přednosta a Luciperův náměstek švitoří najednou hláskem, jak andělské kůry.
8: Tady je těsno. Jestli si nás sem začaroval, tak nás zase o tuto čaruj. Alala balala. Tak jsme se spolu pěkně pobavili, tak nás zase pěkně pust ven.
3: No, pěkná zábava. Ale pustím vás na svobodu, když odtud odtáhnete do všech pekel a už se nikdy nevrátíte.
8: Tak jo. Ale, halala balala, nemohli bychom si tu zařádit aspoň jedenkrát za týden. Třeba v sobotu.
3: Žádnou sobotu, jinak zůstanete uvnitř.
8: Tak jo, ani v sobotu. Platí. Odletíme do pekla.
3: Dobrá. Čerti, ven z mošny!
1: Se žbrbláním a blencáním se čerti vyrojili z mošny jako vosy a okny dveřmi komínem zamířili v jedno letu k peklu. I ten přednosta vyletěl, zakroužil a zkusil Tintíška umlouvat.
0: Halala balala brachu. Co takhle jednou za rok?
3: Nikdy. Konec řečí a hýbaj do pekla.
0: Tak jo.
1: Čerti se propadli pod zem. Krejčík pokojně ulehnul a s mošnou pod hlavou dospal až do rána. Kohout zakokrhal a je tu kočár. Kníže a kněžnička vyběhnou po schodišti. Najdou živého krejčíka a po čertech ani čmout. Děvče padne Tintíškovi s radostí kolem krku, ale panu knížeti se to nelíbí a slib se mu najednou nechce plnit. Do schodů dofuní taky paní kněžna a zaprotestuje.
4: Takovýhle nějaký obejda se nehodí pro šlechtičnou, i kdyby celé peklo obrátil na ruby.
5: Sliby se mají plnit a já ho mám ráda.
4: Já svou dceru Vandrákovi nedám.
2: Nedáme?
3: Tak to bych měl zavolat čerty naspět. Ale to by nebylo podle správného způsobu. Tohle bude spravedlivější. Kníže s kněžnou, šup do mošny.
1: A už kníže s kněžnou dřepěli v mošně, ani se divit nestačili. No, moc líbezně se jim tam nedařilo.
8: To jsou kouzla, čáry a pohroma na nás. To ti raději dceru Jolanku dáme. Jenom nás pusti na svobodu.
1: Tintíšek zašeptal zaříkadlo a propustil je z mošny. A pak už panu knížeti nezbývalo, než vypravit náramnou svatbu. Tintíšek se tak přiženil do panského zámku. Ale nespichl, ani svého řemesla nenechal. Pro svou nevěstu ušil překrásné svatební šaty jako pro vílu.

0: nebo holku.
1: Když se jim pak narodilo tucet dětí, našel všem kalhotky, sukničky, košile, kabáty, radost pohledem. A kdybyste, moji drazí, chtěli vědět, jak to dopadlo s kouzelnou mošnou, tak vám mohu povědět jen tolik, že jednoho dne její kouzlo zmizelo. Jako tehdy ten stařeček u lesa. Škoda, přeškoda. Dnes by se taková mošna, co lapá darebáky, moc hodila. Jenže žádný dědeček nám ji nedá. Jen to víte, byla to jen pohádka. Ale pěkná, co říkáte?

0: Piggy vtipk.
1: Dva kamarádi se spolu hádají.
2: Patriku, tvoje mamka je učitelka a ty neumíš ani psát, ani číst. A ty zase máš tátu zubaře a tvůj malý bráška nemá ani jeden zub.
0: Když je malinký, tak mu zuby ještě nerostou.
2: A nebo už mu vypadly a rostou mu druhý.

0: Jak rychlý Kráďa dostal rozum.
1: Pohádka na R na začátku slova bez R.
0: Rychlý Kráďa byl rozhodně velice rychlý. Byl rychlejší než osobní vlaky, ale byl i rychlejší než ostatní rychlíky. Rád se chlubil svojí rychlostí a někdy se pomalejším vlakům posmíval. Máte snad rezavá kolečka? Rozumnější rychlíky Ráďovi radili. Ráďo, měj rozum, moc riskuješ. Kdo jezdí moc rychle, může se rozbít. Jezdi radši pomaleji. Rozesmátý Ráďa jejich rad nedbal a jezdil čím dál tím rychleji. Když se rozjel naplno, koleje se rozezněly. Nemá rozum. A tak se stalo, že rychlý Kráďa byl jednou dokonce rychlejší než jeho cestující. Lidé ráno čekali ve stanici. Chtěli jet do Rakovníka, ale Ráďa byl tak rychlý, že jim ujel. To se ví, že cestující rozčileně reptali. Rozumný pán, co rozkazoval všem vláčkům, se jmenoval Roman Růžička. Na Ráďu se hodně rozzlobil. Rychlíku Ráďo, rozhodl jsem, že od dnešního rána raději nebudeš vozit cestující. Budeš rozvážet jen zboží. Pojedeš do Rudné, do Rokycan a do Rychnova. Rozumíme si? Je z tebe nákladní vlak. Ráďa rozuměl. Rázem pochopil, že udělal chybu. Málem se rozplakal. Chtěl to ještě panu Růžičkovi rozmluvit, ale rozmyslel si to a raději se rozjel naložit náklad. Začal vozit plné vagóny různých věcí. Jednou vezl do obchodů rajčata a rybíz, jindy vonavé růže. Do Rokycan vezl rovné klády, naspátek jel s velkým rypadlem. Rozvážel ryby i rýži, ručníky i rohošky. Takhle Ráďa jezdí už celý rok. A nejlepší na tom je, že Ráďa jezdí rád. Stále je rozesmátý, i když moc rychle jezdit nemůže, vždyť by se mu rozsypalo zboží. Ostatní vlaky z něho mají radost. Kdykoliv Ráďa jede okolo nich, koleje se rozespívají. Dostal rozum.

0: básničku.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak.
0: A teď ještě jednou.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Suis.
1: Joldo.
0: Co je?
1: Můžu už usnout, nebo budeš ještě zpívat?
0: Pro pána, já dočista přehlédl, že už je ráno, takže Hurvínko, žádné spaní a šupej rychle z postele, za chvíli začíná vyučování.
1: Já bych rád, Julínku, ale co pak si dočista zapomněl?
0: Na co?
1: Strčil si mi pod paži teploměr a nařídil jsi mi, že si mám změřit teplotu.
0: No protože jsi mi tvrdil, že nepůjdeš do školy, protože jsi nemocný.
1: No tak vidíš.
0: Jenže taky jsem ti nařídil, že si máš s tím měřením pospíšit. Protože když ti nic nebude, tak šupej to, preč to pošupeš do školy.
1: Teď se měřím.
0: No tak se měř pořádně. Drž ten teploměr hezky pevně pod paží.
1: A kde jinde bych ho asi měl tak držet, co?
0: Co se směješ? Šmanko, ty chlapče, teplota se dá měřit i jinde než pod paží.
1: Kde jinde?
0: No to je různé.
1: Tak třeba, tati, třeba. Schválně, kde třeba?
0: No tak třeba v...
1: Tati.
0: V puse. Třeba.
1: Nepovídej.
0: No jistě. Aha. Třeba v takové Anglii.
1: Jo.
0: Tam, když jsou lidé nemocní, tak jim pan doktor strčí teploměr do pusy.
1: A když jsou zdraví?
0: No tak jim ho zase vyndá, ne?
1: Páni, a to kdybych já byl Angličan, tak by mi ten doktor taky strčil teploměr do pusy?
0: No jistě, taky.
1: A co kdybych si zrovna pískal, he?
0: U doktora? No to bych ti dal.
1: A, dobře, tak kdybych zrovna zíval?
0: Hej, to by ti spadl do krku.
1: Ale tam by se mi nevešel.
0: I vešel.
1: Nevešel. Určitě by mu koukala alespoň hlava.
0: Jaká hlava? Komu?
1: No doktorovi.
0: Prosím tě, proč by mu měla koukat hlava?
1: Kdyby mě přece spadl do krku ten doktor, jak jsem zíval.
0: Šmanku, te kluku nechápavá. Já nemyslel doktora, ale teploměr. Teploměr by ti tam spadl. Co pak máš tak velkou pusu, abys mohl spolknout doktora?
1: Nemám.
0: No tak, vidíš.
1: A co kdyby ho kousl?
0: Já ti dám kousat doktora.
1: Proč doktora? Teploměr, kdybych kousl a překousl.
0: To bys tomu dal. Teploměr je přece jedovatý.
1: A proč?
0: Protože má uvnitř rtuť. No, a ta je co?
1: A ta je co?
0: Ta je jedovatá. A kdybys do ní kousl, tak bys se otrávil.
1: No to bys mě teda otrávil.
0: Já ne, ale teploměr. Hele, a přestaň mě už otravovat s těma věčnýma otázkama. A raději se podívej, kolik jsi naměřil. A jestli nemáš teplotu, tak hajdi šupky do školy.
1: To nepůjde.
0: A proč by to nešlo?
1: Protože bych přišel pozdě. Vyučování právě začalo.
0: Jo, tak takhle to je. Zase se ti podařilo mě zdržet, co? Čvaňháš nesmysly a já bych psal další omluvenku, že ano? Jo, ještě teď, abych si vzpomněl, kam jsem dal tušku.
1: No to jsi mi strčil pod paží místo teploměru.
0: Tak proč jsi mě na to neupozornil?
1: No, já myslel, že jsi to dělal schválně.
0: Jak schválně?
1: No, protože ten teploměr je jedovatý. A co, kdybych se otrávil? To bych pak nemohl jít do školy. A sám přece víš, že já do školy chodím tak hrozně.

0: Vystrč hlavu, hošičko.
1: Šup.
0: A už je v košičku. Co je to? Kdo pak ví?
1: Malej klouček.
0: Malej klouzek by to mohl být.
1: S kloboučkem.
0: Ne.
1: Malej klouček s kloboučkem.
0: Chodil jsi někdy po lese s košičkem a říkal jsi, kde pak máte hlavičky, vystrč to je, hubky, hubky z mechu ven, ať si vás pozbírám.
1: To jsem nikdy neříkal, já totiž houby nerad.
0: Já mám houby rád. Víš, že prasátka mají nejraději takové zvláštní houby, které se jmenují laníže.
1: Aha.
0: Ale my v Čechách máme hříbky, je to hříbek.

povídám pohádku. Povídám pohádku, že pes přeskočil hromádku. Povídám druhou, že teče voda s druhou. Povídám třetí, že spali na peci děti. A když se hezky vyspali, po kusu chleba dostali.

Myšáci a myšandy, rychle sem! Tohle je teda bomba. Mám pro vás zase další zajímavost. A to je dobře, protože já jsem tady, abych odpovídala na vaše dotazy a nacházela takovýhle báječnosti. Zdraví vás vaše internetová myška Bibi. Ze svý myšácký kšiltovky jsem totiž dneska vytáhla tohle. Otázka je od Míši Celikianové, takže jak já říkám, od Míši C, která píše, že v televizi zahlídla nějaký podivný zvíře s rohem na čenichu. S takovým rohem, jako má jednorožec na čele. To zvíře ale nemělo nohy a plavalo, prej tuleňovitě, ve vodě. A Míše vrtá hlavou, co by to tak mohlo být za zvíře, jestli bych o tom něco nevěděla. To mi taky vrtelo hlavou. Nastartovala jsem svůj počítačový stroj, obrazovka blikla a odpověď tu bude raz, dva. Takže roh jako jednorožec bez nohou plave ve vodě. Co by to tak mohlo být? Říkáte si, že něco takového si Míša asi vymyslela. No, uvidíme. Tak, nevymyslela. Takový zvíře opravdu existuje. Míšo a všichni ostatní, poslouchejte. Tohle zvíře se jmenuje narval jednorohý. Je to fakt docela zvláštní zvířátko. Je to savec a patří mezi kytovce. Žije pouze v mořích okolo severního polárního kruhu. Aha, takže v ledových vodách. Tělem vypadají narvalové malinko jako třeba, jo, tuleni nebo lachtani. A jsou takový, no, ta barva je šedobílá, živějí se čím, jo, tady to píšou, hlavně rybama. A abyste věděli, Míša se s tím jednorožcem skoro trefila do názvu. Lidově, to znamená jako mezi lidma, se mu fakt říká mořský jednorožec. Akorát to má takovej háček. Ten roh ve skutečnosti vůbec není roh. Je to zub. No jo, slyšíte dobře. Zub? To je úlet, co? Já jsem ráda, že má někdo větší zuby než já. No ale zpátky k narvalům. Jsou to vzácní tvorové. Žije jich na celém světě už jen kolem 50 000 kusů. No jo, tak to uznejte sami. To není moc. Dneska už jsou chráněný a přesto je lidi stejně pořád lovějí. Narvalové jsou velký zvířata, mají, aha, tady to je, kolem 5 až 6 metrů na délku a váží až 1,5 tuny. A dál tu stojí, že ten roh, teda vlastně zub, mají narvalí samci i narvalí samice, ale samice ho nemají tak dlouhej a výraznej. Odborně se tomu zubu říká kel. Je to jeden z jejich dvou zubů v horní čelisti. Může být dlouhý až 2,5 metru. A co se tu píše dál? Jo, tohle je zajímavý. Kdysi se věřilo, že ten narvalý kel má zázračný a magický vlastnosti. Proto se narvalové chytali a jejich kly měly cenu zlata. Narval je ale určitě tajemný zvíře. Jednak kvůli tomu, jak vypadá, a jednak kvůli tomu, že se vlastně pořádně neví, k čemu jim ten kel slouží. Rozhodně s ním nic nelověj, ani nedělaj díry do ledu, nebo tak něco. Dřív se myslelo, že ho nějak používají jako zbraň, při bojích o samičku, ale není to prej pravda. Snad ten kel mají jako takový čidlo, díky kterému se můžou s přehledem orientovat pod vodou. Takže narval. Určitě se na něj mrkněte na internetu. Je tu spousta obrázků. Je to fešák náramnej. Narval. Uměli byste ho nakreslit? Pošlete. Vaše obrázky miluju. A teď letím šmejdit dál. Mějte se. Peace, klapa.

0: Taťuldo, Taťulínečku, to jsem rád, že jsi přišel.
1: No to slyším rád, že jsi rád, ale proč jsi rád?
0: Prosím, on je rád, protože jste přišel.
1: No to už maničko vím, ale ještě pořád nevím, proč je rád, víš?
0: Já jsem rád, milý otče, protože současně s tebou vstoupila do našeho bigvamu i dobrá rada, mánice a mě strašně potřebná.
1: A k čemu potřebuješ dobrou radu ve svém vigvamu, velký náčelníku? Chceš si snad vydat na válečnou stezku?
0: O nikoliv, ctihodný kmete. Koledy jest nám třeba.
2: Ano, pane kmete. Promiňte, já jsem chtěla říct, pane, ano, stojíme.
1: Ano, máničko.
2: My chceme jít s Horvínkem totiž koledovat, víte.
1: Ano, tak co vlastně chcete? Poradit nebo jít koledovat?
0: Chceme jít koledovat a abychom mohli jít koledovat, je nám třeba dvě moudré rady, vážený kmete.
1: Hele, toho kmeta vynech.
0: Simano.
1: Víš ty vůbec, jak vypadá kmet?
2: Já to vím, pane Špejble.
1: Ano?
2: Já jsem viděla jednoho kmeta na obrázku. To je stařec s dlouhými šedými vlasy.
0: Ale ty u taťuldy nepadají v úvahu. Právě. Tak já toho kmeta odvolávám. Ale tu radu stejně potřebujeme, viď, Máni?
2: No, to potřebujeme. Ale já jsem si stejně říkala, že je Hurvínek nějaký popletá, když vám říká kmete. Protože já jsem na tom obrázku ty dlouhé šedé vlasy viděla.
1: No dobře, Máničko, necháme všechny kmety světa na pokoji. Ano, hlavně už ze sebe vysypte, o co vám jde.
0: My chceme tak jít na koledu.
1: Na koledu? Teď večer?
2: Ale ne. Pane Spíble, já nevím, jak vám to vysvětlit.
1: Já zase pořád nevím, o co vám jde. Že chcete jít na koledu, to jste říkali už asi třikrát. Ale na co potřebujete tu moji radu, to ještě pořád nevím.
0: My potřebujeme, tati, abys nám poradil, kdy se vlastně na koledu chodí.
1: Kdy?
0: Jo.
1: No nejlépe dopoledne. O půlnoci by vám asi nikdo neotevřel.
2: No, ona by mě asi tak pozdě bábinka stejně nepustila. Jenomže, víte, my nevíme žádnou koledu.
1: Jo, takhle, tak, no. Tak vy neznáte žádnou koledu?
0: Ne. No právě.
1: No to vám lehko poradím.
2: Ano.
1: Hezká je například tady. No. Hody do provody, dejte vajíčko malovaný. Malovaný.
0: Je. Tati.
1: Co?
0: Ta se nehodí.
1: Ne?
0: To je velikonoční koleda, teď je přece zima a před námi nový rok.
1: Jo, tak, no jo, to... To máš pravdu. Ale hezká ta koleda je, to musíš uznat.
2: No já to uznávám, pane Spejble, jenže Velikonoce jsou na jaře a teď je zima.
1: Jo, to.
2: Moment, teď jsem si ale vzpomněla na jednu koledu. Jenže ji neznám celou.
0: To nevadí, Máničko, třeba ji dáme společně dohromady. Povídej.
1: Začni, Máničko, já tě určitě doplním. To víš, mě stačí jen ťuknout.
2: No, tak dobře, já začínám.
1: Jo, začni.
2: Dědečku, koleda, dejte oříšek nebo dva... Nebo tři, teď nevím.
1: Za to já vím, ale tuhle koledu vám děti moc nedoporučuju.
2: Proč?
0: Proč, tatí? Teď je docela pěkná.
1: No pěkná, je kazisvětská.
2: Jak to kazisvětská?
1: No jak to? No poslouchej, jak je to dál. Dejte oříšek nebo dva, nedáte-li oříšek, provrtám vám kožíšek. Slyšíte to? Provrtám vám kožíšek. Ano. No, to není koledník, to je nějaký chuligán.
2: To máte pravdu, to se mi taky nelíbí.
0: Já si také myslím, že jsem měl napřed přesvědčit, jestli opravdu ten dědeček žádné oříšky nemá a pak teprve vyhrožovat.
1: Jak je pak přesvědčování a jak je pak vyhrožování? Lidé si mají přece důvěřovat.
2: Já si to také myslím.
0: Já také, ale když jsem jednou jel v tramvaji, tak jeden pán říkal, že si musí sednout, že je po úrazu a když potom přistupoval na autobus, tak běžel jako kratochvílová.
1: Víš, Hurvínku, podle jednoho nemůžeš měřit všechny.
0: Tak dobře, v zásadě s vámi souhlasím, ale teď nám jde hlavně o nějakou tu koledu.
1: Potom by nebyla špatná tahle.
0: Která, tatí?
1: Koleda Štěpáne, co to neseš veď báně? Nesu koledu, opat jsem s ní na ledu.
2: Mně by se docela líbila, ale...
1: Co?
2: To jsem nevěděla, že se na koledu chodí se džbánem.
1: No.
0: To s tím džbánem se mi nějak nezdá, tati. Já vím, že Honzík Huňku chodí vždycky s košíkem. A hlavně tady se mi už vůbec nezdá, že sebou na tom ledě práskne. To by se nestalo snad ani tady Máničce.
2: Ale nech si to, jsem snad nějaká nešika.
0: No nešika zrovna ne, ale když si včera sebou na té klouzandě majzla,
2: no,
0: tak...
2: No, tak to, no, no. Myslíš, že jsem neviděla, jak si nosem ničil klouzačku?
1: Nechte toho hádání. Já jsem vás včera viděl oba dva a nemáte si co vyčítat. Teď vám jde ale o tu koledu, ne?
0: Ano, o to nám jde především. A proto máni vyhlašují klouzačkové příměří.
2: Dobrá.
0: Ale tu koledu s tím čbánem odmítám.
2: A proč, Hurvínku? Vždyť je docela pěkná.
1: Co pak se ti na ní nelíbí?
0: Zaprvé si myslím, že když půjdu se džbánem na koledu, tak si lidi budou myslet, že jdu Tatuldovi pro pivo. A za druhé, když uslyší, že jsem s koledou upadl na ledu, tak si řeknou, že to nemá cenu mě něco dávat, když to stejně někde rozsypu.
1: To zase nemůžeš, Hurvínku, brát takhle doslova. Taková koleda chtěla taky lidi pobavit. A pak, o co se ti vlastně jedná? Chceš lidem popřát a potěšit je, nebo chceš za tu koledu dostat něco, co máš stejně doma?
2: Já jsem si ale, pane Spíbel, myslela, že se chodí koledovat právě kvůli tomu, aby jsme si něco vykoledovali.
1: Tak to bylo, Máničko, dřív, kdy některé děti se dostaly k dobrotám jen právě při takovéhle koledě, ale dneska už to nemáte zapotřebí. Co si myslíš ty, Hurvajs?
0: No zapotřebí to máme, ale ona jedna čokoládička navíc přijde vhod, viď, Máni?
2: No já si také myslím, že na tom není nic zlého.
1: No neříkám, že by na tom bylo něco zlého a myslím si, že je to správné, když se udržují staré zvyky a lidové tradice.
2: No vidíte.
0: Tak když si, Taťuldo, myslíš, že je to správné porad nějakou tu koledu, s kterou neupadnu na ledu.
1: No potom... Nám tedy zbývají ještě tři králové.
2: Jú, tři králové, to by se mi líbilo. To je vznešenější než vrtat kožíšek. A co vlastně dělají?
1: Co dělají? No. Chodí vždycky po novém roce od domu k domu a zpívají. My tři krále, my jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinčujem vám. No a tam... Kde jim za koledu poděkují a dají nějakou tu čokoládičku navíc, tam napíší začáteční písmena svých jmen a rok, ve kterém jim to štěstí vinčují.
0: A jak se vlastně ti tři králové jmenovali, tatí?
1: No přece Kašpar, Melichar a Baltazar. K plus M plus B.
2: Ale co když někde budem koledovat a oni nebudou doma?
0: No v tom případě jsem proto jim to tam napsat také. Na přání všeho hezkého mají nárok všichni. Co říkáš, Taťuldo?
1: Správně, Hurvajs. A já půjdu s vámi dělat třetího krále, protože popřát lidem něco hezkého, to je přímo povinnost. No, a teď už jděte spát, koledníci.
3: Jednou šla Víla a Málka pomezi... kolem šípkového keře. V tom slyší, jak někdo volá hláskem tenčím než nitka. Tak bude to nebo nebude? A Málka se líp podívala a vidí, jak se na keři mezi zelenými větvemi houpá poupě. Byla v něm zavřená maličká růženka a pořád volala. Tak bude to nebo nebude? Já vím, už bys chtěla ven, řekla Víla a Málka a zaťukala na poupě kotníkem. Pusť tu růženku. Jenže poupě ne a ne rozkvést. A tak si Amálka vzdychla. To je těžká věc, růženko. U nás v lese bych poupě snadno dokázala rozkvést v květ, ale na mezi to neumím. Tak bude to nebo nebude, volala růženka v poupěti. Hleda, že bych došla pro vodu a zalila ten líný šípek, aby si pospíšil, řekla Amálka. Jsi hodná, jenže

0: si ho zvedni, řekla Amálka.
1: To se lehko řekne, zabručel Rak. Jen se podívej.
0: Namířil si k zrcátku nosem a leze. Ale čím víc leze, tím je od zrcátka dál. Takhle by ses k zrcátku nedostal nikdy, řekla Amálka. Musíš pozadu, vždyť jsi Rak. Rak bezradně složil klepeta do trávy.
1: Když si k zrcátku namířím ocasem, tak ho zas nevidím.
0: Amálka mu říkala či a hato a Rak podle toho rejdoval rovnou k zrcátku. Podíval se do něho, srovnal si tykadla a zas byl pěkný jako rytíř. Potom povídá Amálce poračím.
1: Ža šedup, tavo bestop, uzumop it igat.
0: Až budeš potřebovat, pomůžu ti taky. Amálka se zasmála, že rozumět rakům dá takovou práci. Řekla, a to bych ráda věděla, čím by rak mohl pomoct víle. A šla dál k rybníku. Na břehu si podkasala šaty, našla si prázdnou škebli a že do ní nabere vodu pro šípkový keř. Když nabírala vodu, vyjel z rybníka vodník. Byl to vodník Kebule, ta zlá žabí hubička. Co v něm bylo dobrého, vešlo by se do loužičky. Za to zlé by přeteklo přes hráz. Popadl vílu Amálku za ruku a zakvákal. Stáhnu tě dolů a budeš mi tam dělat hospodyni. Amálka se vylekala. Jenže, povídá vodníkovi, já jsem víla lesní a ve vodě být nemůžu.
1: Ke všemu si Kebule veliký ošklivec. Vodníka Kebuli to dopálilo, až se od něho ohřála voda v rybníce.
0: Udělal vlny od břehu k břehu a řekl, tak já si tě, Amálko, dolů nepovedu. Budeš mi hospodařit při břehu v puškvorcích a míchat mlhu. Mezi řečí sáhl Kebule tlapkou sem, sáhl tam, natrhal sítí a upletl z něho zelenou klícku. Téhle klícce si tě budu chovat, abych tě měl bezpečnou. Poklopil klícku na Amálku a sám sjel do hlubiny. Víla Amálka tam sedí v zelené klícce, překládá škebly z ruky do ruky a trápí se. Vodník Kebule jí vzkazuje po rybách, aby mu šla hospodařit, ale Amálka že ne a ne. Když už klícka začala vadnout a Amálka byla málem utrápená, zvedla se vlna. Když odplynula zpátky, stál tam Rak.
1: Uondej alíf ivokar, ehur dop kar elí,
0: povídá Amálce. Jednou víla Rakovi, po druhé Rak víle. A potom se dal klepety do klícky. Uštípl u klícky petlici. Amálka vyběhla ven, nabrala do škeble vodu a zalila šípkový keř. Poupě se otevřelo, vykoukla růženka a řekla, je, to je na světě bílé, v poupěti bylo jen růžově. Panenko, povídá nakonec víla Amálka, to já nevěděla, že se toho tolik stane, když jen přejdu kolem šípkového kerku.

0: A na pořadu máme radu 11. Pozornost je vždycky milá, ta nikdy neurazila.
1: Ale práci. Vymyslet takové moudra, taťulínku.
0: Co se ti na tom nelíbí?
1: No, kdo by nebyl rád, když něco dostane?
2: Například já, Hurvínku, když dostanu pohlavek.
1: Řeklo se pozornost. A pozorností se myslí dárek, dívtko.
3: Ale nejenom dárek, Hurvínku.
2: Jej, Danamky, a co ještě?
3: No, každý projev pozornosti. Drobná úsluha, slůvko poděkování.
0: Zdvořilý pozdrav, správné oslovení.
1: Jaké je nesprávné oslovení, tatí?
0: No, například, když si to popleteš a panu Sládičkovi budeš říkat...
2: Paní, že ano.
0: Máš oči, ne? Ale ze Sládička uděláš slanečka.
1: A řeknou, pane Herinek.
0: No, to by to bylo podobné.
2: Jej, Danánky, ale když dočista zapomenu jeho jméno.
3: No, tak se slušně omluvíš a zeptáš se ho.
2: Aha, řeknu, promiňte, nevíte náhodou, jak se jmenujete.
0: Šmanko, ty Máničko, on své jméno zná, ale ty ne.
2: Jak to? Já své jméno znám taky.
0: Na to se ho nebudeš ptát.
2: No a proč bych se ho taky ptala, jak se jmenuju?
0: Tak dost, dost. Projevem pozornosti je i blahopřát k významným dnům. K narozeninám, k meninám a podobně. A k přání můžeš jako další pozornost připojit dáre.
1: Darebáctví.
2: Je darebáctví.
0: Dáreček, šmankote, no, který udělá radost. A to mi darebáctvím neuděláš.
1: Že ne? Jak jsem tuhle rozbil okno, řekl si, že jsem ti udělala radost.
0: No, já to řekl trochu jinak. To jsi mi zase udělal radost, jsem řekl. Jako, že jsi mi neudělal.
2: Seví. Jak by se stvářil, Hurvínku, kdybych ti dala k narozeninám rozbité okno, že?
1: To bych se asi moc netvářil.
3: No vidíš, proto si dobře rozmyslíš, jaký dárek vybereš, Máničko. Nenakoupíš halabala.
2: Jasně, kde pak koupit halabalu, bábinko?
0: Ale Máničko, halabala znamená ledabile, jen tak něco. Rozumíš, že nekoupíš, co uvidíš?
2: Ale... co neuvidím?
3: Ne, cokoliv. A nepočítáš už předem, že já si to vyměním, když se mi to nebude líbit.
1: Chápe, dívko, prostě nekoupíš cokoliv, ale něco docela jiného.
0: Šmanko, ty vybereš dárek, který udělá paní Kateřině radost.
3: Ano.
0: A nikdy nedáváš místo dárku peníze.
2: Proč?
1: Peníze neudělají radost?
0: Ale dal bys tím najevo, že jsi nechtěl lámat hlavu s vybíráním. Vybrat vhodný dárek je umění.
1: No. To mi nepovídej, taťulínku. Budeš zírat, co jsem ti vybral k svátku.
2: Jú, já bych chtěla vidět pana z Pejbla zírat. Co mu dáš, Hurvínku?
1: Kopací merunu.
2: Jo.
0: Cože?
1: Kopací míč.
0: No, to tedy zírám.
2: Zírá, no.
0: Co budu dělat s kopacím míčem?
1: Hrát kopanou, co asi?
2: No.
0: Já? V mém věku? Za tím pumlíčem si lítej sám.
1: Když myslíš, tatí, tak já se obětuju.
0: Jo, takhle, že se nestydíš.
3: No, vidíš, Hurvínku, a to je právě chytračení. Věnovat něco, abys to získal sám, to se nedělá.
2: Jo, zírám taky. Dárkem máš přece udělat radost.
3: Ale ne sobě. Pamatuj si to. Taky nemůžeš darovat to, co si sama dostala a chceš se toho zbavit, Máničko.
2: Proč bych se dárku chtěla zbavit?
3: Nech mě domluvit, protože je to třeba hrozně nemoderní věc.
2: Ten takový dárek bych si prostě nevzala.
3: Jenže dárek odmítnout je nezpůsobné. Když něco dostaneš, poděkuješ. Před dárcem dárek vybalíš a projevíš radost. A nikdy dárci neříkáš, že si neměl dělat škodu.
2: Jakou škodu, když mi dá nějakou ohavnost?
0: Na tom nezáleží, Máničko. Darovanému koni na zuby nekoukej.
2: No jasně, mohl by mě kousnout, že ano?
0: Kdo by tě mohl kousnout?
2: No ten kůň, co jsem ho dostala a koukala jsem mu na zuby.
0: Ale to je hloupost.
1: To se ví, co bys mu na zuby viděla, dívko?
2: To je pravda.
0: Mámko, te přísloví darovanému koni na zuby nekoukej, nabádá.
1: Aby s ním šla k zubaři, vítatí.
0: Ale ne. aby na daru nehledala vady.
3: Ano, a kdo by taky dával koně, že ano? Za malou pozornost se považuje...
1: Třeba hříbátko.
3: Ale jdi, bomboniera, kniha nebo drobný umělecký předmět.
0: I ten sebemenší dárek hezky zabalíš a přivážíš ozdobným provázkem nebo stužkou. Za tu zastrčíš kvítek nebo no, zele...
1: Zeleninu.
0: No a půl kila mrkve. Zelenou větvičku.
3: Tak, ale pozor. Dárek vždycky přebalíme, aby u něho nezůstala cenovka.
1: To by vadilo?
2: No jistě. Podle ceny by každý poznal, jak vysoko si ho ceníš.
0: A proto nemá ničko. Cena není rozhodující.
3: Protože dárek není cený jen svou hodnotou, ale úmyslem udělat co?
1: Radost.
3: Správně.
4: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
5: přes potoky,
4: učíme se kotouly,
5: nekoukáme na bouly.
1: A teď ještě jednou.
4: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
5: přes potoky.
4: Učíme se kotouly,
5: nekoukáme na bouly.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
6: jděte na www.pigy.cz
7: a tam ji najdete.
8: Dobrý večer, děti. Poslyšte, co se zase jednou přihodilo, když jste ještě byli úplně malinké. Zrovna jste se narodili. Ještě vás museli vozit v kočárku a dávali vám plínky. No prostě nemluvňata. A zrovna byl takový krásný den, slunko svítilo a maminka povídá. Co kdyby jsme šli na procházku do lesa? Je sucho, cesta je rovná, kočárek dobře pojede, budeme na čerstvém vzduchu a ještě se projdeme. Co říkáš? Tatínek souhlasil, jak pak by ne. Komu by se nechtělo v tak krásný den na procházku? A tak šli. Střídali se, jednou vezl kočárek tatínek, jednou maminka, povídali si a taky si zaspívali písničku. Lesík hustý, lesík černý a po boku pejsek věrný. Tak si kráčím lesem sám, z nikoho tu strach nemám. To si totiž zpívali, aby si trochu dodali odvahy, protože najednou právě přišli mezi takové vysoké a husté stromy, trochu se i sešeřilo, i z vašeho kočárku se začalo ozývat takové kňourání, člověku se prostě udělalo ousko. Už ani nebylo slyšet cvrlikání ptáčků. Najednou bylo úplné ticho. A po chvíli se ozvalo. Hoho, lop, lop, lop, lop, lop, lop, lop. A zase od naproti. Hoho, lop, lop, lop, lop, lop, lop, lop. Až se člověk málem začal bát. A najednou z toho hustého lesa podél cesty vyskočil chlap jako hora, v ruce veliký klacek, napřáhl se a křikl tučným hlasem. Stůj, chlape bídna, sit máš kvůli vjátrych. Maminka s tatínkem chtěli zrychlit a utíkat pryč a v tom se další chlap, škaredý, až z něho šla hrůza, objevil před nimi. A za nimi taky. A z druhého boku. Zkrátka ze všech stran, každý držel v ruce ký, kouleli očima a cenili veliké žluté zuby, kterých měl každý tak 5 nebo 6, ne víc. Asi si ty zuby moc nečistili. O to ale vypadali hrozivěji. Takže tatínek s maminkou neměli kam utéct. Chlapi se blížili a povídají, dejte nám všechno. Maminka jen pípla, jak všechno? A chlapi na to těmi svými hlasy, všechno nebo nic. A začali se smát hromským smíchem, až se les otřásal. To už bylo na tatínka příliš. Ticho, křikl. Chcete ty nebohé děti vzbudit úplně? Víte, co to je, když se probudí takové nemluvně? Kdo pak z vás to ví, co? Chlapi se na sebe rozpačitě dívali a kroutili hlavama. To teda nevíme, pravil ten nejhroznější ze všech. Vždyť my jsme lupiči a žádní tatínkové, huhlal tím svým hrubým hlasem. No tak vidíte, tady děláte hluk, křičíte, jak na lesi, že? Ještě okrást byste nás chtěli, jak kdo ví co. A takové děcko se probudí a je pokakané nebo počurané a potřebuje přebalit. No, a kdo z vás umí přebalovat děti a utřit jim zadeček? Umíte to někdo? No, tak jen se nestyďte a přihlaste se. Kdo umí přebalit dítě? Teď mluvte. Já ne, já taky ne, hučeli lupiči jeden přes druhého. A prcina se musí taky pořádně utřít. To se nemůže přebalovat špinavé, přidala se ostře maminka. Počkej, maminko, ještě nejsme u konce. A teď se vás zeptám dál. Kdo z vás, dávejte pozor, kdo umí dítě nakrmit? Kojíte někdo? Máte někdo mlíčko? Myslím mateřské? Lupiči kroutili střapatýma hlavama, jakože nikdo. A připravit aspoň mléko umíte? A jak má být teplé? A kašičku? Nebo ovocnou přesní dávku? A lupiči zase jen kroutili hlavama. Tatínek byl už ve svém živlu. Tak to vidíš, maminko, neumějí nic. Ale krást to by chtěli, to jo. A kdo pak z vás ví, že takové mimino si musí po jídle odříhnout a že se po koupání musí mazat olejíčkem a tu a tam zapudrovat a že má prdíky a musí se mu masírovat bříško a ještě tisíc jiných věcí, když nemůže v noci spát a pláče a nikdo neví proč. Co byste dělali, no? Lupiči už nevěděli, kam patří, jak se jmenují a co vůbec chtěli. Ten nejstrašnější z nich, jejich vůdce, zahučel. No, to my jsme... Pst, potichu nebo... napomenuje tatínek. Promiňte, chraplavým šepotem pokračoval lupič. To jsme všecko nevěděli, že jo, chlapi? Chlapi pokývali hlavama. My jsme mysleli, že to nic není být tatínkem nebo maminkou. A zatím vidíme, že je to málem horší, než být lupičem, pokračoval vůdce rozpačitě. Málem? To byste se divili, víte? Okřikla je maminka. Tatínek ji zašeptal do ouška z růžovělého rozčilením jako růžička. Tak na ně nebuď už tak přísná, vždyť jsou to taky jenom lidi. A lupičům povídá. Pánové lupiči, a teď buďte tak laskavi a vyveďte nás z lesa, poněvadž už právě budeme muset krmit a koupat a tak podobně. Už je nejvyšší čas. A ožeňte se taky, ať víte, co je to život. Tak šup, šup, jedeme. A vzali s maminkou kočárek, lupiči šli před nimi a za nimi jako osobní stráž a za chvíli už byli na pokraji lesa. A dokonce ještě svítilo trochu sluníčko. Tam se rozloučili, lupiči jim ještě dali na památku ukradené zlaté hodinky a vrátili se do lesa. A tatínek s maminkou šli taky domů. Uložili vás do postýlky a protože byli unavení, tak šli taky brzo spát. A vy teď už běžte taky, ať jste zítra tak šikovní a silní jako ten váš tatínek. Dobrou noc.

0: jak si opičáčci postavili loď. Jednou se opičáčci domluvili a postavili si loď. Vypadala jako obrovský sud, na kterém stála nepořádná vesnice domečků. Místo stožárů měli tři pralesní stromy plné pomerančů, banánů a vánočních ozdob. Na větvích měli zavěšené houpačky a také jeden kolotoč. Všude plno prskavek a svíčiček, lampionů a praporků a mezi tím vším poletovali strakatí papoušci a krákorali flašinetové písničky. Hotový cirkus. Kdyby tu loď jenom zahlédl nějaký opravdovský námořník, na místě by omdlel a potom by z toho měl do smrti třesavku. Ale to víte, pořádná loď by opičáčky nebavila. Pojmenovali ji jménem Pepča. A za všeobecného jásotu a za převelikého ohňostroje vypluli na výpravu k lízátkovým ostrovům. Na břehu zanechali jen zlého opelichaného jaguára, který za nimi zuřivě pokřikoval neslušné věci a také jim prorokoval, že s tou svou kocápkou k lízátkovým ostrovům nikdy nedoplují. Ale opičáčci se mu jen chechtali, vyplazovali na něho své světle růžové jazyky a dělali všema čtyřma rukama dlouhé nosy. Zostuzený jaguár zle zhlížel a zalezl raději do křoví, aby se tam vypořádal s blechami ve svém kožichu. Opičáčci zatím pluli v radovánkách k lízátkovým ostrovům. I stala se taková věc, že na jednom z pralesních stromů rostlo mezi pomeranči a vánočními ozdobami červené jablíčko. A to jablíčko, kterou si chvíli utrhl jeden z opičáčků a začal si na něm pochutnávat. Pochutnává si tedy na něm a tu z nenadání vykoukl z jablíčka červík a povídá opičáčkovi. Necháš to jablko, ty darebáku? Je moje. Já si ho našel dřív. Opičáček se napřed tuze ulekl, ale potom se vzpamatoval a povídá červíkovi. A svoukl ho pryč a snědl jablko celé. Potom se pošťoural stopkou mezi zuby, hodil ji do moře a šel spát, protože právě začala hvězdičková noc. Za chvíli se celou lodí rozléhalo příšerné chrápání a krákorání. A to proto, že všichni opičáčci do jednoho ze spánku chrápou a papoušci zase krákorají. Pouze červík byl vzhůru a plakal. Jaký je slaboučký a jak si na něj každý silnější troufá. A tu na něj přišla zlá chvilka. Vlezl si na dno lodi a vyvrtal do jejího dna dírku. Potom si vylezl na nejvyšší strom a díval se, co se bude dít. A opravdu. Dírkou začala téct do lodi voda a začala ji pomalu potápět. Opičáčci by ještě dlouho nic nevěděli, kdyby se jednomu z nich nezdál sen, že se koupe doma ve vaničce a zrovna si to chtěl pochválit, ale sotva otevřel pusu, napil se slané vody a tu se probudil a začal vřeštět strachem, protože byl opravdu až po krk ve vodě. To už ale začal opravdu poplach a ve chvilce byla loď Pepča plná košilatých opičáčků, protože opičáčci spí v nočních košilích. A ti hned vylezli do korun stromů a společně s papoušky ve strakatých pyžamech křičeli pomoc, pomoc. Hned si všichni vzpomněli na proroctví zlého opelichaného jaguára, že k lízátkovým ostrovům nikdy nedoplují a nářky a kvílení nebrali konce. Kolem Pepči se schromáždily všechny stříbrné sardinky z celého moře, vystrčily z vody kulaté pusinky a tichounce se posmívaly opičáčkům, že neumějí plavat, jaká je to hanba. A strouhali jim ploutvičkami mrkvičku. Ale opičáčci si toho nevšímali a jen zborově vřeštěli, až z toho nakonec běhal sardinkám mráz po zádech. A tu se stala taková věc, že jeden z opičáčků chtěl z pralesního stromu přeskočit na měsíc, který se přišel zvědavě podívat, co se děje. Ale nějak si to ten opičáček špatně vypočítal, anebo se měsíc ulekl a uhnul, zkrátka opičáček spadl do moře, jen tož bluniklo. Tu chvíli se sardinky rozprchly, jako když do nich střelí. A nastalo hrobové ticho. Dokonce i měsíc se polekal, protože to vlastně tak trošku zavinil a honem se schoval za fialový obláček. Ostatní opičáčci si dodali konečně odvahy, aby se podívali, co se stalo jejich kamarádovi a jaké to je, když se někdo topí. Ale tu s údivem vidí, že opičáček se vůbec netopí, ale že stojí jen po kotníky ve vodě. Drží si před nima rukama košily a ocásek, aby si je nenamočil, a pusu má strachem otevřenou do kořán. Ale to se už začalo rozednívat. Za mořem vykouklo střapaté sluníčko, ještě celé červené od spánku, zívalo a protahovalo se a vydalo se pomalu na svoji každodenní pouť. Všechno se rozsvětlilo a tu opičáčci uviděli, že se netopí a že se zbytečně strachovali, protože najeli v noci na břeh lízátkového ostrova a ani o tom nevěděli. Všude, kam jen oči dohlédli, se rozprostírali lízátkové pralesy. A tu se všichni opičáčci rozesmáli a křičeli hurá! Byli zachráněni. To si oddechli. Dírku v lodi honem zazátkovali, vodu vylili a naložili ji vrchovatě lízátky. A potom pluli se slávou jako hrdinové domů. A víte, co se stalo s tím červíkem? Řekl si, že už s těmi opičáčky nepojede, když jsou takový. A zůstal na lízátkovém ostrově. Našel si tam jeden tajný kokosový ořech, udělal si v něm útulný moderní byteček s vykachlíčkovanou koupelnou a s balkónem a žije si tam v klidu možná až dodnes.
1: O tom, jak Mach a Šebestová podstoupili oběť pro kamaráda.

Jednou vyprávěla paní učitelka dětem staré báje, například o té slečně, co se rozhodla, že raději umře, jen aby pomohla svému tatínkovi, který byl generálem a dostal se s vojáky do nepříjemné situace, a Mach řekl: člověče, šebestrouna, nemysli si, to není jen tak, nechat se probodnout kvůli někomu druhému. Já teda nevím, jestli bych to dokázal. A Šebestová řekla: já teda určitě ne, ale uznej, že to u té slečny bylo strašně hezký.

0: A potom škola skončila a Mach s Šebestovou šli domů, nebe bylo úplně bez mráčků a Mach řekl: Hele, Šebestová, až budeš mít napsaný úkoly, tak na mě hvízdni, půjdeme se s Jonatánem koupat. A zrovna když to povídal, šla kolem paní Kadnošková a Šebestová hned slušně pozdravila a řekla: Kdybyste dovolila, paní Kadnošková, my bychom šli odpoledne s Jonatánem k vodě. Jenže paní Kadnošková zavrtěla hlavou. Pane děti, to už asi nepůjde, to je totiž tak, já jsem Jonatána prodala. A Mach s Šebestovou div nepadli do mdlob. Zůstali jak dva solné sloupy, krve by se v nich nedořezal. A když to paní Kadnošková viděla, řekla: To víte, takový pes něco stojí, žrádlo, zvěrolékař a taky ta známka, to máte pořád něco. A teď mi řekněte, k čemu takové zvíře vlastně je. Na zloděje nevěřím, kdo by mi co krát, že jo? A Šebestová řekla: Aspoň nám řekněte, kde je ten nový Jonatánův pán? A paní Kadnošková kývla hlavou. To vám ráda řeknu, je to jistý pan Kamenec, Zelená ulice číslo 5. A odpoledne jeli Mach s Šebestovou místo koupání do Zelené ulice číslo 5, kde jistý pan Kamenec s jistou paní Kamencovou seděli v plavkách na zahradě a četli si a jistá paní Kamencová volala. Jonatáne, přines ledničky něco na osvěžení a mrskni sebou. A Jonatán běžel do domu a za chvilku nesl podnos s Coca-Colou, skleničkami a ledem. A jistý pan Kamenec se napil a řekl: Tak, Jonatáne, a teď si vezmeš do huby hadr a vyleštíš nám hezký auto. Zadarmo tě živit nebudem. A Šebestová šeptala za plotem Machovi: Člověče, to je těsný. Oni si z něho udělali úplný otroka. Chudinka malej, toho čeká pěkný život. A Mach vytáhl sluchátko a řekl: Šebestová, víš co, radši z něho uděláme třeba vrabce nebo síkorku, aspoň bude volný jako pták, co říkáš? A Šebestová přikývla: To je fakt, určitě mu bude líp. Jenomže sotva měl Jonatán křídla a zobák, skočil pod něm kocour, ještěže Mach rychle vrátil Jonatána do původní podoby, jinak to skončil určitě tragicky a ten jistý pan Kamenec na Jonatána rozkřikl. Tak ty se mi tady budeš proměňovat ve vrabce. Co jako si to vlastně představuješ? Za trest nedostaneš 2 dny jíst, však ono tě to přejde. A Šebestová řekla Machovi: Prosím tě, pojď odtud, já se na to nemůžu dívat. A potom jeli Mach s Šebestovou tramvají, oba byli hrozně smutní a říkali si, jak to bylo hezké, když Jonatán patřil ještě paní Kadrnoškové a oni si s ním odpoledne hrávali. A jak si tak povídají, Mach najednou řekl: Člověče, Šebestová, já mám bezvadný nápad. Kdyby se paní Kadrnošková polékala nějakýho zloděje, tak by si vzala Jonatána určitě zpátky a všecko by bylo jako dřív. A Šebestová řekla: No jo, to je pravda, jenomže kde máš nějakýho opravdického zloděje? A Mach vytáhl sluchátko a řekl: Prosím, my bychom strašně moc potřebovali opravdického zloděje, který by šel v noci krást k paní Kadnoškové. A ze sluchátka se ozvalo: No prosím, jak si přijete, ale řeknu vám, vy někdy máte nápady. A najednou stál vedle Macha a Šebestové chlap, který se aspoň týden neholil, a ten chlap sáhl jedné paní do nákupní tašky, vytáhl peněženku a strčil si do kapsy a Mach mu potichu řekl: Člověče, vy jste se zbláznil, okamžitě to vraťte, krást budete až večer u paní Kadnoškové. Jenomže ten chlap stáhl Machovi čepici přes oči a řekl:
1: Takový špunt mě nebude učit, kdy mám krást.
0: A vytáhl jednomu pánovi z kapsy zapalovač a Šebestová řekla. To byl teda, Machu, opravdu bezvadný nápad. To si jako máme dívat, jak ten chlap okrádá lidi. Dej sem to sluchátko. A když jí Mach sluchátko podal, něco do něj řekla a místo toho zloději tam stal chlapeček, asi tak z první třídy, Šebestová mu dala pohlavek a houkla na něho. Vrať to všecko, ale honem. A ten chlapeček to všechno vrátil, nači zmizel jako pára a Šebestová řekla. Von ten tvůj nápad, Machu, nebyl tak špatný, jenomže s opravdickým zlodějem bychom to sotva zvládli. Musíme ty zloděje dělat sami, víš? A řekli si ahoj, šli domů, normálně se navečeřeli, dělali, že jdou spát, ale o půlnoci se vykradli na chodbu, Mach ztrácel po schodech bačkory a když přišel k bytu paní Kadrnoškové, stál tam chlap jako hora. Mach se málem polekal, ale řekl, Šebestová, seš to ty? A Šebestová řekla hlubokým hlasem, jo, stůj v klidu, a tě proměním. A za chvilku se už dva veličí zloději dobývali do bytu paní Kadrnoškové, jenomže moc to tam neznali, a tak Šebestová zakopla o kýbl, kýbl porazil smeták, smeták rozbil okno a paní Kadrnošková začala volat. Je tu někdo? A Mach s Šebestovou propadli panice, zamkli se v koupelně a paní Kadrnošková vyběhla na chodbu a křičela, zloději, pomoc, zamkli se v koupelně. A Mach s Šebestovou slyšeli, jak se zbíhají sousedé, jak lomcví klikou buší na dveře a volají, otevřte, my víme, že jste tam. A Šebestová řekla, Machu, co budeme dělat, co kdyby jsme ze sebe udělali mouchy a uletěli oknem. A Mach řekl, tím bychom asi Jonatánovi moc nepomohli. Paní Kadrnošková přece musí vidět, že má v bytě zloděje, s tím se nedá nic dělat. A otočil klíčem a koupelna byla najednou plná lidí v županech. Byli tady Krupičkovi, Machovi i Hubáčkovi, byla tady paní Cibulková, pan Šebesta i paní Šebestová, byli tady Kozelkovi, Houkalovi i Vidrovi a všichni volali. Tak vy chcete okrádat poctivé občany, co? Tak vy jste chtěli ožebračit chudinku paní Kadrnoškovou, co? Tak vy se neštítíte, co? Se živit takovým odporným způsobem, co? A jak tohle volali, mlátili Macha a Šebestovou vším, co jim přišlo do ruky, holí deštníkem, koštětem, válečkem na nudle, dokud nepřijela policie a neodvezla Macha a Šebestovou do vězení. A když už byli zavření, Mach řekl, tak, Šebestová, a teď se konečně můžeme stát těmi mouchami a uletět skrz mříže. A zařídil to tak, že oba přiletěli jako mouchy do svých postelí, tam se proměnili v žáky 3. B, a potom spali až do rána.

Třetí den, kdy šli Mach s Šebestovou do školy, přiběhl jim naproti Jonatán, skákal metr vysoko, štěkal a byl radostí celý bez sebe a Mach s Šebestovou vyváděli zrovna tak a když přišli až k domu, vyšla ven paní Katernošková, usmívala se a říkala: tak děti, odpoledne si můžete zase hrát s Jonatánem, koupila jsem si ho zpátky, to víte, probudit se v noci a mít v bytě zloty, to není legrace, to bych vám nepřála zažít. Takový pes, to je přeci jenom pocit jistoty, stojí to sice peníze, ale když člověk chce spokojeně žít, musí tomu tu a tam přinést nějakou oběť. A když to tak říkala, všimla si paní Katrnošková, že Mach a Šebestová jsou samá boule a samá modřina od těch deštníků a plácaček na koberce a vykřikla: proboha, děti, kdo vám to ublížil? Ale Mach s Šebestovou se jenom smáli. To nic, paní Katrnošková, to víte, když chce člověk být šťastný, musí tomu přinést tu a tam oběti. A běželi na zahradu, aby byli s Jonatánem co nejrychleji sami.

0: Milí posluchači, vítám vás u svého, u vašeho oblíbeného pořadu se mnou, tedy s domácnostní kachnou Justínou, nově také básnířkou, veršopletkyní, no, veršotepkyní. Dnes jsem si pro vás připravila tip, jak vyrobit krmítko pro ptáčky.
1: No tak.
0: A také báseň o užitečnosti ptáků.
1: Budeme vyrábět to krmítko.
0: A jistě, za okamžik. Ale nejprve musíme připomenout,
1: ne.
0: Že... Ale ano, musíme. Musíme připomenout, co jsme si o krmítkách říkali plynule. Totiž minule. Neboť je možné, i když samozřejmě málo pravděpodobné, že... že minulý díl někdo neslyšel a tudíž neví to nejpodstatnější. A to je co?
1: Že jsi začala psát básně.
0: Ale ty mi lichotíš, Piggy. Ale ještě před ukázkou ze své básnické torby, tvorby, musím připomenout, čím ptáčky krmit a čím ne. Piggy, byl bys tak hodný a krátce, ale opravdu krátce to zopakoval? Nemáme jaksi času na zbyt, že?
1: Ptáčci zobají zrníčka a jablíčka a semínka a dobře vám s tím poradí tatínek nebo maminka. Bobulky různé mají rádi, co jim nasypou kamarádi. Jen sůl tam nesmí žádná být. Všechna se musí oddrolit.
0: To jsme si nedomluvili, toto. Kdo je tady básnířka? Já jsem tady básnířka. A ty tady nejsi básnířka. Tak se tu neroztahuj se svými neuměleckými veršovánkami, ano? Laskavě.
1: Pardon, mě to nedalo. Já jsem ti chtěl nenápadně ukázat, jak to vypadá, když se něco rýmuje tak, že je to básnička.
0: Já jsem umělkyně, mě nemáš co usazovat, totiž ukazovat. A nesměj se. Krmítka jsou vážná věc, jde o přežití ptactva. Takže se do toho pustíme, ano? Dnes začneme zcela jednoduchým krmítkem, které zvládnou úplně všichni. Příště si zkusíme nějaké složitější. Připravila jsem tady Piggymu tohle. Ruličku od toaletního papíru.
1: Je tady?
0: Med, lžičku a ptačí zob. Ten jsem koupila už připravený a smíchaný v obchodě, takže pokud to uděláte také, tak nebudete mít s přípravou téměř žádnou práci.
1: Jsem připraven vyrábět, ale co s tím? Nijak mi to nejde všechno dohromady.
0: Ale do misky nasypej ten ptačí zob. A teď vezmi tu ruličku od toaletního papíru a potří ledem, totiž medem.
1: Ledem nebo medem?
0: A medem. Vždyť jsem jasně řekla medem. A ty mě jenom pleteš. Prostě tu ruličku potři medem. Tady máš lžičku. Nebo si vem kulatý nůž na zaspání. Tožíš namazání.
1: No já to potřu, když chceš, ale no teda, jestli z tohohle má být krmítko...
0: Říkáš jsi něco? Co si to tam umláš pod vousy?
1: Nic, tak... už to mám. Je, trochu to lepí.
0: No? Lepí, výborně. To má lepit, protože teď tu omedovanou ruličku polož do toho ptačího zobu, který je pěkně vysypaný do misky. A opatrně ruličku v tom zobu celou oválej. Co pak se stane?
1: Ha, už to chápu. Zrníčka ze zobu se nalepila na ten med.
0: Piggy, soustřeď se, prosím tě. Pořádně to tam v tom zrní poválej, ať je to hodně tlustě a dobře obalené. Nesmí to být na dotek klátivé, totiž lepivé.
1: Myslím, že už to mám.
0: Tak, zbývá poslední věc. Vezmi provázek a provlékni ho ruličkou a zavaž ho.
1: To je fakt jednoduché. Takhle to teď můžu zavěsit na nějakou větev.
0: No ano, za ouško. které vzniklo z provázku, ho můžeš pověsit na rosničku.
1: Co?
0: Totiž na větvičku.
1: To jsem teď říkal.
0: Co jsi říkal?
1: No, že ho můžu pověsit na větev.
0: Jistě.
1: Tak já jdu.
0: Tak snad počkáš na mou báseň, ne, Piggy? To jsou nápady, jít beze mě. Já ti poradím nejlíp, na kterou větvičku to krmítko pověsit. Jenom se poeticky rozloučím s posluchači a můžeme jít. Báseň. Autorka napsala domácnostní kachna Justýna, praktická odbornice veršokecka, veršolepka, veršopepka.
1: Autorku můžeš přeskočit, ta je všem jasná.
0: Název? O užitečnosti ptactva. Když záhon ničí škůdci, přiletí přítel zahradníka a za chvilku je vyzobá. Kdo je ten přítel zahradníka? Ta užitečná našich zahrad ozdoba? To vám řekne kachna Justýna. Má ptactvo ráda, s ním vstává i usíná. Ptáci jsou velmi užiteční. Krmte je v zimě, budou vám vděční. Tak co? To je báseň, že?
1: To je.
0: No.
1: Bude se věšet.
0: Aha, milí posluchači, to je z vašeho dnešního oblíbeného pořadu všechno. Ale poslouchejte zase příště, mám v rukávu ještě několik dalších krmítek, tedy návodů na krmítka a jak je vyrobit. A teď mě už omluvte. No. Růžovko, kam utíkáš? Počkej na mě, domácnostní kachna básnířka ti poradí, kam to dát.
2: Nad pavoučím lesem dorůstal měsíc do úplňku. Proto si strýček Sekáč svolal na večer pavoučky a velice vážně k ním promlouval. Máme před sebou zvláštní noc, mládenci. Musím vyhlásit úplňkovou pohotovost, když je úplněk vylétá někdy z temných keřů zlatá muška. Zaradovali se pavoučci, ale pozor, zarazil je strýček. Také se dějí divné věci.
3: Jaké divné věci, zeptal se Pája.
2: No všelijaké.
3: Ale jaké všelijaké,
2: nedal se Pája odbít. I docela malé mušky dostanou takovou sílu, že dokáží roztrhat pavučinu. Ryby začnou tichounce zpívat, hlemišť vyjde z ulity a hadi se začnou svlíkat. Zahučeli pavoučci. A co ještě? Zeptal se dychtivě Pája. Strýček se zamyslel, pak zavrtěl hlavou. Ne, řekl. Nechci vás děsit. Třeba možná ani nepřiletí. Kdo? Volali pavoučci jeden přes druhého, ale Strýček neodpověděl.
4: Mečel a tvářil se pochmurně. A nakonec si začal broukat. Na našeho Juru z hůry přiletěly v noci chmůry. Jedna chmůra, druhá chmůra, za chvíli jich byla fůra. Zaprášené, omšelé, chodili mu po čele. Jedna chmůra, druhá chmůra, za chvíli jich byla fůra, fůra chmůr. A chmůra chmůře šeptala, že bude hůře. Zahučeli pavoučci a roztřásli se strachy. Vůbec se nedivím, že se bojíte, řekl strýček Sekáč. Z můry chmůry má strach každý. Tak už povídej, prosil Pája, vyprávěj o té strašlivé můře chmůře. Často vám říkám, že každý tvor má na světě svoje místo, začal strýček ze široka. Dokonce i člověk. I člověk, divil se Pája, opravdu, stričku? Stryček Sekáč znejistěl. No, vlastně, já tak docela jistě nevím, proč jsou na světě lidi a k čemu jsou užiteční. Ale například o můrách vím naprosto určitě, že se nepovedli. Kousíček masa na nich není, jsou suché a nezáživné a navíc se z nich hrozně práší. A to zatím mluvím jen o neškodných můrkách a můrách. Mnohem horší jsou noční můry. Ty přinášejí ošklivé sny. Strýček se zlověstně odmlčel a pak pokračoval. Ovšem nejhorší ze všech můr je můra chmůra. Před tou si není jistý nikdo, ani pavouk, ani tygr, ani člověk. A co dělá? Zašeptal pája. Dělá chmůry, zvolal strýček. Na koho si můra chmůra sedne, ten onemocní strašlivým smutkem. Jednou jsem to zažil a nechci na to vzpomínat. Vzpomínaj, strýčku, prosil pája. Už je to dávno, začal strýček. Měsíc byl v úplňku, svítil na nebi jako lampion. Snažil jsem se usnout a vedle v pavučině se snažil usnout můj soused, pavouk Křižák. Najednou nebe potemnělo a mě hned napadlo můra chmůra. Zahučeli pavoučci. A byla to můra chmůra? Vydechl pája. Byla. Bez rozmyšlení jsem skočil po hlavě do trávy, ale můj soused zůstal sedět v pavučině. Můra chmůra se o něho jen otřela křídlem a zase odletěla. Dlouho jsem se schovával v trávě a když jsem se vrátil, Křižák pořád seděl. Byl skleslý, byl zachmuřený. Nic ho nebavilo, jen zíral do prázdna jako zakletý, jako mouchy snězte si mě. Jako mouchy snězte si mě, vylekali se pavoučci. Ano, přikývl strýček pochmurně. A úplňkové mouchy to hned poznali. Přiletělo jich celé hejno. Je, sláva, radovali se pavoučci. Chyba, napomenul je strýček sekáč. Jste úplně vedle. Říkám, že to byly úplňkové mouchy a to znamená, že byly velké jako stršány a žravé jako kobylky. Vylekali se pavoučci. Správně, pochválil je strýček. Sesypali se na mého souseda pavouka Křižáka, který pořád seděl. Jako mouchy snězte si mě, vyhrkl pája. Přesně tak, pokýval hlavou strýček. A co bylo dál, naléhal pája. To už byl konec, povzdechl si strýček. Mouchy ho snědly. Ne, volali pavoučci a strýček se usmál tedy. Málem ho snědli, řekl. Ty jsi je zahnal, viď, jásal pája. Nezahnal, řekl strýček. Úplňkové mouchy a můru chmůru dokáže zahnat jedině sluníčko. Jedině ve slunci se můra chmůra rozplyne. No ale kde sehnat sluníčko v noci? To mi poraďte. Pavoučci se radili, ale nic nevymysleli. Strýček sekáč si počkal, pak vstal a prohlásil. Pod lopuchem, milánkové, pod listem lopuchu obyčejně nějaké sluníčko najdete. I v noci. A já ho tam taky našel. A tak jsem chudáka Křižáka zachránil. Strýček domluvil, rozhlédl se kolem, zazýval a usnul. Za chvíli spali i pájovi bratranci a kamarádi, jen pája se převaloval v síti a přemýšlel o můře chmůře a o sluníčku pod lopuchem. A najednou ho něco pošimralo. Promiň, řekl pištivý hlásek v jeho pavučině, nevíš, kde je tu nejbližší lopuch? Ty jsi sluníčko, viď? Zaradoval se pája. Říkají mi tak, ale správně se jmenuju Beruška. Beruška sedmitečná. Já vím, řekl pája šťastně.
3: Potom ukázal sluníčku cestu k lopuchu u potůčku. No a konečně taky usnul.

0: až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: No a teď ještě jednou.
0: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: O myších, kterým chutnalo železo. V jednom malém městě žil kdysi kupec. Byl spíš chudý než bohatý, neměl ženu ani děti, měl jen těžkou železnou váhu, památku po otci. Na té váze už vážil nejenom jeho otec, ale i děd, praděd a také otec toho praděda. Jednou se kupec rozhodl, že se vydá do světa za výdělkem, aby se bídy zbavil. Uzamkl dům, vzal těžkou váhu na rameno a zaklepal u souseda. Milý sousede, řekl mu, jdu za tebou, protože vím, že jsi člověk spravedlivý. Odcházím do světa a nevím, kdy se vrátím. Mám strach, aby mi zatím zloděj neukradl váhu. Je to památka po předcích. Vážil na ní už můj otec, děd, praděd a také otec mého praděda. Moc tě prosím, schovej mi váhu u sebe. Až se vrátím, vezmu si ji zase zpátky. Soused mu ochotně slíbil, že se o váhu postará a kupec odešel do světa. Štěstí mu však nepřálo a tak se po dlouhém čase vrátil domů stejně chudý, jako byl dřív. Zaklepal u souseda a řekl, milý sousede, vrátil jsem se a jdu si pro svou váhu. Moc ti děkuji, že jsi mi ji u sebe nechal tak dlouhou dobu. Soused však byl lakomec. Váhu si chtěl nechat a proto odpověděl skormouceně. Je mi líto, že tě musím zklamat. Uložil jsem váhu ve sklepě, aby ji nikdo neukradl, ale sežrali ji myši. Nezbyl z ní ani kousek. Kupec si pomyslel, jak mohou myši sežrat těžkou železnou váhu. Mrzelo ho, že ho soused oklamal a kudy chodil, tudy přemýšlel, jak by dostal váhu zpátky. Nedaleko kupcova domu tekla řeka. Jednoho horkého dne uprostřed léta kupec spatřil, že se v zátočně koupe sousedův syn. Vyšel z domu a řekl chlapci, proč pak si tu hraješ tak sám, kde máš kamarády? A chlapec odpověděl smutně, se mnou si nikdo nechce hrát, všichni říkají, že můj otec je lakomec a já, že budu jednou zrovna takový. Víš co, řekl kupec, půjdeš do mého domu, někde se tam schováš a zůstaneš v úkrytu tak dlouho, dokud tě nenajdu, i kdyby to mělo trvat až do rana. Chlapci se nápad moc líbil, rozběhl se do kupcova domu a ukryl se na půdě mezi trámy. Kupec se zatím posadil do trávy na břehu řeky a díval se do vody. Po nějaké době se objevil na cestě udýchaný soused. Spatřil kupce a zeptal se, neviděl jsi tady někde mého syna? Šel se koupat a ještě se nevrátil. Viděl jsem ho, přikývl kupec. A mám pro tebe smutnou zprávu, protože tě potkalo veliké neštěstí. Jaké neštěstí? Zvolal soused. Rychle mi pověz, co se stalo. Běda, snad se neutopil. Neutopil, odpověděl kupec. Vylezl z vody, oblékl se, ale v tom přiletěl sokol, uchopil ho do drápů a odletěl s ním k horám. Viděl jsem to na vlastní oči, ale nemohl jsem už nic dělat. Soused se na něj chvíli díval, jako by nevěřil vlastnímu sluchu. Potom popadl kupce za límec a zvolal. Pomoc! Lidé dobří, pomoc! A s velkým nářkem odvlekl kupce k soudci. Pane, řekl soudci hněvivě, tento muž je darebák, podvodník a lhář. Našel jsem ho na břehu řeky, v níž se koupal můj syn. Chlapec se však domů nevrátil a tento muž tvrdí, že viděl, jak ho v drápech odnesl sokol. Ať se hned přizná, co udělal s mým synem. Přece nemohl mé dítě odnést obyčejný sokol. Soudce se podivil a řekl kupci, to je opravdu nemožné. Jak by sokol mohl odnést v drápech chlapce? Na tom přece není nic podivného, odpověděl kupec. Takový sokol dokáže odnést nejenom chlapce, ale i meska, anebo koně. Soudce se rozlobil. Co to povídáš? Vždyť sokol neunese ani králíka. A kupec řekl mírně. Pane, když mohou myši sežrat těžkou železnou váhu, proč by nemohl sokol odnést malého chlapce? Soudce hned pochopil, co se stalo, povstal a řekl. Poslyšte oba můj rozsudek. Ty vrať kupci železnou váhu a ty vrať otci jeho syna. Neboť taková je spravedlnost. A oba tak učinili. Soused s hanbou, kupec vesele a s radostí.

o zázračném rouchu. Byl jednou jeden král a ten měl pěknou dceru. Jednoho dne seděla princezna před zrcadlem a česala se. Z nenadání objevila ve vlasech malou vešku. Přivolala krále a řekla: Otče, podívej se, co jsem našla ve svých krásných vlasech. Král se podíval a pravil: Vešku z princezněných vlasů nemůžeme přece jen tak zabít. Něco ti povím. Dáme jí do skleničky a budeme se dívat, co udělá. Dali veš do skleničky, za několik dnů vzala princezna skleničku do ruky a vykřikla: Otče, pojď se podívat, jak veška vyrostla. Král přiběhl a uviděl, že se veš do skleničky sotva vejde. Chvíli uvažoval, co dělat, pak řekl: Dáme ji do skleněného džbánu. Dali veš do velkého skleněného džbánu. Za několik dní se přišla princezna podívat, co veš dělá, a vykřikla: Otče, pojď sem, ta veš zase vyrostla. Král přiběhl a uviděl, že se veš do džbánu stěží vejde. Přemýšlel, co dělat, a pak řekl: Dáme ji do hrnce. Dali veš do hrnce. Uplynulo několik dnů, princezna se podívala do hrnce a zvolala: Otče, pojď se podívat, ta veš se za chvíli nevejde ani do největšího hrnce z tvého království. Král chvíli uvažoval, prohlížel si veš a pak pravil: Už vím, co uděláme, dáme ji na dvůr do ohrady. Dali veš do ohrady, ale za pár dnů vyrostla veš tolik, že se nemohla v ohradě ani pohnout. Princezna znovu zavolala krále. Král obcházel ohradu ze všech stran, probíral si přitom rukou své bílé vousy a přemýšlel. Po dlouhé chvíli konečně zvolal: Víš, co uděláme, dcero? Já tu veš dám zabít a udělám si z její kůže královské roucho. Sluhové zabili veš, stáhli ji a nejlepší krejčí ušili z její kůže královské roucho. Král si roucho oblékl, přivolal trubače a řekl mu: Teď oznámíš všem mým podaným, že se má dcera bude vdávat. Už má na to nejvyšší čas. Avšak vezme si jen toho, kdo uhodne, z čeho jsem si dal ušít své nové královské roucho. Ze štěnice, z blechy nebo ze vši. Hned se začali sjíždět ze všech stran synkové urozenců, hrabat i knížat, aby hádali, z čeho je nové královo roucho. Jedni říkali: Královské roucho je z gazely. A jiní říkali, že je z medvědí kůže, z jelena anebo z býka. Nikdo se neodvážil hádat, že je ze štěnice, z blechy nebo dokonce ze vši. Na večer pátého dne dorazil ke královskému paláci chudý pastýř. Brána už byla zavřená a začalo se stmívat. Pastýř se neodvážil zabušit na bránu. Ulehl do trávy pod otevřené okno, dal si ruce za hlavu a chystal se spát. Už zavíral oči, když zaslechl otevřeným oknem princeznin hlas: Otče, já se chci vdávat. Ta hádanka je příliš těžká a nikdo ji neuhádne. A potom uslyšel pastýř krále: Dcero moje, přece si nevezmeš kdejakého hlupáka, který nepozná, že moje roucho není ani z gazely, ani z medvěda, ani z jelena, ani z blechy, ani ze štěnice, ale z obyčejné vši. Pastýř se spokojeně usmál a řekl si: Zítra se ožením s královskou dcerou. Pak zavřel oči a spal hlubokým spánkem až do rána. Když vyšlo slunce, pastýř vstal a šel za králem. Pozdravil ho a řekl, že si jde pro princeznu. Podívej se tedy dobře, pravil král, z čeho je moje roucho. Pastýř se předklonil, dal si dlaně na kolena a řekl: Pane králi, otočte se ke mně zády. Král se otočil a pastýř řekl: Pane králi, obraťte se ke mně ještě levým bokem. Král se znovu pootočil, pastýř zavrtěl hlavou a řekl: Pane králi, obraťte se ke mně ještě pravým bokem.
Král se znovu otočil, pastíř si ho chvíli prohlížel a pak řekl: a teď, pane králi, choďte chvíli sem a tam. Král přecházel od okna ke dveřím a od dveří k oknu, pastíř ho dlouho sledoval a pak řekl pomalu: z gazely to není, z medvěda to není, z jelena to není. Že by to bylo ze štěnice, to taky není. Pane králi, obraťte se ještě jednou. Že by to bylo z blechy, to taky není. Ne, ne, ne, z blechy to určitě není. Pane králi, pojďte blíž k oknu. Že by to bylo přece jenom z blechy? Ne, ne, ne, ne, z blechy to není. Pane králi, přejděte blíž ke dveřím. A že by to bylo ze vši? Že by to bylo doopravdy ze vši? No jistě, já už to mám. Je to ze vši. A král řekl: je to ze vši. A já ti dám svou dceru za ženu. Avšak nedávám ti ji, protože jsi uhádl, z čeho je mé nové roucho. Dávám ti ji, neboť si donutil krále, aby tě poslouchal na slovo. Vezmi si mou dceru, chlapče. Ty jediný si ji zasloužíš.

O chudém mládenci a chamtivém králi. Pohádka z Bhútánu. V jedné vsi, v zemi hřmícího draka, žil kdysi chudý mládenec. Sice měl malé pole, ale neměl čím by je osel. Často žádal bohaté sousedy, aby mu dali něco málo pšeničného zrna, ale vždycky od nich odešel s prázdnou. Jednou zase šel k sousedům, kteří právě sklízeli pšenici, a sledoval, jak jim jde práce od ruky. Jak tam tak stál, přistálo mu na hlavě pšeničné zrno. V tu chvíli dostal nápad. Šel blíž a dělal, že se baví s dělníky na poli. Vlasy mu tak postupně těžkly dalšími a dalšími zrnky. Večer šel domů zvesela a spřádal spoustu plánů. Když si z vlasů všechno zrní vysypal, rozesmál se, protože viděl, že jeho skoro plná mírka. Může teď zasít obilí a pak ho sklízet stejně jako sousedé. Hned druhého dne zoral pole a připravil všechno na setí. Sousedé ho měli za blázna, protože čas setí měl přijít až za mnoho měsíců. To ale chudého mládence neodradilo. V setí mu nikdo nemohl zabránit. Následujícího dne se chlapec přišel na svou pšenku podívat. Skoro nevěřil vlastním očím. Zase té obilí vzešlo a celé pole se zelenalo. To je ale rychlost, řekl si, a srdce mu poskočilo radostí. Šel domů a když se odpoledne na pole vrátil, jeho údiv neznal mezí, protože pole už bylo samý napůl zralý klas. Byl to učiněný zázrak. Co sousedi sklidili za 3 měsíce, on sklízel za pouhé 3 dny. Božstva jsou mi určitě v těchto dnech nakloněna, pomyslel si cestou domů. Třetího dne se mládenec zase na pole vrátil a zjistil, že je nejvyšší čas obilí sklidit. Rozhodl se, že to udělá následujícího dne. Vzal veliký koš, ostrý srp a vydal se na pole. Jaké bylo jeho zklamání, když zjistil, že sklizeň je už z poloviny snědená. Uvažoval, kdo by v tom tak mohl mít prsty, a rozhodl se, že viníka najde. Schoval se za veliký balvan a čekal. Zanedlouho přiletěl pták a pustil se do jeho obilí. Chlapec rozzlobeně popadl koš a ptáka jim přiklopil. Snědl si mi úrodu a teď za to zaplatíš, zabiju tě, vyhrožoval chlapec ptákovi. Prosím, nedělej to, odvděčím se ti, žadonil opeřenec, ale chlapec mu nevěřil. Pojď ke mně domů a já ti něco dám, pokračoval pták. Chlapec se po chvíli přece jen nechal obměkčit a ptáka ušetřil. Ty máš ale křídla a já lét neumím. Jak bych s tebou mohl držet krok? Zeptal se chlapec. A tak pták létal ze stromu na strom a vždycky počkal, až ho chlapec dojde. Po dlouhé cestě dorazili k ptákovi domů, ke spáře ve skalním útesu. Děkuji ti, že jsi mě ušetřil. Podívej, co pro tebe mám. Možná si řekneš, že tohle je úplně obyčejný hrnec. Dokáže ti ale dát cokoliv, o co si řekneš, řekl pták a podal chlapci starý, rozbitý hrnec. Chlapec poděkoval a šel domů. Moc tomu všemu nevěřil. A tak se rozhodl, že zjistí, jestli ho pták nepodvedl. Dej mi jídlo! Dej mi maso, vykřikl. A jen co to dořekl, stal se zázrak. V hrnci se objevilo maso a další jídlo. Chlapec se zaradoval, že ptáku daroval život, protože teď už nikdy nebude muset pracovat. Den co den si pochutnával na rýži a masu a tak byl každým dnem silnější. Není divu, že lidem z okolí začalo vrtat hlavou, z čeho chlapec žije. Nikdy jej neviděli pracovat a přece měl jídla dostatek. Jednoho dne se to doslechl samotný král. Vyslal proto své muže, aby zjistili, co je na té zvěsti pravdy. Velmi rychle přišli záhadě na kloub a všechno králi řekli.
Jenže král byl veliký chamtivec a jen co se dozvěděl, jak se věci mají, chtěl hrnec pro sebe. Když jednou mládenec nebyl doma, královi muži mu vyměnili starý hrnec za jiný. Hladový a unavený chlapec řekl večer hrnci o jídlo. A ono nic. Všechna jeho čarovná moc se už asi vyčerpala. To příliš dlouho nevydržela, mudroval chlapec, když se večer snažil usnout s prázdným žaludkem. Druhého dne se vypravil za ptákem, že si mu postěžuje. Pták mu pověděl, že kouzelná moc hrnce se nikdy nevyčerpá a že ho asi někdo vyměnil za jiný, falešný. Nebuď ale nešťastný, vezmi si tuhle kozu. Když ji zvedneš a zatřeseš jí, vypadne z ní všechno, co si budeš přát, vysvětlil chlapci opeřenec. Chlapec dar s radostí přijal. Cestou domů zvedl kozu a zatřásl s ní. Přál si nové šaty, boty a klobouk. A skutečně, všechno dostal. Radoval se, ale radost mu dlouho nevydržela. Král mu zase kouzelnou kozu vyměnil za obyčejnou. A tak chlapec znovu šel za ptákem. A pták mu vysvětlil, že kozu asi někdo vyměnil. Tentokrát dal chlapci hůl. Zvedni ji a řekni Zamagači Tengače. Tak získáš, co si chtěl, poučil ho pták. Aby chlapec vyzkoušel kouzelnou moc hole, zvedl ji a vykřikl Zamagači Tengače. V tom okamžení hůl dopadla na jeho záda a dala mu 3 rány. Zlodějům, co mě okradli, teď ukážu, co jim patří, povídá. Začalo za ním chodit spousta lidí z okolí. A co prý ta hůl umí? A tak jim to tedy pověděl. Hůl mu prý nadělí všechny drahé šperky, po nichž jeho srdce zatouží. Stačí jen zvolat Zamagači Tengače. Král nelenil a hůl chlapci ukradl. Ten, když zjistil, že mu ji král vyměnil, zaradoval se, že mu lest vyjde. Dalšího dne král do paláce svolal všechny ministry, královny, princezny, prince, příbuzné a spoustu dětí, aby jim ukázal své kouzelné předměty. Zamkli za sebou dveře, aby je chudý mládenec náhodou neuviděl. Král před shromážděnými postupně předváděl kouzelné předměty a ty se všem převelice líbily. Nakonec jim ukázal hůl a zvolal Zamagači Tengače. V tom nad ním hůl začala poletovat a dala po 3 ranách jemu i všem ostatním, co se v paláci shromáždili. Snažili se utéct, ale nemohli, protože dveře byly zamčené. Až po tomto výprasku král poručil svým mužům, aby kouzelné předměty, hrnec, kozu i hůl, vrátili chudému mládenci. A ten žil šťastně až do smrti.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Skleněný vrch. V jedné zemi byl kopec celý ze skla a na tom kopci žili čtyři panny, jedna hezčí než druhá, a měli šaty schované ve skořápkách z ořechů. O skleněném vrchu slyšel jeden šikovný mládenec a řekl si, že se na ten kopec bude podívat. A šel. Chodil dlouho, vyptával se lidí, ale o skleněném kopci nikdo nevěděl. Tak šel pořád dál a dál, až přišel ke slunci. A ptal se, milé sluníčko, svítíš vysoko na nebi, daleko dohlédneš, všechno vidíš. Jistě si zahlédlo i kopec celý ze skla. Pověz mi, kudy k němu vede cestička? Povídá na to slunce, milý mládenečku, svítím tak vysoko, že nade mnou už není nic, ale o skleněném vrchu nevím. Poradím ti však, kmotr vítr fouká po celém světě, možná bude o skleněném vrchu vědět on. Běž a optej se ho. Mládenec spolehl a přišel tam zrovna na noc. Lehl si pod pícku a čekal. Vítr foukal po světě, jenom větrová žena byla doma. Po půlnoci se vítr vrátil domů a hned povídá, čichám, čichám člověčinu. Mládenec vstal, povídá, milý větříčku, ty foukáš po celém světě, pověz mi, kde najdu skleněný vrch? Vítr na to, milý mládenče, vypravil ses na dalekou cestu, skleněný vrch je, ale nikdo na něj nedojde. I kdyby kočka měla 99 drápků, přece se na skleněný vrch nedodrápe. No, když ale jinak nedáš, já půjdu zítra ráno zas do světa foukat a zanesu tě tam. Celý příští den foukal vítr po světě a na noc zanesl mládence na skleněný vrch mezi čtyři krásné panny. Ty se hned mládence vyptávali, za kterou z nich přišel, kterou z nich si vezme za ženu. Mládenec si vybral tu nejmladší, protože byla ze všech nejkrásnější. Ale ty panny měly matku čarodějnici. Viděla mládence na skleněném vrchu nerada a zavřela ho do skleněného chlívku. Na tom skleněném vrchu bylo všechno ze skla. Večer mu přinesla nejmladší dcera večeři, pravila, mládenče, matka ti posílá večeři, ale ty ji nejes, v tom jídle je jedovaté koření. Mládenec poslechl, vyklopil večeři z misky do kouta na zem a poslal misku zpátky čarodějnici, že jako všechno snědl a bylo to moc dobré. Ráno za ním ta nejmladší pana přišla znovu a řekla, mládenče, matka ti uložila těžkou práci, půjdeš do lesa a celý les musíš skleněnou sekerou skácet a rozřezat skleněnou pilou a polena musí být narovnána do sáhů dřív, než přijde večer a sluníčko zajde za skleněný vrch. Mládenec vzal skleněnou sekeru a pilu a šel do skleněného lesa. Les byl veliký a konce neměl. Zatěl do prvního stromu a sekera se mu v ruce rozletěla. Začal řezat pilou a všechny zuby se vylámaly, protože byly skleněné. Sedl si pod skleněný vrch a zaplakal. Nejmladší pana mu přinesla do lesa svačinu, ale on byl tak zarmoucený, že neměl na jídlo ani pomyšlení. Pana pravila, netrap se a jez. Mládenec se najedl, položil jí hlavu do klína a usnul. Panna měla na ruce skleněný prstínek. Stáhla jej z prstu, obrátila na druhou stranu a znovu navlékla na prst. A rázem byl les pokácený. Mládenec spal a o ničem nevěděl. Pana ho vzbudila a řekla: vstávej, mládenče, ještě tě čeká moc práce. Mládenec otevřel oči, rozhledl se kolem dokola a srdce mu poskočilo radostí. A povídá paně: tak já teď půjdu s tebou domů. Pana mu to vymlouvala: ty pak počkej, až slunce zajde, jinak by tě matka a sestry zabili. Sotva slunce zapadlo za skleněný vrch, vydal se mládenec na cestu. Když přišel domů, čarodějnice se ho zeptala: už si tu práci vykonal? Mládenec se zasmál a řekl: už. Tak běž spát, řekla čarodějnice. Ráno tě čeká ještě těžší práce. Ráno druhého dne přišla pana zase za ním a povídá: milý mládenče, půjdeš vylévat skleněné moře skleněným náprstkem. Do večera musí být moře prázdné, aby mohl sedlák orat na mořském dnu skleněným pluhem skleněnou zem. Mládenec šel, nabíral skleněné moře do skleněného náprstku a vyléval skleněnou vodu. Nabíral a nabíral, ale vody neubývalo. A nakonec mu spadl náprstek do moře. Sedl si na břeh skleněného moře a plakal. Nevěsta mu přinesla snídani, ale jemu do jídla nebylo. Nic se nestarej a jes, povídá mu ta krásná pana. Mládenec se najedl, položil paně hlavu do klína a usnul. Ona ho výskla ve vlasech a když se ujistila, že tvrdě spí, stáhla z prsteníku skleněný prsten, obrátila jej na druhou stranu a zase navlékla na prst. A moře bylo rázem bez vody. Vstávej, vstávej, mládeče, povídá zase ta pana ze čtyř nejkrásnější. Probuď se, ještě tě čeká spousta práce. Mládenec otevřel oči a vidí, moře je suché. Velice se zaradoval. A na suchém dnu leží náprstek, který mu vypadl z ruky. Mládenci spadl kámen ze srdce, povídá své vyvolené: tak já teď půjdu s tebou domů. Ale ona řekla, aby počkal, až slunce zajde za skleněný vrch. Sotva slunce zapadla, mládenec šel domů. Čarodějnice se optá: už si tam moře přelil? Mládenec řekl: už. Tak jdi spát, řekla čarodějnice. Na třetí den zasvítání přišla nevěsta za mládencem a povídá: dnes nás matka všechny čtyři přikryje závojem a ty musíš pod tím závojem uhodnout, která se vyjá. Jestli to neuhádneš, budeš o hlavu kratší. Nic se ale neboj, přejď přes závoj rukou, já vystrčím jehlu a kde se o ní píchneš, tam budu já. Čarodějnice nabrousila sekeru a povídá mládenci: tady jsou moje čtyři dcerky zahalené závojem a teď uhádni, která je tvoje, pro kterou jsi přišel na skleněný vrch. Mládenec udělal, jak mu poradila nevěsta, přejel rukou po závoji a píchl se do prstu, až mu vyskočila kapička krve. Honem schoval ruku do kapsy a zvolal: tady, tady je ta moje. Teď už čarodějnici nezbývalo nic jiného, než aby tomu mládenci dala svou krásnou dceru za ženu. A na skleněném vrchu byla svatba. Sluníčko na ní svítilo a vítr na ní foukal, až tu zlou čarodějnici ze skleněného vrchu odfoukl a dodnes nikdo neví, kam ji zanesl.

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Vsuvka o paní Květuš, Františkovi a Hubertovi. Tahle noc byla a ještě pořád je nekonečná a plná překvapení nejen pro lichožrouty. I vdova Voráčková zažila něco mimořádného. Bylo to v hotelu Zátiší, kde se každý lichý pátek konal seznamovací večírek pro starší a osamělé. K tanci tu hrála rytmická skupina, která si říkala Poslední rande. Pan Vavřinec s nimi rád hostoval, protože mohl předvést to nejlepší, co znal ze svateb i z pohřbů. Při jednom valčíku se paní Květuš smetla na naleštěných parketách, ale nezachytil ji její tanečník, ten zůstal trčet a jen koukal. Před pádem ji zachránil nějaký Bartoš František, jak se v zápětí představil. Celý večer se pak povídali, pan František jí během řeči spravil nalomený podpatek, ale protože sebou neměl ten správný vercajk, jak řekl, raději ji po půlnoci doprovodil až k domu. Cestou si on stěžoval, že je takový jako vyprahlý a ona naopak, že je jako studna, z níž ale nikdo nepije. Na ponožky, které ve větru kolem nich poletovaly, vůbec nehleděli. Před vilou se rozloučili, slíbili si další setkání v Zátiší a tím idyla skončila. Domem otřásal štěkot jejího Bernardína. Hubert už jen sýpal, ale přesto nebyl k utišení, protože všude cítil lichožrouty. I když se z bytu nedostal, byl díky svému citlivému čenichu jediným svědkem nočního drancování na půdě profesora Kadeřábka.
2: Byla jednou jedna blecha a ta se chtěla stát alespoň na čas člověkem. Šla proto ke kouzelníkovi a ten povídá:
3: Milá blecho, to není jenom tak, ty bys pořád skákala, hop sem hop tam a to nejde, nejdřív se musíš naučit pořádně chodit, jako chodí lidé.
2: Blecha to zkoušela všelijak, až si přivázala ke každé noze těžký kamínek a tak se naučila pořádně chodit, jako chodí lidé. Teprve potom jí kouzelník proměnil a že byla mladá, udělal z ní chlapečka s velkými střevíci, ve kterých byly činky a závaží, aby ten chlapeček neskákal, ale pořádně chodil. Jenomže
3: někdy se chlapeček zapomněl a když ho třeba ve škole vyvolali, vyskočil z poslední lavice rovnou k tabuli. A nebo představte si, přeskočil ulici plnou automobilů a tramvají z jednoho chodníku rovnou na druhý, aby ho něco nepřejelo.
2: Jednou cvičili ve škole skok vysoký. Někteří kluci přeskočili půl metru, někteří jenom čtvrt, ale náš chlapeček přeskočil rovnou celý metr. A když se odrazil trochu víc, skočil 2 metry.
3: Ochu, povídá pan učitel, ty musíš závodit, s tebe něco bude. A taky, že bylo.
2: Vyhrával pak všechny závody ve skoku vysokém. Jak by ne, stačilo přece, aby si vyndal ze střevíců nějakou tu činku nebo podkovu a hned skočil o metr víc než jeho soupeři.
3: A když pak byly olympijské hry, prohlásil, že přeskočí překážku vysokou jako věž. Smáli se mu, že prý je domýšlivý, ale přece jenom zavolali inženýry a ti za pomoci jeřábu a vysokánského žebříku postavili překážku vysokou jako věž, ba ještě kousek vyšší, schválně, jestli ji ten kluk přeskočí.
2: No to se ví, že přeskočil. Zul si totiž střevíce se všemi zátěžemi a jen tak bosky se rozběhl.
3: To bylo slávy a já se tu.
2: A když chtěli vítězi předat zlatou medaili, chlapec nikde. Čekali, hledali, ale marně. Nejvyšší hodnostář z toho byl všece nedůtklivý, pořád se ošíval a že prý jakoby ho něco štípalo na zádech.
3: Netušil, že ho štípe olympijský vítěz ve skoku vysokém.
2: To bylo totiž tak. Mezi tím, kde se vzal, tu se vzal ten kouzelník a povídá.
3: Hoho, vyhrál si, jak pak by ne, když si blecha, kterou jsem proměnil chlapečka, ale jenom na čas. A zrovna teď nadešla chvíle, kdy tě musím zase proměnit zpátky. Ukaž mezi sobě rovnými, jestli umíš skákat ze všech nejlíp.
2: Olympijský vítěz sice ještě trošku povyskočil, ale v tu ránu ho kouzelník proměnil v blechu a ta dopadla tomu nejvyššímu hodnostáři rovnou za límec.
3: Takže teď víte, co toho nejvyššího hodnostáře kouselo na zádech.
2: Je mi líto, lidičkové, ale musíme se rozloučit.
3: Ahoj!
2: Ahoj, lidičkové.

0: Žel je zboj. Byl jednou jeden král. U jeho zámku se rozkládal les, který byl plný rozličné zvěře. Jednou poslal do lesa lovce, aby zastřelil srnce, ale tento se nevrátil. Možná se mu přihodilo nějaké neštěstí, řekl si král a poslal druhého dne dva jiné lovce, aby ho vyhledali, ale ani ti se nevrátili. Tak třetího dne svolal všechny královské lovce a řekl: prohledejte celý les a nepřestávejte dříve, dokud ty tři nenajdete. Ale ani z těchto se žádný domů nevrátil a ze psí smečky, kterou sebou vzali, se neobjevil ani jediný pes. Od toho času se do toho lesa nikdo neodvážil. Obestřelo ho hluboké ticho a zapomnění. Jen zřídka bylo vidět, jak z houštiny vylétnul orel nebo jestřáb. Trvalo to mnoho let, když tu se u krále ohlásil cizí lovec, který hledal službu a nabídnul se, že půjde do toho nebezpečného lesa. Ale král mu to nechtěl dovolit a řekl: není tam bezpečno. Bojím se, že se ti nepovede o nic lépe než těm ostatním a už se nikdy nevrátíš. Lovec odvětil: pane, já tam půjdu na vlastní nebezpečí a strach nemám. Tak se lovec vydal se svým psem do lesa. Zanedlouho zachytil pes stopu zvěře a vyrazil po ní. Sotva ale uběhl pár kroků, ocitnul se na okraji hlubokého močálu, kde uvíznul a nemohl dál. Tu se z vody vynořila obrovská ruka. Popadla ho a stáhla dolů. Když to lovec uviděl, šel zpět a přivedl sebou muže, kteří si přinesli vědra, aby všechnu tu vodu z močálu vybrali. Když konečně viděli na dno, ležel tam divý muž, který byl po těle celý hnědý jako zrezivilé železo a vlasy mu padaly přes obličej až ke kolenům. Tak ho svázali provazy a zavedli na zámek. Tam nastalo nad tím divousem velké pozdvižení. Král ho nechal vsadit do pořádné železné klece. Tu postavili na dvůr a pod trestem smrti zakázal otevírat její dveře. Sama královna měla v opatrování klíč. Od toho času mohl do lesa každý a už se nikomu nic nestalo. Král měl syna a tomu bylo 8 let. Jednoho dne si hrál na dvoře a při hře mu vletěl do klece zlatý míč. Chlapec běžel ke kleci a řekl: podej mi můj míč. Podám, odvětil divous. Ale nejdříve mi otevři ty dveře. Ne, řekl chlapec, to neudělám, to král zakázal. A běžel pryč. Druhého dne přišel malý princ znova a žádal svůj míč. Ten divý muž pravil: otevři mi dveře. Ale chlapec nechtěl. Třetího dne byl král na lovu. Tu přišel chlapec znova a řekl: i kdybych chtěl, stejně nemohu dveře otevřít. Nemám klíč. Tu divý muž pravil: leží pod polštářem tvé matky. Můžeš ho přinést. Chlapec, který by měl rád svůj míč, pustil starosti za hlavu a klíč přinesl. Dveře šly otevřít velmi stěžka a chlapec si přiskřípnul prst. Když byly otevřené, vyšel divý muž ven, dal mu zlatý míč a pospíchal pryč. Tu se princ polekal a volal za ním: ach, divý muži, nechoď pryč, dostanu výprásk. Divý muž se obrátil, prince popadnul, posadil si ho na ramena a rychlými kroky spěchal do lesa. Když král přijel domů, uviděl prázdnou klec a ptal se královny, co se stalo. Ale ona nic nevěděla, hledala klíč, ale byl pryč. Volali chlapce, ale nikdo neodpovídal. Král vyslal lidi, aby ho hledali v polích, ale ti se vrátili s prázdnou. Snadno si však všichni domysleli, co se asi stalo, a v celém království zavládnul smutek. Když dorazil divý muž do hlubokého černého lesa, sundal chlapce dolů a řekl: otce a matku už nikdy neuvidíš, ale já si tě nechám u sebe, neboť jsi mě osvobodil a mám s tebou slitování. Když uděláš vše, co ti řeknu, budeš se mít dobře. Pokladů a zlata mám víc než kdokoliv na světě. Udělal chlapci lůžko z mechu, na kterém pak usnul. Druhého dne zavrl prince k jedné studni a řekl: podívej, to je zlatý pramen. Vidíš, že je čistý a průzračný, jako křišťál. Budeš tu sedět a dávat pozor, aby do něj nic nespadnulo, jinak je zneuctěn. Každý večer přijdu a uvidím, jak dbáš mého příkazu. Chlapec si sednul na okraj studny, díval se, jak se občas dole ve vodě myhla zlatá ryba nebo zlatý hádek, a dával pozor, aby do ní nic nespadlo. Když tak seděl, zabolel ho najednou jeho skřípnutý prst tak silně, že ho bezděčně strčil do vody. Vytáhnul ho i hned ven, ale viděl, že celý zezlátnul. Tak začal prst třít, aby to zlato setřel, ale bylo to marné. Večer přišel Želězboj, tak se ten divý muž jmenoval, podíval se na chlapce a řekl: co se stalo se studnou? Nic, nic, odvětil chlapec a držel si prst za zády, aby ho nemohl vidět. Ale divouz řekl: ty jsi ponořil prst do vody. Tentokrát tě ušetřím, ale střes se, aby ti do vody zase něco spadlo. Za časného rána seděl princ zase u zlaté studny a hlídal ji. Skřípnutý prst ho ale bolel a on si ho mnul o hlavu tak nešťastně, že mu do vody spadnul vlas. Rychle ho vytáhnul, ale byl už celý zlatý. Želězboj přišel a již věděl, co se stalo. Nechal si do studny spadnout do vlas, řekl. Ještě jednou tě ušetřím, ale pokud i do třetice dopustíš, aby do studny něco spadlo a ona bude zneuctěna, nebudeš u mě moci déle zůstat. Třetího dne seděl chlapec na studni a zraněným prstem ani nehýbal, ačkoliv ho bolel ještě víc. Byla mu ale dlouhá chvíle, a tak pozoroval svůj obličej, který se zrcadlil na hladině. A jak se stále více nahýbal, aby se podíval sobě do očí, tu mu jeho dlouhé vlasy spadly z ramen dolů do vody. Rychle vyskočil, ale vlasy už zezlátly a zářily jako slunce. Jistě si domyslíte, jak se ubohý princ polekal. Vzal si šátek a ovázal ho kolem hlavy, aby divouz jeho zlaté vlasy neviděl. Když přišel Želězboj, všechno věděl a řekl: rozvaž ten šátek. Tu se spod něj vyhrnuly zlaté vlasy a chlapec se mohl vymlouvat a omlouvat, jak chtěl. Nic mu to nepomohlo. Ve zkoušce si neobstál. Nemůžeš tu tedy zůstat. Půjdeš ven do světa, aby spoznal jeho bídu. Ale protože nemáš zlé srdce a já mám pro tebe slabost, jedno ti dopřeji. Když budeš v nouzi, zajdi k lesu a zavolej Želězboji a já přijdu a pomohu ti. Moje moc je velká, větší, než si myslíš, a zlata i stříbra mám nadbytek. Tak opustil princ les a šel cestou necestou stále dál, dokud nepřišel do velkého města. Hledal práci, ale nemohl žádnou najít, vždyť také nebyl ničím vyučený, čím by se nějak pomohl. Nakonec šel na zámek, kde se ptal, zda by ho nevzali. Ale dvořané nevěděli, k čemu by ho mohli potřebovat. Ale protože se jim líbil, tak mu nakonec poručili, aby tam zůstal. Do služby ho vzal kuchař, neboť mínil, že by mohl nosit dříví a vodu a vymetat popel. Jednou, když nebyl zrovna nikdo jiný po ruce, mu kuchař poručil, aby zanesl jídlo ke královské tabuli. Princ ale nechtěl, aby někdo viděl jeho zlaté vlasy, a tak si nechal klobouk na hlavě. To se ovšem nelíbilo králi a řekl: když přicházíš ke královské tabuli, musíš smeknout.
1: Pane, nemohu. Mám na hlavě zlou prašivinu, odvětil chlapec.
0: Tu si nechal král zavolat kuchaře a vyčinil mu, že bere do služby takového chlapce. Měl ho i hned vyhnat. Ale kuchař měl slitování a vyměnil ho za zahradnického pomocníka. Nyní princ pečoval o zahradu. Okopával, sázel, zaléval a snášel vítr a déšť a jiné rozmary počasí. Jednou v létě, když pracoval na zahradě sám, bylo takové horko, že si sundal svůj klobouček, aby si trochu schladil hlavu. Jak slunce svítilo na jeho vlasy, zářilo to a blýskalo se to a paprsky té záře zabloudily až do princezniny ložnice. Ta vyskočila, aby se podívala, co to je. Tu uviděla zahradníka a tak zavolala: chlapče, přines mi kytici květin. Hoch si rychle nasadil klobouk na hlavu, natrhal divoké chrpy, svázal je a kráčel po schodišti, kde ho potkal zahradník a ptal se: jak můžeš princezně přinést kytici obyčejných polních květin? Rychle přines jiné a vyhledej ty nejkrásnější a nejvzácnější.
1: Ach ne, řekl chlapec, ty polní krásně voní a budou se jí líbit.
0: Když vstoupil do komnaty, princezna mu řekla: sundej si ten klobouk, to se nesluší, abys ho měl v mé přítomnosti na hlavě. Ale on odvětil: to nesmím, neboť mám na hlavě prašivinu. Ale princezna klobouček popadla, strhla mu ho a na ramena se mu vyvalily jeho zlaté vlasy. To vám byla nádhera k pokoukání. Princ chtěl utéci, ale pana ho zadržela a dala mu plnou hrst dukátů. S tím odešel, ale z toho zlata si nic neponechal. Dal ho zahradníkovi se slovy: daruji ty žluťásky tvým dětem, aby si měli s čím hrát. Druhého dne ho princezna znovu zavolala, aby jí přinesl kytici polního kvítí. A když k ní vešel, vrhla se hned k němu a chtěla mu sundat klobouček, ale on ho držel pevně oběma rukama. Tak mu dala zase plnou hrst dukátů, ale on si je neponechal a dal je zahradníkovi na hraní pro děti. Třetího dne to byla ta stejná písnička. Ona mu chtěla sebrat klobouček a on nechtěl její zlato. Nedlouho na to vstoupila země do války. Král sebral vojsko, ale nevěděl, zda před nepřítelem, který byl přemocný a měl vojsko daleko větší, dokáže obstát. Tu pravil zahradnický pomocník: jsem už dost velký, chci taky táhnout do války. Dejte mi koně. Tu se mu smáli a řekli: až budeme pryč, tak si ho najdi. Nějakého ti necháme ve stáji. Když vytáhli do bitvy, šel princ do stáje a vyvedl ven koně, který na něho zbyl a byl na jednu nohu chromý. Přesto na něj vyskočil a jel na něm do černého lesa. Když přijel na okraj lesa, zavolal potřikrát:
2: želěz bojí!
0: Tak hlasitě, že se to mezi stromy rozléhalo do dálky. Ihned se objevil divý muž a ptal se: co si přeješ? Chci silného koně, neboť musím táhnout do války.
2: Máš ho mít a ještě víc, než si přeješ.
0: Pak zašel divý muž zpět do lesa a netrvalo dlouho. Vyšel z lesa pacholek a vedl sebou koně, kterému se kouřilo z nozder a byl sotva k udržení. A za ním kráčel zástup válečného lidu. Všichni byli oděni do železa a jejich meče se blýskaly na slunci. Chlapec předal pacholkovi svého třínohého koně. Chlapec předal pacholkovi svého chromého koně, nasednul na toho druhého a v čele vojska vyjel. Když se přiblížil k bojišti, byla už velká část králova vojska pobita a nechybělo mnoho a musel by zahynout i ten zbytek. Tu se přihnal chlapec se svým železným vojskem, převalil se přes nepřítele jako bouře a srážel k zemi každého, kdo se stavil na odpor. Těm, kteří chtěli uniknout, se chlapec povědět.

rytíř, který mi se svým vojskem přišel na pomoc. Dcera chtěla vědět, kdo ten cizí rytíř byl, ale král to nevěděl a řekl, on pronásledoval nepřítele, já jsem ho už pak neviděl. Poptávala se u zahradníka potom chlapci, ale ten se jen smál a řekl, zrovna přijel domů na svém chromém koni a ostatní se mu smáli a volali, Vida, náš kulhavec je tu. A pak se ho ptali, na které mezi spal. Ale on odvětil, že dělal něco lepšího a že bez něho by se králi vedlo zle. No, tomu se smáli ještě víc. Král pak řekl své dceři, uspořádáme velkou hostinu, bude trvat 3 dny a budeš házet zlatým jablkem. Možná přijde i ten cizinec. Když byla slavnost na spadnutí, šel chlapec do lesa a zavolal, že je z boje. Co si přeješ? Chci princezněno zlaté jablko. Dobrá, jako bys ho měl, řekl žel je z boji. Dostaneš k tomu i rudou zbroj a pojedeš na ušlechtilém koni. Tak se zahradník objevil na slavnosti. Vydával se za rytíře a nikdo ho nepoznal. Princezna pak vyšla a hodila mezi rytíře zlaté jablko. A ono se dostalo princi. A když ho držel v ruce, nasedl na koně a ujel pryč. Druhého dne ho Želězboj vystrojil jako bílého rytíře a k tomu dostal bělouše. Opět chytil zlaté jablko, ale nezdržel se ani okamžik, nýbrž zase ujel pryč. Král se rozhněval a řekl, to je neuvěřitelné, musí mi přeci říct své jméno. Vydal rozkaz, že když se rytíř, který chytí zlaté jablko, opět vydá pryč, tak ho mají sledovat a pokud nebude chtít dobrovolně obrátit, mají se na něj vrhnout a sekat a bodat. Třetího dne chlapec obdržel od Želězboje černou zbroj a vraníka. A opět jablko chytil. Ale když s ním ujížděl pryč, pronásledovali ho královi lidé a jeden z nich přijel blíž a zranil ho svým mečem na noze. Princ jim však přesto unikl, ale při tom kalupu mu spadla helma a oni viděli jeho zlaté vlasy. Jeli zpět a oznámili to králi. Druhého dne se princezna vyptávala zahradníka na jeho pomocníka. Pracuje na zahradě. Ten podivín byl prý také na slavnosti. Včera večer přišel a ukazoval mým dětem 3 zlatá jablka, která prý vyhrál. Král se nechal prince předvolat a on se objevil a s kloboukem na hlavě. Ale princezna k němu přiskočila a klobouk mu vzala a tomu na ramena spadly zlaté vlasy a bylo to tak krásné, že byli všichni u vytržení. Ty jsi byl ten rytíř, který každý den přijal na slavnost vždy v jiné zbroji a chytil ta 3 zlatá jablka? Zeptal se král. Ano, odvětil chlapec. A tady jsou ta zlatá jablka. A vytáhnul je z kapsy a podal králi. A pokud si přejete více důkazů, můžete vidět to zranění, které mi způsobili vaši lidé, když mě pronásledovali. Ale já jsem také ten rytíř, který vám pomohl vyhrát nad nepřítelem. Vykonal-li si takové skutky, tak to jistě nejsi obyčejný zahradnický pomocník. Řekni mi, kdo je tvůj otec? Můj otec je mocný a bohatý král. To věřím a jsem ti dlužen poděkování. Mohu se ti něčím odvděčit? Ano, odvětil princ. To můžete. Dejte mi za ženu vaši dceru. Tu se pana zasmála. Ten věru nedělá okolky. Ale já jsem už podle jeho zlatých vlasů poznala, že to není žádný zahradnický pomocník. Šla k němu a políbila ho. Na svatbu přijeli i jeho otec a matka a měli velkou radost, neboť už ztratili všechnu naději, že svého syna ještě někdy uvidí. A když seděli u svatební tabule, tu najednou utichla hudba, rozletěly se dveře a dovnitř vešel cizí vznešený král se svým průvodem. Šel k princi, objal ho a řekl, já jsem Želězboj a byl jsem zakletý do divého muže, ale ty jsi mě vysvobodil.

0: Tak už je duben, měsíc čiperných blech. Celou zimu dají jakž tak spokoj. Občas vás sice kousnou, ale to jen abyste věděli, že nejste na světě opuštěný, že jsou při vás alespoň blechy. Jakmile však přijde duben, vylíhne se kdeco. Housata, kachňata, kuřata, kůzlata, štěňata a mám dojem, že i blešata. Nebylo, jestli je to snad tím, že v lehkém jarním kožichu je jim u mě přece jen chladněji a musí se zahřát pohybem, no to přesně nevím. Vím jen, že se v dubnu mohu udrbat. Duben mi tedy avizují blechy. Avizovat je cizí slovo, které znamená hele, už to tu bude. Mému tatínkovi avizovali duben kromě blech i čápy. Pocházíme totiž z jižních Čech a ty jsou domovem rybníků a tudíž i kaprů, čápů a mého tatíka. Můj člověk mě tam dostal a převezl mě sem, co tu jsem. Původně jsem se domníval, že tu chce zřídit taky rybníkářství a já, že tu mám být jako rybníkář. Tak jsem se do toho bez dlouhých průtahů dal a začal jsem dělat rybníčky, kudy jsem chodil. V kuchyni, v parádním pokoji, v zadním pokoji i v ložnici, ale sklidil jsem za to jen nevděk. Asi proto, že ty moje rybníčky byly mrňavé. Tenkrát jsem byl ještě štěně a na takový Rožnberg bez drev nebo Horušický rybník jsem ti netroufl. Ty jsou moc veliké, na ty musí být podle mého aspoň Bernardín nebo Dobrman. A tak jsem tu rybníkářství nezaložil a na čápy jenom vzpomínám. Hlavně na toho, co hnízdil na našem komíně. Ne, že by se toho jeden od něho dověděl moc, čápy jsou němí. Nekdákají ani nekokrhají, natož aby štěkali. Jen syčí jako husy a hlavně klapají zobákem. Ale i tak se tatík dověděl, že se k nám vracejí z jižní Afriky a že denně uletí asi 150 kilometrů a že u nás je jim nejlíp. U nás je každý považuje za člena rodiny, ale kde jinde je hledí dostat spíš na pekáč. A to jsou přitom například v Africe ještě víc k užitku než u nás. V Africe dovedou spořádat hejna kobylek, co byla postrachem a pohromou celé země. V Evropě čápům vadí prý jen dráty. Já nevím, proč musíte po té Evropě natahat tolik drátů, pustil se vždycky náš čáp do mého tatíka. Nás kvůli ním přijde za rok o krk tolik, že si to neumí nikdo představit. Já žádné dráty po Evropě nenatahuju, bránil se vždycky tatík. Já nepotřebuju ani telefon, ani žárovky. Kam chci, tam doštěknu a kam nedoštěknu, tam nechci. A místo žárovky máme my psi čumák. Není nad náš čumák. Žádná žárovka neočuchá patník. Natož, aby avizovala listonoše nebo kominíka. Když čapí pár přiletí, sepere se nejdřív o své hnízdo s jiným párem. Ono těch hnízd není tak moc. V Evropě je jich sice přes 90 tisíc, ale v Čechách jen 300. Proto se o ně čápí perou jako hasačerti, ale rytířsky. Čáp s čápem a čápice s čápicí. Nikdy se nepere čáp s cizí čápicí. V tomhle jsou ti ptáci tak vychovaní, jako my psi. Kdo vyhraje, ten si hnízdo opraví a vysedí na něm obyčejně 3-4 mláďata. Někdy až 7. Ale čapí mláďata. Lidé totiž tvrdí, že čápy nosí mimina. Mně se to tedy nikdy nezdálo a jednou jsem se osmělil a toho svého čápa jsem se zeptal, jestli je na tom něco pravdy. Něco jo, řekl, ale vlastně nic. Pravda je, že nosíme jenom žáby, kluky ne. Ale kromě žab sbíráme i čolky, mloky, hady a ještěrky a v polích a u rybníků i krtky a hlavně hraboše. Víš, kolik my pochytáme hrabošů, když je takový myší rok? I přes 40 za hodinu. Chytil jsi někdy 40 hrabošů za hodinu?
1: Nechytil, přiznal jsem se tenkrát.
0: Jenže já jsem ještě štěně. Až dorostu do psa, chytím jich za hodinu 80. Holedbal jsem se. Smál se Čáp. Jestli jich chytíš za hodinu 80, tak ti uštípnu špičku ocásku a připíchnu ji v Africe na nástěnku. Celá Afrika se ti tam bude chodit klanět. Měl pravdu. 80 jsem jich nikdy nechytil. Jenže taky je mi špička ocásku milejší na oháňce, než na nástěnce v Africe. Ale stejně je škoda, že mi vyprášili z kožichu to rybníkářství. Tady si lidé sázejí pod okna růže a já nevím co. A nevědí, že obyčejný komín s Čapým hnízdem a Čápaty je taková krása, jaké se nic na světě nevyrovná.

0: Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: Jednou vyprávěla soudružka učitelka dětem, že kdysi dávno byla doba ledová, kdy na zemi žili ohromní mamuti a taky člověk neandrtářský, který ty ohromné mamuty chytal jako králíky. Že prostě udělal díru do země, přikryl ji větvičkami a že ten mamut šel, šlápl na to a už byl v pasti. Že si potom ten člověk neandrtálský kus toho mamuta ukrojil vždycky k obědu a k večeři a tak dále a Šebestovou to neobyčejně zajímalo. A tak zvedla ruku a řekla, prosím, a jak ten člověk neandrtálský toho mamuta vlastně jedl? S brusinkami jako zajíce nebo s bramborovým salátem jako smažený řízek? A soudružka učitelka byla z té otázky trochu vedle. Co pak někdo ví, jestli se mamuti vařili nebo smažili? A tak řekla, poslouchej, Šebestová, co to máš za hloupé otázky? Člověka neandrtálského přece nikdo neviděl, takže se ho nikdo nemohl na takovou věc ani zeptat. Tohle neví ani soudruh ředitel, tak jak to mám vědět já? Sedni si a dej pokoj. A Šebestová si sedla a byla sticha. Ale když šli s Machem ze školy domů, řekla, hleď se, Machu, na co vlastně máme to senzační sluchátko? My se přece můžeme do té doby ledový klidně podívat a zjistit, jak tam toho mamuta vlastně jedli, no ne? A Mach se zastavil a řekl, no jo, to je fakt, ale Jonatána vezmeme sebou. A tak Šebestová vytáhla sluchátko a řekla, prosím, my bychom se strašně rádi podívali do doby ledové, ale s Jonatánem. A ze sluchátka se ozvalo, beze všeho, jak si račte přát, ale měli jste se líp oblíknout, bude vám tam trochu zima. A v tu ránu byli v době ledové i s Jonatánem. Místo stromů tam rostl velikánský kopr. Ale řeknu vám, žádná legrace to nebyla. Zima tam byla vážně jako v Psinci. To víte, doba ledová je doba ledová. Všude samý prales a Mach s Šebestovou a Jonatánem šli tím pralesem a najednou se strašlivě lekli. Před nimi stál mamut jako třípatrový dům, zvedal chobot a troubil jako autobus a Mach, Šebestová a Jonatán vzali nohy na ramena a upalovali, ale jak tak upalovali? Mach najednou vidí, že Šebestová schází, pak se zastaví a křičí, Šebestová, kde seš? A z jakési díry se ozvalo, tady! No zkrátka, Šebestová měla smůlu. Spadla do mamutí pasti, což byla tedy pěkná věc. A Mach volal, Šebestová, vylez! A Šebestová křičela, a jak, nevíš ty chytrej? Ale představte si, měli štěstí. Najednou se rozhrnulo listí a objevil se člověk neandrtálský. Byl celý chlupatý, hlavu měl jak vrabčí hnízdo, držel v ruce kyj, jeden konec podal Šebestové, ta se toho chytla a našup byla venku. Načiž řekla, děkuji, bylo to od vás moc milé, jmenuji se Šebestová, tohle je Mach z naší třídy a tohle je pes Jonatán, náš kamarád. A neandrtálský člověk řekl,
2: těší mě, já jsem nějaký huml, František, lepší. Promiňte, mám rýmu jako trám, to víte, doba ledová je doba ledová. Aspoň kdybych mohl sedět doma v jeskyni, ale to, aby člověk běhal porád po pralese a lovil mamuty.
1: A Šebestová měla zlaté srdce, bylo jí toho člověka neandrtálského líto, řekla tedy, víte co, pane Huml, že jste byl tak hodný a vytáhl mě z toho maléru, tak my vám nějakého toho mamuta ulovíme, že jo, Machu, třeba tamhle toho. A Šebestová ukázala do výšky, kde nad stromy bylo vidět obrovitánského mamuta a řekla Jonatánovi. Jonatáne, hezky ho zakousni a přines, jen se neboj, na co máme sluchátko? A řekla něco do sluchátka a mamut byl najednou menší než králík a Jonatán ho přinesl až k jeskyni, kde byl ten mamut pomocí sluchátka zvětšen do své původní velikosti a z jeskyně najednou lezli neandrtálci a pan Huml jim řekl,
2: pánové, Toho mimořádně urostlého mamuta zakousl zde tento nenápadný pes.
1: A neandrtálce popadla hrůza, zděšeně volali rychle pryč. Je tady příšerné zvíře, které zakouslo 100metrákového mamuta. Ale to už jedna mamutí kýta se vařila v hrnci i s tím velikánským koprem, kterého bylo všude plno, a Šebestová si ten recept samozřejmě napsala. Mamut s koprovou omáčkou. To bude soudružka učitelka koukat. Ale v tom dostal mach nápad a řekl: poslyšte, pane Huml, co kdybyste se podíval k nám do školy, třeba jenom na pár dní? A pan Huml se zamyslel, podrbal se na hlavě a potom řekl:
2: no, proč ne? Zařídit by se to dalo. Stejně nemám ještě vybranou dovolenou. Počasí bylo letos příšerné, to víte. Doba ledová je doba ledová. Aspoň bych se u vás, kapánek, zahřál. Kdy pak by se jelo?
1: A Šebestová řekla: hned. A tak se najednou všichni octli u Šebestu, chudáci, zrovna večeřeli. A Šebestová řekla: to koukáte, koho jsme vám přivedli. To je pravěký člověk, pan Huml. Bude u nás přes noc a ráno ho povedeme do školy. A paní Šebestová přestala jíst a dokonce i dýchat, ale pan Šebesta řekl: no tak, Boženko, no tak. A tak se paní Šebestová uklidnila a nabídla panu Humlovi, aby si vzal s nimi. Měli zrovna rýžový nákyp. Pan Huml se nedal pobízet a vzal si plný talíř. Bylo to neobyčejně zajímavé, protože jedl rýži rukama. O paní Šebestovou se pokoušeli mrákoty, ale pan Šebesta řekl: nesmíme se ničemu divit. Doba ledová ještě neznala nože ani vidličky a hned panu Humlovi vysvětlil, že rukama ani nohama se už dávno nejí, a taky mu půjčil příbor, s kterým si pan Huml málem vypíchl oko. Naštěstí toho musel na chvíli nechat, protože udělal hepčí a hned všechno kolem lítalo, rýže, ubrousky, noviny, a pan Huml se omlouval.
2: To víte, doba ledová je doba ledová.
1: A pan Šebesta řekl: to nic, maminko, půjč panu Humlovi kapesník. A pak mu ukázal, jak se s takovým kapesníkem zachází, což pana Humla uvedlo v ohromné nadšení. Takže pořád smrkal a utíral si nos, ale když to zkoušel po 18., řekla paní Šebestová z ničeho nic: tak dobrou noc. A šla spát k babičce. Takže se pan Šebesta musel o pana Humla starat sám. Napustil mu do vany horkou vodu, vysvětlil mu, k čemu je mýdlo, krtáček na zuby a pasta s fluorem, oholil ho, aby nevypadal jako šimpanz, a nakonec ho uložil do postele vedle sebe, a panu Humlovi se to všecko ohromně líbilo, a než usnul, řekl:
2: teda řeknu vám, pane Šebesta, tohle se nedá s dobou ledovou vůbec srovnat. Až se vrátím do pravěku, vymyslím aspoň ten kapesník, ať se ten vývoj pohne, kapánek, kupředu.
1: Jenomže všecko to dopadlo úplně jinak. Ráno zavedli mach s Šebestovou pana Humla do školy, kde bylo hotové pozdvižení. Soudružka učitelka běžela pro soudruha ředitele a ten představil člověka neandrtálského všem žákům a učitelům a řekl: uvědomte si, že jsme jediná škola na světě, která má tak vzácnou názornou pomůcku. Teď známe pravěk naprosto dokonale. Teď víme dokonce i to, že se tam mamutí jedli s koprovou omáčkou, ale to není, prosím, všechno. Pan Huml vyhověl naší žádosti a od prvního bude u nás zastávat místo školníka. A všichni byli velice nadšeni a soudruh ředitel vyslovil Machovi a Šebestové zvláštní poděkování, a to jménem školy i jménem pana Humla, kterému se ve škole moc líbilo, hlavně proto, že za nějaký týden měl po Římě a nepotřeboval už ani kapesník.
3: Bylo jedno velmi chytré paraplíčko. Bylo trojbarevné, sešité ze tří trojúhelníků. Jeden byl růžový, druhý modrý a třetí fialový. Nejhezčí bylo paraplíčko, když pršelo a zároveň svítilo slunce. To celé zprůsvitnělo a dalo se skrzně koukat na druhou stranu. V každém trojúhelníku byl pak jiný svět, v jednom vesele růžový, v druhém tiše modrý a ve třetím těžce fialový. Jednou po takovém deštivém a slunečném dni se do paraplíčka dívala holčička Lucinka. Je to krásný pohled, řekla si, ale není to pravý biograf. Pravý biograf je, když třeba někdo jde a udělá kotrmelec, anebo kouká na měsíc a někdo jiný po něm mrskne šlehačkovým dortem a pak ten biograf musí být zvukový. Musí v něm být slyšet každé šplouchnutí. Děkuji ti, paraplíčko, řekla Lucinka, ale tohle nebyl pravý biograf. Tak se paraplíčku strašně zachtělo udělat pro Lucinku pravý biograf, jenže nevědělo, jak se to dělá. Řeklo si, že to tak dál nejde a že se něco musí stát. Jednou, když Lucinka usnula, protáhlo se paraple otevřeným oknem, rozevřelo se jako padák a vyjítlo do světa. Letělo jen malý kousek a hladce přistálo na staré půdě. Bylo zde mnoho harampádí a ještě více haraburdí. Deštník jednoho kapelníka, svrklá buřinka, boty, zaprášené zrcadlo, stará houpací židle a opravdovský flašinet, který tu byl nejdůležitější. Na flašinetu seděl papoušek a tahal si losy. Jen tak pro sebe. Na každém losu byla napsána budoucnost. Byl už z toho tahání celý otrávený a proto, když přiletělo paraplíčko, byl upřímně nadšen. Miloval společnost a zejména nečekanou.
4: Výborně, zašveholil. Co to vidím, páple? Strašně mě těší. Spadlo jste nám z nebe. Tady je hrozná otrava.
3: Otrava je všude, řeklo paraplíčko, kde není biograf. Víte, cítím, že bych mohlo být biografem, ale nevím, jak na to. Jste chytrý papoušek?
4: Hrozně chytrý, řekl papoušek. Okamžik paraple vytáhnul los. Podíváme se, co vás čeká a co vás nemine.
3: Papoušek vytáhl los a radostně vykřikl.
4: Máte to dobrý, paraple. Budete biografem, stojí to tu černé na bílém, prosím.
3: Můžete mi vytáhnout ještě jeden los? Prosilo paraplíčko, jestli budu taky biografem zvukovým. Papoušek vytáhl los a zajásal.
4: Máte to výborný. Můžete být nejen zvukovým biografem, ale dokonce i polyekránem. Potřebujete jen jméno a hned můžete začít.
3: Chtělo bych se jmenovat biograf Lucinka, řekl paraplíčko. To už mám vymyšlené.
4: Dobrá, začínáme, přikývil papoušek. Pan táto spuste.
3: Flašinet zahrál, papoušek zapálil ohřelou svíčku a postavil ji za paraple. Byl to skvělý nápad, protože v každém trojúhelníčku se rozsvítil jiný svět. V jednom vesele růžový, v druhém tiše modrý a ve třetím těžce fialový.
4: Vždycky jsem chtěl být filmovým režisérem, řekl papoušek. A strašně rád bych pozval Charlie Chaplina. Znáte Charlie Chaplina? Je to můj velký přítel.
3: Byla tam buřinka a staré boty. Našla se i hulčička.
4: Charlieho tu vlastně vůbec nepotřebuji, řekl papoušek. Boty, buřinka a hulčička to úplně stačí. Buřinko, radšíte na plac. Začínáme. První číslo programu se bude jmenovat Charlie na pocházce. Hraj. Buřinka, body, hulčička, autor námětu já. Autor scénáře papoušek. Režie já. A papoušek. Pozor, jedeme.
5: Thank you.
3: A hned se rozsvítil modrý trojúhelníček paraplíčka. Boty se daly sami do tance, Božinka nad nimi kroužila a Hulčička se vykračovala mladě a švihácky. Vypadalo to, jako by v modrém trojúhelníčku chodil sám Charlie Chaplin.
4: Bravo, řekl Papoušek. To se mi skutečně povedlo. Jsem sám sebou překvapen. Jsem výborný. Pozor, rozsvěcují růžový trojúhelník.
5: Řekl paraplíčko. Musím pro Lucinku. My si tady hrajeme na biograf, ale biograf bez Lucinky nemá žádnou cenu. Biograf je přece proto, aby se Lucinka měla na co dívat.
4: Proč zase Lucinka?
3: Zamračil se Papoušek.
4: A kdo to je?
3: Je to holčička. Víte, co to je holčička?
4: Holčičky nemám rád, řekl Papoušek. Ty věší na půdě prádlo a na flašinet pak vůbec není vidět.
3: A za chvilku.
4: Dobré, tak si přivitte svou Lucinku paraple. Ale ne, aby mi tu věšela prádlo. Leda, že bychom pak promítali na prostěradlo.
5: Ale ne, řeklo paraplíčko, musíte promítat na mě. To by se to všechno pokazil v jeden papoušku.
4: No dobré,
3: řekl papoušek, který měl vlastně dobré srdce.
4: Jen přijďte, uděláme nové představení. Připravím zatím scénář. Leďte, drahoušku, vraťte se brzo.
3: Flašinec zahrál paraplíčku na cestu starý Valčí, který se jmenoval Na půdě. A paraplíčko vyletělo do světlé noci. Za Lucinkou. A víte, jaké filmy pak uviděla Lucinka na půdě? Byly dva růžové, tři modré a jeden těžce fialový.

0: Figi má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Vánoce v mlází. Uprostřed smrkového lesa na pasece v mlází stál velikánský smrk a ten dosáhl snad až do nebe. Jednou, jakoby pochodovala lesem, se ozvala veselá písnička. Vánoce, Vánoce přicházejí a bylo jí slyšet až na pasece z mlází. Srnka zavětřila a sojka svým sípavým hlasem varovala les, že se něco děje. Na pěšině se objevila banda děcek s tou písničkou. Kluci si vykračovali jako vojáci a holky si co chvíli poskočili do kroku. Holky si mohly poskakovat, protože šli nalehko. Všechno nesli kluci. Když došli k mlází, zastavili, složili svoje saky paky na zem a začali je rozbalovat. To bylo věcí. Jablka, mrkve, tuříny, žaludy a kaštany, seno, pytlíky obilí, oříšky i sůl nalízání pro lesní zvěř, bobule, semena a semínka, jeřabinky, slunečnicová a jiná jadírka pro ptačí havěť i lůj pro síkorky. Holky ty dobroty pro zvěř a ptáky navazovaly na mašličky, jako kdyby to byly čokoládové figurky a ozdoby a rozvěšovaly je po větvích smrčků v mlází. Byla to událost, jakou les nepamatoval. Srnky ze zvědavosti a údivu vystrkovaly hlavy mezi větvemi, zajíc panáčkoval, aby taky viděl, a dokonce jezevec vystrčil z díry hlavu, ačkoliv se už chystal k zimnímu spaní. Veverky valily oči a kuna si očima taky už vybírala. Sojka, která ptáky ještě před chvíli varovala, teď je svolávala, ať se jdou podívat, co se to děje. A co se dálo? Děti přišly lesní zvěří a ptactvu strojit vánoční stromky. Hotovo, hlásil jeden kluk, když vyndal z batohu poslední jablko a copatá holka ho zavěsila na větev. Kdepak? To hlavní teprve přijde, řekla holka. V ruce držela krabici a když ji otevřela, ležela v ní hvězda. Byla to hvězda stříbrná, třpitivá, nádherná. Jú, udělali holky, ta je správná, řekli kluci a posadili hvězdu na pici smrčku. Teprve teď to byl vánoční stromek, protože vánoční stromek musí mít na špici hvězdu. Z kouta mlází se ozvalo tiché chroustání. Zajíc to už nemohl vydržet a pochutnával si na mrkvi. Ještě ne, štědrý večer je až večer, napomenula ho srnka, protože na mrkev měla taky zálusk. Děti odešly a na pasece se schromáždila zvěř a ptactvo z celého lesa. Už se šeřilo a z lesa vystoupil jelen. Parohy měl ověšené balíčky a krabicemi v ozdobném papíře. Zatroubil a oznámil. Pan ministr pro lesní zvěř a ptactvo se dává poroučet a posílá vám vánoční dárky. Veverka dostala automatický louskáček na oříšky, jezevec zavinovací šálu kolem krku, srnky francouzskou kosmetiku, zajíc ochranné kalhoty na cesty přes Trniště, sova brýle na noční vidění, sojka poplašnou pistoli, každý něco. Už se úplně sešeřilo a hvězda na špici smrčku začala krásně svítit. Já bych chtěl taky takovou, zaprosil nejmenší smrček v mlází a po něm ještě jeden a ještě tři a ještě sedm smrčků a vlastně všichni. A když už všichni chtěli, velikánský smrk na pasece, který rostl snad až do nebe, zvedl větve a celé nebe s hvězdami stáhl jako roletu na paseku. Na špici každého stromku svítila hvězda. Pozor, Vánoce teď, zavolal velikánský smrk a hvězdy na špičkách smrků se rozzářily jako prskavky a les vracel ozvěnou. Vánoce, Vánoce, Vánoce.

0: Předpotopní příběh o slepičkovi a kohoutce. Slepiček byl tak lenivý, že ani neotevřel oči a zamumlal: mám ukrutnou žízeň, kohoutko. Jdi k vodovodu a pořádně se tam za mne napij. Kohoutka vstala, začala hejblovat s vodovodem a najednou křuch. Vodovod jí zůstal v ruce. I spustila poplach, vodovod se snažila vtisknout zpět do zdi, ale tenkrát byly vodovody. Voda tekla, voda stříkala, voda hučela.
1: Vstaň, slepičku, uháněj pro instalatéra, já to tu budu držet, než přijde.
0: Vyjevený slepiček uháněl pro instalatéra, ale ten jen zíval.
2: Prý dnes už nic nedělám, jsem jakýsi zesláblý. Jo, kdybys mi, slepičku, přinesl klobásku s křenem, snad bych se zvrávoral.
0: Slepiček spěchal k řezníkovi, ale ten prý, kde pak v takovém vedru klobásku a ještě s křenem, ani vstát se mu prý nechce, snad kdyby tak dostal džbán studeného piva, možná, že by se nějaká našla, ale takhle. Slepiček utíkal tedy do hospody. Hospodský podřimoval za pultem.
3: Cože? Pivo bys chtěl? Piva mám dost, ale nemám žádný salát. Dones mi salát.
0: Zelinář řekl slepičkovi:
1: salát? Podívej si, jak vypadám, jaký jsem zarostlej, přiveď mi holič, ať mě ostříhá, ať mě oholí, potom si popovídáme o salátu.
0: Holič se mu vysmál.
1: Tak zelinář by potřeboval mých služeb. No prosím, zajdu za ním, oholím ho, ostříhám, navoním. Ale jak, když mám na nohách kuří oka a nemohu chodit? Pošli mi sem ošetřovatelku z pedikury a uvidíme.
0: Ošetřovatelka v pedikuře řekla:
4: to tak, já půjdu ořezávat kuří oka a kdo za mě uvaří knedlíky, ha? Možná, že tady kuchař odvedle by si dal říct a uvařil by mi je, potom by to snad šlo.
0: Kuchař odvedle, když uviděl slepička, zajásal:
5: prima, že jsi tu. Právě přemýšlím, kdo za mě okroužlí tuhle tu hromadu brambor, tu máš nůž, až to okroužlíš, dostaneš knedlík.
0: Slepiček tedy kroužlí, ale byl lenivý. Přišla na něj dřímota. Bramura mu vypadla naspět do džberu. Škrabka také, dříma, podřímuje. Kuchař klimbá u kotle. Ošetřovatelka v židličce. Holič v kumbálku. Zahradník ve skleníku. Hospodský za pultem. Řezník v chladírně. Instalatér na divanu. A kohoutka drží vodovod. Drží, ale udržet nemůže. Voda teče, stříká, voda hučí, odtlačí kohoutku, která také zadřímala, a teče, stoupá a stoupá. Ráno se všichni probudili utopení. A voda tekla druhý den, třetí, desátý, čtyřicátý a zatopila celý svět. Jen pan Noe se svým plovoucím zvěřincem se neutopil. A ryby a husy a prázdné zazátkované lahve a nafukovací lehátka a dost. Konec.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Česká pohádka Jeník a Hanička. Byl kdysi jeden otec a jedna matka a měli hromadu dětí. Otec šel jednou do města, koupil tam míru hrachu a dal každému dítěti po hrachu. Ale na Jeníčka a na Haničku se nedostalo. Proto také velmi plakali, ale otec jim řekl: mlčte a neplačte. Já půjdu do lesa na dříví a vy půjdete se mnou. Můžete si tam nazbírat jahody. Ale Jeník a Hanička zašli v lese příliš daleko. Otec je sice hledal, ale když je nenašel, pomyslel si: jsou už asi doma a kdo ví, kdy už z lesa vyběhli. Zatím Jeník a Hanička v tom boru bloudili a když nenalezli ani otce, ani cesty k domovu, dali se do pláče, neboť se už stmívalo. V tom Jeník uviděl světélko a řekl Haničce: nepláč, tady blizoučko je nějaká chaloupka. Tak tomu také bylo. Ale kdo v té chaloupce bydlí, to děti nevěděli. Proto zaklepali na dveře a hned vyběhla stará babička, ale Jeník a Hanička nečekali a schovali se. Když se babička vrátila do chaloupky, děti zaklepali po druhé a opět se schovali. Babička znovu vyběhla a ptá se: kdo pak je tu? Ale zase nikoho neviděla. Ale sotva, že zaklepali po třetí, vyběhla babička a chytila je a než se nadáli, už je vtáhla do své chaloupky a řekla: to jsem ráda, vy ptáčkové, že vás mám, neboť až vás vykrmím, tak vás také sním. Teprve teď Jeník a Hanička poznali, že se dostali do pasti staré čarodějnice, která na dětském masíčku ráda si pochutnává. Ta je také zavřela do chlévka a dávala jim placky s medem a mlékem, aby brzy hodně stloustly. Za několik dnů šla se podívat, zdali děti už jsou hodně vykrmeny a řekla: Jeníčku, vystrč prst, abych věděla, zdali si už dost tlustý. Jeník však byl chytrý a místo prstu vystrčil píšťalku, co si z domova donesl. Babička čarodějka do ní řízla a hned povídala: jsi ještě samá kost, vystrč ty, Haničko, prst. A když děvčátko tak učinilo, řízla babička do prstýnku a řekla: ty také ještě nejsi vykrmená. A odešla. Jeník a Hanička už měli radost, že čarodějku ošidili a těšili se, že je snad otec přece najde a vysvobodí. Ale ten, ač prohledal celý les, nenalezl po nich ani stopy. Za nějaký čas přišla čarodějka na ně se podívat a zase řekla: už jsem vás dost vykrmila a proto vás sním. A zavedla je k vytopené peci a poručila jim: sedněte si hezky na lopatu, abych do pece vás dostala. Chytré děti sedly si opravdu na lopatu, jeden sem, druhý tam, ale schválně tak nemotorně, že je tam do pece nemohla strčit. Když se pak Ježibaba zlobila, řekl jí Jeník: babičko, nehněvejte se proto na nás. My nevíme, jak si máme sednout. Ukažte nám to napřed. Čarodějka poslechla a když seděla na lopatě, řekla: takhle, takhle, je to tak jednoduché. Ale děti, co by řekl fuk, už jí strčili do pece, kde uhořela. Jeník a Hanička byli šťastní, že se zachránili a vyběhli před chaloupku. A tu teprve viděli, že ta chaloupka je celá z perníku. A taková je dosud, pokud ji ovšem neprodali.

0: Byl jeden král a měl tři syny. A když ti tři synové dorostli, rozbolili toho krále oči tak, že nemohl ani na boží světlo hledět a nikdo mu nevěděl rady ani pomoci. Jednou v noci zdálo se tomu králi, kdyby dostal živé vody a tou si oči umyl, že by se uzdravil. I povolal k sobě své tři syny a řekl jim: milí synové, zdálo se mi, že bych se uzdravil, kdybych se umyl živou vodou. Kdo mi z vás pro ní půjde?
1: Já,
0: volali všichni tři synové. Milé děti, všichni tři nemůžete jít, jsem starý a nemocný. Jdi ty, nejstarší synu můj, tobě to náleží právem. Nejstarší syn chystal se hned na cestu, vybral si dobrého koně, nabral si z pokladu královského mnoho zlata a stříbra, dal otci s Bohem a jel. Jel tři dny pořád, až přijel do nějakého velkého města. A že byl unaven a to město se mu líbilo, chtěl si tu některý den odpočinout. Přijde do hospody, vidí tu tři krásné panny, hráli spolu v kostky. Královice k ním postavil, díval se a velice se mu ta hra zalíbila. Tu jedna ta panna k němu povídá: nechceš-li si s námi taky vsadit? Královice nedal pobízet a začal hrát a hrál, až všecko své zlato a stříbro prohrál. Potom vsadil svého koně a prohrál zas. A když už neměl nic, co by vsadil, řekla ta panna: budeme hrát jeden o druhého. Vyhraješ-li ty, budeme tvoje i všecko, co je našeho. Vyhrajeme-li my, budeš ty náš. Královic k tomu svolil, vzal kostky, zamíchal, hodil na stůl a prohrál sebe samého. Král doma čekal, ale syna se dočkat nemohl a s očima bylo pořád hůř a hůř. Tu přišel k němu mladší syn a řekl: otče, nech, abych já ti pro živou vodu jel. Jeď, synu můj, pán Bůh tě doprovoď. Královici osedlal dobrého koně, nabral si zlata a stříbra a jel. Jel zase tou cestou, až přijel třetí den taky do toho velkého města a že byl unaven, chtěl si tu odpočinout. Přijde do hospody, vidí tři krásné panny v kostky hrát, královice k ním postavil, začal s nimi hrát a prohrál zase všecko. Svého koně a taky sebe sám. Král zase dlouho, dlouho čekal a když se nemoc jeho den ode dne horšila, řekl jemu nejmladší syn: otče, dovol, abych já ti pro živou vodu jel. Může být, že se tam někde s bratry sejdu a přivedu je sebou. Kdo ví, co se tam mým synům přihodilo. A kdybys i ty mi odešel a někde zahynul, kdo by mne potom potěšil v mém zármutku? Ale syn prosil neustále, až mu král konečně dal povolení. Královic bez meškání si osedlal svého dobrého koně Siváka a vzal si z pokladu otcova jenom tolik, co myslel, že bude nejvíc potřebovat, a vydal se na cestu. Když přijel do toho města, kde bratři jeho zůstali, město se mu líbilo, ale přece se tu nezdržel. Vzpomněl si na otce, že doma na něho čeká a každý den počítá, kdy se vrátí, a jel dál. Potom po několika dnech viděl před sebou jiné město. Musel na most přes hluboký příkop. Ale tu před tím mostem začal se mu najednou kůň Sivák spínat a živou mocí nechtěl přejít. Královic z něho skočí, aby se podíval, co by to bylo. A tu vidí podle mostu ve příkopě mrtvé lidské tělo. Královic ptal se těch lidí, co přicházeli z města, proč to tělo nepochovají. Byl to dlužník, řekl jeden, zemřel a nezaplatil. A takového každého vhodíme pro výstrahu do příkopu, aby ho krkavci a vlci sežrali. A co kdyby někdo za něho dluhy zaplatil? Otázal se královic. No pak bychom ho slušně pochovali jako jiného, odpověděl ten člověk. Královic přijel do města, zaplatil za toho neboštíka dluhy a dal ho pochovat. Z toho města přijel pak do velikého lesa. Tu se k němu přitovaryšil veliký šedivý vlk a lichotil se k němu jako pes. Královic vytáhl meč a chtěl vlka zabít.
1: Nech meč v pochvě a vemne sebou. Budeš mne potřebovat. Vím, kam jedeš a chci ti pomáhat radou i skutkem.
0: Královic zastrčil meč do pochvy a vzal vlka sebou. Potom přišli v lese na krásnou velikou louku a tu povídá vlk.
1: Pusť koně svého siváka po té louce, ať se pase, nežli se vrátíme, a vsedni na mne, já tě ponesu.
0: Královic sedl na vlka a vlk se s ním vznesl do povětří. Huňatým ohnem vesloval a letěli přes hory doly, až přiletěli na jednu horu. Ta hora byla křišťálová a na ní zámek z čistého stříbra. Tu povídá vlk.
1: Máš hodinu času, jdi do toho zámku. Na dvoře najdeš dvě studnice, mají zlaté okovy. V té nalevo je mrtvá voda, v té napravo je voda živá. Naber ze studnice vpravo a nikde se nemeškej. Hleď, abys tu zase byl dřív, než mine hodina, sic bude s tebou zle.
0: Královic šel do zámku a na dvoře vpravo navážil ze studně živé vody, nabral do lahvice, schoval ji a chtěl zase odtud odejít. Tu se ale rozmyslil a povídá si, co by to bylo, abych já byl ve stříbrném zámku a neviděl ani, co je v něm. Obrátil se a šel do zámku. V prvním pokoji viděl u dveří ležet na stráži hrozného draka. Měl 12 hlav, ale spal. V druhém pokoji bylo 12 krásných panen. Leželi jedna podle druhé na stříbrných postýlkách a všecky spali. Přijde do třetího pokoje a tu vidí jednu panu samotnou. Byla tak krásná, že se to nedá ani slovy vyslovit. Spala na zlatém loži, měla na hlavě zlatou korunu a stříbrný pás ležel na stole podle ní. Královic u ní stál jako u vytržení a byl by tu ještě dlouho stál, kdyby vlk nedával znamení, aby odtud pospíšil. Královic odepjal rychle svůj stříbrný pás a položil na stůl a pás té pany vzal sebou. A sotva, že na vlka vsedl a vlk se vznesl do povětří, tu strhla se ve hradě veliká bouře a 12hlavý drak se hnal za nimi a brzy je dohonil. Ale tu královic vytasil svůj meč a utěl jednou ranou drakovi křídlo. Drak padl z oblak dolů do moře. Když pak zase v lese přišli na to místo, kde královic toho vlka našel, řekl jemu vlk.
1: Měj se dobře, musím tě opustit. Děkuji ti za tu službu, co jsi mi prokázal. Nebo věz, že jsem já duch onoho neboštíka, za kterého z dluhy zaplatil a dal ho pochovat. A proto jsem se ti musel odsloužit. Však prve, nežli odejdu, vezmi ještě dobrou radu. Nekupuj na cestě žádné maso od šibenice, sic bude s tebou zle.
0: Poté se vlk ztratil. Královic jel dál, až přijel k tomu městu, kde bratři jeho zůstali. I vidí, že se tu z brány hrne veliký zástup lidí. Pobodl svého koně siváka a zeptal se jednoho, co to znamená. Vedou tu dva na šibenici, řekl ten člověk. Prohráli sami sebe v kostkách a chtěli utéct. Když je přivedli blíž, viděl královic, že jsou to jeho bratři. Ti ho taky hned poznali, padli na kolena a prosili ho pro všecko, co jim na světě milého, aby je vykoupil. Královic hned za ně zaplatil a vzal je sebou. Na cestě se ho bratři ptali, jak bratře, nesešli otci živou vodu? Nesu. Buď pán Bůh pochválen, že jsi dobře pořídil, ale měli jen na jazyku med, v srdci byl jed. Záviděli mu to štěstí a taky se báli, aby bratr nepověděl otci, jak špatně se zachovali. Tu se umluvili po straně mezi sebou, aby ho o tu živou vodu připravili a doma před otcem očernili. Přemluvili ho, aby zůstal s nimi v jednom městě na cestě přes noc. Jedeš ve dne v noci, nikdy si neodpočineš, Mohl bys ublížit svému zdraví a otec by se zarmoutil. V noci, když bratr spal, vzali mu jeho lahvici s živou vodou a dali mu na to místo jinou, taky takovou lahvici, ale byla v ní voda otrávená. Když přijeli domů, šel hned ten třetí královic k otci a s radostí mu podával svou lahvici. Tu máš, milý otče, co si žádal a budiš zdrav. Nevěř mu, otče, je podvodník a zrádce, chce tě otrávit. Na cestě jsme ho vykoupili od šibenice, když jsme se vraceli s živou vodou. Nevěříš-li nám, zkus tu jeho vodu na psu a uhlídáš. Král poručil, aby té vody dali psovi. Pes na místě hned zahynul. Pak vyndali ti dva bratři lahvici, co vzali svému třetímu bratru, postříkli z ní vodou toho mrtvého psa a pes byl hned zase živ a zdrav. Tu se král náramně rozněval na svého nejmladšího syna, poručil, aby ho zazdili do věže. Když královic ve věži zazděný seděl a přemýšlel o tom, co se s ním přihodilo, vzpomněl si taky na slova vlkova, že mu radil, aby nekupoval na cestě masa od šibenice. Kéž jsem byl tebe poslechl, nemusel bych tu co zločinec hanebně hladem zahynout.
1: Nezahyneš. Zlost mnoho může, ale pravda zvítězí. Buď dobré mysli a posilni se. Ode dneška budu tě navštěvovat každou noc, dokud hodina vysvobození tvého nevyprší.
0: Byl to ten vlk. No a my se zatím podíváme do stříbrného zámku, co se tam děje. Když královic z toho zámku odejel a na cestě 12hlavého draka do moře srazil, procítla ta královna na zlatém loži i všech jejich 12 panen se ze sna probudilo. Celá ta holá křišťálová hora zazelenala se radostí a kolem ní, kde dřív byla poušť, povstalo veliké krásné město a v něm bylo plno lidí a všichni plesali a výskali, že ze svého zakletí jsou vysvobozeni a toho draka zproštění. Brzy potom dostala ta královna krásného synáčka a ten rostl vůči hledě ne po rocích, ale pod nich. A když už mu bylo 7 let, našel mezi poklady matky své v jedné zlaté skříni ten stříbrný pás, co královic

Podobného zámku přinesl živé vody. Když král to psaní přečetl, zavolal k sobě své dva syny a oznámil jim, co královna poroučí. Synové sice se zarazili, ale aby se neprozradili, nabízeli se oba dva, že k té královně pojedou. Myslili si, že ji taky tak oklamají jako otce. Jeď ty, starší synu můj, tobě to náleží právem. Ten starší tedy jel, až přijel šťastně ke stříbrnému zámku. Do toho zámku byly dvě brány a dva mosty, jeden železný a druhý zlatý. Synáček té královny hleděl oknem a jak toho královice uhlídal, volal na matku. Matičko, matičko, už jede můj otec. A kudy jede, synu můj? Jede po železném mostě. To není tvůj otec. Tvůj otec nešetřil pro živou vodu svého života a taky by toho zlata na mostě nešetřil. Když pak ten královic vstoupil před královnu, zeptala se ho, co jsi viděl v mém zámku, když jsi tu byl pro živou vodu? Královic nevěděl, co na to odpovědět. Zrádce si a podvodník, zazděte ho do věže. Potom napsala druhé psaní tomu králi. Pošli mi sem jiného syna. Syn, kterého poslal, je zrádce a podvodník. Král hned zavolal svého druhého syna a ptal se ho, zdali skutečně pro tu živou vodu byl. Byl jsem, otče, a pojedu bez prodlení ke královně. Byl schytralý a myslel si, že přece ještě královnu ošidí. Když přijížděl ke stříbrnému zámku, hleděl synáček té královny oknem a volal na matku. Matičko, matičko, už jede můj otec. Kudy jede? Jede po železném mostě. To není tvůj otec. Tvůj otec nešetřil pro živou vodu svého života, taky by toho zlata na mostě nešetřil. A když královic před ním vstoupil, ptala se ho zas, co viděl v zámku, když pro tu živou vodu byl. Královic odpověděl, že viděl mnoho panstva a mnoho služebníků. Lžeš, zrádce si a podvodník, zazděte ho do věže. Potom napsala třetí psaní tomu králi. Je-li ti milé tvé království i tvá hlava, pošli mi sem bez meškání svého syna, ale toho, který skutečně v mém stříbrném zámku byl a přinesl ti z něho živé vody. Oba dva synové, které si mi poslal, byli zrádci a podvodníci a vzali za své. Ubohý král zůstal jako hromem umráčený. Viděl, že byl od těch dvou synů hanebně oklamán, a nasmrt ho hrmoutilo, že svého nejmladšího syna tak kvapně odsoudil prve, než ho vyslechnul. Odhodlal se, že jí pošle jeho kosti. Hned rozkázal, aby tu věž prolomili a kosti syna jeho sebrali. Když zedníci to zazdění odebrali, tu zazděný královic vyskočil ven a běžel k otci, padl mu okolo krku a vypravoval, jak se všecko skutečně stalo a jak byl od smrti zachován. Starý král prosil ho, aby mu odpustil a hned mu taky oznámil, co se jeho zlým bratřím přihodilo a co královna žádá. Královic, jak to slyšel, radosti vyskočil a hned si osedlal svého koně siváka, rozloučil se s otcem a jel. Synáček té královny stal zase u okna a když viděl toho královice přijíždět, vykřikl: Matičko, matičko, už jede můj otec. Kudy jede, synu můj? Jede po zlatém mostě, až kusy zlata z mostu lítají. Tento je tvůj otec. Neřekla-li jsem, že nebude šetřit zlata na mostě, když nešetřil pro živou vodu svého života? A když se královic před ním dostavil, vyndal na důkaz toho její vlastní stříbrný pás, co tehdáž se stolu vzal a namísto něho svůj položil. Což tu bylo radosti a plesání. Hned taky poslali pro toho starého krále a ten, když přijel, plakal radosti jako dítě. Tu dala královna vystrojit veliké slavné hody, trvaly 14 dní. Propustila všechny vězně v celém království na svobodu a mladý král zaplatil všechny dluhy, co kdo komu byl povinen. Škoda přeškoda, že už je tomu tak dávno. Kdyby to bylo dnes, mnohému dlužníku i mnohému věřiteli

0: Ráno na Silvestra, když jsem seděla v kuchyni a jedla kaši s mlékem, přišli Brita s Anou a tvářili se tajemně. A Brita řekla, Liso, budeš s námi čekat na nový rok? No to teda určitě budu, řekla jsem, protože jsem si pomyslela, že to je dobrý návrh. Ale napřed jsem se musela zeptat maminky, jestli smím zůstat vzhůru až do půlnoci, kdy začíná nový rok. Že prý smím? A tak jsme se hned dohodli, že budeme v mém pokoji a že budeme čekat. Maminka řekla, že dostaneme jablka a ořechy a jalovcové pivo, abychom měli něco na zub. Za chvíli přišel Lasse a Bosse a já jsem jim řekla, Brita, Anna a já budeme dnes v noci čekat na nový rok. A Lasse řekl, Bosse, Ole a já budeme taky čekat, už jsme si to řekli dávno. Ale já vím docela určitě, že si to kluci vyvzpomněli právě teď a že chtěli být vzhůru jen proto, aby se po nás opičili. Běželi jsme se zeptat dědečka, jestli by chtěl čekat s námi, ale dědeček řekl, že je vždycky večer moc ospalý. Dědeček je tak hodný, šel do své šatny, sebral tam hromadu malých kousků olova a dal nám je. To by nebylo žádné pořádné novoroční bdění, kdybyste nelili olovo, řekl. A vyprávěl nám, že je možné dovědět se, co se nám přihodí v příštím roce, když rozstavíme olovo a vlijeme je do studené vody. Když prý pak ulitý kousek vypadá například jako peníz, znamená to, že ten, kdo ho ulil, bude mít v novém roce hodně peněz. Směli jsme si taky vypůjčit malou sběračku, kterou mívají naši kluci, když si odlévají u dědečka cínové vojáčky. Neřekli jsme klukům, že jsme od dědečka dostali olovo. Panečku, to jsme se toho večera pobavili. Já jsem ve svém pokoji krásně uklidila. Vynesla jsem ven všechny hadrové koberce a vyprášila je a utřela všude prach. A doprostřed stolu jsem postavila nádherný svícen s 5 svíčkami. Kolem něho jsem rozestavila misku s jablky, džbán s jalovcovým pivem a misku s ořechy. Když Brita a Anna přišly, svíčky už moc krásně hořely. A v kachlových kamnech jsem rozdělala oheň. Tohle novoroční bdění je vždycky hrozně prima, řekla Anna. Lasse, Bosse a Ole byli v klukovském pokoji. Mezi jejich pokojem a mým je velká tmavá půda. Právě když jsme se dali do bdění, zaslechli jsme vedle na půdě šmátravé kroky. A chvilku na to bylo slyšet strašlivou ránu. Ale my jsme se o to nestarali, protože jsme si řekli, že to jsou kluci a že nás chtějí vylákat na půdu. A Lasovi kapsle už jsme znali z dřívějška. Ale pak už se nic nedělo a proto jsme začali být zvědavé. Vykoukli jsme ze dveří, ale bylo tam úplně ticho a tma. Tak jsme se rozhodli přikrást ke dveřím klukovského pokoje a podívat se klíčovou dírkou, co dělají. Já tam nic nevidím, řekla Brita, která se podívala první.
1: Oni tam nejsou.
0: Vůbec bych se nedivila, kdyby všeho nechali a šli si lehnout, řekla Anna.
1: To jsou pěkní hrdinové, řekla jsem. Pojďte dovnitř, vezmeme si jednu Lasovu kapsli a tou je probudíme. Pum, ozvalo se hned za námi.
0: Až jsme nadskočili, jak jsme se lekli. Ti uličníci se schovali tady na půdě, křičela Anna. Letěla jsem pro baterku a začali jsme svítit do všech koutů na všechny staré bedny a pověšené šaty. Ale po klucích ani potuchy. To je opravdu zvláštní, řekla Brita. Bum! Ozvalo se znovu hned za námi. Byla to nová kapsle. Málem jsme začali věřit, že tu straší. Jen počkejte, až Lasse chytím, řekla Brita. Já mu nařežu, že si to bude na dosmrti pamatovat.
2: Tak prosím, udělej to honem, slyšeli jsme Lassův hlas vysoko nad námi.
0: A nahoře na trámech pod střechou stály Lasse, Bosse a Ole. Měli jsme strašnou zlost.
1: Jak jste daleko s tím svým slavným ponocováním? Zeptal se Lasse.
0: Ale děkujeme, řekli jsme. Právě budeme lít olovo, abychom se podívali, co se bude dít příští rok. Kluci začali být zvědaví. Šli s námi do mého pokoje
1: A když viděli, jak jsme si to krásně zařídili se svíčkami, ohněm v kamnech a zkrátka se vším, rozhodli se, že se prý se svým bděním přestěhují k nám.
0: Bose běžel pro jejich jablka, ořechy a jalovcové pivo. Potom jsme rozstavili olovo ve sběračce v kachlových kamnech a každý z nás si mohl odlít trošku olova do vody v mém umyvadle. Lasse si odlil první. Když jeho kousek olova stvrdnul, vyndal ho, dlouho si ho prohlížel a pak povídal:
3: o tohle vypadá jako královská koruna. To budu asi králem.
1: Ho, ho, ho, zasmála se Anna. Řekla bych, že je to spíš kniha. To znamená, že budeš příští rok chodit do školy.
0: Můj kousek olova vypadal nějak divně.
3: Já myslím, že to vypadá jako nějaký kolo, řekl Ole.
0: Zaradovala jsem se, protože právě kolo bych si strašně přála. Když jsme si všichni ulili své kousky, sedli jsme si na podlahu k teplým kamnům a vyprávěli si pohádky. Podle mého umí pohádky moc hezky vypravovat Brita. Snědli jsme hodně jablek a ořechů a pili jsme jalovcové pivo. A pak jsme oříškovali. Brita a Anna uměli pěknou hru z oříšky. Bylo to takhle. Napřed řekla Brita: desem kouř. A Anna odpověděla: běžím na půdu. A Brita se jí zeptala: kolik kluků si bereš sebou? Pět, řekla Anna. A protože Brita měla v ruce zrovna pět oříšků, musela je dát Aně, jelikož Anna vyhrála v prvním oříškovém kole. Oříškovali jsme ještě na mnoho jiných způsobů. A Aně to šlo tak dobře, že když jsme skončili, měla dvakrát tolik oříšků než kdokoliv z nás.
3: Najednou začal Bose strašně zívat. Nakonec řekl, že by snad mohl bdít na mé posteli a hned se na ní natáhl. Ale netrvalo to ani dvě minuty a usnul.
0: Maminka a tatínek přišli nahoru dát nám dobrou noc, že prý nebudou čekat do nového roku. Ptali jsme se Lasse, kolik je hodin.
3: Půl jedenácté, řekl Lasse.
0: Podle mého je novoroční noc rozhodně delší než jiné noci. Zdálo se mi, že snad nikdy nebude 12 hodin, ale nakonec přece jen bylo.
1: Pokoušeli jsme se vzbudit Bose, ale to bylo dočista nemožné.
0: Zhasli jsme světlo a stoupli jsme si k oknu a dívali se do tmavé noci, abychom zahlédli, jestli nový rok přijde. Ale nic jsme neviděli. Tak jsme se napili jalovcového piva a křičeli jsme: ať žije nový rok! A dohodli jsme se, že budeme mít novoroční bdění každý rok, protože je to moc zábavné.
1: Ale potom už jsem si nepřála nic jiného, než jít spát.
0: Jenže na mé posteli ležel Bose. Popadli jsme ho tedy za ruce a za nohy a odvlekli jsme ho do jeho postele, ale ani přitom se neprobudil. Lasse ho odstrojil a natáhl mu noční košili. Pak mu pevně uvázal do vlasů jednu mou mašli.
3: Ať mu dělá parádu až do rána, aby viděl, že se při novoročním bdění dobře bavil,
0: řekl Lasse.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Dožínkový bál ještě nezačal a celá hospoda byla na prasknutí. Limonáda tekla proudem, malinová šťáva potokem a sodovky se vypil celý rybník ještě dřív, než to muzikanti zmáčkli. Cestou k hospodě Francínek myslel na to, že ten bál takhle nestihne, protože musel nejdřív na jetel. A hlavně myslel na to, kdy se asi objeví Evelínka. Přijít musí, protože jsem ji pozval, utěšoval se. Nezvu každého, ale koho pozvu, ten musí dát setsakramenský pozor, abych se neurazil. Kdyby totiž nepřišla, tak bych se urazil tak, jak bych jí to ani nepřál. V hospodě mu drželi místo kamarádi. A bylo to dobré místo. Viděl rovnou ke dveřím, viděl každého, kdo vstupoval. Rozhlédl se po sále, ale Evelínka nikde. Dosedl a muzikanti to zmáčkli. Celá hospoda se vyrojila dokola. Jestli nepřijde, ať si nepřijde. Její chyba, povytahoval obočí Francínek. Nebudu s ní tancovat. Vyberu si místo ní panenku jako obrázek. A určitě nebude mít tak šikmé oči ani nožky tlustší nadkotníky, jako ta namyšlená Evelínka. Jejich tu k nespočítání a plno jich ještě sedí. V tomhle měl Francínek pravdu. Na bále bylo panenek k nespočítání a ty, co seděli, čarovali na Francínka, ať se pro ně zvedne. Jenže on čekal na Evelínku. Hodiny běžely, hospoda hřímala a on čekal a hořknul z toho čekání, hořknul z toho hlídání dveří. Za celý večer mu oči zahrály jen na chvilku. To, když do sálu vstoupilo 12 dělostřelců. A pak mu zahrály ještě na jednu chvilinku. To, když do sálu vstoupil jeho kamarád pěšák, co s ním tenkrát na kocantě richtoval ty dělostřelce. Teď měl z brusu novou uniformu a dokonce i šarži. To se rozumí, že Francínka spatřil hned, jak překročil práh. Franci, ty starý kamaráde, ty stará vojno, tohle shledání musíme zapít, zvolal a šel rovnou pro limonádu. Francínkovi začal hlavu rozpalovat vzdor. Nepřišla Evelínka, přišel kamarád. Žádná škoda. Takových Evelínek, jako je Evelínka, najde na bále tři mandele. Kamarád pěšák přinesl limonádu a Francínek si přiťuknul. Vojsko už dali zase dokupy, Franci. Měl bys jít taky na vojnu. Daj ti tam hrubou šarži a zbrusu novou uniformu. Takovou, jako mám já. Když ji vezmeš na sebe, bude tvou každá panenka, na kterou se podíváš. No a tohle Francínka chytilo. Mít tak za jednu namyšlenou Evelínku každou panenku, na kterou se podívá. To by se to chodilo na báli. A kdy takovou uniformu dostanu, zeptal se kamaráda pěšáka. No třeba hned. Pojď se mnou a vrátíš se v ní sem. Ještě v ní protancuješ zbytek bálu. Za pár dní pak naše vojsko otáhne do jiného kraje. Tam budou ještě hezčí bály a ještě hezčí panenky. Nemluví o tom, že se dostaneš od paní mámy. Tu chvíli muzikanti vytroubili půlnoc. Vytroubili půlnoc. A Evelínka nikde. Tak já jdu, zvedl se Francínek. Rád bych někam, kde jsou ještě hezčí bály a ještě hezčí panenky. Nemluví o tom, že se dostanu od paní mámy. Když se vrátili, bylo ještě hodný kus do svítání a hospoda byla v nejlepším. Francínek měl z brusu novou uniformu a všem panenkám mohli vypadnout oči. Rovnou ode dveří si chtěl oskoušet, jestli bude jeho každá, na kterou se podívá. Rovnou ode dveří šel požádat o tanec nejhezčí černovlásku v sále. Byla jako proutek, nožky měla nedočkavé a ani trošku tlustší nadkotníky. Oči měla dokulatá a černé jako dva koflíčky pravé půlnoci. Vyskočila jako srnka a tančila s ním, dokud bubeník neodbouchal pauzu. Když pauza skončila, šel rovnou od stolu požádat o tanec nejhezčí světlovlásku v sále. Byla jako z pavučinky, byla v pase jako váška. Nožky měla nedočkavé a ani trošku tlustší nadkotníky. Oči měla dokulatá, neměla je šikmé, ale měly přesličkovou barvu jako oči Evelínky. vyskočila jako srnka a tančila s ním, dokud jí nepřišel požádat o tanec tělostřelec. Dovolíš, zeptal se ledabile Francínka a tomu se vzpěnila v žilách krev. Nedovolím, ocekl, protože ani za nic by mu nedal v půli kola tanečnici, která mu tolik připomínala Evelínku. Tak se stalo, že se začal s dělostřelcem brát. Kamarád pěšák mu přispěchal na pomoc, ale těch dalších 11 dělostřelců taky nezůstalo sedět u limonády. Nejdřív vyhodil jeho kamaráda oknem na dvůr a pak se pustili do Francínka. Když se ráno probudil, ležel na prkeném kavalci, neměl tkaničky a díval se malým zamřížovaným okénkem přes řeku do polí. Každá modřina ho bolela a ještě víc ho bolel pohled na ty pokosené a zorané lány. Evelínko, Evelínko, táhlo mu hlavu. Proč si herr Švec nepřišla na bál, když jsem ti to vzkázal? Kdybys tam bývala byla, nebyli by mě natloukli a nepřišel bych k zavření. Proč si herr Švec taková umíněná? Ale tvá chyba. Teď mám z brusu novou uniformu a v té je mou každá panenka, na kterou se podívám. Za pár dní otáhnu s naším vojskem do jiného kraje, kde jsou ještě hezčí bály a ještě hezčí panenky. Tohle si Francínek v duchu říkal, ale neřekl to nejdůležitější. Že panenka krásnější než sebe krásnější obrázek, není herr Švec dost krásná, když nemá trošku víc šikmé oči a když nemá trošku tlustší nožky nad kotníky. Že žádná sebe krásnější panenka nemůže Evelínku nahradit. Že Evelínku potřebuje. Neříkal to hlavně také proto, že nevěděl, co postihlo Ondrouška a že to s tím vzkazem dopadlo docela jinak. Vlastně vůbec nijak. Jak se tak ale díval ven, srdce mu najednou povyskočilo. Kdo to kráčel s uzlíkem buchet, kdo to byl skorem už pod jeho okénkem, že by to byla Ondrouškova maminka, ovšem, že to byla ona. Kam tak, paní Matinko, křikl na ní div, že ten uzlíček leknutím nevysypala. Pak však poznala, kdo to na ní volá a odpověděla. Za Ondrouškem, Francí, přece. Vždyť je pořád ještě v nemocnici. Jak to řekla, hned to začalo Francínkovi vrtat hlavou. Vrtalo mu to hlavou celé odpoledne. A nakonec mu začalo svítat, proč nepřišla Evelínka na bál. Že Ondrouška odvezli a on nejspíš nic nevyřídil. Že nic ani vyřídit nemohl. Že se to prostě s tím jeho vzkazem všecko nejspíš docela vyjinačilo.

0: Když jsem byl tak malý jako ty, nebyl jsem ještě tatínkem. A měl jsem proto svého tatínka. A ten mě jednou vzal na hory. Ale už v autobusu se mnou všechno houpalo, na chatě jsem se nímral v polévce a protože jsem těžce polikal, doktor mi změřil teplotu. A hromé, 45 stupňů, takovou horečku jsem v životě neviděl. Zabalte toho kluka do mokrého prostěradla. Tatínek mě do něj hned zabalil, teď prostěradlo syčelo. Stoupala z něj pára. Za chvilku doktor povídá, něco se tu pálí, necítíte nic? To se kouřilo z mého prostěradla. Já jsem měl tak vysokou teplotu, že jsem ho propálil. No tak doktor mi dal znovu teploměr. A za chvilku povídá tatínek, tady něco bublá, pane doktore, neslyšíte nic? Jo, slyším, ale to bude asi v kuchyni, vaří se tam guláš. To není v kuchyni, to je pod peřinou, namítal tatínek a měl pravdu. To bublal ten můj teploměr. Vařil se. Jak mi ho vzali z podpaží? Prásk! Teploměr praskl žárem. Tu rtuť se rozkutálela po podlaze, rtuť je jak když jedovatá a pod podlahou to otrávilo myšáka. Ostatní myši se ale rychle odstěhovali. Do pokoje číslo 9. Jenže ode mě začala chytat peřina. Hoďte kluka do závěje i s peřinou, řekl pan doktor. Ve sněhu se ochladí a horečka mu klesne. A nebudete platit propálenou peřinu. Hodili mě tedy do závěje. Závěj zasyčela, stoupala z ní pára, sníh rychle tál. Skočím pro lopatu a hřablo přihrnu na tebe sníh, sliboval mi tatínek. Než přišel s lopatou a hřablem, propálil jsem se až na hlínu. Země se ohřála a žuch. Zřítila se na mě lavina. Máš na sobě dost sněhu, nebo mám ještě pár lopat přihodit, volal tatínek. Neměl jsem ho na sobě dost. Měl jsem tak obrovskou horečku, že lavina jen syčela, rychle tála, měnila se ve vodu a ta začala bublat, začala se vařit a spousty vařící vody proudily do potoka a potok byl plný vařených pstruhů. Jednoho z nich vytáhl dědeček umělníka. Chodíval na ryby do Labe. Aby tak náš kluk dostal angínu, polekal se. Aby mu tak sráželi horečku v závěji. Aby tak měl tak vysokou teplotu, že by sníh tál a voda se začala vařit. Aby tak se v ní uvařil tenhle pstruh. Rozjedu se do Krkonoš, stejně bych tu neměl stání. Opřel se do vesel a vesloval proti proudu Labe až do Krkonoš. Nenašel mě už v závěji. Ležel jsem na malé, spálené pouštičce. Na maličké sahařičce. Já jsem měl tak strašnou horečku, že jsem všechno spálil. I louku. Dědeček mě viděl a povídá, no nazdar. Nazdar. Řekl jsem dědečkovi, nerozuměl mi, dítě, já to ani neřekl. Já to v horečce blábolil. Dědeček omotal kus svaty na špejli. Vyplázni jazyk, poručil mi. Vyplázl jsem jazyk a děda mi vytřel jódem krk vevnitř. Pálilo to jako čert. No, děda by ti vysvětlil, jak hrozně čerti pálí, že se povalují celý čas u ohňu a přikládají pod kotle a od plamenu, že jsou rozhavení do běla, že ti podají roku a máš pochyř jako peřinu. Čerti pálí asi jako ta vata namočená v jodové tinktuře. Ta pálí. Ale za pár minut máš po angíně, za pár minut máš po horečce a za pár neděl můžeš jít lyžovat.
1: Minka se rozpačitě dívala oknem. Třpitily se tam rampouchy, stráně byly plné sněhu a druhý den na horách byl v čudu. Už jich zbývalo jen 5.
2: Jak je, Mince? Ptali se ráno Romana jeho kamarádi strýčci. Právě přišel od ní z pokoje. Celý týden proleží, má zhnisané mandle. To si Honza nezaližuje. Honza byl Minčin táta. Ten by lyžoval, až by brečel. No a jak mu chceš pomoci? Chceš za Minku kloktat? Co kdyby ji každý z nás pohlídal jeden den? To by si pak zaližoval i Honza, vysvětloval Řehoř. A za týden bude mít každý z nás angínu. Víte co? Počkejte tu na Honzu, já si beru službu hned dneska, rozhodl se Řehoř. Fajn, já ji beru zítra, přihlásil se Arno. Další si rozebrali středu, čtvrtek, pátek a sobotu. Řehoř se obrátil a kráčel zpět k chatě.
1: Táta ho posílal nazpátek, že prý si ohlídá Minku sám, že prý ani lyžovat nechce. Ale chtěl. Jen di, tati, posílala ho Minka. Pochopila, že je vlastně na obtíž. Kdyby tu nebyla, chodil by táta lyžovat. A strejda Řehoř by se nemusel obětovat. Urazilo jí to. Kdyby se nestyděla, křikla by se, jděte oba pryč, nechte mě tu samotnou, já se vás o nic neprosím. Tak ahoj, kočko, řekl jí táta, když odcházel. Zdvihla na rozloučenou jenom ruku, neřekla ani slovíčko. Jinak by se dala do breku.
2: Tak jaký si uděláme program, zeptal se strýček Řehoř, když osaměli. Minka pokrčila rameny. Mně se chce spát. To, abych ti vyprávěl večerníček. Já nechci. Chce se mi spát. A dámu, nebo člověče, nezlob se? Ne. Akorát se mi chce spát. A zavřela oči. Neusnula. Co by za to dala, kdyby tu byla sama? Před cizím strejdou si nemůže ani vystrčit nohy na peřinu. A jak jí bylo horko. Najednou se jí vykutálely z očí slzy. A potřebovala popotáhnout, taky, že to udělala potichoučku, aby to strejda Řehoř nespozoroval. V té chvíli se ozvalo v tom tichu zavrčení. Zavrčení? To se jí snad jenom zdálo. Nezdálo. Ozvalo se znovu a pak po třetí. Minka přestala strachy políkat. Ještě, že tu je strejda Řehoř. Ano, něco tu vrčí, něco tu je. Posadila se na posteli a poplašené oči upřela na strejdu. Strejda ležel natažený na tátově posteli. Spal a chrápal. To vrčení bylo jeho pochrupování. Nehlídá ji a ještě chrápe hrom, aby do něj uhodil. Minka si ulehčeně vydechla. Strejda Řehoř zamžikal a otevřel oči. Co je, Minko? Měla tisíc chutí mu říct, chrápeš jako Bernardín, strejdo. Vylekal si mě. Ale styděla se a řekla tedy, povíš mi, strejdo, ten večerníček? Cože? Slíbil si mi vyprávění. Táta mi včera taky vyprávěl. O čem? Jak dostal na horách horečku? To byla psina. Lhal, jako když tiskne. Ach, ach, tak. Dostal se do obrazu Řehoř. Tak, milá Minko, tak poslouchej. O život na horách jsem ovšem mohl přijít i já. Jenže vylhané na tom není ani písmenko. Všechno je to pravda pravdoucí.
3: Bylo 7 vajíček a 1 slepička. Ta na nich pěkně seděla a tak se z vajíčka.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Co pak tě bolí? Začíná to tady. A končí to tady?
2: Tady tak.
1: Jestli, pak jsem si to nemyslela. Je zamilovaný až po uši.
3: Pro boha svatýho, do koho by se tady mohl zamilovat?
1: No do koho? Do koho asi? Nic si z toho, chlapče, nedělej. Zubejda to taky chytla. Celou noc blouznila a doteďka jsem jí musela učit polku.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
4: Jednoho dne večer před spaním se Kamba zeptala. Jestli pak tě, Mojo, někdy napadlo, proč když jsme smutní anebo máme nějakou potíž, říkáme u všech bílých goril. Moja zavrtěla hlavou. No, já vlastně také nevím, proč těch bílých goril voláme víc, usmála se Kamba. Slyšela jsem totiž jen o jedné. Znávala se s ní moje maminka a ta mi o ní také pověděla. Kamba se na okamžik odmlčela, jako by se chtěla přesně rozpomenout na maminčino vyprávění, a pak začala. Byl to bílý gorilák a jmenoval se Junk. Když byl malý, měl moc těžký život. Nikdo si s ním nechtěl hrát. Tvoje srst je vidět už z dálky, říkávali mu ostatní gorilí kluci. Kde pak s tebou si hrát nebudeme, přilákáš k nám levharta. A odháněli ho, i když byli na blízku rodiče, kterým by se každý levhart obloukem vyhnul. Junk se moc těšil, až bude velký. Věřil, že pak jeho trápení skončí. Jenže když vyrostl, zavolal si ho vůdce tlupy a řekl: už se o sebe dokážeš postarat sám a tak musíš odejít. Jsi pro nás nebezpečný, protože jsi jiný než my. Dnes nám ještě smíš přespat, ale bude to naposled. Nešťastný Junk nedokázal usnout. Celou noc se upřeně díval na měsíc a hned za svítání se vytratil. Den podnišel krajem, víc a víc se vzdaloval od místa, kde se narodil, a pomalu si zvykal na svůj osamělý život. Nikdy si ale nezvykl úplně. Přestože s ostatními gorilami nikdy nezažil nic hezkého, pořád toužil po jejich společnosti. Když po dlouhé době došel do krásného pralesa mezi vysokými skalami a řekou, ucítil známou vůni. Gorily jsou tady! Zaradoval se a chtěl si k ním rozběhnout. Naštěstí se včas zarazil. Kdepak, také by mě vyhnali. A podruhé bych takový smutek nepřežil. Odejít z těch míst však nedokázal. Začal žít v skrytu, jen aby mohl být gorilám na blízku. Jednou právě, když svačil ve vysokém aframonu, zaslechl hlasy gorilých kluků a holčiček. Chtěl se vytratit, ale bylo pozdě. Už byli tak blízko, že by ho mohli zahlédnout. Přitiskl se tedy k zemi, aby počkal, dokud nepřejdou. Jenže gorilí mláďata si začala hrát kousíček od něj. Nedá se nic dělat. Musím čekat dál, řekl si. Jistě to tady brzy omrzí a odběhnou jinam. Čas však plynul a hrající si skupinka se stále neměla k odchodu. A najednou se v aframonu ozvalo zašustění. Co to? Junk zneklidněl. Pátravě se rozhlédl okolo sebe a zpozoroval mezi stvoly žlutohnědou srst posetou černými skvrnami. Levhart! Plíží se k mláďatům a určitě chce některé z nich sežrat. Junk ani na okamžik nezaváhal. Vyskočil a zavolal: utíkejte! Všichni strnuli, pak se pomalu otočili, slyšeli gorilí hlas, ale co je to za podivné bílé zvíře? Utíkejte! Volal ještě naléhavěji Junk. Navíc už gorilí kluci a holky nečekali a s křikem se rozběhli domů. Až na nejmenší holčičku, která strachem dočista skamenila. A Levhart už byl od ní, co by kamenem dohodil, a připravoval se ke skoku. Jenže v tom po něm Junk chňapl a vší silou ho odhodil. Levhart proletěl vzduchem, narazil hlavou do kmene obrovského fíkusu a omdlel. Ty si dáš příště pozor, řekl spokojeně Junk. Potom se obrátil k vystrašené holčičce a mírným hlasem se zeptal: jak pak se jmenuješ?
1: Maki,
4: zlikla holčička. To je hezké jméno. pokýval hlavou Džang. Tak už se neboj a také utíkej domů. Gorilí holčička ještě chviličku stála a utírala si slzy. Konečně se malinko usmála a rozběhla se za ostatními. Ale co bude se mnou, posteskl si Džang. Teď se o mě všichni dozvědí a určitě budou chtít, abych odešel. Kamba se odmlčela. Z toho dlouhého vyprávění jí úplně vyschlo v krku. Babičko, povídej, jak to bylo dál, naléhala Moja. Co řekla doma ta holčička a co bílý gorilák, kam šel a jak to dopadlo s Levhartem? Jak to dopadlo s Levhartem, nevím, pokračovala Kamba. Za Džangem se vypravila celá gorilí tlupa. Maki se k němu rozběhla první a dala mu velikánskou pusu. A dospělí mu děkovali, že zachránil jejich mláďata. Od té chvíle už s nimi Džang zůstal. Za čas se dokonce stal vůdcem téhle tlupy. A všechny gorily byly moc pyšné, že mají za vůdce právě jeho.
2: Kdo jsi? Kdo jsi? A hleďme, ty jsi můj poddaný. Já jsem král. Pojď blíž, ať tě lépe vidím.
5: Malý princ se díval, kam by si mohl sednout. Ale celá planeta byla pokryta hermelínovým pláštěm. Zůstal tedy stát. A protože byl unaven, zívl.
2: Zívat v přítomnosti krále se nesluší. Zakazuji ti to.
6: Byl jsem dlouho na cestě a nespal jsem.
2: Nařizuji, abys zíval. Nikoho jsem léta neviděl zívat.
6: Už nemohu. Už se mi nechce.
2: Tak ti nařizuji chvíle mi zívat a chvíle mi nezívat.
6: Mohu se posadit?
2: Nařizuji, aby ses posadil.
6: Vaše veličenstvo, prosím o prominutí, že se ptám.
2: Nařizuji ti, aby ses ptal.
6: A vaše veličenstvo, čemu vládnete?
2: Všemu.
6: Všemu?
2: Všemu, co vidíš.
6: A hvězdy vás poslouchají?
2: Ovšem, uposlechnou i hned. Nesnesu nekázeň.
6: Chtěl bych vidět západ slunce. Daříte slunce, aby zapadlo.
2: Budeš mít západ slunce.
6: A kdy to bude?
2: Vyžádám si ho. Počkám, až k tomu budou vhodné podmínky.
6: A kdy to bude?
2: Dnes večer. Ve 6:45. Uvidíš, jak jsou mé rozkazy plněny.
5: Malý princ zívl. Litoval, že byl tak unavený a přišel o západ slunce. A také už se trochu nudil.
6: Nemám tady už co dělat. Zase půjdu.
2: Neodcházej. Jmenuji tě ministrem.
6: A čeho?
2: Ministrem spravedlnosti.
6: Ale vždyť není koho soudit.
2: To se neví. Ještě jsem nevykonal objížďku po svém království. Jsem už starý, nemám místo pro kočár a chůze mě unavuje.
6: Ale já už všechno viděl. Tam na druhé straně také nikdo není.
2: Budeš tady soudit sám sebe. Jestli se ti to podaří, bude to znamenat, že jsi opravdu mudrc.
6: Jenže soudit sebe mohu kdekoliv. To nemusím bydlet tady.
2: Na mé planetě je někde stará krysa. Můžeš soudit tu starou krysu. Můžeš jí odsoudit na smrt, anebo jí udělíš pokaždé milost. Stejně je tu jenom jedna.
6: Ale já nemám rád, když se někdo odsuzuje na smrt. Odejdu odtud.
2: Ne.
6: Vaše výsost by mi mohla dát rozumný rozkaz. Mohla by mi například nařídit, abych se zdálil dříve, než uplyne minuta. Zdá se, že podmínky jsou příznivé.
2: Jmenuji tě svým velvyslancem.
5: Dospělí jsou hrozně zvláštní. Pomyslel si cestou malý princ a zamířil k jiné planetě.

0: Byla jednou jedna dálnice a ta vedla do velikého města. Jezdilo po ní tolik aut, že by je nikdo nespočítal. Některá mířila tam a některá zase zpátky. A aby se ta auta mezi sebou nesrazila, byl uprostřed dálnice zelený pruh trávy. A právě tady, do všeho toho spěchu a rámusu, vyrostl jednou docela potichu malý kopeček hlíny.
1: Je, to ne! Kde jsem se to vyhrabal?
0: Auta si krtka vůbec nevšímala. Co pak mají čas brzdit u každé krtčí hromádky? Za to krtek z nich byl celý pryč.
1: To je a jedno hezčí než druhé. Jen kdyby tolik nepospíhala. Halo, auta, pomalu, ať vás můžu prohlídnout.
0: Šňůra aut jako na povel zpomalila, zabrzdila a řidiči hned stahovali okénka a volali, co se to tam vpředu stalo, zase nějaká bouračka, to nám ještě tak scházelo. Za to krtek si liboval. Právě před ním totiž zastavilo auto ze všech nejkrásnější. Celé bledě modré a seděl v něm bílý chlupatý pes.
1: Oni i pejsci mají auta, to jsem nevěděl.
0: Mezitím se auta na dálnici znovu rozjela, svištěla kolem jako o závod, ale krtek už se po nich ani moc neohlížel. To bledě modré s pejskem mu nasadilo brouka do hlavy. Sedl si na svůj kopeček hlíny, klapky pod bradou a snil.
1: A mít vlastní autíčko. Ani by nemuselo být bledě modré. Třeba bych si vybral červené nebo zelené. Nebo žluté. Stačilo by mi malé, malinkaté, jen kdyby jezdilo. Točil bych vola, ten autíčko by veselé vrčelo. A kdybych měl chuť, tak by si zatroubil.
0: Ze snění krtka vyrušil až příjezd montážního vozu. Vyskákali odtud mechanici, jedno nepojízdné auto odtáhli vedle dálnice, aby nepřekáželo, a hned se dali do práce. Tohle krtek musí vidět a hezky zblízka. Prokličkoval mezi auty na druhou stranu a byl to div divoucí, že ho žádné nezajelo. Za to teď se mohl dívat mechanikům rovnou do ruky.
1: To by mě ani nenapadlo, že se auta skládají ze samých kousků. Kdybych ty kousky měl, dal bych si autíčko dohromady sám. Jedna, dvě bych s tím byl hotov.
0: Jinou tak už to na světě chodí. Čemu nerozumíme? To nám vždycky připadá náramně snadné. Co krtek o autech věděl? Dohromady nic. Jenomže jezdí po dálnici a mají čtyři kola. A koukáním se taky o moc víc nedozvěděl.
1: Taková velká kola. Ani bych tak velká nepotřeboval. Ale kola musí mít každé auto, jinak by nemohlo jezdit. Tak se mi zdá, že kola jsou u auta hlavní věc. Ale kde je vzít? Kdybych měl kola, začnu stavět třeba hned.
0: Jenomže pak si krtek prohlédl auto zdola a musel uznat, že i podlaha je důležitá. Kam by jinak ta kola přidělal? A kam by přidělal sedátko a volant? A houkačku a pedály? Spravené auto zatím odjelo. Auto, autíčko! Šťastnou cestu!

0: V zápětí pak odstartovali i mechanici, protože je honem honem volali telefonem zas k jiné bouračce. Zbyl tu po nich kolem dokola jen velký nepořádek. Poškozené součástky, šrouby, matky, ozubená kolečka, hadice, hadičky, kousky kabelů, dokonce i děravá nádrž od benzínu.
1: Ale na docela malé autíčko by to možná stačilo.
0: A Krtek začal všechno to harampádí snášet na jednu hromadu. Uviděla ho myška a nestačila se divit. Ty, co s tím, Krtku, budeš dělat?
1: Budu stavit, myško.
0: Zvědavá myška se však nedala jen tak odbít.
2: Co budeš stavět, Krtku? Řekni, třeba ti poradím.
1: Neřeknu, můžeš hádat. Prčí to, trobí to a jestí to. A tomu myšky nerozumějí.
0: On tomu moc nerozuměl ani Krtek, což bylo horší. Dával dohromady kousky aut, jak ho napadlo. Namísto kol našrouboval hranaté matky, podlahu udělal z benzínové nádrže, kde si opodál objevil i rozbitý reflektor, dvě vypálené svíčky a ulomený volant. Dalo mu to spoustu práce, spoustu schánění, tahání a montování, ale nakonec to celé vypadalo, aspoň z dálky, skoro jako malé autíčko.
1: A to bylo nasedat. Motýlku nechceš svést, sedni si na vant a dobře se drž. Tak znova. A do četice.
3: Copak? Proč mě zlobíš, autíčko, proč nechceš jezdit? Šlapu na pedály, točím volantem a ty nic? Ani nevrčíš, ani nebřučíš a kdybych si chtěl zatroubit, musím troubit sám.
0: Jestli to nebude tím, že autíčku chybí motor. U opravdových aut je motor schovaný pod kapotou a tak Krtek vůbec netušil, že bez motoru auto nejde. Všechno sváděl na hranatá kolečka.
3: Kdyby moje autíčko mělo kola kulatá s opravdickými pneumatikami, určitě by jezdilo.
0: A najednou se zdálo, že nastal den splněných přání. Ke Krtkovi se právě takové kolečko zakutálelo.
3: Je, kde se tu vzalo? Kdybych měl tak aspoň ještě jedno, nebo aspoň tři.
0: A nežli to Krtek dořekl, věřte, nevěřte, z kopečka se k němu kutálela trávou další tři kolečka. Jen tak, že je stačil pochytat. Co to? Co se to tam děje?
3: Asi někdo něco spravuje.
0: Nebo spíš rozbíjí. Krtek se utíkal podívat a zůstal s pusou do kořán. Na louce za kopcem jakýsi kluk uličník rozbíjel kladívkem červené autíčko na klíček. Proč to dělal? Kdo pak ví? Nejspíš, aby si dokázal, kolik má síly. A teď celý pyšný upaluje i s kladívkem cestou k městu. Krtek se nad tou spouští div nerozbrečel.
3: To já bych autíčku nikdy neudělal. Co si teď počne?
0: Někdy je každá rada drahá a brečet nestačí. Naštěstí se v pravou chvíli objevila myška. Ta byla všude a vždycky všechno věděla. Vykoukla z odpadkového koše a řekla:
2: nabouraná auta se spravují v autoservisu. Je to tady hned naproti.
0: Krtek se podíval tím směrem a rázem poznal, že si myška nevymýšlí. Že to tak skutečně je. Montážní vozy tam ze všech stran svážely rozbitá auta, která už nešla opravit jen tak u silnice. Jeřáb s velikým hákem a klepety je popadl, kam si je odnesl a z autoservisu pak vyjížděla všechna auta opravená jako nová.
3: To je teda něco. Pojď, autíčko, taky to zkusíme.
0: Dalo to dost práce. Krtek se pořádně zapotil. Než svázal provázkem dohromady všechny zbytky autíčka, všechna čtyři kolečka, a než je odtáhl do servisu. A co když je nakonec nevezmou? Co když berou jenom velká auta? Ale hák na jeřábu ani nemrkl a odnesl Krtkovo červené autíčko jako každé jiné. Čekání bylo nekonečné, skoro jako v nemocnici, ale nakonec se Krtek přece jen dočkal. Červené autíčko na klíček vyjelo ze servisu krásně opravené. Jenom už nebylo červené, ale přelakovali je na růžovo.
3: Nevadí, teď si autíčko ještě hezčí.
0: Krtkovi se zkrátka vyplnilo další veliké přání. Měl autíčko, které bzučelo, vrčelo, troubilo. Stačilo je klíčkem natáhnout a už se jelo.
3: Díky za radu, Miško, nechceš se svést.
0: Ale Miška se jen uchychtla a řekla: po dálnici? Ani náhodou. Jeď si sám, Krtku, a dávej pozor, ať nikoho nezajedeš.

Ono to pro Krtkovo autíčko vážně nebylo na dálnici nijak snadné. Krtek musel každou chvíli zastavit, natáhnout je klíčkem. Takže ostatní auta byla netrpělivá. Řidiči stahovali okénka a volali: uhni s tím mrňou sem, my spěcháme. A bílý pejsek v bledě modrém V-autě si dokonce významně tukal na čelo. Teprve na večer, když aut na dálnici trochu ubylo a všechna krásně svítila, i to maličké růžové, Krtkovi se konečně podařilo odbočit z dálnice na polní pěšinku. Tam se mu jelo moc hezky. Nikomu nepřekážel a ta pěšinka ho dovedla až domů na lesní stránku. Zaparkoval autíčko před svou krtinou, vytáhl klíček, aby mu s autíčkem nikdo neodjel, a šup do pelíšku. Tu noc se mu pak zdály samé báječné sny.

0: Bez auta se dneska nikdo neobejde. Nebo ne? Tebe už autíčko omrzelo? Dřív si Krtku jezdil od rána do večera, až k lesu a zpátky? Nebo k dálnici a zpátky?
1: No právě. Na dálnici překážím a tam a zpátky mě nebaví. To není žádné překvapení.
2: A taky mu od samého vysedávání v autě narostlo bříško a nemohl dopnout kalhotky.
1: Nepomlouvej, já tě slyšel, takže...
0: Takže?
1: Takže hurá za dobrodružství!

Duha duhová. Kde který mravenec? I střevlík už viděl duhu. Cvrček na její počest dokonce složil symfonii. Jen Čmelda s Brumdou o ní jak těživy neslyšeli. Ale pak se jednoho odpoledne splašilo počasí. Foukalo vám tak, že některým muchomůrkám uletěly klobouky a lilo jako z konve. Každý se radši před tou nepohodou schoval, jen cvrček se procházel po pěšině a vyhrával na housličky.

0: jen co do toho deště zasvítí sluníčko, uvidíte.
1: A taky, že viděli. Brumdovi se v očích udělala najednou duhová světýlka a Čmeldovi zase duhová kolečka a Cvrček hrál, hrál a volal.
0: Ahoj duho, duhová!
1: A duha seděla až docela nahoře na barevném oblouku, který začínal dole na louce a končil daleko, daleko v nebi a volala.
0: Chytejte, brundibáři!
1: A potom oblouku jako poskluzavce posílala s nebe na zem kbelíky s barvou červenou, žlutou, zelenou a modrou.
0: A teď já, pozor, brundíci, uhněte, brundíci, já jedu.
1: A tak se v ten významný den, kdy se zbláznilo počasí, skamarádili s duhou i Čmelda a Brumda.

Nejdřív společně natřeli na louce všechny modré zvonky, aby byly ještě modřejší. Pampelišky, aby byly ještě žlutější, vlčí máky červenější a tráva zelenější. Potom se objevil zelený koníček.

prosil ten koník. A mě bys, duho, nepřibarvila. Co tě napadá, řekl Čmelda. Duha má barvičky jenom na kytičky a na kavičku. A zelená už nám stejně došla, přidal se Brumda. Ale já jsem od sluníčka celý vybledlý. Luční kobylky se mi posmívají, že jsem šiml. Duho, duho. Loudil koník. Duha chvilku přemýšlela. Líbila by se ti modrá? Té je tady dost. Koníček znejistěl. Modrá. Ha, může být kůň jako já, modrý. Proč ne, řekla duha. Já mám modrou nejradši, protože je jako nebe. A překvapíš kobylky, dodal Čmelda.

0: Na modrém koníčkovi mohli nechat oči i dvě píďalky, co se vyhřívaly v sedmi kráskách.
1: O, to je pikantní barva, vzdychali. Ten koník je jako švestička, zrovinka k nakousnutí.
0: Koníček podupával, hrdě pohazoval hlavou a v modrém se cítil znamenitě.
1: Děkuju ti, duho, jí,
0: a uháněl loukou jako pravý závodní kůň. A v tu chvíli, kde se vzal, tu se vzal, objevil se pučmelout a rovnou chňapnul po duze.
1: Au, vypískla duha, pučmeloude, hned mě pust.
2: Nepustím, dupnul si pučmelout.

0: Dokud mi nedáš všechny svoje barvy, tak tě nepustím.
1: Nehloupni, pučmeloude, smlouvala duha. A nač ti moje barvičky budou? Vždyť sluší jen kytkám a trávě.
0: A koníčkovi, trval na svém pučmelout. Já se chci taky líbit. Já chci být duhovej.
2: S pučmeloudem bývá těžké pořízení. A tak se čmeláci vypravili pro pomoc. Ale když se vrátili s koníčkem a s cvrčkem, zbyly po pučmeloudovi jen velikánské ťápoty. A na bodláku, bílá jako chmírko z pampelišky, plakala duha.
1: Všechny barvy mi odnesl. Co si počnu, takhle černobílá.

0: odbarvit duhu, tak to mohlo napadnout opravdu jen hloupého pučmelouda. Vymaloval se na zeleno, na červeno, na žluto a zrovna když si maloval nos na modro, dorazili k němu čmelda s brumdou, cvrček s koníčkem a také ty dvě píďálky.
1: Juj, chichotali se, když uviděli pučmelouda. Ten je krásně modrý, jako švestička, zrovinka k nakousnutí a taky krásně červený a žlutý, jako sladké lízátko, jako velikánské lízátko. Ha? To si dáme, viď, Píďo? Schválně, Píďo, kdo bude dřív u špejle?
0: A než se pučmelout stačil ohnat, skočili na něho a oštípovali a okusovali ho, jak to dovedou jenom píďalky. A nedali mu pokoj, dokud před nimi neskočil do vody. Teprve tam od něho ty dvě mlsné píďalky odplavaly.

A voda smyla a odnesla i všechny barvy, které Pučmelout ukradl. Však už byl nejvyšší čas, aby se zase vrátili k duze na oblohu. Protože duha je krásná, když je duhová.

0: Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: Zázračné zmizení. Paddington se hladově zadíval na dort. Je, vydechl udiveně. To je vážně pro mě? Hladově se zadíval na dort. Opravdu, to byl krásný dort. Jeden z nejhezčích, jaký se kdy paní Ptáčkové povedl. Navrch měl cukrovou polevu a náplň byla ze smetany a z pomerančové marmelády. Nahoře byla jedna svíčka a nápis Paddingtonovi. Všechno nejlepší k narozeninám od nás všech. Udělat narozeninovou oslavu napadlo paní Ptáčkovou. Paddington už u nich bydlel celé 2 měsíce. Nikdo, dokonce ani Paddington, přesně nevěděl, kolik mu vlastně je let. A tak se rozhodli začít od začátku a oslavit jeho první rok. Paddingtonovi se ten nápad tuze zamlouval, obzvlášť když mu prozradili, že medvědi mají narozeniny 2x do roka. Jedny v létě a jedny v zimě. Jako královna, řekla paní Ptáčková, takže si můžeš být jistý, že jsi velmi důležitý. Paddington si tím jistý byl. Dokonce se rovnou vydal za panem Pelichem, aby mu tu dobrou zprávu sdělil. Na pana Pelicha to udělalo dojem a měl radost, když ho Paddington pozval na oslavu. Málo kdy mě někdo někam zve, pane Fousku, řekl. Nevím, kdy jsem byl naposledy ve společnosti, budu se moc těšit. Nic víc neřekl, ale druhý den ráno zastavila před domem Fouskových dodávka a doručila tajemně vypadající balíček od všech prodavačů z tržiště v ulici Portobello. Jsi ty to ale oblíbený medvěd, zvolala paní Fousková, když balíček otevřeli a podívali se, co je uvnitř. Krásný nový nákupní košík na kolečkách a se zvonkem na jedné straně, aby mohl Paddington zvonit, až bude přicházet. Paddington se podrbal na hlavě. Vůbec nevím, co dřív? Opatrně položil košík k ostatním dárkům. Budu muset napsat spoustu děkovných dopisů. Možná by bylo lepší nechat to na zítra, navrhla paní Fousková rychle. Kdykoliv totiž Paddington něco psal, podařilo se mu obvykle dostat víc inkoustu na sebe než na papír. A teď zrovna vypadal nezvykle upraveně, protože se den předtím důkladně vykoupal a tak by bylo škoda to zkazit. Paddington se zatvářil zklamaně. Psal dopisy rád. Možná bych mohl paní Ptáčkové pomoci v kuchyni, zadoufal. Popravdě řečeno, vykoukla paní Ptáčková z kuchyně, právě jsem všechno dodělala, ale jestli chceš, můžeš vylízat misku. Na chvíle, kdy jí Paddington pomáhal v kuchyni, měla špatné vzpomínky. Ale nepředspi se, varovala ho, ať ti zbude místo na tohle. To byl okamžik, kdy Paddington poprvé spatřil svůj dort. Jeho oči byly i obvykle velké a kulaté, ale teď se tak zvětšily a zakulatily, že se paní Ptáčková začervenala pýchou. Výjimečné příležitosti vyžadují výjimečné věci, prohlásila a odběhla směrem k jídelně. Po zbytek dne honili Paddingtona z jedné části domu do druhé, aby nepřekážel při přípravě oslavy. Paní Fousková uklízela. Paní Ptáčková se oháněla v kuchyni. Jonatán a Juditka chystali výzdobu. Všichni měli něco na práci, kromě Paddingtona. Myslel jsem si, že jsou to moje narozeniny, zamručil, když ho už po páté vyhnali do salonu, poté co v kuchyni vysypal na podlahu krabici kuliček. To jsou, zlatíčko, uklidňovala ho paní Fousková nervózně, ale tvůj úkol přijde na řadu až později. Začínala litovat, že mu předtím řekli, že mají medvědi ročně 2 narozeniny. Už teď se děsila těch příštích. Co kdybys vyhlížel z okna pošťáka? Navrhla a zvedla ho na parapet. Jenže to se Paddingtonovi moc nezamlouvalo. A nebo, napadlo ji, by si mohl nacvičit nějaké kouzelnické triky na večer. Paddington totiž mimo jiné od Fouskových dostal kouzelnickou sadu. Byla z obchodního domu Barkridge a byla docela drahá. Patřil k ní speciální kouzelnický stolek, velká tajemná truhla, ve které věci mizely, když jste postupovali podle návodu, kouzelnická hůlka a balíček karet. Paddington to všechno vysypal na podlahu. Sedl si doprostřed a začal studovat návod. Seděl tam dlouho. Pečlivě zkoumal obrázky a nákresy a všechno si pročetl raději 2x, aby měl jistotu, že mu nic neuniklo. Čas od času si nepřítomně namáčel tlapku do sklenice marmelády. Pak si vzpomněl, že má vlastně narozeniny a že se chystá velká hostina. A tak vstál, postavil sklenici na kouzelnický stolek a teprve pak se vrátil ke studiu. První kapitola byla nazvána Kouzla. Bylo tam popsáno, jak mávat hůlkou a správně vyslovovat abrakadabra. Paddington se postavil a s knihou v jedné tlapce několikrát zamával hůlkou ve vzduchu. Také zkusil říci abrakadabra. Rozhlédl se kolem. Zdálo se, že se nic nestalo. Už to chtěl vyzkoušet znovu, když v tom mu málem vypadly oči z důlků. Sklenice marmelády, kterou před chvílí položil na kouzelnický stůl, byla pryč. Rychle prolistoval knihu. O mizení marmelády tam rozhodně nic nebylo. A co hůř, nebylo tam nic o tom, jak ji vrátit zpět. Paddington dospěl k názoru, že to musí být mimořádně silné kouzlo, když dokáže odčarovat celou sklenici marmelády. Chtěl vyběhnout z pokoje a oznámit to ostatním, ale pak si to rozmyslel. Bylo by to dobré kouzlo na večer, obzvlášť pokud by se mu přitom podařilo přesvědčit paní Ptáčkovou, ať mu dá ještě jednu marmeládu. Šel do kuchyně a několikrát na paní Ptáčkovou zamával hůlkou, aby měl jistotu. Já ti dám abrakadabra, vystrčila ho paní Ptáčková z kuchyně. A dej pozor, ať tím klackem někomu nevypíchneš oko. Paddington se vrátil do pracovny a zkusil říct kouzlo pospátku. Nic se nestalo. A tak si přečetl další kapitolu návodu. Jmenovala se Záhada zmizelého vejce. Myslela bych, že na to ani není potřeba knížka, prohlásila paní Ptáčková, když jim o tom Paddington u oběda vyprávěl. Do toho, jak hltáš jídlo, nikomu nic není. No, dokud neskoušíš někoho rozříznout vejpůl, tak mi to nevadí, prohlásil pan Fousek. Jen si dělám legraci, dodal spěšně, když se na něj Paddington zkoumavě zadíval. I přesto ale, když byli po obědě, odběhl si pan Fousek zamknout nářadí v dílně. U Paddingtona si jeden nemohl být ničím jistý. Shodou okolností se ale neměl čeho bát, protože Paddington měl bez tak dost starostí. Na večeři se sešla celá rodina a dokonce i pan Perich. Přišlo i pár dalších lidí, včetně Fouskovic souseda pana Hněvkovského. Poslední jmenovaný byl nejméně vítaným návštěvníkem. Jenom proto, že se nabízí večeře zadarmo, stěžovala si paní Ptáčková. Podle mě je to nechutné takhle trhat mladému medvědovi jídlo od pusy. Vždyť ho ani nikdo nezval. Musel by být hodně mazaný, aby se mu povedlo sebrat Paddingtonovi jídlo od pusy, zasmál se pan Fousek. Ale popravdě to je trochu nepříjemné, po všem, co jsme od něj v minulosti slyšeli. Navíc se ani neobtěžoval mu popřát hodně štěstí a zdraví. Pan Hněvkovský byl v sousedství proslulý svou lakotou a strkáním nosu do věcí, do kterých mu nic nebylo. Byl bez ustání rozmrzelý a nadával na každou drobnost, která se mu nezdála. Což zahrnovalo i Paddingtona a proto ho Fouskovi původně na oslavu nepozvali. Ale ani pan Hněvkovský si na večeři nemohl stěžovat. Všichni se shodli, že od obřího narozeninového dortu po poslední chlebíček s pomerančovou marmeládou to byla ta nejlepší narozeninová hostina na světě. Paddington měl tak plné břicho, že se sotva zvládl nadechnout natolik, aby sfoukl svíčku. Nakonec se mu to povedlo, ani si přitom neopálil fousky, a tak mu všichni, včetně pana Hněvkovského, zatleskali a popřáli mu všechno nejlepší.

0: Jak ježek uhonil zajíce k smrti. Tento příběh je vlastně vylhaný, děti. Ale pravda to musí být taky, neboť můj dědeček nezapomněl nikdy, když nám to vyprávěl, dodat. Pravda to musí být, synku, jinak by to žádný nevyprávěl. Ten příběh se udál takto. To bylo jednoho nedělního podzimního rána, zrovna v čase, kdy kvete pohanka. Slunce právě vyšlo na oblohu, nad strništi foukal teplý vítr. Vysoko v oblacích zpívali skřivani, v pohance bzučeli včely, svátečně odění lidé kráčeli do kostela a mezi těmi všemi stvořeními byl nejspokojenější ježek. Stál na zápraží, ruce měl založené a zkoumal ranní povětří. Chvílemi si jen tak pro sebe broukal písničku. Čistě a falešně, jak to při nedělním ránu dokáží zaspívat jenom ježkové. Zatímco si tak prospěvoval, tu mu přišla myšlenka, že by se mohl zatím, než jeho žena umije a obleče děti, jít podívat do polí a popatřit tam, jak se to má s jeho Tuřínem. Tuřín rostl na poli nedaleko jeho domu a on ho se svojí rodinou sklízel. Proto se na něj díval, jako by mu patřil. Vymyšleno, uděláno. Zabouchl za sebou domovní dveře a vydal se procházkou na pole. Neušel toho mnoho a bral se zrovna kolem trnkového keře, když potkal zajíce, který si vyšel s podobným záměrem, totiž, aby si obhlédl svoji kapustu. Když ježek zajíce uviděl, dal mu křesťanské pozdravení, ale zajíc, který na své louce platil za urozeného pána a byl proto strašlivě hrdopyšný, na ježkův pozdrav neodvětil. Nýbrž pravil podezřívavě, jak pak to přijde, že tu za časného rána pobíháš po poli. Jdu se projít, odvětil ježek. Projít, smál se zajíc. No, k ničemu lepšímu ty tvoje nohy stejně neužiješ. Tato odpověď ježka popudila. Všechno dokázal překousnout, ale na svoje nohy nenechal dopustit, ačkoliv je měl od přírody skřivené. Ty si maluješ, že bys dokázal se svýma nohama pořídit víc než já, řekl? To si tedy myslím, odpověděl zajíc. No, tak to by se mohlo vyzkoušet, myslel ježek. Já říkám, že když poběžíme o závod, budu rychlejší nežli si ty. Ty křivonožko, smál se zajíc. To je věru k popukání, ale když máš k tomu tolik chuti, o co se tedy vsadíme? O jeden zlaťák a láhev pálenky k tomu. Dobrá, řekl zajíc, řekni teď a poběžíme. No, tolik to zase nespěchá, řekl ježek. Já jsem ještě nic nejedl. Nejprve zajdu domů a trochu se nasnídám. Za hodinku jsem tu. S tím zajíc souhlasil. Cestou domů si ježek brumlal pod vousy. Zajíc se spoléhá na svoje dlouhé nohy, ale já ho přesto porazím. On je sice urozený muž, ale také velký hlupák a za to teď zaplatí. Když přišel ježek domů, řekl své ženě: ženo, rychle se oblékni, musíš se mnou ven. Co pak se děje? Ptala se. No, vsadil jsem se zajícem o zlaťák a láhev pálenky, že s ním poběžím o závod a musíš být u toho i ty.
1: Je, mináčku, muži, začala žena hořekovat. Ztratil jsi snad rozum, jak bys mohl běžet o závod se zajícem?
0: Zadrž, ženo, řekl ježek, a nepleť se do mužských záležitostí. Hni sebou, oblékni se a pojď se mnou.
1: Co měla paní Ježková dělat? Musela poslechnout, ať chtěla nebo ne.
0: Když byli na cestě, řekl ježek ženě: nyní dávej pozor, co ti řeknu. Tady, na tom širokém poli, poběžíme o závod. Zajíc poběží v jedné brázdě a já ve druhé. Začneme tam, nahoře. Nebudeš dělat nic jiného, než že se postavíš tady dole do brázdy a když přiběhne zajíc, tak mu zavoláš na uvítanou. Já už jsem tu.
1: Přišli k poli. Ježek ukázal ženě její místo a šel polem nahoru. Když tam přišel, zajíc už čekal.
0: Tak co, dáme se do toho? Zeptal se nedočkavě.
1: Samozřejmě, odvětil ježek. Každý se postavil do své brázdy. Zajíc odpočítával. 1, 2, 3. A vyrazil jako vítr dolů polem.
0: Ježek uběhnul sotva 3 kroky, praštil sebou do brázdy a spokojeně odpočíval.
1: A když zajíc v plném trysku dorazil do cíle, volala mu paní Ježková v ústrety. Já už jsem tu.
0: Zajíc byl nemálo překvapený, neboť věřil, že má před sebou téhož Ježka. Paní Ježkové, jak je známo, vypadají totiž úplně stejně jako ježci.
1: To je nějaké divné, řekl zajíc, ještě jednou a v opačném směru. A opět vyrazil jako vítr, až mu uši létaly kolem hlavy.
0: Paní Ježková zůstala v klidu na svém místě. A když zajíc přiběhl nahoru, zavolal mu ježek naproti.
1: Já už jsem tu. Zajíc byl bez sebe zlostí a řval. Ještě jednou,
0: pro mě, za mě, řekl ježek, kolikrát budeš chtít.
1: A tak zajíc běžel ještě 73krát a ježek s ním stále držel krok. Vždy, když přiběhnul do horního nebo dolního konce, řekli mu ježek nebo paní Ježková, já už jsem tu.
0: Při 74. závodu zajíc do cíle už nedoběhnul. Uprostřed pole padnul k zemi. Z nosu mu tekla krev a zůstal tam v brázdě ležet dočista mrtvý.
1: Ježek si vzal svůj vyhraný dukát a láhev pálenky, zavolal svoji ženu z jejího místa na konci brázdy a spokojeně šli oba domů. A pokud nezemřeli, žijí dodnes.
0: Tak se to tenkrát stalo, když ježek na poli uběhal zajíce k smrti. A od toho času se žádný zajíc neodvážil běžet s ježkem o závod. A poučení z tohoto příběhu? Tak zaprvé, žádný, ať se má za jakkoliv urozeného, se nemá nikdy vysmívat ani tomu nejmenšímu, byť by to byl jen ježek. A za druhé, že je dobře, pokud se jeden ožení, vzít si ženu sobě rovnou. Když je někdo ježek, musí koukat, aby jeho žena byla také ježek.

0: こか。ここ。Pige, má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Já havrám nešťastná, sténal dobrý Abraxas, když se malá čarodějnice vrátila a vypověděla mu, co jí potkalo. Za to mohu já a nikdo jiný, jen já ti radil, abys čarovala samé dobro, kdybych ti tak mohl pomoci.
2: S tím si asi musím poradit sama, řekla malá čarodějnice. Nevím ještě jak, ale vím, že se ke stromu přivázat nenechám.
0: Běžela do světnice a vytáhla ze zásuvky kouzelnickou knihu a začala v ní horlivě listovat.
1: Vezmeš mě sebou, prosil Abraxas. Dneska v noci bych tě nerad nechával samotnou.
2: Dobrá, řekla malá čarodějnice. Vezmu tě sebou, ale jen pod jednou podmínkou. Musíš teď držet zobák a nesmíš mě rušit.
0: Abraxas zmlkl. Malá čarodějnice se ponořila do kouzelnické knihy. Čas od času si něco zabručela a tak to šlo až do večera.
2: Už to mám. Teď poletíme na skalnatou horu.
0: Dole v údolí právě odbylo 11:30. Když odbylo 3/4, zvolala malá čarodějnice.
2: Tak a teď se jde na dříví
0: a pronesla zaklínadlo. Ze všech stran se najednou začalo slétat dříví a vršilo se na velikou hromadu.
1: Ho, zvolal Abraxas. Co to vidím? Nejsou to snad košťata?
2: Ovšem, kouzelná košťata velkých čarodějnic. Všecka jsem je přičarovala na skalnatou horu a podpálím je. Ta budou hořet. Teď ale potřebuji ještě papír.
0: Pak pronesla druhé zaklínadlo. Na nebi to zahučelo, zašumělo, jako by se sem k vrcholku hory slétala obrovská hejna netopírů. Byly to kouzelnické knihy velkých čarodějnic. To třetí zaklínadlo bylo ze všech nejlepší. Odčarovala totiž velkým čarodějnicím jejich umění. Ani jedna z nich už neuměla čarovat. A protože taky neměli kouzelnické knihy, nemohli se tomu nikdy znovu naučit. V údolí odbíjela půlnoc.
2: Tak, spokojeně zvolala malá čarodějnice, a dáme se do toho. Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc.
0: A podpálila košťata a kouzelnické knihy. Byla to kouzelná hranice, že krásnější ani být nemůže. Plameny třaskaly a praskaly a šlehaly vysoko k nebi. Malá čarodějnice tančila sama s havranem Abraxasem kolem planoucí hranice až do rozbřesku. Byla teď jedinou dobrou čarodějnicí na světě, která uměla čarovat.
2: Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc!
0: Jásala malá čarodějnice, až se to rozléhalo po celé skalnaté hoře.
2: Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc, je Filipo Jakubská.

0: chmurné úvahy a chmurné řeči. Po setnění se Hihlík s velkou iglitovou taškou plnou ponožek vypravil do dolní čtvrti. Tentokrát se musel dost často schovávat. Buď skočil do průjezdu, nebo se skrčil za parkujícím autem a párkrát musel splynout s popelnicí. Jednou ho dokonce nějaký stařík kolem popelnice honil, ale pak se ukázalo, že nehodí jeho, ale nějakého bílého králíka. Volal na něho: Pepíčku, Pepíčku, vrať se. V uličkách poblíž Klimandžára se už chodci objevovali jen zřídka. Tady měl čas trochu si vydechnout. Uvažoval, co udělá. Dokonce myslel na to, jestli přeci jenom neměl vzít Ramse se sebou, nebo toho siláka Vasila. Byly to pochmurné úvahy. Kde bych asi teď Vasila a jeho dva parťáky sehnal, říkal si. Tak o tom bych něco věděla. Když Vasil, Padrát a Čango vylezli z vraku parníku a ukázalo se, že o tom, co se stalo s Tulamorem juniorem, nemají ani páru, přestože se všechno událo tady kousek od nich, šéfa popadl amok. Vzal kus klacku a mlátil je hlava nehlava. Přestal, až když nemohl popadnout dech.
1: Zítra se u mě hlaste.
0: Vyštěkl z posledních sil. Opřel se o lucernu, nepřítomně koukal kolem, zatímco ti nešťastníci se belhali pryč. V boudě za přístavištěm se dřív prodávaly vstupenky na výletní parník, ale teď byla opuštěná. Tady se schovali a vedli chmurné řeči.
2: Viděli jste, jak si mnou šéf jednal? Oj, jako s nějakou onucí,
0: zařval Vasil a v očích měl slzy lítosti. Vzpomněl si na své trudné sibirské dětství.
3: Asi bychom se z toho měli vyvlíknout, než nás to přiškrtí,
0: přemýšlel nahlas Škrtič.
2: Tohle už pro nás ne, není. Já říkám, nikdy nesedej na drát, když je pod vysokým napětím,
0: řekl Padrát.
3: Šéf je raz, ale kudla Dederon se neštítí ničeho,
0: řekl Čango.
2: Ty ho znáš?
0: Podivil se Vasil.
3: Jo, párkrát vlítnu s tou svou smečkou do Eldoráda a polovinu hostů tam obral o ponožky.
2: Jak vypadá?
3: Jako feťák,
0: zarval Čango.
3: Oši má propíchnutý si chrajickama a dětskou fusekli si máči do piva. Říká tomu spíďácký dudlík.
2: Svět se zbláznil a my slušní lichožrouti jsme už odepsaní. Teď je na koni ta mladá generace.
0: Odplivl si Pepa Padrát.
2: A já jdu od válu. Já mám ve svým kumbálu vanu plnou ponožek a když dostanu chuť na nějakou pěkně uleželou, tak naproti je hospoda a v ní mám pár svých štamgastů.
0: Zamrkal na Čanga.
3: U mě v Eldorádu je to samý, přitakal Čango. A navíc jeden pozná lidi.
2: A začne si vážit toho, že je lichožrout,
0: ukončil jejich debatu Vasil. Celou dobu jen poslouchal a k těm chmurným řečem se nepřipojil, až teď si vzal slovo.
2: Jak vás tak hoši poslouchám, musím vám dát za pravdu. Vím ty roha, vy šéfovi nic nedlužíte.
3: A co ty?
0: Vasil se uhodil do prsou.
2: Co asi já tak můžu dělat? když mám takový skrz naskrz sraný široký srdce a věrnou naturu? Nic. Ale vy se, holoubci, klidně vraťte domů.
0: A tak Pepa Padrát zamířil do svého železářství, Čango Škrtič do Eldoráda, jen Vasil nechal nohy, ať si jdou, kam chtějí.
4: Byl jeden domeček. Byl jeden domeček, v tom domečku stoleček, na stolečku mistička, na mističce vodička, v té vodičce rybička. Kde je ta ryba? Kočka ji snědla. Kde je ta kočka? V lesi zaběhla. Kde jsou ty lesy? Na prach schořeli. Kde je ten prach? Voda ho vzala. Kde je ta voda? Voli ji vypili. Kde jsou ti voli? Páni je snědli. Kde jsou ti páni? Na hřbitově pochováni.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček. Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Tak hned vzali dvě včely pitlíka pod ramena, sypali ho ven z úlu a frrr do vzduchu s ním a k řece namočit ho do vody. Jak tak letěli, ani si zvlášť nevšimli, zahledli pod sebou jakýsi deštník. Červený, puntičkovaný. Právě jí kdosi zavíral. A kdo byste řekli, že tam byl? No ovšem, černý potemník se svými kamarády. Ale to už pitlík nepoznal, protože ho včely ponořili do vody až po vršičky tykadel. Teprve, když se vraceli zase do úlu, mokrý pitlík s překvapením poznal, nad kým letí. Zatřásl se strachem a jak se zatřásl, pokropil všechny dole. Docela řádně, jako nějaký déšť. První kapka padla náhodou na krtonožku. Prší, začala hned zděšeně volat. Ale než to dořekla, potemník už otevřel deštník a také taková bláznivá chvíle to byla, než to dořekla, několik kobylek se zastavilo ve skákání, protože mysleli, že na ně někdo volá prr. Včely však jakoby nic zanesli pitlíka do úlu, on jim tam pěkně pokropil, jak se zimou třásl cestičky, a pak s ním zase letěli k vodě, aby ho znovu namočili. Ale zatím splešťule blátivá pod deštníkem přišla na to, že už neprší. A tak potemník zavřel deštník a v té chvíli spatřila krtonožka, jak nad nimi letí včely s pitlíkem k vodě. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, začala volat, až se všichni broučci široko daleko rozběhli schovat, protože mysleli, že někdo volá kuřata. Pitlík! Vykoktala konečně krtonožka s prstem zdviženým k nebi. Za ním zavelel potemník a všichni se hnali k řece. Ovšem pěšky. Ale než doběhli k řece, včely už dávno pitlíka namočili a vraceli se zase do úlu. Co však čert nechtěl. Historie se opakovala. Jak přiletěli nad potemníka, pitlík se nezdržel, zase se zatřásl a krtonožka jako prvé zase zavolala pr pr pr pr pr pr pr prší. Potemník zase otevřel deštník a bác ho. Jak měli deštník nad sebou, ztratili rozhled a už zase neviděli, kam pitlík uletěl. Jen utíkali za ním horem pádem k úlu. No, nechci vám to vykládat dlouho. Možná, že někdo z vás už musí jít spát, ale s pitlíkem tak letěli včely nad potemníkem a jeho kamarády k vodě a zase k úlu alespoň, no, 50krát. 50krát volala krtonožka pi, pi, pi, pi, pi, pi. A běželi k řece. 50krát volala pr, pr, pr, pr, pr, pr. A běželi k úlu. 50krát potemník deštník otevřel a zavřel. 50krát je pitlík pokropil. Nakonec leželi všichni čtyři na zádech a sténali únavou a kolem nich leželi všichni ostatní broučci, kteří při každém pi-pi-pi-pi-pi se utíkali schovat a zmožené kobylky, které při každém pr-pr-pr-pr-pr-pr se zastavili i v nejprudších skocích.
2: Jak pan král přemohl draka a vzal si paní královnu. Milé děti, jistě si pamatujete na vyprávění o Mourince, o tom, jak byla často sama a jak jí bylo smutno. A jestli jste neusnuli ještě předtím, než vám maminka nebo tatínek pohádku dočetli do konce, tak jistě víte, že to všechno dobře dopadlo a že si pan král s paní královnou udělali čas na to, aby si s princeznou hráli a četli jí pohádky a vyprávěli o tom, jaké to bylo dřív, ještě než se narodila. A tady je příběh o tom, jak pan král přemohl draka a vzal si paní královnu. No ano, je to ten příběh, který vyprávěl pan král u Lojzíkových, když jedli brambory na loupačku a potom ho ještě často musel vyprávět Mourince, ona by bez toho jinak neusnula. To bylo tak. Když byl pan král ještě princem Vilemínem a paní královna princeznou Stázičkou, vůbec se neznali. Žili každý v jiném království a každý z nich měl svého tatínka a svou maminku, které musel poslouchat. A princ Vilemín i princezna Stázička poslouchali. Byli to totiž moc hodné děti, nejmíň tak jako vy. Chodili pro mléko a do sklepa pro brambory nebo pro uhlí, podle toho, co bylo právě potřeba, a nikdy neodmlouvali. Pilně se učili vyňatá slova a kreslili slepou mapu a dokázali vyjmenovat celý rodokmen, včetně těch nejvzdálenějších bratranců a sestřenic. Kromě těchto všeobecných znalostí se princ Vilemín cvičil v jízdě na velbloudu, v umění jíst švestkové knedlíky a králování. Princezna Stázička pak vynikala ve vyšívání rodinných erbů na prostěradla a v konverzaci s pohádkovými bytostmi. I stalo se jednoho dne, že do království Stáziččina otce přiletěl drak. Byl to drak sedmihlavý a ti jsou nejhorší. Mají totiž sedm hlav a na každé té hlavě dvě oči jako kola od žebřiňáku a jeden obrovský chrtán, který chrlí oheň. Přes den spí a vylétají hlavně v noci. Živí se převážně princeznami, ale když je jich nedostatek, nepohrdnou ani žábami nebo jablky. Na celé království padla hrůza. Jak by také ne? Vy byste se, děti, nebáli, kdyby se za garážemi utrati usídlil hrozný drak? Tak vidíte, báli. Já bych se také bála. Ale nejvíc ze všech se báli rodiče Stázičky. Pan král a paní královna. Bodejť by ne? Všichni rodiče své děti milují a moc se o ně strachují, aby se jim nestalo něco zlého. Aby si třeba jejich dcera nemusela vzít za manžela sedmihlavého draka nebo něco podobného. A tak pan král svolal všechny učence, co jich v království bylo, na velikou konferenci ohledně života draků se zvláštním zřetelem na ty sedmihlavé. Konferencovali 3 dny a 3 noci, ale nevykonferencovali vůbec nic. Zkrátka je nic nenapadlo. A tak dal pan král povolat učence z celé Evropy, ale ti také nic nevykoumali. Až nakonec musel pan král pozvat učence z celého světa a teprve jeden turecký učenec na to přišel. Nejprve si posunul fes více k pravému uchu, potom zase trošku víc k levému, a když si ho posadil tak akorát doprostřed hlavy, povídá. A proč, pane králi, nedáte vyhlásit, že kdo zachrání vaši dceru, tomu se dostane za odměnu její ruky a půl království k tomu? U nás v Turecku se to tak dělá běžně. No ano, to je nápad, zaradoval se pan král a hned dal tureckému učenci vyplatit 1000 dukátů. Učenec hlasitě a zdvořile poděkoval, potom se po orientálním způsobu uklonil a vzdálil se. A hned začali všichni ti ostatní učenci křičet a překřikovat se. Oni, že to také věděli, že má pan král vyhlásit, že kdo mu zachrání dceru, dostane ji za manželku a k tomu půl království, ale bylo jim prý hloupé to navrhnout, když je to tak jednoduché, že si to může kdejaké malé dítě přečíst v knížce od Boženy Němcové, třeba. A nebo od Karla Jaromíra Erbena, třeba. A nebo od někoho úplně jiného, třeba. A docela přitom zapomněli, že malé děti ještě číst neumějí a pohádky jim čtou maminka a tatínek. Tak své rodiče poproste, ať vám také nějakou pěknou pohádku o drakovi přečtou. Třeba tuhle, ta je nejpěknější. A pan král se na všechny ty učence rozhněval a dal je vykázat ze zámku, a jim na truc dal vyhlásit, že dá za ženu svou jedinou dceru Stázičku tomu, kdo ji vysvobodí od lítého draka, a návdavkem, že mu ještě přidá půl království, jak to stojí a běží, ať škoduju. Pak už nezbývalo, než čekat. Pan král byl z toho čekání celý nervózní a otíral si čelo batistovým kapesníčkem. A paní královna musela na noc brát valeriánské kapky. A když už takhle čekali celý týden a nemohli se dočkat, najednou někdo zaklepal na bránu zámku. A teď, milé děti, hádejte, kdo to byl. Můžete třikrát. Ne, princ Bajaja to nebyl. Nebyl to ani princ Charles? A jiného prince, že už neznáte? Dáte se podat? Tak se podržte. Byl to čadský princ Vilemín. Chodil totiž do skauta a tam v něm od mládí pěstovali smysl pro kolektiv, kamarádství, čestnost a udatnost, a tak jakmile se princ doslechl, že je sousední král a jeho dcera v nouzi, nemohli ho doma udržet. Jeho maminka sice trochu hubovala to, že má z toho, že pan tatínek král podporoval jeho spády, a co když se Vilemínovi něco stane a ona, že se na to nemůže ani dívat. Ale pan král jí řekl: Inu, Vilemín už je veliký a každý správný mladý muž musí vykonat nějaký hrdinský čin, tím spíš je-li to princ. Tak už se, ženo, upokoj, on se nám vrátí a navíc ověnčen slávou, uvidíš. A paní královna řekla, že tedy dobrá a že ji bolí hlava a ať si vezme Vilemín rezervní prádlo a šla zapít aspirin. A proto teď Vilemín tloukl na zámeckou bránu. Princezna Stázička se zrovna dívala z okna a byla to ona, kdo prince Vilemína uviděl jako první. Moc mu to slušelo. Měl na hlavě veliký zelený baret s pravým pavým pérem a šaty nejnovějšího střihu s takovými těmi kraťoučkými pumpkami, co končí vysoko nad koleny, a na svých udatných nohou měl bílé punčošky a na zádech vak s rezervním prádlem, ale ze všeho nejvíc měl nivý pohled. Ach, jak ten byl nivý. Takový pohled ještě Stázička nikdy neviděla. Ani ve filmu. A hned se rozhodla, že si vezme tohohle prince a žádného jiného. To, že bude mnohem lepší, než mít za manžela sedmihlavého draka. Kdo by také, prosím vás, pořád kupoval ty kartáčky na zuby, že? To by princezna brzy přišla na buben. A tak princezna Stázička dělala jakoby nic, jakože ona o Vilemínovi ani neví, a vyšívala rodinné erby na prostěradla a čekala, co a jak. Prince Vilemína zatím uvedli do králova přijímacího sálu a pan král si od něho nechával vysvětlovat, jak chce Vilemín toho draka přemoci. A když byli zrovna u nějakého technicky velmi zajímavého detailu, tak vešla paní královna a povídá: Vy si tady plánujete a ani se nezeptáte té naší holky, co tomu říká. Nezapomeň, muži, že je vychována v duchu emancipovaném a že má do toho tudíž také co mluvit, tak pro ní pošlete, ať zanechá toho Richelie, až Štandopéde přijde. A Stázička přišla a velmi staromódně klopila zraky a červenala se. Ono, potkat takového junáka v bílých punčoškách, to je trochu moc i na emancipované princezny. A skoro vůbec nemluvila, jen tak jako pípala. A princi Vilemínovi se tolik líbila, že se až zajíkal. A proto veškerou domluvu museli obstarat pan král s paní královnou. To už v takových případech bývá, že zamilovaný člověk úplně stumpachový a není schopen souvislé řeči, natož myšlénky. U nás, obyčejných lidí, to nevadí. My můžeme tumpachovatět, pípat a zajíkat se, jak chceme. Ale jde-li o hlavy pomazané, Tam jde všechna legrace stranou. Tam jde o státní zájem. Proto mají panovnické rody zvláště cvičené domlouvače sňatků a ti se vůbec nezajíkají, natož aby pípali. Ti prostě domluví svatbu, mladí se vezmou a je to. Pokud ovšem nepřiletí do království sedmihlavý drak, to je potom všechno jinak. A jak? Inu třeba jako u nás. Pan král a paní královna se domluvili, že když má Vilemín rezervní prádlo, bude pro něj jistě hračka toho draka přemoci. I dali nachystat ten největší vůz na seno, co byl v celém okolí k sehnání, a na něj naložili všechno, co by podle jejich názoru mohl Vilemín k tomu přemáhání saně potřebovat. A já vám řeknu, co všechno tam naskládali, to pro případ, že byste se, milé děti, někdy také chystali na draka a nemohli v knihovně sehnat příručku Lovec draků amatér, protože si ji vypůjčil princ z vedlejšího království. Takže byl tam stan pro dvě osoby, Týpí a Jurta. To kdyby museli přenocovat mimo královský domov, tak aby si mohli vybrat. A paní královna, která vždycky myslela na všechno, jako každá maminka, tam přibalila ještě instantní iglů v sáčku. To pro všechny případy, protože jeden nikdy neví. Teď tedy měli kam hlavu složit. A co tam budou jíst? Starala se dále paní královna, neboť jí výživa obou mladých lidí velmi ležela na srdci. Musí mít přece s sebou něco do žaludku, vždyť jsou ještě ve vývinu. Rychle jdu uvařit rýžový nákyp a yorkshireský puding. A šla. A kromě rýžového nákypu jim s sebou zabalila, co jí tak náhodou přišlo pod ruku. Takové ty běžné věci, jak už tak v domácnostech bývají. Půlku telete z biofarmy, 20 pecnů chleba, 5 litrů dižonské hořčice, 5 litrů jahodového syrupu do vody, 15 kilo brambor a stejné množství jablek a krom toho značné množství další zeleniny, ovoce a mléčných výrobků. Než to všechno naložili, trvalo to 2 dny, ale 3. dne z rána už Stázička a Vilemín seděli na té hromadě výživných, zdravých a přitom chutných potravin a vyráželi vstříc svému osudu. A jeli a jeli a jeli a vůbec nedávali pozor, kam jedou, měli totiž plné ruce práce s tím, aby si vypověděli, jak je to zvláštní, že si tak ohromně rozumějí a že si ještě nikdy s nikým tak báječně nerozuměli. No znáte ku příkladu ještě nějakého jiného prince, než je Vilemín, který by s takovým zaujetím 3/4 hodiny nejen poslouchal výklad o vyšívání rodinných erbů na prostěradla, ale sám dokonce uměl přispět tu a tam nějakou drobnou radou? Že ne? A nebo nějakou jinou princeznu, než je Stázička, která by nejen dokázala ocenit Vilemínovi výkony v oboru jedení švestkových knedlíků, ale dokonce je sama dokázala konzumovat jedouc na velbloudu. Tak vidíte. Z toho plyne, že Stázička a Vilemín jsou pro sebe stvořeni a to dá rozum, že se musí vzít. Jenže drak o tom všem ještě vůbec neví, že jsou pro sebe Stázička a Vilémín stvořeni a že se musí vzít. Proto sedí ve sluji před zrcadlem a zkouší si vázat kravaty. A než jich všech 7 uváže a pak zas rozváže a složí do skříně, aby si je nepomačkal, už je tu manikérka, která na to nic nehledí, že má před sebou lítou saň, pro nás je zákazník jako zákazník a už se chápe jeho pravého spáru a jíme se mu pilovat drápy. A drak u toho rozmýšlí, koho pozve na svatbu a jaká

0: Drak tedy jemně zakašlal, aby na sebe upozornil, protože to by byla velká škoda, kdyby si nevšimli, jak mu to sluší. Bylo to takové jemné dračí ehem, ehem. Ale oni nic. Drak tedy zakašlal o něco hlasitěji. Bylo to takové hlasitější dračí ehem, ehem. A oni zase nic. To ovšem draka poněkud dopálilo a žádné další ehem, ehem už nedělal. Nýbrž přistoupil k princi Vilemínovi a poklepal mu na rameno. A to neměl dělat. Vilemín se totiž ukrutně lekl a zaskočilo mu v hrdle sousto sojového suku, které mu právě vnutila stázička, a následkem této nehody omdlel a byl pro další běh událostí, tak říkajíc, nepoužitelný. Stázička pohlédla vyčítavě na draka a povídá: to od vás, věru, nebylo pěkné takhle vylekat mého společníka? Víte, kdo já jsem? Princezna. A víte, jak mají princezny těžký život? Víte, že jsem skoro pořád sama a nemám si s kým popovídat. A teď, když k nám konečně přijel nějaký pořádný princ s pořádnými punčoškami, tak vy mi ho takhle vylekáte. Nestydíte se vy, jeden draku? A drak se opravdu styděl. Vyňal ze záňadří lahvičku s čpavkem, dal Vilemínovi přivonět a ten se probral a drak začal natahovat moldánky.
1: Ach, ich, ach, to je mi tak líto, že jsem vám pokazil piknik. Víte, já vám rozumím, milá princezno. Já jsem také skoro pořád sám. Jak někam přiletím, hned si všichni myslí, že chci skonzumovat princeznu a pošlou na mne nějakého udatu, který mne přepere. A přitom já ani nemám zuby. Hele! Všechnu stravu musím mít dobře uvařenou nebo nejlépe mixovanou. A já bych si tak rád s někým popovídal.
0: A Vilemín mu na to odvětil. Pane draku, tak už neplačte. Měl jste si čistit zuby a chodit na pravidelné prohlídky k dentistovi. Teď už to pláčem nezachráníte. Podívejte se. Můžete si popovídat se mnou a tadyhle stázička vám zatím umixuje půlku telete z biofarmy a uděláme si piknik všichni dohromady. Co vy na to?
1: No to by bylo báječné.
0: Veď se na to onen drak a už se mu sliny zbíhají na tu delikátní krmy. A tak před tou dračí slují mixovali a povídali si a dělali piknik a pozvali i tu manikérku a večer už si všichni tykali a drželi se kolem ramen a zpívali bednu od whisky a když už byli hodně unavení, tak si postavili stan pro dvě osoby, týpí a jurtu a krásně se vyspali. Ráno se dlouho loučili a princezna plakala a zvala draka na návštěvu, že prý by ho její maminka jistě ráda poznala a slečnu manikérku také. A když se mnohonásobně ujistili, že se budou navštěvovat a vyměnili si telefonní čísla, odjeli stázička s Vilemínem domů a měli tam svatbu. Pozvali na ní draka a slečnu manikérku a ještě dlouhá léta udržovali přátelské styky. Posílali si pohlednice k Vánocům a k narozeninám, často si telefonovali a jezdili spolu na dovolenou a zvali se na křtiny a tak. A nikdo už nikdy nebyl sám a nikomu už nikdy nebylo smutno.
2: O princezně Růžence.

Za 9 horami, za 9 řekami žil jeden král a ten měl krásnou dceru. A ona nebyla jen tak obyčejná princezna. Když plakala, kanuli jí z očí drahé perly. Když se smála, padaly jí růžičky z úst. A když si zula střevíčky a šla bosa, na každé její šle

0: Epieji objevil se dukát. Také žádný král na světě nebyl tak bohatý jako otec této princezny a v jeho říši nebylo chudého člověka, neboť když princezna viděla chudého, hned si zula střevíčky a jak chodila bosa, dukáty za ní zvonily. A podle těch růžiček jí začali říkat růžová princezna anebo taky růženka. A protože se na celém světě o růžové princezně mluvilo, přicházeli ze všech končin kralevicové, kteří se ucházeli o její ruku. Ale princezně se nelíbil ani ten, ani onen. Jen jediný kralevic se dosud na jejím dvoře neobjevil. Byl to syn krále sousední říše. On by určitě také rád přišel, ale právě když se chystal na cestu, vtrhl do země nepřítel a princ musel jít do boje. Šel kralevic do boje, ale královna s dvorní dámou se rozhodli, že zatímco kralevic bude ve válce, požádají jeho jménem princeznu o ruku a až se kralevic vrátí, že ji ho přivedou. Dali krásně namalovat kralevicův obraz a dvorní dáma ho donesla princezně růžence. Té se kralevic podle obrazu tolik zalíbil, že ani slovem neodporovala a hned se chtěla vypravit za princem. Dala zapřáhnout nejlepší koně do zlatého vozu a než opustila říši, zula si střevíčky a šla veliký kus cesty bosa. Co dukátu zůstalo v jejich stopách, vše nechala prostým lidem, kteří jí kolem cesty mávali. Ale nebylo všechno tak růžové, jak si to princezna růženka představovala. Dvorní dáma, která jí přivezla princův obraz, byla ve skutečnosti čarodějnice. A ta čarodějnice by bývala nejraději viděla, aby si kralevic vzal za ženu její ježibabí dceru, takovou ošklivici, že ji do té doby raději nikomu ani neukázala. Sotva přijeli za hranice princezny na království, přivolala čarodějnice hroznou bouři, černý mrak padal níž a níže a z tohoto mraku jako z ošklivince vystoupila dcera čarodějnice. Chytili princeznu růženku, vypíchli jí obě oči, hodili jí do příkopu a obě oči za ní. Pak si sedla dcera dvorní dámy do kočáru, zastřela si obličej hustým závojem a tak přijeli do králova dvora. Ubohá princezna ležela v příkopě a hořce plakala. Jeli tudy nějací formani, zaslechli její pláč, vytáhli ji z příkopu a hle, jak potácivě kráčí, dukátý zvoní v šlépějích. Hoj, jak se ti lidé zaradovali. Jeden ji vzal za ruku a vedl ji, ostatní šli za nimi a ani nestačili sbírat dukáty. Tak vodili princeznu celý den, až byla tak ušlá, že nemohla ani krok udělat. Formani jen pokrčili rameny a nechali ji na cestě. Jel kolem zahradník. Ubohé princezny mu bylo líto a vzal ji na vůz. Když se vrátil domů, povídá své ženě. Zajel jsem do královského města, abych viděl kralevicovu svatbu. Říkalo se, že si bere za manželku princeznu, která roní perly, směje se růžemi a když kráčí bosa, dukáty rostou v každé její šlépěji. Ale to jsem si dal. Z očí oné princezny se nezinou v pláči perly. Nepadají jí z úst růže, ba ani dukáty nerostou v jejich šlépějích. Ta se nesměje na nikoho, nepláče a ani nedovolí, aby jí zuli z nohou střevíčky.
1: Dobře, dobře, muži, to je princova starost, ale raději mi řekni, proč jsi sem přivezl tuhle slepou dívku?
0: No bylo mi jí líto, ženo. Srdce mi nad ní usedalo. Nemohl se mi nechat na silnici.
1: S pánem Bohem tedy, ať zůstane s námi. I když jsme sami chudí, snad nějak uživíme i ji.
0: Ty, ženo, a já teď půjdu do města. Je tam žena, která na trhu prodává oči. Koupím je té nebohé dívce. Jde zahradník do města, nese na zádech veliký pytel hrachu a řekne ženě na trhu, aby mu za něj dala dvě oči. Trhovkyně se na zahradníka ani nepodívá, sáhne do brašny a hodí mu dvě oči. Zahradník se vrátí domů, vloží oči dívce do jamek a div divoucí. Dívka hned obrátila oči do kouta světnice, kde byla myší díra. Jde zahradník hned do města, jde k ženě, co prodává oči, a ptá se jí, proč že se děvče dívá pořád na myší díru.
1: Věru,
0: směje se žena, neprodala jsem ti dobré oči, odnesl jsi oči kočičí, ale dobrá, teď ti dám jiné. Našla jsem v příkopu dvě krásné oči, vezmi si je, ty budou dobré. Utíkal zahradník s očima domů a vložil je princezně do důlků.
1: Svatý bože! Rázem byla tak krásná, že na slunce bylo možné pohlédnout, ale na ní ne.
0: Zpočátku radostí plakala a z očí se jí rinuly samé drahé perly. Pak se dala do smíchu a z úst jí padaly růže, jedna krásnější než druhá, a nakonec si zula střevíce, začala se procházet a za každým krokem leskl se v její šlépěji dukát. A všechny ty drahé perly a nesmírné množství dukátů darovala zahradníkovi, že ji nenechal jejímu osudu. Pak se rozloučila a šla do královského města. Přišla právě včas, protože královna právě vyhnala komornou. Přijela tady královna růžovou princeznu. Čas opět míjel a princezna sloužila, jak se patří. Jednou při královské hostině se rozlobila královna, že princ stále ještě nenašel dost odvahy vzít si za nevěstu ošklivou dceru čarodějnice. Najednou se královna zachmuřila. Princ jí nevěnoval pozornost a upřeně se díval někam za její rameno. Otočila se? Ale div divoucí, její komorná plače a králevic úžasem zapomněl zavřít ústa. Místo slz kanuly dívce z očí samé drahé perly. Králevic všecek rozradostněn vykřikl. Ty dívko, snad nejsi onou princeznou, která roní perly a když se směje, padají od úst růže. Dívka neodpověděla ani slova, jen se dala do smíchu, a z ústí padaly bílé růže, růžové růže, ohnivé růže, jedna krásnější než druhá. A pak si zula střevíčky a začala se bosa procházet po komnatě. Dukáty se v jejich šlepějích jen kutálely a zvonily. Kralevici nebylo více třeba. Čarodějnici i její dceru dala z hradu košťaty vymrskat. A konala se ta pravá královská svatba. Na počest princezny Růženky uprostřed horkého léta sjela se královská spřežení z celého širého světa. A nikdo z nich nelitoval té dlouhé cesty, když dostal pytel dukátů od nevěsty.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jednou jsem dostala peníze, které jsem si mohla uložit do pokladničky, protože jsem pomáhala jednotit řepu. To jsme dělali společně, my všechny děti z Bulerbinu. Vlastně jsme měli Lasse, Bosse a já jednotit řepu, co patří Melangordenu, a Ole tu, co patří Sir Gordonu, ale místo toho jsme si navzájem pomáhali jednotit všechnu řepu dohromady. Dostali jsme zaplaceno za každou vyjednocenou řádku. 4 koruny za ty dlouhé a 2 za ty nejkratší. Měli jsme na sobě zástěry z pytloviny, abychom si neotlačili kolena. Brita, Anna a já jsme měli na hlavách šátky a maminka řekla, že vypadáme jako malé babky. Měli jsme sebou plechový džbán plný šťávy, kdybychom dostali žízeň. No, žízeň jsme dostali okamžitě. A tak jsme si vzali dlouhá stébla slámy, strčili je do džbánu a klečeli jsme kolem něho a pili. Bylo to strašně prima srkat šťávu slámkami a tak jsme pili a pili a najednou byl džbán prázdný. Ale Lasse vzal džbán a běžel do lesíčka k prameni a přinesl nám vodu. A pak jsme pili vodu. To bylo zrovna tak zábavné, ale už ne tak dobré. Nakonec se Ole natáhl, jak dlouhý, tak široký, na zem a řekl:
2: slyšíte, jak to ve mně žblunká?
1: Měl plný žaludek vody a my všichni jsme poslouchali, jak to v něm žblunkalo, když se pohnul. Když jsme jednotili řepu, celou dobu jsme se bavili a vyprávěli si pohádky. Lasse začal vyprávět strašidelné historky, ale ty vůbec nejsou strašidelné, když svítí slunce. A tak si Lasse vzpomněl, že budeme závodit v tom, kdo dovede nejvíc klít. Ale Brita, Anna a já jsme se k tomu nepřidali, protože paní učitelka řekla, že klejí jenom hlupáci. Lasse zkusil klít jen tak trochu pro sebe, ale asi mu to moc dobře nešlo, protože toho brzy nechal. Nejvíc zábavy bylo při jednocení první den. Potom to bylo trochu nudné, ale museli jsme přesto pracovat dál, protože všechno muselo být hotovo. Jednou, sotva jsme začali, řekl Lasse Olovi: Petruska saldo bum bum. A Ole mu odpověděl: Kolifink, kolifink. A Bosse řekl: Mojsi dojsi filibom ararat. Zeptali jsme se, co tím myslili, a Lasse řekl, že je to taková zvláštní řeč, které rozumějí jenom kluci. Řekl, že pro holky je to příliš těžké.
2: Ho, ho,
1: řekli jsme, stejně tomu sami nerozumíte. Náhodou tomu rozumíme, řekl Lasse. To první, co jsem řekl já, znamená, dnes je krásný počasí. A pak odpověděl Ole: ovšem, ovšem. A potom řekl Bosse: štěstí, že tomu holky nerozumějí. Potom mluvili celé dlouhé litanie tou svou řečí. Nakonec řekla Brita, že my máme také svou zvláštní řeč, které rozumějí jenom holky. A pak jsme tou řečí začali mluvit. A tak jsme klečeli v řepništi a mluvili jsme těmi našimi různými řečmi celé dopoledne. Nezdálo se mi, že by byl mezi nimi zrovna nějaký rozdíl, ale Lasse řekl, že naše řeč je blbá. Řeč kluků, že je prý mnohem lepší, protože se podobá ruštině.
2: Kolifink, kolifink, řekl zase Ole.
1: A tolik už jsme rozuměli řeči kluků, že jsme věděli, že to znamená ovšem, ovšem. A od té doby neříkáme Brita, Anna a já Olovi jinak než Ole kolifink. Jednou dopoledne, když jsme si udělali přestávku a zrovna jsme seděli na hromadě kamení a pili čokoládu a jedli namazané chleby, které jsme si přinesli, nebe se docela zatáhlo a přišla strašná bouřka a padaly kroupy. Napadlo jich tolik, že byly opravdické závěje, zrovna jako v zimě. Začali jsme utíkat. Byli jsme bosy a jak jsme utíkali v závějích, mrzly nám nohy. Letíme ke Kristin do Lévnesu, řekl Lasse. Děláme vždycky to, co Lasse řekne, tak jsme to udělali i teď. Kristin bydlela v malém červeném domečku kousek odtud. Utíkali jsme tam a naštěstí byla doma. Kristin je už stará, vypadá jako babička, ale je hrozně hodná. Byla jsem u ní už hodněkrát. Je mináčku děti, řekla a spráskla ruce. A pak ještě dodala, chudáčkové malí. Rozdělala v pokoji v krbu velký oheň, abychom si mohli sundat mokré šaty a ohřát si nohy u ohně. A pak nám Kristin pekla oplatky v železné formě, kterou držela nad ohněm. Taky nám uvařila kávu v konvici, která stála na třech nožkách přímo uprostřed plamene. Kristin má tři kočky a jedna z nich právě měla koťata, která teď ležela v koši a mňoukala a byla hrozně roztomilá. Byla čtyři a Kristin řekla, že je musí dát pryč a nechat si jen jedno, protože jinak by měla dům plný koček a neměla by sama kde bydlet. Nemůžete nám je tedy dát, vykřikla Anna. Kristin řekla, že bychom si je samozřejmě mohli vzít, ale co prý by tomu řekly naše maminky, kdybychom přinesli domů koťata. Koťata má přece každý rád, řekla Brita. A tak jsme žadonili a prosili, abychom to mohli aspoň zkusit. Představte si, že to vyšlo přesně. Jedno kotě do Norgordenu, jedno do Melangordenu a jedno do Sergordenu. Lasse vybral kotě pro nás. Bylo takové strakaté s bílou skvrnou na čele. Brita a Anna dostali celé bílé a Ole dostal černé. Když nám šaty uschly, šli jsme s našimi koťaty domů. Jsem ráda, že kočičí mámě aspoň jedno kotě zůstalo, protože jinak by jí nezbylo žádné dítě. Naše kotě jsme pojmenovali Mourek. Brita a Anna pojmenovali to své kotě Micka a Ole to svoje Macour. Žádné z našich maminek to nevadilo, že jsme si přinesli domů koťata a směli jsme si je nechat. Hodně jsem si s Mourkem vyhrála. Přivázala jsem na provázek papírový střapeček a běhala jsem s ním kolem dokola a Mourek běžel za ním a snažil se ho chytit. Lasse a Bosse si s ním napřed taky hráli, ale brzy je to přestalo bavit. A tak se musela sama dohlížet, aby dostal jídlo. Pil mléko v kuchyni z malé misky, ale vůbec ne tak, jak to dělají lidé. Vystrkoval jazyček, který byl docela růžový a mléko vylizoval. Přichystala jsem mu košík, aby měl kde spát. Hezky měkce jsem mu v něm ustlala. Občas jsme pouštěli Mourka, Micku a Macoura, aby si spolu hráli na trávníku, protože to byli sourozenci a byli jistě rádi, že se mohou sejít. Vydělala jsem si při jednocení řepy 90 korun a dala jsem si je do pokladničky, protože si chci spořit na kolo. Na červené kolo.

0: O bezohledném slonovi. Když někdo myslí jenom na sebe, dělá všechno jenom tak, jak to jemu samotnému vyhovuje a je mu jedno, že ostatní omezuje nebo dokonce poškozuje, říkáme o něm, že je bezohledný. Takový člověk například předbíhá při nastupování do autobusu nebo bouchá dveřmi u výtahu. Také si klidně pustí hodně nahlas rádio nebo televizi a je mu úplně jedno, že kvůli němu nemůže někdo spát, i když je už noc. V pohádkách to s bezohlednými a zlými lidmi vždycky špatně dopadne. Vzpomeňte si třeba, jak dopadla babizna z pohádky o perníkové chaloupce nebo zlá královna v pohádce Sněhurka a sedm trpaslíků. Tahle ta pohádka je o slonovi, který byl bezohledný ke všem okolo, protože se domníval, že vzhledem k jeho velikosti a síle si to může dovolit. Chodil každý den po cestě, která vedla k řece, kam všechna zvířátka z blízkého i dalekého okolí chodila pít a někdy se i vykoupat. Slon si to vždycky vykračoval tak, jako by ta cesta patřila jenom jemu. Neuhnul a nedal přednost ani srnčí mamince, která převáděla přes cestu malého kolouška, který se jen tak držel na nohou, protože byl na světě teprve 3 dny. Slon si nevšímal ani hodně starého medvěda, který už špatně viděl. No a jak dopadne taková srážka slona s medvědem, srnkou, ježkem, zajícem či klokanem, to si dovedeme představit. Jednoho letního odpoledne si to slon kráčí uprostřed cesty. Neohlíží se nalevo ani napravo, křižovatka, zatáčka, semafor, všechno je mu jedno. Ostatní zvířátka sotva stačila uskakovat z cesty. Slon se tomu potkli, ještě usmívá a dokonce si myslí, že je Bůh ví jaký pašák, když mu všichni uhýbají. Jak si tak spokojeně kráčí, zaječel mu v uchu tenký, ale pronikavý hlásek.
1: Stůj, slone!
0: Slon se lekl a zastavil tak prudce, až se mu chobot rozhoupal, jak zvon na věži kostela.
2: No to je drzost, zastavit slona, když je v pohybu,
0: říká si pro sebe slon.
1: Tak co bude? To tady budeš stát celé odpoledne uprostřed cesty a bránit provozu?
0: Pištěl mu do pravého ucha nepříjemný hlásek.
1: No uhni, uhni, zaparkuj po straně cesty, musím s tebou mluvit, tak dělej, dělej, nezdržuj.
0: Slon raději, než by ohluchl, poslechl. Potom se teprve rozhlížel na všechny strany, ale nikoho neviděl.
2: Kdo jsi?
0: Povídá slon.
2: A kde jsi? Ukaž se, ať tě můžu zašlápnout.
1: To zrovna! Budu se ti ukazovat! Mně stačilo, že jsi mi rozbořil dům, zničil ulici, školu, nemocnici, zásobárnu, jesle a vůbec celé mraveniště.
2: Cože, ty jsi mravenec?
0: Podivil se slon.
2: Ten mrňous mrňavý, který mi nesahá ani.
0: Slon si nemohl v rozčílení rychle vzpomenout na nic malého. Až po chvilce povídá.
2: Ani na chodidlo mé nohy.
1: Jo, to jsem já. Máš mě přímo v uchu a já ti budu dávat povely tak dlouho, až se naučíš chovat se na cestách stejně jako každý jiný účastník provozu.
2: Cože? To mám snad zastavovat na křižovatce jenom proto, že svítí červená a vyhýbat se veverce nebo jezevci? He, to tedy nikdy!
0: Rozlobil se slon a dupnul přední nohou tak vztekle, až vyletěl oblak prachu z cesty.
1: Jak chceš, já tady budu bydlet ve tvém pravém uchu a budu si taky dělat, co budu chtít. A teď se mi chce zrovínka zpívat. Já totiž moc rád zpívám.
0: a jak řekl, tak také udělal. Začal si zpívat národní mravenčí písně, a to jednu za druhou. Potom přešel na jazz a když si slon myslel, že mravenčí repertoár je vyčerpán, začal zpívat odrhovačky. Když uvážíme, že mravenec neměl hudební sluch, pochopíme, proč to slon vzdal.
2: Tak dost, udělám, co chceš, jenom prosím tě, už nespívej. To se nedá vydržet, zpíváš falešně, moc nahlas, máš nepříjemný hlas. A hlavně se to nedá vydržet, udělám opravdu všechno, co chceš, jenom drž kusadla.
1: Nechci toho moc, jenom aby se schoval na cestách jako každý jiný a nemyslel jenom na svoje pohodlí, ale i na ostatní.
0: No a mraveneček začal učit slona slušnému chování. Slon byl celkem učenlivý a taky mu nic jiného nezbývalo, pokud nechtěl ohluchnout na pravé ucho. V pohádkách ani v našem životě to nevyhrává vždycky jenom ten, kdo je velký, má sílu a je bezohledný. Já věřím tomu, že nikdo z vás bezohledný není a nebude, protože jinak by mu do ucha mohl vlézt mravenec.

0: druhým ukáže.
1: Co pak na sebe tak koukáte, děti? Vy už si nehrajete na pejska a kočičku?
2: To se tati radši zeptej paní Žufíkové.
1: Proč bych se na to měl ptát paní Žufíkové?
3: No, ona totiž, pane Spejble, ona...
2: Počkej, Máni, já to povím sám. No.
1: Tak se nehádejte. A povězte mi, co bylo s paní Žufíkovou.
2: No. S paní Žufíkovou bylo, že ta hodná holčička Mánička přetrhla paní Žufíkové šňůru na prádlo, právě když tam... měla prádlo.
3: No zase já, no.
1: Opravdu, Máničko?
3: Když on to Hurvínek neřekl celé.
1: No tak jak to bylo?
3: No, jenom pověz taťuldovi, na co jsme si hráli.
1: A já jsem si hned myslel, že to bude nějak jinak. Mánička by přece nic takového schválně neudělala.
2: Ne, ne. Mánička ne, ale šňůra udělala drc, prádlo na ní hrc a paní Žufíková udělala vrrr.
1: Prosím vás, na co pak jste si to hráli?
3: Ale no přece na toho pejska a kočičku.
1: Aha, no. A ty jsi byla kočička a Hurvínek pejsek.
3: Ale ne, Hurvínek byl kočička a stědl mi jogurt.
1: No to kočičky dělají.
3: No.
1: A proč jsi nebyla kočička ty?
2: No přece tatí nemohla, když ona měla jogurt a já ne.
3: To byl můj jogurt, no.
1: Vidíš, to je pravda. A co pak si dal Mánice pejskovi ty, no? Co pak, no?
3: Říkej.
1: Pověz, no?
2: Já jsem dal Mánice pejskovi kost, no. Ale ona na ní neměla chuť.
3: Budeď by ne, to by neoblízla ani žerik.
1: No to jste si opravdu hráli moc hezky. No. Ale ať přemýšlím, jak přemýšlím v tom povídání o pejskovi a kočice, nebylo nic o trhání šňůry na prádlo.
3: To ne?
2: Nebylo, ale když ono tak strašlivě pršelo.
3: No, a pak svítilo sluníčko.
2: No, a my jsme se chtěli usušit jako pejsek s kočičkou.
3: No, a proto mě kočička Hurvínek vysadil na tu prádelní šňůru. No, a to nevydržela, udělala drc, no.
2: Prádlo udělalo hrc.
1: No, paní Žufíková udělala vrr.
3: No,
1: já se jí nedivím. No. To já být na jejím místě bych udělal vrr a ještě haf, haf, abyste věděli.
2: Haf, haf, tati nedělala, ale napovídala toho, to by zkoukala. Ale stejně nějak zapomnětlivá.
1: Proč myslíš?
2: Protože nemohla Mánice přijít na jméno.
3: No, říkala mi prosím všelijak jinak. Jenom ne Máničko.
2: Ale na některá slova si vzpomněla moc dobře, já to slyšel.
3: To
1: no dobře, dobře, ale co bylo dál?
3: No, potom nás chtěla seznámit se svým manželem.
1: Jak seznámit? No. Proč?
2: No. To my nevíme.
3: Nevíme.
2: Ona pořád říkala, počkejte, já přivedu manžela.
3: No a já chtěla počkat, ale Hurvínek říkal, že ne, že už pana Žufíka zná.
1: Tak ty znáš pana Žufíka?
2: Znám, tati, ten tě umí běhat, to by zkoukal.
1: Vy jste spolu závodili?
2: No, vlastně závodili, ale nechytil mě.
3: Nechytil, já to viděla, pane Spejble.
2: Nechytil.
3: To byl nervák.
1: Nervák?
3: No, a pořád na Hurvínka křičel, počkej, já ti ukážu. Ale úplně zbytečně, protože Hurvínek nepotřeboval nic ukazovat, on trefil domů úplně klidně sám.
1: A to se dozvídám pěkné věci. Co pak ti to chtěl pan Žufík ukázat, no?
2: Já tati nevím, jestli mu šlo o to okno, nebo co?
1: O jaké okno zase?
3: No, o to okno, co no, měli Žufíkovi.
2: Měli Žufík.
1: Měli?
3: No.
1: A už nemají?
3: No.
2: Já za to tati vážně nemůžu. On mi za Huňku přihrál na hlavičku a už to bylo.
3: Už to bylo, no. Ale teď mají to okno zalepené takovým květovaným papírem a... vypadá to moc hezky, pane Spejble.
1: Spíš to vypadá na domácí sekec. No to no, jsou mi novinky.
2: No, tati, já jsem...
1: Napřed šňůra drc.
3: No, jo, no.
1: Potom prádlo hrc a teď okno bum. Hleďte se, vy pejsku a kočičko. Vy se teď půjdete pěkně k Žufíkovům omluvit.
3: No.
1: Hurvínek ze svého zaplatí to okno a vyhlašuje se domácí vězení.
3: Yeah.
2: Když to ale není zdravé sedět doma.
3: No.
1: Já na vás otevřu okno, abyste měli svěží vzduch.
3: Ale co budeme doma dělat?
1: Můžete si zase hrát na píska a kočičku. Já vás naučím.
4: Pigy má
0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Bob a Bobek z klobouku. Byl jednou jeden kouzelník a ten měl velice podivné jméno. Jmenoval se Pokuston. A zrovna tak podivně vypadal. Nevyžehlené kalohoty a na košili samý červený flíček. To proto, že stále jedl špagety s kečupem. Pravda, kdybychom si ho prohlédli lépe, zjistili bychom, že má na kalhotách i pár mastných flíčků. Ty byly od grilovaného kuřete, které si koupil vždycky, když sehnal trošku víc peněz. To si sedl na schůdky své maringotky, dal si papírový tácek na kolena a hodoval. No a pak si utřel ruce do kalhot a jel se svou maringotkou o kousek dál. Ale protože se mu častěji nedařilo, než dařilo, bylo těch špagetových flíčků na košili mnohem víc, než na kalhotách těch mastných kuřecích. Když dorazili na náves nebo na náměstí, postavil si někde vedle kolotoče či houpaček svůj stan a vyvolával. Vstupte, vstupte, vážení! Co uvidíte tady, neuvidíte jinde. Mému umění se obdivoval v daleké Sarasánii i celý harém paši Bublejchána. Já budu polikat meče a oheň. Nechám zmizet vše živé i neživé. Přátelé, na železné tyči udělám uzel. A na závěr, světe div se, světe vyval oči. Vytáhnu z klobouku dva slavné králíky, Boba a Bobka. A tak se také stalo. Ať před ním schovávali diváci červené eso sebelí, našel je v kapse nějakého pána. Z nosu i uší si táhl cigarety, nechal zmizet hodinky pana starosty a pak je našel u pana hostinského. Chodil po provaze a nakonec vzal kouzelnický klobouk. Ukázal všem, že je prázdný, zaklepal kouzelnickou hůlkou na dýnko a stal se zázrak. Z klobouku vyskočili Bob s Bobkem a hezky se uklonili publiku. To byl panečku aplaus. Lidé vstávali a volali bravo, bravo, úžasné. A nikdo neuhodl, jak to kouzelní Pokuston dělá. Jednou, když přejížděl kouzelník Pokuston z kalhotovic do sak, nemohl najít kouzelnickou hůlku. Tena, kam jsem jí mohl jen založit? Hledal v šuplíku, hledal pod stolem, hledal pod poselí a ne jí najít. A tak se rozhodl, že udělá konečně v maringotce pořádek. Zastavil na pasece a zatímco se koník Ferda pásl na zelené trávě a okusoval větívky bezu, vynesl kouzelník Pokuston všechny věci z maringotky na trávník. A hledal a hledal. Jaký by to byl kouzelník bez kouzelnické hůlky? No a konečně ji našel. Byla mezi špagetami. To bylo radosti. Rychle naházel všechno zpátky, zapřáhl Ferdu a ujížděl, aby byl včas na dalším představení. A v samém schonu si nevšiml, že nechal na louce kouzelnický klobouk s Bobem a Bobkem. Když pak přijel do sak, musel sehnat za králíky náhradu. Místo nich na závěr představení uspal jednu pani a tu pak rozsekal šavlí na kousky a propíchal kordem. To byl panečku úspěch, když potom ta paní vyskočila a byla úplně živá. A protože se to panince líbilo, už u kouzelníka zůstala. Přes den mu vařila špagety a prala košile a čistila skvrny od grilovaných kuřat a večer se nechala před publikem rozsekat šavlí na cimpr campr. Kouzelník byl moc a moc spokojený a na králíky už si ani nevzpomněl.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Pelandok soudí druhý případ. Kdysi se stalo, že jakýsi kupec přišel k jeho výsosti králi Sulajmánovi a přednesl mu svůj případ. Prosím o odpuštění, veličenstvo, o tisícero odpuštění. Vedle mé kuchyně bydleli dvě děti. Byli to sirotci. Po celou dobu nic nejedli, jenom vdechovali vůni z mého jídla. Ze všech moučných i masitých pokrmů, které vařil můj kuchař. Když z toho vyrostli, chtějí se z blízkosti mé kuchyně odstěhovat a já chci poprosit vaši výsost, vládče světa, abyste určil cenu vůně z mých jídel. Když král vyslechl slova chamtivého kupce, chvíli přemýšlel a uvažoval nad žalobou. Potom řekl svému prvnímu ministrovi, hodnostářům a všem učencům a mudrcům, co byli přítomni v poradní síni. Páni vezíři, ministři, vojevůdcové a všichni podaní, co jste zde na poradním shromáždění, kdo z vás by dovedl rozsoudit tento případ mezi kupcem a sirotky, tomu udělím vysoký úřad. V celém shromáždění se však nenašel nikdo. A ani sám vládce, ať si lámal hlavu sebevíc, nedovedl spor rozhodnout. Proto přikázal svému vojevůdci Šakalovi, aby zavolal jeho ctihodnost soudce pralesa Pelandoka, ať případ rozsoudí. Šakal ho šel hledat po všech koutech džungle, až našel jelínka, jak ohryzává mladé výhonky bambusu. Pelandok vyslechl Šakala a rychle se vydal na cestu k soudnímu dvoru. Když král viděl, že Pelandok přichází, pozdravil ho a vyzval ho, aby usedl na soudcovskou stolici a případ vyřešil. Když Pelandok zasedl na určené místo, vyprávěl mu vládce celý příběh od začátku do konce. Jeho ctihodnost Pelandok se jenom spokojeně pousmál a potom uctivě pravil. Prosím o odpuštění, vaše veličenstvo, vládče světa, ale z vaší milosti a laskavosti nejvznešenější výsosti bych rád zaplatil a vyrovnal všechny dluhy sirotků kupcovi hned tady, na tomto poradním shromáždění. Jenom bych prosil přesně sestavit a vypočítat částku, kterou ubozí sirotci váženému kupci dluží. Když vládce, kupec a hodnostáři přítomní na poradním shromáždění tato slova vyslechli, navrhli. Myslíme si, že děti by měly zaplatit za vůni jídel 1000 stříbrných. I král s touto částkou souhlasil. Jeho ctihodnost, soudce pralesa, se hluboce uklonil jeho výsosti a řekl. Když to je podle vašeho názoru přiměřené, nechť se tak stane. Prosím však vaši výsost, aby mě milostivě ráčila půjčit 1000 stříbrných, které i hned po skončení procesu vrátím. Král Sulajmán souhlasil a přikázal svému strážci pokladu, aby přinesl požadované peníze. Pelandok se stříbrňáky odešel do vedlejší komnaty a odtamtud zavolal. Kupče, vezmi si nyní částku, kterou ti zaplatím za sirotky. Tady jsou 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100, 300, 400 tisíc. Stříbrňáky zvonili, jak je Pelandok spouštěl z výše na stůl, až všem zaléhalo v uších. Když odpočítal 1000 stříbrných, vrátil se do zasedacího sálu a položil pytlík s penězi k nohám krále Sulajmána. Pelandoku, jaký význam mělo to, co si právě udělal? Dělínek uctivě odpověděl. Prosím o odpuštění. Tisíceré odpuštění, veličenstvo, ale nyní je spor mezi kupcem a sirotky vyřízený. Děti už nedluží obchodníkovi ani minci, protože dostal přiměřeně zaplaceno. Kupec je totiž žaloval, že vyrostli a zesílili tím, že čichali jen vůni moučných a masitých jídel, které vařil jeho kuchař. Nyní kupec získal velké bohatství, štěstí a spokojenost, slávu a čest tím, že slyšel cinkat stříbrňáky, které jsem právě přepočítal. Mohli je počítat ušima, stejně jako děti jedli jeho jídla nosem. Podle mého názoru to je naprosto spravedlivé. Král pochopil počínání Pelandoka a nakázal prvnímu ministrovi, aby rozsudek sdělil hodnostářům, podaným a vojsku. Lakomý kupec odešel ze dvora s obrovskou hanbou. Pověst o moudrosti a bystrosti Pelandoka opět vzrostla a rozšířila se po celé džungli, která jej pak uznala za svého panovníka, šejka, vládce pralesa.

0: Když ještě bída snouzí chodili moravskou zemí, pod Oderskými vrchy žil jeden dřevař se ženou. Mnoho toho neměli, jen starou chalupu doškem přikrytou a na stole věčně prázdnou mísu. Za to dětí byla plná světnice jako doubků v lese. Dokud les dával jahody, maliny, borůvky a houby, vedlo se jim dobře. Hůře však bylo v zimě, když všechno zapadlo sněhem a vítr profukoval každou skulinou ve stavení. Děti byly pořád při chuti a máma jim neměla co dát. Celý rok vypomáhala u bohatých sedláků, aby domů přinesla něco na přilepšenou, a přece to k živobytí nestačilo. Dřevař v lese kácel stromy. Osekával větve a kulatinu svážel dolů k cestě. Lepší dřevo prodal rovnou, ostatní řezal na špalky a štípal na polínka. Každý den jezdil s vozem vysoko naloženým do města, kde polínka prodával po domech. Hospodyně ho rádi viděli, protože měl vždycky dobrou míru a nikdy je nešidil. Někdy jim také dovezl několik kousků másla a tvarohu, pečlivě zabalených do řepných listů.
1: Dříví, kupte dříví, prodám lacino,
0: volával na všechny strany a hnětky pomalu táhli vůz od domu k domu. K večeru, když mu na voze něco málo dřeva zbylo, klepával dřevař na vrata známých a nabízel pytel polínek za šesták, jen aby se s ním nemusel vracet domů. Ale ať dělal, co dělal, ve stavení peníze pořád chyběly a pořád měl plno starostí, jak děti uživí. Jednou kácel pod růžovým kopcem a v poledne odpočíval nedaleko velikého šedého kamene, odkud bylo vidět daleko do kraje. Neměl k obědu víc než kus suchého chleba, který zapil vodou ze studánky. Bylo toho trochu málo na takovou dřinu. Uložil se tedy ke spánku, aby hlad zaspal. Hlavu měl ale plnou starostí. A tak přesto, že dávno oči zavřel, usnout nemohl. Pořád ho pronásledovaly samé černé myšlenky. Tohle by snad ani čert nevydržel. Celý den se plahočím po lese a nakonec nemám nic pořádného k snědku. Doma jsou děti hladové jako vlčata a jen vyjedli. Kdybych jenom věděl, kdo mi z bídy pomůže, dal bych mu za to nevím co. Najednou se zčista jasna zablízklo a na šedém kameni stál myslivec. Mladý, pohledný, oči mu jen jiskřily. Dřevař vyskočil a rychle smekl beranici, aby pána pozdravil. Marně však vzpomínal, jestli tohohle myslivce už někde viděl a přece znal všechny v celém polesí. Když si ho lépe prohlédl, všiml si, že má pod zeleným kloboukem v černých kudrnatých vlasech dva růžky. Safraporte. To je vzácná návštěva, pomyslel si dřevař. Odkud pak se tu vzal čert? Vždyť ho nikdo nevolal. Mladý čert na kameni přešlapoval, vousiska si nakrucoval a byl rád, že udělal na dřevaře ten nejlepší dojem. V pekle mu nařídili, aby jim přinesl nějaké duše. A když slyšel, jak si chudý dřevař naříká, vyrazil na svět. Vím, co tě trápí a rád bych ti pomohl, ale něco za něco. Zadarmo ani kuře nehrabe, natož takový čert, jako jsem já. A znovu se začal před dřevařem natřásat a ukazovat svou parádu. Rád bych si pomohl ke štěstí, pane. Jsem jenom chudý dřevař. Mám sotva tolik, abych se ženou a dětmi neumřel hlady. Takový chléb by se i tobě přejedl. Čert skočil dolů a chytil ho za ruku. Držel ho pevně, aby mu chudák náhodou neutekl, a šeptal mu do ucha. Dám ti pytel stříbrňáků a ty mi dáš za rok svou hříšnou duši. Tohle je přece dobrý obchod pro nás pro oba. Dřevaři se v té chvíli zatočila hlava a málem by se byl vyvrátil jako strom. Tolik peněz ještě nikdy neviděl. Za ty by se doma najedli do syta, koupili šaty a boty, jednu krávku a pár koz, žena chtěla mít vepře, to všechno by za ty peníze pořídil. Podíval se na čerta ale mlčel. Zdá se ti to málo? Dám ti tedy dva pytle stříbrňáků, ale víc ani chlup. To bych měl z toho v pekle jenom mrzení, že dávám za hloupou dřevařskou duši tolik peněz. Dřevař zajásal a už se nerozmýšlel. Za tolik peněz by byl dal všechno na světě. Čert hvízdl, až mu v uších zalehlo, dupl pravou nohou o skálu a v tu chvíli tu byly dva pytle stříbrňáků. Z kapsy pak vytáhl pergamenový list a přiostřil husí brk, který měl za kloboukem schovaný. Nejdříve se mi krví upiš, potom budou peníze tvoje. No jo, ale milý pane, jak se mám podepsat, když jsem se nenaučil psát? Jestli vám budou stačit tři křížky, rád je udělám. Čert si odfrkl, pak mu chňapl po ruce a natrhl nehet. Když omočil brk v krvi, podal ho dřevaři. Podepiš se, jak umíš. Do roka si pro tebe přijdu k tomuhle šedému kameni. Nezapomeň na to. Dřevař s těžkou rukou udělal vedle sebe tři kostrbaté křížky a smlouva byla platná. Čert se spokojeně zachechtal, nohou kopl do skály a byl pryč. Nebýt těch dvou pytlů, co tu po něm zůstali, nemusela to být ani pravda. Toho dne se dřevař už do díla nepustil. Stáhl dva pytle dolů na cestu, naložil je na vůz a jel domů. Žena se divila, proč už je tak brzy doma. Pomohla mu odstrojit koně a pytle spolu otáhli až do komory. Když se ale do nich podívala, zatrnulo jí u srdce. Muži, kde jsi ty peníze vzal? Snad si někoho nezabil. Ženská blázivá, co si to o mě myslíš? Poctivě jsem je vyměnil s čertem za svou duši. Rok tu s vámi zůstanu, dám všechno do pořádku a hajdy do pekla. Za všechno se musí platit. Co tě to napadlo? Naříkala žena. Co si tu bez tebe s dětmi počnu? Na nářky je vždycky dost času. Teď uvař něco dobrého, mám hlad jako vlk. Hlavně, že bude po bídě. Brzy stála pod lesem nová chalupa. Na dvorku běhalo hejno slepic s kohoutem, ve stáji stál vedle hnědek ještě jeden pár koní a v chlívku chrochtal pěkný vepřík. Celá dědina se divila, jak si pomohl chudý dřevař z nouze a bídy. A když koupil pole, přijali ho mezi sedláky. Žena s dětmi měla co dělat, aby doma na všechno stačila. Dřevař jezdil za obchodem, prodával dřevo, formanil a dobře se jim dařilo. Jak měsíc ubíhal za měsícem, štěstí se z chalupy začalo vytrácet. Muž i žena mysleli na čerta a nemohli se smířit s tím, že jejich společnému životu bude zanedlouho konec. Děti byly sice zaopatřeny, nejstarší se šli učit řemeslu, ale ty mladší ještě chodili do školy. Zítra si pro mě čert přijde k šedému kameni. Jednoho dne povídá dřevař. Udělal jsem všechno, aby se vám dobře žilo. Vzpomínejte na mě v dobrém. Žena se dala do usedavého pláče a celou noc oka nezavřela. Ráno však bylo moudřejší večera. Když děti po snídani vyběhly z domu, dřevař obešel hospodářství, spočítal peníze v truhlici a pak se začal loučit se ženou. Nepospíchej, muži. Dopoledne je ještě čas a já se pokusím čerta zahnat. Musíš mi ale pomoci. Dřevař se velice podivil, jakou má odvážnou ženu a bylo mu jí líto opustit. Když se předpolednem objevili nahoře v lese, dřevař nesl putínku vápna a jeho žena plný džbán svěcené vody. Došli mlčky až k šedému kameni, polili ho vápnem a schovali se nedaleko do houštiny. Slunce za chvíli kámen osušilo. Svítil bělostí, až se nad ním zvědaví ptáci začali slétat. V poledne se zablízklo a čert byl tu, vystrojený jako na svatbu. Začal se ohlížet na všechny strany, jako by něco hledal. Pak vytáhl úpis a znovu se rozhlédl. Pomalu začal obcházet kámen ze všech stran a tu proti němu vyskočila z houštiny dřevařova žena. Co pak tu hledáš, pekelníku? Přišel jsi pro mého muže? Ale ne, jenom si vzpomeň, že jste se spolu měli sejít u Šedého kamene a ten tu není. Abys nenaříkal, že si nedostal žádnou odměnu, trochu ti pokropím zelený kabátek, jen se podívej, jak ti to bude slušet. Než se čert vzpamatoval, polila ho svěcenou vodou, která zahání zlé duchy. Pekelník zařval a oběma rukama se popadl za hlavu. Pergamen mu vypadl na zem, dřevař po něm skočil a hned ho roztrhal. Je mi líto, panáčku, ale naše smlouva už neplatí. Snad budeš mít jinde víc štěstí a za ty peníze ti se ženou moc děkujeme. Udělal si dobrý skutek. Do smrti na tebe nezapomeneme. Čert viděl, že ho přelstili a dal se na ústup. Škrábl kopytem o kámen, země se otevřela a on za hrozného rachotu zmizel. Dřevař objal ženu a teprve nyní poznali, co je to štěstí.
2: Jak šejtroček vezl sám sebe na svatbu. Valach Žemlička se nikdy nezbavil té své sumčí nátury. Když jeli kolem větší vody, musel mu šejtroček stínit oko, co bylo k vodě blíž. Jinak Žemlička s vozem rovnou na hlubinu. Jednou jeli ze dvora králové. Řeka se tam točí. Šejtroček nestačil přeskočit Valachovi od oka k oku. Žemlička zahlídl proud a už se k němu nese přes příkop. Prr, už šejtroček nestihl zavolat. Valach vpředu a vůz za ním, všecko to vletělo do řeky. Šejtroček nahoře na kozlíku jen přistrkoval kolena až k bradě, aby mu nenateklo do holínek. Ve chvilce se všechno srovnalo a uklidnilo. Vpředu pluje Žemlička, kopyty pracuje jako parník kolesem a za ním se nese vůz jako velebná archa. Šejtroček ji kočíruje a na labském břehu tlučou lidi čepicemi o zem a volají: to je forman, ten se vyzná i na rybí silnici. Všecka sláva ale šejtročka přešla, když o kus níž vyjeli z vody zpátky na cestu a stočili se k Jičínu. V holínkách měl jako ve sklenici, kalmuk sušil na biči a čepici ždímal. Do toho povrzávala kolesa, jak z nich řeka vyplavila kolomas. Foukal ostrý větřík a záblo. Šejtroček si vymýšlel hřejivé myšlenky, aby mu na kozlíku bylo pohodlněji. Až vkročím do své chalupy, nesmím tam uvidět víc vody, než nahrňoul čaje s rumečkem. Všecku tu mokrotu schodím ze sebe dolů a rovnou se skácím do suché postele. Nejlíp ale by bylo mít doma mladou ženu, aby mi chalupu pěkně vytopila. Jen si pomyslel některou z těch myšlenek, Valach Žemlička vpředu u oje se tomu vždycky zasmál. Čemu se pořád řechtáš? Okřikl ho šejtroček. Žemlička na to nic, ale smál se celou cestu až domů. Když dojeli, opatřil šejtroček Valacha i vůz a rázuje si to přes dvůr a těší se na suchou chalupu. Otevřel dveře do síně a v tom se mu přes špičky holínek přelije

0: Co mi to tu vyvádíš? Už to bude, řekla mírně panenka. A kdo vlastně jsi? Vyjel si znovu šejtroček a dívá se, jak ze studánky vyplynula další vlnka. Panenka se zarazila, otřela si od země umazaný prst o košilku a řekla, to už nevíš? Já jsem přece ta víla, co si jí pomohl se studánkou v lese. Potom to šejtročkovi vysvětlila, u koho si studánková víla z vděčnosti udělá studánku, tomu musí být věrná až do smrti. A to zas ne, já tě nechci, povídá šejtroček, odešel do světnice a usadil se za stůl, aby byl co nejdál od studánky. Je s tebou moc vody. Ale to jen pro začátek, než tu studánku pořádně seštýmuju, řekla pramínkovým hlasem víla. A just ne, křikl šejtroček. Co tak spolu rozprávěli, že mlička ve stáji do toho pořád řechtal. A justovní ne, křikl znova šejtroček. Vyskočil si na pec, kam bylo od studánky nejvýš, a tvářil se tam jako mrak. Panenka zatím uhlazovala vodu ve studánce a prosí a přemlouvá šejtročka. Já umím i jiné věci. Dovedu jen ze samé vody uvařit silnou hovězí polívku. A když řeknu vodo per, všecko prádlo se hned samo vypere. Kytky na zahrádce by se nemuseli zalívat a pod ořechem bych zařídila pramen, aby neupíjel jabloním. Tak co, chceš mě? Z mraku na peci jen blízklo. Nechci! Tak to já ale musím plakat. Plač si! Ještě radši ne, potřásla hlavou studánková víla. Podívej, a umít vůz, na to já jen si pomyslím a už to je. Valacha bys taky hřebelcovat nemusel, to bych taky já sama. Nic a nic! Střelil z pece dva hromy za sebou šejtroček a zavřel oči. A že bude spát, ať si studánková víla pláče. Plakala tak tiše, že to šejtročka ani jednou nevyvolalo ze spaní. A protože byl utrmácený od kočírování, spal dlouho, spal tvrdě jako dub, ale druhý den odpoledne se přece jen probudil. Dívá se po světnici. Ajajaj. Ve světnici už je naplakáno až površek kredence. Hrnky s malovanými švestičkami jsou plné slz a stůl a židle plavou jako loďstvo. Studánková víla pořád pláče a studánka v síni jí pomáhá. Vyplavilo to pole na skouta za pecí, rozmáčelo cukr i sůl. Už to dosahuje málem k provlhlým holínkám na bydle nad pecí. A teď už šejtročkovi až po bradu. Nechci tě, křikl šejtroček. Už ho to mokře studí pod samým nosem. A v té chvílce se studánková víla rozplakala nejusedavěji. Já tě mám, šejtročku, tolik ráda a já tě musím utopit. To je to slovo, co jsem chtěl slyšet. To je to pravé a upřímné slovo, povídá forman šejtroček. Tak já si tě tedy beru za ženu. Jen šejtroček dořekl, všecka slzavá voda se odlila. Studánková víla si začala říkat Julča a dala se do hospodaření v chalupě.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Zvládneš to? Zeptala se moja starostlivě. Tatu váhavě přikývla.

0: Div. Budu se snažit. Jeho nadšení z toho, že polezou na prostřední šplhací strom, pomalu vyprchávalo. Tak, tak toto, zavelela Moja. Šplhala napřed a ukazovala mu, kde se držet a kde si dávat zvlášť pozor. Ale zdálo se, že tatu ani radit nepotřebuje. Teď je to moc dobře, pochválila ho Moja. Nebyli však ani v polovině, když na jednu z nejvyšších větví přiletěl kos.
1: Co se tady děje?
0: Zavolal posměšně.
1: To jsou nějaké gorilí jesle?
0: Tatu si pomyslel, jaké pak jesle? A začal se snažit ještě víc. Pekelně se soustředil, aby přesně švihnul pravou nohou, ale přitom pozapomněl, že musí dávat pozor i na to, jak se chytit levou rukou, a hmátnul do prázdna.
1: Smál se kos.
0: To se stane, řekla bráškovi Moja. Jen klidně polez dál.
1: A kos na to. Jeden mrňous učí druhého.
0: Od toho okamžiku tatu zvažoval každičký svůj pohyb. Takže stoupal mnohem pomalej. A co horšího, jak nad každým svým pohybem přemýšlel, začal se bát. Když byli v polovině výstupu, zafoukal vítr a strom se rozkýval. Tatu ztratil poslední zbytek sebejistoty, pevně objal silnou větev a držel se jí jako klíště.
1: Kechtal se kos. Škoda, že mám zrovna dneska tak málo času. Bojácný tatůnek, to je podívaná.
0: Bráška se jmenuje Tatu, ocekla Moja kosovi a začala tatu a pouzbuzovat. Neboj, to nic není. Chyť se tamhle toho pahýlu a polez. Ale tatu se na ní jen vyděšeně díval a bál se i mrknout.
1: Kos dostal úplný záchvat smíchu. Jedno mrně se třese strachy a to druhému radí. Mojo, ty víš, o čem mluvíš, co? Ty jsi jako schnilá hruška už jednou spadla, co? Když jsi učila lítat.
0: Rozchechtaný kos se načepířil, roztáhnul křídla a namířil si to k bazénu lachtanů, kde mělo začít krmení.
1: To si nechtěl nechat ujít. Co kdyby některý z nich nechytil hozenou rybu? To by byla legrace.
0: Obě gorilí mláďata zůstala jako opařená. Po chvíli tatu zakňoural.
1: Ty jsi odtud spadla?
0: To je dávno, odpověděla Moja. A nespadla jsem, jen málem. Táta mi pomohl. A taky to nebylo tady. Mluvila čím dál důrazněji. Že jí ten kos pohnul žlučí. Posmívá se a ještě si vymýšlí. Ukřičenec, jeden ukřičená. Pak mnohem mírněji dodala. Poléz, už je pryč. Jenže tatu o dalším lezení nechtěl ani slyšet.
1: Zavolej tátu, ať mě sundá.
0: Moja zavrtěla hlavou. Kdyby tě táta sundával, ten kosák by se to určitě dozvěděl. Dovedi si představit, jak by se ti vysmíval a jak by všude vykládal, že jsi ten nejbujácnější gorilí kluk. Tatu zaváhal, ale jeho strach rychle přehlušovala představa, jak se mu kosák posmívá a vykládá o něm, že je nešika a navíc zbabělec. Takovou radost mu přeci neudělá.
1: Slezeme spolu, jo?
0: Navrhl Moje.
1: Pomůžeš mi?
0: Společně pak opatrně sestupovali dolů. Trvalo jim to tak dlouho, že málem přišli pozdě k obědu. Ale zvládli to.
1: Mám to fajn, sestřičku,
0: říkal si tatu, když po obědě odpočíval v pelíšku. S Mojou určitě co nevidět zvládnu vyšplhat i na ten nejvyšší strom. A tomu hloupému kosákovi ještě vytřeme zrak.
1: Dokázal jsem to!
0: Tatu se celý rozzářený hnal k Richardovi.
1: Dokázal jsem to! Vylezl jsem až úplně na špičku.
0: Já jsem mu pomáhala, přidala se Moja. A nebýt toho kosáka, který nám to poprvé úplně pokazil, zvládli bychom to už před obědem. Jeden přes druhého táto vylíčili, jak se jim dopoledne posmíval kos, ale jak se nedali odradit a hned po odpoledním odpočinku vyběhli ke šplhacímu stromu. Po kosákovi naštěstí nebylo ani vidu, ani slechu. A tak se po krátkém přemlouvání tatu znovu pokusil vylézt nahoru a tentokrát se mu to povedlo. A když jsem byl na nejvyšší větvi a tak
1: takhle se mnou cloumal vítr, předváděl tatu Richardovi, co se s ním tam nahoře dělo, ten kosák zrovna přiletěl. Volal jsem na ně, ale tvářil se, že mě nevidí.
0: Že mu není hamba, zamračil se Richard. Jenže na posměváčky jsou háčky.
1: Pak se na synka usmál. To jsem nevěděl, tatu, že už jsi tak velký a šikovný. Vždyť ty mě co nevidět přepereš.
0: Tohle snad radši ani neměl říkat.
1: Je, tatí, začal ho tatu v turánu přemlouvat. Pojďme, půjdeme zápasit, prosím, prosím.
0: A dřív, než mu Richard stačil odpovědět, skočil na něj a začal s ním zápasit.
1: Počkej, odstrčil ho prstem Richard.
0: Tady se prát nemůžeme, půjdeme do výběhu.
1: Všichni tři, Richard, tatu i Moja, se rozeběhli ven tak rychle, že za nimi Kidživu stěží stačila zavolat.
0: A vraťte se brzy, co nevidět bude tma.
1: Venku se Richard zeptal.
0: Kdo si přeje zápasit se mnou jako první?
1: Já! Překřikovali se tatu s Mojou.
0: Tatu má velký den, tak začne.
1: Rozhodl Richard a hned s ním začal zápolit.
0: Funěl brzo tatu, protože sedícímu Richardovi se přes nataženou paži nemohl dostat na tělo.
1: A v tom se ozvalo.
0: Co je to tady za ufuněnou opici?
1: To se na ně přiletěl podívat kos. A jak se po něm Richard ohlédl, tatu mu všema čtyřma skočil na hrudník. Richard, který nic takového nečekal, trochu zakolísal. A to bylo něco pro kosáka.
0: Tohle, že je ten nejsilnější gorilák, spustil.
1: Richard si ho nevšímal a dál zápasil. Nakonec padl na znak a vykřikl.
0: Vzdávám se, tatu vyhrál.
1: Sláva, sláva, vyhrál jsem, radovala se tatu.
2: Teď já,
1: prosila Moja. Kosák se o překot chechtal.
0: Toho slavnýho goriláka už přeperej veverka.
1: Moja se stázavým pohledem obrátila na Richarda.
2: Proč si to táta nechá líbit?
1: Richard však jakoby nic řekl.
0: Tak pojď.
1: Netrvalo dlouho a udýchaný Richard se vzdal i Moje.
0: Nechte mě chvíli odpočinout.
1: Oddechoval zhluboka. Kosák k ním přišel blíž a to se rozumí, že se chychtal ještě víc.
0: On snad vypustí duši.
1: Jakoby to přivolal. Richard začal sípavě oddechovat. Znělo to málem jako pískání nějaké veliké myši.
2: Co se to s tátou děje?
1: Lekli se Moja i tatu. Stáli nad ním se zděšenými výrazy a nevěděli, jak mu pomoci. Jenže Richard se po očku podíval po kosákovi, potom na ně spiklenecky mrknul a nenápadně ukázal dozadu ke křovinám a začal pískat ještě silněji. Než si to Moja a tatu stačili přebrat, nad křovinami se objevila silueta velkého ptáka, který natáčel hlavu ze strany na stranu. Byla to sova z hnízda, ve kterém Moja a tatu našli před časem poklad a rozhlížela se po myšce. Jakmile zjistila, odkud se to pískání ozývá, neslyšně se k ním rozletěla. V tom okamžiku Richard zavolal.
0: Hej, kose, podívej, kdo sem letí, támhle.
1: Kose přestal smát. Co mu ten gorilák chce a jak to, že zčista jasna není ani trochu udýchaný. Pak zvedl hlavu a podíval se na oblohu nad křovinami.
2: Pomoc!
1: Vyděsil se.
2: Sova! Pomoc!
1: Vystartoval, ale jak byl zmatený, narazil v letu do větví.
2: Já se mě sežrat, pomoc!
1: Celý pocuchaný a k smrti vyděšený se prodíral nejhustšími křovisky. Jeho černá pírka létala na všechny strany. Richard se hlasitě rozesmál.
0: Vždyť jsem vám říkal, že na posměváčky jsou háčky.
1: To už se smáli i Moja a tatu, že jejich táta na kosáka vyzrál.
0: A nejlepší na tom je, dodal Richard, že ta sova by si kosáka vůbec nevšímala. Mnohem radši loví hraboše.
1: Od té doby se kos gorilám neposmíval. Stačilo, aby ukázali na oblohu. Kosák se vždycky přikrčil, vyděšeně se podíval vzhůru a s hlasitým nadáváním odletěl.

0: Pohádka o Anče, která se nemila a smrděla. Každý, kdo Anču znal, řekl: no, to milé a slušné děvčátko, jen se nechce mít a smrdí. A byla to pravda. Anča chodila celá umouněná, špinavá a smradlavá, protože si nemila ruce, obličej ani krk. Každý by mohl říct, že za to mohou Ančini ustaraní rodiče. To však nebyla pravda. Starostliví rodiče se každý den myli. Dokonce i babička a dědeček se myli, i kočka Čičinka se myla, jen Anča se nemila. Nechtělo se jí. I Ančiny hračky byly celé špinavé. Panenka a plyšový medvěd byly pokryty vrstvou lepkavé špíny a každý, kdo vstoupil do Ančina pokoje, hned odtamtud utíkal, protože si myslel, že vešel do plechu zlého, umouněného zvířete, které spí v posteli a hraje si s panenkami. Starostliví rodiče jednou za čas všechny panenky a medvěda umyli, ale bylo to zbytečné. Jen co se Anča vrátila ze školy, všechno zašpinila a uválela a oni mohli začít znova. Každý, kdo znal Ančiny starostlivé rodiče, říkal: takový milí a slušní lidé a neumějí si poradit se svojí ušmudlanou dcerou Ančou. Byla to pravda, neuměli. Vyzkoušeli všechno, co se dalo, ale za chvíli byla Anča opět špinavá a smrděla. Rodičům to vlastně ani nevadilo. Na Ančin zápach si už zvykli, ale vadilo to učitelkám ve škole. Každý, kdo znal učitelky ze školy, říkal: takové přijdou na kontrolu, ani se člověk nenadá. A byla to pravda. Učitelky jednoho dne zazvonily u dveří, přísně se dívali skrz brýle, dávali podivné otázky a všechno si zapisovali do tlustých učitelských zápisníků.
1: Vidí starostliví rodiče, jo, že jejich dcera Anča se nemije a smrdí?
0: Zeptala se jedna z nich. Starostliví rodiče zmateně přikývli. Učitelky sevřely rty do tenkých přísných čárek.
1: A vědí starostliví rodiče,
2: že smradlavé děti do školy nepatří.
0: Rodiče jen sklopili hlavy. My jsme si mysleli, že Anča smrdí jen doma, odpověděl nesmělé otec.
3: Učitelky vyvalily oči a něco si zapsali do svých zápisníků.
4: A můžeme se podívat do pokoje vaší dcery?
0: Zeptali se potom. Maminka jen zalomila rukama.
5: Anča si byla hrát, před chvílí se vrátila a ještě si nestihla umýt ruce.
0: Říkala, ale učitelky tím nezastavila. Rázně otevřeli dveře do Ančina pokoje a vřítili se dovnitř. Nejprv je omráčil veliký smrad. Potom v přítmí rozeznali Anču, jak leží na posteli a hraje si s panenkou. Anča měla špinavé ruce, obličej a krk. Špinavá byla i panenka, plyšový medvědi a všechno, čeho se Anča dotkla. Učitelky ten strašný pohled nemohly vydržet a s křikem vyběhly ven, zapomněli a postráceli učitelské zápisníky, kabelky a čepice a utíkali někam pryč. Každý, kdo znal Anču, říkal: ta si neumeje ruce, ani kdyby jí měli špínou upadnout. A byla to pravda. Anče se nechtělo mít ani po události s učitelkami. Ležela v posteli, dívala se na svoje špinavé ruce a sledovala, jak se starostliví rodiče vedle v kuchyni hádají. Otec křičel: takhle už to dál nejde, ty za všechno můžeš. Maminka naříkala:
6: ale strýčka Pilku odvezli popeláři, protože si ho spletli s domovním odpadem.
0: Nastalo hluboké ticho. Anča nastražila uši, ale nic neslyšela. Potom se jí zdálo, že slyší šeptání. Tatínek s maminkou se o něčem potichu dohadovali a Anča se polekala.
7: Určitě vymýšlejí nějaký plán, abych si umyla ruce, obličej a krk.
0: Druhý den zazvonil u dveří ředitel školy. Každý, kdo znal ředitele, říkal: takovýhleho ředitele bych teda nechtěl mít.
3: A byla to pravda. Ředitel byl obludný chlap se zůřivě vyvalenýma očima.
2: Víte o tom, že vaše dcera Anča se nemije a smrdí?
3: Řval na otce, který mu otevřel dveře. Otec se překvapením celý rozklepal.
2: A víte o tom, že ve škole je zakázáno nemít se a smrdět?
3: Pokračoval ředitel.
6: My jsme vyzkoušeli všechno, co se dalo.
3: Plačtivě naříkal otec. Maminka lomila rukama.
6: Naše Anča se myje, ale cestou do školy se zašpiní.
2: Chcete snad říct, že za vaši smradlavou Anču může naše škola?
3: Rozčilil se ředitel. Starostliví rodiče se vylekaně přikrčili.
2: Zakazuju vaší Anče chodit do školy. Smradlaví žáci nemají vaší škole co hledat.
3: Křičel ředitel slavnostně, až se třásla okna. Rodiče se rozplakali. Ředitel se otočil, odpochodoval pryč a ze schodu se ještě dlouho nesly jeho rozčilené výkřiky.
2: To jsem v životě nezažil, smrduba, Anča, hamba.
3: Večer, když celý dům stichl, Anča opět slyšela z kuchyně hlasy. Otec křičel, a kdo teď bydlí v chlívě paslíčku Pilkovi? Maminka naříkala.
6: Nikdo, všichni se míjí. Do chléva se jim nechce.
3: A jsi si jistá, že strýček Pilka se nevrátí? Maminka naříkala.
6: Prohledali jsme všechna smetiště a strýčka Pilku jsme nenašli.
3: Nastalo ticho. Anča se vylekaně schovala pod svou smradlavou postel. Opět se jí zdálo, že rodiče kují nějaký plán. Například... že přestěhují Anču z jejího pokojíku do koupelny, tam ji budou zamykat a ven bude moc vyjít jen tehdy, když bude umytá. Spát bude ve vaně a jíst z umyvadla. Nebo každý den stačí Anču do pračky a vyperou ji. Ale Anča se mýlila. Každý, kdo znal starostlivé rodiče, říkal, však oni tu smrdlavou Anču nějak doběhnou. A byla to pravda. Jednou v noci naložili starostliví rodiče Anču do auta a odvezli ji kamsi za město. Tam našli prázdný chlév po strýci Pilkovi, Anču do něj zavřeli a potom odešli pryč. Už měli dost Ančiných špinavých rukou, obličeje i krku. Už měli dost Ančina smradlavého pokojíku. Už nechtěli, aby je kontrolovali přísné učitelky a zuřivý ředitel školy a stejně se jim nechtělo vymýšlet nové a nové způsoby, jak naučit Anču čistotě. A tak zůstala Anča ve chlevě. Nemusela se mít a mohla smrdět, jak chtěla. Starostliví rodiče ji každou neděli navštívili a povídali, co je nového. Přinesli koláče, brambory a řízek a spokojeně se dívali do chléva dírou v dřevěných deskách a radovali se, jak Anče chutná. Občas jí dali i čokoládu nebo sladkosti, ven jí však nepustili. Každý, kdo znal Anču, říkal, je to milé a slušné děvčátko, jen se jí nechce mít a smrdí a proto musí být zavřená ve chlévě. Nuže, tak to skončí všichni umouněnci a smraďoši, milé děti. Ha!

0: Velký podraz. Hřemění se stále přibližovalo a černé mraky rozpáral klikatý blesk. Vítr se teď stočil k horní části města a byl tak silný, že Ramsese a jeho otce popadl a nesl je pustými uličkami až před vilu profesora Kadeřábka. Ten musel při své výšce s vichrem zápolit, proto se domů dostal mnohem později než oni. Ale čím blíž byli k domovu, tím víc ponožek poletovalo vzduchem a před jeho vilou jich bylo doslova naváto. Profesor si neuměl vysvětlit, odkud se ty ponožky vzaly, ale nepochyboval o tom, že všechno souvisí se vším. Až tuhle záhadu vyřeší, bude z toho pěkná kapitolka v jeho díle. Naopak Tullamore senior měl jasno ještě dřív, než ho vítr ze své náruče před vilou vyklopil. Poznal, že ty ponožky a klukovské podkolenky a holčičí punčochové kalhoty, co poletují vzduchem, jsou jeho. Že mu patřili. Byly velmi staré. Některé dokonce ještě z časů, kdy se podkolenky klukům věčně schrnovaly a punčocháče holčičky štípaly a na kolenou jim dělali boule. Byly to vzácné exempláře z pokladu, které Padre alias Velký šéf za celý život nashromáždil a jimiž se obklopil ve svém ponožkovém impériu na půdě profesora Kadeřábka. Nahoru se mu už ani nechtělo. Ramses ho musel do schodů postrkovat. I on už tušil, co je čeká. Dveře budou vypáčené a uvnitř spoušť po zlodějích. Jenže dveře byly zamčené a žádná známka povloupání. Tullamore senior chtěl odemknout, ale tak se mu třásly ruce, že nedokázal odemknout. Tati, počkej. Ramses ho jemně odstrčil a otevřel svým klíčem. Vešli dovnitř. Všechna okna byla do kořán. Pár licháčů se válel na podlaze a ze stropního trámu visely bavlněné podvlékačky. To bylo všechno, co mu zbylo. Kromě stolu a židlí, otcovi železné postele a Ramíkovi a Tulíkovi dřevěné palandy. Teď, když byla půda prázdná, ukázalo se, jak je světlá a prostorná. Ale radoval se z toho jedině vítr, který zval dovnitř první zvědavé kapky deště.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: To jednou vyšla hospodinka Manka z jeskyně a povídá loupežníku Rumcajsovi. Rumcajsi, narodil se nám synek a budeme mu říkat Cipísek. No jo, mám takovou radost, že si musím vystřelit z pistole. Nabil do pistole žalud a silně vystřelil, že to bylo slyšet z lesa Řáholce až do města Jičína. A teď se na našeho Cipíska podívám. Cipísek leží v kolíbce z dlabaného borového polena, protože borovice je měkčí než dub a tolik netlačí. Pod hlavou má polštář z mechu a je bos. Víš co, Manku? Já mu udělám střevíčky. Manka nejdřív Rumcajsovi řekla, že nemá rozum a dopověděla. Vždyť Cipísek udělá první krůček nejdřív za rok. Co? Ten kluk bude chodit už od neděle za týden. Jedna malá ještěříčka utíkala do věříčka. Usmála se Manka a odešla hloub do lesa Řáholce poprosit lesní včely o vosk, aby byl Cipíska čím natírat po koupeli. Rumcaj se dal došítí střevíčku, protože kdysi býval ševcem, ušil je snadno z mladé habrové kůry a na špičce ozdobil sojčím pírkem. Obul ty střevíčky Cipískovi, opatrně ho přikryl lopuchovým listem a šel odkrojit kousek kůry bukové a kousek dubové, aby bylo Cipískovi na kazajku a na kalhoty. Nic se mu nezdálo dost dobré, šel od stromu ke stromu A když už byl hluboko v lese, zaslechne, jak Manka od jeskyně volá. Kde pak s tím chlapcem Runcaj si chodíš? Hned ho dej zpátky do kolíbky. Runcaj se rozběhl domů. Já bych ho tam, Manko, rád vrátil, ale jenže já ho neodnesl. Manka obracela v prázdné kolíbce lopuchový list a naříkala. Tak ho odnesl jestřáb, nebo si pro něho přišla liška, nebo ho popadl jezevec, nebo ho ukradla vrána. Runcaj stiše seděl na pařezu a nabíjel pistol nejtvrdším žaludem, co našel v kapse. Kdo ho vzal, ten ho taky vrátí. Nabil pistol, shrnul si vousy z uší a poslouchal, jestli by cipíska nezaslechl od někud z lesa žáholce. Napravo bzučeli včely a chruněl jezevec. Nalevo klapala jeleni kopítka a tlapkali zaječí nožky. Vzadu nebylo slyšet nic, to tam tak tiše chodili lišky. Zhora šelestila jestřábí a vraní péra, ale tak bezstarostně, jako když vrána a jestřáb nemají nic na svědomí. To všecko slyší Runcaj s levým uchem. Pravým poslouchá, jak někdo daleko za pasekou louská ořechy. Slyším, co slyším, ale náš cipísek to není. Pohladil Manku pěkně po tváři a lehonkým loupežnickým krokem se vydal křížem krážem po lese Žáholci, aby se poohlídl po cipískovi. Očima jako jehlí prohledává každé houští a tmavý kout. A zase nic. Jen do pravého ucha se mu od někud za pasekou pořád louskají ořechy. Přešel paseku a byl v sousedním lese, kde rostou červené borovice. A v tom mu sletí z hora na loupežnický klobouk ořechová skořápka. Runcaj se podívá a v hnízdě na borovici sedí veverka a s ní tři mladé a je tam s nimi cipísek, louská ořechy a krmí starou i mláďata. Runcaj si dlaní přičísl obočí a namířil na veveřici pistol nabitou žaludem. Tak to ty s nám ukradla cipíska.
3: Já? Vždyť on přišel sám. Přišel po cestičce a vylezl k nám na borovici.
2: Já vím. Když se na veveřici míří pistolí, tak ona obyčejně lže. Ale když si pro cipíska sáhl nahoru do hnízda, hned viděl, že veverka nelhala. Cipísek měl podrážky u prvních střevíčků už málem prochozené.
3: Přišel sám, řekla veverka. A protože jsem byla od louskání ořechů celá polámaná, tak mi pomáhá.
2: Runcaj se popadla taková pícha nad cinkem cipískem, že musel třikrát vystřelit z pistole. Poprvé střelil, aby Manka věděla, že cipísek už není ztracený. Podruhé střelil, aby se Manka dověděla, že cipísek prošlápal první střevíce, sotva se vykulil z kolíbky. A ta třetí rána? Ta byla jen tak pro radost.

0: Proč se kapr Stříbrňák nedopočítal? Kapr Stříbrňák se probudil. Otevřel ospale oči, vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých jako jarní duhové skleněnky a znovu na něj šlo spaní. Do ničeho se mu nechtělo. Potápěl se do snů, ale najednou si vzpomněl, že chtěl dnes počítat šupiny.
1: Víc už to nemůžu odkládat, řekl. Nedá se nic dělat.
0: Bylo po spaní. Otevřel oči do kořán a vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých málem jako balonky z pouti. Potom zlehka zamával pravou ploutví, zamával i levou a rozjel se pomaličku ke kořenům staré vrby. V zeleném přítmí tůně bylo jeho oblíbené místo. Měl tam klid a ticho. Nikdo ho nerušil. Hned se dal do práce. Počítá, ale co to? Pořád se nemůže dopočítat. Pořád mu jedna stříbrná šupina chybí. Zkusil to znovu, ale darmo nadarmo byla pryč. Co teď? Říkal si ustaraně. Snad jsem ji někde ztratil. Jezdil jsem a tam po rybníce, mohl si oči vykoukat a po stříbrné šupině ani vidu, ani slechu. Vyptával se raků, žab a potápníků, ale všichni vrtěli zamítavě hlavou. Nikdo o ní nevěděl. Slunce už dávno přešlo oblohu. Zapadlo v dálce do lesů a nad rybníkem se stmívalo. Hladina potemněla, rákosí tiše šumělo a celý kraj se chystal ke spánku. Kapr Stříbrňák byl nešťastný. Bloudil marně rybníkem, hledal, ale kde nic tu nic. Tma houstla a houstla, noc kvapem zrála, černá jako saze už se zdála. Bylo vidět čím dál míň, voda zmodrala na inkoust a kapra bolely ploutve. Oči mu vypovídali službu. Najednou slyší, jak na něj volá zelená váška.
2: Kapře Stříbrňáku, podívej!
0: A ukazuje nahoru k obloze. Kapr vykoukl z rybníka a šťastně polkl. Na černém nebi svítila stříbrná šupina. Kolem ní blikaly malé hvězdičky.
1: To jsem rád, že už vím, kde je, řekl kapr. Bude mě chybět, ale aspoň posvítí v noci všem, kteří ještě nespí.
0: Vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých jako jarní duhové skleněnky, zavřel ospalé oči a pomalu se potápěl do snu. A zatímco spal, plul po nebi měsíc jako stříbrná kapří šupina.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!